0: Peťa se Škubánkem octli ve velikánském filmovém ateliéru na Barrandově. Bloudili nezvyklým prostředím jako u vytržení. Přešli kousek Karlova mostu, který vedl ku podivu přímo do kosmického korábu. A když prošli korábem, octli se v mlýnici starého roubeného mlýna, z jehož okýnek bylo vidět rovnou na americkou sochu svobody. Škubánek už zvedal nožku a chtěl si označkovat cestu, aby vůbec trefil zpátky, ale Káťa ho šeptem okřikla. To nesmíš, to je dekorace! Prošli ještě kolem pouťového kolotoče a už byl před nimi bazén naplněný vodou a kolem něj se hemžila spousta lidí. Na jedné straně bazénu stála kamera s kameramanem, s panem režisérem, slečnou Klapkou a všelijakými asistenty a asistenty asistentů. Na protější straně bazénu byla obrovská kašírovaná hlava jakési mořské potvory. Osvětlovači právě šroubovali žárovky do očí a dva kulisáci zkoušeli důmyslný mechanismus klapání čelistí. Připravte se, pojedeme scénu, jak hrdina zachraňuje Veroniku před nestvůrou Loch Ness, volal režisér. Škubánek se hned k němu hrnul. A jak ji budu zachraňovat, pane režisére? Režisér se trochu nechápavě podíval na dychtivého bílého psíka, který ho tahal za nohavici a pak mu to došlo. Ale vy ne, hlavní roli hrdiny hraje přece tady pan Rex Harrick. A ukázal na mohutného boxéra, který se důležitě rozvaloval v bílém koupacím plášti na židli s nápisem Rex Harrick na opěradle. Vy jenom přinesete dopis. Kátě se podlomila kolena a zdrceně si sedla.
1: Takový štěk, to vědět, tak jsme sem vůbec nechodili.
2: Nebreč, Káťo, utěšoval jí Škubánek. Když už jsem tady, já jim ten dopis přinesu. To mě nic neudělá.
1: Na místa? Pojedeme.
0: Zatleskala asistentka režie a slečna Klapka klapla Klapkou a ohlásila.
1: Nestvůra Loch Ness, záběr 32, poprvé.
0: Jeden z kulisáků spustil obrovský větrník, který funěl do bazénu a vytvářel na něm vlny jako na hladině skutečného jezera.
3: Kamera, volal režisér.
1: Jede,
0: hlásil kameraman a začala akce. Po hladině se rozjel malý vor a na něm seděla holčička v šatech s volánky a hlavou plnou pečlivě naondulovaných lokýnek. Nezadržitelně se řítila do ohromné rozevírající se tlamy plné zubů. Nestvůře žhnuly oči a z nozder jí vycházel dým. Holčička Veronika lomila rukama a srdce rivně zvolala.
1: Pomoc! Zachraňte mě!
0: To už Rex Harrick vstal, odhodil plášť, zavlnil trénovanými bicepsy a elegantní šipkou se vrhl do vln. Škubánek byl jako u vytržení, ale uvědomil si, že tu není jenom jako divák.
2: Napřed povinnost, potom zábava,
0: pomyslel si, vlezl do bazénu a doplaval k voru s Veronikou.
2: Paní, přinesl jsem vám psaní,
0: oznámil jasným hláskem.
2: Stop, stop, zařval režisér. Kdo sem pustil toho vořecha?
0: Škubánek se zarazil.
2: Říkal jste, prosím, že mám Veronice přinést dopis.
0: Ano, ale v úplně jiné scéně. Počkejte zatím někde vzadu. Vzpamatovával se z šoku pan režisér. Škubánek poslušně ustoupil stranou, ale to se zase nelíbilo asistence.
1: Tady nám nestůjte, tudy poběží pan Harrick.
0: Škubánek se klidil na druhou stranu.
3: Jdou pryč, mladej, já tu musím dělat vlny.
0: Napomenul ho pan v monterkách. Zahanbený Škubánek se odloudal až dozadu za bazén a tam zalezl mezi dekorace, aby na něj nikdo neviděl. Stála tam nějaká kašírovaná bouda, vystlaná červeným polštářem. Tam se pěkně zašil a stočil se do klubíčka, že si aspoň trochu schrupne.
1: Nestvůra Lochnes, záběr 32, podruhé, hlásila Klapka.
0: Všechno se opět dalo do pohybu. Veronika efektně lomila ručkama, Rex Harik se odvážně vrhal do vln a Lochneska začala rozevírat svou obrovskou tlamu. Když ji otevřela úplně, objevil se ve světle reflektorů Škubánek, jak si hoví na jejím jazyku jako na polštáři. Netušil, že bouda, do které vlezl, byla zadní strana Lochnesky. Zmateně vyskočil a ducha přítomně mával dopisem.
2: Paní, nesu vám psaní.
3: To není pes, to je vůl,
0: hroutil se režisér. Rex Harik, kterému Škubánek už dvakrát zkazil parádní záběr, naježil hřbet, vycenil zuby a vrhl se do kašírované tlamy po Škubánkovi. Kulisák, který pomocí provazu držel tlamu otevřenou, se lekl, pustil provaz, tlama sklapla a přiskřípla hrdiného Harika v pase. Škubánek, to se ví, nečekal. A že byl maličký, protáhl se nozdrou Lochnesky a skočil dolů do bazénu. Jako z udělání dopadl na vor, ten se převážil a Veronika žbluňkla do vody. Škubánek ji hned galantně vytáhl, ale na hvězdu byl žalostný pohled. Šaty měla celé zmáčené a všechny lokinky se jí natáhly jak vařené špagety. V tom se vzpamatoval kulisák, zatáhl za šňůru, otevřel tlamu Lochnesky a Rex žuchnul do vody jako pytel brambor. Jen se oklepal, hned se hrnul na Škubánka.
3: Taj drlík, kde je,
0: skřípěl zubama.
3: Rozcupuju ho na fašírku.
0: Škubánek vyskočil, chytil se kabelu od reflektoru a zhoupnul se jako Tarzan nad celým bazénem. Rex Harik se zuřivým štěkotem běžel kolem bazénu za ním. Škubánek vtipně kličkoval mezi dekoracemi, praktikábly a stojany reflektorů. Všichni všeho nechali a filmový štáb se řechtal na celé kolo. Takovou honičku v ateliérech neviděli od éry němého filmu. Režisér už dávno nehromoval, smál se, až slzel a volal.
2: Točte, to bude trhák, to bude hit.
0: A psi běželi přes kašírovaný Karlův most, proběhli kosmickým korábem rovnou do mlínice a tam Škubánek nahnal Rexe do násypky s moukou. Celý bílý se vyškrábal ven a zachytil se mlínského kola. Ale Škubánek kolo roztočil a Rex skončil v kádi se zelenou barvou, co tu měli na barvení trávníku. Když se odtud vyškrábal, Škubánek už čekal za rohem s rozvinutým hydrantem a začal na něj stříkat vodu. Rex prchal, skučel a poskakoval před studeným proudem jako vyšisovaný hastrman a nakonec se s vyplazeným jazykem rozplácl přímo před kamerou. Škubánek přiskočil a s rošťáckým mrknutím pronesl.
2: Paní, tady vám nesu to psaní.
0: Celý štáb propukl v jásot, všichni tleskali a dokonce i Veronika přiskočila, dala Škubánkovi pusu na čumáček a znalecky vydechla.
1: Mistře, byl jste úžasný.
0: Producent rychle uzavřel s Káťou jako Škubánkovou manažérkou smlouvu a scénárista mu připsal do scénáře hlavní komickou roli. Když za několik měsíců přišel film do kin, byl to fantastický úspěch. Reportéři si u nich doma podávali dveře a před biografy se táhly nekonečné fronty filmových fanoušků. Na velikých plakátech na nárožích rošťácky mrkal Škubánek v nadživotní velikosti a jeho fotografie plnily přední stránky novin a časopisů. V hračkářství se prodávali Škubánci ze dřeva, z plyše i z gumy, malí, velcí, červení, zelení i fialoví. Škubánek byl na krabičkách krupičné kaše, na obalech psích sucharů i na plenkových kalhotkách. Už se na sebe pomalu nemohl ani podívat. Netrvalo dlouho a popularita se jim oběma začala zajídat. Škubánek denně dostával desítky dopisů a Káťa na ně na všechny musela odpovídat. Na každém rohu chtěl někdo fotku s autogramem nebo aspoň vlastnoruční otisk tlapky. Došlo to tak daleko, že když šli na procházku, oblíkala Káťa Škubánkovi kombinézu od hlavy k patě, aby ho každý hned nepoznal a dokonce mu nasazovala na čumák černé brýle.
2: Být hvězdou, to je pěkná dřina. Jeden se nemůže v klidu ani vyvenčit,
0: mručel Škubánek v podfousky.
1: Víš, povzdychla Káťa odevzdaně. Všechno má svůj rub a líc. I

0: Figy hádanka.
1: Obrázek se třepetá. Kam pak letí do světa?
0: Kdo na to přišel?
2: Obrázek se přece nemůže třepetat.
0: Je, víš, kdo má nejkrásnější obrázky a rovnou na zádech?
2: Kdo?
0: Někteří broučkové mají moc pěkné obrázky.
2: Vážně?
0: Mhm. A nebo páv, ale ten potřebuje ten ocásek roztáhnout, aby tam měl obrázek a
2: nelítá. Tak to bude asi něco, co lítá a má to křídla?
0: A není to brouček, je to...
2: motýl!
3: Ohousence z pralesa. Pohádka africké poštovní známky.

0: domovině Pygmejů, v zemi Ubangi Sheri, kde lidská ruka nepoložila silnice, jsou jen takové cesty, které vedou za potravu. Travnatou savanou je vyšlapala stáda zvěře a po stopě zvěře se jimi ubíral černý lovec. Tak tomu bylo v období hojnosti, kdy požehnané deště dali savaně vláhu, a tak tomu bylo i za časů veliké žízně, kdy savana vyprahla sluncem a lidé i zvěř čekali na déšť. Když po řece Ubangi připluli do té krajiny lodi bílých lidí, přibyli do sítě cest bílí lovci. Nelovili tam po zákonu hladu, který dává lovcům právo zabij, aby žil. Po cestách, vyšlapaných za potravou, lovili bílí lovci ruce černých lidí, aby ty ruce za ně pracovaly. Lovili černé lidi. Tehdy vyslali Pygmejové svého kouzelníka, aby oslovil duchy pralesa a vyprosil od nich úkryt pro černé lidi před bílými otrokáři. Duchové pralesa se radili a pak položili kouzelníkovi otázku.
1: Do kterého patra pralesního domu by chtěli Pygmejové přijít? A co umějí, aby tam uhájili život?
0: V pralesním domě bylo ticho jak v hlubině jezera. Pod korunami stromů, semknutými v zelenou střechu, se mísily vůně kvetoucích lian z pachy zetlelého listí a vytvářely ovzduší uzavřeného chrámu, v jakém probíhají tajemné obřady. Pygmejskému kouzelníku, uvyklému volnosti širé sabany, se těžko dýchalo i přemýšlelo.
1: Pomůžeme ti.
0: Nabídl duch nejvrchnějšího patra pralesního domu. Vzal na sebe podobu opice a vyložil, co musí umět ten, kdo chce žít v zeleném patře pralesního domu.
1: Zelené patro má střechu z listí. Nemá pod nohama pevnou zem, protože byt v něm je stavebnice z větví. Kdo tu chce přežít, musí umět šplhat jako opice, skákat jako veverka, plazit se po větvích jako šupinový luskoun či ručkovat jako pták zoborožec. Chodbami proletí i orel a uchvátí hloupé opičí mládě. Musíš být rychlejší než orel.
0: Duch přízemního patra nabídl.
1: Dvounozí Pygmejové tu mohou chodit bezpečně jako čtyřnozí okapy. Musí se však naučit umění rychloběhu a umění být neviditelný. Obyvatel přízemí musí být rychlejší než šíp lovce a neviditelný v křoví a listí. Okapy nosí pruhovaná gaťata a levhart má flekatý kožich.
0: Duch podzemního patra řekl.
1: Mé podzemí má potravy dost. Všechno, co spadne z hůry, přemelou mý strávníci v hlínu, v které pak zase zapustí kořeny všechno, co roste vzhůru a dává pralesnímu domu střechu.
0: Kouzelník usedl pod strom a přemýšlel. Tu mu spadl do klína list a na něm housenka. Byla černá jako noc, žlutá jako žhoucí slunce a zelená jako pralesní střecha. Zvedla hlavičku jako kuličku a zabubákovala na kouzelníka strašlivým kukučem. Bu, bu, bu, bu, bu, bu. Kouzelník se málem polekal, housenka na něj udělala vlídnější kukuč a chválila se. Tak je to dobře. Kdo je malý, musí se naučit udělat bubáka na ty větší a odehnat je. Vidíš, oklepáváš se zleknutí a já už si pokojně žeru. V skutku, housenka se už zakousla do listu a listu valem ubývalo. Až se vydatně napasu, upředu si kukličku a budou se mi v ní zdát krásné sny. Tralala, tralala. Kouzelník dumal, jaké sny se mohou zdát ošklivé housence. Budu mít krásné sny o tom, jak budu jednou motýlem s nádhernými křídly. A co když z tebe vyroste můra? Můra je sama o sobě taky krásná, řekla housenka a žrala dál. Kouzelník pak poděkoval pralesním duchům za všechny rady a vrátil se ke svému kmeni. Odejdeme ze svých domovů do pralesa, řekl pygmejům. Budeme živit tím, co dá prales. Dá vodu proti žízni a stromy dají ořechy a keře bobule. Musíme se naučit šplhat jako opice, skákat jako veverka, být neviditelný jako levhart v kroví a na bílé lovce uděláme bubáky. Až si uděláme bezpečná místa v pralesním domě, budeme si tam spřádat sny o tom, jak jsme volní

Pygmejové tomu rozuměli, protože věděli, co je to opice, co je to veverka a co je to housenka. Jen jedno nevěděli, co je to sen. Sen je pohádka o tom, jak ošklivé housence narostou krásná motýlí křídla. Sen je přání, které se může splnit i malému a ošklivému. Ledacos se pygmejové naučili od obyvatel pralesního domu. Ba i kouzelník se naučil zlá a mocná zaříkadla, která vysílal proti otrokářům. Nechť vám orel vyklove srdce, protože jsou tvrdá jako orlí zobák. Vydáte-li se po stopě pygmejů, ať vám skříží cesty výprava stěhovavých mravenců, ať vás vyděsí obří lesní prase a malá civetka, ať vás pokropí smrdutým pyžmem. A šel hledat byliny, které dají barvu, aby mohl vyrábět masky, strašlivé bubácké kukuče, a vymýšlel tance k poctě pralesních bohů a pro hrůzu bílých otrokářů.

0: Digi básnička.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
3: Tram tarada! Lekce šestá. Světelné signály.
4: Ano, ano. Světelné signály. Červená, žlutá, zelená.
3: Pani Taťolda, ty přece zná i každé dítě z mateřské školy lépe než jelena.
4: No tak doufám, že máš pravdu. Alespoň tedy každý má vědět, že červená znamená co?
3: Stůj!
4: Ano.
3: Nebo střelím.
4: No, žádné střelím. Stůj!
3: Já stojím, Taťolda.
4: A žlutá znamená?
5: Pozor, změna světelného signálu.
4: A zelená znamená co, Máničko?
5: Ta znamená volno přecházejte.
4: Ale pozor, děti, má to háček. Rozsvítila se zelená.
3: Kde?
4: A vy jste začali přecházet.
5: Ano, pane Spejble.
4: A co uděláte teď?
3: Kde?
4: Když vyjdete na zelenou, jenže v půli cesty se vám rozsvítí červená. No?
3: Já to vezmu fuframa dopředu a než se auta rozjedou, budu na druhé straně, že ano?
5: Jane, když se rozsvítí po několika krocích červená, tak se raději vrátím na zpátek.
4: Chyba, Máničko.
5: Jak to?
4: Chodec, který vkročil na zelenou do vozovky, dokončí přecházení, i když se cestou rozsvítí červená.
3: Jsem říkal, že to vezmu fofrem, že ano, tati?
4: Žádným fofrem. Hbitě? Ale bez zmatků přejde chodec. Nebude lítat jako šuspajtl.
3: Ale tati...
4: A druhý háček se také týká zeleného signálu.
3: Taky?
4: No ano. Zelená totiž znamená... No, zopakuj mi to, Máničko.
5: Znamená volno.
4: Volno.
5: A to můžeme přecházet, protože nic nemůže jet přes cestu.
4: No a vidíš, a může. Na to pozor.
5: Jak to, že může, když my máme zelenou?
4: No může. Vysvětli proč, hurvínku.
3: Protože řidič si třeba řekne, kokrhel má zelenou, ale co bych brzdil, když přechází kokrhel? Když zajedu kokrhela, tak bude každý rád, protože kokrhela není škoda. Kokrhel tedy...
4: Já už tě vyženu, pořád s tím tvým kokrhelem.
3: Ale vážně.
4: Když přecházíme na křižovatce na zelenou, může nám skřížit cestu vozidlo, které odbočuje z vedlejší ulice, protože i jemu svítí zelená.
5: Ale jak to, že... Jemu svítí zelená, když svítí mě, pane Spejble.
4: No, jede ve stejném směru, co ty přecházíš. Takže má taky zelenou, jako ty, Máničko, když vkročíš do vozovky, víš? No, jenomže ty půjdeš jaksi rovně a to vozidlo, to auto tedy, na zelenou zatáčí.
3: A skříží ti cestu, že ano?
4: No, takhle to je. Správně má takové auto zastavit a počkat, až přejdeš, ale prostě na to se nemůžeš spolehnout. Raději dávat pozor. Znáš nepozorné řidiče. Ovšem, někdy se stane, že musíte přejít i tam, kde žádný vyznačený přechod není. No, co uděláte potom?
3: Potom musíme uhánět jako o závod.
4: To taky, ale než... začnete uhánět a než vkročíte na vozovku, tak si budete pamatovat, že další bezpečné pravidlo zní...
3: Jak?
4: pokaždé se rozhlédni.
3: Rozhlédni.
4: A jak se rozhlédneme, Máničko?
5: Pokaždé, pane Spejble.
4: No to jistě, ale na kterou stranu nejdříve? Hurinku.
3: Nejdříve na jednu stranu a pak na druhou.
4: Ale na jednu a na druhou. Odkud přijíždějí auta?
5: Z garáže.
4: Prosím tě, z garáže nebo rýnut, to je úplně jedno. Auta přijíždějí...
3: Zleva.
4: Zleva, ano. Tudíž, než vykročím, tak se podívám nejprve nalevo a pak teprve...
3: Nahoru.
4: Pak teprve vkročím do vozovky.
5: Aha, když ovšem zleva nic nejede.
4: To dá rozum. A pak se hned na to podívám...
3: Na kokrhela, který zůstal trčet na chodníku.
5: Pak se podívám na pravou stranu, jestli i tam nic nejede.
4: No konečně.
5: Že?
4: No dobře, Máničko, máš pochvalu. Protože hned na to si musíme dát pozor i na auta, co mohou...
3: Přijíždět zprava.
4: No vidíš, leze to z tebe jak z chlupaté deky. A teď pozor, hyňáci. Blížíme se k další lekci, kterou je... Hurvinku?

0: Honzík ukazuje otci vysvědčení.
1: Teda něco tak strašného jsem ještě neviděl, zhrozí se otec.
0: Já taky ne, tati. Až včera jsem to našel ve tvých věcech.
2: Tomu patří.

0: moji milí mrzotkové a šmakovinky. Jak jsem se zmiňovala už minule a Piggy si to náramně pochvaloval a také přitom náramně kvičel. Řetkvičková sezóna je v plném proudu.
1: Já říkám řetkvičkám řetkví. A přitom se kvičet musí, že jo?
0: To máš pravdu, Piggy. A byla by škoda té záplavy řetkviček nevyužít na maximum.
1: Jakože úplně nejvíc.
0: Přesně, Piggy. Vymyslela jsem pro vás další recept z téhle křupavé pochoutky.
1: Řetkvičkové! Čumpr, cimpr, čampr!
0: Prosím.
1: Řetkvičkové, čumpr, cimpr, campr, vymyslel jsem název.
0: Uděláme si řetkvičkový salát s okurkou.
1: Okurku mám rád, řetkvičky mám rád. Budu tomu říkat řetkvičkové, čumpr, cimpr, campr, protože to je slovo, které jsem vymyslel a mám ho taky rád. Jsi pro?
0: No ale... Je to řetkvičkový salát s okurkou.
1: No tak já ho napřed ochutnám a uvidíme, jestli k tomuto krásné nové jméno bude pasovat, jo?
0: Tak jak myslíš. Tak jdeme na to. Nachystej prosím 2 svazky řetkviček, 1 salátovou okurku, bílý jogurt, stroužek česneku a sůl.
1: Je tam i česnek? Tak to bude čumpr, cimpr, tučo, campr.
0: Piggy, radši mi zopakuj, co potřebujeme.
1: Řetkvíčky.
0: Správně. 2 svazky řetkviček. Dál.
1: 1 okurku, jogurt.
0: Jaký?
1: Bílý. Česnek a sůl, mám to tady.
0: Z nádobí nám bude stačit mísa, prkénko, nůž a lžíce. A jdeme na to.
1: Jdeme na to a bude se to jmenovat.
0: Prosím tě, omej řetkvičky i okurku a dávej mi je sem na prkénko. Já je budu krájet na plátky. Plátky okurek ještě rozpůlím. Všechno, co krájím, házím potom do připravené mísy. Tak, hop.
1: To už je všechno, láskonko.
0: Skvěle. Nám to jde, co?
1: No, protože to umíš tak dobře a rychle rozcimprcamprovat. To je točo.
0: No to říká to točo, Piggy. To je legrační slovo.
1: To říká Míšanda Bibi. Já to slyšel a teď to pořád říkám. Točo, no, sova Heda mi to ale už říkat zakazuje. Říkala, že to nemám říkat, ale mně se to líbí, tak to říkám. Točo, točo, točo, točo, točo,
0: no, jo, no, jo, no. Piggy, teď si ale vem nůžky a nastříhej tam ještě tuhle tu pažitku, ano?
1: To mi jde, to uvidíš, jaké to bude točo!
0: Aby to nebyl cimpr campr.
1: No, to se neboj, bude to salátek, jedna báseň.
0: Výborně, všechno máme v míse. Teď přidáme bílý jogurt, rozetřený česnek, osolíme a pořádně zamícháme. A hned podáváme. Skvělý jarní recept.
1: Počkej, já to ochutnám. Určitě si ho udělejte.
0: Recept i postup najdete na... Jak jsi to říkal? Že se ten salátek bude jmenovat, Piggy? Recept i postup na řetkvičkový salát s okurkou najdete na www.piggy.cz v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Kde jinde?
1: Řekla jsi ten salátek i s novým jménem?
0: No neřekla, já jsem ti nerozuměla.
1: Já jsem ti jen říkal, že jsem to bezvadné, krásné, nové jméno dočista zapomněl. Jak mi něco chutná, tak úplně přestanu bláhem myslet.
0: Spíš si přestaneš vymýšlet, co? No my s Pigim jdeme chroupat řetkvičkový salátek s okurkou. Vy si ho určitě také udělejte a mějte se moc a moc krásně. A příště zase naslyšenou. Ahoj!
1: Já už jsem si vzpomněl. Och jo, to je škoda, že už je po vysílání. Takové pěkné jméno to bylo. Čumpr, cimpr, to, čo, campr, už to mám.
0: Piggy, mně připadá hodně dlouhé a nevím, jak by si ho děti zapamatovali.
1: Proč by si ho nepamatovali, když jsem si to zapamatoval já?
0: Vždyť ty jsi ho také zapomněl.
1: Ale teď jsem si vzpomněl.
0: Tak to už nevadí, Piggy. A spíš mi řekni, jak ti to chutná.
1: Nahra mě, to je salátek, jedna báseň.
0: Víš, ten je jeden z mých nejoblíbenějších.
1: No, protože je tak výborně rozcimprovaný. Je to toča.

0: Kašička. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Dnes jen tenký hlas.

pohádka o zubařské vrtačce Uršulce. V jedné zubařské ordinaci mají zubařskou vrtačku. Jmenuje se Uršula. Celý život pilně a věrně vrtala a ani nepozorovala, jak se ordinace kolem ní proměňovala. Jednoho dne se jí začaly všechny nástroje v ordinaci posmívat, že prý je šlapací. Uršulka ale žádná šlapací vrtačka nebyla. Poháněl ji malý motorek na elektřinu. Šlapací jí přezdívali jenom proto, že její motorek zapínala paní doktorka tím, že nohou sešlápla páčku na podstavci pacientova křesla. Bylo to šikovnější, než kdyby Uršulu zapínala rukou. Vždyť v ruce měla všelijaká ta hladítka, srpky, zrcátka a další fidlátka, s jejichž pomocí se dívala na zoubky malých i velkých pacientů. Nejvíc z celé ordinace se Uršulce posmívala nová, mladá, ultrazvuková vrtačka Iveta. Myslela si, že by místo Uršuly měli dát do ordinace nějakou stejně mladou, jako je ona. A Uršulu? Tu ať klidně pošlou do zubařského muzea. Tam jí budou okukovat návštěvníci málem jako nějaký mučící nástroj. Jo, holka, s tímhle řvoucím motorkem už si dneska nezavrtáš. Uršulka si z těch posměšků moc nedělala. Měla svou práci ráda a tak začala poslušně vrčet, kdykoliv jí paní doktorka špičkou svého střevíčku zapnula. Jednoho dne, když se jí poškleboval i zubařské kleště a dokonce i plivátko, už toho měla tak akorát. A tak si řekla, Uršulo, proč by sis ty posměvácké řečičky měla nechat líbit? Co se má na tebe taková nějaká nafoukaná ultrazvuková Iveta co vytahovat? Tu práci, co ona, zastaneš taky. Pak jí ale napadlo, proč je Iveta vlastně tak domýšlivá. Myslí si, že se jí děti i dospělí bojí méně než Uršuly a že si raději na vrtání se dají k ní. Uršulka si musela přiznat, že to tak někdy opravdu je. A to jenom proto, že Iveta vrtá rychle. Tak rychle, že ji není ani slyšet. A tak pacient nepozná, že mu někdo vrtá zub. Pacient totiž obvykle není netopír, který má tak citlivá ouška, že by mohl to vysoké ultravrčení zaslechnout. O tom všem teď Uršula přemýšlela. Ano, i vrtačky někdy přemýšlejí. Viděla, jak se Zuzanka utrápeně tváří, když jí paní doktorka usazuje na křeslo pod ní, pod Uršulu. Za to Tomáš se uvelebil na vedlejším křesle u Ivety jako u řídícího panelu kosmické lodi. Spokojeně se vrtěl a mrkal na Zuzanku. A najednou Uršula dostala nápad. Jednou si holka zvuková, tak s tím něco dělej, řekla si. Vždyť nemusíš na lidi pořád jenom vrčet jako nějaký hlídací hafan u boudy. Což kdybys jim třeba taky jednou zaspívala písničku, která by je na křesle potěšila a rozveselila. Pak by se ta ultraprotivná Iveta přestala posmívat. A hlavně, nesmíš bolet, ani malinko. Zkrátka a dobře, Uršulo stará si, ale musíš být čipernější. A tak si ta vrtačka Uršula složila písničku a navrčela se jí do příštího dne naspaměť. A k tomu trénovala a trénovala, až se jí zdálo, že jde hladce obrace tak rychle, aby žádný zoubek neměl čas začít pořádně bolet. To bylo překvapení. Paní doktorka se podívala malé Aničce do pusy a hele, kas. Uršulka byla zrovna volná a sotva jí paní doktorka zapnula, tak spustila. Zubní kazy v zádech mrazí hrůzou země z Uršuly. V rukou svojí zubařky
Budu lékem na nářky. Třízy, třízy, číz. Kaze, rychle zmiz. Anička se zaposlouchala do písničky a zapomněla na vrtání. Vždyť jí taky nebolelo. Pospívající Uršulce zvědavě pokukoval Pavlík. Mezitím si Uršulinu písničku zpívala i paní doktorka a tak se Uršulina zlomyslná ultrakolegyně samou závistí protáčela. I kdyby se navrčela 1000 veselých písniček, stejně by je nikdo neslyšel. Snad jedině netopíři, ale ti do ordinace nelétají. Asi proto, že nemají zuby.

jak Mach a Šebestová zabránili Horáčkovi, aby vládl českému národu. Jednou vyprávila paní učitelka dětem o Karlu IV., že to byl nejmoudřejší ze všech českých panovníků, Horáček samo sebou neposlouchal a dělal všelijaké opičky, takže se ho paní učitelka zeptala, jestli ví, co významného Karel IV. Vykonal. Horáček se rozhlížel, jestli mu někdo nenapoví, a tak mu Kropáček z legrace pošeptal, že Karel IV. Dal zbourat Karlův most. Horáček se zatvářil jako mistr světa a řekl ten nesmysl pěkně nahlas. Třída se mohla uválet smíchy a Horáček dostal na Kropáčka příšerný vztek a řekl: Kropáčku, tohle ti nedaruju, budeš teprve koukat, co ti provedu. Žáky to povídání o Karlu IV. Docela zajímalo, ptali se na všechno možné, jak vypadal trůn, jestli si už tehdy lidi měli krk a uši, otázky nebrali konce, a tak Mach s Šebestovou zašli o přestávce za paní učitelkou a řekli, že zítra má je celá třída na výlet k rybníku Krajáči, ale že u toho rybníka už jednou byli, jestli by nebylo lepší podívat se do toho 14. století. Oni mají přece kouzelné sluchátko a když zařídili výlet za Piráty, mohou zařídit i výlet za Karlem IV. A paní učitelka si řekla, to není špatný nápad, poradila se s panem ředitelem a když ani on nebyl proti, řekla žákům, kam se zítra poletí. Nače se ráno sešla celá třída před školou, paní učitelka si je spočítala, přesvědčila se, že mají všichni chlebníky se svačinkami, pak dala pokyn Machovi a Šebestové, ti dali pokyn sluchátku a najednou byli všichni pryč. Octli se přímo na nádvoří Pražského hradu, kde se právě stavěl chrám svatého Víta. Před chrámem stál Karel IV. Se svým rádcem. Přišel se podívat, jak to těm zedníkům jde. Paní učitelka slušně pozdravila a děti taky, akorát Horáček s Pažoutem nepozdravili, protože se kamsi nenápadně vytratili. Pažouta ze všeho nejvíc zajímal, jak vypadala mučírna, a Horáček šel s ním. Paní učitelka mezi tím císaři vysvětlila, že jsou z 21. století, že měli jet k rybníku Krajáča, že se podívali radši sem. Karel IV. Se podivil, jak je to možné, a tak mu Mach s Šebestovou ukázali kouzelné sluchátko, které dokáže úplně všechno. V tom rádce císaři co si pošeptal a Karel IV. Poprosil, aby mu to sluchátko na chvíli půjčili, že s ním zajde do státní pokladny a nadělá si trochu zlatých dukátů, aby mu nechyběli při stavbě té katedrály. Mach s Šebestovou se řekli, že když nás prosí sám Karel IV., nejmoudřejší ze všech panovníků, nemůžeme odmítnout. A tak to sluchátko císaři půjčili, což ale dělat neměli, protože pak došlo k těm nejpříšernějším událostem, s jakými nikdo nepočítal. Karel IV. Si vzal sluchátko, vešel s rádcem do paláce, ale na chodbě nešťastnou náhodou zakop a upad. Sluchátko mu vylítlo z ruky a jelo po podlaze až k Horáčkovi, který tam s Pažoutem hledal tu mučírnu. Horáček chňapl po sluchátku a řekl: Pažouté, mám senzační nápad, sleduj. A požádal sluchátko, aby proměnilo Karla IV. A jeho rádce ve dva vrabce, což se okamžitě stalo, a Pažout se chytil za hlavu a řekl: Horáčku, ty blbouné, lítáme v děsným průšvihu, kdy zmizí císař, je to nepředstavitelný malér. Jenomže Horáček řekl: Jen klid, Pažout, žádný císař nezmizí, protože tím císařem se stanu já a ty budeš tím rádcem. Načiž řekl do sluchátka svoje přání a najednou tu stál císař Karel IV. A vedle něj jeho rádce, a ten Karel IV. Řekl: Tak, Pažouté, a jsme z malé ruinku, já nevím jak ty, ale já už žádným Horáčkem nebudu, já už tím císařem zůstanu, protože císařové se mají nejlíp ze všech a můžou úplně všechno. A Pažout, který byl teď císařským rádcem, řekl: Teda, Horáčku, teď jsi zaválen. Teď si to můžeš vyřídit i s tím Kropáčkem, který tě tak příšerně včera naštval.
Ale když si tohle Horáček s Pažoutem říkali, vůbec je nenapadlo, že je slyší Mach a Šebestová schovaní za rohem, kteří se vydali tajně za císařem, aby věděli, co se děje se sluchátkem. A Šebestová šeptala Machovi: Machu, z Horáčka je císař Karel IV. To je strašný, co budeme dělat. A Mach šeptal: Člověče, Šebestová, tohle může špatně dopadnout. Musíme dát vědět paní učitelce, co se stalo. A hned začal hledat v chlebníku tušku a papír. A potom se na té chodbě objevili nějací ministři, řekli, že v trůním sále čeká plno lidí, že je nejvyšší čas, aby císař začal vládnout. A tak Horáček, který teď vypadal jako Karel IV., šel, sedl si na trůn a vládl. Ti ministři chtěli, aby rozhodl, jestli univerzita v Praze bude nebo nebude. Horáček se poradil s Pažoutem, který teď vypadal jako jeho rádce, a řekl, že se žádné školy zavádět nebudou, že se naopak všechny školy zruší, protože otravují dětem život, a hned taky nařídil, aby místo škol byly všude samé cukrárny, protože všechny děti mají rádi sladkosti. V korunním sále nastal šílený poprask, ale Horáček všechny ty lidi vyhodil, nechal si tam jen pár zbrojnošů, dal sluchátku příkaz, aby mu postavil trůnu televizor s 50 programy, na či s Pažoutem seděli a koukali na kreslený seriál Kocour Poky a Pes Moky. A paní učitelka, která s celou třídou pokračovala v prohlídce hradu, se říkala, kam pak se asi ztratil Horáček a Pažout, určitě někde provádí ty své lumpárny. A zrovna, když si tohle v duchu říkala, vešla s celou třídou do trůního sálu, kde se císař, jeho rádce a pár zbrojnošů koukalo nakreslený seriál Kocour Poky a Pes Moky. Císař Karel IV. Uviděl Kropáčka, ukázal na něj a řekl: Tento žák bude okamžitě popraven, odveďte ho. Nače se zbrojnoši chopili chudáka Kropáčka a tahli ho pryč. Kropáček šíleně ječel a kopal nohama, ale nic mu to nebylo platné. Bylo ho slyšet ještě za dveřmi, když otáhli po chodbě, a paní učitelka začala na Karla IV. křičet: Co si to dovolujete? Nechat popravit nevinné dítě pro nic za nic? No nezbláznili jste se! Ale Karel IV. Si dal klidně nohu přes nohu a řekl, že to má Kropáček za to, co včera provedl žáku Horáčkovi, kterému schválně špatně napověděl, aby mu udělal ostudu před celou třídou. A paní učitelka se zarazila a řekla si, to je divné, jak může Karel IV. Vědět, co se stalo včera ve třídě, a vůbec, jak to, že se císař Karel IV. Kouká na kreslený seriál Kocour Poky a Pes Moky. V tom jale dobla do nosu papírová vlaštovka, která přiletěla otevřeným oknem, paní učitelka ji rozbalila a četla: Paní učitelko, to není Karel IV., to je Horáček a ten druhý je Pažout. A paní učitelka, která poznala Machovo písmo, si řekla: Aha, takhle je to. A pak začala křičet na celé kolo: Horáčku, to už ale přestává všechno. Vzít na sebe podobu samotného císaře. No to je ale opravdu trochu moc. Tohle si se sakramenství odskáčeš. A křičela a křičela. Nače se Horáček polékal, že by nějaký ministr mohl paní učitelku slyšet a že by se to všechno vyzradilo, a tak rychle nařídil sluchátku, aby paní učitelku okamžitě vrátilo zpátky do školy a s ní všechny žáky, kteří jsou v trůním sále, a sotva to řekl, byl s Pažoutem v tom sále sám. A paní učitelka, která se najednou ocitla s celou třídou zpátky ve škole, běžela za panem ředitelem, řekla mu, co se stalo. Pan ředitel se musel sednout, aby neomdlel, a řekl: Proboha, Horáček, českým panovníkem, no nic horšího se nemohlo stát. Dovedete si představit, paní kolegyně, kolik škody může takový osel napáchat, jaké nesmysly může nařídit. A když mu paní učitelka řekla, že první, co Horáček nařídil, byla poprava žáka Kropáčka, pan ředitel celý zezelenal a chytil se za srdce, načež ho paní učitelka začala rychle uklidňovat, že ve 14. století nezůstal jen Horáček s Pažoutem, ale taky Mach s Šebestovou, a že ti dva Kropáčka snad nějak zachrání. A opravdu.
Ve 14. století se Mach a Šebestová radili s královnou Alžbětou, manželkou Karla IV., jak zachránit chudáka kropáčka před popravou. Potřebují k tomu kouzelné sluchátko, které má Horáček v kapse. A královna dostala nápad. Zavolala své dvorní dámy a řekla jim, aby Macha oblékli jako královské páže, a potom už byl oběd, Horáček seděl v čele stolu jako císař, pažouk seděl vedle něj jako jeho rádce, Horáčkovi se všichni klaněli a přáli mu dobré chutnání, a pak už k němu přicházela pážata jedno za druhým, jednomu neslo polévku, druhé předkem, třetí maso, čtvrté přílohu a páté omáčku, a právě to páté páže byl převlečený Mach. Horáček si ho vůbec nevšiml, za to Mach si všiml sluchátka, které kukalo Horáčkovi z kapsy. Takže, když položil s úklonou omáčku na stůl, vyfoukl to sluchátko nenápadně Horáčkovi z kapsy a odnesl je do kuchyně, kde už byla připravená královna, taky Šebestová, a kde poskakovali na okně dva vrabci. Mach dal sluchátku ten správný příkaz a najednou stál na okně pravý císař Karel IV. A jeho pravý rádce. A pak se v hodovní síni objevili Mach a Šebestová s kouzelným sluchátkem, Mach do ní řekl pár slov a najednou seděl v čele stolu Horáček a vedle něj pažou. Ale to už do hodovní síně vcházel pravý císař Karel IV. A ten dal Horáčkovi takový pohlavek, že si ten darebák namočil celou hlavu do omáčky. Mach s Šebestovou a se zachráněným kropáčkem se slavnostně rozloučili s Karlem IV. A 14. stoletím, poprosili sluchátko a vrátili se do školy i s Horáčkem a s pažoutem, který paní učitelka nechala za trest po škole a řekla, až se příště někam pojede, tak vy dva rozhodně zůstanete doma.

0: Tiki hádanka.
1: Nejdřív šaty zelené, potom nosí červené a když už modré má, s dobrou chutí jíst se dá.
0: Co je to?
2: Co se dá jíst? Já nevím.
0: Přemýšlím. No. Co modrého jím? Špagety!
3: Jablíčko!
0: Špagety!
3: Jablíčko!
0: Modré špagety!
3: Ne!
0: Já vím.
3: Tak povídej.
0: Modrý meloun.
3: Ne, asi to bude švestka.
0: Švestka! No jo,
3: je to švestka!
4: Pořád bylo horko, Evelince ne. Evelinka byla jako z pavučinky a když kráčela polní cestou, ani prach se jí nezvedal pod patami. Ale jinak bylo vedro kde komu, protože čeho je moc, toho je příliš. I slunce. Evelinka mohla jít jinudy, ale nedalo jí to a dala se okolo studánky. Kdo to tam byl, že tak mlaskal a srkal? Klouček z vlásky jako sláma. Ležel na bříšku a pil, až to čvachtalo. Co pak tolik piješ v takovém parnu, kárala ho Evelinka. Vždyť se zastudíš, vždyť dostaneš zápal. Klouček polkl poslední doušek, utřel si pusu dlaní a odpověděl. Já tak piju, protože abych neměl takovou žízeň. Dobrý den. To dobrý den chytilo Evelinku za srdce. Jak pak se jmenuješ? A kde ses tu vzal? Jmenuju se Ondroušek a vzal jsem se tu, protože tudy chodím domů. Už chodíš do školy? Do školy chodím už od loňska. A jednou jsme se učili, jak vypadá staroměstský orloj. Taky jste se, paní, učili, jak vypadá staroměstský orloj? Nebo vám o něm mám povídat? Povídej mi, co jste se o něm učili. Ondroušek se posadil před Evelínku. My jsme se o něm učili, že se dřív učilo, že orloj smontoval mistr Hanuš. Že mu město nařídilo, aby ho vymyslel a že to musí být takový orloj, aby nikde jinde takový neměli. A co to máte na noze, paní? Vy máte zavázanou nohu. Mám na ní takovou bolístku. Ale když mi vypravuješ o pražském orloji, tak o ní ani nevím, řekla Evelinka. A pomyslela si, že ten šátek musí už co nejdříve Francínkovi vrátit. Ondrouškovi to vysvětlení stačilo a dal se znovu do vyprávění. Tak ten mistr Hanuš vymyslel takový orloj, jaký nikde jinde neměli. A taky ho smontoval. Ukazoval nejenom, kolik je hodin, ale taky, který je den a měsíc. A kde jsou na nebi nebeská tělesa. A zařídil, aby každou hodinu chodili po orloji apoštolové, aby smrt zvonila, lakomec potřásal měšcem, marnívec, aby se díval do zrcátka a kohoutko krhal. Jenže město dostalo strach, že takový orloj smontuje i někde jinde, a tak mistru Hanušovi oloupali oči. Jenže mu je oloupali zbytečně, protože se pak ukázalo, že ten orloj nesmontoval mistr Hanuš, ale Mikuláš z Kadaně o 66 let dřív. Evelinka žasla, co všechno si Ondroušek zapamatoval, i když to měl trošku pomotané. Ten orloj funguje dodnes a dodnes ukazuje. A kde kdo se mu chodí divit, protože by nikdo takový nevymyslel, pokračoval Ondroušek. O co, paní, že byste takový orloj nevymyslela ani vy? Paní učitelka se přiznala, že by ho nevymyslela, ani nesmontovala. A proč myslíš, že by ho nesmontovala? Nasupila se Evelinka. Jednak proto, že jste paní, jednak proto, že nemáte pilník a jednak proto, že se nic hezčího nedá vymyslet, než je staroměstský orloj. Tak víš co? Já do zítřka dopoledne udělám takový orloj, na jaký nepřišel ani ten Mikuláš z Chomutova. Skadaně, paní. Vsadíme se o kytičku jaut, ano? Vsadíme, Ondroušku. Vložila svou dlaň do jeho Evelinka. Ondroušek se ještě jednou napil ze studánky a pak se loudal domů a cestou kopal do kamínku. Druhý den přiběhl ke studánce celý říčný. Evelinka už tam čekala. Máte, paní, orloj? Zeptal se, sotva dorazil. Ovšem, že mám. Ondroušek se rozhlížel udíveně po vůkolí, ale neviděl nic než starou dobrou kopcovinu se zlatými splazy polí, pár huňatých chlumů, svěží úval u studánky, vedkou kapličku na rozcestí a hvozdaté svahy v zářečí. Ale paní, Vždyť nikde žádný orloj nevidím. Můj ty světe, ty se špatně díváš, obracela oči v sloup Evelínka. Mým orlojem jsou přece tahle pole, Ondroušku. Čas na něm ukazují květiny. Když se rozednívá, otvírá se na mém orloji modrá čekanka a ukazuje čtvrtou hodinu raní. O hodinu později se rozvírá kvítek hořčíku a šestou ukazuje jestřábník. No jak poznám, že mám jít do školy, paní? V 7 se otvírají pampelišky. V 8 se rozevře šťavel, 9 hlásí pumpava, 10 kolenec a 11 mléč. Ve 12 se zavírá měsíček rolní, v 1 hvozdíček a ve 2 jestřábník zední. Každou hodinu se na mém orloji otevřou nebo zavřou některé kvítky, víš? A kdo se zavře? Ve 3, ve 4 a v 5 hodin odpoledne. Opět kolenec, potom pumpava a jestřábník okoličnatý. A v 6, 7 a 8? Portulák, mák nahoprutý a denívka plavá. A co když už je tma? To rozkvete v 9 hodin večere, knotovka bílá. Zavírá se ve 2 hodiny po půlnoci. A 3 hodinu raní hlásí silenka nicí, když se zavírá. Tak je můj orloj takový jako staroměstský, nebo není?
5: Není, paní, zamyslel se Ondroušek. Vy nemáte na orloji apoštoli.
4: Evelínka se pousmála. Ty nevidíš, že místo apoštolů běhají po mém orloji myšky, koroptve a křepelky? Že na mezích panáčkují zajíci a křečkovi? Že v pšenici se mi prochází sisel? Na mateří doušku, že usedají bělásci, modrásci a perleťovci? Ač miláci a sluníčka sedmítečná, žávu u studánky, slepíše a užovku si taky neviděl? A to ani neříkám, že nad mým orlojem zpívá skřivánek, místo aby cinkal kostlivec, místo kohouta mi kokrhají bažanti a místo marnivce se v zrcadle studánky schlížíš den co den ty a piješ, až to čvachtá. Ondroušek se na Evelínku okouzleně díval, ale chtěl se mu ještě trošku se s ní přijít.
5: On ten orloj je hezký, paní. Jenže se v něm vyznáte akorát vy. A teď trošku i já. Ale lidi mu rozumět nebudou. Co pak vidí, v kolik hodin se rozvírá čekanka nebo pampeliška?
4: Jejich chyba, pokrčila Evelínka útlými ramínky. Ale co pak oni vědí, co ukazuje staroměstský orloj? Ani hodinu na něm nerozluští, ani datum. Ale i to je jejich chyba. Jsou o to chučí, nemyslíš?
5: Myslím, paní, že vám natrhám ty trávnice. Teď už se zavírá hvozdíček.
4: Evelinka se posadila na polštářek z doušky mateří a Ondroušek se dal do česání trávnic. Ty jsou totiž ze všech jahod nejsladší, nejčervenější a nejvonavější.

vysí výprask a já za ní peru.

0: Jablíčku.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těl dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
2: Ano, byli to 2 tesaříci, táta a syn. Táta byl docela obyčejný tesařík, jak tesaříci bývají, ale syn s brýlemi, to byl studovaný brouk. Nedávno se mu totiž stalo, že zabloudil k blízkému staveništi dětské ozdravovny. A jak tak letěl, najednou se octl ve stavitelově kanceláři. To bude krásný brouk pro mého synka, řekl si stavitel a chtěl ho chytit v letu. Ale jak po něm plácl rukou, srazil tesaříka do kouta a tesařík spadl do jakési roury opřené o zeď. Stavitel hledal po celé kanceláři, ale tesaříka už nenašel. Tento se ví se bál vylézt a zůstal v rouře celé 2 dny a 2 noci. A ve chvílích, kdy neměl moc velký strach, rozhlížel se po tom, co ho obklopovalo. A víte, co to bylo, ta roura? Byly to stavitelské plány stočené do roličky a ty čáry a klikyháky na plánech se mladému tesaříkovi tak zalíbily, že od té doby nechce stavět jinak než podle plánu a nosí brýle, jak to viděl u stavitele. No a teď právě stavěl s tátou, ovšem také podle plánů, které měl v této chvíli pytlík napíchnutý na nose, domek pro paní tesaříkovou. Chudinka měla za několik dnů zase snášet vajíčka rovnou do stromu, aby červíček, který se z toho vajíčka narodí, mohl papat dobré čerstvé dřevo. Už chatu u stromu skoro celou postavili a teď je všechno rozbito. Poslechnou, oni popleto. Jestli tu chatu zase hned nepostavějí, tak jim utrhnu tykadla u samého zadečku, zahromoval na pytlíka hrubě starý tesařík. Leč ne jinak než podle plánů, dodal vzdělaný syn. Ne-li, zbuduji podle plánů šibenici, na kteréž to vás podle plánů pověsím. Jej, vykřikl pytlík, stavět? Proč ne? Všechno vám udělám. Dejte mi papír a inkoust a udělám vám plány jak na babylonskou věž. Ovšem, musíte mi dát také něco k snědku. Vždyť já jsem už 2 dny nejedl, dodal hladově. Tak tam měl za chvíli hezkou hromádku jídla, veliký papír a lahvičku s inkoustem. Plán krasopisně vykreslete a ať nic nespletete, připomínal ještě mladý tesařík a pak odešel s otcem.
3: A dobře se napapejte,
2: dodal pytlík, když odešli. To se ví, že se nejprve pustil do jídla a tak se nacpal, že se mu potom chtělo spát. A taky se vyhajejte, bručel při zívání, pak vám to dám nějak dohromady. Nemusí to být zrovna babylonská věž. Třeba jim bude stačit prašná brána. A usnul jako zabitý. Jenže, jak se položil do trávy, převrhl lahvičku s inkoustem a inkoust se rozlil.

0: vtipk.
1: Učitelka k žákům. Tak, děti, dávejte dobrý pozor. Maminka koupí kilo masa, rozdělí je na polovinu. Bude mít...
2: 2,5kilové kusy.
1: Dobře, a když je opět rozdělí na polovic?
2: 4,25kilové kusy, křičí děti.
1: A když i ty rozdělíme?
2: Pak je z toho sekaná, raduje se hlasitě Honza.
0: To si někdy člověk u těch matematických příkladů představuje věci, viď?

0: Ahoj mrzotkové a šmakovinky.
1: Ahoj.
0: Dneska vás s Piggym naučíme připravovat Piggyho oblíbenou dobrotu. Avokádovou pomazánku.
1: No, laskonko, to nemůžeš říct jenom tak. Avokádová pomazánka, to zní nudně a nezajímavě. A přitom je to úplně nejpochoutkovatější pochoutka. Já jsem do ní úplně zbrázněný.
0: Tak vidíte, jak Piggy mu tahle mňamka chutná. A jak se mu do ní nejdřív nechtělo.
1: Protože mě nenapadlo, jak je to dobré.
0: Jednou přiběhl a chtěl honem rychle nějakou svačinku. A já měla zrovna jen tuhle pomazánku. Pamatuju si, jak byl zklamaný a ohrnoval rypáček.
1: No, protože to mělo divnou barvu.
0: Ale měl takový hlad, že se zakousl, ochutnal a pak jen valil očiska. Nacpal do sebe 3 krajíce chleba. Ani se mě nestačila mazat.
1: No jo, no, tak bylo to celé zelené a tu vůni jsem neznal a nikdy předtím jsem to neochutnal.
0: No.
1: Ale za to teď je ze mě fanda avokádové pomazánky a my ji teď můžeme naučit děti připravit. Takže budeme mít hned celý avokádovo pomazánkový fanklub.
0: A navíc je ta příprava ohromně jednoduchá. Je tak jednoduchá, že tu pomazánku dnes připravíš celou jen ty sám.
1: Jupi! A co budeš dělat ty?
0: Já budu jen říkat, co máš dělat a všechno kontrolovat.
1: Jo, tak to já jsem pro.
0: Jsi připraven ke startu?
1: Jsem.
0: Co kdybych ti půjčila svou kuchařskou čepici? Když si dnes hlavní kuchař ty.
1: No, to nevím. Aby mi nespadla do té pomazánky a neumazala se. Víš, co se mi tuhle stalo s bramborovým salátem, jak mi upadlo?
0: Piggy, občas se v kuchyni malé nehody stávají. To je normální. Něco se rozlije, něco upadne, něco se nepovede.
1: A občas někdo upadne do salátu frňáčkem, rocháčkem, čumáčkem.
0: Když je někdo tak mimořádné prasátko jako náš milý Piggy, tak se to stát může. Tak a teď už jdeme kuchtit. Budeš potřebovat 1 zralé avokádo.
1: To se pozná tak, že na ní malinko máčknu. A jak je naomak měkké, tak je zralé, viď? Já už toho o avokádech vím náhodou. Hodně.
0: Přesně tak, Piggy. Já žasnu. A dál budeš potřebovat sůl, pepř, misku a vidličku.
1: Všechno mám. Budeť bych to neměl, když si mi to sem tak krásně připravila, tak to mám.
0: Přece jenom ti s něčím pomůžu.
1: S čím?
0: Napřed je totiž potřeba rozpůlit avokádo a vyndat pecku. A to raději udělám já.
1: Protože ti je jasné, že kdybych to dělal já, tak honíme pecku po celé kuchyni, viď?
0: No, Piggy, jen se nepodceňuj. Udělám to já jen proto, že je třeba použít na rozříznutí avokáda nůž. Ale vím určitě, že až budeš větší, zvládneš to moc dobře i sám. Tak, jde to snadno. Ale jak říkám, avokádo se musí rozkrojit. Takže i dětem doma s tím pomůže někdo dospělý. Pecku vyhodíme.
1: Ne, počkej, nevyhazuj, takový poklad.
0: Poklad?
1: Justina mě naučila, jak z pecky z avokáda vypěstovat rostlinku avokáda. A až se mi to jednou povede, to budeš koukat. To budeme mít avokád, že nebudeš stačit vymýšlet recepty.
0: Tak to by bylo hrozně prýma, Piggy.
1: Já zatím vymýšlím jen písničky. Hele, avokádo, avokádo, to má každé rochně ráno. Avokádo to mám rád, já jsem fanda avokád.
0: Tak dobře, tady máš tu pecku.
1: Děkuju, co dál?
0: Co dál? Dál. Dužinu avokáda potřebujeme dostat do misky. No je několik způsobů, jak avokádo zbavit slupky.
1: Jak?
0: Buď škrabkou na brambory, ale to u měkčích avokád nejde nijak zvlášť dobře. A nebo ho můžeš vydlapat lžičkou. To se hodí víc právě proto, že je měkké, půjde to jako po másle.
1: Je to dobře, skoro jako by to bylo to máslo. Vlastně to jen tak hrnu, jako bych jel bagrem. Bagr jede.
0: Piggy, vydlabej obě půlky. Tak, výborně. A teď vezmi vidličku a avokádo v misce rozmačkej na kaši.
1: Jo, mačkámo, patlámo, mňamkámo. Mačkámo, patlámo, mňamkámo. Už se mi zbíhají sliny.
0: A teď už jen trochu osolit a opepřit, ale opravdu jen jemně. Ještě jednou zamíchat a je to. Tak takhle jednoduché to je. Ukaž, Piggy, jak se ti povedlo tvé velejílo. Je paráda. Máš pochvalu.
1: To zvládne úplně každý.
0: Ale ty jsi s tím poradil krásně.
1: Jo, jsem kuchář. Jsem šéf kuchář, jsem mistr světové kuchyně.
0: No, Piggy, uber. Pícha do kuchyně nepatří. Povedlo se ti to a teď můžeš začít mazat chlebíky. Hugo s Justínou jsou tu co by dub.
1: Hugo přijde dobrovolně s Justínou? No to čubrním.
0: Byl u ní na návštěvě. Justína ho učila vyrábět záložky do knížek.
1: Aha. No, každopádně víme, že se Hugo bude potřebovat pořádně posilnit.
0: Tahle pomazánka je jednoduchá, je rychle hotová a hlavně vynikající.
1: No to je.
0: Navíc je zdravá, protože avokádo má spoustu důležitých vitaminů. Pod avokádovou pomazánku se ani nemusí mazat máslo, protože avokádo je tučné samo o sobě, ale je plné přesně těch druhů tuků, které naše tělo potřebuje, aby to bylo zdravé. Takže nelekejte se zelené barvy.
1: Jako já?
0: A směle do toho.
1: Skonko, dala by se ta pomazánka připravit i nějak trochu jinak, jako ne na jiný způsob?
0: No, variant existuje samozřejmě mnoho. Sami si časem najdete tu svou nejoblíbenější. Někdo přidává stroužek česneku, někdo jarní cibulku, někdo obojí a ještě pár kapek citronové šťávy navrch, olivový olej, a tak dál. Jestli si nejsi jistý, nebo si nemůžeš vybrat, opeč si jeden chlebík v topinkovači a potři si ho česnekem, než na něj dáš pomazánku. No a tak zjistíš, jestli by ti tahle kombinace chutnala.
1: Jo, to by mě lákalo. To zní dobře.
0: Já na to mám asi taky chuť. Milí posluchači, budu se s vámi muset rozloučit. Avokádová pomazánka je prostě veliké lákadlo. Zkuste ji doma taky, ale nezapomeňte na tu důležitou věc, o které jsme si už říkali.
1: Nevím co, já to asi zapomněl.
0: No, že avokádo nesmí pejsci.
1: Aha.
0: No, jestli doma nějakého máte, určitě mu nedávejte ochutnat.
1: Ale vy si pochutnáte, to se klidně vsadím.
0: Recept i postup najdete na www.piggy.cz v mé, tedy laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. A já se těším

orty a šel házet vlaštovkou. Ve veverčí škole kluk pak chodil kolem, loudil po mně svačinu. Buchty pomazánky mám jen pro mazánky, musel sekat latinu. La la la la.

0: Obrácená země. Jednou si hráli kluci na indiány. Běhali po lese v čelenkách ze slepičího peří a s pokřikem sváděli spolu prudké boje s klacky a šiškami.
1: Když byli v nejlepším, začalo se stmívat. Nastala podvečerní hodina, ve které kouř z komínů píše na nebe jídelní lístek k večeři. Otvírají se okna kuchyní a hlasy maminek, jako flétny, svolávají své děti domů.
0: Ze všech koutů se zbíhají střapatí, ježatí a kudrnatí indiáni, co mají ušmudlané nosy, pusy utrmácené od povyků, mlsné a ospalé.
1: Jenom jejich náčelník, Franta Šimůnek, pihovatý jako vdoleček sypaný perníkem, a jeho bratr Martin se z lesa ještě nevrátili.
0: V lese je tma jako v domě bez oken.
1: Slyšíš? Volají nás k večeři, pobízí Franta Martina.
0: Počkej, našel jsem klíč. Vydechl jako ze sna Martin.
1: Tak ho zahoď a jde se domů.
0: Ale je na něm nápis.
1: Ukáž.
0: Jemes enecárbo do čílk.
1: Co to je za nesmysl? Zkus to přečíst pospátku.
0: Klíč od obrácené země.
1: Kde to může být?
0: Víš co, Franto, půjdem tu zemi hledat.
1: Jde se!
0: Dlouho šli kluci černým lesem.
1: Nohy je bolely, ale zvědavost byla svěží a hnala je před sebou, jako by měli kolečka.
0: Po mnoha hodinách přišli na kraj lesa.
1: Mezi dvěma borovicemi stály dveře.
0: První se z údivu vzpamatoval Martin. Ukáž, třeba se dají odemknout naším klíčem.
1: Jaký div! Dveře se kolem klíče sami otočily a v tom okamžiku rostly všechny stromy v lese kořeny vzhůru.
0: Franta s Martinem udělali krok
1: a stáli také na hlavě. Kdyby tu tak byli ostatní kluci, ti by koukali, vzpomněl na svůj indiánský kmen Franta. Však se bylo čemu divit. Na loukách kvetly motýly a květinky kolem nich poletovaly. Vítr tekl a žbluňkal, voda zase foukala. Velryby kroužily v oblacích. Pampelišky, poměnky a chudobičky rostly na stromech.
0: V jednom tulipánovém stromořadí potkali kluci babičku.
1: Šla proti nim po hlavě. Občas jí dělali kotrmelce, pak přes ní skákalo švihadlo. Ptala se jich, jestli by si s ní nezahráli na honěnou.
0: Řekli babičce, že by z takového honění mohla mít smrt.
1: Vyplázla na ně jazyk, vylezla si na fialkový strom a trucovala.
0: Potom se Franta s Martinem dověděli, že v obrácené zemi vypadají holčičky jako stařenky. A opravdové babičky jsou mladinké a nosí dlouhé copy s červenými mašlemi.
1: Lidé tam přicházejí na svět jako stařečkové a odcházejí jako miminka.
0: Kluci potkávali cestou mnoho lidí.
1: Všichni chodili po hlavách a přemýšleli nohama.
0: Některé lidi nosila aktovka.
1: Některé lopata, kufr, žebřík nebo váleček na těsto.
0: Lidi se nemuseli nic učit. Práce za ně všecko udělala sama.
1: Uměla číst, psát, počítat, vařit, šít i umývat nádobí.
0: Práce za lidi také jedla.
1: Ale to se klukům vůbec nelíbilo. Vzpomínali na máminu večeři, která jim doma vystydla, a měli už pořádný hlad.
0: V jedné vesnici stál na věžičce kostelíček a nedaleko pěkná hospoda. Franta s Martinem do ní vlezli.
1: Komínem.
0: protože v obrácené zemi se do domů chodilo vždycky komínem a kouř se vypouštěl dveřmi.
1: Na obráceném stole bylo prostřeno k jídlu. Sotva vzal Franta do ruky lžíci, snědla lžíce polévku a knedlíkové švestky chtěli sníst Frantu.
0: Martin poprosil hospodského aspoň o kousek chleba s máslem. Práce za hospodského namazala máslo krajícem a podala na něm talířek hladovým klukům.
1: Jenomže čím toho, kdo v obrácené zemi víc sní, tím je hubenější.
0: A tak byli kluci po obědě kost a kůže.
1: Zatoužili vrátit se domů.
0: Vzali sebou na cestu kousek chleba do kapsy. Než se nadáli, měli v kapse z chleba mouku a z mouky obilí. Kluci obilí z kapsy vysypali.
1: Jen se dotklo pole, vyrostly z něho bochníky.
0: Bochníků bylo plné pole a chtěli kluky sníst.
1: Naštěstí se tu objevili papíroví draci a přivázali kluky na papírové provázky.
0: Kluci se vznesli tak vysoko, že z té výšky zahlédli svůj rodný domek a v něm mámu, jak si pro ně utírá slzu. Sotva kluci máminu slzu uviděli, pustili se papírových provázků a bác. Spadli každý zrovna před svůj talíř s vystydlou večeří.
1: A když všecko spolikali a nikomu nic nenechali, šli spát.
0: Hádejte, o čem se jim bude zdát.

o kočičce a pejskovi. Byla jednou jedna matka a ta měla dvě dcery. Jedna se jmenovala Kačenka a byla její vlastní. Druhá byla nevlastní a říkali jí Andulka. Andulce macecha nepřála a jen pořád přemýšlela, jak by ji dostala z domu. Andulka viděla, že je své maceše na obtíž, a tak řekla, že půjde někam do služby. Macecha byla ráda, upekla jí buchtičku a pustila do širého světa. Andulka šla, až přišla na rozcestí, nevěděla, kudy dál. Vyndala buchtičku z uzlíku a kutálela ji před sebou. Kuli, kuli, kulilíč, kam se má buchtičko pokulíš? Řekla si, že půjde tam, kam se bude buchtička kutálet. Ta se zastavila u švestky, která byla plná housenek a mušek. Když se Andulka sehnula pro buchtičku, švestka se zachvěla a prosila Andulku, aby očistila a zbavila hmyzu. Andulka sizula střevíčky a punčochy, vylezla na švestku a celou ji očistila. Švestka jí děkovala a řekla, až mě budeš, Andulko, potřebovat, vzpomeň si na mě a já ti pomohu. Andulka slezla ze stromu, vzala si punčochy, obula střevíčky a šla dál. Vzala zase buchtičku a kutálela ji před sebou. Kuli, kuli, kuli líč, kam se má buchtičko pokulíš? Buchtička se kutálela k jabloni, která byla celá porostlá mechem. Prosila Andulku, aby jí zbavila mechu. Andulka se dala do práce a brzy byl mech pryč. Jabloň děkovala a řekla, až mě budeš, Andulko, potřebovat, vzpomeň si na mne a já ti pomohu. Andulka vzala zase buchtičku a kutálela ji před sebou. Kuli, kuli, kulilíč, kam se má buchtičko pokulíš? Buchtička se dlouho a dlouho kutálela, až se zastavila u lesní studánky. Studánka byla plná bláta. Když tak u ní Andulka stála, začala studánka prosit, aby ji očistila. Andulka si rychle zula střevíčky a punčochy a netrvalo dlouho, studánka byla zase čistá a volala. Až mě budeš, Andulko, potřebovat, vzpomeň si na mě a já ti pomohu. Buchtička se kutálela přes celý les, až se zastavila u jedné pekárny. Ta byla plná popela a země i prosila Andulku, aby ji vyčistila. Andulka se dala do práce a zanedlouho už se mohlo v pekárně péci. Když Andulka odcházela, pekárna jí děkovala a řekla, až mě budeš potřebovat, vzpomeň si na mě a já ti pomohu. Andulka zase hodila buchtičku na zem a kutálela ji před sebou. Kuli, kuli, kuli líč, kam se má buchtičko pokulíš? Buchtička se kutálela pořád dál a dál přes vysoké hory, až se dokutálela do hlubokého údolí k jedné louce. Tam stál vraný koník, ale nemohl jít, jak byl zamazán a zaprášen. Prosebně hleděl na Andulku a ta hned k němu přiskočila a celého ho očistila. Vzala ho za zlatou uzdu a chvilku ho vodila po louce. Vraník vesele zařechtal a řekl, děkuji ti, Andulko, že jsi mě vysvobodila. Však já se ti odvděčím, až mě budeš potřebovat, vzpomeň si na mě. Andulka pokračovala v cestě a buchtička se kutálela, až se dokutálela k jedné chaloupce. Andulka zaťukala na dveře a za malou chvíli vyšla z chaloupky stařena. Co pak tady hledáš, děvčátko, a odkud jsi přišla? Andulka pověděla babičce, odkud přišla a že hledá službu. Tak zůstaň u nás, navrhla jí babička a Andulka ráda zůstala.
Babičku si zamilovala hned na první pohled. Brzy jí babička dala na starost celou domácnost, zvláště ale pejska s kočičkou. Mladá hospodyňka se pečlivě o všechno starala a s pejskem a kočičkou se dělila o každé sousto. Zvířata se měla dobře a Andulku měla ráda. Když se po čase babička vrátila domů, pejsek s kočičkou jí všechno vyprávěli. Po několika měsících, když si babička myslela, že už by se Andulka měla vrátit domů, zavedla ji na půdu. Tam byla hromada truhel, krásně malovaných, ale i docela obyčejných. Babička řekla Andulce, aby si některou vybrala, ale že ji nesmí otevřít dříve, dokud nebude doma. Tu se k Andulce přitočili pejsek a kočička a radili jí, aby si vzala tu nejošklivější truhlu. Andulka je poslechla, vzala si nejošklivější truhlu, vložila si ji na ramena, rozloučila se s babičkou, pejskem i s kočičkou a namířila si to domů. Sotva popošla kousek cesty, nemohla dál, protože truhla byla moc těžká. Musela se zastavit a v duchu si pomyslela, kdyby tady byl můj vraník, ten by mi pomohl donést truhlu domů. V tom se přihnal jako vichřice vraník a řekl Andulce, jen aby si na něho naložila truhlu a sama aby nasedla. Andulka si nasedla i s truhlou a vraník se rozběhl domů. Když urazili velký kus cesty, dostali hlad. Andulka si pomyslela, kdyby tady byla pekárna, ta by nám přišla vhod. V tom vidí před sebou u cesty pekárnu plnou čerstvého pečiva. Zastavili u ní, Andulka se najedla, dala chleba i vraníkovi a jeli dál. Bylo ale velké horko a oba dostali žízeň. Nikde ale nebyl ani potůček, ani studánka a tu si Andulka pomyslela, kdyby tady byla moje studánka, nebo jabloň, anebo švestka, ty by nás ochladili. V tom vidí kousek od cesty jabloň a švestku a pod nimi čistou studánku. Andulka se napila studené vody, najedla se chutného ovoce, napojila a nakrmila vraníka a jeli k domovu. Když přijeli domů, vyletěl kohout na střechu chaloupky a zakokrhal. Kikiriki, naše dcera domů jede, stříbra zlata truhlu veze. Andulka složila truhlu a pěkně poděkovala vraníkovi. Ten radostně zafrkal, zařechtal a odklusal zpět do svého údolíčka. Jakou radost měla Andulka a jakou zlost Kačenka, když otevřeli truhlu a v ní bylo zlato a drahé kamení. A protože Andulka nebyla lakomá, každému přála, tak dala Maceše i Kačence část zlata a drahého kamení. Potom jim Andulka vypravovala, co se jí přihodilo a co viděla a zažila. Macecha s Kačenkou dělali, že z toho mají radost, ale záviděli jí. Proto se matka rozhodla, aby její nejmilejší Kačenka šla na zkušenou. Upekla jí co možná nejlepší buchtičku a poslala do světa. Kačenka šla tou samou cestou, jak jí Andulka pověděla. Když přišla ke křižovatce, vyndala buchtičku a kutálela ji před sebou. Kuli, kuli, kuli, líč, kam se má buchtičko pokulíš? Buchtička se zakutálela ke švestce, která Kačenku prosila, aby ji očistila. Ale Kačenka se bála o své šaty a potom byla tuzelína. Zamračila se, vzala buchtičku a kutálela ji před sebou. To samé se opakovalo u jabloně, u studánky, u pekárny i u vraníka. Pyšná a líná Kačenka všude dělala, jako by neslyšela, odvrátila se a nikomu z nich nepomohla.
Konečně přišla k chaloupce, kde před časem sloužila hodná Andulka. Kačenka zaťukala. Za malou chvíli se ukázala ve dveřích babička a ptala se, co si přeje. Kačenka odpověděla, že hledá službu, zda by ji mohla k sobě vzít. I toť se rozumí, pojď dál, budeš mě po celé jaro zastávat v hospodářství a budeš-li hodná a svědomitá, však já se ti dobře odměním. Potom babička zavedla Kačenku do světnice, všecko jí ukázala, kde co leží a stojí, ale zvláště jí dala do péče pejska a kočičku a odešla. Teď, když zůstala Kačenka sama a měla úplnou volnost, tak si myslela, že si může dělat, co chce. Připravovala si ta nejlepší jídla, pejskovi a kočičce dávala jen zbytky. Uplynulo jaro i léto a jednoho rána se babička vrátila do chaloupky. Hned viděla to špatné hospodářství kolem sebe, ale přece jen zavedla Kačenku na půdu, kde měla mnoho truhel, a řekla, aby si jednu vybrala. Kačenka se ptala pejska a kočičky o radu, ale ti jí řekli: sama jedla, sama pila, sama sobě poradila. Kačenka si vybrala sama krásně malovanou truhlu, naložila si ji na ramena, nerozloučila se ani s babičkou, ani s pejskem a s kočičkou a zamířila domů. Cestou si myslela: heď, Andulinko, však já budu mít něco lepšího než ty. A tak šla domů. Ale truhla byla tuze těžká. Slunce pražilo, že musela každou chvilinku se zastavit a odpočívat. Šla kolem pekárny, ale ta byla studená, šla okolo studánky, jabloně i švestky, ale nikde žádné občerstvení. Když přicházela k domovu, vyšla jí matka naproti a radovali se nad tím, že v takové krásné truhle budou mít něco daleko lepšího, než měla Andulka v té své škaredé. Jejich kohout zase vyletěl na střechu a zakokrhal: kikriký, naše dcera domů jede, hadů štíru truhlu nese. Když přišli Kačenka s matkou domů, vytáhli květovanou truhlu na půdu a šli si prohlédnout to drahé kamení. Ale zmýlili se, když otevřeli truhlu, vylezli z truhly hadi a štíři a uštípali zlou macechu a její dceru. Andulka zůstala v chaloupce a pokud nezemřela, žije tam až dodnes.

0: cenu, aby za nás všechno udělali trpaslíci.
1: A proč ne? Proč? Bude to hned? A bez práce?
0: To by nás nebavilo. My jsme si ten hrad chtěli opravit sami. Na to jsme se těšili.
2: To je jasný. Děkujeme vám, Skřítkové. Ale my už si to uděláme sami, jo?
3: No, jak to bude jasný.
2: Byli jste moc hodný, ale my už vás nepotřebujeme.
3: Děkujeme.
2: Tak se mějte. Ahoj.
3: Utíkejte, no?
2: Ahoj.

0: No kdo to má pozná?
1: Digi hádanka.
2: Přišel k nám panáček, měl červený fráček. Když jsme ho svlíkali, všichni jsme plakali.
1: Co to je? Já brečím někdy, ale jenom jako když se krájí cibule. Ale to je červená cibule, ta se dává do salátu.
3: Jo.
1: Já mám salátky moc rád.
4: Já to radši zaspívám.

jak se vína napili, joj, joj, napili.

vybrali, joj, joj, vybrali, za 100 zlatých prodali, joj.

0: Chudáček komár.
1: Jaký chudáček? Neměl se chtít ženit. To jsou pak ty konce. Chtěl se komár ženiti. Chtěl sobě brát mušku. Přiletělo ho vado. Chtělo být za družku.
0: Počkej, počkej, počkej. Co nám to tu vykládáš? Prosím tě, od kdy hovada létají?
1: Ale já nemyslím hovado.
2: No proto.
1: Jako je třeba kráva. Ale hovado, jako je ovád.
0: Jo, tak.
2: Jo, takhle.
1: A nepřerušujte mě pořád. Pokračuju. Cuky, cuky, hovado k hovadu. Nemač se nám do řádu. Vezmu-li já sekirku, já ti utnu hlavu.
0: Mně.
1: Ale ne, hovadovi, teda ovádovi. A šel komár do šenku.
0: Ubožátko chudý.
1: Upadl tam přes slánku. Vyrazil si zuby.
2: Šumanko, to je úplný horor.
1: To jo? A co teprve tenhle?

0: Jirko marně žije.
1: To jsou teda konce, co, bábinko?
2: Tak. Ale aby jsme si tady nevyprávěli jen o samých hrůzách, povím vám jednu historku, která je sice také svatební, ale veselější než ty předchozí.
1: No, tak povídej.
2: Oženil se mraveneček, vzal si ženu mušku, posadil ji na lavičku, dal jí cucat hrušku. Postavil ji vedle vrby, aby pěkně stála, dal jí housle do ručičky, aby si tam hrála.
3: A ta blešička byla maličká, vážila 6 kilo každá nožička.
0: Mámí, 6kilová blecha, to je teda kousek.
1: No.
0: A o té vám taky něco prozradím. Vandrovala blecha, potkala ji veš. Kam ty, milá blecho, kam ty vandruješ?
1: Já vandruju do Mlínice, mlinářovi do Čepice. Musím tam být

0: řádu, prejčímu do rukávu. Mám tam jít dnes, dnes, dnes, mám tam jít dnes.
1: Počkejte, počkejte, a tuhle znáte? Jel starý hrčka, zapřáhl cvrčka. Cvrček mu zdechl, zapřáhl blechu. Blecha mu skákala, až o je zlámala. Zapřáhl vši, ty mu dobře šli.
2: Krása. A co teprve to, co se stalo u křeče?
3: A co?
4: Co?
2: U křeče vlk seče. Liška pohrabuje, zajíc na vůz dává, blecha našlapuje. Blecha z vozu skočila, na zajíce z pěstí. Počkej, kluku zrzavá, já mám na tě štěstí. Co je, pane Spejble, že se tak škrábete?
1: Ale pořád mě něco svědí. Žery? Prosím tě, běž dál, ano?
5: Žeričku, jdi dál, taťulda má blechy.
1: No pozor, tak jsem to nemyslel.
2: Ale víte, že mě taky pořád něco svědí. To bude tím, že si tady stále vyprávíme o komárech nebo o blechách.
1: Jo, to je fakt. Víte co? Změníme téma.
2: Povídáme si o létě. Máme za sebou senoseč i výmlad. No tak už na nás čeká jenom sklizeň ovoce.
6: Ahoj, Piggy. Co je s tebou? Čekali jsme na tebe se sovou a ty nikde. Sova už neměla čas, tak zase letěla. Kde jsi byl?
7: Ahoj, Méďo. Jsem asi nějaký nemocný, víš? Necítím se úplně dobře.
6: Co pak je ti, Piggy? Bolí tě něco?
7: Včera mě bolelo bříško a dnes mě bolí hlavička. A chce se mi pořád spát a tak i tak pomalu chodím, vlastně spíš se ploužím.
6: A byl jsi u pana doktora?
7: Byl, Maďo. Pan doktor říkal, že to není nic vážného, že mám ležet v posteli a odpočívat. Ale já si připadám čím dál tím nemocnější. A v posteli mě ležet nebaví. Nic mě nebaví. Jsem smutný. A taky bych měl chuť být i trochu protivný.
6: Je, Piggy, to nebuď. Hlavně, že to není nic vážného. Jen by ses měl snažit být trochu veselější. Víš přece, že se říká veselá mysl, půl zdraví.
7: Veselá mysl, půl zdraví. To už jsem někde slyšel. A myslíš, Médio, že to funguje?
6: Určitě. Když jsi veselý a nic tě netrápí, hned se cítíš líp?
7: No jo, Médio. Ale jak to mám udělat? Mně to dnes vůbec nejde.
6: Já mám nápad. Řeknu kamarádům a přijdeme k tobě domů na návštěvu. Tak budeš moct ležet v posteli a odpočívat a nebudeš se cítit osamělé.
7: A myslíš, že by mi Veverka přinesla něco na zub?
6: No určitě. A sova ti bude vyprávět.
7: A můžeme všichni hrát třeba člověče nezlobce.
6: A uděláme si hezké odpoledne. Co ty na to?
7: No, tak to by bylo prýma. Už se trošilininko těším. A víš co, Maďo? Hned je mi o trošičku líp.
6: To jsem rád.
7: To jsem se z toho pomyšlení na návštěvu rozveselil. No tak to jsem hned o polovinu zdravější, když je
6: veselá mysl,
7: půl zdraví, co? Tak přijďte, to bude prýma.
8: A tak kdykoliv uvidíte bratři někoho na větvi, zachovejte se jako náš ducha přítomný Lotranto. Bez prodlení odříznout. A nyní prosím pana Lustiga, aby nám řekl něco o bižutérii.
3: Jistě. Jablonecká bižutérie, čili jak my od fochu zkráceně říkáme bižu, má ve světě skvělý zvuk. My prosím nezastíráme, že se jedná o imitaci. My to přiznáváme již její přístupnou cenou. Krásná práce, že? Například tady. Jenže to ti lupiči nebyli štont pochopit. Prej je to padělek a chtěl z nás napálit, budeš vyset. Já povídám, Hergot sakra chlapi. Já povídám, krucifix chlapi. Kruci písek?
8: Jenom písek, pane Lustigu. Jenom písek.
3: Já povídám, písek. Chlapi, copak jste nikdy neslyšeli o naší slavné české bižutérii a jejich kápo, ten Vyvrhel, nějakej Lotrando? To je náhodička, co? Můj mladý zachránce se jmenuje úplně stejně jako ten starý raubíř.
8: Schoda jmén, pane Lustigu, pouhá schoda jmén. Chlapcův otec je majitel Zlatého dolu.
3: Inu, svět je malý a o náhody tu není nouze. Tak ten Mizera...
8: Můžu?
3: Ten Mizera povídá. Himmel, Hergot, pověste ho za nohy. Himmel, Laudon? A povídá. Laudon, pověste ho za nohy na strom.
8: Hergot, tady se ale blbě přednáší.
4: Digi básnička.
9: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
4: A teď ještě jednou.
9: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
4: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: Mník a Egon jsou kamarádi. Když otáčel klíčem v zámku, trochu se mu třásla ruka. Nevěděl, co ho v kuchyni čeká. A přitom až do včerejška mu život plynul tak spořádaně a bez nejmenšího vzruchu. Žádné překvapení se však nekonalo. Tak si ohříval v rendlíku fazole a mezi tím lezl po kolenou a sbíral paskyčky na myši. Teď už je nebude potřebovat. Myši přece v bytě nemá. Na Heinzovi fazole je spolehnutí, jako obyčejně si pochutnal, spokojeně se v židli protáhl a zadíval se na diplom na stěně. Zdálo se mu, že se pohnul a rozkýval. Pak uslyšel zaklepání a hned na to do místnosti vklouzl lichožrout. Stál pod diplomem a rozpačitě se usmíval. Dobrý den. Pan Vavřinec na něho vrhl tak nechápavý pohled, že se pro jistotu představil. Já jsem ten Hihlík ze včerejška přece.
1: Já vím, vzpamatoval se pan Vavřinec, a já jsem...
0: Hihlík mu vpadl do řeči. Egon Vavřinec, máte to na dveřích, já jsem klepal.
1: Ale ne na dveře.
0: To ne, já chodím tam tudy. Ukázal na zeď s diplomem. Něco vám nesu. A podával panu Vavřincovi 3 neokousané lycháče.
1: Ale to jsou moje ztracené ponožky, udiveně zvolal pan Vavřinec.
0: Správně. A já vám teď tyhle nesu, abyste je měl do páru. A navíc jsme si s dědečkem slíbili, že už vám žádný ponožky brát nebudeme, protože jste náš moc hodný pan domácí, to řekl dědeček.
1: Tak já jsem váš pan domácí. No, to se povedlo.
0: Že jo? Souhlasil Hihlík. Víte, nám lichožroutům se málo kdy povede, aby bydleli u takhle slušného člověka. No většinou slyšíme jen nadávky, zvlášť po ránu, když se lidi ženou do práce a nemůžou najít ponožku do páru.
1: To se ani nedivím.
0: Jenže vy jste jinej, zvolal Hihlík nadšeně. Vy nemusíte ladit, klidně nosíte každou ponožku jinou.
1: Pan Vavřinec se rozřechtal. Hihlíku, já jsem muzikant, já přece musím ladit. A pak ho napadlo, poslouchej. A čím se budete živit, když moje ponožky necháte na pokoji?
0: To neřešte, odpověděl Hihlík chlapácky. Já se pohlídnu jinde, to za prvý. A za druhý, máme zásoby. Každý lichožrout si dělá zásoby na lidi. Není žádný spolehnutí, tvrdí můj děda. Pořád jsou samá válka, revoluce nebo móda. A kdo to odnese? My, lichožrouti, tak to říká.
1: Tvůj dědeček je moudrý člověk,
0: prohlásil pan Vavřinec vážně. To je, ale člověk není. On je lichožrout. Jako já.
2: Hihlík zvedl hlavu a naslouchal. Teď už to vzdálené duté klepání za stěnou kuchyně slyšel i pan Vavřinec.
0: Děda, už musím jít. Zase mi vynadá, že moc mluvím. A že jste mě vůbec neměl vidět.
1: Tak mu řekni, ať se nezlobí. Pověz mu, že jsem říkal, že... Kamarádi, se musí vidět a můžeš mi říkat Egone.
0: Kamarádi,
1: Hýlík se chytil za hlavu. To jako myslíte, pane Vavřinec, teda Egone, že my dva jsme jako kamarádi.
2: Už to tak vypadá,
1: přikývl pan Vavřinec, tedy Egon.
2: Já asi nějakého kamaráda moc potřebuju.
1: To já taky, protože Ramses a Tulamur junior jsou sice mý bratranci, ale žádní kamarádi to teda nejsou.
2: Tak už běž.
1: Mával pan Vavřinec rukou směrem ke zdi, za níž se ozvalo další netrpělivé zaťukání. Ale nebudete se dívat, zaprosil Hihlík. Ta chodba je totiž tajná. Egone.
2: Nebudu. Tajemství je moc důležitá věc,
1: řekl Egon a otočil se k diplomu nejlepšího trubače hradní stráže zády.

0: Pepičku, ty jsi rozbil všechny dárky, které ti dal tatínek?
1: Ne, jeden zůstal.
0: A který?
1: Kladívko.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Česká pohádka Jeník a Hanička. Byl kdysi jeden otec a jedna matka a měli hromadu dětí. Otec šel jednou do města, koupil tam míru hrachu a dal každému dítěti po hrachu. Ale na Jeníčka a na Haničku se nedostalo. Proto také velmi plakali, ale otec jim řekl: mlčte a neplačte. Já půjdu do lesa na dříví a vy půjdete se mnou. Můžete si tam nazbírat jahody. Ale Jeník a Hanička zašli v lese příliš daleko. Otec je sice hledal, ale když je nenašel, pomyslel si: jsou už asi doma a kdo ví, kdy už z lesa vyběhli. Zatím Jeník a Hanička v tom boru bloudili a když nenalezli ani otce, ani cesty k domovu, dali se do pláče, neboť se už stmívalo. V tom Jeník uviděl světélko a řekl Haničce: nepláč, tady blizoučko je nějaká chaloupka. Tak tomu také bylo. Ale kdo v té chaloupce bydlí, to děti nevěděli. Proto zaklepali na dveře a hned vyběhla stará babička, ale Jeník a Hanička nečekali a schovali se. Když se babička vrátila do chaloupky, děti zaklepali po druhé a opět se schovali. Babička znovu vyběhla a ptá se: kdo pak je tu? Ale zase nikoho neviděla. Ale sotva, že zaklepali po třetí, vyběhla babička a chytila je a než se nadáli, už je vtáhla do své chaloupky a řekla: to jsem ráda, vy ptáčkové, že vás mám, neboť až vás vykrmím, tak vás také sním. Teprve teď Jeník a Hanička poznali, že se dostali do pasti staré čarodějnice, která na dětském masíčku ráda si pochutnává. Ta je také zavřela do chlévka a dávala jim placky s medem a mlékem, aby brzy hodně stloustly. Za několik dnů šla se podívat, zdali děti už jsou hodně vykrmeny a řekla: Jeníčku, vystrč prst, abych věděla, zdali si už dost tlustý. Jeník však byl chytrý a místo prstu vystrčil píšťalku, co si z domova donesl. Babička čarodějka do ní řízla a hned povídala: jsi ještě samá kost, vystrč ty, Haničko, prst. A když děvčátko tak učinilo, řízla babička do prstýnku a řekla: ty také ještě nejsi vykrmená. A odešla. Jeník a Hanička už měli radost, že čarodějku ošidili a těšili se, že je snad otec přece najde a vysvobodí. Ale ten, ač prohledal celý les, nenalezl po nich ani stopy. Za nějaký čas přišla čarodějka na ně se podívat a zase řekla: už jsem vás dost vykrmila a proto vás sním. A zavedla je k vytopené peci a poručila jim: sedněte si hezky na lopatu, abych do pece vás dostala. Chytré děti sedly si opravdu na lopatu, jeden sem, druhý tam, ale schválně tak nemotorně, že je tam do pece nemohla strčit. Když se pak Ježibaba zlobila, řekl jí Jeník:

0: Osmá kapitola. Hmyzouni bzouni.
1: Adélka seděla na pařezu a kreslila obrázky. Skřítek výletník jí obdivně koukal přes rameno, ale Bůča, Bláža a Pupíno zatím na trávě poskakovali a chytali lelky. Pupíno všetečně strkal chobot do všech škvír a tak se stalo, že z hnízda v podzemí vyletěli obrovští pruhovaní hmyzouni bzouni. Kamarádi z nich nespustili oči. Báli se jejich bambulatého nosu, který se snažili nafukovat do špičatého sosáku. Vypadali ještě hrozivěji než sršni na planetě Zemi. I Adélku jejich hlasité bzučení vyrušilo a polekaně zvedla oči od svých malůvek. Hmyzouni se zatím rozdělili na menší skupinky a létali okolo Bůči, Pupína a Bláži, až se jim z toho zakroutily jejich dlouhé krky. Bůča vyvalila oči, protože byla skoro přidušená. Bzouni naštěstí odlétli kousek dál a se smíchem pozorovali, jak se krky plyšových krkounů bleskovou rychlostí odmotávají v opačném směru. Bláža se hned rozplácla a funěla jako lokomotiva. Pupíno lapal po vzduchu a Bůče se protáčely panenky. Adélka chtěla své kamarády bránit, a tak se na hmyzouny bzouny obořila.
2: To se dělá? Vždyť se mohli udusit. Okamžitě se jim omluvte.
1: Hmyzouni se přestali chechtat, jeden z nich zapískal a ostatní se hnali proti Adélce. Ta se dala na útěk. Když vystrčili žihadlo, skřítek výletník neváhal Adélku chránit. Popadly její pastelky a s rozzuřenými hmyzouny bzouny se pustil do šermířského souboje. Taky Adélka hned odkoukala, jak se to dělá, a šermovala svými pastelkami, až z nich létaly barevné jiskřičky. Naštěstí se mezi tím Pupíno vzpamatoval, nabral sílu a do chobotu vzduch vší silou pouknul. Pomohlo to. Hmyzouni bzouni udělali ve vzduchu několik přemetů a odfouklo je to někam daleko.
2: Musíme odsud rychle pryč.
1: Zavelela Adélka a ve spěchu si zbalila své pastelky.
3: Ale kam půjdeme?
1: Zeptala se nechápavě Bůča. Očima stále ještě trochu šilhala, ale jinak už jí bylo lépe.
4: Musíme se připravit k boji,
1: prohlásil rozhodně Pupíno.
5: Ale já bojovat nechci. Mně se to hnusí.
1: Rozplakala se Bláža.
2: Musíme něco vymyslet. Přece ti protivové nebudou dělat takové ošklivé věci,
1: řekla Adélka a usilovně přemýšlela. Skřítek výletník se zatím podíval do své mapy a nahlas přemýšlel.

0: Kdybychom šli tudy, dojdeme na Výlí louku. Kdybychom šli tamtudy, dojdeme do Bimbulíkova za panem profesorem.
1: To je ono.
2: Čukla se do čela Adélka.
1: Zajdeme za profesorem Bimbulíkem a on určitě něco vymyslí. Ještě bude rád, že pro něj máme nápad na nový vynález.
3: Pomoc! Už se zase vracejí.
2: Zapištěla Bláža a bylo jí najednou na omdlení. Žuchla sebou na zem, ale přibrala i Adélku. Z kapsičky se jí něco vylilo a najednou se obě začaly neuvěřitelně zvětšovat. Adélka úplně zapomněla na lahvičky s kouzelnými elixíry. A teď se sama rozbila zrovna ta pravá se zvětšovadlem. A my zouni vytřeštili oči a raději začali prudce brzdit, až to vzduchem zaskřípalo. V momentě se otočili a ještě větší rychlostí zmizeli. Dostali z Adélky strach.
3: Co se to děje?
2: Divila se Bláža. Z rychlého růstu se jí dělaly mžitky před očima.
1: To je kouzelné zvětšovadlo. Dárek od pana profesora Bimbulíka. Úplně jsem na něho zapomněla.
2: Adélka se sklonila, aby zvedla skřítka výletníka, buču a pupína. Dala je do druhé kapsičky k pastelkám a vydala se směrem k Bimbulíkovu. Výletníkovu mapu nepotřebovala, protože z výšky dobře viděla, kam jít. Dvěma kroky byla před houbovým domečkem profesora Bimbulíka. Opatrně ho překročila a zůstala stát před vchodem do laboratoře. Bláža se snažila jít opatrně za ní, ale pak raději zůstala stát ještě před domečkem. Adélka z kapsy vytáhla pupína, buču a skřítka.
1: Všechno panu profesorovi řekněte a poproste ho o pomoc.
2: Ani nebylo třeba klepat. Profesor vykouknul z okna a hned se vyřítil ven i s kouzelným zmenšovadlem. Postříkal Adélku i Blážu a přísně se zeptal.
4: Co vás ke mně přivádí? Máte snad nápad na nový vynález?
5: Máme!
2: Odpověděli všichni najednou. Profesor pookřál.
4: A co mám vymyslet?
6: To nevíme.
2: Řekl popravdě Pupíno. Profesor se zamračil. Bylo vidět, že je zklamaný. Adélka proto hned začala líčit příhodu z mizouny bzouny. Profesor napjatě poslouchal, občas se podrbal na bradě nebo si dělal krátké poznámky do svého bloku.
6: Chceme vymyslet něco, abychom s nimi v boji vyhráli.
2: Zakončil Adélčino vyprávění Pupíno.
3: Pane,
2: ozvala se Bláža se slzami na krajíčku.
3: Chceme vymyslet něco, aby ti hmyzouni už nikdy nebyli zlí.
2: A Adélka začala horlivě přikyvovat.
1: Přesně tak.
2: Profesor se přestal tvářit přísně.
6: Momentíček,
2: řekl a odběhl do svého domečku. Za chvilku se ozvala rána. Profesor otevřel všechna okna, ze kterých se valil hustý růžový kouř. Pak vyšel ven, vítězoslavně držel v ruce růžovou lahvičku s rozprašovačem.
7: Když je postříkáte, uvidíte, co se bude dít.
4: A teď už mě nerušte. Jsem v půli cesty k novému vynálezu.
5: Děkujeme!
2: Poděkovali všichni jednohlasně a vydali se na cestu k paloučku u rybníka Kvákáče, kde na hmyzouny bzouny poprvé narazili.
6: Musíme je vylákat na souboj,
2: přemýšlel Pupíno.
3: Jenom to ne,
2: nabírala na pláč Bláža.
6: Neboj, místo bojování je postříkáme,
2: vysvětloval Pupíno a chobotem zašťoural do jejich hnízda. Opravdu se hmyzouni bzouni dělili. Byli připraveni bojovat, ale když na ně Adélka stříkla růžový sprej od pana profesora, úplně se změnili. Hladným pohybem slétli k zemi, a místo bojovného bzučení zpívali hezké melodie, troubili na trumpety, malinkým žihadlem drnkali na stébla trávy, někteří do dutých stonků pampelišek foukali jako do píšťalky, jiní v rytmu rozhoupávali stonky s konvalinkami. Zkrátka se z nich stala skvělá kapela. Adélka je namalovala do svého deníčku. Všichni kamarádi se zaposlouchali do líbezných tónů a byli rádi, že se vůbec nemuselo bojovat. A protože žabák kulikvak měl hudební sluch, vyskočil z rybníka, aby se na muzikanty pořádně podíval.
7: To je lahoda, takové líbé tóny,
2: pronesl obdivně směrem k Adélce. Ta se také usmívala, protože i kulikvak měl zálibu ve vyrábění všeho možného. Hned ho napadlo, že hmyzounům vyrobí opravdické hudební nástroje. Harfu, trumpetu, buben i basu, akordeon, flétnu, fagot, xylofon a další. A tak vznikla první hudební kapela na planetě Bimbuli.

A bylo jaro. Všechno kvetlo. A Janinka už byla u broučka a kmotřička, kmotříček a beruška a čekali, až jen slunko zapadne. Brouček byl takový silný a veliký. Seděl vedle Janinky, radost mu zářila z očí, ale neříkal pranic. Maminka se nemohla zdržet a plakala a snídaně by tak honem nebyla uvařená, kdyby jí beruška nebyla pomohla. Měli čokoládu, nevím, kde ji vzali, a k ní smažené věnečky. Pomodlili se, nasnídali se a že už slunko zapadlo. Brouček byl první venku. Povznesl se do výšky, letěl třikrát dokola, jako by nic, a u Janinky se zas spustil na zem. Všichni si stoupli kolem něho a tatínek, že má něco na srdci. Milý Broučku, já mám radost, maminka má radost, my máme všichni radost, že už dnes poletíš. To je dobře, Pán Bůh to tak chce. Ale my nebudeme vždycky pohromadě. Musíme se rozdělit, aby lidé všude viděli. A tu mám o tebe strach. Hodné broučky má Pán Bůh na starosti a nic se jim nestane. Ale jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořád pěkně svítit, jak to Pán Bůh chce. Já bych měl velikou žalost a maminka také a kmotříček také a my všichni, kdybys neměl pěkně poslouchat. Tu se ještě ozval kmotříček. Milý Broučku, už máš přece rozum a slyšíš, že si všichni přejeme, abys pěkně poslouchal. Já ti řeknu jen to, že kdybys neměl pěkně poslouchat, ty sám bys nejhůř přitom pochodil. A teď už ve jménu Páně poletíme. A letěli, ale jen nizoučko a pomalinku, aby jim mohla maminka i kmotřička a Janinka a beruška stačit, až přiletěli tam za potok a přes vrch, odkud bylo vidět daleko, daleko, do širého světa. Tu kmotříček, aby prý se oni už vrátili. A tak se vrátili a Brouček letěl pryč a pryč do širého světa. Oni ještě za nimi, s Pánem Bohem, zprovázej Pán Bůh, šťastné navrácení. Sám Pán Bůh tě nauč poslouchat. Ale Brouček už byl daleko a už to snad všechno ani neslyšel. A tak se vraceli a povídali si, jaké má Brouček krásné světlo. Kmotřička myslela, že je krásně žluté jako zlato. Mamince se zdálo být víc do běla, hodně jasné. Beruška tvrdila, že je do růžova. Janinka pak měla za to, že je takové, jaké mívají broučci, když po nejprv letí, a že jen aby Brouček poslouchal, že ona má strach, že poslouchat nebude. Maminka však myslela i, že snad bude, a kmotřička také i, že ano, a tak už Janinka neříkala nic. Byli už nedaleko, dali si s Pánem Bohem a letěli každá domů. Maminka tam měla stát hromadu nádobí, dala se hned do práce, ale nešlo jí to jaksi nějak od ruky. Myslela na Broučka a myslela na Janinku, že by měl být můj Brouček neposlušný. To jí na Janinku skoro mrzelo. Oni pak letěli. Vlevo kmotříček, vpravo tatínek a Brouček v prostředku. Na západ se nebe rdělo,
a Broučkovi se srdce v těle smálo. Ale tu se blížili k velikému dubovému lesu. A zas letěli a letěli. Les přestal a šlo to dolů do takového krásného údolí. Po stráních byly vinice s hezonkými chaloupkami. A ta vůně, to byla vůně. A když tak letěli, tu viděli dva broučky. Vidíš je, broučku, tamhle? Ukazoval kmotříček. Ten malý taky dnes poprvé letí, já je znám. Jsou tam nedaleko od nás, zůstávají v roští. A když se potkali, volal tatínek a kmotříček. Zdař Bůh! A brouček také řekl, zdař Bůh, zdař Bůh. A oni oba, zdař Bůh, zdař Bůh. Ten malý také. A když přiletěli dál, tam se broučci kmitali, jeden sem, druhý tam, staří a mladí, velicí a malí a pořád, zdař Bůh, zdař Bůh, a zas zdař Bůh, zdař Bůh. A kde vinice přestaly, tam počaly krásné zahrady, a v těch zahradách krásné veliké domy, a zahrada vedle zahrady a krásný dům vedle krásného domu. Broučku, nebolí tě křidelka? Ptal se tatínek. Ale brouček, že ne a ne. I přece si trochu sedněme, abychom si odpočali, radil tatínek. Ale brouček pořád, že ne a ne. Ale když kmotříček pravil, že už ho křidelka trochu bolí, tu teprve, že si drobátko sednou. A sedli si v zahradě na hrušku na samý vrcholek a dívali se. Měsíček vykukoval spod mraků, tu a tam se hvězdička třpitila a broučků všude plno. Nikde se nic nehnulo, ani ten list nezašustil. Lidé pěkně spali, jen tam v tom jednom okně u samé střechy bylo světlo. A tu se to okno otevřelo. Velká silná paní s krásnými kaštanovými kadeřemi se dívala na všechny strany, vzhůru a dolů, po celém nebi, po všech hvězdách a po všech broučcích. Něco povídala, ale nebylo jí rozumět. Pak se okno zas zavřelo, světlo zmizelo. Ale hned vedle v okně se objevilo a hned zas v třetím okně a za chvilku ve čtvrtém okně, až se ztratilo. Myslím, že se maminka byla dívat po dětech. A broučci zas letěli. Vlevo kmotříček, vpravo tatínek a brouček v prostředku. Ze zahrady do zahrady, až zahrady přestaly a tu na návrší krásné město. Vysokánská věž a na ní čtyři malé věžičky, kolem samé domy a jenom domy a okny jen poseté. Ale všecko spalo. Nikde ani človíčka, nikde ani světelka. Broučka něco napadlo. Tatínku, tam, kam jste letěli oknem, nepoletíme? Poleťme. Tam, kde zpívají tu naši modlitbičku, to už teď nejde, až někdy jindy. Je to tadyhle v jinou stranu za městem a museli bychom si přivstat hned, jak slunce zapadne. A tak svítili a svítili ze zahrady do zahrady, ale nejvíc tam v té, kde si ponejprv na hrušce odpočali. Nikde se nic nehnulo, ani ten list nezašustil a lidé pěkně spali. A ty hvězdy se třpitily a ti broučci se kmitali a pořád zdař Bůh, zdař Bůh, zdař Bůh. Ale hvězdy začaly jaksi blednout a tam na východě se tolik rdělo, že kmotříček radil, poleťme domů, slunko už vychází a doma na nás bez toho čekají. A tak letěli domů.
Broučkovi se z těch zahrad skoro ani nechtělo, ale přece letěli vzhůru vinicemi až tam k lesu. A letěli pořád pěkně vedle lesa, až les přestal a byli na vrchu. A z vrchu dolů a přes potok a hned všichni tři tam pod jalovec. Však už na ně čekali. A když je viděli, vyběhli jim naproti maminka a kmotřička a Beruška. A Janinka tu není? Ptal se Brouček. Není zde, pravila maminka. Ona si myslí, že nebudeš poslouchat. A jestli pak tatínku poslouchal? Tatínek se usmíval a neříkal nic. Ale kmotříček i poslouchal. Vždyť už má rozum a už se nebude bát. A že budou večeřet. Hlad už bez toho měli. Měli čokoládu a k ní takové smažené věnečky. Ale když nenechali Broučka ani se najíst, pořád, aby jim vypravoval, jak se tam měli. A Brouček se bez toho sám k tomu měl. Jaká byla ta zahrada krásná a v tom jednom okně, že bylo světlo a že se okno otevřelo a taková krásná paní se dívala na hvězdy a na Broučky a kmotřička k tomu přidala. Však ano, půjdeme spát. Broučkovi se už oči zavírají. A takže se budou modlit. Podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. Brouček dal pac a pusu, každý šel po svých a spali a spali. Krásně se jim to

0: Digi hádanka. Teď mám těžkou. Studánka v kabátku, zamčená na zátku. Co je to?
1: Studánka v kabátku?
0: No, hádej.
1: Počkej, no, do kabátku, tam nemůžeš dát vodu, to by ti vytekla.
0: Co má zátku?
1: Zátku má... Láhev.
0: Láhev má no. Zátku a kabátek je ze skla.
1: Aha.
0: A někdy se dává do skleněné láhve i...
1: Do umělohmotné.
0: Ano, a je v ní vodička jako studánka.
1: Průzračná.
0: Ano, láhev s vodou třeba.

0: přinesu čaj a sušenky. Prosím, Piggy. Prosím, Justino.
1: Díky, Hugo. Děkuji.
0: Copak? Copak? Něco vám nejde pod nos?
1: Justina je zamračená.
2: Jsem? No a?
0: Copak se ti přihodilo?
2: Byla jsem na půdě. Mm-hmm. Tam mám knihy po babičce. Chtěla jsem najít okřínek. Okřápku. Oříšek.
0: Takže máš na dnešek nějaký pěkný jazykový oříšek?
1: To by se netvářila jako kakabus. To by popo se dávala a nemohla se dočkat, až nás nachytá a vyhraje bod.
2: Chtěla jsem vás nachytat na brambory. Ty jsou od jak živa. Nachytávací prostota. Jistota.
0: Co je na bramborách nachytávacího, prosím tě?
2: Jak se jmenují?
1: Brambory se jmenují brambory?
0: Justina má pravdu, Piggy. Brambory jsou z jazykového hlediska moc zajímavé.
2: No právě. A já o těch názvech vlastně nic nevím. A v těch knížkách se píše jenom o tom, jak se pěstují a sklapují, skladují. O těch názvech tam dohromady nic není.
0: Říkalo se jim totiž všude v Čechách jinak.
1: I když to byly ty samé stejné brambory?
2: Jo, a už jsem ti to říkala. A také jsme si říkali, co?
1: My jsme si to říkali.
2: Že brambory se k nám dostaly z Ameriky. A že díky jim se podařilo častokrát přežít naživu čas, kdy hrozily velké hladomory.
0: Kdy a jak se k nám brambory dostaly, Justino?
2: V 16. století.
1: A odkud?
2: Z Ameriky.
1: Přivezli jsem Indiáni z Ameriky?
2: Ne,
1: nebo co?
2: Ne, dostali se k nám přes sousední země.
1: Přes které?
2: Co pak já vím?
0: Přes Braniborsko.
2: Hugo, no dovol, když to nevím já, jak bys to mohl vědět ty?
0: Tady to čtu.
2: Tuhle knihu nemám.
1: Nemusíš ji mít. Hlavně, že ji má Hugo. A teď v ní všechno o názvech brambor přečte. A pak to budeme vědět. A ty nebudeš bulet.
2: Ale to je nefér.
1: Co je na tom nefér?
2: Že tu knihu nemám já.
0: Ty máš zase hromadu jiných věcí. Rýče a motyky a tak.
2: To tedy mám. A víš proč? Protože jsem praktická kachna. Já, domácnostní kachna Justína, odbornice na slovo vzipjatá. Vzatá.
0: Si teď sedne a dozví se, proč se bramborám říká brambory.
2: Dobře, děkuju.
0: Tak kde jsem to přestal?
1: S tím bramborovském.
0: Braniborském. Brambory nejspíš dostali své jméno proto, že někdy kolem 30leté války byly do Čech přivezeny z Branibor.
2: Předtím si říkal Branistodolsko.
1: Říkal Braniborsko, Justino.
0: Braniborsko.
2: Tak prosím, vidíš, jednou říkáš to a jednou to. Kdo se v tom má vyznat? Odkud se ty brambory krindy pindy tedy vzali?
0: Branibory a Braniborsko je to samé. Dnes bychom asi spíš řekli, že se k nám brambory dostaly z Německa. Lužané, Slované, kteří na našem území žili, prý těm, kteří přicházeli z Branibor, říkali bramboři. V jiných jazycích vzniklo pojmenování brambor podobně.
2: Tak sem dej ty sušenky. Brambory. No vidíte, jak jsem vás krásně nachytala na brambory.
1: Ale bot má Hugo.
2: Máme ho na půl. Já jsem to vymyslela, on měl knihu.
0: To je jedno, Piggy, hlavně, že už nepláče. To bych nevydržel.
2: Tak co vy dva lotři? Kmotři. To jste minule čubrt.
1: Myslíš čubrněli?
2: Přesně to myslím. Brambory, co?
0: Přišli k nám z Braniborska, neboli z Branibor, pak se jim říká brambory. Ano, to byl pěkný oříšek, Justino.
2: Umím, já totiž umím oříšky.
0: Víš, co jsou švábky?
2: Nevěsty od broučků švábu. Vidíš, mě nenachytáš?
0: Ne.
1: Švábky? Švábky? Nevím, já nevím. Co, Hugo?
2: Teď se vytahuješ, co? Na můj bramborový oříšek stejně nemáš.
0: Ano, to byl totiž tak pěkný oříšek, Justino, že z něj můžeme udělat ještě pár dalších pěkných oříšků. A tohle je jeden z nich.
2: Jak to myslíš?
1: Ještě něco o bramborách. Mm-hmm.
2: No tak to chci. Já jsem na brambory odpornice. Odbornice. Mě nachytat nemůžeš.
0: Ani na ty švábky.
2: Švábky nevím. To už jsme si řekli. Brambory vím, švábky nevím.
0: V jednom slovenském nářečí se bramborům říkalo švábky.
1: Yeah! Švábky.
0: Protože přišli zase prý ze Švábska. Takže také z jedné části Německa.
1: To je švanda! Takže ty názvy vznikly podle toho, kdo a odkud brambory přinesl. Minule přišly brambory z Branibor, tak byly brambory. A tyhle připutovaly ze Švábska, tak to byly švábky.
0: Přesně tak. Ještě se tu píše... Aha, tady. Je možné, že brambor je odvozen od... Topinambur. To je staré indiánské jméno pro podobnou plodinu.
2: Znám. Topinambur kvete květy, které se podobají slunečnicovým. Má podobné složení jako brambor. Chuť hlíz je velmi jemná i zasyrova. Mohou se i otékat. Opékat.
0: A mají to zakončení bur. Topinambur. Tak by ten jejich název mohl mít s tím bramborem něco společného. Ale než se začalo říkat bramborům brambory, říkalo se jim místo toho všelijak. Tady to je napsané. Zemáky, zemská jablka, zemčata, zeňáky, zemjáky, žemjoky, zemky, ale i bamboly nebo bobály.
1: Bobál! To je jako bobule, bobulka, že jo? Brambory jsou takové bambule, to jo? Bobál.
2: Odborně se říká hlíza u brambor.
0: Objevily se i další názvy. Různé, moravsky jabluška, slovensky bobály nebo kobzole. V 19. století se začal rozšiřovat název brambor a zase v různých podobách. Bramboro, brambur, brambůr, brambura, brambůra, brandor, branibor, brandbora, bandor, bandur, bandur, bandora, bambol a bamboch.
1: Mně se nejvíc líbí to, jak jsi říkal, to zemské jablíčko.
0: O tom se tu píše, jak vzniklo pojmenování zemské jablko, je jasné. Libovolným kulovitým plodům naši předkové říkali jablka, nebo také hrušky. A to slovíčko zemský nám říká, že jde o jablka, která rostou pod zemí.
2: No to jsou věci, brambory a tolik jmén. Takže mám bod zase já?
0: Neřekl bych.
2: Dobrá, počkejte sviště. Příště. Takže... Pozor, bude koblížek. Oříšek. Co? No. Tento noc? Brambořík? Co má brambořík společného s bramborami? Hugo? No?
0: No.
2: Koukáš? To nevíš, co? Teď si nafintěnej. Napinděnej. Namydlenej.
1: Brambořík znám. Ten má Justína na okně. Víš, Justino?
2: Je to rostlina z čeledi prvosenkovitých. A také se jí odborně latinsky říká...
1: Tento nonc je latinsky? To jsem nevěděl. No,
2: ale ne, jak se jí to jenom... Cyklámen se jí říká. Vezmi si tu svou moudrou bramborovou knihu, nebo co to je? Klidně si ji vezmi a hledej. Nenajdeš. To už tam nevykoukáš, co? Proč, brambořík, co?
0: Je to tady, brambořík. Latinsky cyklámen, u nás dnes pokojová rostlina, se do roku 1819 česky jmenovala svinské ořechy,
1: jo,
0: svinský chléb či zemský sejr.
1: Yeah.
2: No, no tohle, to je zajímavé, to jsem nevěděla.
1: Chudák Kytka, to si nezaslouží, takovéhle nadávky místo názvu.
0: To pěknější jméno Brambořík jí dali, protože její kořen má tvar hlízy, trochu podobné hlízám bramboru.
2: Květy bramboříků jsou krásné, i brambořík je pro ně málo. Já budu bramboříku říkat latinsky. Cyklámen, to je pernější, pěknější.
0: No, ono to latinské cyklámen zní sice vznešeně, ale je to jen upozornění, že hlízy bramboříku mají kulovitý tvar. Latinské cyklámen je příbuzné s mnoha podobnými slovy, které pojmenovávají něco kruhového, kulovitého.
1: Jako když je něco do kolečka.
0: No, kolo třeba. Jak se jinak řekne kolu? Aha.
2: Kola není zdravá. A je v lahvi. Kola není kruhovitá.
0: Kolo. Jezdí se na tom, Justino šlape se na pedály a jede to.
2: Aha. Jak se jinak řekne kolu? To nevím.
0: No, je to také z latiny.
1: Já taky nevím.
0: Bicykl. Slyšíš něco podobného cyklámenu?
2: Bicykl. No, jistě. Kolo je bicykl, to ví navždy. Vraždy. Každý.
1: A ten brambořík byl jak?
2: Cyklámen.
0: Ano.
1: Bicykl, cykl, amen, cykla. Jo, máš pravdu. Podobná slova. Je to kulaté, kruhové, hlízovité.
2: Aha. Takže zase nic básnického. Tvar hlízy. Máš tam také latinský název pro brambory? Je tam něco oduševnělého, co?
0: Latinský název rostliny, česky zvané brambor, je... tady je to. Solanum. To je název dosti poetický. Pochází z latinského solamen, což znamená útěcha. Možná je to tím, že některé podobné druhy rostlin jako brambory, také lilek či rajče, jsou léčivé, tak říkajíc útěšné.
1: Jo, já bych zůstal u těch zemních jablíček.
2: Já budu ode dneška říkat bramborám, jak jsi to říkal, to finsky, latinsky.
0: Solanum.
2: Solanum, to je ono. Napadla mě báseň, oduševnělá báseň. Solánům, o pochoutko rozšířená, salámům, solánům, o jítě muž i žena. Solánům, o jaký přírody div, solánům, proč si jen brambor byl dřív. Pěkné, co? Žasnete?
1: Tak hlavně, že už nefňuká, ne? Kvůli těm bramborovým názvům, že jo? Když fňukala, že neví, co znamenají, bylo to horší. Jo.
0: Bravo, krásná báseň. Uduševněla.
2: Děkuji.

0: Čko.
1: Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko. Líbíš se mi.
1: Proč pak pořád riješ v zemi?
0: Proč pak pořád riješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: tam budem?
1: Probíhá přepočet trasy. Jedete opačným směrem.
2: Hihlík jde na návštěvu. Po té dobrodružné noci u pana Vavřince se Hihlík probudil až v poledne, ale stejně byl nevyspalý a houpal se mu žaludek. Horší bylo, že musel strávit dědečkovi výtky. Hihlíku, to si můj vnuk. Nechat se chytit na kousek špeku nebo čeho, jako nějaká hloupá myš. Ale dědo, já se na žádný špek nechytil. Já se jenom snažil zachránit ten jeho palec, vysvětloval Hihlík. To ti chválím, roztál trochu dědeček. Pan Vavřinec je moc hodný, pan domácí, ale vidět tě nemusel. Hrome hochu, měl jsi s něčím splynout, aby tě nespatřil. A s čím asi? Stekal se Hihlík. S tou pastí? S tou jsem byl splynutý až moc, když jsem byl chycenej. Děda pokýval hlavou, ale úplně spokojený nebyl. Tak dobrá, viděl tě. Ale to mi řekni, proč jsi se s ním musel pustit do hovoru? On si začal, žaloval Hihlík. Začal se vyptávat, co jsem zač, tak jsem se mu představil a tak dále a tak dále a tak dále. A tak dále, a tak dále. Děda se chytil za hlavu. No nic, je to vlastně moje vina. Já tě vychovával k ochotě, slušnosti a zdvořilosti. Kvůli tomu nás teď pan Vavřinec vyhodí na ulici.
3: Nevyhodí, řekl Hihlík rozhodně. Já ho znám. On je, dědo, takový jako osamělej nebo co? No, vzpomeň si, měl tu snad někdy nějakou návštěvu?
2: To ne, připustil děda, pak se zamyslel a řekl, člověk potřebuje společnost jako vrána.
3: Jaká vrána?
2: Chlapče, vrána k vráně sedá, člověk člověka si hledá a pan Vavřinec nikoho nemá.
3: Ale má?
2: A koho?
3: Nás,
2: zvolal Hihlík triumfálně.
3: A já ho teď půjdu navštívit, ale netajně, jako až doteďka vždycky. Já na něho slušně zaklepám.
2: A hned na to vybral v prádelníku 3 neokousané licháče, nadechl se a než mu v tom děda mohl zabránit, zabouchal na zeď.
4: Piggy vtip.
5: A jak se to otevírá, zajímá se v obchodě zákazník.
4: Nebojte se, návod je uvnitř. Ujišťuje ho prodavačka.
6: Já tomu nerozumím.
4: Že to jako nejdřív otevře a pak si přečte, jak se to otevírá.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Když jsem šel přes Pražský most, našel jsem stříbrný groš. Najet jsem se, napil jsem se, měl jsem všeho dost. Najet jsem se, napil jsem se, měl jsem všeho dost.

netopíří kouzlení. Simsala bum, bim. Teď jsem tu s vámi, netopír Pierre, kouzelníček s vytříbeným smyslem pro všechno líbezné, čarokrásné a udivující. Dnes jsem si pro vás připravil sladké lentilkové kouzlíčko. Naučíme se na něm zase něco o barvách. Ach, barvy jsou tak fascinující, nemyslíte? Tahle duhová kouzlíčka, těch není nikdy dost, ale asi už se ptáte, co budete potřebovat. Dnes to bude jednoduché. Nachystejte si jenom mělký, tedy nemoc hluboký talíř. Krabičku lentilek. Každý z vás je zná, jsou to barevné bonbonky. A vodu ve čbánku. Nejprve je potřeba lentilky rozstřídit podle barev. To není těžký úkol, že? Od každé barvy nám na dnešní trik budou stačit 3 lentilky. Co uděláte se zbytkem, nechám na vás. Vezměte talíř a na něj rozmístěte lentilky podle barev kolem okraje talíře. Vždy ty 3 stejně barevné k sobě. Takže 3 červené, o kousek vedle 3 zelené. Nechávejte mezi nimi několika centimetrové rozestupy. A vedle zase 3 žluté a tak dál a tak dál. Až budou lentilky na svých místech, vezměte čpán s vodou a opatrně lijte vodu do prostředí.

Za malý okamžik se cukrový obal lentilek začne rozpouštět a začne tak obarvovat vodu kolem sebe. Lentilky pro vás udělají na talíři nádherné barevné představení. Co na to asi řekne vaše velevážené domácí publikum? Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

Neuspávala ho večer maminka, kde pak? Neuspávala ho ani babička, kde pak? Neuspávala ho dokonce ani Oper, kde pak? Uspával ho tatínek. A tatínek, ten nade vše miloval Big Beat.

0: se děje?
1: Host se blíží přes závěje, přichází k nám potichu paní Zima v kožichu.
2: Sáně, brusle, lyže, sáně,
0: lyže,
3: brusle,
0: sáně,
3: lyže,
0: brusle,
1: lyže, brusle, sáně, brusle, lyže, boby.
0: Spoustu sněhu do zásoby.
2: Spoustu sněhu do zásoby.
0: A na večer pohádku o sněhovém děvčátku. Ten se kloní, zvony zvoní, kouř se vyne z komína a pohádka začíná.
4: Žili byli muž se ženou. Pod střechou svou zasněženou usedali k večeři. Žili skromně, jindy lépe. Jednoho dne, kdo si klepe, stáří, stojí ve dveřích.
5: Jen pojďte dál, vzácný hosté. Pohoštění bude prosté. Poslužte si. Chléb a sůl.
4: Když přidáte srdce půl...
6: Odpusť, stáří neveselé, jsem-li příliš otevřený, ale srdce ponech celé.

0: Je to srdce mojí ženy. Nelze z něho rozdávat.
1: Chápu. Chápu, máš ji rád. Že děkuju za almužnu, byla dobrá. Byla sytá. Víc už nejsem vítán v domě, tedy už k vám nezavítám. Žijte jeden pro druhého. Když vám stáří nevoní, pro mládí se obětujte, než vám navždy odzvoní.
2: Pro mládí se obětovat? Jak, když děti nemáme?
0: Ještě není všem dnům konec. Snad se přeci dočkáme.
2: Nedočkáme. Minul čas. Zešedivěl. Jak náš vlas? K čemu náruč plná lásky?
0: Psst, neslyšíš dětské hlásky?
2: Chasa jede na saních.
0: Je tam krásně.
2: Padá sníh.
0: Jak se jiskří, pojďme ven.
2: Nedělej si dobrý den. Vyhasne mi v kamnech oheň.
0: Nevyhasne, pojďme honem.
2: Co tu venku, prosím tebe, já chci domů. Mě tu zeber. Au.
0: To nic, dostala si koulí. Děti se tu koulují, nebudeš mít bouli.
2: Muži, já tě varuji.
0: Toho sněhu, až to láká postavit si sněhuláka.
2: Měl jsi pivo nebo rum?
0: Proč?
2: Že jsi přišel o rozum.
0: A ty přijdeš o svou duši. Tuze, málo ti to sluší, když se na mě mračíš. Šťastnou tě mám radši.
2: Blázny jeden, chceš mě svádět? Se sněhem si zadovádět, jako když jsi za mlada?
0: To bývala paráda.
2: Sliboval jsi sněhuláka, ale mě to nebaví.
0: Děťátko si uplácáme?
2: Co ti vlezlo do hlavy?
0: Děvčátko si zkusme slepit, vždycky jsem si dcerku přál.
2: Nikdy bych se nenadála, že by se o ní taky stál.
0: Nožky bílé jako kněžna.
2: Prsty křehké, ručka něžná.
0: Tílko útlé, hlavně v pase.
2: Už se klube v celé kráse.
0: Ještě pěkná hlavička.
2: Nejhezčí sníh na víčka. A pod víčka modré oči, po jakých se chlapci točí. Tvářičky jak sněžný prach.
0: Začínám mít o ní strach.
2: A sněhovou pusinku.
0: Zamysli se chvilinku, je třeba jí vybrat jméno. Pozdrav, pambu, ženo.
2: To je sněhu.
0: Sněhu je... Sněhu?
2: Sněhu.
0: Sněhu?
2: Sněhurka se jmenuje. Muži, koukni. Vždyť je živá. Sněhurečko, moje milá. No, přece bys neplakala. Za chvilku jsme pod střechou. Sněhurko, má útěcho.
0: Slyšíš zvonky, cinkinky, už jsi v teple u maminky. Dva, tři krůčky zavraty, asi doma u táty.
2: Splnilo se naše přání.
0: Je to boží požehnání.
2: Máme spolu, miminko.
0: Je to zázrak, maminko.

0: Teto Marie, já vám nesu koláče. Dnes je svaté Lucie.
1: Lucko, pst!
0: Kdo se to dal do pláče?
2: Tiše, tiše, tichonce.
0: Víš, teto Marie, po vsi běží novina, že prý máte maličké, že jste zkrátka rodina. Je to pravda?
2: Lucko, kuš. Vzbudila si Sněhurku. Probouzí se i můj muž. Běž už.
0: Vzbudila jsem Sněhurku? Kde má komůrku? Co babá ta malička? Potřebuješ vajíčka? Nebo skočit pro mléko? Však to není daleko. Na rybníce zmrzá led. Přiběhnu ho. Jsem tu hned.
2: Že děkujem za koláče.
3: Teta, kdo to u vás pláče?
2: Ach, Honzíku, to je Sněhurka.
3: Je.
2: Má asi hlad. Já už musím utíkat.

0: Co se stalo?
1: Sněhurka se narodila. Já ji viděl. Celá bílá, jenom vlásky ze zlata.
0: Nekasej si, Kaďata. Co ty jsi viděl, starou Belu?
1: Pozor, ať ti nenamelu.
2: Honzo, na růženku nesahej.
3: Jen ať mluví Vítku. Povídej.
1: Za okénkem leží v koši. Tedy já vám řeknu, hoši, že je krásná jako sen. Vlásky hebké jako len. Oči modré, líčka bílá.
2: Komu by se nelíbila?
0: Vítku, já ti nestačím. Mě máš přece nejradši.
2: Žádlíš na ně, růženko? Je to ještě miminko.
1: Vždyť je přece ještě malá.
2: Co ti k čertu udělala?
0: Nehádej se.
1: Zrovna dnes
0: štěkáš na ně jako pes.
1: Podívejme toho meska.
0: Já jsem přece taky hezká.
2: Vždyť já ti to neberu.
1: Tu tvou vzácnou nádheru.
0: Černé vlasy, černé oči.
1: Těma si nás nezotročí.
2: Ticho bude, říkám dost. Máme jinou povinnost. Dnes je svaté Lucie.
4: Lucie. Lucie, noci upije.
5: Lucie,

0: Sláva Lucce!
1: Co si přeješ? Pro mě ani kůrku. Všechny dárky pro Sněhurku.
0: Dobrá, ale jaké dárky?
2: Vždyť mi máme čerstvé škvarky. Letím pro ně, jsem tu hned.
3: Pozor, abys neupadla, je tam led.
0: Já donesu mísu sádla.
3: A co já?
0: Ty, Vítku, vem košík chvojí, ať má teplo po pokoji. Ať má plnou světnici vůně po borovicích.
2: Tak já běžím, Lucie.
0: Mám to letos zvláštní svátek. Samý hon a schon a zmatek. K tomu mráz až v duši zebe. A to dítě spadlé z nebe. Vymodlené, vytoužené, čarmocí narozené, krásné prý jak hvězdička. Jenže je to holčička.
4: Táto, pojď sem. To je prostě pravý zázrak. Malá roste.
5: Jen ať roste, jako z vody. Děcka to mají od přírody. Co je na tom divného?
6: Joj, pro boha živého.
7: Tatínku můj, maminko má, to jsem ráda, že jsem doma. Kde jsem se to toulala?
6: Po Hajanech, má malá.
7: Zdálo se mi divné snění o mracích a chumelení.
5: Vrať se na zem, má milá, čas, aby ses vzbudila.
7: Je to pravda, venku sněží.
4: Vyspinkaná, pěkná, svěží. Půjdeš s dětmi chvilku ven? Už se probuď. Dobrý den.
8: Dobrý den.
0: Nesem dary pro to děcko.
7: To je pro mě. Tohle všecko. Moc pěkně vám děkuju.
0: To je ona?
7: Sněhurka se jmenuju.
0: Proč je takhle veliká?
5: Inu, život utíká. A vy taky utíkejte.
4: Jen mi na ní pozor dejte, na děvenku nevinou. Mám jenom ji jedinou. Chovám ji jako oko v hlavě.
0: Teta.
2: My ji zvládne.
0: Hravě.
2: Svezeme ji po ledu.
0: Naučíme koledu. Hádanky a písně k tomu.
7: Já se těším.
5: Přijď včas domů.

0: ten čas letí. Sotva vzdychneš po dítěti, už tě zase opouští. Žena je jak na poušti. Věčně čeká, věčně sama.
1: No, jako každá máma.
2: Honzo, Vítku, puste mě ven, sotva dýchám.
3: Šáteček mám pomačkaný.
4: To je toho, já zas nohy zamotaný.
5: Co to slyším? Buďte sticha.
3: Nedělní zvon.
6: To už zvoní.

Odkud ji znám? Čím to voní moje dávná vzpomínka? Kde jsem žila? Čí jsem byla? Kdy jsem byla malinká?

0: Pojď, to je děvče mé. To je děvče mé. To je děvče mé. To je děvče mé.
1: Koukněte, Sněhurka se směje.
2: Hodíme ji do závěje.
3: Mráz, zanechti se mi vkrádá.
4: Já mráz ráda, tuze ráda.

0: Lucie, ty krásně zpíváš. Vítku, zas už po jiné se díváš.
1: A proč by se nedíval? Ty jsi tedy žárlivá. Růženko, co ti pořád vadí? Můžem se mít všichni rádi.
2: Jasně.
0: Má pravdu.
3: A že pěkně zpívá, to jí přej. A věčně se nehádej, nebo z tebe budu smutná.
0: Tak si buď, mně je to putna, Sněhurko.
3: Proč se na mě rozlobila?
1: Nepláč. Vždyť jsi celá bílá.
3: Slíbila mi koledu.
1: Nebůl.
4: Vsadím stoku jedné, že to zvládnem odpoledne.

0: Co pak, dítě? Nechutná ti?
1: Ale chutná, chutná, máti.
2: Zažehneš nám postní svíčku?
1: Nechci oheň, pan tatíčku.
2: Nad talířem nespí malá.
0: Jáhli, už si ochutnala?
2: A což hvězdu v jablíčku?
1: Mám dost, věř mi, tatíčku.
0: Dítě, vždyť jsou Vánoce. Nač pak suším ovoce, nač oříšky, mandle v mléce. Tak si vezmi, vem si přece.
1: Tolik mlsků u oběda. Nemůžu.
2: Je trošku bledá. Už ji nenuť, nemá hlad. Snad to spraví slunovrat.
1: Slunovrat? A co pak je to?
2: Když za horou zívne léto.
0: Den se dlouží, noc se krátí.
1: Já se bojím, mami, tati, až mi k srdci stoupá chlad. Chci za dětmi, chci si hrát.
2: Tady ji máš, to je strachu. Hned je chorá, hned zas v prachu. Příliš rychle rozkvétá.
0: Co mužský, to popleta. Vždyť ty tomu nerozumíš.
2: Poraď jí, jak sama umíš. Skočí na dvůr pro chrastí.
1: Oblaka jak koušť a stín. Bude sněžit. Žijo, mami.
0: Baže bude. Pán Bůh s námi. Ztratíme se v závějích.
1: Sláva, sláva, padá sníh.
0: Dítě, dítě, vrať se přece. Brzy bude štědrý večer. Nepustím tě ani krok.
2: Nech ji. Vzpomeň, loňský rok, jak jsme byli osamělí. Letos máme, co jsme chtěli. Vlastní dítě u stolu.
0: Kéž jsme navždy pospolu.
2: Navždy? Nejsi nejskromnější. Bude se chtít jednou vdát. Navždy ani chleb ve zdejší nevydrží. Nemám rád matky, co jsou dětem v cestě.
0: Co hned mluvíš o nevěstě? Běž přiložit, ale sip.
2: Dobrá, svaříš punč, zas bude líp.

0: Viděla jsem Jezulátko s celou svatou rodinou. Byl to zázrak nad zázraky. Zamával mi Boží syn.
1: Hej, hej, povím vám, co pak? Narodil se Kristus Pán.
2: Kde pak?
1: V městě Betlémě, jen tam pospěšme.
3: Počkej, Vítku, počkej trochu, jen co vlezem do kožichů.
1: Hej, Sněhurko, poděneč s námi.
3: Pust se sukně svojí mámy.
2: Sklouzneme se po ledu, zaspíváme koledu o tom, co se v skutku stalo, že se lidem narodilo děťátko.
0: Mami, tati, já mám hlad.
4: To jsem ráda.
5: To jsem rád.
0: Teď zavřete oba oči.
4: Už?
0: Ne, ještě ne. Teď, tu máš, mami.
4: Co pak to je?
0: Sáček s křížalami.
4: A ten druhý?
0: Nepovím. Překvapení tátovi.
4: Taky jsme ti přichystali. Táto, kam pak jsme to dali?
0: Nána. Náno, moje náno. To jsi šťastná, že mě máš. Pohrajem si zítra ráno. Teď se u mě vyspinkáš.
5: Sama od sebe jdeš spát? To ti musím něco dát. Šťastnou cestu na hajánky.
0: Sánky. Táto, já mám sánky.
5: Jdi ty koče, vem si hračky a běž spát. Mamo, pojď zaspívat.

0: mě vyspinkáš.
1: Přišlo jaro do vsi. Kde jsi, zimo? Kde jsi?

0: přivezli ho na saních.
1: Tati, mami, kdy je mráz?
2: Zalila ho jarní hráz.
1: K čemu tahle proměna?
0: To je jaro, jaro je tu.
2: Je tu vesna zelená.
1: Viděla jsem vesnu. Ve snu byla celá ze zlata. Z náruče i ze životku drala se jí poupata. Byla horká a ta vůně. Bože.
2: Táto, vždyť nám stůně.
0: Stůně spíš dospívá.
2: Ježišmarja, táto, ať se na mě podívá.
0: Dones vodu. Vodu, slyšíš? A ti pěkně ledová. Na mou duši mě naspravdu, sněhurka nám omdlívá. No tak, děvče, vzpamatuj se.
2: Pojď sem, máma pochová.
0: Pochovat bys ji chtěla a není to předčasné, milá zlatá, to se dělá jen když život vyhasne, už je velká do náruče, už musí být statečná. Hleď, nadýchla se, srdce tluče, vstávej, holka nevděčná. Ty jsi nás ale vystrašila.
1: Já nechtěla, kde jsem byla?
3: Hej, Sněhulko,
4: kde pak jsi?
3: Nesem zimu po návsi.
1: Jakou zimu? Kde je zima?
0: Tam, ta smrtka. Jen běž s nima, snad by ses jí nebála.
2: A ne, aby ses uhřála.
0: Co ji balíš jako starou? Vždyť jdou vítat jaro. Jaro.

0: Kam nesem tu bílou panu?
1: Do potoka, už je v pánu, už dovládla zubatá. Už je konec pro Moranu. Vítej, vesno copatá.
2: Hej, hej, rup!
0: Paní Zimo! Paní Zimo!
3: Nechy plavat, chřipku s rýmou. Nechy plavat. Co ti chybí? Chtěl jsem...
0: Co pak, Vítku?
3: Jen, že se mi líbíš.
1: Hola, hola, slyšíte? Proč pak se nás straníte?
4: Růženo, sleduješ nás jak ten pes?
1: To se dozví celá ves. Vítek chodí za sněhulí, za tou chudinkou, co bolí, ani vlastně neví proč.
4: Mlč!
1: Jen si klidně povyskoč, však si na mě ještě krátký. Já nevěřím na pohádky.
4: Pusu drž!
5: Poslyš, Vítku, správný muž k žádné dívce není sprostý.
3: Tohle slyším nejméně postý.
0: Teď má pravdu Lucie. Však si ještě užijem starostí a dospělosti. K čemu spěchat?
1: Zda radostí!

0: jara. Připadám si strašně stará.
1: Ohně hoří, ohně hoří, svatojánské ohně hoří. Ohně svítí holky, cipte do nich klítí. Ohně hoří, ohně svítí.
0: Tolik slunce, až se dusím. Musím s nima, asi musím. Jsem tak sama, strašně sama.
2: Sněhurko! Sněhurko! Sněhurko!
0: Musím s nima a jsem jiná. Kde je moje paní zima? Nerozumím sama sobě. Pane Bože, vem mě k sobě.
3: Sněhurko, pojď, to je krása.
0: Lucka, ty jsi můj spása, ty jsi můj zlatá holka.
3: Je ti těžko?
0: Asi zhorka, nemohla bych.
3: Nemohla. Ráda bych ti pomohla a to věřše od hodiny. Půjdem spolu na byliny na tvé věčné nemoci.
0: Já nemůžu, slunce svítí.
3: Sněhurko, pojď, skákej s námi.
4: Pusť se sukně svojí mámy, skákej přes oheň.
1: Ohně hoří, ohně svítí, holky, vhoďte do nich kvítí, oheň splane, plamen hoří nahý, jak ho pán Bůh stvořil.
2: Hej, hej, hej, hej.
3: Sněhurko, vyskoč vzhůru jako rybka, blízkni se jak zlatá šipka.
0: Nechci Vítku, já se bojím. Nepřeskočím, neobstojím. Kouř se valí, oči pálí, v srdci jako by se vzněly oranžové plameny. Nechci.
3: Jaká závrať letět vzhůru, kde tě země netíží. Letět ohněm vzhůru k nebi.
0: Mlč už, vždyť mi ublížíš.
5: Pozor, letím na koštěti. Chyťte si mě, milé děti, kdo polapí kouzelnici, která lítá na trdlici.
6: Chytíme ji.
5: To se ví. Trdla, trdla, trdlatá, kdo bude můj pan táta?
0: Stali pak se dívají. Já to zkusím potají. Neslýcháno, že se bojím. Zkušenost mi za to stojí.

0: podívejte, hvězda stoupá.
1: Jak by mohla stoupat, hloupá?
2: Hleďte, tam u lesa. Nevidíte? Zvolna klesá.
0: Ale před chvílí šla vzhůru.
3: Slyším píseň jako z kůru.
0: Prosím vás, mně se na tom něco nezdá. Je to vločka nebo hvězda?
1: Vločka? Počkat, to je snadné. Z vás to nikdo neuhádne, ale za to Sněhurka.
3: Kde je?
1: Kde je moje Sněhurka?
3: Kde je naše Sněhurka?
4: Snad jste mi ji nestratili.
3: Odpusťte nám, lidé milí.
5: Tušení má každá máma.
3: Ztratila se vlastně sama.
5: Kterým směrem?
3: Vzlétla k nebi.
5: Není vás tu zapotřebí. Běžte raději. Volejte ji, hledejte ji. Nestrácejte naději.
6: Potěš pán Bůh, hospodáři.
5: Poznávám, že ty jsi stáří.
6: Nepřicházím po chuti?
5: Proč? Když není vyhnutí, musíš přijmout vlastní osud. Chlap ví, co dal a co má dáti. Jenom moje žena dosud.
4: Vrátí se. Víš, že se vrátí.
5: Co se vrátí? Naše mládí, naše dcerka? Ach, ženo, dost si stará, dost si velká, aby ses mě na to ptala. Hodně jsi už poplakala.
6: Vím své o tom děvčeti. Na přes rok zas přiletí jako svěží bílá vločka. Do té doby třeba počkat. Věřte v pohádky a zkazky. Nikdy není konec lásky. Věřte písním, věřte dětem. Bez konce se toulám světem, znám, co vám je neznámé. Láska nikdy nesklame. Ani smrt tu neobstojí. To se lidé jenom bojí za svou láskou pevně stát. Ale kdo má v skutku rád, věčně láme chléb ve zdejší, stále jej má komu dát.
5: Stáří, ty jsi nejmoudřejší.
4: Na světě se dějí divy.
6: Zpět s pánkem spravedlivých. Čar mocí odletěla, čar mocí přiletí.
4: Štědrý den nám znovu vrátí sen o našem dítěti.
7: Ohně hoří, slavojánské, ohně hoří, přeskočme je.

0: Letí dva balónky pouští a jeden povídá druhému.
1: Hele, kaktus!
0: Kde ho vidíš?
1: A já znám, jak jdou kaštany ze schodu.
0: A co?
1: A jeden říká, hele, schod.

dobrá rada a žádná záruka. Té jedné sukně pahadá, té druhé paruka. S tou jednou spadla šihdle, snad byla z papíru. A druhá bere vyhydle, no na manikýru. Jen kolovrátku zpívej, já vím, že je to tak. Být skromný, to je nad zlato i nad šlechtický znak.

Nevděčný jelen. Lovci se vydali na lov jelenů. Když se přiblížili k velkému háji, spatřili na jeho okraji nádherného jelena. Hned ho začali pronásledovat, ale jelen vběhl do háje a schoval se mezi keři. Lovci jelena marně hledali. Rozhlíželi se na všechny strany a nakonec, plně zklamání, odcházeli pryč. Jakmile jelen spatřil, že jeho pronásledovatelé zamířili domů, začal žrát listy, které ho skryly před nebezpečím. Listy začaly vzdychat. Co je vám? Ptali se stromy. Že tak žalostně vzdycháte? Trápí vás, že jste se stali potravou jelena? Proto se nermoutíme, odpověděly listy. Litujeme jelena, který nás žere. Neví chudák, že ho lovci zakrátko objeví. Jelen však listy neposlouchal. Požíral jeden za druhým, jako by mu jejich doprodění nezachránilo život. A zakrátko jelenovo tělo prosvítalo mezi keři. Nezvyklý šelest v háji zaujal jednoho lovce. Podíval se, odkud vychází, a v prořídlých keřích spatřil jelena. Lovec rychle přivolal své druhy a v okamžiku jelena ulovili. Dostalo se mi trestu, jaký si zasloužím, zvolal jelen před svou smrtí. Zapomněl jsem na pohostinnost listů. Za dobro jsem se jim odvděčil zlem. Jak by mě nestihlo neštěstí?

0: básnička. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
2: Tati udělal, kdo ji udělal, střecha je? A ty sám si, Jouzo, u tohohle stolu říkal, kdyby se postavila nová střecha, ať hrad patří dětem. No, říkal jsi to nebo ne?
3: No, říkal. Ale teď říkám, že by se to mělo někam hlásit, co se na tom hradě děje. Tam jsou záhadní síly, soudru předsedou.
4: Záhadní to je, ale já bych je neplašil. Dokud dělají střechy a takové věci, tak bych je nechal na pokoj. No, například požární zbrojnice by taky potřebovala novou střechu. Kdyby se s těmi strašidlama pohovořilo?
5: Už se hlasuje!
6: Ne, předseda chce zapojit rytíře do akce Z.
2: Já ty věci důkladně studuji. Rytíř Vilém Brtník z Brtníku žil v 15. století, záhy ovdověl a zůstal sám s dcerou, no?
6: Leontinou.
2: Jsou to tedy bytosti záhrobní, nadpřirozené a tudíž neexistující. Ovšem viděl jsem je na vlastní oči. Pan lékárník soudí, že to byly halucinační vidiny pod vlivem prášku, které užívám na nízký tlak.
3: Hejte, vidiny pochytat a zavřít.
4: Klid, já dávám hlasovat, kdo je proto, aby náš hrádek patřil dětem.
3: Švakroha, dávej pozor. To je omyl, tady švakrova myslí, že se hlasuje pro žampiony, viď?
4: A kdo je pro žampiony?
6: Hurá! Hurá! Vyhráli jsme! Držte mě! Hurá! Hurá! Hurá! Černá kronika hlasovala pro nás!
7: Hurá! Hurá!
8: Malá čarodějnice hlavně přemýšlela, jak si zahojit nožičky. Umíchala mast z žabích vajíček a myšího trusu, zamíchala do ní hrst netopířích zubů a nechala to povařit na otevřeném ohni. Když tou mastí potřela bolavá místa a zamumlala přitom kouzelnou průpovídku, povídá: tak, to bychom měli. Potom si obula boty a punčochy.
9: Ty někam jdeš?
8: Podivil se Havran.
9: Ano, a můžeš jít se mnou, řekla malá čarodějnice. Jdu do vsi, chci si koupit koště.
8: Do vsi se šlo lesem, přes kořeny a přes balvany, přes výmoly a přes stráně zarostlé ostružiním. Byla to mizerná cesta.
9: Dobrý den. Vedete prosím košťata?
8: Zeptala se malá čarodějnice, když vstoupili do krámku hokináře Peprníčka.
9: Ale ovšem, řekl pan Peprníček. Smetáčky, smetáky a košťata, samozřejmě taky pometla. A jestli snad potřebujete péřák na prach?
10: Ne, děkuji, já chci koště.
9: S násadou, anebo bez?
10: S násadou,
8: žádala malá čarodějnice.
10: Násada je to nejdůležitější, ale nesmí být moc krátká.
9: Jak pak by se prosím hodila tahle?
8: Úslužně nabízel pan Peprníček.
10: No, myslím, že bude stačit,
8: řekla malá čarodějnice. Mohu vám koště trochu svázat? Ptal se pan Peprníček. Lépe se vám ponese.
10: Ne, jste velmi laskav, řekla malá čarodějnice. Ale není potřeba.
8: No prosím, jak si přejete? Pan Peprníček přepočítal peníze a vyprovodil malou čarodějnici ke dveřím. Byl nám ctí, naschledanou, úctivý. Služebník chtěl ještě dodat, ale v tom mu došel dech. Viděl, jak jeho zákaznice vyskočila na koště, něco zamumlala a koště uletělo s ní i s havranem.
0: Piggy hádanka.
11: Rybář sítí čeří vzduch, místo ryb je plná much.
0: Kdo na to přišel?
12: Rybář sítí čeří vzduch.
0: To znamená, že sítí prochází vzduch. Místo ryb je plná much.
11: Kdo papá mouchy?
0: Mouchy v síti. Přece jí

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Hihlík bydlel u pana Vavřince. Neměl žádné sourozence a už 3 roky postrádal rodiče. U pana Vavřince bydlel s dědou. Tatínek s maminkou Hihlíka milovali, ale v srdcích chovali lásku ke všem lichožroutům na celém světě. Pomáhali chudým a nemocným, pořádali dobročinné sbírky ponožek pro lichožrouty bezdomovce. Byli všude, kde mohli být užiteční. Od jistého cestovatele se jednou dozvěděli, jak zle na tom jsou lichožrouti v Africe. Domorodí lidé tam prý chodí buď úplně bosí, nebo na boso v sandálech. A to znamená, že tamní lichožrouti trpí hladem. Od té chvíle nedokázali myslet na nic jiného. A když Hihlíkův tatínek zjistil, že z jejich města do Afriky nějaký kamion, buď s léky nebo se zbraněmi občas odjíždí, bylo rozhodnuto. Rodiče se smutně s Hihlíkem rozloučili. Vkradli se do kamionu, který mířil do Afriky. Jako první pomoc vezli 2 pytle ponožek různých velikostí. Jak budou moci pomáhat dál, to se uvidí. Hihlík byl na své rodiče hrdý a měl přece dědečka. Děda mu ve všem radil a staral se o něho, jenže byl už hodně starý, takže ve skutečnosti se Hihlík spíš staral o dědu. Proto byli rádi, že jsou 2.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Máma mi dala korunu, abych koupil rybu, a já místo ryby koupil velrybu. Co dělá ryba?

korunu, abych koupil rybu. A já místo ryby, ryby koupil velrybu. Co dělá ryba? O co se hýbá? Proč? Proč? Protože je ryba, ryba šťastná. Bělice, tak to má být.

0: chybá. Proč? Proč? Protože je ryba, ryba šťastná.
1: Škoda bejt,
0: nechce být mastná. Svobodu jí dej, hej, hej. Máma mi dala korunu, abych koupil rybu, a já místo ryby rybu.

0: rybu a já místo ryby ryby koupil velrybu. Co dělá ryba? O co se mývá? Proč? Proč? Protože je ryba, ryba šťastná. Tak to má být. Nechce být másná. Svobodu jí dej, hej, hej. Máma mi dala korunu, abych koupil rybu a já místo ryby ryby koupil velrybu. Co dělá ryba? O co se mývá? Proč? Proč? Protože je ryba, ryba šťastná. Tak to má být. Nechce být másná. Máma mi dala korunu a já jsem nic nekoupil.
1: Netopíří kouzlení. Simsala bum, bim, teď jsem tu s vámi, já

kouzlo hraní. Na kouzla a čáry totiž musíte znát dobře vlastnosti věcí kolem nás, abyste je potom mohli správně využít. Dnes budeme zkoumat průhlednost. Ta je přeci sama kouzelná, nemyslíte? Připravte si baterku na svícení, bílý papír, barevný papír, papírové víko od krabice, kousek látky nebo třeba povlak z polštáře, kousek alobalu a igelit, ten, co si vždycky dáváme na stůl. Ještě jednou, co si připravíte? Bílý papír, barevný papír, papírové víko od krabice, kousek látky, kousek stříbrného alobalu a igelit. A teď vezměte baterku, přiložte k ní bílý papír a baterku rozsviťte. Jak moc je papír průhledný? Je světlo z baterky stejné, jako kdyby před ní papír nebyl? Teď to stejné vyzkoušejte s barevným papírem. Látkou, igelitem, vším, co máme nachystáno. Kolik každý předmět propustil světla? Žádné? Trochu? Hodně? Který materiál propustil světla nejvíc a který nejmíň? Nezapomeňte si z dnešního pozorování udělat poznámky o tom, který materiál propustí kolik světla. Budou se vám hodit na naše další setkání a na kouzlíčka schovaná nejen pod mým kouzelným cylindrem. Říkám to pořád. Kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

chlapec Izrael a čarodějnice. Byl jeden chlapec jménem Izrael ben Eliziér a ten se rád toulal po lese. Všichni se divili, co z toho má. Někteří ho dokonce považovali za blázna. Pravda byla však taková, že Izrael objevil v lese kouzelný pramen a od té doby, co se z něj napil, rozuměl řeči ptáků. Naslouchal jejich štěbetání a mnohdy se dozvěděl velmi důležité zprávy. Nikomu své tajemství neprozradil. Věděl, že by se jistě našel někdo, kdo by toho zneužil. V té době zavládlo v zemi velké sucho. Již několik měsíců nespadla na zem jediná kapka deště. Lidé se modlili a prosili o déšť, aby zachránili sklizeň, ale déšť stále nepřicházel. Každý den chodíval chlapec Izrael do lesa a naslouchal ptákům, aby se od nich dozvěděl pravou příčinu sucha. Až jednou konečně usedl pod ten pravý strom. To je neštěstí, zaslechl nad sebou. Všechny rostliny, zvířata i lidé žízní, pokračoval ve svém štěbetání drobný ptáček. Druhý se k němu přidal. A to všechno je proto, že čarodějnice začarovala déšť. Máte pravdu, dodal třetí. Stála právě pod tímto stromem. Tajemné zaklínadlo vepsala do svitku papíru, uložila do malé skřínky a zakopala pod strom. Ty víš, jak by se takové kouzlo zrušilo? Zeptal se zvědavě první ptáček. Ano, vím, pokračoval ten nejstarší z nich. Někdo by musel skřínku vykopat, kouzlo spálit a popel rozptýlit v čirém lesním pramínku. Teprve potom by se mraky na nebi pohnuly z místa a způsobily déšť. Jak to chlapec Izrael uslyšel, utíkal pro motyku a za chvíli byl zpátky u stromu. Brzy vykopal skřínku, o které mluvili ptáci. Urazil zámek a výmul kouzelný svitek. I hned ho zapálil a popel zanesl k lesnímu prameni. Dříve, než se stačil popel rozptýlit ve vodě, pokrylo se nebe černými mraky a zanedlouho se spustil dlouho očekávaný déšť. Zavlažil půdu, osvěžil zvířata i lidi. Zlá čarodějnice se velmi podivila, když spatřila mraky plné deště. Své kouzlo přece nezrušila. Počkala, až přestalo pršet, neboť voda byla pro ní největším nepřítelem, a vydala se ke stromu, kde kouzlo zakopala. Našla rozbitou skřínku a zlostně se ohlížela po tom, kdo se opovážil zmařit její plán. Nikoho nenašla a tak se vrátila domů. Vyčarovala si démona, aby jí našel toho opovážlivce, který jí zkazil náladu. Démoni dobře rozumí řeči ptáků a tak se za chvíli čarodějnice dozvěděla pravdu. Cože? Křičela čarodějnice. Nějaký usmrkanec mi bude kazit plány, to nedopustím. Vydala se k domu, ve kterém Izrael bydlel se svou matkou. Zabušila na dveře a křičela. Izraeli, vím dobře, co zprovedl. Jestli se ještě jednou pokusíš skřížit mi cestu, začaruji tě v kámen a hodím do nejhlubší studny. Pamatuj si to.
Chlapcova matka se celá roztřásla. Věděla, že čarodějnice je schopná všeho. Prosila svého syna, aby si raději s čarodějnicí nic nezačínal, sice vyplní svou hrozbu. Mně hrůzu nenažene, maminko, protože věřím v Boha, utěšoval jí chlapec. Nedlouho potom se stala podivná věc. Kdo si zamkl archu úmluvy, ve které byly uschovány svitky Tóry, knihy zákonů. A navzdory všem pokusům se nikomu nepodařilo ji otevřít. Židé se polekali, neboť to považovali za špatné znamení. Postili se a modlili, očistili své duše od hříchů, ale nic to nepomohlo. Dveře ke vzácné Tóře byly stále zavřené. Právě v té době se blížil největší židovský svátek, Nový rok, Roš Hašana. Jak ho oslavit, aniž by se četlo z Tóry? Všichni se obávali nejhoršího. Také chlapec Izrael byl nešťastný. Spěchal do lesa, napil se ze svého pramene a naslouchal pozorně ptačímu štěbetání. Za chvíli opravdu uslyšel to, co potřeboval. Židé jsou nešťastní, protože jejich schránka s Tórou je zamčená, zapípal jakýsi ptáček. Já vím, kdo za to může, přidal se druhý. Zlá čarodějnice. Chtěla se pomstit tomu chlapci, který přivolal déšť. On je také Žid. Viděl jsem, jak namočila starý hadr do krve 7 nečistých zvířat a zakopala ho pod synagogu. Proto jsou dveře archy zamčené. Chrání Tóru před nečistotou a zneuctěním. Stačilo by, aby někdo vykopal ten ošklivý cár ze země, zapálil ho a popel nasypal do čirého pramene. Jen tak by se dveře archy znovu otevřely. Chlapec dlouho neotálel a spěchal zpátky do města. Vykopal hadr, zapálil ho a popel zanesl do lesa ke svému pramenu. Popel zabublal v čiré vodě a ztratil se kdesi v proudu. Izrael se spokojeně vydal zpátky do města. Ulice už byly plné lidí, všichni tancovali a zpívali. Jejich archa se znovu otevřela. Nebezpečí je zažehnáno. Povedlo se, oddechl si Izrael. Brzy se čarodějnice dozvěděla od svého démona, kdo se opovážil zrušit její kouzlo. Rozhodla se, že se zbaví chlapce jednou provždy. Izrael dobře věděl, že tentokrát mu to tak snadno neprojde. Zašel do lesa, napil se z pramene a naslouchal ptákům. Doufaje, že se od nich dozví, co na něj zlá čarodějnice přichystala. A opravdu, za chvíli se dozvěděl to, co potřeboval. Zlá čarodějnice vyslala démona, aby jí našel toho chlapce, který zachránil Tóru, uslyšel nad sebou ptačí hlas. Kdyby tak věděl, že ve chvíli, kdy se ho démon dotkne, promění se v kámen. Chlapec Izrael pozorně naslouchal a dozvěděl se i to, jak by se mohl zachránit. Musel by při sobě nosit hořící pochodeň, protože démoni se prý bojí ohně. Každý démon, který se dotkne ohně, je totiž odsouzen, aby 1000 let sloužil v Gehenně jako otrok. Gehenna je místo, kde se trestají a očišťují duše hříšníků. Ptáčci štěbetali jeden přes druhého, jako by tušili, že je Izrael poslouchá, a oni z celé své malé ptačí dušičky chtěli pomoci tomuto odvážnému chlapci.
Nezapomeňte na vodu z čirého pramene, zaštěbetal další ptáček. Když se démon smáčí touto vodou, promění se v malou rybku. Ta se stane brzy potravou větší ryby a tak démon zmizí ze světa. Ano, ano, volali všichni. Voda z čirého pramene by mohla zničit i samotnou čarodějnici. Kdyby se namočila v této vodě, byl by to její konec. Ptáčci domluvili a v mžiku byli pryč. Izrael pospíchal, aby si rychle zhotovil pochodeň. Sotva jí stačil zapálit, už zaslechl, jak se k němu kdosi blíží. Vzal pochodeň, ukryl se za vysokou skálu a čekal, až démon projde kolem něho. Potom vyskočil a začal před démonem mávat hořící pochodní. Uděláš krok vpřed a já po tobě hodím pochodeň, volal na něho Izrael. Můžeš si potom užívat 1000 let v Geheně. Uděláš-li krok vzad, spadneš do vody. Proměníš se v rybku a staneš se brzy potravou jiné ryby. Tak, co si vybereš? Nemám na vybranou, přiznal démon. Splním každé tvé přání. Izrael mu přikázal, aby vyčaroval pevný řetěz, který by ani démon nepřetrhl. Jeden konec přivázal k démonovi a druhý si nechal v ruce. Potom vykopal ze země kámen a řekl démonovi, aby ho donesl čarodějnici. Varoval ho, že pokud neuposlechne, zatáhne za řetěz a hodí ho do čirého pramene. Potom si nabral plné vědro vody a sám se potají vydal za démonem. Démon došel k čarodějnici a podal jí kámen. Nesu ti chlapce Izraela, řekl. Výborně, jásala čarodějnice. Teď se ho konečně zbavím. Náhle se rozrazily dveře a objevil se před ní skutečný Izrael. Já se konečně zbavím tebe, já i celé naše město, všechna zvířata i ptáci, zvolal Izrael a vylil na ní vědro plné vody. Ozval se hrozivý výkřik. A čarodějnice se rozplynula v kaluži vody. Démon se zalekl a chtěl utéci. Uklouzl však, spadl do kaluže a tím se proměnil v malou rybku. Izrael vzal džbán, naplnil ho vodou a rybku do něj hodil. Potom džbán ukryl do dutiny stromu, pod kterým tak rád sedával. Po mnoha letech, když už byl velmi váženým a slavným mužem, projížděl Izrael se svými žáky kolem dutého stromu. Neodolal a podíval se do dutiny, aby se přesvědčil, zda v ní džbán ještě je. Byl tam. Uvnitř kroužila zmatená malá rybka. Izrael se smíchem na rtech vrátil za svými žáky. Ti se ho vyptávali, co ho tak rozesmálo. A tak jim vyprávěl celý svůj příběh.

0: kytku, co ještě nemáte. Zalévám, aby vláhu měla.
1: Jaké má jméno?
0: Jako ty. Když jsi tu rostla po okolí,
1: z té vůně jdou až mrákoty.
0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
0: Tak se přece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem lidi, růžence víněje. Na prstě lesknou se, krvavé krůpěje.

0: Slon a mravenci. Po slonovi lezlo asi 1000 mravenců. A tak se slon otřepal a všechny mravence schodil. Všechny až na jednoho. A ten křičel:
1: Nebojte, kluci, už ho škrtím!

0: Kapitola první, ze které se dovíte
1: o truchlivém osudu přesmutného města jménem Kakabusy.
2: Za dávných časů, kdy jste ještě byli malí jako drobečky chleba, za horami a za lesy mezi Laponií a Růžovým mořem žilo svým poklidným životem malé městečko, jehož jméno bylo ponuré jako temná noc. Jmenovalo se Kakabusy. Nevíme, jestli jste už někdy o tom městě slyšeli. Jestli ne, zeptejte se své babičky, která určitě zamlada jezdila do Kakabusů hojit pláčem své poraněné srdce. Kdybyste, moji milí, chtěli vědět, jak Kakabusy vypadaly ve skutečnosti, nebylo by vám zbývalo nic jiného, než si v pokladně na nádraží koupit velikánskou jízdenku, dát ji proštípnout a potom dlouho, předlouho jet vlakem. Oknem se dívat na ubíhající krajinu a pojídat zranečku dobroty, které vám maminka na cestu připravila. Náš vlak jede stále pomaleji a pomaleji, až se nakonec škrábe do kopce jako želva. Šplhá výš a výš a přesně ve 12 hodin v poledne zastaví v Kakabuse. Všichni zdejší usedlíci už ze zvyku stojí na nástupišti, cestující vystupují a vlak se zase dává do pohybu. V tom okamžiku Kakabusané vytahují bílé kapesníky a mávají za odjíždějícími. Když vlak zmizí v dáli, na nástupišti je najednou nějak smutno, nějak pusto a prázdno. Lidé si dávají kapesníky k očím a za chvilku všichni svorně pláčou. Dokonce i pan výpravčí vzliká. A aby slzami nepokropil nástupiště, roní je do své červené služební čepice. Za pár minut je celé nádraží úplně mokré od slz, které pak lkající uklízečky utírají obrovskými hadry. Nakonec se všichni hlubokým žalem sklíčeni rozcházejí do svých domovů. Domy v Kakabusech byly buď barvy bledě modré, anebo fialové. Záleželo na tom, jestli jejich čísla byla sudá nebo lichá. Jenom kostelík byl bílý a měl zelenou střechu a modrou zvonici. A co mlýn, který stál na konci městečka? Už před 100 lety jej dal mlynář obarvit na černo a postupem let byl stářím stále černější a černější. Byl už tak tmavý, že ho skoro vůbec nebylo vidět. Pokud zrovna nebyl výjimečně jasný den a nesvítilo sluníčko. Určitě si myslíte, že uprostřed Kakabusů bylo jako uprostřed každého pořádného města náměstí, ze kterého se rozbíhají ulice. Ale kde pak? Kakabusy byly vybudovány úplně jinak. Ulice byly uprostřed města a náměstí se rozprostíralo okolo nich. Zabloudit by se však sotva někomu podařilo, protože Kakabusy měly jenom 7 ulic. Pro všechny případy vám prozradíme, jak se jmenovali. Tak tedy, ulice Moldánků, ulice Plačtivých kocourů, ulice Uslezených vlaštoviček, ulice Trudnomyslných krokodýlů, Dešťová ulice, ulice Hrbatých vrbiček a ulice Děravých bot. Náměstí neslo jméno Ztracených klíčů. Městečko se dále pyšnilo parkem uvadlých květů, kam vždycky v neděli chodili otcové rodin se svými ženami a dětmi na procházku. Na ulici Děravých bot byla lékárna, kde se prodávaly kapky proti pláči, prášek antislzín a pilulky proti smutku. V lékárně však měli většinou zavřeno, protože paní lékárníková neustále plakala a pro pláč se styděla prodávat. Celé městečko vědělo o tragédii, která byla příčinou slz paní lékárníkové. Její jediný kanárek ještě nikdy nezaspíval. Už 50 let seděl ve své klítce zasmušilý a nerudný a nic na světě ho nemohlo rozveselit do té míry, aby zaspíval byť tu nejkratší melodii. Bylo to opravdu smutné. Smutné, přesmutné. V celých kakabusech nikdo nevlastnil ani jedny hodinky a proto všechny děti pravidelně chodily pozdě do školy. Za trest museli 1000krát opisovat násobilku. Není se proto čemu divit, že na každém kroku bylo možno potkat smutné, zakaboněné a uplakané děti. Oblíbenou zábavou dětí v kakabusech byla hra na krále Brečmínka. Asi vás bude zajímat, jaká byla její pravidla. Spočívala v tom, že všechny děti se posadily a usedavě plakaly. A dítě, které plakalo nejusedavěji, nejhlasitěji a nejsrdcervoucněji, bylo prohlášeno králem Brečmínkem. Nově zvolený král dostával odměnu v podobě bonbónů z máty peprné, které byly tak silné, že se po nich až dech zastavoval a slzy vrkaly do očí. Tyto bonbóny byly jedinými cukrovinkami, které byly v kakabusech k dostání.
0: Přesto tu však žily dvě děti, které se dovedly smát a které vůbec neplakaly.
1: Byly to Filípek
0: a Dorotka.
2: Chcete se s nimi seznámit? Budeme vám tedy o nich vyprávět.

0: Básničku.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
4: A co třeba tahle písnička? O klukovi, kterému se nechtělo jet do lesa pro dříví, protože se bál hajného. Víš, hajný měl les na starosti a je pravda, že nerad viděl, když mu tam někdo kácel stromy nebo sekal větve. Ale já si myslím, že ten kluk byl spíš líný a jen tak se vymlouval. Zase ti nejdřív budu tu písničku vyprávět a teprve potom si ji zaspíváme. Já do lesa nepojedu, já do lesa nepůjdu. Kdyby na mě hajnej přišel, on by mě vzal sekeru. Sekera je za 2 zlatý a to půrko za 1 tolar. Kdyby na mě hajnej

všecko vzal. Dva zlatý a tolar, to byly tenkrát peníze, jako jsou dneska koruny. No a co je to topůrko? To určitě víš. Je to ta dřevěná násada, za kterou se sekera drží. Takže natáhnu strojek a písnička může začít.

0: Pohádka o kohoutkovi a o slepičce. Studánko, studánko, dej mi krůpěj vody mému kohoutkovi. On se na kopečku dáví, zdvíhá vzhůru nohy. Studánka odpoví. Vody tobě nedám, až mě přineseš slípy lísteček. Slepička dí lípě. Lípo, lípo, dej lísteček studánce. Studánka dá vody mému kohoutkovi. Lípa praví slípce. Nedám ti lísteček, až mi očvadleny přinese šáteček. Slípka běží, švadlenu prosí. Švadleno, švadleno, dej lípě šáteček. Ona dá lísteček, studánka vodičky. Švadlena opět dí. Nedám ti šáteček, až přineseš hedvábí od královny Sáby. Slepička běží, žádá. Králičko, Sábičko, dej mi hedvábíčko. Ať je dám švadleně, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Králička praví slípce. Nedám hedvábíčko, až mi dáš od ševce překrásné střevíce. Slípka běží k ševci, praví. Ševče, ševče, dej této králičce překrásné střevíce. Ona dá mi hedvábíčko, hedvábí šáteček, šáteček lísteček, lísteček studánce a studánka dá vody. Švec slípce praví. Nedám ti střevíce, pokud nepřineseš štětiny od svině. Slípka běží, prosí. Svině, svině, dej ševci štětiny. On mi dá střevíce, dám je té králičce, králička dá hedvábí, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Svině slípce dí. Nedám ti štětiny, až mi dáš od mladců vydrobené zrní. Slípka běží, prosí. Mladci, mladci, dejte mi zrní. Ať dám této svini, ona dá štětiny, švec dá střevíce, králička hedvábí, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Mladci slípce praví. Nedáme zrní, až nám od šafářky přineseš smetany. Slípka běží k šafářce, žádá. Šafářko, šafářko, dej mladcům smetany. Oni dají zrní, zrní dáme svini, svině dá štětiny, štětiny střevíce, střevíce králičce, králička hedvábí, hedvábí šáteček, šáteček lísteček, lísteček studánce a studánka dá vody. Vody mému kohoutkovi, který zdvíhá nohy. Šafářka slípce praví. Nedám ti smetany, až z pole přineseš velkou plachtu trávy. Než to všechno slepička zběhala a snesla a naspět k ubohému kohoutkovi od studánky drobet vody přinesla, nalezla jej již mrtvého.
1: Figy hádanka.
2: Stojí buk uprostřed luk. Na tom buku 12 suků, v každém suku 30 ptáků. A každý pták jinak zpívá.
3: Tak co, už víte?
4: Stojí buk uprostřed luk.
2: Jeden buk?
4: Na buku 12 suků.
2: 12 suků.
4: Já už vím. No. Je to něco.
2: Něco.
4: Něco.
2: Něco.
4: Co má 12 kousků. V každém kousku je dalších 30 kousků a každý ten kousek je jiný.
2: Je? 12 kousků?
4: Mě vždycky maminka říkala, abych nebyl smutný, protože každý den je jiný.
2: A
4: když máš někdy smutný den, tak ten další třeba může být hodně
2: to
4: veselý.
2: To je ten ptáček, jak zpívá jinak. A v každém suku 30 ptáků? To budou asi dny.
4: Dny v měsíci. No. A 12 suků, to jsou měsíce. A dohromady dávají jeden velký buk uprostřed luk. Jakože jsem kluk.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Chodvínko!
2: Máni, tiše! Kručí mi v břiše!
1: A proč mám být kvůli tomu sticha?
2: Něco hledám. A když brebentíš, nedokážu se soustředit.
1: A co hledáš?
2: Sýr. Pěknej byl. Žluťoučce svítil, jak tady na tom stole ležel. Řeknu ti, Máni, tak jsem se na něj těšil. A teď je fuč.
1: No ne divu, když tu máte takový nepořádek.
3: To by se u nás doma stát nemohlo.
2: Neříkej mi, že ty jsi pořádná.
1: No ne, bábinka.
2: To je fakt. Paní Kateřina natírá leštěnkou i zahradní hadici.
1: No a?
2: Tuhle mi dokonce sežehlila dřeváky na placku.
1: Pořád lepší, když žehlí ona, než když k tomu jednou za rok pustí pana Spejbla.
2: Jak to myslíš?
1: Když ti žehlil kalhoty na školní besídku, tak se mě ptal, jestli nevím, kterou nohavicí si obrácen k publiku.
2: No co je na tom? Proč by se měl s tou druhou zbytečně namáhat? Šetří si sílu.
1: To bych ráda věděla na co. Ani knoflík ti nepřišije. Všechno musí dělat bábinka.
2: Ale přišel by, přišel. Jenomže se mu nepodařilo najít jehlu.
1: Jo, tak to mi ani nepřipomínej. Tohle mě nutil, abych běhala celé dopoledne bosá po koberci.
2: A našli jste ji?
1: No, našli.
2: No vidíš, tak neremcej. Co byste prvé řekla na Pepíka Vondráčku?
1: No, ho neznám.
2: No to ani nemůžeš. Je u nás ve třídě teprve 6 dnů.
1: Aha.
2: Je páťák a za těch 5 let vystřídal už 10 škol.
1: Jak to?
2: No, jak to, no. Říkal mi, že se stěhují pokaždé, když mají plný popelníky.
3: Jo, tak to by se panu Spejblovi stát nemohlo.
2: Vidíš.
3: Protože nekouří.
2: Ha, ha, to je for.
3: Dobrý. Bábinka tvrdí, že v pořádku je systém, který usnadňuje práci a šetří čas.
2: A Tatilda zase tvrdí, že pořádek je největší nepřítel lidstva, protože ničí tvořivost. Jeho systém je v nepořádku.
1: Tomu nerozumím.
2: Tak já ti to vysvětlím. Názorně, jo?
1: No.
2: Chci si třeba vzít chleba se sýrem. Já mám hlad. Sleduješ?
1: Jo.
2: K tomu potřebuju co?
1: No sýr.
2: Ne.
1: Chleba.
2: Ne.
1: Ne?
2: Nůž. Nůž potřebuju.
1: Aha.
2: No.
3: Ale chleba taky.
2: Jo.
3: I sýr.
2: No jo. To nebude jednoduchý. Tak teda. Chci nůž.
1: Jo, na sýr.
2: A na chleba.
1: To taky, no.
2: Odložím sýr a chleba na stůl a jdu hledat ten nůž. Chápeš?
1: Co je na tom k nepochopení?
2: Sláva. Otevřu tedy příborník a v něm najdu co?
3: Nůž.
2: Ne.
1: Ne?
2: Dálkový ovladač k televizi, který jsem hledal celý měsíc.
1: Sláva.
2: Donesu ho k televizi a tam najdu co?
3: Nůž.
2: Ne.
1: Ne?
2: Holicí strojek, co Tatulda dlouho postrádal.
1: Vida.
2: Zanesu ho do koupelny a ve vaně najdu co?
1: Sýr.
2: Co by dělal sýr ve vaně?
1: No tak co já vím? Asi se koupal.
2: Sýr?
1: Pan Spejbl. A jedl sýr.
2: Ve vaně, jo.
1: A kde jinde by se měl pan Spejbl koupat, než ve vaně?
2: Já myslím ten sýr. Proč ten byl ve vaně?
1: Co teda bylo ve vaně?
2: Nůž.
1: A co dělal nůž ve vaně?
2: Co já vím? Asi si s ním Tatulda holil, když nenašel ten holicí strojek.
3: A co? Si holil?
2: Ale Máni, to máš jedno. Dovol mi, abych ti objasnil náš systém, jo?
1: Tak jo, no, ale to ti to teda.
2: Tak tedy. Hledal jsem co?
1: Sýr.
2: Ne.
1: Chleba.
2: Ne.
1: Ne.
2: Nůž.
1: Nůž, no. A našel si ho.
2: Ne. Právě. A spolu s ním i spoustu užitečných věcí. Tak vidíš, není nad systém.
3: No a teď mi teda pověz, kde je ten sýr.
2: No jo.
1: No.
2: Ani mi ho nepřipomínej. Takovej byl pěkňoučkej.
3: Kulaťoučkej.
2: Žluťoučkej.
3: No. co teď s tím nožem?
2: Hledá?
3: Hledá?
2: Hledá, že bych ho zanesl do sklepa.
3: Proč do sklepa?
2: Protože za chvíli přijde zima a já budu hledat sáníky. Tak jdem.
3: Jdi si sám.
2: Mámě, pojď se mnou.
3: Nepůjdu.
2: Pojď.
3: No, ty se tam sám bojíš, co?
2: To ne, to není pravda. Pojď se mnou, abys viděla, že se nebojím.
3: A tak jo, třeba cestou potkáme tu myš, co ti ten sýr jistě zblajzla.
2: Tak jo. Ha!

myškádlíni a myšjuchajdy. Tady vaše internetová myška Bibi. Díky za všechny vaše dotazy. Mám fakt radost, že jste tak zvědaví a zvídaví. To jste jako já? Dneska tu mám odpověď na neobvyklý dotaz. Napsal mi Martin Tomšovský. A co mi psal? Martin psal, že ho rodiče vzali na koncert. Ale ne tak ledajakej. Bzum, bzum, trajdarum, ratatata. Byl to koncert vážný hudby. A Martina zaujala jedna věc. Píše, hrál tam orchestr. A já nevím, proč je tam v tom orchestru tolik lidí. Někdy jsem viděl, že nehrajou všichni. Proč je lidí v orchestru tak moc? Zajímavý postřeh, Martine. A já našla odpověď. Předem by ale asi bylo dobrý vysvětlit, co to ten orchestr vlastně přesně je. Je to hudební těleso. Takový obří myší hnízdo plný muzikantů. No, hrajou na nejrůznější nástroje, od bubnů přes housle až třeba po harfu. A orchestry, který mají méně než 50 členů, se jmenujou komorní orchestry. Ty orchestry, který mají nad 50 hráčů a někdy i víc než 100 hráčů, to jsou takzvaný symfonický neboli filharmonický orchestry. V takových velkých orchestrech hraje na jeden nástroj vždycky víc lidí. Samozřejmě ne tak, že by na jedny housle hrálo dohromady 10 lidí. Každý hudebník má svůj vlastní nástroj. Je jich tam víc najednou, aby zvuk nástrojů byl silnější a mohli se vzájemně doplňovat. Orchestry se pak dělají ještě podle toho, jaký přesně hudební nástroje jsou v nich zastoupený. No, aby vám to bylo jasnější, tak například jsou třeba smyčcový nebo dechový orchestry. A pak se taky dělají podle toho, jakýmu druhu hudby se věnujou. Každý orchestr hraje jinou hudbu. Říká se, že mají odlišný repertoár. Orchestr řídí dirigent. Dirigent je pán, co před orchestrem máchá hůlčičkou, všelijak se vrtí a poskakuje a určuje tempo a rytmus. Ta hůlčička se jmenuje taktovka a vypadá skoro jako hůlky čarodějů z Harryho Pottera. Dirigent diriguje. To znamená, že řídí orchestr tak, aby hudba byla dobře zahraná. Takže je to hodně důležitý pán. Díky němu každý ví, kdy má začít hrát a jak má hrát. Ale abych odpověděla na Martinovu otázku. Martine, počet hudebníků v orchestru je předepsaný.

vidíte si, představujete si, posloucháte a díváte se, jak kdo ovládá nástroj. Možná se už učíte sami na nějaký hudební nástroj hrát. No to je prýma. Třeba jednou budete hrát v doopravdickém orchestru. To musí být krásný pocit. Všude kolem hudba. I zpívat je hezký. A zpívat umí každej a hned. Piggy s Vojtou prej připravujou pěvecký vystoupení. Piggy chce pořád jenom repovat. Cuká se při tom zpívání, jako by byl na klíček. Vojta se mu směje a chce zpívat písničky, jaký se zpívají u táboráku. A Méďa Hugo jim chce k tomu hrát na hřeben. To jsem zvědavá, co se z toho vykulí. No nic, já za nima teď zaskočím, mají nejspíš zkoušku. A pak zase budu s radostí šmédit internetem a hledat odpovědi na vaše otázky. Mějte se, písklata!

0: přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti, v kleci jsme celý den, tak ať se taky zasmějem.
1: Být ředitelkou není žádný med. To mi teda věřte. Všechny ředitelky čeká ráno vyřizování, obvykle to bývá slušná porce, a jak se tou porcičkou Žovka prohrabuje, vidí dopis Anglie a říká si, no ne, kdo pak nám to píše? A potom málem padne Tomdo. Je to totiž, podržte se, nabídka k sňatku. No vážně, nabídka přichází z londýnské zoologické zahrady od pana Harryho orangutana, což není jen tak nějaký obyčejný orangutan. Nedávno byl totiž povýšen do šlechtického stavu anglickou královnou. A večer říká Žovka Pardě, já jsem z toho Janek. To se mám jako vdát, nebo co? A Standa se chechtá, no proč ne? Získat šlechtický titul není přece k zahození. Ale Karolína řekne, jen jestli ten slavný Harry není nějaký podvodník. Nači Žovka řekne, tak to zase ne. Viděla jsem ho v novinách. Královna ho povýšila do šlechtického stavu u příležitosti založení zoologické zahrady spolu se slavným slonem Bimbo. A Karolina, když to slyší, povídá, víš co, Žovko, pozvi ho, ať vidíme, co je zač. A Sir Harry Orangutan pozvání opravdu přijme, přiletí z Londýna v pondělí, kdy je zavídací den, z letiště ho přiveze pan Veverka, na první pohled je jasné, že to není žádný obyčejný orangutan, ale pravý gentleman, ví, jak se má chovat, má vznešené způsoby, lehký šarm a těžké kufry. Žovka ho pozve na kávu do své ředitelské pracovny, aby si mohli v klidu popovídat. A Sir Harry Orangutan se usmívá a říká, o, to víte, nějakou obyčejnou opici by si nevzal, to by bylo pod mou úroveň, jenže vy jste ředitelka, madam, to je úplně něco jiného. Vy jste významný lidoop, já jsem významný lidoop, patříme prostě k sobě, že ano. A Žovka přemýšlí a říká si, pozdrav pánbu, tohle bude nějaký mimořádně zajímavý exemplář. A pak se jde Žovka s Harrym projít po zahradě, je pondělí, zvířata mají volno, některá se věnují domácím pracem, jako tahle paní Medvědová. A Sir Harry povídá, tedy s londýnskou garden, s zahradou se to nedá srovnávat. U nás má každé zvíře pračku, anebo tohle, no to je nějaký bazén, kde jsou káchlíčky, schlutky a zábradlí, to je hrůza. Ale Žovka řekne, jen žádný strach, váš bazén bude s kachlíčkama, a zavede Harryho tam, kde bydývali Brkofrkovi, ta exotická dvojice podvodníků, jestli se pamatujete. A Sir Harry řekne, no, žádná sláva to není, ale po svatbě s tím něco uděláme. Ale proč je tu tolik lehátek, mon dieu? A Žovka řekne, pozvala jsem na večírek svoje kamarády, Větoslava Slona, Standu Klokana, Emila Tučňáka, Karolínu Vyšovou, ale Sir Harry řekne, cože? Já se mám stýkat s nějakou myší. Promiňte, to není společnost pro mne. Ani pro vás, madam. Večírek prosím, ale pozve se někdo úplně jiný. A tak pan Veverka roznáší pozvánky, jde o samé nobl hosty. Pan Bažant, diamantový, paní Liška, stříbrná, pan Hrozníš, královský a samozřejmě pan Páv, ozdoba každé lepší společnosti. Bude to společenská událost na patřičné úrovni, k večeři budou samé dobroty. Například švestkový kompot od maminky, jenže Harry s tím zásadně nesouhlasí. Vyloučeno. Lepší společnosti, jen lepší věci, obyčejný švestkový kompot, fuj, no to by byla ostuda. A tak pan Veverka kupuje kaviár, artičoky, ústřice a další vzácné lahůdky a pan Páv je ochutná a skřehotá, výborné, znamenité, tohle bychom měli dostávat každý den. A proč ne, jsme přece lepší zvířata, Žofinka nám to zařídí. A všichni ti vznešení hosté říkají, že už bylo na čase jíst něco lepšího. Zvedá se mi žaludek, když se musela jíst totéž, co nějaký obyčejný klokan. Mimochodem, Žofínko, rád bych sežral tvou bývalou kamarádku, Karolínu Myšovou. Nemáš nic proti tomu, vy? Takže když tahle povedená večeře skončí, spěchá Žovka se svou partou, načež spustí hezky zostra. To bylo přímo geniální, pozvat toho pičáka. To byl tvůj nápad, že jo, Karolíno? Tak aby si věděla, pan hrozný Škrálovský by tě chtěl místo moučníku. Co se divíš, kolem pana Harryho se sešla ta správná společnost, to byste koukali. Chtějí extra kuchyni, sluhu a jídlo až do postele. Přišel s tím ten Harry a ti druzí se opičí, aby vypadali nobl. Jenže ten Harry, milá Karolíno, ten vznešený Harry, který si mě chtěl vzít, aby se tu měl jak prase v žitě, ten na mě hned tak nezapomene a ty mi v tom, Karolíno, pomůžeš. To si piš. A potom přijde ráno. Sluníčko už je hodně vysoko, ale sir Harry je ještě v limbu a jak tak spokojně spí, někdo zaklepe, sir Harry řekne dole. Je to pan Veverka, něco nese, co by to tak mohlo být? To bude snídaně, uvidíte, řekne sir Harry. Ale je toho nějak moc, to já nemohu sníst. A pan Veverka řekne, to teda opravdu nemůžete, hlavně proto, že to není k jídlu. Vy to pouze po sobě perfektně umyjete, je to nádobí od večeře, řekne Žovka a dodá. A dokud to nebude umytý, kufry jsou v úschovně. Načež sir Harry zařve, o co to má znamenat? A Žovka řekne, vážený pane, to znamená, že žádná svatba nebude a vy pojedete hezky domů, ovšem až umyjete to nádobí. A tak náš vznešený orangutan mi nádobí, až se z něho kouří. A když je s tím hotov, nastoupí zpáteční cestu do londýnské zoologické zahrady a Žovka řekne, tak vážení, bylo to poučné, aspoň jste viděli, kam to vede, když někomu vleze na mozek, že je něco extra.

0: a zlý pryč.
1: Hola, hola, hoj.
0: Hoď si reček, přitom křič.
1: Hola, hola, hoj.
0: Hrrr, na ne, už máme zbraně.
2: Hola, hola, hoj. Hola, hola, hoj. Hola, hoj.
0: S uleželým střelím.

0: Jednou byl Vochomůrka tak zamyšlený, že až chodil do kolečka.
1: Prosím tě, na co pořád myslíš?
0: Povídá Křemílek. Vochomůrka se zastavil a řekl,
1: ale já musím pořád myslet na houpačku.
0: Došli si tedy pro prkínko a pro kus provazu a udělali si z toho houpačku. Pověsili ji na součky mezi dva buky.
1: Tak, a já se budu houpat první, protože poněvadž já jsem těžší,
0: řekl Vochomůrka.
1: Víš, to aby se to vyzkoušelo.
0: Vylezl si na houpačku a nejdřív se houpal maličko a pak víc.
1: Tak dost, teď zas já,
0: povídá Křemílek.
1: Kdo pak,
0: křikl Vochomůrka.
1: Teď ti teprve něco ukážu.
0: A zpívá si houpajdia, houpajda a rozhoupal houpačku, až lítala k nejvyšším větvím. Jenže ona tam měla hnízdo Kuna Dorinka. Už chvíli jí vztekalo, že se jí Vochomůrka ometá s houpačkou okolo bytu. Ale když letěl kolem po deváté, vystrčila Dorinka drátky, naježila vousy a udělala na Vochomůrku takový kuní obličej, že jen křikl,
1: jej hlámka, to jsem se lek.
0: A strachy se pustil pro vazu. A jak se pustil pro vazu,

0: řekla Kuna Dorinka.
1: No, to já mám ještě větší radost,
0: povídá Vochomůrka.
1: Jak se teď dostanu dolů?
2: Co? Já do tebe strčím a bude to,
0: řekla Dorinka.
1: No, to bych se tady ale uhodil, to ne,
0: povídá Vochomůrka.
3: Dole stojí Křemílek s nastavenou čepičkou a volá.
1: Vochomůrko, udělej do ní huperdum a bude to.
0: Vochomůrka se jen poťukal po čele.
1: Jo, a bude to. Jak mám do ní udělat huperdum, ty chytrej?
0: Dorinka s Vochomůrkou se strkali v hnízdě
3: a Křemílek chodil okolo buku, aby to líp vymyslel. V tom ho někdo zatahá za patu. Křemílek se podíval a on tam pod listem leží Hraboš Hrstička.
4: Já už se na to chvíli tajně dívám,
3: povídá Hrstička,
4: protože Hraboš musí koukat na Kunu vždycky jen tajně. A já bych věděl tajnou radu.
3: Co tak mluvil, vysoukal Hrstička ze svého hrabošího pelechu provaz a omotal ho Křemílkovi kolem pasu. Pak ještě sáhl do pelechu pro kožíšek.
4: Tohle je obnošený hraboší kožíšek. Oblej si ho, Křemílku, a postav se pod buk. Dál už uvidíš.
3: Křemílek se oblékl do kožíšku, zapnul ho na pertličky a stoupil si pod buk.
0: Nahoře v hnízdě se pořád ještě strkají Vochomůrka s Dorinkou. Jak se Kuna dostala ke kraji, najednou křikne:
2: Je! Hraboš!
0: A už měla oči jen pro Křemílka, co se dole pod bukem vrtěl v hraboším kožíšku. Sjela po stromě dolů, Křemílka popadla a odnesla si ho do hnízda. Pak křikla na Vochomůrku.
4: Už tě mám dost, abys věděl. Nejdřív do tebe strčím bokem, až sletíš rovnou dolů na zem. A pak si v klidu pohoduju na tom hraboši.
0: Rozeběhla se bokem proti Vochomůrkovi, už mu málem tiká poslední vteřinka. V tom se ale Křemílkovi podařilo rozepnout poslední pertličku na kožíšku. Vyskočil z hrabošího kožíšku a křikl:
1: Joho! Bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu.
0: Dorinka se tak vylekala, že ji až do 300 nohy nenesly. A Křemílek s Vochomůrkou se po provaze od hraboše spustili dolů na zem. Houpačka se ještě trošku kolíbala a Vochomůrka povídá:
1: Teď se zas můžeš chvíli houpat, ty, Křemílku.
0: Jenže Křemílek si jen zaťukal prstem na čelo.
5: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč. Vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
2: A teď ještě jednou.
5: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
2: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.
6: Jednou byl Runcaj s sypískem u puškaře Halíře pro prach do pistole. Přišel tam taky jičínský kníže pán s kněžnou. Kněžna byla bledá a smutná, ani říct se to nedá.
7: Chaliuži, podaš mi rachejtli,
6: poručil si kníže pán.
7: Já ji vyščelím, tady knešne pro radost.
6: Jenže puškař Halíř povídá, kdyby kníže pán chtěl vrabčí broky nebo medvědí kuli, to bych měl, ale rachejtle se u mě nenajde. Kněžna si vzdychla, až to kníže pána stisklo u srdce. Rovnou se otočil na Runcajse a poroučí znova.
7: tak to rachetli, udělá tuhle rumsajs.
6: Rumsajs uhodil pěstí oplechový pult? No to zas ne.
8: V tom ale cipísek zatáhl rumsajse dole za kabát a mrkl na něho nejdřív levým a pak pravým okem, to bylo jejich znamení.
6: No, proč bych tu rachetli neudělal, povídá rumsajs a mrkl okem na cipíska.
8: Potom si rumsajs poručil 27 lotů dvakrát přesoušeného prachu a k tomu 7 bumajzlí, 6 petard a 5 mordeblí. Kníže pán za to musel dát přes půl dukátu. A ještě se smluvili, že se rachejtle kněžně pro radost vystřelí z věžové brány. Kníže pán pak odešel s kněžnou do zámku a rumsajs s cipískem do lesa řáholce.
6: Když mámka viděla, jaké jí to přinesli domů hromobití, povídá, čí je zas tohle nerozum? No, či by byl? Kníže pánův, řekl rumsajs.
8: Potom vzkázal po celém Řáholci, aby se ze zvěře a ptáku nikdo nevylekal, kdyby se udělala strašná rána. A začal rachejtli nabíjet. Nejdřív prach, potom bumajzle, potom petardy a nakonec mordeble. Nabil a řekl, už to chce jenom špejlek, to už můžeš cipisku sám.
6: Rachejtle to byla výtečná, když se k ní dalo ucho, trochu v ní hrmělo.
8: Večer přišla kněžna s kníže pánem na ring a dívali se nahoru na věžovou bránu.
9: To jsem zvědavá, jestli mě ta rachejtle aspoň trošičku rozveselí,
8: vzdychala kněžna. Nahoře na věži škrtl rumsaj s Jirkou a podpálil v rachejtli.
6: Zafučela jako divoká a už se nese.
7: Sapristi,
8: povídá kníže pán,
7: v té rachejtli něco přeskočilo. Vždyť ona se nese rovnou dolů.
8: A to bylo tím, že cipísek přidělal špejlek obráceně. Rachejtle pořád níž a níž. Vyhlídla si kníže pána a rovnou na něho. Hnala ho třikrát kolem rýnku. Když se jí schoval pod podloubí, i tam ho našla. Házela po něm bumajzlemi, střílela mu pod paty petardy a ohnivé mordeble vystrašili kníže pána tolik, že troubil. Trára, trára, trára, aby přijeli hasiči. A celou tu dobu se kněžna smála, až se jí sesypala paruka a křičela
9: bravo, rachejtle, bravo.
8: Když zahuhlala poslední mordeble a uhasly jiskry, zavolal si kníže pán kněžnu pod podloubí. Tam jí po francouzsku řekl.
7: Jestli jste kněžnou vysila, teď jsem zase smutný já.
8: Rumsajs s cipískem se na to dívali z věžové brány. Nakonec Rumsajs povídá. Někdy stačí obrátit špejlek. A všecko se otočí.

0: Léčení nimravky. Žil jednou jeden malý chlapec a ten se jmenoval Alan. Byl to kluk jako buk, měl kudrnaté kaštanové vlasy a uměl se usmívat jako sluníčko. Jednou ráno se posadil ke snídani, ale místo, aby si vzal lžíci, snědl kaši a vypil mléko jako každý normální kluk, uchopil vidličku a začal si nabírat ovesné vločky jednu po druhé. Za chvíli mu maminka přinesla vajíčko, protože si myslela, že už s kaší dávno skončil, jenže Alan si právě nabíral 11. ovesnou vločku. Maminka spráskla ruce.
1: Bože na nebi, ty se ale dneska ráno v tom jídle nimráš. Co je s tebou? Máš tu kaši moc horkou?
0: Pak si teprve všimla, že Alan jí kaši vidličkou vločku po vločce a tak mu podala lžíci.
1: Koukej pořádně jíst a pospěš si, než ti vystydne vajíčko,
0: poručila. Alan se pustil do jídla, ale místo, aby si nabral plnou lžíci kaše, roztržitě udobl z talířku jednu vločku a pomalu si ji strčil do pusy. Maminka se na něho chvilku dívala, ale pak řekla.
1: Jak chceš. Vajíčko budeš mít studené jako led, když budeš pokračovat tímhle tempem. Mně je to jedno. Já jdu nahoru do pokoje srovnat prádlo a než se vrátím, ať je všechno snědené.
0: Vyběhla po schodech a nechala Alana v kuchyni samotného. Sotva odešla, vzal si Alan znovu vidličku a pustil se do kaše. Pěkně vločku po vločce. Za chviličku mu připadalo, že celá ovesná vločka je na něj příliš velká, a tak každou rozdělil na dvě části a napichoval si na vidličku vždycky jen půlku. Byl tak zaujatý svým pipláním, že ani neslyšel, že se maminka vrátila. Proto ho velice překvapilo, když mu celou snídani sebrala a řekla mu, ať jde radši pryč. V poledne uvařila maminka rajskou polévku. Alan ji měl sice hrozně rád, ale místo, aby ji slupl a poprosil ještě o přídavek, začal si plavit po talířku malé lodičky z osmažených kostiček chleba. Spouštěl je do talíře, lovil je a po jedné je strkal do úst. Ve 2 hodiny přišla maminka a námořnickému dobrodružství s osmaženými kostičkami chleba učinila přítrž. Smutně sklidila nádobí ze stolu a poslala Alana, aby si šel po obědě odpočinout. Ten den při večeři krájel Alan maso na tak malé kousíčky, že se na něho tatínek podíval a prohlásil.
2: Nechtěl bys si, prosím tě, ode mě půjčit lupu? Myslím, že ji budeš brzy potřebovat, když si krájíš tak mikroskopické kousky masa.
0: Alanova maminka se přidala.
1: Takhle je to od božího rána. Jí ovesnou kaši po vločkách a ještě k tomu vidličkou. Pouští si kostičky osmaženého chleba po talíři a zobe je po jedné a teď zas vyvádí s masem. Co se to s tebou děje, Alane?
0: Alan se zářivě usmál a pravil. Řekl bych, že se s ničím nemá pospíchat. Kdybych si ukousl moc velké sousto, mohl bych se udávit. Maminka se rozzlobila.
1: Nesmysl! Ještě včera ti to vůbec nevadilo.
0: Alan jí smutně vysvětlil. Včera bylo včera a dnes je dnes. Opatrně rozkrojil zrnko rýže na 4 díly a způsobně si ten nejmenší kousínek vložil do úst. Druhý den ráno se s ním vůbec nic nezměnilo. A i když ho maminka pořád hubovala a domlouvala mu, už diboval jídlo po tak malých soustech, že si to člověk může jen těžko představit. A jako by toho ještě nebylo dost, vzdychal a při každém soustu se rozhlížel po pokoji. Alanova maminka z toho byla zoufalá. Nevěděla, co má dělat, a tak zavolala své známé, paní Křivohlavé.
3: Dobré jitro, paní Křivohlava.
0: Pozdravila ji.
3: Tady Alanova maminka. Volám vám, protože jsem se chtěla zeptat, jestli jste někdy měla potíže s Vítkem, co se jídla týče.
4: Potíže?
0: Podivila se paní Křivohlavá.
4: Jaké potíže máte na mysli?
0: Alanova maminka jí vysvětlila.
3: Náš Alan začal z ničeho nic uždibovat jídlo po takových kouscích, že kdybych mu nesebrala talíř, seděl by u snídaně určitě aspoň 12 hodin. Ovesnou kaši jí po vločkách, polévku po kapkách a maso si krájí na jednotlivá vlákna.
4: Dobrotivé nebe, není ten váš chlapec marot?
0: Polekala se paní Křivohlavá.
3: Tvrdí, že mu nic není. Změřila jsem mu pro jistotu teplotu, ale horečku nemá. Nevím, co je to za nemoc.
0: Stěžovala si utrápeně Alanova maminka. Paní Křivohlavá řekla.
4: Tedy, já žádné potíže s jídlem u našeho Vítka neznám. Mám jediný problém. Jak ho donutit, aby přestal? Včera ráno před snídaní vážil 90 kilo a tatínek mu začal říkat kule.
3: Nepovídejte.
0: Nevěřila svým uším Alanova maminka.
1: Tak to máte asi ještě horší problém než já.
0: Zavěsila telefon a přemýšlela, co dál. Zavolala další známé, paní Žouželkové.
3: Paní Žouželková, dělá vám pergolka nějaké potíže při jídle?
0: Paní Žouželková prohlásila s přepečlivou výslovností.
5: To tedy v žádném případě, vážená paní. Dbáme totiž vždycky na to, aby každé sousto důkladně rozžvíkala. Musí žvíknout 100krát, jenomže někdy na to zapomene a žvíkne jen 93krát. A představte si, tuhle jsem ji dokonce přistihla, že žvíkla pouze 71krát.
0: Alanova maminka si živě představila, jaká by to byla katastrofa, kdyby se jejich Alan doslechl, že pergola Žouželková 100krát kousne, než polkne jediné sousto. Kdyby si totiž znásobila každé zrnko rýže na talíři stem a připočetla si k tomu, jak pomalu Alan kouše, musela by dospět k nezvratnému přesvědčení, že je odsouzen k pozvolné smrti hladem, dřív než se slunce začne sklánět k západu. Alanova maminka se raději rychle s paní Žouželkovou rozloučila a položila sluchátko. Pak zatelefonovala Petřině mamince. Zeptala se jí.
3: Když dáte Petře na stůl jídlo, sní ho bez pobízení?
6: Samozřejmě, proč se ptáte?
0: Odpověděla Petřina maminka. Alanova maminka se jí svěřila.
1: Protože Alan začal dňobat jako vrabec a já si s ním vůbec nevím rady.
0: Petřina maminka navrhla.
6: Zavolejte paní Láry Fáry. Ta vám jistě poradí. Vzpomínáte, jak mi tuhle doporučila svou osvědčenou a zaručeně účinnou řetkvičkovou léčbu?
0: Alanova maminka se zaradovala. Že na to nepřišla dřív? Musí paní Láry Fáry zavolat. A to hned. Bez dlouhého rozmýšlení vytočila její číslo. Paní Láry Fáry se zamyslela.
7: Tak vy říkáte, že Alan se začal rýpat v jídle a uždibuje jen malé kousíčky? Hned jsem si všimla, že byl včera odpoledne nějaký pobledlý.
0: Alanova maminka zabědovala.
3: Je opravdu hrozně bledý. Tatínek někdy říká, že vypadá, jako by byl uplácaný z těsta. Za poslední 2 dny snědl dohromady asi tak 1 lžíci jídla. Co budeme dělat, paní Láry Fáry?
0: Paní Láry Fáry uklidnila.
7: O Alana si nedělejte žádné starosti, to je obyčejná nimravka. Za den nebo za 2 bude zas v pořádku. Počkejte, zdá se mi, že... Ano, tamhle ho právě vidím. Jde zrovna sem. Dám mu s sebou speciální sadu nádobí pro nimry. Největší nádobí mu prostřete dnes při obědě i večeři. Z prostředního by měl jíst zítra celý den. Menší talíře použijte pozítří. A další den mu nabídněte jídlo na těch nejmenších talířcích. Celkem to bude trvat 4 dny. Dneškem počínaje. A i když možná trochu zhubne, nebude mu to na škodu. Časem se to zase spraví. Poslední den pro něj vzkážu. A vy ho ke mně pusťte bez ohledu na to, jak se bude cítit.
0: Alanova maminka poděkovala a ujistila paní Láry Fáry, že udělá všechno tak, jak jí poradila.
7: Pošlu vám ho hned domů s tím nádobím,
0: řekla paní Láry Fáry.
7: Nelamte si hlavu, stačí, když jenom budete dělat, co vám radím.
0: Pak se s Alanovou maminkou rozloučila. Za chviličku se Alan vrátil domů s velikým proutěným košem. Tohle ti posílá paní Láry Fáry jako dárek, říkala, abych na to dával veliký pozor. Chlapec postavil koš na zem v kuchyni a hned se hrnul do rozvazování provázku. Maminka ho však zarazila.
1: Tak dost. To je dárek pro mě a já si ho uložím sama. Ty si můžeš jít ven hrát. Vrať se až k obědu. Proboha, ty jsi ale bledý. Koukej se proběhnout až k Petřinu domu. Ať ti trochu zčervenají tváře.
0: Alanova maminka uložila koš od paní Láry Fáry do skříně v kuchyni a zavřela dvířka, takže zvědavému Alanovi nezbývalo nic jiného, než si jít ven hrát. Místo, aby se však proběhl k Petřinu domu, šoural se pomalu, pomaloučku ulicí. Byl totiž tuze slabý, protože se dost nenajedl. Těsně před obědem vyndala Alanova maminka koš ze skříně a otevřela ho. Byly v něm 4 jídelní soupravy. Největší připomínala malé dezertní talířky. Patřil k ní i hrneček, z jakého dospělí pijí po obědě kávu, malá vidlička a lžička. Prostřední sada měla talíř jako pro panenku, hrneček jako pro panenku a malilinkatou vidličku a lžičku. Menší sada měla talířek velký jako 5 koruna. Hrnek jako náprstek, vidličku ve velikosti zápalky a lžičku podobnou miniaturní lžičce na sůl. Nejmenší sada nádobí měla talířek jako 10. Do nejmenšího hrnečku se vešla 1 kapka. Nejmenší vidlička vypadala spíš jako jehla a lžíce jako špendlík. Maminka podávala toho dne Alanovi jídlo na největších talířcích. Dostal pečenou bramboru, největší než vajíčko, kousek masa jako poštovní známka, plátek rajského jablíčka a malý hrneček mléka. Alan byl tak soustředěný na uždibování nepatrných soust, že si ani nevšiml, že má nové nádobí. Snědl celou 1/3 brambory, 1/6 masa, 1 rajčatové semínko a vypil dobrou polovinu mléka. Když prohlásil, že už nemůže, tatínek se podíval na jeho malý talířek, na němž zůstalo skoro všechno jídlo. A už se chystal začít hudrovat, aby Alan ještě něco snědl, ale maminka ho předběhla.
1: Samozřejmě, chlapče, nemusíš to dojídat, když nechceš.
0: Druhý den ráno nabrala maminka Alanovi malou lžičku míchaných vajíček, kousíček topinky velký asi jako nehet a použila talířky pro panenku. Do hrnečku pro panenku nalila asi polévkovou lžíci pomerančového džusu. Alanovi se malá vidlička a lžička hrozně líbily, protože mohl nabírat opravdu velice malá sousta. Za hodinu snědli jen 1/2 lžičky vejce a 1/3 topinky velké jako nehet. Za to vypil všechen pomerančový džus. U oběda a u večeře jedl ještě méně a uždiboval ještě menší sousta. Obličej mu zbledl a zezelenal. Alan byl tak unavený, že si musel každou chvíli sednout a odpočívat. Třetí den maminka vytáhla malou sadu nádobí. Na talíř velký jako 5 koruna položila 3 ovesné vločky, kousek šumky, velký asi jako muší křídlo a 1/4 lžičky vajíčka. Do hrnečku jako náprstek odměřila 10 kapek kaká. Alan byl tak zesláblý, že musel dolézt na snídani po 4. Byl rád, když viděl, jak maličké nádobí mu maminka prostřela a na oplátku se několikrát pokusil o chabý úsměv. Rozkrojil si ovesnou vločku na 13 kousků a část jednoho z nich snědl. Snědl i drobeček vajíčka, ždibec šumky a vypil 5 kapek kakaa. Pak se zase odploužil pryč a lehl si na pohovku. K obědu si dal 7 kapek polévky, 2 kostičky osmaženého chleba a mléka jen tolik, aby si svlažil rty. K večeři spořádal celý 1 fazolový lusk a vypil 4 kapky mléka. Hned po jídle se odplazil po schodech nahoru do ložnice spát. Cestou musel 8krát odpočívat. 4. den ráno byl už tak slabý, že mu trvalo skoro hodinu, než slezl dolů na snídani. Maminka mu prostřela talířek jako 10, hrnek na 1 kapku a podala mu vidličku velkou jako jehla a lžíci jako špendlík. Na talířek jako 10 naložila dibínek vajíčka, 2 drobečky stopinky a 2 zrníčka z jahodového džemu. Do hrnečku kápla 1 kapku mléka. Alan byl tak zesláblý, že musel zvednout maličkou vidličku, ne větší než jehla, oběma rukama. Ale i tak si ten nepatrný dibínek vajíčka rozdělil ještě na polovinu a snědl jen 1 drobeček stopinky. Vypil 0,5 kapky mléka a pak se natáhl na lavici v kuchyni. Právě tehdy zazvonil telefon. Byla to paní Láry Fáry a chtěla mluvit s Alanem. Maminka ho musela odnést k telefonnímu aparátu a přidržovat mu těžké sluchátko u ucha. Paní Láry Fáry sotva jeho slabý, tenoučký hlásek v telefonu slyšela a nakonec ho musela poprosit, aby jí předal maminku, ta ať mu všechno vyřídí. Paní Láry Fáry řekla:
7: Na Alana dnes přišla řada, aby si zajezdil na grošovatém poníkovi a já bych byla ráda, kdyby ke mně hned přišel.
0: Maminka to chlapci pověděla a Alan se rozzářil nadšením, jenomže byl tak slaboučký, že ho maminka musela vynést před dům a posadit ho do jeho malého červeného nákladňáku. Naštěstí to celou cestu k domku paní Láry Fáry bylo z kopce a když tam Alan dojel, čekali ho tam už Jarda Tomek s Hubertem Preclíkem. Pomohli mu vylézt z malého červeného nákladňáku a vysadili ho na grošáku v hřbet. Koník se otočil a klidně Alana olízl. Paní Láry Fáry vyšla na verandu před dům, aby je vyprovodila a musela se hodně přemáhat, aby se nerozesmála, když grošák pomaličku vykročil ulicí a Alan mu visel na hřbetě jako pytel brambor. Celé dopoledne se Alan kymácel na grošákově hřbetě s obličejem zabořeným do hřívy a koník s ním klusal ulicemi. Z domů vybíhaly ustarané ženy a ptali se, jestli snad není Alan nemocný a nepotřebuje pomoc. Alan se hrozně styděl a vykřikoval ze všech sil, ale slyšet ho moc nebylo. Nic mi není. Snažil se držet v sedle zpříma, jenomže na to byl moc slabý. Pak bylo 12 hodin a Alan byl tak vyčerpaný, že se nemohl udržet na grošákově hřbetě už ani chvíli. Zamířil proto s koníkem domů. Před vrátky se skulil do trávy. Ležel tam bezvládně, jako vyždímaný hadr, až se nakonec rozbrečel. Jeho maminka vyhlédla oknem v kuchyni a když viděla, jak její synek leží na trávníku, polekala se. Myslela, že se grošák splašil a Alana schodil. Vyběhla ven a poklekla vedle ležícího chlapce.
3: Nestalo se ti nic? Co ti to zlé zvíře provedlo? Kolikrát tě schodilo?
0: Alan se pousmál při představě, že by hodný a mírný grošák mohl někdy někoho schodit. ale pak se dal znovu do pláče, protože si vzpomněl, že to byla zas na dlouhou dobu jeho poslední příležitost zajezdit si na Grošákovi. Byl tak slabý, že se nemohl udržet na jeho hřbetě. Nakonec řekl mamince, ten kůň mě neschodil. Byl jsem jen hrozně unavený a tak jsem spadl. Skulil jsem se dolů, ale nemůžu se vyškrábat zpátky. Přišla na mě řada zajezdit si na něm a bude moc dlouho trvat, než na mě dojde podruhé.
1: Podívej, Alane, to všechno se stalo jen a jen proto, že ses začal nimrat v jídle a uždibovat malá sousta,
0: řekla maminka.
1: Jestli si chceš dnes odpoledne ještě na Grošákovi zajezdit, budeš muset jít na chvíli domů a najíst se.
0: Uvázala Grošáka k plotu, popadla Alana a vtáhla ho domů. Posadila ho na lavici v kuchyni, Alan se unaveně opřel o zeď a zavřel oči. Maminka začala rachotit hrnci a točit knoflíky u sporáku a za chviličku přinesla hrneček na jednu kapku, naplněný rajskou polévkou a talířek velký jako desetník se dvěma drobečky stopinky. Nařídila Alanovi.
1: Vypij tu polévku jedním doužkem a dej si oba drobečky do pusy na jednou.
0: Chlapec udělal, co mu přikázala, a pak se znovu opřel o zeď a vyčerpaně zavřel oči. Zakrátko mu maminka přinesla hrneček mléka jako náprstek a kolečko ukrojené z rohlíku, namazané máslem, na talířku jako 5 koruna. Řekla.
1: Vypij to mléko naráz a dej si celý chlebíček do pusy.
0: Alan poslechl a překvapilo ho, když zjistil, že už se vůbec necítí tak unavený. Opřel se o zeď, ale oči nechal otevřené. Pak mu maminka donesla hrneček pro panenku naplněný polévkou a talířek pro panenku s trochou žervé.
1: Vypij polévku na jeden hlt,
0: řekla mu.
1: A vezmi si velkou vidličku, abys mohl to žervé sníst na 2 sousta.
0: Alan poslechl. Pane, ten měl najednou síly. Mohl už sedět rovně, nemusel se opírat o zeď a ku podivu dostal ukrutný hlad. Maminka mu pak přinesla kávový hrneček s mlékem a malý talířek s kusem perníku. Alanovi už nikdo nemusel radit, jak to sníst a vypít. Kousal, jak se sluší a patří na hladového kluka a pil velkými doušky, dokud všechno do poslední kapky nevypil. Maminka se ho zeptala.
1: Je ti už líp? Naobědval ses dost?
0: Alan řekl. Je mi už mnohem líp, maminko, ale pořád mám hrozný hlad. Mohl bych dostat plný talíř polévky a pořádnou sklenici mléka.
1: To víš, že ano, chlapče.
0: Zaradovala se maminka a rychle mu nalila talíř polévky a velkou sklenici mléka. Alan vyjedl polévku do poslední kapky, vypil všechno mléko a pak vyskočil od stolu. Maminko, Grošák má určitě taky hlad. Neměl bych mu donést trochu polévky?
1: To ne,
0: usmála se maminka.
1: Myslím, že Grošák by si dal spíš jablíčko nebo pár kostek cukru.
0: A tak nakrmili koníka a pak se na něj Alan vyšvihl a hrdě odklusal. Seděl na něm zpříma a uzdu držel jen jednou rukou. Když dojel na roh Petřina domu, maminka na něj zavolala, aby se vrátil. Alan otočil Grošáka a zamířil s ním k brance. Maminka vyšla před dům s velkým proutěným košem.
1: Byl bys tak hodný a vrátil tohle paní Láry Fáry?
0: Zeptala se ho. Mile rád? Souhlasil Alan okamžitě. Dám si ten koš před sebe, jednou rukou ho budu přidržovat a druhou povedu koně. Opatrně si naložil koš pro nimry, pobídl Grošáka a pomalým krokem vyrazil k domku paní Láry Fáry.
8: Jednou šli Křemílek s Vochomůrkou horním koncem paseky. A on tam stojí u kanónu, brouk prskavec a motá něco všema 6 nohama.
9: Přetrhl se mi u kanónu špagátek a nemůžu ho svázat. Onej bys mohl, když ten špagátek jedněma nohama svazuješ a druhýma zas rozvazuješ,
8: řekl Vochomůrka. Poradili Prskavcovi, aby od toho šel, a dali se do provázku sami. Křemílek přidržel očko, Vochomůrka protáhl koneček a špagátek zas byl celý.
9: A jeď s tím kanónem radši někam dál,
8: povídá Křemílek. Prskavec se jim poklonil na všech šest kolínek a na oplátku se zeptal.
9: Nepotřebujete na něco vystřelit? Kdepak,
8: řekl Křemílek.
9: Tak až budete potřebovat na něco vystřelit, tak ukažte na to prstem a řekněte hurra,
8: řekl Prskavec a odjel s kanónem do lesa. Křemílek s Vochomůrkou šli dál horním koncem paseky a v tom potkají dub. Žaludy se z něho jen sypou.
9: Já ty žaludy pouštím ze strachu,
8: volá dub.
9: A čeho pak se bojíš?
8: Zeptal se Vochomůrka. Dub točí listy po sluníčku i proti němu, ale víc už ani slovo. Křemílek s Vochomůrkou šli tedy dál. A v tom potkají modrý zvonek. Houpá se ráz a ráz na zelené zvonici a klinká na všechny strany. Dejte si všichni pozor, na paseku přišel mužík Kazbunda.
9: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Sekunda je divý mužík, co nepřetrhne, to přerazí.
10: A radši se zavřeme v chaloupce,
9: povídá Vochomůrka. Vběhli do chaloupky, zastrčili závoru a oddychli si.
10: Tak a teď může Kazmunda přijít klidně.
9: A v tom někdo povídá.
11: Už jsem tu.
9: Dveře odskočily, závora spadla a stojí tam mužík Kazbunda. Na výšku není Kazbundy moc, ale síly má za 40. Jen se na něco podívá, už se to začíná kácet.
10: Tak si tu, no,
9: řekl Křemílek.
10: A co nám vlastně chceš?
9: Povídá Vochomůrka.
11: Já jsem přišel pokácet komín,
9: křikl Kazbunda.
10: A proč si nám ho přišel pokácet?
9: Řekl Vochomůrka.
11: No, protože... proto,
9: křikl mužík Kazbunda, vyběhl ze světnice a vylezl na střechu chaloupky. Křemílek s Vochomůrkou zůstali dole a jen na něho volají.
10: Kazbundáku, nestrkej nám do komína.
9: Jenže Kazbunda se tomu smál, až to těm dvěma bralo čepičky. Opřel se do komína.
10: Co teď?
9: Lekl se Křemílek. Kazbunda vyklás komínem čím dál hůř. Ale v tom si Vochomůrka vzpomněl, ukázal na Kazbundáka prstem a zavolal
10: hurrará!
9: A v tu chvíli tam tryskem přijel brouk prskavec s kanónem. Točí kanón na všechny strany.
10: Tak, na koho mám vystřelit? Na Kazbundáka, co nám strká do komína. Teď!
9: Poručil Vochomůrka jako generál. Prskavec nabil kanón a vystřelil. Mužík Kazbunda jen fouknul a uhnulo mu to kolem ucha. Komín už má na málo. Prskavec naládoval druhou ránu a vystřelil. Ale Kazbunda zase jen foukl a uhnulo mu to kolem druhého ucha. Komín už se málem kácí.
10: Ale to je všecko od špatného ládování,
9: povídá Vochomůrka a vlezl si do kanónu. Křemílek zatáhl za špagátek a dalo to ránu, div se všecko nepřevrhlo.
8: jak mužík Kazbunda kymácel na střeše s komínem, vrazil do něho pochomůrka jako generálská koule. Na to neměl Kazbunda dech a sesypal se dolů se střechy. Bochomůrka chvíli podržel komín, aby cihly zas dobře ulehly, a zavolal na křemílka.
10: Dobrý, už můžeš

0: obývacím pokoji stála stará dřevěná skříň s vyřezanými závity a listy, růžemi a tulipány. Byly na ní ty nejpodivhodnější ozdůbky a z nich vystupovaly jelínkové z mnoha parůšky. Uprostřed skříně byl vyřezán celý muž. Byl náramně pitvorný, měl kozlí nohy, malé růžky na čele a dlouhý nos. Říkalo se mu seržant nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama, poněvadž se to jméno dalo těžko vyslovit. Díval se pořád na stůl pod zrcadlem, neboť tam stála rozkošná malá pastýřka z porcelánu. Střevíčky měla pozlacené, šaty půvabně podkasány rudou růží a pak měla zlatý klobouček a pastýřskou hůl. Vedle ní stál malý kominíček, černý jako uhel, ale jinak také z porcelánu. Stál tam docela půvabně se svým žebříčkem a neustále se na pastýřku díval. Hned vedle nich stála ještě jedna loutka, třikrát větší než oni. Byl to starý Číňan, který dovedl kývat hlavou. Byl také z porcelánu a říkal o sobě, že je dědečkem malé pastýřky. Na neštěstí se spřátelil s tím pitvorným seržantem s kozlýma nohama a ten se o pastýřku ucházel.
1: Můj drahý seržante, zdá se, že jste dneska nějak zasmušili.
2: A měl byste, velevážený, vědět také proč?
1: Odpusťte, jak to mohu vědět?
2: Slíbil jste mi svoji vnučku za ženu.
1: Co slíbím, to splním.
2: Jenomže ona, zdá se, na vaše sliby nic nedá. Místo, aby se dívala na mě, dívá se na kominíčka. A kominíček zas na ní.
1: Jakože se Číňan jmenuji, uvažte, seržante, že se jinam dívat nemohou. Lidé je postavili na stůl právě tak, aby se na sebe museli dívat.
2: Dívají se však na sebe přes příliš. A mně dochází trpělivost.
1: V tom případě zakročím. Pastýřko.
3: Volal jste mě, dědečku?
1: Jakože se Číňan jmenuji.
3: A přál jste si něco, dědečku?
1: Přeji si, aby ses nejprve uklonila zde mému příteli, seržantu nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného

0: se vší pravděpodobností vyřezán z mahagónového dřeva. Můžete učinit paní seržantovou nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta.
1: Má kozlí nohy.
2: Má drahá. To patří k mému postavení.
0: A nejen to, má celou skříň plnou stříbrných věcí, kromě toho, co má v tajných skrýších.
3: Kdybych si ho vzala, musela bych do temné skříně. A to právě nechci. Slyšela jsem, že v ní má 11 porcelánových žen?
0: Tak ty můžeš být 12.
3: Dědečku, když jinak nedáte, musím vám oznámit, že jsem zasnoubená.
0: Cože?
2: Jakže?
0: S kým?
4: Se mnou, vážení.
0: S Kominíkem.
4: Uvažte, že jsme oba ze stejného porcelánu. Oba stejně křehcí, oba se můžeme velmi snadno rozbít. A že se tedy k sobě hodíme.
2: Vážená pastýřko, jsem hluboce dotčen. Jsem skutečně z mahagonového dřeva. Mám velké bohatství, zatímco váš kominíček má jen žebřík. A navíc je černý.
3: Je sice černý, ale mistr z něho mohl zrovna tak dobře udělat prince.
0: Pastýřko, jsem tvým dědečkem nebo nejsem?
3: Říkáte to o sobě, dědečku.
0: Proto si pamatuji, dnes v noci, jakmile to ve skříni zapraská, budeš mít svatbu. A ne s nějakým kominíkem, ale se seržantem nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama.

0: Na důkaz svých slov pokýval starý Číňan hlavou a usnul. Seržant nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama se škodolibě ušklíbl a těšil se na svatbu. Vyřezávaní jelínkové vystrkovali parůžky a natahovali hlavy, zatímco vyřezávané růže své hlavy smutně skláněly. A malá pastýřka plakala a dívala se na svého z nejmilejšího porcelánového kominíčka.
1: Neplač, pastýřko. Srdce mi to může utrhnout.
2: Jak nemám plakat, když mám být ženou kozunohého seržanta?
1: Ale co mám proti tomu udělat?
2: Myslím, že tě budu muset poprosit, abys se mnou odešel do širého světa. Tady nemůžeme zůstat.
1: Udělám všechno, co budeš chtít.
2: Zachráníš mě.
1: Půjdeme hned. Však já tě při svém řemesle už nějak uživím.
2: Je mi smutno. Musím se alespoň rozloučit. Růžičky. Růžičky. Naschledanou.
3: Kam odcházíš, pastýřko?
2: Do širého světa, drahé růžičky. Prchám před kozonohým seržantem. Naschledanou. Jelínkové.
3: Neodcházej, pastýřko. Budeme tě před seržantem chránit. Máme přece parušky.
2: Tiše, tiše, miláčkové.

0: Mohli byste ho probudit. A já nebudu šťastná, dokud odtud neodejdu.
1: Neodcházej, pastýřko!
0: Tiše, tiše, ať nevzbudíte seržanta.
2: Není třeba, drahá pastýřko. Jsem vzhůru. Buďte ujištěna, že vás dědeček přísně potrestá. Utíkají!

0: tu se pastýřka s kominíčkem nesmírně polekali a skočili rychle do nejbližší zásuvky. Tam bylo postaveno loutkové divadélko a také tam byly hrací karty. Na divadélku se hrála komédie a všechny karty, dáma, kára a srdce, kříže a piky, seděly v první řadě a ovívali se svými tulipány. Za nimi stáli všichni spodci a ukazovali, že mají hlavu nahoře i dole, jak už tomu je u některých druhů hracích karet. Komédie, která se na divadle hrála, pojednávala o dvou, kteří se nesměli za sebe dostat. A pastýřka se z toho rozplakala, poněvadž to bylo jako její vlastní příběh. Nemohla to vydržet a proto ji kominíček vyvedl ze zásuvky na stůl. Tu však viděli v dálce rozhněvaného dědečka Číňana a malá pastýřka zarmoucena padla na svá porcelánová kolena.
1: Kominíčku, kam se podějeme? Co s námi bude? Dědeček nás dohoní.
2: Mám nápad. Což abychom vlezli do veliké láhve na voňavku? Mohli bychom v ní ležet na růži a levanduli a mohli bychom dědečkovi házet sůl do očí, kdyby přišel.
1: To, můj milý, by nebylo nic platné.
2: Pak už nevím, jak se zachránit.
1: Nezbývá nám nic jiného, než odejít do širého světa.
2: Ale máš, pastýřko, v skutku tolik odvahy? Uvážela si, jak je svět velký a že už se nikdy nebudeme moci vrátit?
1: O ano, kominičku, uvážila.
2: Moje cesta vede komínem. Máš odvahu lézt se mnou kachlovými kamny, bubínkem i rourou?
1: Nevede-li cesta do světa jinudy, chci jít i komínem.
2: Až se dostaneme do komína, tam se vyznám. Vystoupíme tak vysoko, aby nás nemohli dostihnout.
1: Těším se, můj milý komíničku. Ale kam mě to vedeš?
2: Ke dvířkům do kachlových kamen, pastýřko. Podívej.
1: Jak je to tu čer?

0: a nic jiného nevidíš?
1: Bojím se, kominičku.
0: Vidíš? Tam nahoře svítí ta nejkrásnější hvězdička.

0: a byla to opravdová hvězda na nebi, která svítila komínem přímo dolů na pastýřku a komíníčka, jako by jim ukazovala cestu. A oni lezli a plazili se. Byla to hrozná cesta, vysoko, tak převysoko. Ale komíníček pastýřku zdvíhal a nadnášel, držel ji a ukazoval jí ta nejvhodnější místa, kam měla klást své porcelánové nožky. A tak se dostali až na okraj komína a na ten si sedli, neboť byli notně unavení. A jak by také ne.
1: Kominičku, to je svět.
2: To všechno pod námi i nad námi je širý svět, pastýřko.
1: A co je to nad námi za ten modrý strop s tolika blikavými svítilnami?
2: To je přece nebe s hvězdami.
1: A ty šikmé stolky kolem nás a pod námi?
2: To jsou střechy domů. Právě takových domů, v jakém jsme bydlili i my.
1: A v každém domě je takový pokoj, jaký jsme opustili?
2: V každém, pastýřko.
1: Och, to je přes příliš. Nemohu to vydržet. Svět je kominíčku příliš velký.
2: Říkala jsi, že máš dosti odvahy jít se mnou do širého světa.
1: Ale teď bych zas chtěla být na našem stolku pod zrcadlem. Šla jsem s tebou do širého světa a teď tě pěkně prosím. Pojď zase ty se mnou zpátky domů.
2: Dědeček Číňan tě potrestá. Donutí tě, aby se stala ženou seržanta nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama. A ty si přece zasnoubena se mnou.
1: Vymluvíme to dědečkovi. Uvidí, že nám dovolí, abychom se vzali. Ale teď, máš-li mě aspoň trošičku rád, vrať se se mnou domů.
0: A pastýřka tak přenáramně zavzlíkala a zaplakala, že nemohl komíníček než jí vyhovět, i když to bylo pošetilé. A tak zase s velkou námahou vlezli do komína a plazili se bubínkem a rourou. A nebylo to docela nic příjemné. Pak stanuli v černých kachlových kamnech. Číhali za dvířky, aby zjistili, jak to vypadá v pokoji a jestli se mohou odvážit vstoupit. To, co slyšeli, nebylo však pro nic příjemné.
3: Jsem, příteli Číňane, neobyčejně rozezlen.
4: Mohu snad já za svou vnučku? Uvažte, seržante.
3: Volal jsem na vás. Volal jsem, že utíkají. Měl jste je dohonit.
4: Zapomněl jste, že jsem ze spoda jen kusem dřeva. Oni jsou z porcelánu, ale mají nožky. To je lepší než dřevěný podstavec.
3: Ale vaše vnučka má být mojí ženou.
4: Jestli se vrátí, bude. Jakože se Číňan jmenuji.
5: Slyšela jsi, pastýřko? Seržantě chce stále za ženu a tvůj dědeček je velmi pohněván.
1: Ale já nemohu žít v širém světě. Jsem z porcelánu. Co bych si počala na střeše?
5: I já jsem z porcelánu.
1: Ale máš žebřík? A navíc si kominík. Ne, chci se vrátit na svůj stůl. Pojďme, kominík.

0: Co to vidím? Číňané, příteli. Oni se vracejí. Chyťte je.
1: Buďte ujištěn, že mi už neutečou.
2: Pozor, dědečku. To je strašné. Dědeček se rozbil na kusy.
0: A vy, pastýřko, jste tím vina.
2: Nikdy to nepřežijí. Co si počnu, kominíčku?
3: Nenaříkej, pastýřko. Dá se ještě zdrátovat. Docela dobře se dá zdrátovat.
0: K smíchu zdrátovat. Na to může přijít jenom kominík.
4: Neurážejte mě, pane.
0: Chtěl jste mi unést mou nevěstu.
3: Je to moje nevěsta.
2: Nehádejte se. Vždyť mi z toho pukne mé porcelánové srdce. Hádáte se nad rozbitým dědečkem. Radši poraďte, co s ním uděláme.
0: Podle mého soudu se nedá dělat vůbec nic.
3: Mýlíte se, seržante. Lidé mu slepí záda, dají mu do krku dobrou sponku a bude zase jako nový. Můžete mi věřit, že nám ještě poví lecjakou nepříjemnost.
0: Pro vás, kominíčku, to bude docela jistě nepříjemné. Pastýřku dostanu za ženu já.
3: To se, vážený seržante nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta, to se ještě uvidí. Pastýřko, koho si vezmeš za muže?
2: Jenom tebe, kominíčku.

Lidé opravdu spravili starého porcelánového Číňana. Slepili mu záda, dostal dobrou sponku do krku a byl jako nový. Seržant nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama čekal na první příležitost, aby se Číňana zeptal, dostane-li jeho vnučku za ženu nebo ne. Zeptal se a tu kominíček i malá pastýřka se dívali na starého Číňana neobyčejně tklivě a čekali, zda přikývne. Ale on nepřikývl, neboť nemohl. A bylo mu nemilé vyprávět, že má navždycky sponku v krku.

ty dvě porcelánové figurky, pastýřka a kominíček, zůstali spolu a žehnali dědečkově sponce a měli se rádi, dokud se nerozbili.

0: Vážení a milí posluchači, opět vás vítám u vašeho oblíbeného pořadu s domácnostní kachnou Justýnou, nyní také úspěšnou básnířkou.
1: Můžeš mi říct, jak jsi přišla na to, že jsi úspěšná básnířka? Úspěšná?
0: Antonínovi se má báseň o šišce líbila natolik, že mi řekl, že jsem ho inspirovala.
1: Antonína někdy ale inspiruje třeba i ožraná muchomůrka.
0: Mezi medovou šiškou a ožranou muchomůrkou je zásadní umělecký rozdíl.
1: Dobře, uznávám, jsi umělecky úspěšná.
0: Dnes mám pro vás další ze svých skvělých návodů.
1: Umělecký!
0: Říkal jsi něco, Piggy? Co takhle pozdravit posluchače? Co?
1: Ahoj.
0: Měl by si přečíst mou knihu o slušném chování, kterou jsem nedávno našla mezi svými knihami na půdě. Už jsem ti o nich říkala? Antonín z nich byl celý hin.
1: Taky ho inspirovali, co, když byl hin?
0: No, to asi proto, že jsou v nich opravdu užitečné informace, které se hodí každému. I to slušné chování.
1: Já se umím slušně chovat, koukej. Milá Justýno, byla bys tak moc hodná a prozradila nám, co dnes budeme dělat.
0: No vidíš, jak to jde, když hřveš. Chceš. Žížaly.
1: Jako z papíru? Nebo jak?
0: Proč bychom je dělali z papíru? Ty snad nevíš, co to je?
1: No, vím. Dešťovky.
0: A co to plácáš? Ty jsi zas tento noc popletl, se mi zdá.
1: Tak jaké žížaly chceš dělat?
0: No z jablek přece, z čeho jiného.
1: Žížaly z jablek? Nemyslíš křížaly?
0: No jistě, co jiného. Říkám to jasně celou dobu.
1: Říkala jsi žížaly.
0: Ale to jsi asi špatně slyšel, Piggy. Přece bych si nespletla křížaly a hvížďaly. Totiž žížaly. No, pustíme se do toho. Tak poslouchej. Žížaly jsou sušené plátky jablek.
1: Řekla jsi žížaly.
0: Neřekla. Žížaly jsou sladké, ale i zdravé. A teď jsem řekla žížaly.
1: No, hlavně, že myslíš křížaly.
0: No, křížaly, no jistě.
1: Křížaly, tak dál.
0: No, a jak tedy na to? Jsou potřeba zralá a zdravá jablka. Já tady mám vlastní. Vlastnoručně vypěstované ze zahrádky. Jen se podívej, jaká nádhera. Měla bych složit báseň o jablkách. Hle, jablko vonné, na stromech stinných, vůně se rozléhá kol a kol.
1: Mluvila jsi o křížalách.
0: Jistě. Jablek se mi urodilo hodně, takže jsem se rozhodla je zpracovat tímto způsobem. Je to velice jednoduché. Jablka se omíjí, okrájí se slupka. Jablka se nakrájí na tenké plátky a pak se sluší. Suší.
1: Vážně?
0: Naprosto. Já je suším například na papírech, které jsem rozložila po topení. Ale to nejde udělat u všech druhů topení, takže se dají sušit i v troubě. Žádné sušení se ale nesmí uspěchat, pokud se suší v troubě, tak jen tak na 50 stupňů, dokud se z jablek nevypaří mistr Yoda.
1: Co?
0: Všechna voda.
1: A máš už nějaké křížalky hotové? Já bych to klidně dobrovolně otestovala.
0: A ještě jsem neskončila výtah. To je výklad. Když jsou křížaly hotové, dají se do nějakých uzavřených nádob svíčkem a necháš je na suchém, tmavém a chladném místě. Mohou se jíst jenom tak, nebo se používat při vaření. Laskonka si je ode mě pořád bere. Kvak. Totiž tak.
1: Už jsi skončila?
0: Co?
1: Výklad?
0: No ano.
1: Tak můžu ochutnat?
0: Můžeš. Nabídni si a řekni ještě posluchačům, jak ti chutnají. No, znamenité, že? To jsem si mohla myslet. Já se radši s posluchači rozloučím i za tebe. Ať mý posluchači žížaly jí, ať i vám žížaly chutnají. A ať vám úsměv v tváři září od jara do konce září.
1: To byla tvá báseň?
0: Jistě.
1: Řekla jsi tam dvakrát žížaly místo křížaly.
0: Vylouženo. Vyloučeno.
1: Řekla jsi jasně žížaly místo křížaly. Řekla s dětem, ať jedí žížaly.
0: A to je nesmysl. No to bych nikdy neřekla. Já prosperuji. Protestuji.

0: Mamičku.
1: Povídala moucha mouše.
2: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
0: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
2: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Kdo jsi? Kdo jsi? A hleď mě, ty jsi můj poddaný. Já jsem král. Pojď blíž, ať tě lépe vidím.
1: Malý princ se díval, kam by si mohl sednout. Ale celá planeta byla pokryta hermelínovým pláštěm. Zůstal tedy stát. A protože byl unaven, zívl.
0: Zívat v přítomnosti krále se nesluší. Zakazuji ti to.
2: Byl jsem dlouho na cestě a nespal jsem.
0: Nařizuji, abys zíval. Nikoho jsem léta neviděl zívat.
2: Už nemohu. Už se mi nechce.
0: Tak ti nařizuji chvíle mi zívat a chvíle mi nezívat.
2: Mohu se posadit?
0: Nařizuji, aby ses posadil.
2: Vaše veličenstvo, prosím o prominutí, že se ptám.
0: Nařizuji ti, aby ses ptal.
2: A vaše veličenstvo, čemu vládnete?
0: Všemu.
2: Všemu?
0: Všemu, co vidíš.
2: A hvězdy vás poslouchají?
0: Ovšem, uposlechnou i hned. Nesnesu nekázeň.
2: Chtěl bych vidět západ slunce. Daříte slunce, aby zapadlo.
0: Budeš mít západ slunce.
2: A kdy to bude?
0: Vyžádám si ho. Počkám, až k tomu budou vhodné podmínky.
2: A kdy to bude?
0: Dnes večer. Ve 6:45. Uvidíš, jak jsou mé rozkazy plněny.
1: Malý princ zívl. Litoval, že byl tak unavený a přišel o západ slunce. A také už se trochu nudil.
2: Nemám tady už co dělat. Zase půjdu.
0: Neodcházej. Neodcházej. Jmenuji tě ministrem.
2: A čeho?
0: Ministrem spravedlnosti.
2: Ale vždyť není koho soudit.
0: To se neví. Ještě jsem nevykonal objížďku po svém království. Jsem už starý, nemám místo pro kočár a chůze mě unavuje.
2: Ale já už všechno viděl. Tam na druhé straně také nikdo není.
0: Budeš tady soudit sám sebe. Jestli se ti to podaří, bude to znamenat, že jsi opravdu mudrc.
2: Jenže soudit sebe mohu kdekoliv. To nemusím bydlet tady.
0: Na mé planetě je někde stará krysa. Můžeš soudit tu starou krysu. Můžeš jí odsoudit na smrt, anebo jí udělíš pokaždé milost. Stejně je tu jenom jedna.
2: Ale já nemám rád, když se někdo odsuzuje na smrt. Odejdu odtud.
0: Ne.
2: Vaše výsost by mi mohla dát rozumný rozkaz. Mohla by mi například nařídit, abych se zdálil dříve, než uplyne minuta. Zdá se, že podmínky jsou příznivé.
0: Jmenuji tě svým velvyslancem, velvyslancem, velvyslancem.
1: Dospělí jsou hrozně zvláštní, pomyslel si cestou malý princ a zamířil k jiné planetě.

povídka

0: o slonovi, který utekl z každého obrázku. Bumbas byl neposedný slon. Vlastně to bylo ještě slůně. Tak dovádivé, že se dalo opravdu jen velmi těžko rozeznat, kdy si ještě hraje a kdy už začíná zlobit. To se dá někdy těžko odhadnout i u malých dětí. Ale Bumbas nebylo žádné dítě. Byl to slon a ještě k tomu namalovaný. Bumbas byl slon namalovaný v omalovánkách.
1: To je pěkná otrava,
0: mumlal si do chobotu.
1: Takhle tady stát a čekat, až mě ta holka omaluje do toho prázdného, nevybarveného Bumbase na vedlejší stránce.
0: Ta holka, to byla Maruška z první A a z celých omalovánek se jí nejvíc líbil právě Bumbas. A už ho nese ukázat babičce, vždyť právě ona jí ty omalovánky koupila. Babičko, to se musíš podívat, jaký je tady nádherný slon. A babička se kouká a kouká a slon nikde. Musím si vzít silnější brýle, říká si babička a bere si silnější brýle. Teď už ho vidíš? Ale nevidím, Maruško. Musím si vzít silnější lupu. Ale ani pak není slon k vidění. A tak si babička nakonec bere silnější mikroskop, který náhodou mají doma, protože Maruščin dědeček je profesor přírodopisu v důchodu. Ale ani tím silnějším mikroskopem není slon vidět. To už Maruška nevydrží a podívá se svýma modrýma očima rovnou bez brýlí, lupy a mikroskopu. A co vidí? Slon je pryč. Jako by se po něm papír slehl. Doopravdy, tam, kde byl namalovaný, zůstal po něm jen vyležený důlek. Kdyby Maruška našla alespoň stopu sloní tlapy, ale nikde žádná. Bumbas se vytratil po špičkách. A víte, kam se schoval? Zase do knížky. Ale kdyby jen do knížky, zalezl si do rodinného alba. Maruščina teta Stáska měla vedle v obýváku návštěvu svoji novou přítelkyni Žofinku. Tak tohle byl náš dědeček, když maturoval. Cože? Tohle, že byl váš dědeček? Řekla Žofinka překvapeně. Což pak váš dědeček byl slon? No dovolte, co vás to napadlo? Co pak já mám nějaký chobot? Vy ne, ale on? Co se vám stalo, Žofinko? Ukažte. A teta Stáska leknutím vykřikla. Z vedlejšího pokoje sem přiběhla Maruška. Teto, není ti něco?
2: To se mi snad jenom zdá. Tady, v našem rodinném albu, je najednou místo dědečka nějaký slon, já vím, doplnila Maruška. To je můj, utekl mi před chvílí z omalovánky. Prosím tě, chyť mi ho, ať zase neuteče. Ale Bumbas už mezi tím zmizel. A opět beze stopy. Z alba rodinných fotografií hleděl už zase na tetu Stásku mladý, svátečně oblečený, hezký dědeček bez chobotu. Kde já teď toho slona najdu? Vzdychla si Maruška. Teď už žádného bláznivého slona hledat nebudeš. Teď půjdeš, Maruško, spát, řekla teta. Až se vrátí tvůj táta s mámou z divadla, ti by se zlobili, kdybych jim musela říct, že si nechtěla jít spát, protože si musela hledat slona. Maruška tedy poslechla. To se ví, že ráno se těžko hledá i tuška,
0: natož slon. Na hledání prostě není čas. Maruška si složila učení, nasnídala se a běžela do školy. Chtěla o slonovi vyprávět své kamarádce Lucii, ale pak si to rozmyslela. Bez tak by jí Lucie neuvěřila, že jí utekl namalovaný slon z omalovánky. Při hodině matematiky vybrala paní učitelka pracovní sešity, aby se podívala, jak děti udělali domácí úkoly. Na barevných obrázcích měly vyznačit sjednocení množiny porcelánových hrnečků a množiny porcelánových talířků. Na jiném obrázku zase jednotili množinu jehličnatých stromů se sousední množinou listnatých. Maruška měla úkol určitě dobře. Teta jí ho zkontrolovala a podepsala. A tak se těšila, že dostane další jedničku. Paní učitelka se však právě nad jejím sešitem nečekaně zamračila a pak promluvila přísným hlasem. No tohle, Marie, co jsi to dělala s tím sešitem? Vždyť vypadá, jako by se po něm prohánělo stádo slonů. Maruška nejprve nechápala, o čem paní učitelka mluví. Teprve, když jí ukázala tu spoušť natropenou v jejím sešitě, pochopila. Ze 7 hrnečků bylo 5 rozšlapaných a ani talířky nedopadly o mnoho lépe. Také množiny stromků vypadaly hrozně. Ty jehličnaté měly polámané větvičky. Z listnatých někdo očesal všechno listí. Já za to nemohu. To udělal on. Ale kdo? Zeptala se paní učitelka. Slon. A Maruška jí hned začala vyprávět, že jí utekl z omalovánky. Napřed se vydával za dědečka v rodinném albu. A teď jí tu rozšlapal hrnečky a oškubal stromy. Určitě on. Je mu to docela podobné. Tak takovouhle komedii mi tady hrát nebudeš. Rozlobila se paní učitelka a napsala Marušce do sešitu červeně 5. Maruška se na tu 5 dívala, dívala a rozplakala se. Slon Bumbas byl přitom všem jen o pouhé 2 stránky dál. Procházel se pracovním sešitem a právě chobotem ochutnával červená jablíčka z množiny jablek a zajídal je hruškami z vedlejší množiny a najednou měl pocit, jako by na něho odněkud káplo. Co pak v knihách prší? Co to může být? Bumbas se honem vrátil o ty 2 stránky zpátky a najednou uviděl nad sebou velikánské modré oči a z nich padaly slzičky. A Bumbas, i sloni to někdy poznají, hned věděl, že provedl něco, co neměl. Jak to Bumbas napravil? Napřed se jen tak vrtěl a přemýšlel. Přemýšlení je dřina i pro děti. A ani sloni nepřemýšlejí zrovna rádi. A tak Bumbas myslel, až něco vymyslel. Měl by se k tomu přiznat, co provedl. Přiznat se. Ale jak? A tak, když paní učitelka šla kolem, vklouzl do jejího notesu. Paní učitelka ho otevřela a co vidí? Místo známek je tu slon, jako živý. Kde se tu vzal? Co tu dělá ten slon? Řekla paní učitelka přísně. Děti se začaly smát. Jenom Maruška se nesmála. A najednou to paní učitelku napadlo. Ano, ano. Co když Maruška mluvila pravdu? Maruško, není to ten tvůj? To se ví, že byl. A provinile se na paní učitelku usmíval. Tak už nepláč, Maruško, řekla vlídně paní učitelka. Teď vidím, že si z toho slona opravdu nevymyslela. Tu pětku ti škrtnu a dám ti jedničku. Ale příště ho nech raději doma. Teď to slyšíš, Bumbasy, řekla Maruška slonovi tak přísným hlasem, jakým předtím na ní mluvila paní učitelka. Moc jí to ale nešlo. Sotva přestala plakat, hned jí bylo zase do smíchu. Poslechni a hajdy do omalovánky, rozkázala slonovi. Už by byla vyprskla smíchy, jak Bumbas s hlavou svěšenou a chobotem kývajícím sem a tam poslušně odkráčel přesně na to místo, kde ho Maruška poprvé uviděla. A jestli z té omalovánky zase někam neutekl, tak je tam dodnes.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Práce horečně pokračovaly. Tisíce lidí se míhali s vozíky, lopatami, krumpáči. Odevšad se ozývalo bouchání, skřípění a řinčení. Po novém asfaltovém chodníku se k pařezu přivalila válcovačka. Její řidič se na zvířátka rozkřikl:
2: proč tu překážíte? Tady se staví velkoměsto a hlavní křižovatka má být útulkem pro zvířata. S tím se musí něco udělat.
1: A zavolal na policii. Policista jen vyjeveně koukal a říkal: už jsem viděl lecos, ale pařez uprostřed křižovatky, to tedy ne.
3: Tady máme na papírku něco napsané. A že je na tom razítko?
1: Policista si povolení přečetl, zrozpačitěl, ale pak se mile zatvářil. Všecko je jasné. Samozřejmě, že dodržíme do puntíku, co je na cedulce napsáno. Zvláště, když to má razítko. Nikdo vás z pařezu nesmí vyhánět. Nikdo vám nesmí ublížit. A odjel.
4: Slavu!

0: Ani ne za hodinu se ale přihnalo policejní auto. A pan policista si prohlédl papírek a zamyslel se. No, vyřídíme to rychle a jednoduše, víme? Pařez přece může stát i jinde, že? To nám nikdo nemůže zakázat.
1: A co s námi chcete udělat?
0: To uvidíte, jenom klid, víme? Utěšoval Krtka pan policista. To už před zvířátky s burácením zastavil auto jeřáb. Jeho rameno si to namířilo k pařezu, obrovité čelisti ho pevně podchytili a zvedli nad ulici.
2: Já se bojím, co když padneme.
1: Nikdo nám přeci nesmí ublížit.
0: Teprve když jeřáb složil svůj neobvyklý náklad na střechu policejního auta, kamarádům se trochu ulevilo.
1: No vidíte, stalo se nám něco? Nestalo. Tak se ještě projedeme.
0: Brzy na to zastavili před jednou z nejvyšších budov. Policisté sundali pařez z auta a vlekli jej po schodech vzhůru až před samotného ředitele. Ten nabídl zvířátkům bonbony a sklonil se nad papírem. Pak začal telefonovat na všechny strany.

0: doufám, že budete spokojeni, řekl kamarádům mezi telefonováním a zakrátko se na schodišti sousedního věžáku objevil zástup mužů v kombinézách. Nesli štafle, nářadí, kbelíky, hadice a veliké balíky. Zatím tu počkejte, řekl ředitel zvířecím kamarádům, kteří chroupali do brůdky. Až bude čas, dám vás odvést nahoru.
1: Kam nás odvedou?
2: Slyšíte to?
3: Nezdá se vám to divné?
0: Hlasy, které se z dálky ozývaly, říkali například: pozor, ať to slunce nespadne, nebo musíš tu trávu víc natáhnout, nebo přifoukni ten smrček, anebo přišrouboval si ten kámen k jezírku. Netrvalo dlouho a pro kamarády si přišel jeden z montérů. Zavedl je až ke dveřím, otevřel je a hlaholil: no prosím, vážení, jen vejděte. Dali jsme si záležet, aby vám nic nechybělo. Když budete přece jenom něco potřebovat, zmáčkněte knoflík. Ode dneška je tohle váš byteček, tak přeju hodně štěstí. Zvířátka osaměla uprostřed pokoje. Ani nevěděla, kam dřív pohlédnout.
1: Podívejte na ty smrčky, jedle a zelenou trávu.
3: Na palouku jsou i houby a borůvky.
2: A na obloze vysí se sluníčko.
1: Hele, nahoře je ptačí hnízdo. A dokonce je tu i krtina.
0: Krtek skočil do hromádky hlíny, ale ta jej okamžitě vymrštila až ke stropu.
4: Jak se ta celá věc vlastně stala? Inu, na pěšince u vody učila stará kobylka svoje dětičky skákat do dálky. Dvě skákaly dobře, ale nejmenší z nich, Martička, takový capart mrňavý, pořád ne a ne skočit.
5: Já nechci státat, já se bojím, že by jsem zasjápla nějakýho běhučta.
4: Vymlouvala se pořád, ale všichni se jí smáli, protože na pěšince vůbec žádný brouček nebyl. Tak, Martičko, jen žádnou legraci, zavolala maminka přísně, a skákat. 1, 2, 3, ale Martička přece neskákala, jen se narovnala, utřela si jednu slzičku, která jí skočila do očka, a že má přece jen strach, aby nezašlápla nějakého broučka. Tak, kdo neskáče, ten dostane na sekáno. Už si jdu pro proutek, řekla maminka a rozhrnula trávu, aby si nějaký našla. Ale v tom polekaně vykřikla. Zrovna za tou trávou stál pytlík a cpal se mezi mladé kobylky. Já vás, vy kašpárci, naučím skákat, to budete koukat. A už se škrabal na hrbolatý kámen. To je nejlepší skákat od někud z výšky. Tak, teď se hezky dívejte, jak se to dělá. Vysmrkal se nejprve do velikého kapesníku, paty srazil k sobě, špičky dal od sebe, pokrčil kolena a teď pozor, přímo hleď, 1, 2, plásk. Pytlík chtěl říci 3, ale už to neřekl. Lidičky, to byl skok. Ten kámen s pytlíkem se zdvihl, vyletěl do vzduchu pro pána krále. On to nebyl vůbec kámen, to byla žába a rovnou s pytlíkem do vody. Žobluňk. Voda se roztříkla na všechny strany. Pomoc! Vytáhněte mě! Křičel a plácal kolem sebe rukama. V té chvíli se ozval něčí hlas ze břehu. Radostný hlas. Už ho máme. Sláva. Teď nám neuteče. Ha. Vždyť je to chroust. Chroust, který šel hledat pytlíka. Teď ho konečně polapím. Zajásal ještě a skočil bez rozpaků za pytlíkem do vody. Ne, ne. pytlíka chytit nedáme. Honem, kobylky, strčte všechny tykadla do vody, ať pytlíka vytáhneme, zavelela stará kobylka. Všechny její děti to udělali a hele, pytlík se chytil tykadel a co nejrychleji vylezl na břeh. To jste měli vidět, jak z něho tekla voda a ten utíkal. Chroust, to se rozumí, se ve vodě plácal také. Najednou chňap. Chňapla po něm žába, která ho chtěla sníst, ale popíchala se o jeho drápky a zase chňap. Chňapla po něm malá rybička a popíchala se jen o trošičku méně. Ale tu už na chrousta plula s otevřenou hubou větší rybička.

Jak znám Jakuba, má pořád modré oči. Občas má také narozeniny. Letos dostal dort se 4 svíčkami, mísu pomerančů, nákladní auto a balíček s modrou stužkou. Bylo v něm bílé pyžamo. Bylo běloučké a měkké a obrázky na něm krásně vybarvené. Však si také všiml, když vklouzl do rukávu, že na samém kraji sedí kočička se zakrouceným ocáskem a s vypláznutým jazyčkem. Moc místa tam sice neměla, ale co si měla počít, když už ji tam namalovali? Nebyla na pyžamku sama. Bylo jich tam víc, na rameni, na nohavicích, na druhém rukávu také, i pod kolenem a na záložce, i níž a zase výš. Všechny měli zakroucené ocásky a vypadá

0: nejlépe píše než kocourek. Slyšel jsi někdy, že by někdo řekl, ten píše jako kočka?
1: Ne.
0: A slyšel jsi, že někdo škrábe jak kocour?
1: To ano. Tatínek to říkal Tomášovi.
0: Tak to vidíš. A teď už onem spí.
2: Jakoubek se podíval ještě jednou na kotě z rukávu, i na to o něco výš a níž, pak na to z druhého rukávu a pak se mu najednou kočičky zamotaly jedna do druhé jako do klubka a zamňoukaly, jak ještě nikdy předtím neslyšel zamňoukat jiného mourka ani žádnou jinou micku. Jako když na zvonek zazvoní, tak mu to táhle znělo v uších. Zavřel oči a usnul. Maminka vypravila Jakuba na cestu. Do kufříku mu složila košily, svetr, pačkory, tepláky a kapesník a přibalila mu na spaní nové bílé pyžamo. Na cestu dostal i kousek svátečního dortu a pomeranč. Pak babičku s Kloučkem vyprovodila na nádraží. Konečně nastoupili do vlaku směr Hajánky. Jakub se uvelebil u okénka a vlak se rozjel. Nejprve dělal jen jakoby nic, pak ještě jednou víc, pak čím dál rychleji a rychleji, až mu vůbec nebylo rozumět, co vlastně říká a komu to říká. A jel, až se všechno kolem míhalo a střídalo a utíkalo pospátku. Jakub si najednou vzpomněl, že mu maminka nepřibalila do kufříku žádnou knížku. A televizor u babičky není. Z čeho mu bude babička na večer před spaním číst?
0: Dědeček si jistě něco vymyslí, neboj se, Jakoubku. Ustroj se, příští stanici budeme vystupovat. Už jsme v předhajánkách.
2: A skutečně, vlak drkl jako beran. Drk, drk, drk, drk. Tam sem a tam a drk. Zastavil a stál. Ale to už se k ním hrne děda. Má brýle a fajfku, baf, baf, usmívá se spokojeně, přihladí si vousy a už drží Jakouka v náručí, vyzdvihuje ho do výšky, tiskne ho k sobě a staví na zem.
3: Že jsi ale zase o kus větší, rosteš nám jako z vody.
1: Já rostu jen tak, bez vody.
0: To zas bude, pak vy dva.
1: Dědo, co si vymyslíš?
4: Co bych měl vymýšlet? Já už toho vymyslel, Jakoubku. Tak co bych měl ještě teď na stará kolena?
1: Na co?
4: Mám stará kolena, nebo nemám? Mám. No tak se nedím, že to říkám.
1: Ale babička povídala, že když sebou nemám knížku, ale máš televizor, takže něco vymyslíš.
4: Ach, tak. No, tady mě, Olenku, nic nenapadá, ale doma v teple možná na něco přijdu. Uvidíš. Jakoubku, to uvidíš.
1: Dědo, ty jsi venku říkal, že uvidím, ale já nic nevidím.
4: I ty jeden, nechytej mě za slovo.
1: Já tě nechytám, dědo. Koukej, tady mám jednu ruku a tady druhou. Já tě nedržím.
4: To abych dával před tebou pozor na každé slůvko. No tak dobrá, vymyslím si něco. Po pohádce se lépe usíná, já vím.
2: To už babička vytahovala z kufříku košily, kalhoty, svetr. Ukládala věci do skříně.
0: Podívej, dědečku, jaké pěkné pyžamo dostal náš Jakoubek k narozeninám.
4: No sláva, už jsem doma, Jakube.
1: Všichni jsme přece doma. Co za to, dědo, máš?
4: Budu ti vyprávět pohádky z pyžamka. Co tomu říkáš? Nelíbila by se ti třeba pohádka o sluněti?
1: Vyprávěj.
4: Jak to jenom tenkrát bylo? Aha, už to vím. To se jednou narodilo tohle šedivé sluně z tvého pyžamka. Bylo to daleko a bylo tam horko, slunce tam svítilo možná i v noci, aspoň to tak vypadalo. A běhala tam slůňata a kluci, jako si ty, ale byli od slunce tak opálení, že byli jako z čokolády. To sluně se tedy narodí a hned má žízeň jako trám.

0: Jako co?
1: No to se říká, když má někdo tuze velkou žízeň. Trám je pořádně veliký, víš? No a že chce pít. Sloní maminka je tedy zavedla k veliké řece, nabrala do chobotu vodu jako do vědra nebo do konve a postříkala je. To bylo něco. Sluně křičelo ještě, ještě a vřískalo a pak ponořilo chobot do řeky a nabíralo vodu a pilo a pak na sebe také začalo stříkat vodu a smálo se. Najednou k němu přijde kluk jako z čokolády a že by chtěl také postříkat. Paní slonice nabrala vodu, i sluně nabralo vodu a stříká jí černouška od hlavy k patě. Kluk se zubí, pak vyleze na palmu, utrhne si kokosový ořech a napije se kokosového mléka. To bylo dobré, ale krupicová kaše z něj uvařit nejde.
0: Já vím, jak chutná. Táta mi taky přinesl kokosový ořech. A pak udělal ze skořápky krmítko pro ptáky. A jak to bylo, dědo, dál?
1: No, to kdybych teď věděl. Kde jsme to jen byli?
0: Přece tady, dědo, tady, kde jsme?
1: Já myslím ve vyprávění, ty jsi mi přetrhl nit.
0: Jakou? Kde?
1: S tebou já ale po vyražení, to se jen tak říká, ty jsi to ještě nikdy neslyšel?
0: Ne.
1: Skočil jsi mi do řeči a já zapomněl, kde jsem přestal, tak je to.
0: Já nikam neskáču, proč říkáš, že skáču, žež, dědo, a lhát se nemá. Babi, že se nesmí lhát a děda trošku lže?
2: Ale Jakubku... Dědeček nelhal, to se tak říká, víš? Musíš pěkně poslouchat, ani nedutat. Když se pořád ptáš, tak dědečka pleteš.
1: No tak vidíš, že jsem nelhal. A teď mi konečně řekni, kde jsme přestali, jestli to víš, ať mohu navázat nit. O čem jsem to vlastně vyprávěl?
0: O sluně ti přece, aha. O Černouškovi, jak Černoušek vylezl na strom,
1: aha.
0: Utrhl si kokosový ořech.
1: Aha, už to mám, tak Černoušek vypil kokosové mléko a po ořechu mu zůstaly dvě skořápky, jako půlky balónu. A víš, co z nich Černoušek udělal?
0: Krmítko pro ptáky, aby v zimě nezmrzli hladem.
1: Epa, chyba, Jakube. Říkal jsem už přece, že tam, co se narodilo sluně, je hrozitánské vedro. Epa, krmítko. On dělal sluněti z ořechových skořápek bábovky, bochánky. A to tak náramné, že se do nich sluně pustilo mňam, mňam, mňam, mňam. Ty byly dobré. Když sluně bábovky snědlo, začal si Černoušek vymýšlet. A přijde mu na mysl, že by se rád pohoupal. Jednou slyšel kdesi o pouti s houpačkami a kolotoči o toboganu a mořských vlnách, že se mu hlava div nezatočila jen z toho pomyšlení. Ale tady nikde pouť nebyla. A tak začal kluk jako z čokolády fňukat, jak by se rád pohoupal. Houpat se na stromech už ho ani nebavilo. Bylo to pořád stejné. Sluně chtělo Černouškovi udělat radost, lehlo si. Už ji nechalo viset dolů, jak to dělají velcí sloni, když jimi právě nemávají jako praporky. A přemýšlelo, jak to zařídit. Najednou vzalo kluka kolem krku a něco mu pošeptalo do ucha. Černoušek se zazubil, chytil se chobotu, posadil se jako na houpačku a sluně houpy, houpe, houpe a houpe a kluk se směje, řehní zubí, naklání hlavu a chce víc a víc a hodně a ještě a ještě. Potom se pustil a bum, bác, letí dolů. Jouvaj, jouvaj a jouvajs. A má na hlavě bouli. Co pak se stalo? Sluně je z toho vylekané a hned je tu sloní maminka. To jsou ale věci, povídá na zlobeně. Co pak si zas provádělo sluně rozjívené? No, co? Za trest ti udělám na chobotu uzel a budeš ho tam mít přes celou noc, aby si zpamatovalo, že chobot je vážná věc a žádná houpačka. Slunice opravdu udělala sluněti na chobotu uzel. Velice se hambilo, protože všechna ostatní sluněta se mu posmívala. No, však to znáš. Jenže to nebylo zdaleka všechno. Křik uslyšela i Černoušková maminka a taky se hned přiběhla podívat, co se to děje. Co křičíš, jako když tě na vidle bere?
0: Proč by ho měli brát na vidle?
1: Zas mi skáčeš do řeči, Jakube, no to se ví, že ho nikdo nebral na vidle, to se jen tak zkrátka říká.
0: To se toho říká.
1: Houpal mě, vňuká Černoušek, a já jsem spadl. Kdože tě houpal? No tamten, ukázal kluk na sluně. Jaký tamten? Vždyť tu nikoho nevidím. Pěkně si vymýšlíš, Nezbedo. Nevymýšlím, povídá Černoušek. Sluně mě houpalo. Jak tě mohlo sluně houpat? Co pak má houpačku? Na chobotu, řekl kluk. A rozmazával si slzy po té své čokoládové tváři, že má obličej jako strouhanou čokoládu. Na chobotu, povídáš? No dobrá, dejme tomu, že na chobotu. Kdo pak potom ale udělal sluně ti uzel, co? Kdyby to šlo, udělala bych ti uzel na nose, abys věděl. A za trest dnes nebude žádný banán. To by bylo dělat slonům na chobotu uzly.
3: Ale já mu žádný uzel neudělal, naříká kluk. Já ne, já nelži, to víš, říká Černouškovi maminka. Pěkně ten uzel rozvážeš a odprosíš ho.
1: Černoušek ještě nikdy předtím neviděl slona s uzlem na chobotu.
4: A že jich viděl opravdu hodně, malé i velké, a zase ještě větší a ještě o něco menší. A bylo mu to divné.
1: A jak mu chce ten uzel rozvázat, přijde od někud zezadu sloní maminka.
4: Ani nápad, žádné takové, povídá. Ten uzel mu zůstane na chobotu přes celou noc, aby si pamatoval, že chobot není houpačka, a také proto, že tě schodil na zem.
1: Chlukova maminka se náhle ťukla prstem do čela, šla k sloní mamince, něco jí pošeptala a ona zas na oplátku jí, a pak se začali smát a smáli se a smáli, protože byli rádi, že ti jejich kluci vlastně ani žádní velcí uličníci nejsou. Jeden druhému chtěl udělat radost, ale trochu se jim to nevyvedlo. I to se stává. Nadarmo se přece neříká, že když je hra v nejlepším, má se přestat. Sloní maminka sluně ti rozvázala uzel a kluk jako z čokolády dostal k večeři ten největší banán, žlutý, jak slunce v poledne. Teď si dobře, sluně, prohlédni. Nezdá se ti, že má trošku pomačkaný chobot?
4: Že ne? Já bych řekl, že ano. Je to sice už hodně dávno, co mělo na něm uzel, a pyžamko je vyžehlené, tak se to trošku vyrovnalo. Ale přece jen je to maličko znát, když se dobře zblízka podíváš. No, a to je pro dnešek všechno. Zavři oči a spi. Zítra si povíme o něčem.

0: Všude bylo do rána jako v pohádce. Všechno bylo bíle pocukrované. Bylo to v hájánkách, u babičky a u dědečka. Dokonce i před hájánkách bylo jak v pohádce. Kočka Micka opatrně našlapovala záblojí. A protože byla také krásně běloučká, vypadala jako sněhová. Jako by se kupky sněhu přesouvaly z místa na místo a táhly za sebou ocásek. Z komínů se modře kouřilo a obloha byla v mrazu jasná jako Jakubkovy oči.
1: Dědečku, budeš mi dnes povídat o pejskovi?
0: No tak o kterém budeme vyprávět? Co říkáš? Jeden je tuhle na rameni, druhý u lokte, třetí pelánší na zádech, na kapse i na zadečku, když se to tak vezme.
2: Tak už dost, dědečku, nezlob Jakoubka. Jako by to nebylo jedno, o jednom začni a je.
0: Jenže ono to právě není jedno. Jen ať si náš Jakub vybere sám.
1: Tenhle to je, o tom mi povídej.
0: Tak tenhle říkáš, no tak to se podívejme, jak to Kubíček hned poznal. Kam on to asi peláší? Víš co, my se ho zeptáme. Co? Kam ten spěch, Masoráde? Slyšel jsi, Jakoubku?
1: Ne.
0: To jsi tedy asi špatně mil uši. Babičko, mil jsi dnes Jakoubek uši?
2: I mil, dědo.
0: No pak je to ovšem záhada. Neslyšel, co tenhle pes povídal a já to slyšel docela dobře.
1: Slyším. Tebe, dědo, slyším.
0: Pak je vyhráno, Jakube. To bude nejspíš tím, že si k tomu psu nepřiložil ucho jako já. Mluví tuze tiše. Ještě ti trošku naklepu polštář a už mohu začít. Tak byla jednou jedna kočička. A byla to dozajista právě tahle z rukávu. No, tu ji máme. A byla to velká parádnice, kde jaký bál všude musela být. Kolem krku si před zrcadlem uvázala korále, po každé jiné, to se ví, uvázala si i červenou mašli, jen se podívej, že jí má, aby každý věděl, že byla na bále. Mňau! Sotva nosila na nohou obyčejné boty, měla střevíce s lesklými přeskami. Mňau! Musela je mít a musela. A jak tak byla na tom bále a měla ty korále, tancuje s kocourkem Bělovouskem. Kolem ní proklouzne myška Šetka a peláší ven do polí. Byč a pryč. A ona to byla právě ta myška, na kterou měla kočička už dávno spadeno. Nechala stát Bělovouska uprostřed sálu, však s ním ještě taneček dotančí, a honem za myškou. Byla už tma, to se ví. Báli se ani jindy neodbývají než v noci. A hvězdy tenkrát jako naschvál také nesvítili, zrovna jako tuhle, pamatuješ. A jak ta kočička peláší za tou myší, šlápla si na korále, přetrala se šňůra, na které byly navlečené, jenže ona o tom zatím nic nevěděla a utíkala pořád dál do polí za myškou Šetkou. Myška byla samozřejmě rychlejší. Nepozorovaně vklouzla do myší díry a kočka zase přišla zkrátka.
1: Jak zkrátka?
0: No zkrátka, myšku nedostala Jakoubku. A když se vrátila na bál, tančil už Bělovousek s jinou kočičkou, s touhle tady, vystřídal všechny ostatní kočičky. A té naši si už ani nevšiml. No proč také, když neměla korále? A teprve teď pozorovala, že má kolem krku jenom mašli, aby ji našli, kdyby se náhodou ztratila. Přišla o tanečníka i o ty nešťastné korále. Hledala je, plakala, mňoukala, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, ale marně, mňau.
2: Ten náš děda nedá pokoj.
1: A kde je pes?
0: Hned tu bude, uvidíš. Druhý den hnal ovčánský pes ovečky do písničkového háje. Jak tak ten pejsek pobíhá sem a tam a zase naspátek kolem oveček, najde korále. A co by to bylo za pejska, který by hned všechno neočichal, aby je alespoň neolízl. A jak je tam u háje olizuje, tak mu dva korálky uvizly v krku. Možná tři, co já vím. Začal se dusit, ani štěknout nemohl. a ovečky se mu zaběhly až na hůrku vysoko v lese. Když to pasák uviděl, dal pejskovi napamětnou karabáčem, protože špatně hlídal. Ale ještě, že mu tím karabáčem dal, korále mu vyklouzly z krku, byly opravdu tři, zaštěkal ještě a všechno bylo zase v pořádku. A teď už není těžké uhádnout, kam ten pejsek totiž utíká. No, za kočičkou přece, za kým jiným. Musí si to s ní vyřídit. A to hned. Nebýt té její parádivosti. Nebyla by nosila korále. A kdyby je byla nenosila, nebyla by je ztratila. A kdyby je nestratila, pes by je nenašel. A nebyl by dostal kašel, nezaběhly by se mu ovce a nedostal by karabáčem. To dá každému rozum, to každý ví. No a od té doby nemá pes kočku rád. A honí ji, kde může, a štěká a zlobí se. Kdyby ti snad říkal někdo něco jiného, tak tomu nevěř. Máš to tu na pyžamku napsáno černé na bílém. Dobrou noc. A Kubet.

0: Ticho, klarinety, štěbetáte jako husy. Vás budu potřebovat za chvíli. Až budu vyprávět pohádku, co se stalo v zoo. A ty, psací stroj, poslouchej. Tuto pohádku vymyslel člověk. A psalo jsem ji já plnicí pero. Ale jeho rukou. Mám ho rádo. Je obyčejný, ale něžný. Píše jenom prosté, ale krásné věci. Ani na mě netlačí, aby mě to nebolelo. A píše se mnou pohádky pro děti i pro stařečky, aby byli ještě raději na světě. Hudební nástroje, pozor! Nalaďte. Stačí. Jednou odpoledne byly mraky úplně špinavé. Sluníčko se bálo, že se od nich umaže, proto zašlo za hory. No tak, hudební nástroje, teď jste měli hudebně vyjádřit, jak sluníčko zašlo za hory. Znovu. Jednou odpoledne byly mraky úplně špinavé. Sluníčko se bálo, že se od nich umaže. Proto zašlo za hory. Dobře, dobře, hudební nástroje. Bylo už stejně pozdě odpoledne, tak co? Druhý den zase vyšlo, honilo beránky po nebi a pouštělo zlaté šipky. No a protože mělo rádo zvířátka, svítilo dnes nejvíc na zoologickou zahradu. Vítr česal trávu a zvědavě okukoval sedmikrásku, jestli má skutečně sedm krás. No tak zahrajte, jak vítr češe trávu. Krtek se vyvalil z drnu uprostřed louky a řekl: nazdar, slunce. Lidé chodili po zoologické zahradě a krmili zvířata, přestože to bylo zakázané. A některé děti dokonce strkaly ruce opicím do klece. Opice v klecích se dnes ku podivu chovaly tiše. Za to jejich sousedky, divoké husy, které mohly létat volně po zahradě, štěbetaly, až uši zaléhaly. Tak štěbetejte, klarinety. Datlové, lékaři stromů, klepali a ani je slyšet nebylo kvůli tomu štěbetání. Opice si štěbetání vůbec nevšímali, byli tiše, protože pozorovali kamarádku, opici Kateřinu. Navlékala si vám z rovínka hedvábné punčochy, obal z punčoch zmačkala a hodila na paní, které vytrhla taštičku i s novými punčochami z ruky. To má za to, nemá chodit tak blízko klece. Opičák Mořic zatím sežral rtěnku z kabelky a ještě se olizoval. Vypadal, jako když mu z čumáku teče krev. Kateřinu přestali punčochy bavit. Hrabala se v kabelce a vytáhla malé dámské hodinky. Poslouchala, kývala hlavou. Tik-tak, tik-tak. Paní a lidé volali: hlídač, hlídač! Divoké husy přiletěli, také křičeli, brebentili a štěbetali. Opice proto štěbetání neslyšeli tik-tak, tik-tak. Jedna z nich vylezla až nahoru na klec a štěkavě zakřičela: husy, natáhněte krky a leďte pryč! Neslyšíme tik-tak, tik-tak! Husy odletěli ale jen kousek cesty. A protože se jim strašně líbilo to jejich štěbetání, kejhali ještě hlasitěji a sedli si na strom u klece, kde bydlel mrož. Zrovna se koupal. Prskal a frkal ve vodě a stěžoval si, že je tvrdá, že se o ní několikrát udeřil.
1: Nevidíte, že mi hlídač stříhá vlasy bordo? Ještě mě pořeže u garaba. To je křiku husy. Natáhněte krky a leďte jinám. Jasně kud. Pryč. U mě nemáte co pohledávat, mojich synk, tady krabat, svůj tíň lat, fuj cár.
0: Husy tedy zase odletěli, ale jenom docela malý kousíček a už se těšili, jak se posadí u některé klece a budou štěbetat ještě víc. Posadili se u klece, kde bydleli hadi. U hada brýlovce, který se jednou za rok svléká z kůže. Husy už začali štěbetat jako tisíc klarinetů, když přišla ke kleci celá družina neposlušných dětí.
2: Já mám žlutější tričko než Pampeliška, heč,
0: štěbetala Jitka.
3: My máme Spartaka, vykřikoval Pepík.
2: Máš babu?
4: Ale dej mi ten turistický salám.
3: A já umím šplhat jako zvíře teda.
2: To já ještě líp.
4: Já to řeknu paní učitelce, víš ty.
2: Prosím, dostal kopnu Šamalovou do nohy.
3: Bane do ruky. Ať mě nechá.
2: A neper se se mnou, prosím, paní.
0: No to bylo křiku. Husy a děti dohromady. Kdo to vyhraje? Husy křičeli. My jsme husy, štěbetavé husy, kdo umí víc štěbetat, ať to zkusí. A štěbetali ze všech sil, aby překřičeli děti.
2: Neslyšíme jedna druhou.
0: Marně. Děti nepřekřičeli. Nakonec se sebrali a odletěli. Děti vyhráli 1-0. Tak.
2: Tak, tak.
5: Ještě žestě, ještě žestě.
6: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
7: Na druhý den svítilo slunce a běloučký sníh ležel krásně na všech stromech a byl poslední den školy před Vánocemi. Paní učitelka povídala, že nespala celou noc, že prý jen ležela a vzpomínala, jak jsme se asi dostali tím sněhem domů. A protože to byl poslední den školy před Vánocemi, četla nám paní učitelka vánoční povídku. Všechno se nám zdálo tak zvláštní. A právě než jsme se vydali domů, přišlo to nejlepší ze všeho. Paní učitelka nám nedávno objednala ze Stockholmu pohádkové knížky. Mohli jsme si prohlédnout velký arch, kde bylo moc krásných obrazů, a to byly právě obálky těch různých knížek. Tak jsme si mohli vybrat, které knížky bychom si chtěli koupit. Já jsem si objednala dvě a Lasse a Bosse taky po dvou. Na těch mých byly krásní princové a princezny. A právě ten poslední den školy paní učitelka knížky dostala. Chodila po třídě a rozdělovala je. Nemohla jsem se dočkat těch svých. Ale maminka řekla, že je nesmíme číst dřív, než na Štědrý večer. Než jsme šli domů, zpívali jsme všechny vánoční písně, které jsme znali. A paní učitelka řekla, že doufá, že budeme mít příjemné Vánoce. Byla jsem si jista, že já je příjemné mít budu. Brita, Anna a já jsme běželi ke kupci a koupili jsme červený, žlutý, zelený a bílý a modrý lesklý papír, protože jsme si chtěli nadělat košíčky na vánoční stromek. Pak jsme šli všichni domů. Bylo jasno a krásně. Najednou, jak jsme šli, vyndala Brita svou knížku pohádek. Čichla k ní a pak dala čichnout i nám. Nové knížky voní tak pěkně, že člověk může hned podle vůně poznat, jak prima se v nich bude číst. Potom začala Brita číst. Její maminka jí taky říkala, že má se čtením knížky počkat až na Štědrý večer. Ale Brita teď řekla, že si přečte jen malinký kousek. Když ten kousek přečetla, všem se nám to zdálo tak hrozně napínavé, že jsme jí prosili, aby nám přečetla ještě kousek. Přečetla tedy ještě kousek. Ale nic to nepomohlo, protože když dočetla, bylo to zase stejně napínavé. Já se musím dovědět, jestli ten princ byl zakletej nebo nebyl, řekla Lasse. A Brita musela číst ještě kousek. A tak to šlo dál a než jsme konečně došli domů do Bullerbynu, přečetla nám celou knížku. Ale říkala, že to nevadí, protože si ji na Štědrý večer stejně přečte znovu. Doma dělali maminka s Agdou vánoční uzenky a všude byl velký zmatek. Jakmile jsme se najedli, šli jsme Lasse, Bosse a já ven a postavili jsme si na zahradě velikou sněhovou lucernu. Brita, Anna a Ole nám přišli taky pomoci. Na lípě seděla spousta vrabců, hejlů a síkor a vypadali tak hladově, že jsem se běžela zeptat tatínka, jestli jim smíme přinést vánoční snůbky o trochu dřív než obvykle. Tatínek řekl, že smíme. A tak jsme běželi všichni do stodoly a vzali jsme tam 5 snůbků ovsa, které jsme v létě, když se mlátilo, schovali ptákům na zimu. Přivázali jsme je na jabloně v naší zahradě a za chvíli už tam ptáci seděli a pochutnávali si. Asi si mysleli, že už ještě dřív večer. Je to přece jen krásné, ty vánoční snůbky a sníh. A vůbec všecko. Večer jsme seděli, Brita, Anna a já u dědečka a dělali jsme košíčky na vánoční stromek. Kluci tam byli taky, napřed nám s tím vůbec nechtěli pomáhat, ale za chvíli jim to přece jen nedalo. Seděli jsme kolem dědečkova kulatého stolu a udělali jsme dohromady 54 košíčků, které jsme rozdělili stejným dílem, takže 18 košíčků pro Norgården, 18 pro Melangården a 18 pro Sir Gordon. Dědeček nám dal jablka a cukrkandl. Celou tu dobu, co jsme tam seděli, jsem myslela na to, že budeme druhý den péci perníčky. To je skoro stejně prýmá jako štědrý večer. Najednou se Lasse rozběhl na zahradu a zapálil svíčku, kterou jsme měli ve sněhové lucerně. Je, jak ta lucerna ve tmě krásně svítila. Když jsem se tak dívala na to světlo v zahradě, musela jsem pořád myslet na vánoční písničku Čas Vánoc u zavátých dveří stojí, zubí se přešlapuje zaťuká. Opravdu jsem ho viděla, jak stojí a zubí se, právě tak jako sněhová lucerna. Škoda, dědečku, že nemůžeš vidět sněhovou lucernu, řekla Anna. Neměli bychom ti aspoň trochu zaspívat, co myslíš? Protože dědeček je moc rád, když zpíváme. A tak jsme zpívali. A zaspívali jsme právě tu písničku, na kterou jsem v tu chvíli myslela. Čas Vánoc u zavátých dveří stojí. Víš, že je to moc prýmá, když jsou Vánoce, šeptla mi Anna. A já jsem přisvědčila, protože si to taky myslím. Opravdu, je to to nejkrásnější ze všeho. My všechny děti z Bullerbynu se o Vánocích máme moc dobře. Jindy se ovšem máme taky dobře, i v létě, i v zimě, i na jaře a na podzim. Moc dobře se máme.

0: Byla neděle. Už od rána se chystal den jako ze zlata a Pavouček Pája měl domácí vězení. Pro všechny bratránky a kamarády připravil strýček nedělní výlet, jen Pája musel za trest zůstat doma. Strýček svolal pavoučky a oznámil jim: mládenci, čeká vás poučný výlet. Ach jo, ozvalo se kolem dokola. Poučné výlety nemají v oblibě ani pavoučci. Ale strýček se nenechal zvyklat. Bude to poučný výlet, ale užijeme si i plno legrace, slíbil. Půjdeme proti proudu potoka, cestou si nachytáme nějaké mušky a budeme se cvičit ve skoku na komára. Jé, ozvalo se kolem dokola. Myslím, že tak předpolednem dorazíme k velkému mraveništi a tady začne poučná část výletu. Budeme pozorovat mravence, budeme se dívat, jak se lopotí, jak se držou, co mají práce i v neděli, aby se uživili. Tak na vlastní oči poznáte, o co pohodlnější život máme my, pavouci. Snad si budete toho štěstí víc vážit. A teď alou, pochle, vchod. Pája kamarádům zamával a zůstal sám. Věděl, že včera udělal chybu a že jeho dobrodružství nemuselo dobře dopadnout. Ale být sám, tak sám, když ostatní jsou na výletě, to je až moc velký trest. Aby zapomněl a snad také proto, aby ho strýček sekáč pochválil, dal se do pletení nové sítě. Ještě tak do ní něco ulovit, řekl si, když byla hotová. A pak se to stalo. Stalo se něco nevídaného. V tom dni jako ze zlata se najednou nad pavučinou objevila zlatá muška. Pája ani nedýchal. Zlatá muška zakroužila, trochu se zakomíhala a bác spadla do pavučiny. Pavouček Pája ulovil zlatou mušku. To budou všichni koukat, pomyslel si. To bude slávy. Ale kamarádi se z výletu nevraceli, zlatá muška se v síti nehýbala a Pájovi začalo být zase trochu smutno. Chtěl se pochlubit, ale neměl komu. Chtěl si povídat, ale neměl s kým. Tak alespoň obešel svou vzácnou kořist. Muška zářila v síti jako vzácný drahokam. Pája si pomyslel, že je moc hezká. Já vím, že jsem moc hezká. Říkají mi zlatuška, promluvila najednou zlatá muška. Ty víš, na co myslím, vylekal se Pája. Vím, já jsem totiž kouzelná. Řekni mi své přání a já ti ho splním. A to znám, ušklíbl se pavouček. Já ti řeknu svoje přání a ty budeš chtít, abych tě pustil. To teda ne. Jak myslíš, urazila se zlatá muška. Dělej si, co chceš. Nemusíme se vůbec bavit. A zase odpočívala v síti bez hnutí, jako zasklená, jako perla, jako zlatý kamínek. Ale já tě stejně nepustím, řekl Pája. Jsi můj největší úlovek. Však tě o nic neprosím. Nech si mě tu třeba umřít, odpověděla zlatuška vzdorovitě. Pája chvíli přemýšlel. Tak dobrá, řekl nakonec. Já ti to přání povím, ale nepustím tě. Proč ze sebe děláš chytráka? Vždyť jsi docela hodný kluk, zavrtěla se v síti zlatá muška. Jsi nějaká moc pyšná, nahněval se pája. Jsem zlatá muška, odpověděla Zlatuška klidně. Jsem vzácná. Ani strýček Sekáč mě nikdy nechytil. Jak to víš? Jsem kouzelná, řekla zase docela samozřejmě Zlatuška. A co si přeješ, to vím i bez tebe. Nemusíš mi to říkat. Tak schválně, naštval se pája. Ty si, pájo, přeješ, abys tu nebyl sám. Aby tady teď byl tvůj strýček a bratránkové a všichni tvoji kamarádi. Ty si moc přeješ, aby viděli, co jsi dokázal. Vždyť jsi ulovil zlatou mušku. Pája byl zaražený. Ta muška opravdu četla jeho myšlenky. Musel to přiznat. Musel přikývnout. To je zvláštní, řekl. Možná jsi opravdu trochu kouzelná. Vždyť ti říkám, že jsem, ušklíbla se Zlatuška. A proto vím, že se za chvíli tvoji kamarádi se strýčkem vrátí a budou tě moc obdivovat. Ale já už tady nebudu. Jak to? Vylekal se pája. Vždyť se nemůžu ani pohnout, zašeptala Zlatuška. Když mě nepustíš, tak já tu asi vážně umřu. To ne, vylekal se pája. A co udělal? Roztáhl pavučinu a pustil zlatou mušku na svobodu. Muška si protřepala křidílka a posadila se kousek nad pavučinou. Děkuji ti, pavoučku, řekla. Teď ti teprve doopravdy to přání můžu splnit. Přiletím za tebou vždycky, když ti bude smutno. Ale nikomu to neříkej. Bude to naše tajemství. Slibuješ, řekl pája. Slibuju, odpověděla Zlatuška a zlehinka odletěla. Hned na to se všichni vrátili z výletu a opřekon vyprávěli, co zažili. Pája je poslouchal, ale o tom, co zažil on, neřekl ani slovo. Bylo to přece tajemství.
1: Křídu, my jsme ji tam nechali radši, aby se nemusela nosit pořád sem tam. Pojď. Hele, co jste tam vlastně slyšeli? To byla meluzina. Běž, to se mně stalo prvně, aby mě meluzina bacila přes zadek. Měli halucinace. Touhle podlahou by prošel duch leda se zbíječkou.

0: Dobrá, tady je to nějaký dutý. Už je to tady. No co sedíte jako pecky? Za mnou! Rychle, rychle! Kluci, počkejte na mě! Bez přískoků.
1: Já nedělám přískoky, já zakop.
2: Vendelíne, Vendelíne, já se tam bojím.
0: Tak zůstaň tady.
2: Když já se tady taky bojím.
0: Tak pojď s náma. A pořád zvi, to je proti strachu nejlepší, zvi.
3: Asi je neviditelný. Určitě nějakou koupil, ale není to na něm vidět.
0: Kde by mohli? Taky se to mohlo propadnout, že jsem na to jdu.
3: Pojďte se podívat. A co tamhle to? To je normální?
4: Zázrak.
2: Pánové, další zázrak.
3: Co je zase?
2: Modrá divoko.
3: Fakt? To je malér. Zítra jdu na tu schůzi. Co to tady kvílí? Co ti je? Proč křičíš?
2: Už to zruš, už jsem po všem.
5: Tak to byla první výstraha.
6: Nezapomněli jste, o čem byla řeč? Že jsem přišel k Mánice na návštěvu a taťula s bábinkou si umanuli, že nás laskavě poučí, jak se chovat, nechovat, zachovat, schovat je? No to ne, zkrátka o abecedě slušného chování. Viď, Máni?
7: No, je to hrůza.
8: Cože?
7: No, jak málo toho víme, pane Spejble.
9: Ale když už jste začali o té návštěvě, věnujeme jí 7. radu.
7: Ať jsi hostitel či host,
6: pamatuj na zdvořilost.
9: Začíná to už zvoněním.
7: U dveří.
9: Kde jinde?
7: Taky mi může zvonit v uchu.
9: Děti. I když se třeba zrovna chystáme do divadla, neřeknu, koho to sem čerti nesou.
6: Neboť Mánička by se hned mezi dveřmi zeptala. Jej, Dananky, pane Spejble, kolik čertů vás přineslo?
7: Tedy tak nevychovaná nejsem, víš? Řekla bych hezky slušně. Dobrý den, pane Spejble, vy jste nám tu právě chyběl.
8: Návštěvu přece nemůžeš tak urazit, Máničko.
7: Jo, a přijdu kvůli ní o divadlo. Akorát.
9: Ale nepřijdeš. Slušně vychovaný návštěvník se omluví, že přišel nečekaně a zeptá se, jestli nepřišel nevhod.
7: Ale co, když není slušně vychovaný? Aha, a nezeptá se. Aha.
9: No tak se mu omluvím já.
7: Že není slušně vychovaný?
9: Ne, že se mu nemohu věnovat a pozvu ho na jindy. Vždycky to jde slušně. Když nikam nejdeme...
6: Tak jste doma.
9: No jistě. Ale zůstaneme...
6: Doma i dál.
9: Ano, ale v čem?
6: Asi v pokoji. Ale... Návštěvu přece nepotáhnete do koupelny a nestrčíte ji pod sprchu.
9: Zůstaneme v domácím úboru. Kvůli návštěvě se nepřevlékáme.
8: Ano, když to pozvanou návštěvu přijímáme v jakém úboru?
7: Joj, Dananky, spodním.
6: Prosím tě, sportovním.
8: No, vezmej si plavky a ploutve.
7: No, a návštěva si tě plete s rybou, že ano?
8: Ano, chtěl jsem říct v úboru společenském přece. Hosta ti mi přijde jako strašák do zelí.
9: Pokud se host v našem bytě nevyzná, buď ho zavedu...
7: Do cizího bytu.
9: Do pokoje sama. A nebo
6: Na povidla do špíže.
9: Ne, napovím pohybem ruky, do kterých dveří má vejít. a v pokoji hosta zaprvé posadím.
6: On si neumí sám sednout? Ha, to máte pěkné hosty.
9: To znamená, že mu nabídnu nejpohodlnější místo. A za druhé
7: mu nabídnu pohoštění.
9: Hned po příchodu, aby si myslel, že ho máš za hladovce. Za druhé se s hostem bavíš.
6: Ano, můžeme se koukat na televizi.
8: Jo, a nevadí ti, že hosti třeba něco povídá?
6: To mi tedy vadí, tati.
8: Takže televizi co?
6: Pustím víc nahlas, aby ho překřičela.
8: Neotvíráš, šmankote. Přišel navštívit tebe a ne televizi.
6: Ale tati...
8: Což neznamená, že budeš mlít pusou sám a jeho nepustíš ke slovu.
9: Ano. Mnoho nemluvíš a spíš...
6: Já když spím, tak nemluvím vůbec.
9: Ale neříkám, že usneš, ale spíš...
6: Nevím jak vy, ale já musím usnout, abych spal.
9: Horvinku, mnoho nemluvíš, spíš nasloucháš hostovi.
8: Přitom nezýváš, nekoukáš, kde co lítá. Hostovi se musí dostat...
7: Pohoštění.
8: Plné pozornosti. S tím vím pohoštěním pořád. Nepřišel se nadlábnout, žano?
9: Ano. Nejvíš mu po chvilce nabídneš malé občerstvení.
6: Povidla.
7: Náhodou ne. Třeba na něj pootevřu okno.
9: No, to by snad nestačilo, Máničko.
7: Aha, no tak otevřu okno do kořán.
6: Pane jo, už vidím, jak se hosti tlačí u vašich dveří, Máni.
7: K nám.
6: Ne, kde pak od vás.
7: Ono taky záleží na hostovi, víš.
9: Ano, i host musí dodržovat určitá pravidla, že?
8: Ano, a prvním je dodržet domluvenou dobu návštěvy, ano. Jinak se musí včas omluvit. Jaký důvod může být omluvou, Hurvínku? No, třeba nemoc, že ano?
6: Nebo onemocnění.
9: Ale no, to je přece totéž. Řekni nějaký jiný důvod.
6: Choroba.
9: Něco úplně jiného, nevíš?
6: Jasně, že vím. Úplně jiná choroba.
8: No to je pořád dokola. No. Ale nějaká nečekaná povinnost.
9: Ano.
8: Třeba, ovšem, když pozvaný na návštěvu zapomene, je to...
6: Zapomnětlivost.
8: Ne, je to známka...
7: Sklerózy, že ano.
8: Naprosté nevychovanosti, Máničko. Naopak slušnost je přinést drobnou pozornost. Například, kvě.
6: Květák.
9: Ale...
8: Květiny, šmankoté, které ovšem napřed vybalí z papíru.
9: Také musí vědět, kdy se má zvednout.
6: A zbytek návštěvy prostojí.
9: Ale ne k odchodu. Při loučení poděkuje za příjemné chvíle a ne za pohoštění, protože...
6: To stejně nestálo za řeč.
9: Ne, protože se nepřišel najíst.
8: Ale o jídle bude řeč teď.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: o komáru klarinetistovi. Bylo léta právě půl, vzduch voněl jak včelí úl. Louky byly plné kytek, lesy plné jahod, malin a borůvek. Uprostřed jahodové stráně seděl na placetém kamínku komár Pepa. Pískal na klarinet. C, D, E, F, G, A, H, C. Vyfoukl každou chvilku vzhůru k modrému nebi. Z díry zvědavě vykoukla šedá myška a řekla: slyším dobře, nebo neslyším? Tohle přece není žádná písnička. Správně, však já vím. Plně s tebou souhlasím, usmál se komár. Já si jenom přehrávám stupnice. Pískám jeden tón za druhým. A znovu vyfoukl z naleštěného klarinetu pár tónů, jak ho zrovna napadlo. Písnička to opravdu nebyla.
1: Kdo pak to má poslouchat? Co pak neumíš pořádně hrát?
0: Zlobil se černý brouk a vylezl spod listu.
1: Kdo se tě o tuhle muziku prosí? Píchá mě do hlavy tak jako žihadlo vosí.
2: Takové kvikání a pištění si můžeš klidně strčit za klobouk,
0: přidal se ospalý zajíc a přísně na komára kouk.
2: Měla pravdu myška šedá, spát se přitom vůbec nedá. Když neumíš zapískat pěknou písničku, tak se odsud pakuj někam do daleka, kde na tebe štěstí čeká. Ale ať si tam všichni zacpou uši mechem, dodal ještě zajíc jedním dechem.
3: Ale přátelé, já přece musím cvičit stupnice, abych se naučil na klarinet hrát co nejlíp,
0: nedal se Pepa.
3: Znovu chtěl spustit svoje C, D, E, F, G, A, H, C, když tu najednou...
0: Najednou se nad nimi zatočila nastrojená komáří slečna. Zatočila se, usedla na voňavou kytku a zeptala se:
4: jsem tady, prosím, dobře? Na jahodové stráni? Řekla mě moje kamarádka, že tam chodí děti trhat jahody. Že prý mají ve chviličce nazbíraný plný čpánek. A je tam prý pro komáry spousta radovánek.
0: Všichni k ní vzhlédli a komár Pepa na stupnice rázem zapomněl. Komáří slečna se mu moc líbila. Jako první se ozval: ano, slečno, jste tady dobře? A jen tak mimochodem z ničeho nic zapískal na klarinet. Ale nebylo to žádné C, D, E, F, G a H, C. Tentokrát to byla krásná písnička. Vyletěla vzhůru k modrému nebi, vznášela se ve vzduchu jako strakatý letní motýl. Byla plná slunce, kytek a voněla po jahodách.
2: Nějak moc rychle ho ty stupnice přestaly bavit, usmál se zajíc.
4: Pěkně ale píská a tím si všechny získá. Jistě se mu podaří získat i tu slečnu, komáří.
2: Snad si vybral tu pravou.
0: Myška i brouk jen souhlasně kývali hlavou.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
6: Slovenská pohádka Pecko v nebi. V jedné dědině žil člověk, o kterém říkali, že je sprostáček. Nebyl také nikdy ani dvě míle za pecí a proto mu říkali Pecko. Ubohý Pecko byl každému na posměch. Všechny kouty s ním vymetli, neboť kdekdo ho považoval za blázna, i když neublížil ani kuřeti. Jednou šel nebožák do kostela a tam slyší, kterak pan farář káže: kdo kráčí cestou trnitou, v přijde do nebe. Pecko, jakmile přišel domů, povídá matce. Matko, půjdu do nebe. Jen si jdi, já tě zdržovat nebudu. Odpověděla mu matka a hned upekla černou hnětenku na cestu, vecpala mu jí do torby a doprovodila ho až za ves. Pecko, pamětliv slov kněze, nešel cestou, kudy jiní šli, ale raději šel přes kamení, trní a bodláčí v pevné víře, že jde do nebe. Lidé se mu sice smáli, ale on jich nedbal. Chodil dlouho. Už byl rozedraný, unavený k smrti, ale do nebe dosud nepřišel. Až jednoho dne padl hladový a žíznivý u dveří jednoho kláštera. Vrátný ho našel a dovedl do kláštera. Tam mu dali jíst a pít a řekli mu, jestli chce zůstat, aby zůstal, že může u nich sloužit. Pecko chudinka, když viděl krásné místnosti kláštera a mnichy často se modlit, anebo v krásné zahradě se procházet, tak si myslil, že je v nebi, zvlášť když se mu dostalo lepší a hojnější stravy. Neboť kdykoliv se mnichové najedli, dostal i on na svou misku, že jak těživ se neměl tak dobře, neboť doma mýval jenom suchý chleba. Jednou si zalezl se svou miskou do postranní chodby, kde visel starý, dřevěný kříž s tělem ukřižovaného. Pecko si sedl k němu a dlouho se na ukřižovaného díval a potom pravil útrpně. Chudinko, jak ty jsi ale hubený, jsi tu přece v nebi, proč ti taky nedají najíst? Pojď a jez se mnou. A už přistrčil misku blíže k samotným ústům ukřižovaného a položil k ní i svoji lžíci, aby Kristu jako hostu dal přednost. A z kříže sehnul se Kristus a pojedl s ním. Od té doby Pecko vždy přisedl se svou miskou k ukřižovanému a dříve, než sám okusil, mu podal. Nikdo o tom nevěděl. Mnichové se chodili modlit do kostela a o prostáčka se nestarali. Jednoho dne hledal vrátný Pecka a tu ho našel sedět v oné chodbě pod starým křížem. Ale na kříži viděl zářícího Krista a slyšel, jak prostáčkovi povídá. Dnes ty budeš u mne na hostině. I běžel vrátný k převorovi a vypravoval mu, co viděl a slyšel. Ten pospíšil do chodby s mnichy, kteří hned prostáčka vzali mezi sebe a dovedli ho do nejpěknější světnice, kde na všechno se ho ptali. Když Pecko vše jim pověděl, poznali, že je člověk Bohu milý a že Bůh ho chce povolati k sobě. I připravili ho k smrti a ještě ten den prostáček pokojně skonal. Kristus pro jeho lásku vzal si ho do skutečného nebe.
0: Slavík a růže.

Říkala, že by si se mnou zatančila, kdybych jí přinesl červené růže, naříkal mladý student. Jenže já nemám ani jedinou

záhad filozofie a přece jsem v životě ztroskotal, protože nemám červenou růži. Konečně opravdový milenec, řekl si Slavík. Noc co noc o něm zpívám, ačkoliv jsem ho zatím nepoznal. Noc co noc o něm vyprávím hvězdám a teprve teď ho vidím. Vlasy má tmavé jako květy hyacintu a rty rudé jako ta růže, po které touží. Ale vášní mu pobledla tvář, že je jako ze slonoviny a na čelo mu vtiskl pečeť žál. Zítra večer pořádá princ ples, šeptal mladý student, a přijde tam i moje milovaná. Když jí přinesu červenou růži, bude se mnou tančit až do svítání. Když jí přinesu červenou růži, budu jí držet v náručí a ona mi skloní hlavu na rameno a její ruka se schoulí do mé. Ale já nemám v zahradě ani jedinou červenou růži a tak budu sedět sám a sám a ona se u mě nezastaví. Vůbec si mne nevšimne a mě z toho pukne srdce. V skutku opravdový milenec, řekl si Slavík, o čem já zpívám, tím on trpí. Co mně působí radost, jemu působí bolest. Ba, láska je něco úžasného. Je vzácnější než smaragdy a drahocenější než skvostné opály. Ani za perly a za granátová jablka ji nekoupíš a nevystavuje se na tržištích. Nedostaneš ji u kramářů a nedá se vyvážit zlatem. Na kruchtě se usadí muzikanti, pravil mladý student, a budou hrát na struné nástroje a má milovaná bude tančit za zvuků harfy a houslí. Tak lehce bude tančit, že se bude nohama sotva dotýkat podlahy a dvořané v pestrých úborech se k ní jen pohrnou. Se mnou však tančit nebude, protože pro ní nemám červenou růži. A vrhl se do trávy, zabořil tvář do dlaní a plakal. Proč pláče? Ptala se zelená ještěřička, která kolem něho běžela se zdviženým ocáskem. No vážně, proč? Divil se motýl, poletující za slunečním paprskem. No vážně, proč? Zašeptala něžným, stlumeným hláskem své sousedce Sedmikráska. Pláče po červené růži, řekl Slavík. Po červené růži, volali všichni. To je k smíchu. A ještěřička, která byla tak trochu cynik, se rovnou rozchechtala. Ale Slavík rozuměl tajemství studentova žalu. Seděl na dubu mlčky a přemýšlel o mystériu lásky. A náhle rozepjal hnědá křídla a vznesl se do vzduchu. Jako stín prolétl houštinou a jako stín plul nad zahradou. Uprostřed trávníku stál krásný růžový keř a Slavík, když ho uviděl, doletěl k němu a usedl mu na větévku. Dej mi červenou růži, prosil, a já ti zaspívám svou nejlíbeznější píseň. Ale keř zavrtěl hlavou. Já mám růže bílé, odpověděl. Bílé jako mořská pěna, bělejší než sníh na horách. Ale zaleď si k mému bratrovi, co obrůstá ty staré sluneční hodiny. Ten ti možná dá, co potřebuješ. I letěl Slavík k růžovému keři, který obrůstal staré sluneční hodiny. Dej mi červenou růži, prosil, a já ti zaspívám svou nejlíbeznější píseň. Ale keř zavrtěl hlavou. Já mám růže žluté, odpověděl. Žluté jako vlasy mořské pany, co sedí na jantarovém trůně. Žlutější než narcis, co kvete na louce, než přijde sekáč s kosou. Ale zaleď si k mému bratrovi, co roste pod studentovým oknem. Ten ti možná dá, co potřebuješ. I letěl Slavík k růžovému.

keři, který rostl pod studentovým oknem. Dej mi červenou růži, prosil, a já ti zaspívám svou nejlíbeznější píseň. Ale keř zavrtěl hlavou. Já mám červené růže, odpověděl. Červené růže jako holubí nožky, červenější než ohromné vějíře korálů, co se vlní a vlní v podmořských jeskyních. Ale zima mi zmrazila cévy, mráz mi spálil poupata a bouře mi polámala větve, takže letos vůbec žádné růže mít nebudu. Já potřebuji jen jednu červenou růži, pravil Slavík. Jednu jedinou červenou růži. Copak není vůbec žádná možnost, jak ji získat? Jedna možnost je, odpověděl keř. Ale ta je tak hrůzná, že nemám odvahu ti ji prozradit. Jen mi ji prozrať, řekl Slavík. Já se nebojím. Potřebuješ-li červenou růži, pravil keř. Musíš ji za měsíčního světla vytvořit z hudby a zbarvit krví z vlastního srdce. Musíš mi zpívat z hrudí nabodnutou na trn. Celou noc mi musíš zpívat a trn ti musí proniknout do srdce. A tvá živá krev musí proudit do mých cév a stát se krví mou. Smrt je vysoká cena za jednu červenou růži, zabědoval Slavík. Život je každému velice drahý. Je tak příjemné sedět v zeleném háji a pozorovat slunce v jeho ekvipáži ze zlata a lunu v její ekvipáži z perel. Tak líbezná je vůně hlou, tak líbezné jsou zvonky schovávající se v údolích a vřes kvetoucí na kopcích. Jenže láska je víc než život. A co je srdce ptačí ve srovnání se srdcem člověka? I rozepjal Slavík hnědá křídla a vznesl se do vzduchu. Jako stín prolétl nad zahradou a jako stín proplul houštinou. Mladý student dosud ležel v trávě, kde ho Slavík opustil, a slzy v jeho krásných očích dosud neoschly. Raduj se, volal Slavík, raduj se, budeš mít tu svou červenou růži. Já ji za měsíčního světla vytvořím z hudby a zbarvím krví vlastního srdce. A od tebe za to žádám jenom jedno, abys vždycky zůstal opravdovým milencem, neboť láska je moudřejší než filozofie a ta je velmi moudrá a vlivnější než moc a ta je velmi vlivná. Plameně zbarvena jsou její křídla a jako plamen je zbarvené i její tělo. Rty má sladké jako med a dech jí voní po kadidle. Student vzhlédl z trávy a naslouchal, ale nemohl rozumět tomu, co mu Slavík říká, neboť znal jenom to, co je psáno v knihách. Ale rozuměl tomu dub a zesmutněl, protože toho Slavíčka, co si vystavil hnízdo v jeho větvích, měl velice rád. Zaspívej mi ještě jednou, naposled, zašeptal. Bude mi po tobě teskno, až tu nebudeš. I zaspíval Slavík dubu a jeho hlas zněl jako zurčení vody tekoucí ze stříbrného džbánku. Když Slavík svou píseň dospíval, zvedl se student a vytáhl z kapsy zápisník a olůvko. Formu má, říkal si procházeje houštinou, to se mu upřít nedá, ale má nějaký cit? Bohužel asi ne. Inu, jako většina umělců, všechno jen styl a upřímnost žádná.
pro nikoho by se neobětoval. Myslí jen a jen na hudbu a umění, to ví kdekdo, je sobecké. Nicméně nutno přiznat, že mu v hlásku zní pár krásných tónů. Škoda, že nic neznamenají a nejsou k praktickému užitku. A šel do své jizby, lehl si na pryčnu a začal myslet na svou milovanou a po chvíli usnul. A když na nebesích zazářila luna, Slavík přiletěl k růžovému keři a nabodl se hrudí na trn. Celou noc zpíval s trnem v hrudi a chladná křišťálová luna se sklonila níž a naslouchala. Celou noc zpíval a trn mu vnikal do hrudi hlouběji a hlouběji a z těla mu odtékala životodárná krev. Nejprve zpíval o zrození lásky v srdci jinocha a dívky. A na nejvyšší větévce růžového keře vykvétala divukrásná růže, plátek po plátku, jak šla píseň po písni. Bledá byla zpočátku, jako opar vznášející se nad řekou, bledá jako nožky jitra, stříbrná jako perutě úsvitu. Jen jako odraz růže v zrcadle ze stříbra. Jako odraz růže ve vodní kaluži, taková byla růže vykvétající na nejvyšší větévce keře. Ale keř zavolal na Slavíka, aby se na trn přitiskl ještě víc. Přitiskni se ještě víc, Slavíčku, volal keř, nebo přijde den a růže nebude dotvořena. I přitiskl se Slavík na trn ještě víc a jeho píseň zněla hlasitěji a hlasitěji, neboť zpíval o zrození vášně v srdci muže a panny. A do plátků růže se rozlil něžně růžový ruměnec, podobný ruměnci v tváři ženicha, který líbá rty nevěstiny. Avšak trn ještě nepronikl až k srdci Slavíkovu. A taky srdce růže zůstávalo bílé. Neboť jenom krví srdce Slavíkova může skarmínovět srdce růže. A keř zavolal na Slavíka, aby se na trn přitiskl ještě víc. Přitiskni se ještě víc, Slavíčku, volal keř, nebo přijde den a růže nebude dotvořena. I přitiskl se Slavík na trn ještě víc. A trn se dotkl jeho srdce a tělem mu projel divý záchvěv bolesti. Krutá to byla bolest. A bouřlivěji zněla píseň, neboť Slavík zpíval o lásce zocelené smrtí, o lásce, která neumírá ani v hrobě. A divukrásná růže skarmínověla jako růže východní oblohy. Karmínový byl prstenec jejich plátků, karmínové jako rubín bylo i její srdce. Slavík však zpíval hlasem stále zemdlenějším, začal tlouci křidelky a oči se mu pokrývaly blankou. Píseň slábla a slábla a co si svíralo Slavíkovo hrdlo. Pak náhle propukl v poslední melodii. Slyšela ji bílá luna a zapomněla na úsvit a omeškala se na obloze. Slyšela ji červená růže a zachvěla se v extázi a rozevřela plátky do studeného jitřního vzduchu. Ozvěna si ty tóny zanesla do své purpurové jeskyně v horách a probudila ze snů spící pastýře. Tóny proletěly dále rákosím na řece a rákosí doneslo jejich poselství k moři. Podívej se, zvolal keř. Teď je růže dotvořena.
ale na to už Slavík neodpověděl. Ležel mrtev ve vysoké trávě v srdci trn. V poledne otevřel student okno a vyhlédl ven. No ne, vykřikl, takové zázračné štěstí. Červená růže a podobnou růži jsem jakživ neviděl. Ta je tak krásná, že má určitě dlouhatánské latinské jméno. A vyklonil se a růži utral. Pak si nasadil klobouk a s růží v ruce utíkal k profesorovu domu. Profesorova dcera seděla před dveřmi, navíjela klubko modrého hedvábí a u nohou jí ležel pejsek. Říkala jste, že byste si se mnou zatančila, kdybych vám přinesl červenou růži, zvolal student. Tady máte tu nejčervenější růži na světě. Připněte si ji večer těsně k srdci a ona vám poví, až spolu budeme tančit, jak vás miluji. Ale dívka se zamračila. Nehodí se mi bohužel k šatům, odpověděla. Ostatně synovec Komořího mi poslal pár pravých šperků a šperky, jak je kde komu známo, mají mnohem větší cenu než kytky. Vy jste ale nevděčná na mou duši, řekl rozlobeně student a odhodil růži na ulici. Spadla do kaluže a přejela ji jakási kára. Nevděčná, odsekla dívka, vy jste pěkný nezdvořák, abyste věděl. A kdo vůbec jste? Obyčejný student. A já si myslím, že nemáte ani takové stříbrné přesky na střevíce jako synovec Komořího. A zvedla se ze židle a odešla do domu. To je ale pitomost, ta láska, říkal si student, když šel odtamtud. Není ani z polovice tak užitečná jako logika, protože nic nedokazuje a pořád nám slibuje něco, co se neuskuteční a nutí nás věřit tomu, co není pravda. Je prostě dočista nepraktická. A protože být praktický znamená v téhle době všechno, oddám se zase filozofii a začnu studovat metafyziku. A vrátil se do své jizby, vytáhl velikánskou zaprášenou knihu a pustil se do čtení.

0: kde mají sněhuláci své království. Jakmile napadne první sníh, sejde se skoro celá naše čtvrť, tedy její dětské osazenstvo, na louce nad kostelem. Hned jak skončí škola, zahodíme aktovky do kouta, zapomeneme na matematiku, vlastivědu i na domácí úkoly a pospícháme na půdu, do sklepa nebo do kůlny oprášit sáňky a boby, které tam celý rok jen tak zahálely. A věřte tomu, že když se takováhle společnost sejde, nezůstane jen u sáňkování. Koulovačky jako u nás jste ještě určitě nikde neviděli. Na jednu stranu se sešikují kluci a holky ze staráku, tak říkáme vilkám, na druhou stranu zase sídlišťáci a sněhová bitva může začít. Koule sviští vzduchem, sníh máme všude, v botách, rukavicích a snad i pod trenýrkami. Zima ale nikomu není. To byste nevěřili, jak taková bitva umí zahřát. Líp než hrnek horkého čaje s medem. Když je po všem, vítězové i poražení si podají ruce na usmířenou a ještě než se rozejdeme domů, postavíme spolu sněhuláka. Tentokrát se nám ale povedl. Byl tak krásný, až moje sestřička cestou domů začala natahovat moldánky, že by takového chtěla mít na zahradě pod okny taky, aby se na něj mohla pořád koukat a povídat si s ním. Než abych poslouchal to její fňukání, tak jsem jí slíbil, že si jednoho taky uděláme a že bude mnohem hezčí než ten u kostela. V kůlně jsme našli starý hrnec. Ve spíži ukořistili pořádnou mrkev a Kačka, to se vám zapomněl říct, tak se moje sestřička jmenuje, vytáhla z krabice s tajnými poklady veliké perleťové knoflíky. Už byla skoro tma, když jsme sněhuláka dodělali. Stálo to ale za tu námahu. Ještě poslední knoflík a v tom nás maminka volá k večeři. Moc se nám nechtělo loučit se hned s novým kamarádem, ale poslouchat se musí. To se bude krásně spát po tak pěkně prožitém dnu, říkal jsem si a už se těšil pod peřinu. Nedalo mi to a ještě před usnutím jsem se musel oknem naposledy podívat na našeho sněhového kamaráda. Když na mě začal z podrnce mrkat, myslel jsem si, že se mi to jenom zdá. Pak se ale začal kolébat ze strany na stranu a už si to šinul rovnou pod naše okno. Úplně jsem vykřikl strachy, to se musím přiznat. A Kačka, ta z toho na chvíli úplně oněměla. Schovávala se hned za mě, jak se jí ale vrátila řeč, volala by: Mami, tati, pojďte sem! Honem jsem jí musel napomenout, ať je stichá, aby něco nepokazila, že určitě prožijeme bezva dobrodružství. A taky, že jo. Jen tak přes pyžamo jsme na sebe hodili bundy a kulichy a oknem jsme celý dychtivý vylezli za sněhulákem. Řekl nám, že se jmenuje Zimoslav a že je moc rád, že jsme ho tak krásně postavili, protože málo který sněhulák je takový štramák. A to si prý zaslouží odměnu. Jak jsme tam tak s Kačkou celý úžaslý stáli, zamumlal Zimoslav několik podivných slov. Dvakrát zabouchal na kastrol, co měl na hlavě, otočil tím knoflíkem a už před námi stály saně. Místo koní do nich byla zapřežená meluzína a kvílela, až z ní šla hrůza. Sněhulák nás pobídl, ať si nastoupíme, že uvidíme něco, co ještě žádné dítě, dokonce ani žádný dospělák, neviděli. Práskl bičem a saně se rozletěly jako s větrem o závod. Za chvíli kolem nás byl vidět jenom led a sníh. Řeky i jezera zamrzlé, stromy se prohýbaly pod tíhou bílé nadílky a z mraků se chumililo o 106, takže jsme si ani nestačili všimnout, že se blížíme k obrovskému ledovému paláci. Takovou krásu jste ještě neviděli. Byl to spíš zámek, měl 5 věží, modravě prosvítaly mezi nadýchanými mraky a na každé z nich se třepetala vlajka se sněhovou vločkou, znakem zimního království. Před bránou stály 2 sněhuláci, na první pohled vypadali hrozně přísně, ale hned nás vítali jahodovou zmrzlinou se šlehačkou. takže jsem poznal, že srdce určitě z ledu nemají. Ocitli jsme se v pohádkové říši, kde všichni jsou kamarádi, jeden druhého zná a mají se rádi. Za chvilku pro nás přišel další sněhulák. A představte si, měl na sobě frak, takže vypadal úplně jako tučňák, který se předspal ryb, jak byl celý kulaťoučký. Kdo ho stavěl, na něm teda sněhem nešetřil. A tenhle ten tučňák, vlastně sněhulák, nás zavedl rovnou ke královně celé říše, k paní Zimě. Trůn měla vytesaný z velikého kusu ledu, posetý zářivými diamanty, na sobě měla bílé šaty a ve vlasech čelenku z těch nejkrásnějších sněhových vloček. Kačka jenom kulila oči. Vedle ní seděl její manžel, pan Mráz. Bílé vousy skoro až na zem, v ruce držel ledovou perlu a nos měl červený jako jeden pán, který bydlí kousek od nás. Zimoslav královnu poprosil, jestli nám smí ukázat ledové království. Ta se ho nejdřív zeptala, kdo ho tak krásně ukoulel. A když řekl, že já s kačkou, královna pravila, že taková práce nesmí zůstat bez odměny. A najednou před námi stál kopec zmrzliny, ledová limonáda a kremrole plněné sněhem. Zatímco jsme to všechno do sebe ládovali, začala nám královna předvádět, jak to vlastně v její říši chodí. Zacinkala na rampouch a přibruslili sněhuláci krejčíci. Předvedli, jak berou míry loukám, polím i střechám, aby jim sněhový háv padl jak ulitý. Jako další se skoro přikutáleli sněhuláci cukráři s obrovskými cukřenkami. Ti se nejvíc nabíhají z kraje zimy, než začnou pořádné vánice, řekl pan Mráz. Aha, vydechli jsme. Tak to se u nás dobře říká, že jsou střechy jak pocukrované. Jemné štětečky nesli v rukou sněhuláci malíři. Ti malují ledové květy do oken, vysvětlovala královna, a nám se jen tajil dech. Pak přiklouzal houf uhyněných sněhuláků. To jsou prý vizážisti, nebo tak nějak. Takové slovo jsem v životě neslyšel. Radši jsem se ale neptal, co to znamená, a nechám si to vysvětlit až doma od taťky. Hned se okolo nás začali tihleti sněhuláci s podivným názvem točit a malovátky, podobnými jako má naše mamka, nám přibarvovali tváře na růžovo a nosy na červeno. To bylo něco pro kačku. Pan Mráz asi poznal, že mě to trochu nebaví, spiklenecky na mě zamrkal a vzal kousek stranou. Pojď také ti něco předvedu. Prošli jsme spolu na nádvoří. To bylo, panečku, něco. Tolik sněhuláků pohromadě jsem ještě neviděl. Ti mě všichni pomáhají, vysvětloval pan Mráz. Aby klukům zamrzly rybníky na bruslení, aby bylo dost klusko na sáňkování, aby rampouchy na střechách byly dost velké, aby všude byly hromady sněhu na koulování, prostě aby si děti mohly užívat zimu se vším, co k ní patří. Tak, takhle to tedy je. Sněhuláci dětem na oplátku, že je postavili, pomáhají v království paní zimy připravit všechny radovánky. Údivem mi šla hlava kolem. To už jsem ale slyšel kačku malinko popotahovat, že nás bude určitě maminka a tatínek hledat, že pro nás doma připraví pořádný výprask. Něco na tom bylo. Tak jsme se raději rozloučili a rychle pospíchali nasednout na kouzelné sáňky, aby nás odvezli domů. Paní královna viděla, že kačka je celá smutná, protože o ní maminka bude mít strach. Tak jí řekla, sáhni si do mé čelenky a vezmi mamince tu nejhezčí vločku, aby ti věřila, kde jsi celou noc byla. Kačka si myslela, že to nemá cenu, protože u nás vločka stejně roztaje. Ale královna se jen pousmála, neřekla nic a pokynula nám na pozdrav. Všichni nám zamávali na cestu a už jsme uhánili na saních přes ledové hory a doly domů. Všechno dopadlo dobře. Mamka s taťkou si ničeho nevšimli. Tak jsme rychle hupsli do postelí. Jenom ráno se mamka divila, že spíme oblečení v bundách. Chtěl jsem jí to začít vysvětlovat, ale než jsem stačil otevřít pusu, sáhla kačka do kapsy pro vločku od královny Ale místo ní vyndala tu nejnádhernější sněhobílou růži. Podala ji mamince, ta se usmála, jak to umí jen ona, a bylo po vysvětlování. Tak a to už je konec mého vyprávění. Teď už tedy víte i vy, kde mají sněhuláci své království.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Dobrý večer, děti. Byl páteční podvečer takový, jako je dnes, když Ole zavři očka usedl na kraj postýlky malého Hjalmara. Oje, je to až k nevíře, kolik lidí chce se mnou mluvit, vzdychl Ole. Starších lidí, ne dětí, pokračoval. Jsou to zvláště ti, kteří udělali něco zlého, nebo něco nepěkného. Drahý, milý Ole, říkají mi, nemůžeme v noci zamůřit oko a tak ležíváme do rána a vidíme všechny zlé činy, které sedí jako oškliví zloduchové na naší pelesti a stříkají na nás horkou vodu. Přijď k nám laskavě, zažen je od nás, abychom mohli klidně spát. Rádi ti zaplatíme, přijď, peníze budou ležet za oknem. A já jim odpovídám, to nejde, já za peníze nedělám. Ach, ach, vzdychal Ole zavři očka. Ale ke mně si přišel a dnes je pátek, odpověděl Hjalmar. Co budeme dnes dělat? Ach ano, máš pravdu, rozpomenul se Ole zavři očka. Dnes je čas na páteční vyprávění.

0: Nevím, začal Ole zavři očka, jestli budeš mít dnes v noci chuť podívat se zase na jednu svatbu. Zase na myší svatbu jako včera? Zeptal se Hjalmar. Ne, bude to něco jiného než včera, odpověděl Ole. Velká loutka tvé sestry, ta, která vypadá jako muž a jmenuje se Herman, se má oženit s loutkou Bertou. A ta Berta má ještě k tomu narozeniny a proto se jistě sejde mnoho dárků.
1: Tohle já dobře znám, řekl Hjalmar. Vždycky, když loutky potřebují nové šaty, sestra je nechá slavit narozeniny nebo je svatba. To se stalo jistě už aspoň 100krát.
0: Ano, odpověděl Ole, ale dnes v noci to bude svatba stá a první. A když se ta stá a první svatba skončí, bude po všem. Proto také bude tahle svatba tak jedinečná. Schválně se tamhle podívej. Ole ukázal Hjalmarovi pod stůl. Stál tam domek z lepenky, v oknech byla světla a venku před domem vzdávali cínoví vojáčci zbraní čest. Ženich s nevěstou seděli na podlaze, opírali se o nohu stolu a vypadali velmi ustaraně. Měli k tomu asi důvody. Ole zavři očka, oblečený do staré babičiny sukně, je oddával. Když bylo po oddavkách, zanotovali všechny kusy nábytku ve světnici píseň, kterou napsala osobně Tuška.

0: lyžičkám, tyčkám zdar. Zdar, zdar.
1: A pak dostal ženích s nevěstou dary. Ale vyprosili si, aby jim nikdo nedával jídlo, neboť měli dost své lásky. Budeme teď bydlet na venkově, nebo odjedeme do města? Ptal se ženich. Přibrali na radu vlaštovku, která hodně cestovala, i starou slepici, která už pětkrát vyseděla kuřata. Vlaštovka vyprávěla nejen o městech, ale i o krásných teplých krajinách, kde vinné hrozny jsou veliké a těžké, kde je vzduch lahodný a hory jsou barevné. Ale nemají tam naše zelí, řekla slepice. Žila jsem jednou v létě s kuřaty na venkově, kde byl takový příkop, odkud byl přístup do zahrady se zelím. Ach, jak to bylo zelené, nedovedu si představit nic krásnějšího. Ale prosím tě, vždyť jeden zelený košťál vypadá jako druhý, řekla vlaštovka. Nejhorší to je, když je špatné počasí. Ale na to já jsem zvyklá, odpověděla slepice. Mně vadí, když je zima a mrzne, zlobila se vlaštovka. To dělá zelí dobře, vedla svou slepice. A co stále s teplem? Před 3 roky jsme měli léto, které trvalo víc než 5 neděl. Bylo horko, že se nedalo dýchat. A v některých zemích, kde je horko, jsou i jedovatá zvířata. A v horách na skalách hadi. Nejlepší je to tady, u nás. Nejezděte nikam, radila ženichovi a nevěstě. Já jsem také cestovala, pokračovala ještě. Jednou jsem jela v Neckách 12 mil, ale nebylo to vůbec žádné potěšení. Ano, slepice je rozumná, prohlásila loutka Berta. Já také nerada cestuji do hor, protože to je jenom pořád nahoru a dolů, nahoru a dolů. Ne, zůstaneme doma a budeme se procházet v zelené zahradě. A přitom zůstalo a na té svatbě se dál už nedělo vůbec nic. Zítra tě někam vezmu, řekl Ole, zavři očka. Někam strašně vysoko. Kam? Zeptal se Hjalmar. To ti dnes nemohu povědět, odpověděl Ole. To už patří do sobotního vyprávění a sobota je přece až zítra. Pak se ve tmě zaleskl hedvábný kabátek. Zasvítil tak trochu do modra, do zelena a nepatrně i do červena, ale to už Hjalmar neviděl. Usnul a Ole zavři očka odešel z jeho spánku. Vrátí se tam až zítra. Dobrou noc.
2: Paddington se zhluboka nadechl a hlasitě zaklepal. Nikdo se neozval. Tak zaťukal znovu. Když se stále nikdo neozýval, opatrně packou otevřel dveře.
3: Jděte pryč, ozval se hluboký hlas. Nechci nikoho vidět.
2: Paddington nakoukl za dveře. Sir Chestmere ležel natažený na gauči. Vypadal unaveně a naštvaně. Otevřel jedno oko a podíval se na Paddingtona.
4: Žádný autogram vám nedám, zavrčel.
5: Já váš autogram nechci.
2: Paddington se na něj přísně zadíval.
5: Nechtěl bych váš autogram, ani kdybych tu měl sešit na autogramy. A já navíc žádný sešit na autogramy nemám. A máte to.
4: Vy nechcete můj autogram?
2: Sir Chestmere se překvapeně posadil.
4: Ten přece chtějí všichni.
5: Já ne,
2: prohlásil Paddington.
5: Přišel jsem vám říct, ať vezmete svou dceru zpátky.
2: Posledních pár slov trochu spolkl. Připadalo mu, že od chvíle, kdy slezl z pódia, se herec nafoukl do dvojnásobné velikosti a že každou vteřinou vybouchne. Sir Chestmere se chytil za hlavu.
4: Vy chcete, abych vzal dceru zpět?
2: Zeptal se nakonec.
5: Přesně tak, ujistil ho Paddington. A jestli to neuděláte, myslím, že by mohla klidně jít bydlet k Fouskovým.
2: Sir Chestmere Košata si nepřítomně prohrábl vlasy a pak se štípl.
4: K Fouskovým, opakoval jako ve snu.
2: Zuřivě se rozhlédl po pokoji a pak se vrhl ke dveřím.
4: Sáro,
3: zavolal hlasitě. Sáro, okamžitě sem přijď!
2: Couval po pokoji, až ho od Paddingtona bezpečně dělila pohovka.
3: Drž se ode mne, medvěde, řekl dramaticky a pak na Paddingtona zamžoural, protože byl trochu krátkozraký.
4: Jsi medvěd, nebo ne?
2: Dodal.
5: Přesně tak, potvrdil Paddington. Z nejtemnějšího Peru.
2: Sir Chestmere se zadíval na jeho baret.
3: V tom případě, řekl, aby získal čas, bys měl vědět, že u mě v šatně je zakázáno nosit zelenou. Což pak nevíš, že zelená v divadle přináší smůlu? Okamžitě si tu čepici sundej.
5: To není moje chyba. Chtěl jsem si vzít svůj normální klobouk, začal vysvětlovat, když v tom se rozletěly dveře a vešla dáma jménem Sára.
2: Paddington okamžitě poznal, že je to dcera Sira Chestmere ze hry.
5: Nemáte se čeho bát, řekl jí. Přišel jsem vás zachránit.
6: Cože jste přišel?
2: Dáma se zatvářila překvapeně.
3: Sáro!
2: Sir Chestmere košata vylezl zpoza pohovky.
3: Sáro, zachraň mě před tímhle šíleným medvědem.
5: Nejsem šílený,
2: rozhořčil se Paddington.
3: V tom případě mi laskavě vysvětli, co děláš v mé šatně,
2: zaburácel slavný herec. Paddington si povzdychl.
5: Někteří lidé jsou příšerně nechápaví. Trpělivě jim všechno znovu vysvětlil a když skončil, zaklonila Sára hlavu a rozesmála se na celé kolo.
4: Jsem rád, že ti to připadá vtipné, řekl Sir Chestmere.
5: Ale miláčku, což pak to nechápeš, zeptala se ho. To je ohromná podsta. Tady Paddington doopravdy uvěřil, že jsi mě vyhodil z domu bez jediné pence. To jen dokazuje, jaký jsi skvělý herec.
2: Sir Chestmere se nad tím zamyslel.
3: Zavrčel. Poměrně pochopitelný omyl, předpokládám. Vypadá jako nesmírně inteligentní medvěd, když se na něj tak dívám.
2: Paddington zmateně pohlížel z jednoho na druhého.
5: Takže vy jste to celou dobu jen hráli?
2: Zaváhal. Dáma se sklonila a vzala ho za packu.
5: Samozřejmě, zlatíčko, ale bylo od tebe moc milé, že jsi mě přišel zachránit. Nikdy na to nezapomenu. Já bych vás doopravdy zachránil, kdybyste chtěla,
2: ujistil Paddington.
5: Sir Chestmere si odkašlal.
4: Zajímá tě divadlo, medvěde?
2: Zeptal se.
5: Ano, odpověděl Paddington. Moc, jen mi vadí, že se musí za všechno tolik platit. Až vyrostu, chci být herec.
2: Sára vyskočila.
5: Chestmere, drahoušku, řekla a podívala se na Paddingtona. Mám skvělý nápad.
2: Pošeptala něco Siru Chestmerovi do ucha a ten se zadíval na Paddingtona.
4: Je to trochu nezvyklé, zamyslel se, ale za pokus to stojí. Určitě to za pokus stojí.
2: Přestávka se zatím chýlila ke konci a Fouskovi začínali být nervózní.
5: Je mi náčku, bědovala paní Fousková, kam jen se poděl.
4: Jestli si nepospíší, dodal pan Fousek, nestihne začátek druhého jednání.
2: V tu chvíli někdo zaklepal na dveře a uvaděčka jim podala vzkaz.
5: Jeden mladý medvěd mne požádal, abych vám tohle doručila, oznámila. Prý je to velmi naléhavé.
2: Děkuji, řekl pan Fousek a dopis otevřel.
5: Co se tam píše?
2: Zeptala se paní Fousková úzkostlivě.
5: Je v pořádku?
2: Podal jí ho.
5: Já z toho tedy nejsem dvakrát moudrý.
2: Paní Fousková se na vzkaz podívala. Byl napsán tuškou a ve spěchu stálo tam.
5: Dostal jsem velmi důležitý úkol. Paddington. P.S. Povím vám o tom později.
2: Co to má pro všechno na světě znamenat? Zeptala se.
5: To by nebyl Paddington, aby se mu nepřihodilo něco zvláštního. Já nevím,
2: pan Fousek se uvelebil na sedadle a světla zhasla, ale nenechám si tím kazit hru.
5: Doufám, že druhá půlka bude lepší než ta první, prohlásil Jonatán. Ta první byla hrozná, vždyť ten chlap pořád zapomínal repliky.
2: Druhá půlka opravdu byla mnohem lepší než ta první. Od chvíle, kdy Sir Chestmere vkročil na pódium, bylo publikum jako v tranzu. Odehrála se s ním obrovská změna. Už se mu nepletly repliky. A lidé, kteří první polovinu pohoršeně pokašlávali, teď seděli zpříma a viseli na každé v jeho slově. Když na konci druhé poloviny dcera padla sr Čestmírovi do náručí a spustila se opona, obecenstvo vybuchlo nadšením. Opona se zase zvedla a celý soubor se šel uklonit. Pak se znovu zvedla, ukláněl se jen sr Čestmír se Sárou a potlesk neustával. Nakonec vyšel sr Čestmír dopředu a zvedl ruku, aby zjednal ticho.
3: Dámy a pánové, prohlásil, mnohokrát vám děkuji za tak bouřlivý potlesk. Opravdu jsme vám velmi vděční. Ale ještě než odejdete, rád bych vám představil nejmladšího a nejdůležitějšího člena našeho souboru. Je to mladý medvěd, který nás přišel zachránit.
2: Postoupil ještě blíže k okraji jeviště, kde byla budka pro nápovědu a zbytek jeho proslovu zanikl v napjatém šumu. Sklonil se k budce, chytil Paddingtona za packu a zatáhl. Z díry se vynořila medvídková hlava. V druhé packe svíral scénář hry.
3: Pojď se mnou, Paddingtone, vyzval ho sr Čestmír. Pojď se uklonit.
5: Já nemohu, vydechl Paddington. Myslím, že jsem tu uvízl.
2: Bylo to tak. Uvízl v budce. A bylo potřeba mnoho kulisáků, hasičů a másla, aby ho dostali ven, dlouho poté, co obecenstvo odešlo. Ale i tak ho bylo vidět dost na to, aby se mohl otočit a zamávat nadšenému davu baretem, než opona spadla naposledy. Kdyby o několik večerů později někdo vešel k Paddingtonovi do pokoje, našel by ho, jak sedí v posteli se sešitkem, nůžkami a lepidlem. Lepil si fotku sr Čestmíra košaty, kterou mu mistr podepsal Paddingtonovi s vřelým díkem. Měl tam také fotku herečky Sáry a svůj nejcennější majetek, ústřižek z novin, kde v titulku článku o nové hře stálo Paddington zachránil večer. Pan Pelich mu řekl, že ty fotografie jsou pravděpodobně poměrně cenné, ale medvídek se je poté, co to důkladně promyslel, rozhodl neprodávat. Konec konců mu sr Čestmír Košata vrátil těch 20 pencí a k tomu přidal i jedno divadelní kukátko.

začni už, povídej, už jsem jak pěna. Kdo je ta princezna? Kdo je ta

0: jak pak to dopadlo? Co bylo dál? Začni už povídej.
1: No tak máme zase jeden rozdíl.
0: Kdo je ten
1: princ? Máš snad něco proti tomu? Povídám, že zase máme jeden rok za sebou.
2: To vím taky.
1: Já vím taky, že to víš. Já si to říkám jen tak pro sebe.
2: A ty to nevíš?
1: Co nevím?
2: Že zas máme jeden rok za sebou?
1: To se ví, že to vím. Jak pak bych to nevěděl?
2: Tak proč si to říkáš, když to víš?
1: A můžu si něco říkat, když to nevím?
2: To sotva.
1: Tak vidíš. To by nemělo žádný smysl, že ano. Když něco říkám, tak to taky musí něco znamenat.
2: A co to tedy znamená, že máme další rok za sebou?
1: Že jsme zase o rok moudřejší a starší.
2: A že musíme koupit nový kalendář.
1: Tak vidíš.
2: Tak proč neřekneš, musíme koupit nový kalendář?
1: Protože to je samozřejmý.
2: A že je rok pryč, to samozřejmý není?
1: No je samozřejmě.
2: Tak proč říkáš takový samozřejmý věci?
1: Protože tak docela samozřejmý to zase není.
2: Není?
1: To se ví, že ne. Co pak mi například řekneš, když se tě zeptám, jestli ses učil?
2: Že jsem se učil, to je samozřejmé.
1: No a učil ses?
2: Tedy samozřejmě.
1: Aha.
2: Samozřejmě v rámci možností. Samozřejmě, že jsem se naučil. Měli jsme s klukama prýma zábavu. Závody cvičených roustů na nitích.
1: Co si to tam bubláš?
2: Já jsem se toho moc nenaučil!
1: A to si myslíš, že mě překvapíš? To já vím samozřejmě taky.
2: Já vím taky, že to víš. To je přece docela samozřejmý. Tak proč se vlastně ptáš? Já si to říkám jen tak pro sebe.
1: A ty to nevíš?
2: Co nevím?
1: Že jsi se toho moc nenaučil?
2: Samozřejmě, že to vím. Kdybych to náhodou nevěděl, tak by mi to nemálo důrazně připomněl pan učitel.
1: Tak vida, učit se to ne, ale poučovat, to by se mladýmu pánovi chtělo. No jo, to je pro něho samozřejmý.
2: Ale ne, tati, tak docela samozřejmé to není.
1: Šmankote, zapomeň, že jsme si někdy něco takového vykládali, nebo se novýho roku nedožiju.
2: A proč, tati?
1: To se ptáš, nebo co?
2: Jo, jsem už tak smělý.
1: Nedožiju, protože se z toho zblázním.
2: To by samozřejmě bylo špatný.
1: Ale taky by to bylo k něčemu dobrý.
2: A k čemu, prosím tě?
1: Aby se aspoň na vlastní oči viděl, že dožít se ve zdraví novýho roku není tak docela samozřejmý.
2: Není?
1: No, aspoň ne pro toho, kdo musí odpovídat na tvoje věčné otázky.
2: Je.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: o kateřince a tlustém červeném svetru. Byla jedna holčička, jmenovala se Kateřinka, a ta dostala k Vánocům krásný červený svetr, ale nechtěla ho nosit, ani když byl ten největší mráz. Proč pak si nevezmeš ten červený svetr, Kateřinko? Ptala se maminka a Kateřinka řekla, nechci ho, protože kouše. No to snad není možné, řekla maminka a šla a otevřela skříň, ale svetr udělal rav a kousl jí do prstu.
1: Ale podívejme se, řekla maminka,
0: ten svetr kouše jako pejsek. Až nebude mráz, dáme ho na dvůr hlídat a tobě upletu nový svetr z něčeho, co máš ráda. Tak mi upleť svetr ze špagetů, řekla Kateřinka. Ty já mám nejraději. A maminka řekla, proč ne? A upletla Kateřince svetr z teplých špagetů. A Kateřinka šla bruslit a každý se divil, jaký to má zvláštní svetr, kde kdo chtěl ochutnat, ale Kateřinka řekla, to tak, abyste mi snědli rukáv, už takhle je v něm zima. A opravdu, špagety brzy vystydnou, Kateřinka dostala rýmu, doma si vypila horký čaj, dala svetr do skříně a šla spát. Ale představte si, ráno nemohla svetr najít. Ve skříni byl jen ten červený a Kateřinka na ní spustila, kde je můj nový svetr? Přiznej se, co jsi mu udělal? A běžela do kuchyně a volala. Maminko, ten ošklivý hlídací svetr mi snědl můj nový svetr ze špagetů. A maminka řekla, to je ale tvoje chyba, Kateřinko. Neměla si ho dávat do skříně, když si věděla o červeném svetru, co je zač. A šla ke skříni a řekla, to se dělá, co? A červený svetr se začervenal a řekl, promiňte, ale měl jsem už takový hlad, že mi přišly vhod i studené špagety, ale mohu vás potěšit sdělením, že když se najím, nekoušu, račte mě pohladit a uvidíte. Jenom jestli nelžeš, řekla Kateřinka a zkusila ho pohladit, ale červený svetr opravdu nekousal, byl měkonký a huňatý a Kateřinka si ho oblékla a bylo jí krásně. A tak každý den u snídaně krmila Kateřinka červený svetr drobečky z rohlíků a červený svetr byl tlustší a tlustší a čím byl tlustší, tím víc hřál a Kateřinka v něm mohla bruslit od rána do večera.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Tak pojď, musím ti to tady všechno ukázat.

0: už jedou?
1: Nejedou.
0: A díváš se?
1: Dívám. Vidíš, že se dívám.
0: Tak se dívej pořádně.
1: No jo, pořád.

A v české kotlině se zatím z loupežnického synka pomalu stával vzdělaný mládenec. Ale pozor, svět je malý a o náhody tu není nouze.

0: Jak Honza ke štěstí přišel. Byl jednou jeden chasník, říkali mu Honza. A ten sloužil 7 let u pána. A pak řekl, pane, už jsem vám sloužil dost, rád bych zase domů, k mámě, dejte mi moji mzdu. Pán odvětil, sloužil si mi věrně a poctivě. Jaká byla služba, taková bude odměna. A dal mu kus zlata, velký jako chasníkova hlava. Honza vytáhnul z torny šátek, zlato do něj zavinul, hodil si to na záda a vydal se na cestu k domovu. Jak si tak spokojeně vykračoval silnicí, tu uviděl jezdce, který si to cválal kolem na čipernému koni. Ach, povzdychl si Honza, to ježdění je, koukám, krásná věc. To si jeden sedí jako na trůnu, nezakopává o kameny, šetří podrážky a přece jede, ani neví jak. Jezdec, který to slyšel, zastavil a zvolal. Honzo, tak proč běžíš pěšky?
1: No, já musím, vleču domů tuhle hroudu. Je to prý zlato, hlavu za to nedám, ale už mne pěkně tlačí na zádech.
0: Víš co, řekl jezdec, můžeme si to vyměnit. Já ti dám koně a ty mi dáš tu hroudu zlata.
1: Je, ze srdce rád, řekl Honza. Ale říkám vám, budete se muset s tím klumplem vláčet.
0: Jezdec se stoupil, vzal si zlato a Honzovi pomohl na koně, do rukou mu vložil uzdu a řekl. Když nepůjde dost rychle, musíš zamlaskat a zvolat hop. Honza byl z duše rád.

0: přepočítal údy a zvedl se opět na nohy. Byl ale roztrpčený a sedlákovi řekl, to je jen k zlosti, tohle ježdění. Jeden si na klisnu vyskočí a hned mu jde o život. Už na ní nikdy nesednu.
1: To ta tvoje kráva, to je jiné koření. Jeden si spokojeně vykračuje vedle ní a ona mu ještě dá každý den mléko, máslo a sýr. Co bych za to dal, kdybych měl krávu?
2: No, řekl sedlák, jestli v ní máš takové zalíbení, já tu krávu vyměním za tvého koně.
1: Honza souhlasil s tisícerými díky a zatímco se sedlák vyšvihnul na koně a ujížděl pryč, on před sebou poklidně hnal krávu a myslel na ten šťastný obchod.
0: Mám sice jen kousek chleba, ale jinak mi nic nechybí. Můžu si k němu dát máslo nebo sýr. Když budu mít žízeň, tak se napijím mléka. Srdíčko, co více si můžeš přát?
1: Když dorazil k jednomu hostinci, zastavil se, snědl s velkou radostí dočista vše, co u sebe měl, oběd i večeři a za posledních pár haléřů si poručil půl sklenice piva. Pak hnal krávu dál stále tím směrem, kde ležela jeho vesnice. Ale blížilo se poledne. Bylo čím dál větší horko a teď se dokonce ocitnul na otevřené pastvině, po které by měl v tom žáru jít ještě nejmíň hodinu. Horko bylo k nesnesení a jazyk se mu lepil na patro.
0: Snadná pomoc, pomyslel si, podojíš si krávu a napiješ se.
1: Přivázal krávu k suchému stromu a protože neměl vědro, položil pod ní svoji koženou čepici, ale ať se snažil sebe více, nevydojil ani kapku mléka. A protože se k té práci stavěl dosti nešikovně, došla zvířeti nakonec trpělivost a zadníma nohama mu uštědřilo pěkný kopanec. Milý Honzík se svalil a nějaký čas o sobě nevěděl. Šťastnou náhodou šel zrovna tou cestou řezník, který vezl na trakaři mladou svini.
2: Copak, copak, volal na Honzu a pomohl mu vstát.
0: Ten mu vyprávěl, co se mu přihodilo.
1: Řezník mu podal láhev a řekl,
0: napijte se, to vám pomůže, ta kráva žádné mléko nedává, je to starý kus, ta se hodí tak akorát k potahu nebo pod řeznický nůž.
3: Ajajaj, řekl Honza a poškrábal se na hlavě. Kdo by si to byl pomyslel?
0: No, je to věru dobré, když se doma zabíjí. Člověk má pak fůru masa, ale pro mne je hovězí málo šťavnaté.
3: Jo, kdybych tak měl mladou svini, to by chutnalo rázem jinak. A k tomu ještě ty klobásky.
0: Poslyš, Honzo, řekl řezník. Z lásky k tobě ti tu krávu vyměním za svoji svini.
3: Je, pán Bůh vám zaplať za takovou dobrotu, řekl Honza.
1: Předal krávu a vzal si svini a šel dál. Jak si tak zvesela vykračoval a přemítal, že mu vše jde podle přání, potkala-li ho nějaká mrzutost, i hned se našlo nějaké pro něj výhodné řešení, přidružil se k němu nějaký chasník, který nesl pod paží pěknou husu. Popřáli jeden druhému dobrého dne a Honza se mu jal vyprávět o svém štěstí, jak vždy opět dobře a výhodně vyměnil.

0: Ten chasník mu pravil, že tu husu nese na křtiny jednoho dítěte. Jen si potěškejte, pokračoval a popadl husu za křídla. Je pěkně vykrmená, celých 8 týdnů jí poctivě spali šiškami. Kdo si do takové pečínky kousne, aby si 3 dny od mastnoty čistil hubu? Baba, řekl Honza a potěškal husu v rukou. Je pěkně těžká, ale moje svinka je taky pěkný kousek. Ale chasník si svini zamyšleně prohlédnul ze všech stran, pokýval hlavou a řekl, poslyšte, s tou vaší svinkou se to má podivně, ve vsi, kudy jsem právě procházel, zrovna takovou ukradli starostovi a já se bojím, že zrovna vy ji máte v rukou. Starosta vyslal lidi a bylo by to věru nadělení, kdyby vás i s tou sviní dopadli. To nejmenší by bylo, že by vás strčili do temného žaláře. Dobrého Honzu pojala úzkost. Ach, bože, řekl, pomozte mi, vy si s tím jistě budete vědět lépe rady. Vezměte si moji svini a dejte mi vaši husu. No, dobrá, udělám to pro vás, odvětil mu chasník. Nechci mít na tom vinu, že byste upadnul do neštěstí. Vzal sviňku a upaloval postranní cestičkou pryč. Dobrák Honza, který se jí ke své velké radosti zbavil, s husou pod paží kráčel k domovu. No, když se to dobře uváží, řekl si sám pro sebe, mám z té směny opět užitek, nejdříve dobrou pečínku, potom množství tuku, který se vyškvaří. To bude na chleba nejmíň na 1/4 roku. No a nakonec krásné bílé husí peří, které si nechám nacpat do polštáře a potom si na něm budu sladce spát. No to bude mít matička ze mne radost. Když procházel poslední vesnicí, vandroval tudy zrovna se svou károu brusič nůžek. Kola hrkala a on si k tomu vyspěvoval veselou písničku. Honza zůstal stát a zadumaně se na něj díval. Pak konečně promluvil. Dobře se vám vede, když si tak vesele zpíváte. Ano, odvětil brusič, řemeslo má zlaté dno. Pořádný brusič je muž, který kdykoliv sáhne do mošny, vždy v ní najde peníze. Ale kde jste koupil tak krásnou husu?
1: Já jsem ji nekoupil, nýbrž jsem ji vyměnil za svini.
0: A tu svini?
1: No, tu jsem získal za 1 krávu.
0: A tu krávu? Tu jsem dostal za koně. A toho koně?
1: No, za toho jsem dal hroudu zlata velkou jako moje hlava.
0: No a to zlato?
1: To byla moje odměna za 7 let služby.
0: Vy jste si, koukám, věděl vždy rady, řekl brusič. Vám by jistě peníze v torně cinkaly, neboť na co sáhnete, přitom se vám daří.
1: No, ale jak to mám udělat? Zeptal se Honza.
0: Musíte se stát brusičem. K tomu nepotřebujete nic jiného než brusný kámen a to ostatní přijde samo od sebe. Tady zrovna 1 mám. Je sice trošku poškozený, ale nechci za něj mnoho. Když mi dáte tu husu, bude váš. Berete?
1: Jak se můžete ještě ptát, odvětil Honza. Stanu se tím nejšťastnějším mužem na zemi. Mít peníze, kdykoliv sáhnu do torny. Co bych se měl více starat? A podal husu brusiči. No, řekl brusič. Podal mu brousek a spole zvednul velký balvan. Tu k tomu máte ještě pořádný kámen, na kterém můžete vyklepávat staré hřebíky. Vezměte si ho s Pánem Bohem. Honza spokojeně kráčel a oči mu zářily radostí. Narodil jsem se na šťastné planetě, zvolal. Všechno, co si přeji, se mi daří jako dítěti štěstěny. Mezitím, protože byl už od časného rána na nohou, na něj dosedla únava a také ho soužil hlad, neboť všechno jídlo samou radostí, že získal krávu, spořádal najednou. Jen s velkou námahou šlapal dál a každou chvíli musel zastavovat, neboť kámen ho nemilosrdně tížil. A tak mu přišla myšlenka, jak by mu bylo dobře, kdyby nemusel nic vláčet. Jako hlemíšť se doplazil k obecní studni na kraji vsi. Chtěl si tu odpočinout a osvěžit se čerstvým douškem vody. Aby se mu kámen a brousek nepoškodili, opatrně je položil vedle sebe na okraj studny. Pak se posadil a sklonil se, aby se napil, ale neopatrně strčil do kamenů a oba muž bluňkli do vody. Honza, jak je uviděl utopené v hlubině, radostí povyskočil, pak pokleknul na kolena a se slzami v očích velebil Pána, že z něj to břemeno sejmul, neboť ho velmi tížilo. Teď jsem šťastný, volal, jako nikdo na tomto světě. A s lehkým srdcem a osvobozen od veškerých břemen uháněl pryč, dokud nebyl zas u své matky.
2: Napiš si Ježíškovi. Vánoce jsou čas splněných přání, když se to povede, nebo taky nesplněných, když se to nepovede. Obyčejně se to povede, když si přejeme něco rozumného a ne moc drahého, jako je třeba foukací harmonika nebo 10 deka oříškové čokolády. Obyčejně se to nepovede, když chceme k Vánocům například vzducholoď nebo rozhlednu v životní velikosti. Že se Vánoce blíží, se pozná nejspíš podle toho, že táta, máma, dědečkové a babičky, v některých rodinách i tetičky a dokonce sousedky, případně i jiní dospělí, se nenápadně zajímají o to, co byste chtěli najít pod stromečkem. Jeníčku, co by si spřál pod stromeček? Zeptala se babička a Vánoce se blížily. Jezevčíka a vlčáka, okamžitě věděl Honza. Psa? A hned dva? Divila se babička s vytaženým obočím a Honza věděl, že přestřelil. Tak jednoho, ale podvraťáka, slevil. Proč zrovna podvraťáka? Zeptala se babička, ale jen ze zvědavosti, protože věděla, že podvraťák se sežene nejsnáz a je nejlevnější. Protože podvraťák jsou vlastně dva psi v jednom, když dva je moc. Babička pootevřela pusu a bylo vidět, že nerozumí. Babi, podvraťák je přece ze dvou psů, třeba tatínek je pudl a maminka pinč, tedy pinčka. Babička pochopila, zavřela zase pusu a už o tom nemluvili. Jenže Honza opravdu chtěl psa. Neměl bráchu, dokonce ani sestru, i když o patro výš bydlela Cilka. Taky se jí svěřil, jak se svým přáním u babičky neuspěl. Dity, tak si napiš Ježíškovi, řekla Cilka. On zakroutil hlavou, jak jsou ty holky hloupé. Ale přece jen mu to nedalo. Co když Ježíšek opravdu je? 2 dny mu to vrtalo hlavou a potom najednou dostal nápad. Když je, tak je taky v telefonním seznamu. A byl tam. Ježíšek František s plnou adresou. Honza sedl ke stolu a napsal dopis. Pane Ježíšek, píšu vám, jestli byste mě k Vánocům nedal pod vraťáka. Byl jsem hodný, můžete se zeptat maminky, že nelžu. Tak přinesete mi ho? Pan Ježíšek byl osamělý jako kůl v plotě za polárním kruhem. Za polární kruh hned tak někdo nepřijde. A je tam málo plotů a kůlů, protože nejsou potřeba. Je tam pusto a prázdno a není skoro co oplocovat. Tak osamělý byl pan Ježíšek. Pošťák mu nosil jen telefonní účty. Telefon potřeboval hlavně k tomu, aby se zeptal v samoobsluze, jestli mají už čerstvé rohlíky nebo pořád ještě ty tvrdé, aby se netrmácel zbytečně. Na tvrdé rohlíky k němu chodil v pondělí nějaký podvraťák. V pondělí jsou rohlíky nejtvrdší, protože v neděli se nepeče. Na tvrdé rohlíky už neměl pan Ježíšek zuby, ale pes byl i za ně vděčný. Když zase přišel, řekl mu pan Ježíšek. Poslouchej, měl bych pro tebe něco. Pes se na něj podíval zkoumavýma očima a čekal. Chtěl bys do rodiny. Pes zase ani neštěkl a dál čekal, co z toho bude. Měl bys k tomu celé zaopatření, se stravou a ne pořád tvrdé rohlíky. Podvraťák se olízl. Mají tam kluka, ten by tě chtěl. Haf, haf, štěkl pes a vrtěl ocasem. Přijď zítra. Zítra tam s tebou zajdu. To bude zrovna Štědrý den. Druhý den spolu šlapali zimním večerem. Nebe bylo samá hvězda, v oknech se všude svítilo a taky v lidech bylo světlo. Když zazvonili u Honzy, otevřela jim babička. Já jsem Ježíšek a vedu Honzovi toho psa, řekl pan Ježíšek. No tohle, spráskla ruce babička, pojďte dál, jen pojďte, a zavedla ho do pokoje. Jmenuji se Ježíšek, František Ježíšek, uklonil se mamince, která vstala, aby hosta uvítala. Psal mi váš Honza. Pozdravil se taky s ostatními a Honza už drbal za ušima podvraťáka a podával mu máslový rohlíček. Před jídlem ne, řekla maminka, ale už bylo pozdě. Maminka pozvala pana Ježíška ke stolu, posadila ho vedle babičky a podvraťáka vedle Honzy. V rohu hořely svíčky na stromečku, maminka nosila na stůl a jedli, pili, hodovali. A jak se ten pes vlastně jmenuje? Zeptal se tatínek. Ještě nijak, řekl pan Ježíšek. Bylo ticho, až promluvila babička. Co jméno tady pro pánovi? Ježíšek, pohoršil se tatínek. To snad ne, řekla významně maminka. To se ví, že Ježíšek ne. František přece, když ho přivedl, objasnila svůj návrh babička. Pes dostal jméno František a hned na něj slyšel. Honza skočil do rohu pokoje, vytáhl rouru od kamen ze zdi a zavolal do komínu. Cilko! A z komína se ozvalo. Co je? Dostal jsem od Ježíška psa a jmenuje se František. Už letím. Raz, dva byla dole. Pes František po ní skákal a s Honzou ho šli vyvenčit. Byly to vydařené Vánoce. Taky pan Ježíšek už nebyl jako kůl v plotě za polárním kruhem, protože i po svátcích chodil na návštěvu nejvíc za babičkou.

0: To jinak nejde, děti. Když jste dostali hlavní role, tak to musíte umět. Na takové školní divadlo přijdou maminky a tatínky. No tak, aby nebyla ostuda.
1: Ale vždyť my už to umíme, taťudo.
2: Vždyť my už to umíme.
0: Jak to umíte? Mánička je princezna, no a prosím, plakala to, co má plakat chůva. A ty si radoval, co má hubovat král. Znova.
3: Pane králi, o, naše nešťastná princezna pláť.
1: Pane králi, o, naše nešťastná...
0: Mlč, to mluví chůva. Teď říkám chůvu, aby to bylo jako skutečné, ty tu zatím nejsi.
1: Že bych si zatím odskočil, aby to bylo jako skutečné?
0: Tady budeš, dál.
4: Nenaříkej chůvo a přiveď princeznu.
5: Nenaříkej chůvo a...
0: Ticho, to říká král, ty jsi princ.
1: Já jsem zahradník Jiří.
0: Ano, ale všichni se domnívají, že ten statečný princ je... No, princ, no, hrajem.
4: Jdi chůvo a přiveď princeznu.
3: Již kvačím, pane králi.
2: Již kvačím, pane králi.
0: Nekvačíš, to říkám za chůvu. Dál, král sám.
4: O, jak jsem smutný, když je dcera smutná, že je ten cizí princ smutný.
1: Ty bys tatí zahrál celý pohřeb.
0: Mlč, hrajem.
4: Však již přichází chudinka.
0: Ach, otče drahý, drahý, jak jsem to, no, bude to. Otče drahý, drahý, jak jsem, no, mluví princezna.
1: Maničko, mluví princezna.
2: Mluví princezna.
0: Otče drahý, drahý, jak jsem.
2: Otče drahý, drahý, jak jsem.
1: Levná, levná.
2: Jak jsem levná.
0: Nepletí, nešťastná.
2: Nešťastná.
0: Princ je krásný a statečný, ale já miluji zahradníka a syna Jiříka, no. No, tak co, kdo miluje zahradníka Jiříka?
1: Zrovna si říkal, že ty, taťuldo.
0: Napovídám princezně.
1: Hej, rup, princezno.
2: Jiříka, 4 noci jsem už pro něho proplakala.
0: Dobře, dál. Topu z hlavy, dcero. Topu z... Počkej, jsem to ztratil.
1: Zatím to pouštěj z hlavy, máničko.
0: Jo, tady.
4: Puz hlavy, dcero, nemůžeš pojmout za chutě Jiříka, který je prostý a má ruce špinavé od hlíny našich královských záhonů.
0: Princezna, o, radí prostýho Jiříka, co má ruce špinavé od záhonu, než neznámého prince. No, mluv! Výborně to jde, dál, však tu přichází.
1: Kdo zas, taťuldo?
0: No ty.
1: Já Jiřík nebo já princ?
0: No podle těch špinavých pracek bys přišel Jiří, ale přišel si princ, říkáš. Nejmilostivější králictná princezno, ukloň se.
1: Nejmilostivější králictná princezno, ukloň se.
0: Ty se ukloň.
1: Komu?
0: Komu?
2: Mně?
1: Proč?
2: Protože jsem ctná, no.
1: Co je to ctná?
2: To je, když je princezna.
0: Když jí vidličková nožem a nestrká si pořád prst do nosu.
1: Cná pitomá, když nepozná Jiříka.
0: Protože si umyl ruce a má krásné šaty, vždy to vysvětluje. Mám krásný nový šat a to vás popletlo.
1: Teď pořád chodíš v jednom.
0: A ty to říkáš. Dál. Ale jsem Jiřík, ten rytíř, co zabil draka.
2: O, drahý Jiří, to jsi ty, kdo tě...
0: No, Mánička už to umí, tak dál. Kdo tě tak krásně, no?
1: Bohák.
2: Bohák.
0: Oděl, neplatí porád. Mluv ty dál, to už přece šlo.
1: Tento krásný šat mi dala žába, kterou jsem poslal k vodě.
0: Ukázal cestu k vodě, dál Mánička.
2: A kde jsi vzal, Jiříku, tu krásnou zbroj?
1: To mi dala stará babička za poslední rohlík, co jsem jí dal.
0: Za poslední skývu.
2: A kde jsi vzal toho krásného koně, Jiříku?
1: Toho mi dal v lese starý dědeček, kterému jsem dříví nanosil.
0: Dal Mančka. Mančko, tak co, nevíš?
2: No, tak kde jsi vzal, statečný Jiříku, tu odvahu a sílu na udolání draka?
1: Na udolání? Na udolání jsem vzal vílu, mi dala síla, když víla, co mi dala?
0: Jablko.
1: Jablko.
0: No, jablko mi dala síla, totiž víla, a proto jsem jej udolal.
1: To je to, když dostal jabko, že ho udolal.
0: Draka udolal, ne jabko.
1: No a hele, tati, žába mu dala šaty, bába výstroj, děde koně a víla sílu. To se to dolalo.
2: Jo, dolalo. Vždyť přece Jiří ztratil tolik krve, že uhynul.
0: Zahynul.
1: No a přišla babička od tý skývy, polila ho živou vodou a zase běhal. To se to hyne, když je všechno po ruce.
0: Ale hurvajs už dost, dál manička. O, jak jsi...
2: O, jak jsi, statečný princi. Jak se ti odměním za to, že jsi mi daroval život?
0: Zachránil život. Hurvajs, pojmi mě za... No, pojmi mě.
1: Pojmi mě za...
0: No, za...
1: Za týden.
0: Za chotě. Mančka, o, to nemohu.
2: O, to nemohu. Miluji chudého Jiříka.
0: Jiříka. Vždyť jsem to já, princezno. Hurvajs, mluv.
1: Vždyť je to Taťulda, princezno.
0: Jsem to já.
1: No, říkám, že ty... Jo, aha, vždyť jsem to já, princezno. Ty mě v té krásné zbroji stále považuješ za prince.
2: Považuji, Jiříku. Vždyť máš i ruce čisté jako sníh.
1: Počkej.
0: No, to se máš čemu smát. Pěkně už mudlanej princ.
1: Já jsem se umazal od raka.
0: Na divadle musíš mít ruce taky jako sníh.
1: No, tati, o tom nebyla řeč, to ve smlouvě není.
0: Já ti dám smlouvu.
2: To bych tě, Hurvínku, poznala moc brzoučko hnedlinky, kdybys měl ruce špinavé.
1: Se ví, poznala by Jiříka a neproplakala by zbytečně 4 noci. Co ty na to, otče?
0: No, a víš, že vlastně jo? Ono celkem, že ano, mít ruce od hlíny není žádná hamba. Ovšem na druhé straně, každý, kdo chce vládnout, ten si nejdřív moc meje ruce.
2: Lid plesá.
0: Vše se klaní.
1: Opona jde dolů. Ha, ha.
6: Síkorky jsou pořád veselé. I když v zimě to není žádná legrace. V létě je hej, housenek a vůbec všelijakého hmyzu je, co síkorčí hrdlo ráčí. Ale zima je skoupá. A strašně zebe. Moc ptáků se zimy bojí a letí raději za sluncem. Síkorka taková není. Síkorka si řekne, co bych někam lítal. Tady jsem se narodila, tady zůstanu, zima nezima. Zima byla na krku a síkorčí mládenec Koňadra se domluvil s přítelem Šoupálkem a s přítelem Brhlíkem, že ve třech se to lépe táhne a že zimu prožijí spolu. Toulali se krajinou a hledali potravu. Přidali se k nim ještě jiní Šoupálkové a jiní Brhlíci a jiné síkorky, že jich bylo hejno. Jednou, když právě svačili v křoví, přiletěla síkorčí panenka a jestli prý by se směla také přidat. Co říkáš, Koňadro? Zeptal se Šoupálek. Koňadra po ní hodil očkem a panenka se mu líbila. Aby si ale nezadal, řekl, mně je to jedno. Panence se Koňadra taky líbil. Líbilo se jí, jak byl elegantní a jak na sebe dbal. Měl olivově zelený kabátek a žlutou vestičku, černou čepičku a k tomu vázanku ve stejné barvě. A byl čistý, až se mu peří lesklo. Ale to chování, to ti neodpustím, zamračila se síkorčí panenka, a neodpustila. Létala s hejnem a na Koňadru ani nepohlédla. Za to síkorčí mládenec za síkorčí panenkou pokukoval a ona to dobře věděla. Když sluníčko začalo uklízet po zimě, byl Koňadra už dočista zamilovaný. Jestli to udělal ten teplý vzduch nebo co, Koňadra najednou vyhrkl, velice se mi líbíš. Snadže roztál sníh, roztálo její mračení a panenka se zapířila. Však ty se mě dávno líbíš, pomyslela si. Budeme teď pořád jen spolu, kdybys chtěla, řekl Koňadra. To bychom nejdřív museli mít bydlení, na to panenka, neboť toužila po vlastní domácnosti. To je maličkost, řekl Koňadra. Věděl bych například o pěkném bytě postra Kapoudovi. A panenka, že po cizích bydlet nebude. A tak hledali, prohlíželi a nic se nehodilo. Koňadra objevil starý plstěný klobouk a hned horoval, jak to bude měkké a teplé bydlení. Jen zaprší a máme v bytě mokro, odmítla Sýkorka. Potom našel střevíček, který někdo pohodil a už viděl, jaký z něj udělají útulný byteček. Snad kdyby byl o číslo větší, řekla Sýkorka. Budeme mít přece rodinu. A jak bychom se tam všichni vešli? Hledali dál a Koňadra padl na rouru od kamen, která ležela v roští. Hned pro svůj objev zahořel. Ba ne, v rouře táhne, řekla Sýkorka. A zase bylo odbyto. Marně Koňadra namítal, že v bytě se přece musí větrat. On prý by byl první, kdo by chytil průvan. Byli už celý uhledaní, odpočívali na plotě a Sýkorka vzdychla. Kdybychom tak mohli mít svůj vlastní domeček. A jako v pohádce, kde se vzal, tu se vzal, na plotě u vrátek byl přilípnutý domeček. Červeně malovaný. Je to mámení nebo sen, řekla Sýkorka. Koňadra obletěl domeček, nakoukl dovnitř a když se na něj podíval zepředu, až skoprněl. Na domečku nad vchodem bylo napsáno hůlkovým písmem Sýkora. Pojď sem, honem, je náš, volal. A jak víš, že je náš? Zeptala se Sýkorka, když přiletěla a Koňadra jí ukázal nápis nad vchodem. No tohle, kroutila hlavičkou Sýkorka, ale Koňadra byl už netrpělivý a řekl, šup tam. A zařizovali se. Od stěny ke stěně natáhli kobereček z vysokého zeleného mechu a přes něj dali ještě podušku z peří, aby jim bylo teploučko a měkce se spalo. Přišli se podívat Šoupálek a Brhlík. No ne, povídá Šoupálek. A ten kobereček? To se hned pozná, kdo má vkus, přidal se schválou Brhlík. Toho večera byli Sýkorčí mládenec a jeho panenka velice šťastní a spali dlouho. Ani ráno nevstávali tak brzy, jako Sýkorky vstávají. Byli po zařizování domečku unavení a tak si přileželi a povídali si, jak dobře pořídili. V tom se v domečku zatmělo a na podlahu něco spadlo. Sýkorka pípla a chtěla vyletět, jak se polekala. Počkej, zadržel jí Koňadra. Podíváme se nejdřív, co to vlastně je. Byly to noviny s názvem Naše zahrada. Vida noviny. To mě zřejmě Šoupálek předplatil odborný tisk, řekl spokojeně Koňadra a zahloubal se do článku Škodlivý hmyz na ovocných stromech. Venku už byl den a bylo slyšet lidské hlasy. Ale lidí se Sýkorky nemusí bát. Jeden hlas povídal, dobrý den, pane listonoši, dnes pro mě nic nemáte. Dobrý den, pane Sýkoro, právě jsem vám dal vaše noviny do schránky. Pan Sýkora otevřel schránku na dopisy a co nevidí. Koňadra čte noviny a Sýkorka si čechrá peří. tiše, tichounce schránku na dopisy zase zavřel a šeptal listonošovi: ještě dnes dám vedle novou schránku na dopisy. V téhle se uhnízdily síkorky. A to je pro zahradu požehnání.

0: Když byl malý princ na zemi, byl velice překvapen, že nikoho nevidí. Už měl strach, že si popletl planetu, když tu nějaký kroužek barvy měsíce se pohnul v písku.
1: Ty jsi podivné zvíře, tenké jako prst.
2: Ale mocnější než prst krále.
1: No, příliš mocný nejsi. Nemáš ani nožky, ani cestovat nemůžeš.
2: Mohu tě odvést dál než loď. Koho se dotknu, vrátím ho zemi, ze které vyšel. Ale ty jsi čistý a přicházíš z hvězdy.
1: Na kterou planetu jsem to spadl?
2: Na zemi do Afriky.
1: A na zemi nikdo není?
2: Tady je poušť a na pouštích nikdo není. Země je veliká.
1: Tak si říkám, jestli hvězdy září proto, aby každý mohl jednoho dne najít tu svou. Podívej na mou planetu. Je právě nad námi, ale je daleko.
2: Je moc krásná.
1: Kde jsou lidé? V poušti je asi každý trochu osamělý.
2: Osamělí jsme i mezi lidmi. Je mi tě líto. Je mi tě líto, když tě vidím tak slabého na této zemi ze žuly. Ale mohu ti kdykoliv pomoci, bude-li se ti příliš stýskat po tvé planetě.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Setkání s Bělovousem Zrzundou. Vyšel jsem z doupěte svého člověka, že se podívám po kočce Zelenoočce. A najednou jsem ji zahlédl za plotem. Zavolal jsem na ní: Zelenočko, jak se máš? Ona se ani neohlédla a šla pryč. A já zase: Zelenočko, Zelenočko. A ona pořád nic. Rozběhl jsem se za ní, jakože proskočím plotem. A stala se ta věc. Hlava mi prolezla, ale dál to nešlo. A zpátky to nešlo taky. Hlavu a uši jsem měl v zahradě Zelenoočky a všechno ostatní zas v naší zahradě. Kočky, to byla hrůza. Začal jsem strachy bečet. Tu se za mnou ozval neznámý kocouří hlas. Nemáš vousy, chytráku? No, možná, že mám lepší vousy než ty a vůbec, co je ti do nich? Zakňučil jsem zlostně. Máš moc řečí a hlavně sebou moc mrskáš. Takhle se z toho nedostaneš, řekl ten neznámý kocouří hlas za mnou. A to mě ještě víc rozlobilo. Vřískl jsem: hele, nech mě, ani si po svých. Ale se za mnou povídá: no to se ví, já mohu jít po svých, ale jestli tě tu ty hloupý kluku kočičí nechám, tak ty už po svých nikdy nepůjdeš. A slepice ti naklovou do nosu a husy tě vytáhají za uši, nemohou našince ani cítit. Podíval jsem se před sebe a opravdu se ke mně zbíhalo hejno slepic a také se sem kolébaly dvě veliké bílé husy. Zlost mě docela přešla. Dostal jsem strach a začal jsem bečky prosit: prosím tě, pomoz mi. Já taky proto přišel. Buď sticha a dělej, co ti poradím. Lehni si na břicho, tak, pořádně se přitiskni k zemi. Dole je ta škvíra širší, tak. Teď natoč hlavu trochu stranou. Přitiskni se tváří k zemi, no jen se neboj, vousy si neulámeš, stejně ti zatím k ničemu nebyli, tak opři se zadníma nohama a až řeknu teď, pořádně trhneš dozadu. Pozor, teď. Trhl jsem, až mi v uších luplo. A byl jsem zase volný. Otočil jsem se, abych poznal toho, kdo mi pomohl. Přede mnou seděl kocour o hlavu větší než já. Jakoby nic, čistil si přední tlapky. Kočky, ten vám byl pěkný. Měl krásné bílé vousky a celý byl bíle a žlutě pruhovaný. Děkuju za pomoc. Já jsem modrooko. No, není záč. Já jsem Bělovous Zrzunda. Bělovouse Zrzundo, jsi hodný. Ale proč pak ses posmíval mým bouskům? A vůbec jsem se nesmál tvým bousům. Smál jsem se, že nevíš proč a na čí je máš. No, pro parádu přece, řekl jsem a našpulil tlamičku. Zrzunda si přejel prackou tvář a vzdychl. S tebou bude ještě hodně práce. Vousy na čumáčku a štětinky nad každým okem máš hlavně proto, abys ohmatal. Zdali je škvíra dost velká, aby ses do ní celý vešel. Tak po druhé dvakrát měř a jednou les. A kam ses tak hnal?
5: Pověděl jsem mu, že hledám zelenoočku.
4: Bělovous Zrzunda povídá, tu znám, ale dneska k ní nemůžeš. Včera se jí narodili děti, 3 koťátka. Je celá šťastná, je celá ustaraná. Půjdeme ji navštívit zítra.
6: Malajské pohádky o chytrém jelínkovi.

jak Pelandok zachránil buvola. Jednou se Pelandok, jak se v Malajsku nazývá malý trpasličí jelínek Kančil, vypravil za potravou a brzy došel k řece, do které se z vůle boží, neboť on je vznešený, zřítil mohutný strom. Strom padl na krokodýla, kterého přimáčkl k zemi. Na břehu byl také buvol a pil vodu. Krokodýl buvola uviděl a začal ho prosit. Ach, buvole, slituj se nade mnou, pomoz mi, odval ten strom. Buvol namítal. Jak bych ti mohl, krokodýle, pomoci, když nemám ruce, kterými bych kmen zvednul? A na co máš rohy? Ty ti jsou k ničemu. Buvol se zamyslel, popošel ke kmenu, strčil pod něj svoje rohy a nadzvedl jej. Sotva byl krokodýl na svobodě, zahryzl se buvolovi, kterému vděčil za svůj život, pevně do nohy. Buvol zanaříkal: co jsi mi to, krokodýle, udělal? Za mou dobrotu mi odplácíš zlem. Co pak to se dělá? Celou tu událost pozoroval Pelandok. Rychle vyskočil na kmen a zavolal: ty jsi hloupý, buvole. K čemu ti je obrovské tělo, když nemáš ani ždibec rozumu? Co pak jsi nikdy neslyšel, že všichni lidé a zvířata na tomto světě odplácejí za nejlepší činy a skutky nejhorším zlem a krutostí? Podívej se tam na tu rozervanou rohož, která plave po řece. Já se jí na to zeptám. Pelandok zavolal: heja, rohoži, jaké jsou zvyky na tomto světě? Když někdo udělá někomu dobro, čím se mu odvděčí? Rohož odpověděla: ani se neptej, podívej se na mne. Dokud jsem byla pěkná a pevná, měli mě lidé rádi. A teď, čím se mi odvděčili? Vidíš to sám. Pelandok se obrátil na buvola. Tak co? Zachoval se krokodýl nějak neobvykle? Samozřejmě, že ne. Já však o něčem pochybuji. Říkal jsi, že jsi sám nazvedl tenhle obrovský kmen. Já tomu nevěřím. Takovou sílu nemáš. Víš co, buvole? Zdvihni jej ještě jednou, abych tomu uvěřil. A ty, krokodýle, pusť zatím buvolovu nohu, aby mě mohl o své síle přesvědčit. Krokodýl pustil buvolovu nohu a Pelandok zavelel: buvole, nadzvedni kmen a krokodýl se postaví tam, kde byl dříve, abych viděl, jak to bylo. Buvol zvedl padlý strom, krokodýl si pod něj vlezl a Pelandok poručil: a teď, buvole, pust ten kmen. Buvol strom pustil, kmen zase spadl na krokodýla a Pelandok nařídil buvolovi, aby vylezl na břeh. Potom pronikavě zavolal: a máš to, krokodýle, odplatu za svou proradnost. Teď trp ty nevěřící pse, kterému není radno činit dobro. Když to krokodýl uslyšel, zapřísáhl se: od tohoto okamžiku tě budou, Pelandoku, všichni krokodýly nenávidět a pronásledovat, dokud tě nedostanou. Však ty se jednou přijdeš k řece napít. Pelandok odpověděl: tvoje chyba, krokodýle. Proč jsi pustil buvola? Teď mě vyhrožuješ, že mě sežereš. Jak je libo. Ale pamatuj si, že cokoliv hodlám udělat, o tom se neradím s nikým jiným než s vlastním rozumem.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Druhá vsuvka o Františkovi, Květuš a Hubertovi. Před vilou profesora Kadeřábka stál starý nákladák. Na jeho korbě byla skříň, pohovka, pár židlí, stůl, křeslo a stojací lampa. Paní Květuš právě vyšla zevrat s kupou šatstva, jen tak halabala převázenou provazem, a za ní pan František nesl v náručí televizor. Právě televize to náhlé stěhování zapříčinila. František Bartoš totiž v reportáži z demolice poznal domácího Květu Žvoráčkové. Okamžitě telefonoval, že ji v domě toho šílence prostě bydlet nenechá. Kdo se jednou vrhnul na jeřábníka, může se podruhý vrhnout na osamělou ženskou, hulákal do sluchátka. I ona tu scénu v televizi viděla, ale přesto profesora trochu hájila. Víte, Františku, že by se na mě někdy vrhal, tak to nikdy. Ale tajnůstkář a vědec, to on tedy je. A takoví jsou právě nejhorší, Květuš. Naše známost je krátká, ale srdečná. A víte, co já říkám? Nikdy není pozdě. Po tomto sdělení se v paní Květuš ozvalo něco dávno zapomenutého. Ano, začneme nový život, zvolala paní Voráčková. Hubert se sice vzpouzel, ale společným úsilím ho nakonec do kabiny nákladňáku natlačili. Nový život, to by byl pěkný název pro pension, pomyslel si profesor Kadeřábek, který to všechno z okna pozoroval.

15. Fanofrpál. Jak nastal listopad, začalo být velice chladno. Hory kolem školy byly teď ledově šedé a jezero vypadalo jako skalené ocely. Každé ráno pokrývala všechno jinovatka. Z oken nahoře viděl Hagrida, jak rozmrazuje košťata na fanfrpálovém hřišti, zachumlaný v dlouhém spratkovém kožichu, v rukavicích z králičiny a v obrovských vysokých botách z bobří kůže. Fanfrpálová sezóna začala. V sobotu měl Harry po dlouhých týdnech tréninku hrát své první utkání. Nebelvír proti Zmiozelu a pokud by Nebelvír vyhrál, dostali by se ve školním přeboru na druhé místo. Téměř nikdo ještě Harryho neviděl hrát, poněvadž Mood rozhodl, že pokud jim má posloužit jako tajná zbraň, musí ho prostě držet v tajnosti. Zpráva, že hraje chytače, se nicméně nějak dostala ven a Harry nevěděl, co mu vadí víc. Ti, kdo mu vykládali, jak bude úžasný, anebo ti, kteří mu slibovali, že pod ním budou běhat se žiněnkou. Bylo opravdu štěstí, že se teď kamarádil s Hermionou. Nevěděl, jak by bez ní zvládl všechny domácí úkoly při všech těch trénincích na poslední chvíli, které od nich Wood vyžadoval. Navíc mu půjčila knihu Fanfrpál v průběhu věku a Harry zjistil, že je to velice zajímavá četba. Dozvěděl se, že ve Fanfrpálu je celkem 700 přestupků proti pravidlům a úplně všech, že se hráči dopustili při utkání světového poháru v roce 1473. Že chytači bývají obvykle ti nejmenší a nejrychlejší z mužstva a ty nejtěžší úrazy při fanfrpálu se zřejmě stávají právě jim. A že při fanfrpálu sice jen zřídka kdo přišel o život, za to soudci občas zmizeli a teprve za několik měsíců je objevili v Sahárské poušti. Od té doby, co ji Harry a Ron zachránili před horským trolem, nebrala už Hermiona porušování školního řádu tak přísně a díky tomu se oba v její společnosti cítili mnohem příjemněji. V den před Harryho prvním zápasem si všichni tři o přestávce vyšli na studené nádvoří a Hermiona pro ně vykouzlila zářivě modrý.

0: Knihy z knihovny se nesmějí vynášet ze školní budovy, prohlásil Snape. Dejte mi ji. Srážím Nebelvíru 5 bodů. To pravidlo si právě vymyslel, zamumlal Harry rozhořčeně, když Snape odkulhal pryč. Co se mu asi stalo s nohou? To nevím, ale doufám, že ho pořádně bolí, řekl Ron roztrpčeně. Tak co, vrátil ti? Zeptal se Ron, když se k ním Harry zase připojil. Co se stalo? Harry oběma šeptem sdělil, co právě viděl. Chápete, co to znamená? Skončil bez dechu. Snape se v předvečer všech svatých určitě pokoušel obejít toho tříhlavého psa. Tam měl namířeno, když jsme ho zahlédli. Ať už ten pes hlídá cokoliv, Snape se toho chce zmocnit. A vsadím své koště, že toho trola pustil dovnitř on, aby od sebe odvrátil pozornost. Hermiona jen vyvalila oči.
1: Ne, to by neudělal,
0: namítla.
1: Vím, že není zvlášť příjemný, rozhodně by se ale nepokoušel ukrást něco, co Brumbál dal hlídat.
0: Na Mauroši, Hermiono, ty si snad myslíš, že všichni učitelé jsou andělé, nebo co? Utrl se na ní Ron. Souhlasím s Harrym, od Snape se dá čekat úplně všecko. Ale čeho se chce zmocnit? Co ten pes vlastně hlídá? Ještě v posteli zněla Harrymu v hlavě tahle ta otázka. Neville hlasitě chrápal, a Harry však nemohl usnout. Snažil se na to nemyslet. Potřeboval se vyspat, musel se vyspat, poněvadž za pár hodin měl hrát svůj první fanfrpálový zápas. Jenomže na to, jak se Snape tvářil, když Harry zahlédl jeho nohu, nemohl jen tak zapomenout. Ráno příštího dne bylo velice jasné a chladné. Velkou síň naplňovala lahodná vůně opečených uzenek a spokojené tlachání všech, kdo se těšili na pořádný fanfrpálový zápas.
1: Musíš k snídani něco sníst?
0: Já nic nechci.
1: Alespoň kousíček topinky,
0: přemlouvala ho Hermiona. Nemám hlad. Harry se cítil hrozně. Za hodinu už bude na hřišti. Potřebuješ mít sílu, Harry. Právě chytače se soupeř vždycky snaží vyřídit, řekl Seamus Finnegan. To ti děkuju, Seamusy, řekl Harry a díval se na něj, jak si nakládá na uzenky spousty kečupu. V 11 hodin to vypadalo, že celá škola je na tribunách kolem fanfrpálového hřiště. Mnoho studentů mělo dalekohledy, sedadla se sice dala zvednout vysoko do vzduchu, přesto však občas nebylo snadné sledovat, co se děje. Ron a Hermiona si v nejvyšší řadě přisedli k Nebilovi, Seamusovi a Deanovi, tomu chlapci, který fandil West Hamu. Jako překvapení pro Harryho udělali z jednoho prostěradla, které prašivka rozkousala, veliký prapor. Stálo na něm: za prezidenta chceme Pottera. A Dean, který uměl kreslit, pod heslem namaloval velikého nebelvírského lva. Pak ještě Hermiona udělala malé důvtipné kouzlo, takže kresba zářila nejrůznějšími barvami. V tu chvíli se už v šatně Harry a ostatní členové mužstva převlékali do svítivě červených fanfrpálových hábitů. Zmiozel měl hrát v zeleném. Vůd si odkašlal, aby zjednal ticho.
2: Takže hoši,
0: řekl.
1: A děvčata?
0: Podotkla střelkyně Angelina Johnsonová.
2: A děvčata?
0: Souhlasil Wood.
2: Dneska nás to čeká.
0: Náš nejdůležitější zápas, řekl Fred Weasley.
3: Ten, na který jsme všichni čekali,
0: řekl George. Umíme Oliverovu řeči na zpaměť, vysvětloval Harrymu Fred, poněvadž jsme byli v mužstvu už loni.
2: Nechte si to vy dva,
0: okřikl je Wood.
2: Tohle je nejlepší mužstvo, jaké Nebelvír má po kolika letech. Říkám vám, že dneska vyhrajeme.
0: Přeletěl je všechny pronikavým pohledem, jako by chtěl říci nebo.
2: Takže už je čas. Přeju vám všem hodně štěstí.
0: Harry vyšel za Fredem a Georgem ze šatny a doufal, že se mu nepodlomí kolena, když vykročili na hřiště a uvítali je nadšený pokřik. Utkání soucovala madame Hučová. Stála uprostřed hřiště s koštětem v ruce a čekala na obě mužstva.
1: Očekávám od vás všech naprosto čestnou hru,
0: prohlásila, když se všichni shromáždili kolem ní. Harry si všiml, že se přitom jakoby obzvlášť významně obracela na kapitána Zmiozelu Markuse Flinta z 5. ročníku. Harry si říkal, že Flint vypadá, jakoby v sobě měl trochu trolí krve. Koutkem oka zahlédl vysoko na tribuně vlající prapor, na kterém nad hlavami diváků stálo: za prezidenta chceme Pottera. Srdce mu poskočilo v hrudi a hned pocítil větší odvahu.
1: Nasedněte na košťata, prosím!
0: Harry se s námahou vyškrábal na svůj Nimbus 2000. Madame Hučová hlasitě odpískala na stříbrné píšťalce začátek utkání. 15 košťat se zvedlo a stoupalo výš a výš. Byli ve vzduchu.
4: A tam rálu se okamžitě zmocňuje Angelina Johnsonová z Nebelvíru. To děvče je vynikající střelkyně a přitom je i docela poledná.
1: Jordane!
4: Omlouvám se, paní profesorko.
0: Zápas komentoval Lee Jordan, přítel dvojčat Weasley.

0: a profesorka McGonagallová na něj zblízka dohlížela.
1: A teď se doslova řídí dopředu, hezky podává Alici Spinettové, což je úspěšný objev Olivera Wooda. Loni tu ještě byl jako na hranice. Ta vrátí Johnsonové a ne. Samra teď má zmiozel, zmocnil se ho jejich kapitán Markus Frind a hned vyráží. Letí jako orel, aby, ale ne. Neberlínský brankář Wood ho vynikajícím způsobem zastavil a Samra má nebelír. Teď je to neberlínská střelkyně Katy Bellová. Pěkně Frinda podletěla, stoupá vzhůru na dřiště a ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Tomáš Miozel. Adrian Passi teď stále rychleji míří k brankovišti, ale zastavil druhý potlouk. Postavil na něj Fred nebo George Vizliovic, neřekl vám tedy, když to je, tak si takto nebezbrzký odrážeč dobře zahrál, sám rád má znovu Johnsonova a před sebou má volno, už vyrazila, to děvče opravdu letí, právě se vyhnula potlouku, který se na ní hnal, už je u brankoviště, do toho Angelino, do toho, Franka sletří se vrát dolů, minul, gól, Neverville dává gól.
0: Chladný vzduch naplnilo jásání fanoušků Neverville, spolu s nimi bylo slyšet skučení a nářek z Miozelských.
2: Uhněte trochu, posunte se kousek.
3: Hagride.
0: Ron a Hermiona se přimáčkli k sobě, aby Hagrid měl dost místa a mohl se k ním přisednout.
2: Dívá jsem se od sebe z hájovny,
0: řekl Hagrid a poklepal na velký dalekohled, který mu visel na krku.
2: Ale to není takový, jako když je člověk tady ve obecenstvu. Zlatonka se ještě neobjevila, co?
0: Ani nápad, řekl Ron. Harry zatím neměl nijak moc práce.
2: Ale nepřišel ani k žádnému maléru. A to se taky počítá.
0: Mínil Hagrid, zvedl dalekohled a zahleděl se nahoru na malou tečku, což byl Harry. Vysoko nad nimi Harry klouzal nad ostatními hráči a vyhlížel, až se objeví Zlatonka. To byla součást jeho a Woodova plánu hry.
4: Drž se stranou, dokud Zlatou nezahlédneš,
0: přikázal mu Wood.
4: Nechceme, aby na tebe útočili dřív, dokud to nebude nutné.
0: Poté, co Angelina vstřelila branku, udělal Harry několik přemetů, aby dal průchod svým pocitům. Teď už zase létal nad hřištěm a bedlivě vyhlížel Zlatonku. V jednu chvíli postřehl, jak se něco zlatě zablesklo. Byl to však jenom odlesk náramkových hodinek jednoho z Weasleyových dvojčat a jednou se proti němu zase vyřítil jeden z potlouků, spíš jako dělová koule než co jiného. Harry se mu však vyhnul a pak se už za ním přihnal Fred Weasley.
5: Všecko v pořádku, Harry!
0: Stačil ještě křiknout a zuřivou ranou odrazil potlouk směrem k Markusu Flintovi.
1: Zamral má zmiozel. Střelec Passi se už vyhnul dvěma potloukům, oběma Weasleyovým a srkyni Bellové a žene se, okamžik přátelé, že by to byla zlatá.
0: Davem to zašumělo, když Adrian Passi upustil camrál, jak se ohlížel přes rameno na něco zlatého, co se mu myhlo kolem levého ucha. A Harry to postřel. S krajním vzrušením se vrhl střemlav dolů tam, kde zahlédl zlatý záblesk. Ovšem z Miozelský chytač Terence X ho uviděl také. Těsně vedle sebe se řítili ke Zlatonce a zdálo se, že všichni střelci najednou zapomněli, co se od nich očekává, jak to viseli ve vzduchu a jen přihlíželi. Harry byl rychlejší než Hicks. Teď už viděl ten malý kulatý míček s cepotajícími křidélky, letící vpřed jako střela, nasadil ke strhujícímu závěru ráz. Po celém hřišti se rozlehl vzteklý řev fanoušku Neverville. Tom Marcus Flint úmyslně vletěl Harrymu do cesty, Harryho koště vybočilo ze směru a ten se ho držel ze všech sil, aby nespadl dolů.
6: Foul!
0: Křičeli fanoušci Neverville. Madame Hučová něco hněvivě říkala Flintovi a pak nařídila volnou ránu na branky ve prospěch Neverville. Ve všem tom zmatku ovšem Zlatonka zase zmizela z dohledu. Dole na tribuně Dean Thomas vykřikoval:
7: Pošlete ho ven, sudí! To bylo na červenou kartu!
8: Tohle není fotbal, Deane,
0: vysvětloval mu Ron.
8: Při fanfrpálu se nevylučuje. A co je ta červená karta?
0: Hagrid však byl na Deanově straně.
2: Tak by ty pravidla měli změnit. Flint mohl Harryho schodit dolů.
0: Limu Jordanovi bylo zatěžko zůstat nestraný.
1: Takže po tom zjevném a nechutném úskoku...
9: Jordane!
0: Zahřímla profesorka McGonagallová.
1: Chci říct po tom úmyslném a odporném faulu...
9: Jordane, já vás varuji!
1: Ano, ano, podátku. Flint málem zabil nebelvírského chytače, ale to by se samozřejmě mohlo stát každému. Takže trestné střílení ve prospěch Nebelvíru, které zahrává Spinetová a bez potíží ho proměňuje a hraje se dál. Sam Ral má i nadále Nebelvír.
0: Stalo se to ve chvíli, kdy se Harry vyhnul jinému potlouku, který mu proletěl nebezpečně blízko kolem hlavy. Jeho koště sebou nenadále škublo, až se vyděsil. Na zlomek vteřiny si myslel, že spadne. Uchopil pevně násadu oběma rukama i koleny. Něco takového ještě nikdy nepocítil. Pak se to stalo znovu. Jakoby se ho koště pokoušelo schodit, jenže košťata Nimbus 2000 se přece nemohou z ničeho nic rozhodnout, že schodí toho, kdo na nich sedí. Harry se snažil zamířit zpátky k nebelgickému brankovišti. Měl 100 chutí Wooda požádat, aby ohlásil odechový čas. A pak si uvědomil, že ho koště vůbec neposlouchá. Nedokázal ho otočit. Nebyl schopen ho vůbec ovládat. Koště kroužilo vzduchem sem tam a každou chvíli sebou průce škublo, až se na něm málem neudržel. Prý dál komentoval zápas.
1: Umyče zmizel, sám rád má plyn, obešel Spinetovou, obešel Belovou, teď dostal pořádnou do obličeje pod loukem. Doufám, že mu aspoň srazil nos, jenom se žertoval, paní profesorko. A zmizel dává go, no to sladne.
0: Fanoušci z Miozelu jásali. Nikdo jakoby si nevšiml, co vyvádí Harryho koště. Vynášelo ho výš a výš, pryč od hřiště a přitom sebou trhalo a zmítalo se.
2: Nevím, co si to Harry vymýšlí,
0: zabručel Hagrid a upřeně ho pozoroval dalekohledem.
2: Kdybych nevěděl, že to není možný, řekl bych, že si s tím koštětem neumí poradit. Ale to by přece Harry...
0: Náhle si diváci na všech tribunách začali na Harryho ukazovat. Jeho koště se točilo a převracelo a on se na něm jen stěží dokázal udržet. Pak celý dav naráz vyjekl. Harryho koště sebou divoce škublo a on se svezl dolů. Teď už se koštěte přidržoval jen jednou rukou a visel na vzduchu. Že by se s tím koštětem něco stalo, když do něj Flint vrazil? Nadhodil šeptem Simus.
2: To není možný,
0: řekl Hagrid a hlas se mu třásl.
2: S košťatama nemůže nikdo nic províst, leda nějaký zlej černokněžník. S koštětem Nimbus 2000 by tohle žádný školák nedokázal.
0: Při těch slovech Hermiona uchopila Hagridu v dalekohled, ale místo, aby se dívala nahoru na Harryho, začala si horečně prohlížet dav pod nimi.
8: Co děláš?
0: Zabručil Ron. Tvář měl šedou jako popel.
9: Já to věděla,
0: vydechla Hermiona.
9: Podívej se, Snape!
0: Ron popadl dalekohled. Snape stál uprostřed protější tribuny, upřeně se díval na Harryho a bez přestání něco šeptem mumlal.
9: Určitě v tom má prsty, nejspíš chce Harryho koště usknout,
0: mínila Hermiona.
8: Co budeme dělat?
9: Nechte to na mě.
0: Než Ron stačil říct jediné slovo, byla Hermiona pryč. Ron namířil dalekohled zpátky na Harryho. Jeho koště se teď komíhalo ze strany na stranu tak prudce, že už se nemohl dlouho udržet. Všichni na tribunách teď byli na nohou a zděšeně se dívali, jak oba výstřelově letí vzhůru a pokoušejí se stáhnout Harryho do bezpečí na jedno ze svých košťat, ale k ničemu to nevedlo. Pokaždé, když se k němu přiblížili, koště poskočilo ještě výš. Snesli se tedy níž a kroužili pod Harrym. Zřejmě doufali, že ho chytí, kdyby padal. Markus Flint se mezi tím zmocnil Camrálu a dal 5 gólů, aniž by si toho někdo všiml.
8: Hermiono, dělej!
0: Zamumlal Ron celý zoufalý. Hermiona se protlačila až k tribuně, kde Snape stál a teď běžela jako o závod řadou za jeho zády. Dokonce se ani nezastavila a neomluvila se, když smetla profesora Quirrella po hlavě o řadu níž. Když dorazila ke Snapeovi, přidřepla si, vytáhla svou hůlku, zašeptala několik dobře volených slov a z její hůlky vyšlehly jasně modré plameny přímo na lem Snapeova hábitu. Trvalo možná 30 vteřin, než Snape pocítil, že hoří. Jeho nenadálý výkřik Hermioně potvrdil, že dokázala, co měla v úmyslu. Schrábla oheň zpátky do malé nádobky, kterou měla v kapse, a prodrala se hořejší řadou naspátek, aby Snape vůbec nepoznal, co se vlastně se běhlo. Stačilo to. Vysoko nad hřištěm se Harry v tu ránu dokázal vyškrávat zpátky na své koště.
8: Už se zase můžeš dívat, Neville,
0: řekl Ron. Posledních 5 minut totiž Neville jen vzrykal do Hagridovy kazajky. Harry teď spěšně mířil k zemi, když všichni uviděli, jak si přidržel ruku u úst, jako kdyby měl zvracet. Dopadl na všechny 4, zakašlal a pak mu do ruky vklouzlo něco zlatého.
9: Mám zlatonku!
0: Vykřikl a mával s nad hlavou a zápas skončil v naprostém zmatku.
7: Oni nechytil, oni málem spolkl!
0: Skučil Flint ještě 20 minut na to, ale nic nepořídil. Harry neporušil žádná pravidla, ale Jordan nadšeně vyhlašoval výsledek zápasu.
1: Nedelvír vyhrál v poměru 170 bodů ku 60.
0: Harry však už jeho hlášení neslyšel. Seděl v Hagridově boudě s Ronem a s Hermionou a obr mu chystal šálek silného čaje.
8: Mohl za to Snape,
0: vysvětloval Ron.
8: Hermion a já jsme ho viděli. Ani na chvíli z tebe nespustil oči a šeptem přitom zaklínal tvoje koště.
2: Hlouposti,
0: řekl Hagrid, který až dosud neslyšel ani slovo o tom, co se odehrálo na tribuně jen několik kroků od něj.
2: Proč by Snape měl něco takového dělat?
0: Harry, Ron a Hermione se podívali jeden na druhého a uvažovali, co mají říct. Harry se rozhodl, že mu poví pravdu. Na něco jsem totiž přišel, řekl Hagridovi. V předvečer všech svatých se Snape pokoušel obejít toho tříhlavého psa, ale ten ho pokousal. Myslíme si, že chtěl ukrást to, co ten pes hlídá, ať už je to, co je to. Hagrid upustil čajovou konvici.
2: Jak pak jste se dozvěděli o Chloupkovi?
0: O Chloupkovi?
2: Jo, on je totiž můj. Koupil jsem ho od nějakého chlápka z Řecka, s kterým jsem se loni seznámil v hospodě. A půjčil jsem ho Brumbálovi, aby mu hlídal...
0: Co aby hlídal? Vyřekl Harry dychtivě.
2: Ale nic, už se mě na nic neptej, poněvadž to je přísně tajný.
0: Jenže Snape se to pokouší ukrást.
2: Hlouposti, Snape je učitel v Bradavicích, který by nic takového neudělal.
9: A proč se tedy pokusil Harryho zabít?
0: Vykřikla Hermiona. To, co se událo toho odpoledne, zřejmě opravdu změnilo její názor na Snape.
9: Přece poznám, když se někdo pokouší někoho usknout, Hagride. Přečetla jsem o tom všecko. Nesmíš přitom z toho druhého ani na chvilku spustit oči a Snape ani jednou nezamrkal. Já jsem ho viděla.
2: Říkám ti, že se mýlíš. Nevím, proč by Harryho koště vyvádělo takový věci, ale Snape by se nepokusil zabít nějakého studenta. Teď mě poslouchejte všichni tři. Pletete se do věcí, do kterých vám nic není. Je to nebezpečný. Zapomeňte na toho psa. Zapomeňte na to, co hlídá. Do toho mají co mluvit jenom profesor Brumbál a Nicholas Flamel.
0: Aha, řekl Harry. Takže do toho je zapletený někdo, kdo se jmenuje Nicholas Flamel? Hagrid teď vypadal, že má vztek sám na sebe.

0: Byly teplé letní noci. Honza, který se toulal světem, aby si našel nevěstu a dobré řemeslo, si starost s noclehem nedělal. Přespal někde ve stohu slámy, ráno si z kalhot odklepal smítka a šel dál. Když měl hlad, naštípal nějaké babce dříví nebo poklidil kozí chlívek a za to dostal krajíc chleba nebo vařené brambory do čepice. Jednou šel přes les a už ho dost bolely nohy. V tom se před ním objevila studánka. Sedl si tedy na pařízek, zul si boty a strčil nohy do vody. A stal se div. Nohy ho rázem přestaly bolet. Vytáhl jednu, vidí, že i puchýř z paty zmizel a kůže je pěkně hladká. Chtěl vytáhnout i druhou, ale nešlo to. Voda ho držela. To je nějaká divná voda, říkal si. V tom se vedle něj z ničeho nic objevila divoženka. Šaty samý cár, vlasy rozcuchané, oči jako talíře. To je moje studánka, křikla. Nepustím tě, dokud mi něco nedáš.
1: Já nic nemám, lesní žiňko, ukazovala Honza. Jedna kapsa prázdná, v té druhé dva brambory.
0: Dej mi je, kývla divoženka. Popadla brambory a hupla do křoví.
2: Honza vytáhl z vody i druhou nohu a radši z toho divného lesa pospíchal pryč. Nohy měl čilé, jako očarované, tancovat se mu chtělo. Za lesem byla vesnice. Honza vběhl mezi chalupy a najednou ucítil vůni koprovky a dostal velikánský hlad.
0: Nahlídl přes pod chalupy, na dvorku tam byla naskládaná hromada fošen, latí a odřezku dřeva.
2: Tam je truhlářská dílna, řekl si. Naučím se dělat stoly, židle i postele. Budu se učit truhlářem. A zaklepal na dveře. Otevřít mu přišel sám truhlář. Voněl dřevem a lepidlem. Honzovi se to moc líbilo. Dobrý den, pane mistře. Nehledáte pomocníka do dílny? Povídá. Což o to? Učedníka bych potřeboval, ale... U nás má hlavní slovo moje žena. Poškrábal se truhlář za uchem. Až přijde, uvidíme, pojď zatím dál. Zbyla tu trocha koprovky od oběda, když ji hospodyni pochválíš, přijme tě.
0: Mám hlad jako vlk, přiznal Honza. Koprovku snědl i talíř vylízal. A v tom přišla truhlářova žena.
2: Tak dobrou omáčku jsem ještě nejedl, paní mistrová, lichotil jí Honza. Truhlářka ho u stolu obešla a prohlídla si ho.
0: No dobrá, můžeš tu zůstat, broukla. Když budeš pracovitý, budeš se líbit i naší fanince.
2: Vy máte dceru? Divil se Honza.
0: Pěknou. Chválila dceru truhlářka. Je jako růžička. Po obědě si vždycky zdřímne, aby byla ještě hezčí. Žádný chasník z celého okolí pro ní není dost dobrý. Faninko, už ses vyspala? Pojď sem, volala.
2: Ve dveřích vedlejší sednice se objevilo rozespalé děvče. Zívlo a udiveně se na Honzu dívalo.
3: Co ten tu chce, mámo?
0: Bude se u nás učit truhlařině, faninko, vysvětlovala mistrová.
2: Kývlo děvče, zašklebilo se a znovu zívlo.
3: Já bych ještě spala, mámo.
2: Honza se zarazil. Žádný růžový kvítek. Ospalkalíná je to, říkal si v duchu. A nahlas povídá, tak nevím, nevím, paní mistrová, jestli je pro mě truhlařina to správné řemeslo, radši, abych šel. Zvedal se od stolu.
0: Ne, tady zůstaneš. Přiskočila mistrová a tlačila ho zpátky do židle. Koprovku si snědl, mně se líbíš, fanince taky, budeš se učit truhlařině.
2: A tak Honza zůstal. Nic jiného mu nezbývalo.
0: Truhlářka v noci i chalupu zamykala, aby neutekl.
2: Honza se učil hoblovat prkna, řezat fošny, klihem slepovat police, lavice i židle. A nakonec ho truhlář učil, jak se dělají stoly, skříně i postele. Honza viděl, že ani truhlařina není lehké řemeslo. Ruce měl samý mozol, občas si zadřel pod nehet třísku a záda ho bolela až dost. Ale truhlářova žena mu podstrojovala a pořád vychvalovala faninku, jak je pěkná a co všechno umí.
1: Nic neumí, jen by spala, ozval se jednou Honza. Co jsem tady, ani se na mě nepodívala, Ani se mnou kloudně nepromluvila. Co s takovou ženou, která pořád jenom spí?
2: Kdyby jsi si všímal, nespala by.
1: Zlobila se truhlářka. V neděli tady bude muzika. Půjdeš s ní tancovat.
2: Já umím tancovat jen trochu, bránil se Honza. A Fanka jistě neumí nic. Má nohy olšový, nikam nejdu.
1: Už jsem řekla, půjdeš. Práskla mistrová do stolu. Ať všichni lidi vidí, že je Faninka děvče jako lusk.
2: Honza si vzdychl a od té chvíle přemýšlel, jak to udělat, aby s Fankou nikam jít nemusel. V tom ho něco napadlo.
1: Fanko, v lese je studánka a v té studánce zázračná voda. Kdo si v ní nohy vykoupe, tomu sami skáčou. Zítra večer tě tam zavedu.
2: Zaslechla to truhlářka a hned se přidala.
1: Já půjdu taky, Honzo. I já chci, aby mi nohy skákaly.
2: A druhý den večer, dřív než slunce zapadlo, vedl Honza mistrovou i její dceru Fanku do lesa k zázračné studánce. Když k ní konečně došli, byla tma. Jen měsíc svítil. Fanka si pomalu namočila jednu nohu, pak strčila do vody i druhou. A najednou začala ve studánce hopsat.
3: Mámo, mámo, co se to děje? Nohy mi sami skáčou.
2: A skákala tolik, že se voda zakalila.
1: Truhlářka se divila. To je nějaká zázračná voda, Faninko. Namočím se taky. A celá. A třeba omládnu. Strhla ze sebe sukni i jubku a hupla do studánky. Cachtala se tam, až byla celá od bahna.
2: V tom se vedle nich objevila divoženka.
4: To je moje studánka, křičela. Vy dvě jste v ní vodu zvířili a celou ji zničili. Co mi za to dáte?
1: Nic nemáme, nic nedáme, zlobila se truhlářka. Jdi si po svých.
4: Když nedáte, nepustím vás,
2: mával rukama divoženka.
3: Mámo, já nemůžu ven, nohy mám jako ke dnu přilepené,
2: začala naříkat Fanka. I truhlářka se lekla. Nohy už jí v bahně neskákaly, byly jako z olova.
1: Co teď? Lekl se Honza. Jak jí něco nedáte, nepustí vás.
2: V tom si divoženka všimla kupky šatů na břehu.
4: To si vezmu.
2: Popadla šaty a zmizela ve tmě. Fanka s matkou mohli konečně vylézt na břeh.
4: To je všechno tvoje vina, křičela vztekle truhlářka na Honzu. Moje sváteční sukně a jubka jsou pryč. Až tě chytím, uši ti utrhnu a záda ti zmaluju na modro. Jak se teď dostaneme domů?
1: Je tma mistrová, nikdo vás nepozná, těšil je Honza.
2: Nechal ty dvě v lese a utíkal do chalupy. Je zlé, pane mistr, volal. Musím pryč. A všechno mu vypověděl.
1: To radši utíkej, nebo tě opravdu zmaluje záda, smál se truhlář.
2: Něco z řemesla umíš, jednou se ti to bude hodit. Tady máš kus chleba na cestu a pár krejcarů za práci.
1: Faninka je teď čilá, pane mistr, ta si sama ženicha najde, sliboval Honza.
2: Jen se nikdy nedovím, jestli mistrová opravdu omládla. A pospíchal, aby byl od truhlárny co nejdál.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
6: Dobrý večer, děti. Na celém světě není nikdo, kdo by znal tolik příběhů jako Ole Zavřiočka. Ten panečku dovede vyprávět. Takhle pozdě, ve večerní čas, dokud děti ještě sedí docela způsobně u stolu anebo na své stoličce, přicházívá Ole Zavřiočka. Našlapuje po schodech neslyšně, docela tichounce, neboť chodí jen v punčochách, otevře naprosto neslyšně dveře a šup.

Olev stříkne dětem do očí sladké mléko. Jen málo, docela maličko, ale přesto vždycky tolik, aby neudrželi oči otevřené a aby ho neviděli. Přiblíží se až těsně k ním, nakloní se na dně a pak jim dýchne slabounce za krk. A hned jim hlava stěžkne, ach ano. Hned ale vůbec to nebolí, vždyť Ole zavři očka, to myslí s dětmi dobře, má je rád a proto si přeje, aby byly klidné a klidné jsou nejspíše, když si konečně lehnou do postýlek. Tam jsou tiše a na to Ole zavři očka čeká, aby jim mohl vyprávět příběhy. Tiché děti brzy usnou a když už docela spějí, přisedne k ním Ole na postel. Je pěkně oblečen, kabátek má z hedvábí, ale nemůžeš povědět, jakou barvu ten kabát má. Protože se třpití zeleně, rudě i modře, podle toho, jak se Ole otočí. Pod každou paží drží jednu.

první deštník je pestrý. Jsou na něm obrázky a rozevírá se jen nad hodnými dětmi, kterým se pak po celou noc zdají ty nejkrásnější příběhy. Ale ten druhý deštník, ne, na tom druhém deštníku není vůbec nic. A ten ole rozevře nad neposlušnými dětmi, které pak spí náhramně, jak bych to řekl, náhramně hloupě. A když se ráno probudí, nemají ze snu ani to nejmenší. Nic, vůbec nic si nepamatují. Ale teď si poslechněme, jak ole zavři očka chodil po celý týden každý večer k jednomu malému chlapci, který se jmenoval Hjalmar, a poslechněme si, co mu vyprávěl. Je to celých 7 příběhů, neboť máme 7 dní v týdnu. Tento příběh je příběh pondělní.

Jednou večer, když dostal Ole zavři očka malého Hjalmara do postele, řekl mu, podívej se, jak to tady všechno vykrášlím. A hned všechny květiny v kořenáčích vyrostly ve veliké stromy, které rozprostřely dlouhé větve až do stropu a po stěnách, takže celá jizba vyhlížela jako ta nejnádhernější besídka. Všechny větve byly plné květů a každý květ byl krásnější než růže a nádherně voněl. A kdybys je snědl, řekl Ole, byl by takový květ sladší než zavařenina. Plody se třpitily jako zlato. A pak tam byly koláčky, které byly obsypány rozinkami. Bylo to báječné. Ale v tom začalo něco hrozně naříkat v zásuvce stolu, kde ležely Hjalmarovy školní knížky. Co pak je tohle? Podíval se Ole zavři očka. Přistoupil ke stolu a otevřel zásuvku. Ležela tam tabulka a naříkala, protože jí něco tlačilo a soužilo. Ono se totiž do početního příkladu, který byl na ní napsán, dostalo chybné číslo a početní příklad se teď chtěl rozpadnout. Pisátko poskakovalo kolem jako netrpělivý psík a chtělo nějak pomoci. Vyženu číslici, která se vloudila práškem tajemným posypu, aby už zítra tam nebyla. Přešli.

Hjalmarovým číslicím opravdu nebylo pomoci. A jeho písanka na tom byla ještě hůře. Naříkala, že to bylo opravdu hrozné poslouchat. Rovně v řadě.

0: Ole zavři očka musel dát písmenkám za pravdu. Na každém listě od zhora až dolů byla pod sebou napsána všechna velká písmena a vedle každého ještě jedno malé. A tato písmena byla jako předloha. Ale dál na každé řádce stálo zase několik písmenek. Ta si o sobě úplně neprávem myslela, že vypadají právě tak jako předloha, neboť je psal Hjalmar. Tahle písmena tam ležela tak, že skoro přepadávala přes linku, na které měla stát. Hleďte, takhle byste se měla držet, řekl jim Ole a ukázal na předlohu. O, my bychom ráda, zvolala Hjalmarova písmenka, ale když nemůžeme, jsme napsána tak, že je nám z toho zle. Inu, vzdychl Ole zavři očka, dnes už se k tomu vyprávění pro Hjalmara nedostanu. Teď musím cvičit jeho písmena. A zvolal raz, dva, raz, dva. A tak cvičil z písmeny, až stála zpříma a zdravě, jako by byla sama nějakou předlohou. Ale když Ole zavři očka tu noc odešel a Hjalmar se na ně druhý den ráno podíval, vypadala jinak. Zase tak úboze jako předtím.
1: O čertovi drchničkovi.

Hrom a peklo do kredence, zahromoval čert Drchnička. Praštil se šitím a šel raději vybírat do kurníku rohatým slepicím čertí vejce. Pošťák, čert Třesolír, s netopířími křídly právě doletěl z ranní poštou k satanáši Chvostanovi. Pekelné stroje rachotily pára syčela, čírťata přikládala polena a taky se učila u mistrů čertů pekelnictví. Čert Drchnička chodíval v mládí za pekelnou školu. Z lenosti se čertímu řemeslu nevyučil, až ho zahálka Margulína dostala do své moci. Tak se z něho stal časem líný, ospalý šlak čert pro všechno. Musel zašívat potrhané kožichy, spravovat kopita, látat čertí podšívky a staral se i o rohaté slípky. Šlachčerte, udělej tohle a tamhle to, nelez do pasti, trulante, táhni k rohatým slepicím. A Marbulína se mu jen vysmívala. V pekelné sloji se rozeřvala siréna. Čerti vyskákali z barabizem, pytlů, brlohů, chatrčí, třestili řetězy a pastmi na lidičky. Ble, ble, mele, budeme debatovat, ble, ble, mele. Satanáš vypnul chopitem sirénu. Čerti se mu plazili pod žíhanou pláštěnkou. Nejmocnější pekelníče Chvostane, jsme tu jen a jen k tvým službám, ble, ble, mele, ble, ble, mele. Drazí čerti, drahé čertice, píše nám dědeček Mikuláš, bude potřebovat zase naši pomoc. Předvečer svého svátku vyjede s plnými saněmi hraček, dárků a bude je nadílet hodným dětem. Ale potřebuje také čerty, kteří by vyprášili kaťata neposedům, chytačům lelků a líným ospalcům. A kluky, aby drobátko přiučili čertovskému řemeslu. Kdo z čertů se přihlásí dobrovolně, toho pak nebudeme nutit. Čert Drchnička kulil dobromyslně oči a drmolil. Moje chvíle přišla. V pekle mě už nečeká radost ani postup. Konečně té zahálce Marbulíně uteču. Na zemi to přece musí být lepší. Vždy jsou tam lidi. Drápy i ocas se mu třásly strachy. Kopito drnčelo, ale chlupatou ruku přece jen zvedl. Ble, ble, mele, já, satanáši, Drchnička, safra. No a další? Nikdo se už nepřihlásil. Tak tedy z čertí menažerie za účelem vánoční nadílky poletí s Mikulášem dobrovolníci. Utrhni ucho, Vlkouš a Drchnička. Ostatní čerti a čertice zpět ke strojům a kotlům. Rozchod. Vytři ke mně. Čertímu trojlístku se ježili ocasy zvědavosti a strachy. Vyčistíte si zuby, vyleštíte kopítka, vidle vykartáčujete kožichy, aby se vás děti nepoděsili a měli vás rády. Opakujte to po mně, Drchnička, dvakrát. Když čerti jakž takž vydrmolili úkoly, satanáš pokračoval. Oca si přistřihnout, rohy a řetězy namazat čertím lůjem a železa pořádně zakovat. Z březových větviček nadělejte proutěný koš metliček a košťat. Dejte se do práce. Nezapomeňte pro mě přivést taky dárček. Ano, no přece dušičky, co už dozrály do pekelných kotlů. Rozumí se, aby to Mikuláš neviděl. Pak hned napsal satanáš Chvostan Mikulášovi, že vyhoví jeho prozbě a čertí brigádu mu zapůjčí. Mikuláše budou očekávat u pekelné brány. Má úcta vždy k službám satanáš Chvostan naschledanou. Pošťák netopír Třesolír, dopis schlofnul do zobáku, až tam dopede odletět k Mikulášovi.

Mikuláš už se připravoval. Vyspravil si stařičké potrhané roucho. Berlu si vypůjčil od pastýře měsíce a přetřel drobátko žlutou barvou, taky se opravdově blejskala jako zlatá, a scháněl dobré vysoké boty. Jeho válenky byly děravé a na nové neměl, není divu, když nakoupil dětem tolik hraček a dárků. No což, silné ušterikované fusaklíky od hvězdy večernice to spraví. Konečně se Mikulášovi sáně plné tajemných dárků, hraček a dobrat rozjeli k zemi. U pekelné brány nabral Mikuláš vyfintěné čerty s vidlemi, koštaty a řetězy. Čertiska v jednom kuse bleble mleli. Mikuláše poučil: chlapci, schovejte si strašení až na nadílkové vystoupení. Kresavice zima v bílém kožichu z hranostaje uvítala Mikuláše s celou družinou. Sněhule sypaly mražené perly a safíry, skřítkové zvonily rolničkami, hvězdy na nebi jim mávaly a padaly dolů. Vánoční pohádka začínala. Mikuláš otevřel diář. Tak, pekelná chaso, budeme nadělovat. Všechno je tu o dětech napsáno, hodných i zlobivých. Šú, šá, šú, á, sněhule vynášely za okna ořechy, fíky, jablka, mandarinky, banány, kokosy. Čerti v pytlích nosili hračky, čokolády, cukrlata. Mikuláš zaklepal na diář. Teď pozůrek. Tady dejte jenom pytel s cibulí a česnekem a tam zase s uhlím a bramborami. A k tomu pořádnou metlu. Ble, ble, melele, kleknout, kluku, a pros za odpuštění. Metličky a řetězy tancovali čertí tanec. Řinčení řetězů a ble, ble, melele se ozývali hlavně odtamtud, kde kluci a děvčata chytali ve škole lelky. Pak nosili v žákajdě domů jen pětky bachranky. Tak tady se drchnička opravdu rozlobil jako čert. Hrom a peklo do kredence. Přestaňte se flákat, nebo z vás budou hloupí darmošlapové. Zahálka marmulina vás dostane na vidle a jednoho dne se stanete opravdovými šlakčerty. Ani v pekle vás nebudou chtít. Po nadílce se čert drchnička rozhodl, že se přece jen vrátí zpět do pekelné slůje. Aby zahálce marbulíně konečně vyprášil čertovský kožich, tak bude učit čírťata, mrňata poctivým čertovinám a lenost vyžene z pekla jako kazičerta. Jak už to pohádka chodí, do půlnoci museli všichni zmizet. Mikuláš vyhodil čerty u brány pekelné a pokračoval se sněhulemi v cestě na měsíc. Nemohl se dočkat, až si natřese polštář, zuje válenky a uvelebí své staleté kosti v prachových peřinách. Ach, ty Vánoce. No, no, kde pak mám diář? Tak už aby tu zase byli.

0: jsme tři a jsme z jedné rodiny. A ve vesnici Borovici máme dům.
1: Ale spíš jen domek.
2: A za ním dvůr.
1: Ale spíš jen dvorek.
0: A že jsme z jedné rodiny, zdědili jsme po dědečkovi jedny kukačkové hodiny.
1: A po babičce jsme zdědili její zvířátka. Babička jim říkávala zvířátka rodinná, ale dědeček se jí smál, že nedávala ve škole pozor, protože na dvoře nežijí zvířátka rodinná, ale zvířátka domácí. Ale babičce to bylo fuk a vždycky jen tak mávla rukou a řekla: dědo, ať už jsou rodinná nebo domácí, koukej vyskočit z otomanu a běž jim dát najíst.
2: A pak se vyklonila z okna a zavolala: večeře. A když všechna její zvířátka způsobně seděla a stála u svých misek a korítek a plecháčků, zvedla prst s pouťovým prstínkem a řekla: a nezapomeňte dědečkovi za večeři poděkovat.
0: A zvířátka nezapomněla. A jen do večeřela ozvalo se štěkání a mňoukání a hýkání a kokodákání. A zvířátka opravdu děkovala.
1: A protože jsou od babičky dobře vychovaná, děkují i nám. A představte si, že my dokonce víme, co nám říkají.
0: My totiž rozumíme řeči zvířat.
1: Nevěříte? Ale věřte.
2: Umíme to přesně od toho pátku, kdy jsme si šli koupit do koloniálu na návsi vůrty neboli burty.
1: Nakoupili jsme a vyšli ven a venku stála zlatovlasá stařenka. S kolem bicyklem a s taškou síťovkou a ze všech sil se snažila otevřít lahev s bublinkovou dobrou vodou.
2: My vám pomůžeme, řekli jsme sborem. A já podržel bicykl.
1: A já síťovku.
0: A já napnul všechny síly a otočil jsem červeným víčkem a pšš. Některé bublinky odletěly směrem ke splavu, jiné k zámečku na kopci a sedm bublinek letělo přímo nad silnicí rovnou cestou k městu Jičín.
1: Zlatovlasá stařenka poděkovala a napila se a zase poděkovala a když nasedla na bicykl, povídá: vy jste mi otevřeli dobrou vodu a já vám za to otevřu uši.
2: A třikrát cinkla bicyklovým zvonkem. A my uslyšeli vrabce, který seděl na okapu.
3: Čimčará, to je paráda. Jsou tři a buřtu mají pro čtyři a chleba pro pět. To zas bude na zahradě drobku. Čimčará, to si mlsný vrabčák dá.
1: Stařenka nám otevřela uši, abychom rozuměli ptákům a zvířatům, vykřikla jsem. A měla jsem pravdu.
2: A tak od toho pátku víme, co si povídají naše rodinná domácí zvířátka.
0: A taky víme, že si večer co večer, hodinku po večerníčku, vyprávějí pohádky.
1: A ty jejich nejpěknější vám teď budeme vyprávět my.
0: Tu první o muzikantech z Brém jsme slyšeli od našeho psa Azora.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: O fazolce. Na vyasfaltované cestičce leží fazolka. Kdo si ji tam vytrousil? Fazolce se to moc nelíbí. Jednak je na ní moc ze všech stran vidět a asfalt také není nic moc pro fazolku. Najednou je u ní myš. Očichá ji a už ji chce popadnout, ale fazolka řekne: ani se mě nedotkni. Jsem časovaná bomba a bouchnuli obě uši i s fouskama ti utrhnu. Myška se zalekne a hop skok pryč. Ale už je tu vrabec. Klofne do fazolky A už jí chce popadnout, ale fazolka se nedá. Ani se mě nedotkni, darebáku. Jsem časovaná bomba, jestli bouchnu, všechna pírka z tebe otrhám. Ostudného naháče z tebe udělám. Vrabec se hrůzou naježí a frnk pryč. Ale už je tu mravenec. Obejde dvakrát fazolku, tykadlí omaká a už ji chce táhnout pryč, ale fazolka na něj vybafne. Ani se mě nedotkni, jsem časovaná bomba, počkám, až budu v mraveništi, tam bouchnu a celé mraveniště vyhodím do povětří. Ale mravenec se směje. Jen klid, fazolko, my máme u mraveniště bezpečáky, ti tě už odjistí, takže nevybouchneš. A vleče jí trávou dál, jako by se nechumelilo. Fazolka křičí, pomoc! Ale mravenec na to nedbá. Jak jí ale vleče kolem jedné žížalý chodbičky, nějak nedává pozor a fazolka mu do ní zapadne. A Rome, zakleje mravenec a začne se hrabat za fazolkou. Ale z podnožek se mu sype dolů hlína, takže než se k fazolce dohrabe, vlastně ji celou zahrabe. Ah, Rome, to jsem to vymňoukl, řekne si mravenec, vyleze zase pospátku z žížalý chodbičky a jde hledat něco jiného. Fazolce to tam ale ku podivu docela vyhovuje. Jednak na ní není odevšud vidět a hlína je rozhodně lepší než asfalt. I usne po chvilce a zdá se jí takový hezký, kulatý sen. A když se z toho snu probudí, vystrčí ze země své dlouhé štíhlé tělo plné zelených listů na dýchání, plné šlahounků na ovíjení, za chvíli rozkvete spoustou nádherných květů, přilétnou včely a opelí je, z nich budou co nevidět lusky a v nich plno, plničko fazolek malých časovaných bombiček.

pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: bylo i hůř.
1: Jedeme na zpátek,
0: i doma je krásně.
1: Jedeme na zpátek, ať jsme tam už, ty už tam budeme.
0: Přestaňte kňoura, teď už tam budeme. Cítím v kostech,

0: Kdy už tam budeme, přestaňte kňourat, jednou tam budeme, cítím v kostech.
1: Kdy už tam budeme, mě srdce čůrat, pocta nemáme po starostech.
2: Bacha, kočka!
3: Moře počká.
2: Uhni chlapé, Honza chrápe.
4: Cesta slepá,
2: brečí Pepa.
3: Smrdí ryby.
2: Wi-Fi chybí.

Jednou se maková panenka podívala na nebe a povídá motýlu Emanuelovi. Schovej si někam cylinder, za chvíli je tu bouřka. Emanuel líně seděl na konvi na zalívání a jen mávnul tykadly. Kde pak bouřka? Tak to musím makové pole zalít sama, vzdychla si panenka. A bylo horko, makové korunky vadly. Dojdeš mi aspoň z konví provodu, Emanueli. Jenže motýl Emanuel byl líný zvednout se z konve. Studánka už asi stejně dávno vyschla, řekl. Na nebi se sešly mraky, tmělo se víc a víc, zafoukal vítr, letěly s ním tenoučké slámové sestřičky a volali: už to začne. Aspoň déšť pokropí makové pole, řekla panenka. Ani nekápne, volali slámové sestřičky. Jen hrom bude být. Aspoň jisté konve, Emanueli, povídá panenka. Musím zalít pole, než bouřka očesá mákům povadlé korunky. Emanuel líně slezl z konve. Sestřičky ničemu nerozumějí, povídá a smekl z hlavy cylindr. Za chvíli tu máme déšť jako skropáče. A jestli lžu, tak ať mi do toho cylindru uhodí hrom. Blesk a rána a Emanuelovi poskakuje v cylindru lesklý panáček, jakoby sestrojený ze samých tenoučkých a leskle žhavých pérek. Přeju romský dobrý odpoledne, já jsem Blesk.

takhle rámosit? Šeptla. Ne, já jsem Blesk pracovitý. A hned se začal ohlížet, čím by panence posloužil. A co všechno umíte, Amosi? Mohl bych vám tu podpálit stromy nebo rozštípat skály, kdybyste si to přála, zahromcoval Amos. To si nepřeju, lekla se panenka. Ale dovedl byste spravit konev? Já chtěla zalít makové pole a konev trošku teče. Hned se na to podívám, řekl Amos. Skočil rovnou do konve a za chvíli bylo slyšet, jak volá: opravdu, je tu dírka. Tak ji spravte, Amosi, řekla panenka a kývla na Emanuela, aby šel dál od konve. V konvi to bouchlo, ale ne moc, a Amos vystrčil hlavu. Nezlobte se na mě, ale v konvi jsou už dvě dírky. Tak je spravte, Amosi, řekla panenka. Vy, panenko, nevíte, že já nikdy nic nemůžu spravit? Povídá tiše Amos. Tak, Amosi, tak tu konev rozbíte a taky už v ní nebude dírka, usmála se na bleskového panáčka maková panenka. Jste moc hodná a máte dobré srdce, řekl Amos a hnul sebou v konvi tak prudce, až se rozletěla, jakoby do ní uhodil blesk. Potom panenka počkala, až jí odlehne v uších, a poručila motýlu Emanuelovi. A teď si dojdeš někam vypůjčit konev, u studánky ji nabereš plnou vody a pořádně zaliješ makové pole.

jak Mach a Šebestová navštívili věštírnu ve starověkém Řecku. Jednou zrovna před prázdninami paní učitelka Spáčilová onemocnila, takže někdo musel učit místo ní. Celá třída byla zvědavá, kdo se místo té hodné paní učitelky, kterou měli všichni rádi, ve třídě objeví. Žáci seděli ani nedutali a jenom čekali, kdo to bude. A teď si představte, že vešla učitelka Novotná, před kterou se celá škola třásla hrůzou. Bali se jí všichni žáci, všichni učitelé, dokonce i pan školník. Měla nejmín 100 kilo, takže když šla po chodbě, valila si jako tank a všichni před ní prchali. Říkalo si jí Vřešťan obecný, protože když uviděla na zemi odhozený papírek, začala příšerně vřeštět. Najednou byla celá fialová, měla vykulené oči a vyčeněné zuby. U pusy měla bílou pěnu a vřeštěla tak hlasitě, že to bylo slyšet ze školy až na náměstí, kde se lidé zastavovali a říkali si mezi sebou: slyšíte? Učitelka Novotná se už zase zlobí. A pak dodávali: chudáci děti. A právě tahle ta učitelka Novotná vešla ráno do třídy 3B, nače se všichni žáci tak strašně lekli, že zapomněli vstát, což je chyba. Učitelka Novotná začala okamžitě vřeštět, najednou byla úplně fialová, měla vykulené oči a vyčeněné zuby, u pusy měla bílou pěnu a vřeštěla tak příšerně, že Machovi zalehlo v uších, podíval se na Šebestovou a řekl jí: nevím, Šebestová, jestli tuhle hrůzu vůbec přežijeme. Ale tohle ještě nebylo to nejhorší. Příští den přišla žákyně Trejbalová z třetí lavice do školy s tou nejhorší zprávou, jako když žáci třetí B slyšeli, že ta její hodná paní učitelka Spáčilová, kterou měli všichni rádi a která bydlela v garsoniéře nad Trejbalovými, se bude kam se stěhovat a že ta učitelka Novotná, z které má hrůzu celá škola a které se říká Vřešťan obecný, bude už nejspíš v 3B učit natrvalo. Takže Šebestová tuhle strašlivou zprávu doma obrečela, Mach doma u oběda prohlásil, že má tím pádem pokažené prázdniny, že nikam nepojede, že by ho to nebavilo, že by stejně pořád myslel na tu hrůzu, která ji po prázdninách čeká, ale paní Machová ho uklidňovala,

Co když jsou to jenom řeči, ona že zase slyšela, že se paní učitelka Spáčilová bude snad vdávat, což může být stejný nesmysl jako to stěhování. Zkrátka nic není ještě jisté a stará paní Krupičková, která si zrovna přišla k Machovům vypůjčit trochu kvasnic, Machovi poradila, aby si s Šebestovou zašli za roh k paní Zelené, že to je kartářka a že jim za stovku řekne, jak to s tou Novotnou po prázdninách bude. A Mach si řekl, že to je docela dobrý nápad, že tím pádem budou hned vědět, co je čeká, že nebudou žít s Šebestovou celé prázdniny v nejistotě. Šebestová si to myslela taky, a tak vysypali z prasátek, co měli našetřeno, a šli. Paní Zelená byla starší dáma, na rukou měla tlusté prsteny, uvedla je do pokoje, kde bylo skoro tma, protože tam byly stažené rolety, na stole svítila svíčka, paní Zelená míchala karty a ptala se, co vlastně chtějí vědět. Machy to celé vysvětlil a potom se s Šebestovou dívali, jak ta paní rozkládá karty po stole, jak nad nimi co si povídá, jak ji zase sbírá. A když se Šebestová ptala, co teda vlastně můžou po prázdninách čekat, kdo je teda bude příští rok učit, řekla ta paní Zelená, že jak karta ukazuje, bude to paní učitelka Novotná. A Mach s Šebestovou šli domů, jak dvě zmoklé slepice. Pan Mach se zrovna vracel ze zaměstnání a když je viděl a zjistil, co se stalo, řekl si, že jim trochu spraví náladu. Pozval je do své pracovny a pak jim vysvětlil, že se všem kartářkám nedá věřit, že jedna věc je nějaká amatérka, která si ty řeči čucá z prstu, a něco jiného astrolog, který pracuje se složitými výpočty, že celá tahle lidská činnost má své počátky ve starověkém Řecku, ještě dávno před naším letopočtem, a vůbec, že nejslavnější věštkyní všech dob byla Pythie, co věštila ve věštírně v řeckých Delfách. Takže měla úžasné výsledky, o kterých se dodnes píše, a když tohle slyšel malý Mach, řekl, poslíš, tati, co kdybychom se za tou Pythie s Šebestovou vypravili? Máme přece kouzelné sluchátko. Načež pan Mach pokrčil rameny a řekl, pro mě, za mě. A tak se v sobotu ráno konaly přípravy na cestu do těch dávných dob. Šebestová si šla půjčit Jonatána, aby mu nebylo líto, že ho na ten výlet nevzali sebou. Pan Mach dětem vysvětlil, že ta slavná věštírna je v Apolónově chrámu a že sebou musí vzít nějaké dary pro kněze. Paní Machová skočila do obchodu pro dvě bomboniery po 90 korunách a než se vrátila, pokračoval pan Mach ve vysvětlování, řekl, že se v tom starověkém Řecku nemůžou objevit jen tak v normálních šatech, protože tehdy se chodilo v bílých tunikách. Mach s Šebestovou si tedy omotali kolem sebe bílá prostěradla a když s tím byli hotovi, vzali bomboniery a Jonatána, Mach poprosil sluchátko a byli pryč. Octy se před chrámem boha Apolóna. U vchodu stál vousatý kněz a ten je nechtěl pustit dovnitř. Řekl, že děti do svatyně nesmí. Šebestová se rozčílela, co jsou to za poměry, proč by děti nesměly do kostela. Tak si ale vzpomněla na bomboniery, kněz je klidně vzal a do chrámu je pustil. Akorát Jonatán musel zůstat venku. Ten kněz je potom vedl do věštírny, kde hořel oheň a nad ním seděla na trojnožce ta slavná Pythie. Ptala se Macha, co by si jako přáli vědět. A když se Mach zeptal, kdo je bude po prázdninách učit, začala Pythie nad tím ohněm všelijak mávat rukama, záhadně mumlat, až nakonec řekla, že po prázdninách je bude učit paní učitelka Novotná a bude je učit až do 5. třídy. A Šebestová, jak byla ještě trochu rozčilená, řekla té Pythie, tak to vám teda pěkně děkujeme. To jsme se nemuseli trmát až sem. To sami nám řekla paní Zelená, amatérská věštkyně, která za to bere stovku. Když to kvůli vám, vážená paní Pythie, vyhodila Machova maminka za bomboniery jednou tolik. A k čemu to bylo?
Načež šla pryč a Mach šel za ní. Náladu měli oba popsat. Venku před chrámem volal Jonatána, ale ten nikde. Hledali ho v celém okolí, až se dostali k sportovnímu stadionu, kde se konaly atletické závody. Byla to příprava na olympijské hry. Stadion byl plný diváků v bílých tunikách, zrovna začal štafetový závod, všichni křičeli a povzbuzovali atlety, kteří si v běhu předávali štafetové kolíky. Najednou se mezi nimi objevil poskakující a vesele štěkající Jonatán. Čekal chudák takovou dobu před chrámem, nudil se a teď si chtěl taky chvíli hrát. A představte si, že měl štěstí, jednomu běžci upadl při předávání červený kolík, Jonatán po něm chňapl a už s ním upaloval pryč. Za ním se hnali závodníci, pořadatelé v bílých tunikách a také pár rozčilených diváků, kteří křičeli: "Dej to sem, ty bestie, okamžitě to vrátí, neřáde!" Byla to opravdu dost nebezpečná situace a Šebestová, která to viděla, křičela: "Proboha, Machu, máš přece sluchátko, pospěš si, než bude pozdě, protože jestli ti lidé Jonatána chytěj, je s ním amen." A Mach si opravdu pospíšil. A tak byli všichni tři najednou zpátky doma v parku. Na písku si hráli děti, Jonatán vesele poskakoval s kolíkem v tlamě, jednomu chlapečkovi se ten červený kolík hrozně líbil, chtěl ho Jonatánovi vzít, Jonatán mu pokaždé vesele uskočil, nakonec dostal ten chlapeček vztek a rozbrečel se na celé kolo, jenomže pak se bohužel stalo něco příšerného, co se nemělo stát. Po cestičce se valila jako tank paní učitelka Novotná. Myslela si, že to dítě brečí proto, že mu Jonatán ten červený kolík ukradl a nechce mu ho dát. Začala vřeštět na Macha Šebestovou, co to mají za zlého psa, že takhle zlý pes by se měl dát utratit a oni dva by měli být potrestáni především za to, že chodí po městě jenom v prostěradlech jako hastroši, že jim v pondělí ve třídě ukáže, zač je toho loket. A jak tak vřeštěla a vřeštěla, byla čím dál víc fialová, měla čím dál vykulenější oči a vyceněnější zuby u pusy, měla čím dál víc bílé pěny a vřeštěla čím dál hlasitěji, až už se to nedalo poslouchat, takže maminky brali děti z pískoviště a utíkali pryč. A Mach s Šebestovou se vraceli domů, jak dva spráskaní psy. Věděli, že to mají u učitelky Novotné spočítané, že si na ně zasedne a bude se po nich vozit celý příští a přes příští rok až do páté třídy. Vraceli se tedy odevzdat prostěradla, taky museli vrátit Jonatána paní Katrnoškové, šli smutně po schodech nahoru a netušili, že je u Machu čeká jedna dobrá zpráva, že je tam čeká dokonce moc dobrá zpráva, úplně nejlepší zpráva, jaká je vůbec mohla čekat. Čekala je tam zpráva, kterou přinesla stará paní Krupičková, že ta hodná paní učitelka Spáčilová, kterou mají všichni rádi, se uzdravila a v pondělí se vrátí do školy, že se bude opravdu stěhovat, ale jenom o tři ulice dál, do velkého bytu jednoho pána, s kterým bude mít co nevidět svatbu a který se jmenuje inženýr Aleš Novotný. Takže po prázdninách už nebude Spáčilová, ale Novotná. Tím pádem na škole od září budou dvě učitelky Novotné a ta hodná povede svou třetí B dál až do pátého ročníku.

0: Znáš tu pohádku, jak malá holčička Mášenka zabloudila v lese? A jak jí pomohli tři hodní medvědi? Tak poslouchej. Mášenka žila s maminkou a s tatínkem v malém hezkém domečku na kraji lesa. Jednoho dne maminka povídá. Mášenko, myslím, že v lese už dozrávají krásné červené maliny. Co kdybys vzala džbánek a došla je nazbírat? Já bych ti potom upekla ten dobrý malinový koláč. Už běžím, maminko, odpověděla vesele Mášenka, vzala džbánek a pospíchala cestičkou do lesa. V lese bylo krásně. Všechno vonilo, ptáčci prospěvovali, jenom ty maliny, o kterých povídala maminka, jako by se před Mášenkou schovávaly, ne a ne žádné najít. Mášenka chodila lesem sem a tam, tam a sem, až jí začaly bolet nožičky. Sedla si na pařez, aby si odpočinula, a v tom si uvědomila, že takhle daleko v tom lese ještě nikdy nebyla. A že neví, kudy se dostane domů. Vítr šuměl v korunách stromů a Mášenka si uvědomila, že se ztratila. Ale neboj se a poslouchej, co bylo dál. Tam, kde byl les nejhustší a nejčernější, tam, kam žádný člověk ještě nikdy nevkročil, stála stará chaloupka a v ní bydleli tři medvědi. Vlastně dva velcí, medvěd tatínek a medvědice maminka a s nimi malé medvíďátko Míša. Maminka medvědice právě uvařila k obědu polévku a dala ji na stůl. Ale starý medvěd, když ji ochutnal, řekl:
1: polévka je horká, pojďme se zatím projít do lesa.
0: A tak všichni tři vstali od stolu a odešli na procházku. Zatím ale malá Mášenka bloudila lesem a hledala nějakou cestičku, která by jí z toho lesa vyvedla. Ale les byl pořád hustší a černější. Když tu před sebou uviděla starou chaloupku, ty už určitě víš, že to byla chaloupka těch tří medvídků. Ale to Mášenka nevěděla. Zaklepala na dveře, ale nikdo se neozýval. Otevřela si tedy a vešla dovnitř. Uviděla stůl, kolem stolu tři židle a na stole tři talíře s polévkou. Vyšplhala se na první židli, byla vysoká a široká a ochutnala polévku z prvního talíře. Ale špatně se jí na té vysoké židli sedělo. A lžíce byla tak velká, že jí Mášenka skoro neunesla. Zkusila tedy sednout si na prostřední židli. Ochutnala polévku z prostředního talíře a pak si všimla, že třetí židlička je docela malinká, tak akorát pro ni. I lžíce byla přesně tak velká, jakou měla Mášenka doma. A tak se do té nejmenší židličky rychle usadila a protože měla po dlouhé cestě lesem pořádný hlad, hned se pustila do polévky. Byla výborná. Ale když vyškrabovala lžící poslední sousto, samou radostí se na židličce pohupovala a tu se té židličce ulomila noha, Mášenka spadla na zem. Ještě, že se moc neuhodila. V druhé místnosti našla Mášenka tři postele. protože byla unavená, ráda by si na chvíli lehla. A tak si vlezla do první, největší postele.
1: Ale peřina byla tak veliká a tak těžká, že se Mášence moc špatně leželo.
0: Vyzkoušela tedy druhou postel, ale ani tam se jí nelíbilo. Hupla tedy do třetí, nejmenší postýlky a hned se jí oči zavřely a

0: Za chvíli se medvědi vrátili z procházky a tatínek medvěd vidí svoji židli odstrčenou od stolu.
1: Ale, na mé židli někdo seděl? A na mé také.
0: Podivila se medvědí maminka.
2: A na mé židličce někdo seděl a houpal se, až mi ji rozbil.
0: Stěžoval si malý Míše.
1: Ale, co to z mé polévky někdo jedl?
0: Bručel starý medvěd.
1: A z mé také.
0: Divila se maminka.
2: A z mé polévky někdo jedl a až mi ji celou snědl.
0: Hlásil malý Míša. Tatínek medvěd se podíval na svou postel a vidí pomačkanou peřinu.
1: Ale, v mé postýlce někdo ležel. A v mé také.
0: Divila se maminka.
2: A v mé postýlce někdo pořád ještě leží.
0: Volal malý Míša a ukazoval na spící Mášinku. Ta se probudila a medvědi se jí udiveně ptali.
3: Kde jsi tu vzala? Jsem ještě nikdy žádný člověk nezabloudil.
2: Šla jsem natrhat maliny, nikdy žádné nerostly. Potom jsem zabloudila a dostala se až sem.
4: Maliny? O těch já dobře vím,
0: řekl Míša, kterému se Mášenka zalíbila.
4: Jestli chceš, dovedu tě na paseku, kde se to malinami jen červená.
0: A tak Mášenku odvedl na mítinu plnou malin. Než se rozloučili, ukázal jí, kterým směrem má jít, aby se dostala z lesa ven, domů, ke své mamince a k tatínkovi. Mášenka hezky poděkovala, rychle naplnila čbánek malinami až po okraj a za chvíli už byla doma. To bylo uvítání. Maminka s tatínkem tomu nemohli uvěřit. U koho, že to byla Mášenka v lese na návštěvě? Musela jim to vyprávět znovu a znovu. A mezi tím se po celé chaloupce rozvonil maminčin báječný malinový koláč. Mňam. Máš taky chuť?
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Jednou celý den pršelo, všude bylo mokro a studeno a pejsek s kočičkou nemohli ven a neměli co dělat. A tak si povídali. Víš, kočičko, řekl pejsek, my bychom také měli mít nějaké hračky, jako mají děti. Když takhle prší, měli bychom si aspoň s čím hrát. Což pak já? Já ani těch hraček moc nepotřebuji, řekla kočička. Mně stačí i klubičko nití, ba někdy i jen kousek papírku, když si chci hrát. Ale znám děti, které mají hraček, že ani nevědí, co s nimi, a ani si už pak s nimi nehrají a nechávají je po všech koutech válet. Brůčel pejsek, to není od těch dětí hezké. Vždyť je to škoda. Ani pak nedávají na ty hračky pozor, mají je špinavé, rozbité, roztrhané, až hanba povídat. To jsou nepořádné děti, řekla kočička. A tak si pejsek s kočičkou povídali o nepořádných dětech, až z toho usnuli a spali až do rána. Když se probudili, svítilo už krásně sluníčko a ani trochu už nepršelo. Je pěkně? Řekli pejsek s kočičkou, to půjdeme ven. A jak tak chodili venku, tak slyšeli, jak někde něco tence pláče. Co to pláče tak tenounce? Není to nějaký ptáček? Řekl pejsek. To nebude ptáček. To snad pláče nějaký brouček, že se mu něco stalo. Nebo to snad pláče nějaký motýl, řekl pejsek. A nebo třeba nějaká zlomená květinka, řekla kočička. I hledali a hledali, odkud to tak tence pláče. A teď viděli, co to plakalo tak jemně a tenounce. Docela v koutě, ve vysoké trávě, a ta tráva byla po dešti ještě mokrá, ležela malá panenka. Nějaké dítě tam tu malou panenku ztratilo nebo pohodilo a panenka tam ležela už několik dní, napršelo tam na ní, až měla šatečky celé mokré, hlavičku měla trochu natlučenou a měla hlad a trochu kašel a bála se tam tak sama. Proč tak pláčeš, malá panenko? Ptali se jí pejsek s kočičkou. A panenka řekla, já pláču, protože mě je líto, že mne moje holčička tady ztratila a zapomněla. Chudáčku, nám je tě také moc líto, řekl pejsek. Ta holčička to nebyla hodná, tvoje maminka, když tě tu tak mohla pohodit a nechat. A kočička řekla, víš co, nám je tě tak líto, my se tě ujmeme a vezmeme tě k nám, když ta tvoje holčička tě nechtěla. Pejsek a kočička vzali pohozenou panenku a opatrně si ji nesli s sebou domů. Doma pejsek uložil panenku do postýlky, aby se zahřála, a přinesl jí rohlíček a hrnéček mléka. Panenka se najedla a pak v postýlce pěkně usnula. A kočička řekla pejskovi, něco ti pejsku povím. Vždyť my pro ní nemáme žádné hračky, a ona si přece bude chtít s něčím hrát. A kde my pro ní nějaké hračky vezmeme, když žádné nemáme? Pejsek přemýšlel a přemýšlel, až to vymyslel. Už to mám! Už jsem na to přišel! Nekřič tak! Vždyť nám probudíš tu naši panenku. To naše děťátko. Tak koukej, kočičko, já ti to povím. Já budu hledat, jestli nenajdu někde nějakou hračku. Šel, koukal, do všech koutů vlezl, všecko prošťáral A to si děti ani nedovedete představit, co on tam všecko našel? Tady v trávě našel míček, jinde našel ztracené formičky a bábovečky na písek a našel korálky a jednu píšťalku také našel a našel postrácené dřevěné domečky a stromečky a nějaká dřevěná zvířátka taky našel a našel toho tolik, že to ani unést nemohl. Jemine, tak se divil a radoval, to bude mít ta naše panenka hraček. Donesl to všechno domů a kočička byla překvapena, co toho je. Bože, co ty děti toho tak rozházejí a postrácejí, řekla. To já se také ještě půjdu podívat. Šla, hledala, všechny koutečky prolezla a prosmenčila. A je její děti, co ona toho ještě našla? Kbelíček, pomačkanou kropici konévku, barevné hadříčky našla a nitě. Jinde zase našla vyšíváníčko a taky našla jehlu, kulatou a nepíchavou. No našla vám toho pohozeného a postráceného, že to ani pobrat nemohla. Donesla to všechno domů a bylo toho tolik, že si z toho mohla s pejskem udělat krám na prodávání hraček. A to všechno postavili kolem postýlky té pohozené panence. Panenka se probudila a měla velikou radost, když kolem sebe viděla tolik hraček a moc se jí to u pejska a kočičky líbilo. A na všechny ty hračky, které jí pejsek s kočičkou našli, dávala pěkně pozor, žádnou z nich neskazila, žádnou nikde nezapomněla, nestratila ani nepohodila. A tak to tedy bylo, že ubohá pohozená panenka měla ze všech dětí a panenek na světě nejvíc hraček.
1: Naše babi, to je babi, není jako jiné babi, je to babi naše.

píše babi, to je babi, není jako jiné babi, jsme s ní občas vedle. A když vaří naše babi, volá na nás, pojďte s rabi, to jsou přece knedle.

Naše babi, to je babi, není jako jiné babi, je to u ní skvělý. A když vaří naše babi, volá na nás, pojďte sraby, to je přece zelí. I když to nevypadá jako zelí, je to zelí uleželý.

0: Tak děti, hezky si čtěte, čítánky jsou moc poučné. Podívejte se na mě, co jsem si všechno ze školy odnesl pro život.
1: Já vím, taťuldo.
2: Ano, pane Spejble, ale prosím, ze slabikáře si toho mnoho nevybereme, prosím.
0: Ale Máničko, proč by ne, z tak nepřeberného množství? Podívej třeba tadyhle. Láce, máme líce, malé lasice, co šila Cecílie sama.
2: Co prosím šila, pane Spejble?
0: Ale to jen tak, Máničko, to je ve slabikáři. Čti Hurvajs.
1: Máme míče a meče, co se věší na věže. Sago můžeme vařit. Co je to sago, taťuldo?
0: No sago, no přeci, já se ti divím, Hurvajs, ty si nic nepamatuješ. Víš přeci, jak to bylo v televizi, ne? Už nevíš?
1: No já se nemohu rozpomenout.
2: Ach, to mé nervy snad nevydrží. Přece... Sága rodu Forzajtu Hurvínku.
0: Ano, vidíš, no, Manička to
2: jenže,
0: ví.
2: Jenže tady ve slabikáři je ságo, pane Spejble.
0: Jo, tak.
2: A babinka říkala, že se to přidávalo do polévky.
0: Do polévky říkáš? No to se ví, že ano, ono lecos, jak by ne. Ale teď už si čtěte, máte tam i mou starou čítanku, já ještě musím za prací, ano? Tak čtěte si, děti, čtěte
2: a co
0: si.
2: Bude... A co bude dělat pan Spejble Hurvínku?
1: Ale prosím tebe, spravuje boudu Žerikovi. Hele, Máně, tady je napsáno C-k knihosklad. No. To bude asi cáká, ne?
2: Nebesíčka Hurvínku, cáká knihosklad? To prosím tedy nevím, to jsem ještě nezažila, že by knihy ve skladu cákaly. A proč by cákaly?
1: Já nevím.
2: A vůbec, čti mi něco.
1: A čti radši ty.
2: Prosím, ano. Tak třeba tady. U hlavy mám uši, těmi poslouchati sluší. Počkej, to je ještě dál, poslouchej. Každé dítě jest člověk. To koukáš, vy?
1: Je to řeknu oteckovi, až mi zase řekne, že se nechovám jako člověk.
2: A tohle je smutný, poslouchej. Slunečko zachází za hory, pasáci pekou brambory. Slunečko zachází za kostel, pasáci lezou na postel.
1: Prima, tak ukaž teď zase já. Chceš hádat?
2: Ano, Hurvínku, ale aby to nebylo těžké.
1: Není, tak dávej pozor, co je to? Stojí to na střeše a kouří to.
2: Je, to je lehké přece, komín.
1: Nikoli, Máničko, pokrývač.
2: To bych tedy neuhádla, pokrývače jsem na střeše ještě v životě neviděla.
1: No, protože jsi ještě mladička. A teď dávej pozor, recituju. V létě po silnici šedé, mlynář s hochem osla vede na trh k městu. Šťastnou cestu, volá jezdec, obajdete? Proč si někdo nesednete? Což pak vám to rozum nedá? Na osla si hošík sedá, otec pak jde vedle pěšky. Dohonili povoz těžký. Voska volá z pravé strany, i ty kloučku nekáraný, bodejš by tě kopla husa, mladý jede, starý klusa. Synek slezl, prachem břede, na oslu zas otec jede. I toť necitelnost velká, ozvala se mladá selka, po návratu ze svých polí, synka jistě nohy bolí, odstůně to slabé robě. Na to vzal ho otec k sobě, jeli dále. Nezna bozy, křičel kmet, jenž pásl kozy, máte-li pak srdce v těle, vždyť jste zvířat mučitelé. Otec a syn na ta slova slezli a šli pěšky znova.
2: To já znám, naše bábinka ji umí naspaměť. Já bych ale taky chtěla číst básničku.
1: Tak či třeba tuhle.
2: Ano. Nad úvozem na roštině švitořivý vrabčík seděl, vůkol sebe po krajině potutelným očkem hleděl. Vrtěl sebou, poskakoval, na pocestné pokřikoval pronikavým hlasem svým. Čim čarára, čim čim čim.
0: Ne, čím čím, to právě nevím.
2: Co nevíte, pane Spejble?
0: Čím spravím tu střechu na Žerikově boudě, Maňčko, víš?
1: A co s ní, tatíž, vždyť byla celá?
0: No celá byla, ale jak jsem za ní vzal, tak mi z níku zůstal v ruce.
1: A co Žerik?
0: Žerik je uvázaný v boudě a má tam aspoň víc světla a vzduchu, když je děravá střecha. Spravím mu to až zítra, že ano?
1: No ano, otče.
0: No a jak fakt si čtete, děti, no?
2: Moc pěkně, pane Spejble.
0: Líbí se vám to, ano?
1: Sím, ano.
0: No tak mi taky něco přečti, Máničko.
2: Prosím, ano, ráda.
0: podívej, bouřka. A prší. Tak čti, Máničko, to se hezky poslouchá, když venku prší.
2: Prosím, ano. Sedlák Jíra. V střeše byla díra. Váhal sedlák Jíra vynésti pár došků. Ucpal to jen trošku. Řekl, ten trochu deště vydrží to ještě. Zítra jeden taky. V noci přišly mraky. Přišla bouře v spěchu. Odnesla mu střechu. A co nastal zmatek? Zatopila statek. Je?
1: Hele, Máni, jako teďka utekla, ani nečekala, až dopovídáš.
2: A už vede Žerička. Žeričku, ten je
0: to mi to děti dalo, je. Představ Žerička. Si, Hurvajs, za takový okamžik a bouda už byla plná vody, Žirik by se byl málem utopil.
1: Ještě, že si taťuldo říkal, že čítanky jsou moc poučné.
0: No vidíš, Hurvajs, a tady si vezmi příklad, jak tě to pořád učím. Taková krátká básnička
1: a poučila mého tatíčka.

ztratit koutek náš zpátky závětří v mlází kouzlem splátky.

0: Byla jednou jedna blecha a ta se chtěla stát alespoň na čas člověkem. Šla proto ke kouzelníkovi a ten povídá:
1: Milá blecho, to není jenom tak, ty bys pořád skákala, hop sem hop tam, a to nejde, nejdřív se musíš naučit pořádně chodit, jako chodí lidé.
0: Blecha to zkoušela všelijak, až si přivázala ke každé noze těžký kamínek a tak se naučila pořádně chodit, jako chodí lidé. Teprve potom jí kouzelník proměnil a že byla mladá, udělal z ní chlapečka s velkými střevíci, ve kterých byly činky a závaží, aby ten chlapeček neskákal, ale pořádně chodil. Jenomže
1: někdy se chlapeček zapomněl a když ho třeba ve škole vyvolali, vyskočil z poslední lavice rovnou k tabuli. A nebo představte si, přeskočil ulici plnou automobilů a tramvají z jednoho chodníku rovnou na druhý, aby ho něco nepřejelo.
0: Jednou cvičili ve škole skok vysoký. Někteří kluci přeskočili půl metru, někteří jenom čtvrt, ale náš chlapeček přeskočil rovnou celý metr. A když se odrazil trochu víc, skočil 2 metry.
1: Ochu, povídá pan učitel, ty musíš závodit, s tebe něco bude. A taky, že bylo.
0: Vyhrával pak všechny závody ve skoku vysokém. Jak by ne, stačilo přece, aby si vyndal ze střevíců nějakou tu činku nebo podkovu a hned skočil o metr víc než jeho soupeři.
1: A když pak byly olympijské hry, prohlásil, že přeskočí překážku vysokou jako věž. Smáli se mu, že prý je domýšlivý, ale přece jenom zavolali inženýry a ti za pomoci jeřábu a vysokánských žebříku postavili překážku vysokou jako věž, ba ještě kousek vyšší, schválně, jestli ji ten kluk přeskočí.
0: No to se ví, že přeskočil. Zul si totiž střevíce se všemi zátěžemi a jen tak bosky se rozběhl.
1: To bylo slávy a já se tu.
0: A když chtěli vítězi předat zlatou medaili, chlapec nikde. Čekali, hledali, ale marně. Nejvyšší hodnostář z toho byl všecek nedůtklivý, pořád se ošíval a že prý jakoby ho něco štípalo na zádech.
1: Netušil, že ho štípe olympijský vítěz ve skoku vysokém.
0: To bylo totiž tak. Mezi tím, kde se vzal, tu se vzal ten kouzelník a povídá:
1: Ocho, vyhrál si, jak pak by ne, když si blecha, kterou jsem proměnil v chlapečka, ale jenom na čas. A zrovna teď nadešla chvíle, kdy tě musím zase proměnit zpátky. Ukaž mezi sobě rovnými, jestli umíš skákat ze však nejlíp.
0: Olympijský vítěz sice ještě trošku povyskočil, ale v tu ránu ho kouzelník proměnil v blechu a ta dopadla tomu nejvyššímu hodnostáři rovnou za límec.
1: Takže teď víte, co toho nejvyššího hodnostáře kousalo na zádech.
0: Je mi líto, lidičkové, ale musíme se rozloučit.
1: Ahoj!
0: Ahoj, lidičkové.

0: Proč slunci přeběhl po čele lítostivý mráček? Letní slunce šlo nebem po svém chodníčku. Šlo z lesa na východě k lesu na západě. Jde a jde a najednou vidí nad loukou létat kosa. To by se mně taky líbilo takhle si poletovat, řeklo slunce a zavolalo, kam pak letíš, kose? Rovnou za nosem, odpověděl kos a rozletěl se tam, kam zrovna mířil jeho nos. Zakývalo slunce hlavou a po zlatém čele mu přeběhl lítostivý mráček. Šlape dál po svém chodníčku, rozhlíží a najednou vidí u studánky skákat žábu. To by se mně taky líbilo takhle si poskakovat, pomyslelo si a křiklo, kam pak skáčeš, žábo?
1: Kam? Jednou sem a jednou tam,
0: řekla žába a skočila tam a skočila sem ke studánce s rákosem. Zakývalo letní slunce hlavou a po zlatém čele mu přeběhl druhý lítostivý mráček. Šlo dál po své pěšince z lesa na východě k lesu na západě. Jde a jde, kouká a kouká a najednou vidí v trávě běhat brouka.
1: To by se mně taky líbilo takhle si pobíhat v trávě,
0: napadlo slunci a zeptalo se, kam pak běžíš, brouku?
1: Jenom tak, všelijak. Lezu trávou cik a cak. Rozběhnu se podle chuti. Ale kam to neřeknu ti. Ani sám nevím.
0: Zajívalo slunce hlavou a rychle odehnalo třetí lítostivý mráček, co mu přeběhl po zlatém čele. Všichni si lezou, skáčou a letí, jak je napadne a kam se jim zachce. Ale já musím šlapat nebem pořád po stejném chodníčku. Jen a jen tudy, nikudy jinudy. Od lesa k lesu oblohou, jinam mě nohy nést nemohou. Tak už to ale na světě chodí. Jeden lítá, druhý skáče, třetí jezdí lodí. Letní slunce se usmálo a už ho nic netrápilo. Jeho čelo bylo hladké a veselé. Po lítostivém mráčku, co je všude pro neplechu, nebylo víc ani vidu, ani slechu.

0: nejmocnější zbraň. Na konci 6. dne stvoření k sobě Bůh svolal všechny živočichy. Přišla zvířata domácí i divoká, ptáci, ryby, plazy a společně se radovali, jak dokonale je Bůh stvořil. Každý tvor Bohu děkoval, ale ovce zůstávala před stvořitelovým trůnem smutná. Co ti chybí? Promluvil k ní Bůh. Proč se netěšíš jako ostatní zvířata? Ráda bych byla veselá, odpověděla ovce. Stvořil jsi mě však zcela bezbranou. Jak uhájím holý život? Chceš, abych ti dal drápy, jako má medvěd či jestřáb? Ptal se Bůh. Ovce zavrtěla hlavou. Tedy ostré zuby, jako má lev nebo vlk? Ne, řekla ovce. Přála bych si takové zbraně, které by mi pomáhaly a přesto nikomu neublížily. Bůh slova ovce zvážil a pak řekl. Toužíš po životě v lásce a míru, a proto udělám, o co mě žádáš. Dám ti takové vlastnosti, se kterými obstojíš před každým zlem. A učinil ovci pokornou, oddanou a trpělivou.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Vysvětlivka. Co je to ten pokojík? Než vám povím, jak to bylo dál s panem Vavřincem a s Hejlíkem, měla bych vysvětlit, kde vlastně Hejlík s dědečkem bydlí. Samozřejmě, že pan Vavřinec neměl žádný zvláštní pokojíček pro lichožrouty a podobné nezvané hosty. Vždyť ani vy žádnou takovou komůrku doma nemáte a přesto u vás nějaký lichožrout bydlí. Nebo snad chcete tvrdit, že vám se ponožky nestrácejí? Nejspíš tedy nevíte, že za stěnou vaší kuchyně, obýváku nebo ložnice je dutý prostor. Možná, kdybyste kousek po kousku tu zeď malým kladívkem proklepali, zaslechli byste takový zvláštní dutý zvuk, jako když klepnete na bubínek. A když se vám poštěstí ten zvuk uslyšet, tak to jste právě zaklepali na dvířka místnosti, ve které žije nějaká lichožroutí rodinka. Pokud si to budete chtít doma zkusit, tak vám ještě napovím, že to místo je často schované za tapetou nebo za nástěnným kalendářem nebo za zasklenou svatební fotografií vašeho pradědečka a prababičky. Lichožrouti, kteří žijí ve školních třídách, mívají bydlení za obrazem prezidenta. Hejlík s dědečkem měli svůj pokojík mezi kuchyní a koupelnou, a to za zarámovaným diplomem, který Egon Vavřinec obdržel ještě na vojně. Byl v něm jmenován jako nejlepší trubač hradní stráže. Ten jejich pokojík vypadal v mnohem menším měřítku, ovšem tak trochu jako byt pana Vavřince. I oni měli malou kuchyňku a ložnici, jen bez koupelny se obešli. Lichožrouti se totiž vodě vyhýbají, protože hrozně dlouho schnou a neradi se ždímou. Konec vysvětlivky.
1: Pohádka o Dušanovi, který stále brblal a odvlouval. Dušan byl celkem milý a slušný chlapeček, jen měl špatnou vlastnost. Všechno, co se dalo, obrblal a všem odmlouval. Nebylo to nic divného, kdyby se to dělo jednou za týden. Ale on brblal a odmlouval každý den od rána do večera, až to nakonec nikdo nevydržel a všichni se z něho zbláznili. První se zbláznila teta Marta, sestřenice maminčiny babičky. Rozhodla se, že půjde pro Dušana do školky a potom spolu půjdou na zmrzlinu. Někde v parku si sednou na lavičku, budou lízat zmrzlinu a ona mu bude vypravovat o ptáčcích, květinách a veselých zvířátkách. Všichni tetu Martu od tohoto nápadu odrazovali, klečeli před ní na kolenou a prosili jí, aby to nedělala, ale nepomohlo to. Teta Marta si nasadila pěkný letní klobouk, vzala si nový deštník a netrpělivě se rozběhla do školky pro milého a slušného chlapečka Dušana. Dušan se nejprve tvářil vesele a spokojeně. Rovnou ze školky se nechal odvést k prvnímu zmrzlináři, dal si naložit obrovskou zmrzlinu a teprve, když se s tetou Martou posadil na lavičku v parku, pustil se do brblání. Nejprve obrbl zmrzlinu, protože jí nestačil lízat a tekla mu po prstech. Potom velmi rázně obrblal všechny ptáčky, květiny i veselá zvířátka.

už ji nikdo nikdy neviděl, jen někde našli její pěkný letní klobouk. Druhá se zblázná teta Duchna, nejmladší sestra otcovi Kmotry. Ta se rozhodla, že vezme Dušana do zoologické zahrady. Ukáže mu tam tygry, lvy a medvědy a přitom ho nějakým šikovným trikem odnaučí brblat a odmlouvat. Všichni tetu Duchnu od tohoto nápadu odrazovali, klečeli před ní na kolenou a prosili, aby to nedělala, ale nepomohlo to. Teta Duchna si oblékla veselou barevnou sukni, vzala obrovskou kabelku, nacpala jí čokoládou a bonbony, chytla Dušana za ruku a už s ním utíkala do zoologické zahrady. Dušan se nejprve tvářil milé a slušně. Cpal se bonbony a pozorně poslouchal tetu Duchnu, která u každé klece se zvířaty nahlas mluvila a vesele se oháněla kabelkou. Potom však přišli ke kleci selvy a Dušan začal brblat. Povídal, že lvi smrdí a on není na smradlavý lvi vůbec zvědavý. A stejně není zvědavý ani na medvědy, protože určitě smrdí víc než lvi. Teta Duchna překvapením vyvalila oči a říkala, že medvědi určitě nesmrdí, protože se často koupou a krom toho jezdí na kole a hrají fotbal. Stačí, když zajdou ke kleci s medvědy a přesvědčí se na vlastní oči. Dušan říkal, že nikam nejde a krom toho smrdí i opice, koně, hadi, papoušci, žirafy i želvy. Celá zoologická zahrada smrdí a nejvíc smrdí teta Duchna a on chce jít domů a hotovo. Teta Duchna překvapeně vyjekla. Upustila kabelku a chytila se za srdce. Chtěla ještě něco říct nebo zakřičet, ale už bylo pozdě. Z Dušanova brblání a odmlouvání se zbláznila a tak, jak byla celá zblázněná a bez kabelky, se rozběhla, utekla ze zoologické zahrady a víc jí nikdo neviděl, jen někde našli její veselou barevnou sukni. Po této události bylo jasné, že dřív nebo později se zblázní každý, kdo bude poslouchat Dušanovo brblání a odmlouvání. Někteří se polekali a odstěhovali se pryč. Jiní navrhovali, aby Dušana svěřili do rukou odborníka proti odmlouvání. Další chtěli Dušana okamžitě odvést do ústavu pro neposlušné děti, kde si s ním profesor Samojed už nějak poradí a vyléčí ho z brblání a odmlouvání. Proti tomu se však postavili maminka a tatínek. Říkali, že v neděli bude tetě Huntě 80 let a všichni jsou k ní pozváni na oslavu. Jak to bude vypadat, když tam půjdou bez Dušana a řeknou, že ho dali do nějakého ústavu pro neposlušné děti k strašnému profesoru Samojedovi? Po těchto slovech všichni zesmutněli a potom se dohodli, že Dušana odvezou do ústavu až po oslavě narozenin tety Hunty. V neděli si tedy všichni oblékli sváteční šaty, vzali množství dárků a květin a společně se vydali k tetě Huntě. Už cestou se zbláznila teta Aneška, švagrová otcova bratra. V autobuse si sedla vedle Dušana a snažila se ho zabavit tím, že ho krmila bonbóny a z okna mu ukazovala různé zajímavé věci. Domy, stromy, auta, mraky, lidi a trávu. Dušanovi se to nejdříve líbilo, ale potom začal brblat a říkal, že autobus jede příliš pomalu a všem se nějak divně natřásají hlavy a tetě Anešce se z toho natřásání už určitě v hlavě všecko pomotalo. Teta Aneška se z těchto slov hned zbláznila. Museli jí z autobusu vyložit a nechat sedět v příkopě u cesty. Autobus nakonec zůstal na okraji města před starodávným zděným domem. Všichni se vyřítili ven a s velkým dupáním, funěním a křikem vyběhli po schodech nahoru do 8. poschodí, kde bydlela teta Hunta. Dušan samozřejmě začal odmlouvat. Říkal, že nezvládne jít nahoru po schodech a nejraději by jel výtahem. Strýc Pavel, který byl nejmladším bratrem maminčiny sestřenice, se nabídl, že odnese Dušana na zádech. Všichni ho od tohoto nápadu odrazovali. Klečeli před ním na kolo.

hnou a prosili ho, aby to nedělal. Ale nepomohlo to. Strýc Pavel si naložil Dušana na záda a velmi odvážně začal šlapat po schodech nahoru. Ale už ve třetím patře se z Dušanova brblání zbláznil, složil ho na zem a s divnými výkřiky se někam rozběhl a nikdo ho už více neviděl, neslyšel a ani nepotkal. Dušan musel do 8. poschodí výjít sám, protože všichni se před jeho odblouváním schovali u tety Hunty. Teta Hunta je očekávala s otevřenou náručí. Staroba způsobila, že byla úplně hluchá, ale to jí nevadilo a z příchodu gratulantů se velmi radovala. Všichni ji objímali, líbali a přáli k narozeninám. Potom si sedli za slavnostně prostřený stůl a začali jíst polévku, hřízky a brambory. Na Dušana zapomněli a doufali, že někde zabloudil nebo ho sežrala nějaká masožravá šelma. Doufali však marně. Ještě ani pořádně nedojedli polévku, když z chodby zaslechli velký křik. Největší odvahu projevil strýc Felix, nejmladší syn tety Hunty. Opatrně pootevřel dveře a zjistil, že na chodbě stojí zástup sousedů z vedlejších bytů. Všichni rozčleně křičeli a mávali rukama. Před nimi stál Dušan a brblal a odmlouval tak, až to sousedi nevydrželi. Všichni najednou se zbláznili a se zježenými vlasy se rozutekli na všechny strany. Zbláznil se i strýc Felix a hned po něm i teta Marie, která ze zvědavosti vyšla na chodbu, aby se podívala, co se děje. Teta Hunta se Dušanovi zalíbila. Nechala si od něho popřát k narozeninám a posadila ho k slavnostně prostřenému stolu hned vedle sebe, aby ho mohla krmit všemi dobrotami, které navařila a napekla. Všichni zaraženě mlčeli a čekali, co se stane. Nestalo se však nic. Dušanovi cestu vyhládlo a proto se s radostí spal a nikoho si nevšímal. Všichni si ulehčeně oddechli. Rychle dojedli řízky a brambory, nalili si víno a pustili se do debaty o Dušanově brblání a odmlouvání. Všichni se dívali na Dušana, jak se spokojeně krmí jablečným koláčem a čekali, co bude dál. Nakonec se strýc Tonda, muž maminčiny starší sestry, rozhodl, že pro obveselení všech zahraje na tahací harmoniku. Všichni ho od toho nápadu odrazovali. Klečeli před ním na kolenou a prosili ho, aby to nedělal, že teta Hunta je i tak hluchá a úplně bude stačit, když budou svorně potichu otvírat ústa. Ale nepomohlo to. Strýc Tonda vybalil z pouzdra tahací harmoniku a začal na ní hrát. Dušan se tvářil mile a slušně. Zdálo se, že proti hudbě a zpěvu nic nemá a proto se i ostatní příbuzní odvážili přidat ke strýci Tondovi a za chvilku už všichni společně zpívali veselé písničky. Celou zkázu začala teta Emma, sestřenice maminčina kmotra. Teta Emma se nenápadně posadila vedle Dušana a zeptala se ho, jestli se mu líbí písničky. Dušan řekl, že ano. Potom se ho zeptala, jestli by si nechtěl nějakou písničku zaspívat. Dušan zakroutil hlavou. Teta Emma řekla, že zpívání je lehké a že zpívat dokáže každý. Ona začne zpívat a Dušan se k ní přidá a uvidí, jak je to snadné. Hned se pustila do zpěvu a s veselým úsměvem zpívala píseň, kterou hrál strýc Tonda. Dušanovi se to nelíbilo. Hned se pustil do brblání a říkal, že teta Emma nespívá, ale skřehotá a její hlas mu připomíná tlustou žábu. Krom toho jsou jí vidět všechny plomby a v nose všechny chlupy. Teta Emma s překvapením jen vyboulila oči. Z úst jí už nevycházela píseň, ale zvláštní bublání a možná chtěla něco i říct, ale nestihla to. Zbláznila se, spadla pod stůl, odkud po čtyřech vyběhla na chodbu, z chodby na schodiště a odtud někam pryč do neznáma.
Okamžitě se strhla panika. Všichni vyskočili a snažili se zachránit před zblázněním. Některým se to nepodařilo a zbláznili se hned za stolem. Jiní se zbláznili, když vstávali, další na chodbě. Strýc Tonda se zbláznil při zpěvu a i s harmonikou vyběhl na ulici, naskočil do tramvaje a od té doby se s ní vozí, hraje veselé písničky a odmítá vystoupit. Někteří příbuzní utíkali až za město a skryli se v lese. Další, celý zbláznění, utíkali bez kabátů a čepic s vlajícími košilemi, kravatami a sukněmi až do sousedního města a odtud ještě dále do jiných států, světadílů a kontinentů a už je nikdo nikdy neviděl ani o nich neslyšel. V bytě zůstali jen teta Hunta a Dušan. Teta Hunta ještě stále kývala rukou do taktu a otvírala ústa, jako by zpívala písničku strýce Tondy. Ona jediná se nezbláznila, protože byla hluchá a Dušanovo prblání a odmlouvání neslyšela. A tak se stalo, že Dušan zůstal u tety Hunty. Teta Hunta si myslela, že příbuzní ho tam nechali jako pomocníka v domácnosti a od té doby musel stále uklízet, mít nádobí, zametat a chodit do obchodu na nákupy. Mohl brblat a odmlouvat, jak chtěl, teta Hunta ho neslyšela a dokonce, když chtěl dostat najíst, musel jí zaspívat pěknou, veselou písničku. Teta Hunta se od té doby spokojeně usmívala, rukou mu mávala do taktu a určitě byla šťastná.

0: Karlovské jezero. Kdo chce do Karlovic z Rožnova spěš dojít, jde chodníkem a přijde k jezeru Karlovskému, které před časy bylo o mnoho větší, ale během časů znamenitě zarostlo, takže včil na jeho břehu lůky jsou. Před dávnými časy na tých lůkách sekel jeden člověk seno. O snídaní přišel k němu černokněžník a dal se s ním hovořit. Když tak spolu hovořili, černokněžník povídá: Přítelu, jestli byste chtěl, já bych vám dobrý výdělek dožitčil. Vtedy obyvatel Valašských hor snadno k penězom nepřišel. Vrchnost nedala růbať drva, protože jich neměla komu prodať. O obchodě a řemesloch ani zniku nebylo. A co kdo z dobytka vytěžil, to zase na sůl a jiné spotřeboval. Protož, jak ten člověk o výdělku uslyšel, byl rád. Jak to černokněžník spozoroval, pokračoval dále. V tom jezeře jsou dva draci a ty já chcu vyvést. Tož já chcu, abyste mě toho prvního zadržál, než druhého vyvolám. Potom si každý na jedného sednem a poletíme pryč. Když se na jisté místo dostanem, dobře vám zaplatím. Člověk, jak uslyšel o drakoch, velice se bál, ale černokněžník ho ujišťoval, aby se nic nebál, že ty draky jak kuřata ukrotí, enem aby přes ten čas nemluvil a nechť sá dělá cokolvěk, že mu ani vlas z hlavy nezhyne. Člověk svolil, pověsil kosu s kubíkem a s kutím na jedlu a šel za černokněžníkem. Přída k jezeru černokněžník vytáhl knížku, kleknul na zem, rozevřel knihu a začal sa modlit. Sotvá sa počal modlit, začalo sa jezero hýbať. Čím věc sa modlil, tím věc sa jezero hýbalo. Tu najednouc vystrčil drak hlavu, však ale sa hned zase jí skryl. Černokněžník pořád sa modlil a tak musel drak z jezera ven. Jak ten drak tak daleko připlul, co na ní se břehu ruku dostať mohel, dal mu náhubek z vazového líčí, vytáhl ho na suchu a dal ho držať temu člověkovi. Ten člověk od velkého strachu malého ducha měl, ale když viděl, že sa drak ani nehýbá, nabil smělosti. Jak černokněžník drakovi oči zavázal, kleknul na zem a dal se po druhé na modlení. Sotva sa počal modlit, zase jí sa počalo jezero mnohem strašněji hýbať a bůřit, až z něho konečně mnohem hroznější drak vylézel. Jak připlul k břehu, zase jí mu dal černokněžník náhubek z vazového líčí a oči mu zavázal. Když to všecko bylo hotové, pomohl černokněžník tému člověkovi na tého menšího draka sednout, ale mezi tým jeden k druhému ani B, C neřekl a sám na tého většího sednul, jaké si nesrozumitelné slova propověděl a hneď sa draci od země zdvihli a do povětří letěli. Když letěli nad horami, černokněžník povídal, že jsou to města. Na češti draci s takovou prudkostí letěli, že hrozný větr od nich fučel, který všecky stromy v lesech, nad kterými letěli, vyvrátit a polámať hrozil. A když nad osadami letěli, zase jí povídal černokněžník, že jsou to lesy. Načež draci prudkost svého letu znamenitě zmírnili, aby tak hrozný vichr od nich nefučel, poněvadž oni, když zavázané oči měli, mysleli, že jest to tak, jak jim černokněžník oznámil. Kdyby jim byl pravdu oznámil, byli by všecky lidské obydla povyvrácali, protože jich černokněžník přinutil z jezera vylézt. Tak letěli pořád a pořád a černokněžník jim vždycky tak, jak jest hore praveno, oznamoval, až přijeli nad jedno veliké město. Tam naprostřed toho města na zem sletěli. Načež černokněžník draky zabil a maso z nich tamním obyvatelům velice draho prodával. Ten člověk se ho tázal, že proč ti lidé to dračí maso tak draho kupují, že sa nic na draho tu neobhlídají a enem kupují jak narvač. Inu, milý člověče, pravil černokněžník, kdyby nemuseli, tož by nekupovali. V tých krajinách je náramně horko. Ti lidé, aby tomu horku vydržať mohli, musá dračí maso pod jazykem nosiť. Jak byl černokněžník po prodaji, šel s tým člověkem do hospody, dal se mu najesť a napít a dobře mu zaplatil. Jak ten člověk ty peníze spatřil, začal velice plakať, že což je mu po tých penězoch, když on domů netrefí. Nepláč, pravý černokněžník. Když jsem tě až tady přived, aj sa oposla obstarám, co tě až domů dovede. Seber si své peníze a pojď se mnou. Šli. Jak přišli za město, černokněžník začal na píščalce pískať a hned se k němu černý kozel zjavil. Na něho kázal člověkovi sednout, že ho brzo domů donese. Vol nevol sednul člověk na kozla, který zanedlouho až na to místo, kde sekel, ho donésel a jak z něho slézel, hneď se mu z očí ztratil. Člověk šel k jedli pro kosu a sekel pořád až do poledňa. O poledni, jak přišel k obědu, žena ostala jak zarazena, neboť došel rok, co ho doma nebylo. On ale se divil, jak je to možná, poněvadž ten čas tak dlouhý se mu nezdál.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Nevím, jestli je u nás tolik hodných lidí, nebo je to jen tím, že jsme na ně měli štěstí. Možná, že za to mohli trochu i Méďové, kteří si dovedli rychle získat přátele, ale opravdu nám pomohl každý, na koho jsme se obrátili. Při cestě do skalního města a do našich nejvyšších hor jsem pomoc opravdu potřeboval, protože jsem tam byl poprvé. Cestování s medvíďaty připomínalo výlet s malými dětmi. Vstali jsme v 4:30 ráno a kluci se hned dožadovali krmení. Každý vypil 1,5 litru kaše z kondenzovaného mléka, mrkve a piškotů a pocit nadspaného bříška je trochu uklidnil. Jarda mi pomohl naložit kameru, stativ a ostatní zavazadla a kameraman Franta si přinesl do tranzitu i svoje věci. Méďové si zatím hráli na dvoře se psem Citem a působili dojmem, že se jim moc cestovat nechce. Jejich nakládání do auta se neobešlo bez vztekání, které rostlo rovnoměrně s medvíďaty. Vztekal jsem se i já, když se mnou začala laškovat a na Rušné ulici se snažila z auta vylézt. První kilometry bývalo v zadní části auta živo. Méďové si hráli, prali se a trvalo chvíli, než se unavili. Pak si lehli každý do jiného rohu a odpočívali. Projeli jsme Plzeň, minuli Plaský konvent a přes Jesenici a Žatec pokračovali dál na sever. Když se ozvalo zezadu kňourání a frkání, rychle jsem hledal nějakou odbočku do lesa. To zastavení byla nutnost. Pokud se v krátké době žádné vhodné místo neobjevilo, Méďové mě předvedli, že neradi čekají a přišel čas uklízení. Ještě že hromádky vyprodukované medvíďaty příliš nepáchly. Jednu takovou zastávku jsme museli udělat kousek před ústím. Silnice vedla podél Labe, na jejím levém okraji stoupala stráň nějakého kopce Českého středohoří a kolem řeky se táhl jen úzký pruh při břehu. Měl jsem velký strach, aby se Méďové nerozběhli na cestu, po které jezdilo jedno auto za druhým. Ti se však procházeli při řece, na kožíšky sbírali lopuchové kuličky a soustředěně se dívali na rychle ubíhající vodu. Jenom s vykonáním medvědí potřeby nějak otáleli a mně se zdálo, že schválně. Asi zjistili, že v okamžiku, kdy si uleví, musí zpátky do auta.

0: Za ohnutou vrbou překvapil Matěj rybáře. Ten si jej všiml až na poslední chvíli, protože veškerou pozornost věnoval pytlíku s návnadou. Když se rybář pohnul, Matěj leknutím zařval a v mžiku udělal to, kvůli čemu jsme zastavili. Lekl se i rybář a mnoho nechybělo, aby Matěje napodobil. Chvilku se zdálo, že skočí do řeky, ale zvládl to. Moje omluvy už nevnímal, všechnu pozornost soustředil na medvíďata. Neustále opakoval, že mu doma nebude nikdo věřit, kdo ho tak strašně na rybách vylekal. A přitom mnoho nechybělo, mohl mít docela pěkný důkaz. Kuba s námi před odjezdem ještě zalaškoval a rozběhl se k silnici, jako by se chtěl vrhnout pod auta. S problémy jsme jej chytili, naložili a jeli dál. Projeli jsme Ústím a za chvilku byli v Děčíně. Na správě chráněné krajinné oblasti nás čekal její vedoucí a také kameraman Jirka Bálek, se kterým jsme chtěli zkusit točit na další kameru. Krajina z Děčína do Tiských stěn je úplně jiná než kolem Plzně. Skály vykukují mezi stromy i nad nimi a všude na kopcích kolem. Těšil jsem se, jak se tam budou vyjímat medvědí kluci a netušil, že mohou přijít nějaké komplikace. Ty začaly okamžitě, jakmile naše auta zaparkovala. Až budu chtít příště natáčet poblíž německých hranic, vždycky nejprve zjistím, zda naši sousedé nemají nějaký svátek. 2. května roku 2000 určitě nějaký měli. Když jsme vystoupili z auta, měl jsem pocit, že většina obyvatel Saska si dala sraz u Tiských stěn. Byli všude. Organizovaní, disciplinovaní, zvědaví a hluční. Jakmile uviděli medvědy, tak ještě k tomu neústupní. Méďové nemohli jít sami, jen v tom davu, který nás provázel a který jsme potkávali. Kluci se přidávali k cizím lidem a za chvilku z toho zpitomněli. Začínal jsem mít pocit bezmocnosti a trochu jsem se začal vztekat. Obklopovali nás kouzelné skály, jaké jsme s medvíďaty ještě netočili. Obloha byla jako vymetená, ale v tomhle ruchu rozhodně točit nešlo. Naštěstí se turisté za chvilku někam rozptýlili nebo se naopak soustředili jinde a my mohli médi vypustit. A přišel další šok. Ze 3 poslušných medvíďat se staly nezvladatelné chlupaté bestýky, které se v novém prostředí cítili jako doma. Rozběhli se po skalním bludišti a lítali jako pominuté. Medvíďata se honila, ztrácela a objevovala v místech, kde je nikdo, a zvlášť oba kameramani, nečekal. Chvílemi jsme neviděli žádné a chvílemi se zdálo, že se jich tu honí a rve aspoň 6. Je vidět, že sem patří, konstatoval náš průvodce inženýr Henschel a upozornil, že mnohá místa kolem nesou v názvu slovo medvěd. Medvíďata zaujal měkký šedý písek, který všude pokrýval zem, líbily se jim uzonké soutěsky i chladné jeskyňky a díry v pískovcích. Nechápal jsem, co se s nimi děje, a není divu, že mne napadlo, že méďové vyrostly z poslušnosti a už s nimi nic nenatočíme. Trvalo dlouho, než se kluci uklidnili a začali si hrát trochu přijatelným způsobem. Když se kameramani domluvili a rozestavěli tak, aby si vzájemně nepřekáželi, dorazila další vlna turistů. Zřejmě to byly odpočaté zálohy, které ještě medvědy neviděli a domnívali se, že mají právo si je co nejlépe prohlédnout. Obklopili nás a bylo po natáčení. Na neštěstí nikdo z nás neuměl německy tak, aby turistům vysvětlil, že nám překáží. Stejně si myslím, že by neposlechli. Přerušili jsme natáčení, sedli si a čekali. Oni také. Jen začali dávat najevo netrpělivost, že se nic neděje. Za chvilku se odkudsi ozvalo halekání a němečtí turisté se ztratili. Mezitím si však méďové oddychli, dostali hlad a když se najedli, začali opět řádit. Jirka s Františkem se snažili točit to hraní a běhání. Objevila se další překážka ze strany, odkud ji nikdo nečekal. Přišli čeští turisté. Chyběla jim německá urputnost a vytrvalost nahradili lstí. Naši na nás jukali. Vždy, když se méďové pohybovali v zajímavém průhledu nebo v členitém prostředí a kamera snímala celek, někdo vykoukl spoza skály, dvěma skoky přehupl soutězku nebo se opatrně plížil s kamerou mezi balvany. To už začínalo být víc než nepříjemné. Až v čase oběda se náhle skály uklidnily, cizí lidé kamsi zmizeli a my mohli v klidu natočit to, co jsme potřebovali.
1: Divoký byl. Stalo se to dávno. Tenkrát, když ještě v Americe bylo míň lidí a víc bizonů. Tenkrát, když nikdo nikam nespěchal, když měl i každý bizon spoustu volného času. V té době se bizonům líbilo, měli rádi závody nebo zápasy, ale nejvíc si potrpěli na hodně dlouhé společné výlety. A také na oslavy narozenin, když jich bylo pohromadě co nejvíc. Tam se sešli příbuzní, známí, ale i další a další bizoni a jejich hosté. V té velikánské tlačenici pak spolu jedli, pili a veselili se a když už snědli úplně všechno a nikde nezbyla ani travička, stěhovali se všichni zase o kus dál. V jejich Americe bylo pro všechny místa dost. Tehdy se jednou odpoledne procházel po prérii malý bizon a každému, koho potkal, říkal: tak tohle to všechno kolem, široko daleko, kam až dohlédnete, to je moje louka. A když potkal někoho, kdo byl ještě menší než on, jako třeba mravence nebo sisla, tomu řekl jenom hello. Když se ten bizonek před rokem narodil, maminka s tatínkem uspořádali náramnou oslavu a synáčkovi dali jméno Bill. On sám si ale brzy začal říkat Divoký Bill, protože si tak líp připadal. Jeho kamarádi z prérie mu však neřekli jinak než bizonek Hello. A to se Billovi ani trochu nelíbilo. Chtěl být co nejdřív veliký a silný bizon, zkrátka Divoký Bill. A teď se měli slavit jeho první narozeniny. Bizonek o to vůbec nestál.
2: Co to je první narozeniny? To je zatraceně málo,
1: bručel si potichu pro sebe, aby ho nikdo neslyšel. Taková ošklivá slova jako zatraceně totiž malí bizonci říkat nemají. Bizonek si přál, aby měl narozeniny nejmín desáté. Napadlo ho také, že kdyby mohl slavit narozeniny častěji, třeba každý měsíc, bylo by mu 10 určitě dřív.
3: Jistě, přesně za 10 měsíců, řekl kojot prérijní, který uměl počítat, jako když bičem mrská. Ale nač potřebuješ, aby ti už bylo 10?
2: Abych mohl chodit pozdě spát, abych směl říkat zatraceně, abych už konečně byl Divoký Bill. Takhle mě pořád někdo hlídá a nikam sám nesmím,
1: stěžoval si bizonek.
3: Mě nehlídá nikdo, chlubil se kojot. Jdu si, kdy chci, kam chci a viděl jsem i tvůj dort k narozeninám. Už je skoro hotový.
2: Ty se máš, vzdychl bizonek. Co bych dal za to, kdybych byl veliký? Už teď hned.
3: A dal bys třeba i svůj dort?
1: Olízl se mlsně kojot.
3: Jestli jo, prozradím ti tajemství. Platí?
1: Aby neplatilo, za takové tajemství by slíbil bizonek všechno na světě.
3: Tak mě dobře poslouchej,
1: šeptal kojot bizonovi do chlupatého ucha.
3: Vydáš se prérií rovnou za nosem a půjdeš tak dlouho, dokud nepotkáš čarovného ptáka rejdováka. Rejdovák je takový mocný čaroděj, který zná všechna kouzla. Poví ti, co máš udělat, abys honem vyrostl. Abys tebe byl hned teď veliký Divoký Bill. Tak běž, ať ptáka najdeš dřív, než se setmí. Já si zatím dojdu pro ten tvůj dort.
1: Bizonek se tedy rychle rozběhl prérií, uháněl tak, jak mu kojot řekl, rovnou za nosem, ale i když utíkal, co mohl, čarodějného rejdováka pořád nikde neviděl.
2: Běžel ještě chvíli a zastavil, až když se začalo stmívat. Kolem všude byla jen prérie a nic než prérie. Bizonek byl úplně sám. Od někud se ozvalo strašidelné brůčení. Něco zafunilo a pak mlasklo. Co to asi bylo? Brr, určitě nějaká hrůza. Teprve teď bizona napadlo, jestli ho kojot nenapálil.
4: Jasně, že jo. Čarodějného ptáka si vymyslel, aby dostal můj narozeninový dort. Co pak se může pták jmenovat rejdovák? Zůstanu malý byl a ještě přijdu o dort. Asi začnu plakat, napadlo bizona. Ale kdo mě tady uslyší?
2: Ještě žádný malý bizon v Americe nebyl tak opuštěný a nešťastný.
5: Hello,
2: ozvalo se najednou od někud z trávy.
5: A nejsi ty náhodou bizonek Hello, co má dneska ty slavné první narozeniny?
4: Ano, jsem, to jsem já, zaradoval se malý byl. A kdo jsi ty? Je už taková tma, že tě nevidím.
5: Přece jsi sel. Koukám, že ses zatoulal nějak moc daleko. Tak abych tě radši dovedl domů. Tahle naše zatraceně veliká prérie není v noci dobré místo pro malé ztracené bizonky.
2: Zatím se už všichni bizonci sešli k oslavě narozenin a jako pokaždé byla kolem dortu veliká tlačenice. Jdeš zrovna včas, řekla bizonkovi maminka. Málem jsme načali dort bez tebe a hned dala kousek i Sislovi.
3: Dort to musel být velikánský, když se tenkrát na oslavě prvních narozenin bizona Billa dostalo na všechny. Jen na kojota prý ne, snad příště.
2: U bizonů se přece narozeniny slaví každý rok a budou se slavit ještě moc krát, než z malého Billa vyroste divoký Bill.

0: No a to je, milí zlatí, konec dalšího Krtkova příběhu.
1: Jak to? Tím to přece neskončilo.
0: Já vím, ale to by bylo pořád dokola, že ti i ta tři holátka z kočárku uletěla, že se ti zase stýskalo, až tě nakonec odnesl orel zpátky domů na sluneční stránku pod lesem. Když ty si, Krtku, vybíráš dost divné kamarády. Jednou je to sněhulák, co na jaře roztaje, podruhé zase orel, který ti uletí.
1: Pane, žádný kamarád není divný, když je to můj kamarád.
0: Asi máš pravdu, Krtku. Budu si to pamatovat.
1: Jenom aby...

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: V útrobách vraku. Stále tu proti sobě v raním slunci. Tulamur senior s obrovským břichem a s hlavou kulatou a oblízkanou jako hříbek na štupování punčoch a vytáhlý šlachovitý Carlos, kterému, když potřásl hlavou, poletovali kolem tváří copánky. Zdálo se, že se chtějí porvat. Náhle ve stejnou chvíli vyrazili, objali se a hned zase od sebe odstoupili.
2: Carlosi, jak to vypadáš? Kde jsi byl celý ty roky?
3: Tak různě, ha. Hlavně v Mexiku.
2: Ale proč?
3: Abych nevypadal jako ty, amigo.
1: Zašklebil se Carlos.
3: Jiné podnebí, jiná strava.
4: Kde je můj syn?
1: Přerušil ho Tulamor senior. Carlos se zadíval k řece. Kolem vraku proplouval párek labutí.
2: Tam bude, že jo?
1: Dovtípl se Ramses.
3: Možná,
1: řekl Carlos zamyšleně.
3: Půjdeš se tam podívat se mnou? Nebojíš se?
2: S váma se nebojím,
1: vyhrkl Ramík.
3: Dobrá, jdeme, ale bude to dost nebezpečný.
4: Tak počkáte, kdo je tu šéf?
1: Poskočil vztekle Tulamor senior.
3: Tady jsem šéf já, amigo, a tebe s sebou neberu.
1: Carlos dlouhým krokem vyrazil k parníku. Ramses se podíval, co na to jeho otec. Ten na to nic. A tak se rozběhl za Carlosem. Po vratkém lodním můstku se dostali na palubu. Byla tu skládka hadrů, prázdných konzerv a spuchřelých lodních lan. Rezavé schody vedly do podpalubí.
3: Dolů půjdu radši sám,
1: zašeptal Carlos. Schody strašlivě skřípaly. Carlos se ohlédl dozadu a když viděl, že Ramses sestupuje za ním, jen pokrčil rameny. Po levé straně chodby byla řada kajut, většinou s vylámanými dveřmi. Vchod do jedné z nich zatarasil promáčený slamník. Carlos se protáhl dovnitř, ale hned ucouvl. Kolem nohou mu proběhl pištivý chumel myší a zmizel v pootevřených dveřích kajuty na konci chodby. Hned na to se odtamtud ozval řev. Carlos popadl železnou tyč, která se válila v koutě.
3: A ty se schovej,
1: přikázal Ramsesovi a vrazil do kajuty. Na palandě se povalovali tři lichožrouti. Vypadali dost zuboženě. Jednoho z nich Carlos občas na nábřeží vídal. Byl to hromotluk, kterého nešlo přehlédnout.
3: Pardon, nerad ruším,
1: řekl a tomu svalovci přátelsky pokynul.
3: My dva se možná známe. Od vidění upřesnil.
5: Mně v tomhle městě zná každý i od slyšení.
1: Zazubil se ten hromotluk.
5: Jmenuju se Vasil.
1: Už je to tak. Vasil s Pepou Padrátem a Čangem Škrtičem si tady sešívali rány. Když se včera vrátili bez Tulamora juniora, nastalo na půdě zemětřesení a po něm tsunami. Vlna ponožek se v záchvatu šéfova vzteku zvedla a smetla je na jednu hromadu a Padre po té hromadě dupal. Vypadli na ulici orvaní a potrhaní a Vasil je zavedl k vraku, kterému říkal můj houseboat. Tady se dají do pořádku a pořádně se vyspí.
3: Neviděli jste tu nikoho?
1: Chtěl vědět Carlos.
5: Sem nikdo nepřijde, zavrčel Vasil. Nebo snad někoho hledáš?
3: Dobrá otázka. Někdo tu hledá brášku. Vypadá to na únos a prsty v tom má kudla Dederon a jeho parta.
1: Carlos zahvízdal a ve dveřích se objevil Ramses.
0: Pane Vasile!
5: Ramsesi!
1: Škrtič a Padrát ze sebe nedostali ani slovo. Čango měl překvapením knedlík v krku a Pepa nejspíš bramboru.
3: Vidím, že se znáte, řekl Carlos. Ramíku, doveď pány nahoru, otec bude mít jistě radost.
4: Šiof je tady,
1: vyhrkl Vasil. Ve velkém těle měl malou dušičku a ještě se opatrně zeptal, a co tula mor junior? Ramses jen zavrtil hlavou a šel napřed. Vasil, Škrtič a Padrát se loudali za ním. Zůstal tu jen Carlos. Zvedl odhozenou železnou tyč, prozkoumal každý kout toho rezavého vraku, ale žádnou stopu po únosci nebo jeho oběti tu neobjevil.
6: Křemílek a Vochomůrka si dělali klouzačku. Nejdřív ji jen zhruba projeli a pak ji brousili. Povedla se jim klouzačka ostrá a zahnutá jako šavle. Sluníčko stálo na nebeském balkóně a dívalo se, jak se Křemílek s Vochomůrkou klouzají. A dostalo chuť sklouznout se taky a zavolalo.
7: Teď jedu já. Ať tě to ani nenapadne, křikl Vochomůrka. Jsi moc horké a zkazilo bys nám klouzačku. Já bych zavřelo obě oči, povídá mírně sluníčko. A když zavřu obě oči, tak vůbec nejsem horké. Jojo, ještě bys upadlo a kdo by tě pak zvedal, křikl Vochomůrka.
6: Potom se s Křemílkem ještě chvíli klouzali, ale začalo jim být zima.
7: Pojď, půjdeme se ohřát do chaloupky, řekl Křemílek.
6: A doma u roztopené pece jim bylo dobře, ale aby jim bylo ještě líp, přinesl Vochomůrka z půdy pytel kaštanů.
7: Nejlepší jsou pečené, povídá. Rozhrábni Křemílku v peci a já budu sázet.
6: Křemílek rozhrábl oheň a Vochomůrka nasázel kaštany do pece.
7: Aby se rychle upekli, přihodíme ještě otýpku chrastí, jo,
6: povídá netrpělivě Vochomůrka. Oheň začal hučet a kaštany začaly vyvádět. První pukl, až to zazvonilo v oknech. Druhý bouchl, až se hnula pec.
7: Jo, za chvíli už budou, to už budou,
6: povídá spokojeně Vochomůrka. V tom vám rána, až se pec rozvalila na kusy. Dveře u světnice to vydržely, ale okna se vylámala z rámů a do chaloupky vletěl mráz. Nač dýchl, to se zamžilo a nač sáhl, to zmrzlo. Na Vochomůrku se jen podíval a Vochomůrka povídá,
7: už jsem zase hrozně nastyk.
6: Křemílek ho uložil do promrzlé postele.
7: Ach je, mně je pořád hůř,
6: stěžoval si Vochomůrka.
7: Zamrzlo ve mně kýchnutí.
6: Od mrazu už pukaly hrnečky na polici a polínka v koutě.
7: Aj, teď je mi nejhůř,
6: povídá Vochomůrka.
7: Dež napočítám do sedmi, je se mnou amen.
6: Jenže v tom se otevřely dveře a do světnice přišlo sluníčko. Nic se nebojte, povídá. Já tu nic nevyvedu. Ale máte tu tedy mráz jako v morně. A pec je nad ranc. A co tamhle Vochomůrka snad nestůně?
7: Stůně, špitl Křemílek. Už zas v něm zamrzlo utichnutí.
6: Sluníčko otevřelo dlaň, usmálo se a na dlaní mu vykvetla kytka. Přivoň si, povídá Vochomůrkovi. Vochomůrka si čichl a rovnou
7: emčičičí.
6: Vyšlo z něj takové tichnutí, že to zasadilo zpátky vyražená okna, postavilo rozvalenou pec, naštípalo polínka, rozškrtlo sirku a podpálilo na ohništi.
7: Za chvilku začne pec hřát,
6: řeklo sluníčko a odešlo. Venku se opatrně ohlídlo a sklouzlo se na té jejich klouzačce.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Víte, děti, brouk potemník je sice dobrák od kosti, také jeho dětičky, které žijí jako mouční červy v mouce, jsou dobré od kosti. Proto se dávají papat ptáčkům v klecích. Ale rozlobit nebo ve dne budit se potemník nesmí. Až já ho chytím, nadával. Já ho položím na záda, že se nebude moc do smrti obrátit na nohy. Já mu ukousnu tykadla, já mu svážu dohromady křídla, já mu udělám z každé nohy dvě, já ho hodím slepicím. Ale v tom se za ním ozvalo propánečka, slepice. Polekal se potemník a rychle se schoval, aby ho nesežrala. Ale nebyla to slepice, byla to koktavá bába Krtonožka. Koho tohle dáte? Ptala se. Toho pytlíka? A když jí potemník řekl, že ano, ona honem, že tedy ona mu pomůže hledat. Byla to náramně silná paní. Měla podzemní krámek se žížalým masem a pytlík jí tím rámusem rozehnal všechny zákazníky. Ten si to ode mne nahrabe, hrozila velikýma rukama, které vypadaly jako krtčí tlapy. Jen co ho chytíme. Tak si plácli rukama, domluvili se, že budou pytlíka honit společně, aby jim nebylo smutno, a vydali se za ním. Jen ještě potemník, že si vezme na cestu deštník, a vzal si takový červený, puntičkovaný. A pytlík, s tím se dřepčíci skákači zastavili někde u vody.
2: Poslouchejte, kluci, dám vám ten vozík darem, bude váš, ale nechejte mě aspoň z toho vylézt, řekl pytlík všocek bez sebe.
3: Tak dobře, pane šéf, ale přidejte nám k tomu něco,
1: žádali rozjařený skákači a podrželi vůz.
2: Přidám, řekl pytlík,
1: slezl z vozu a dal každému pohlavek. Důkladný a honem rázoval pryč a měl skákání dost na celý život. Vlastně neměl. To by ani nebyl pytlík, však uvidíte.

o bohatém kupci a třech sudičkách. Není každá pohádka o princeznách, moji milí. A není každá o zlých dracích. Komu z vás to nevadí, ať si uši naladí, komu se to příčí, ať si jinde koupí jinší. Já tuhle koupila o dračkách v Sinčelu. To je vesnička jak vraní hnízdo pod hřebenem Karpat a prodával stařeček Damián, který se dušoval, že všecko, všecičko je doslovíčka pravda. On prý ty časy, kdy se to zběhlo, pamatuje jako včera. A jak jsem tenkrát vzala, dávám teď zas dál. Za těch časů, co je stařeček Damián tak dobře pamatoval, chodili ještě po světě sudičky. Za to nejezdili vlaky, takže i boháči museli šlapat pěšky. A jeden bohatý kupec takhle za podzimní plískanice cestou domů pod horami zabloudil. Z posledních sil se doplahočil k nějaké vesnici a u první chalupy zkusil zaklepat na dveře. Dobří lidé, otevřte ubohému pocestnému. Světlo za oknem bliklo a zhaslo. Kupec šel dál. Zaklepal u druhé chalupy. Ale tam scháňka a pláč, že mají ve světnici nemocného. V třetí chalupě oplakávali neboštíka. Ve čtvrté plakal houf dětí. Bylo to jako z udělání. Kupec prosil a nikde se nedoprosil. Na konci vesnice se krčila chaloupka tak na dlaň. Ale v okýnku se ještě míhala zář z ohniště. A kupec zaklepal i tady. Hospodáři, jestli nespíte, otevřte ubohému pocestnému. Na zápraží vyšel mladý muž. Rád bych ti pomohl, pane, jenže uznej sám, kam bychom ti uložili. Máme jen jednu světničku a mé ženě se každou chvíli narodí děťátko. Přikrčím se tady na zápraží nebo někde pod přístřežkem, přemlouval hospodáře kupec. Nevyháněj mě do noci, nebudeš litovat. A co se takhle dohadovali, ozval se ze světnice dětský pláč. Tak už je na světě, vykřikla babička. A je to chlapíček. Ze šťastného otce spadla tíseň. Pozval kupce dovnitř a jakmile se děťátko vyplakalo a usnulo, ustlali domácí hostovi na lavici. Sami polehali, jak se dalo. A brzy i oni blaženě spali. Jenom bohatý pán, zvyklý na lepší ustlání, nemohl usnout a převaloval se z boku na bok. A tak se stalo, že jediný bděl, když o půlnoci zakokrhal kohout. A kde se vzali, tu se vzali, nad děťátkem náhle stály tři bíle oděné stařenky. Potká tě v životě mnoho zlých nesnází, řekla ta první. Ale ty je překonáš, řekla druhá. Dám ti k tomu dost síly. A nakonec se všechno v dobré obrátí, protože zdědíš majetek boháče, který dnes nocuje pod touhle střechou, dodala ta třetí. A mrknutím oka sudičky byly ty tam. Kupec do rána neusnul a sotva se rozednilo, vstal a probudil hospodáře. Rád bych se ti odvděčil, řekl mu. A nejde mi z hlavy to vaše děťátko. Jste chudí, ale jste mladí a můžete mít dětí, kolik si budete přát. Já mám majetek.

a vysázel na stůl 100 dukátů. Jeden jako druhý se zlatě blýskali. Možná nebem, možná peklem, kdo to ví a kdo to kdy věděl. Ach, to je bohatství, spráskla ruce babička. Jak jsem stará, takový poklad jsem neviděla. Všichni tři nemohli od toho blýskání oči odtrhnout. Nakonec si mladí řekli, že děti ještě mít budou. Ale získat tolik dukátů, že se jim nepodaří, i kdyby si kůži z těla dřinou zdrhli. A tak zaplakali, rozžehnali se s děťátkem, zavázali je do plachetky a položili do pánových rukou. Za vesnicí odbočil boháč do lesa. Našel vykotlaný dub, vložil raneček do dutiny a když se vrátil na cestu, zamnul si spokojeně ruce a šel dál. Děťátko v kotlině dubu se zatím probudilo. Nejdřív zavrnělo, ale brzy se rozkřičelo, jako by zanevřelo na celičký svět. V tu dobu hnal pod lesem stádo ovcí starý pastýř. Zaslechl dětský pláč a zavolal na syna. Hej, chlapče, neslyšíš nic? Jako by tu někde plakalo dítě. Napni uši, slouží ti líp než mě. Vyslyšíte i trávu růst, táto. Kde by se tu vzalo děcko? To nejspíš zaskřehotal někde pták. Dost možná, ale mně se to nechce zdát, trval na svém starý ovčák. I dali se otec a syn do hledání a zanedlouho zavrtěli hlavou nad plachetkou s uplakaným robátkem. Jak ses tady octl, drobku? A co teď s tebou? Potom si řekli, že už ho nějak vychovají. Jsou na salaši sami dva. Aspoň jim bude veselej. A že svého synáčka našli, začali mu říkat Najdek. Krmili chlapce ovčím mlékem, jako jehňátko. Houpali ho na jedlových větvích, na lesních mítinách ho učili první krůčky. V zimě, v létě se Najdek od dědy a strýce nehnul. Chodil s nimi po horách, dováděl z kůzlaty, od kosa pochytil první písničku, první píšťaličku mu vyřezal strýc Pahon a pískat na březový list ho naučil dědeček Gligor. Když mu bylo 15, uměl to se stádem líp než starý pastýř. Ovce poslouchali jeho píšťalku jako očarované. A pěkný byl, od slunce přizlátlý, s kučerami jak beránčí rouno. A když šel lesem, zrovna jakoby tančil. Však i víly se za ním začaly poohlížet. Z chlapce vyrostl mladý muž. A hory, les i salaš s ovcemi koupil tou dobou nový pán, prý bohatý kupec. Jednoho dne se přišel na svůj majetek podívat. Našel doma dědu Gligora. Posaď se, pane, a ochutnej náš sýr, vybídl starý ovčák hosta. Musím ti říct, že je to dílo mého vnuka. Už přemistroval mistra. Ty máš vnuka? Podivil se pán. Slyšel jsem, že tu žiješ se synem a ten prý není ženatý. Není a přece vnuka mám. Uvidíš ho. Však on Najdek přiběhne. Nejsou dnes se stádem daleko a sám ho pochválíš. Jakže mu to říkáš? Vpadl host dědovi do řeči. Pojmenovali jsme ho Najdek, protože jsme ho kdysi našli. Může to být 2 desítky let, tamhle v lese, vidíš? Rozkládal starý Gligor.

udělali jsme moudře, že jsme si ho nechali. Boháč seděl jako skoprnělý a děda Gligor mluvil dál. Pahon a Najdek chodí s ovcemi, já zůstávám na salaši. A než se stádo vrátí k dojení, chystám tvaroh a sýr, poklízím a vařím. Pahon už taky není žádný mladík, ale že je tu ten hoch, máme oba zastání. Naš kaškaval ti nechutná, pane? Boháč se vzpamatoval. I chutná, dědo Gligore, chutná. Jste oba šikovní a poctivci. Kam jsem přišel? Všude jsem to o vás slyšel. A tak tě o něco poprosím. Dej mi toho chlapce do města do služby. Potřebuju spolehlivého chasníka. Budeš mít o vnuka postaráno a sám škodný nebudeš. To nemůžeme udělat, pane, zhrozil se starý Gligor. Nežádej to od nás. Vypiplali jsme ho, zamilovali jsme si ho a teď ho máme ztratit? Ty víš, dědo, že bych si ho mohl vzít i proti tvé vůli. Já rozhoduju, kdo kde bude sloužit. Ale chci s tebou vyjít po dobrém a tak tě znova žádám, dej mi toho chlapce, nebudeš litovat. A bohatý pán vysázel na stůl 100 dukátů, jeden jako druhý se zlatě blýskali. Možná nebem, možná peklem, kdo to ví a kdo to kdy věděl. Děda Gligor zíral na ten poklad jako ve snu. Za celý život nedal dohromady jediný dukát a teď jich před ním leží rovná 100. Neodolal a vzal si je. Jen se bojím, pane, řekl nakonec, že Najdek s tebou do údolí nebude chtít a já ho nutit nemůžu. Udělám to, dědo, tak, abych ti loučení ulehčil, navrhl kupec. Napíšu dopis a pošlu ho po chlapci své ženě. Ta s ním laskavě pohovoří, jak už to ženy umějí, a postará se, aby se mu u nás zalíbilo. Pán napsal dopis a když Najdek zaskočil na salaš, děda Gligor si potají setřel slzu. Podívej, synku, řekl. S tímhle psaním dojdeš dolů do města. Ten velký bílý dům hned při cestě, ten patří pánovi. Zajdeš za paní a dopis jí odevzdáš. Pán se vrátí za týden a propustí tě pak domů. Rozuměl jsi, chlapče? Rozuměl, dědečku. Ale tuze tě prosím, nemůžeš poslat s tím psaním strýčka Pahona? Zná to dole líp než já? Jen dí, chlapče, dí. Je to pánovo přání. Povzdechl si děda Gligor. Nesmíme se mu protivit. Je to náš živitel. A týden není přece věčnost. Když slunce zrovna nejvíc pálilo, došel Najdek ke studánce pod košatým bukem. Nabral si do dlaní chladivé vody, napil se a natáhl se ve stínu. Beraní čapku, v které měl zastrčený dopis, položil vedle sebe. Spod opasku vytáhl píšťalku a rozfoukal ji tak krásně, že se k němu ze všech stran slétaly kosy a poslouchali ani nedutali. A jak si Najdek ležel v trávě a pískal si, vypadla mu píšťalka z rukou a on usnul. Kde se vzali, tu se vzali, nad spícím mládencem najednou stály 3 stařenky, celé bíle oděné. První řekla, měl by ses probudit, synku, čeká ti ještě mnoho nesnází. Druhá ji zadržela, jen ho nech odpočívat, ať má dost síly a všechno šťastně překoná. A třetí stařenka se sehnula, vzala z beranice dopis, rozevřela ho a četla nahlas. Milá ženo, co ti píšu, musí zůstat v naprosté tajnosti.
Mladík, který ti doručí tento list, je nebezpečný ničema. Zavolej i hned mého oddaného sluhu Tryfona a vyřiď mu, ať dělá, co umí, ale že ten mládenec, až se vrátím domů, nesmí být mezi živými. A to si pamatuj, že tě vyženu o žebrácké holy, jestli neuděláš, jak ti přikazuju. Když stařenka dopis dočetla, posteskla si: Vidíte, sestřičky, ti boháči jsou dneska tak spupní, že by se chtěli protivit i vůli sudiček. Sáhla do kapsy, vyndala úplně stejný list papíru, jako byl ten, na kterém napsal svůj dopis kupec, přeložila ho, vložila ho chlapci do čepice a ten kupcův hodila po větru. A mrknutím oka tři bíle oděné stařenky byly ty tam. Najdek se protáhl, vyskočil, píšťalu si zastrčil za opasek, nasadil na hlavu beraní čapku, do jedné ruky vzal hůl, do druhé dopis a šel. Na místo došel k večeru a udělal, co měl. Odevzdal dopis přímo paní. Ta list rozevřela, hned poznala pánovo písmo a jak četla, divila se a divila. Milá ženo, z celého srdce tě prosím, abys vykonala, co ti tady píšu. Mladík, který ti doručí tento list, se jmenuje Najdek, protože je to nalezené dítě, ale já vím líp než kdo jiný, že pochází z dobré krve a šlechetného rodu. Vybral jsem ho za muže pro naši dceru a doufám, že z toho budeš mít radost. Ten mládenec o tom ještě neví, proto spoléhám na tebe, že ti dva v sobě najdou zalíbení. Svatbu neodkládej. Vrátím se za týden a rád bych je spolu našel v lásce a manželství. Pamatuj, že na štěstí toho mladíka záleží i naše štěstí. Paní zavolala dceru Savtičku. Přečetla dopis na hlas a zeptala se: Slyšeli jste, milé děti, co mi píše váš otec? Slyšela jsem, maminko, hlesla Savtička a zvedla k tomu urostlému mládenci plaché hnědé oči. Že se podobaly očím laňky, řekl Najdek bez váhání. Slyšel jsem, paní. Na druhý den se slavila svatba. A byla to svatba veselá, protože ti dva mladí byli šťastní, že ani šťastnější nemohli být. Paní tentokrát svého muže netrpělivě vyhlížela a jakmile se vrátil, vedla ho k oknu, aby se podíval na ten krásný pár. Kupec nevěřil svým očím, když spatřil, s kým se to v zahradě vodí jeho dcera za ruku. Co to znamená? Vyrazil jako bez dechu. Splnila jsem do písmene, co jsi mi v dopise přikázal, řekla paní a podala mužovi list. Boháč poznal své písmo a když přečetl, co v dopise stojí, krve by se v něm nebyl dořezal. Navenek se opanoval a řekl: No, moc krát ti děkuju, ženo, že jsi to tak dobře zařídila. Před večeří se šel projít do sadu a na vinici. Nebe se mračilo. Chystalo se k bouřce. Zavolal si sluhu Tryfona a z hurta na něj spustil. Hrozny i broskve jsou už zralé, ale zdá se mi, že místo pána si na nich pochutnává kdejaký darebák. Nikoho nešetři. Jak se tu v noci něco šustne, bez milosti střílej. Vyženu tě karabáčem, zmizí-li mi do rána jediná broskev nebo hrozen. A jestli mi zastřelíš alespoň jednoho ničemného zloděje, vysázím ti na stůl 5 dukátů. Tak dělej, co umíš. Když pánova rodina zasedla ke stolu, dalo se zrovna do deště a začalo hřmít, až nádobí na policích hřinčelo. Po večeři si kupec posteskl. No, těšil jsem se na kousek hroznu z naší vinice, ale kdo by mi ho přinesl v téhle slotě? Najdek beze slova vstal, vzal košík a šel na vinici.
Z nebe sjel blesk a zahřmělo jako o soudném dni. Tatínku, vykřikla polékaně Savtička, co jsi to udělal? Vždyť se mu v té bouři něco stane. I paní vyčetla mužovi jeho hloupý rozmar. Já ho nikam neposílal, okřikl Jakubec. Viděli jste, že šel sám. A co by se mu stalo? Aspoň se přesvědčíme, že není žádný třasořitka. Znovu blesk a znovu hrom a v tom se otevřely dveře a na prahu stál Najdek s košíkem deštěm smáčených hroznů. Usmál se a řekl, dejte si chutnat, otče. Kupec sebral všechnu svou vůli a zahlaholil. Neříkal jsem vám, že ten náš Najdek je statečný mládenec? Jaká pak statečnost, odpověděl mladý muž. Vyrostl jsem v horách a tam si člověk musí na nečas přivyknout. Sladký hrozen pánovi zhořkl. Vstal od stolu, chytil karabáč a jako omámený vyběhl ven vypořádat se s Trifonem. Sotva se přiblížil k vinici, třeskla rána, kupec vykřikl a klesl k zemi. Přiběhl Trifon a když viděl, koho zasáhl, začal bědovat. Nenaříkej a odnes mě domů, zachraptěl boháč. Stalo se, co se stát muselo. Víc nepromluvil a kránu, když se vyčasilo, vydechl naposled. Paní otevřela ve světnici okna a spatřila na cestě tři stařenky od hlavy do paty bíle oděné. Tak už to na světě chodí, povzdychla si. Jeden umřel a druhý se narodil. A já k tomu dodávám, milí zlatí, že jsem nic nepřidala a nic jsem neubrala. Dala jsem jen dál, co vypravoval stařeček Damián.

0: Mám tebe. Do čeho jsem to vrazil? Co jsi mi to postavil do cesty, Hurvájs?
1: Nevím, kterou cestou jsi to namířil.
0: Jak to mohu vědět, když nevidím ani na krok? Nech tě hlouposti a rozsviť. A toho psa si také zavolej.
1: Žeriku, k noze! Třeba v té tmě nepoznáš pána?
0: Tak bude to?
1: Co bude to?
0: No, světlo.
1: Jo, tak to nebude, aniž to elektrárna vypnula proud.
0: Samozřejmě, a zrovna, když jdu domů.
1: Zrovna, když měl být v televizi Žůžo film Tma kryje zločin.
0: Nevím, co jim kryje v televizi, ale mě ta tma zcela zakryla rozhled. Co pak tu, nemáme ani kousek svíčky?
1: Myslíš, že by televize mohla hrát na svíčku?
0: Ty myslíš jenom na tu televizi, ale že se ti tady mohl otec přelomit a jinak zmrzačit, to tě nezajímá.
1: Ale ovšem, že zajímá.
2: Dělení, to bude rozhodně bez proudu celá ulice, Máničko.
3: Zeptáme se radí pana Spejbla.
0: Pojďte vstoupit, nechal jsem otevřené dveře.
1: Ovšem postupujte opatrně, neb se tam někde povaluje můj otec a jiné domácí zařízení.
2: No tak Máničko, posvěť přece.
0: Vidíš, Hurvínku?
1: Simono, teď trochu vidím.
0: Zásluhou paní Kateřiny, neb oni jsou s Máničkou na všechno připraveny. Děkuji za trochu toho svíčkového světla. Hned jsem na nohou.
2: Při světle svíčky je zde útulněji, že, pane Spejble?
1: Hlavně mezi tím povaleným haraburdím.
2: Je to zákon schválnosti. Zrovna jsem se chystala, že si něco přečtu. Mánička si pustila televizi.
1: A ona tma.
2: No.
1: To je nadělení, viď, Mánička?
4: No, a já jsem se tolik těšila.
2: Ale to nic, děti. Uděláme si černou hodinku.
0: Znamenitý nápad. Však jsem od rána kloudně nejedl. Hurvínku, nachystej nějaký gastro.
2: Jeden špímaři. To přece býval takový starodávný zvyk, že se lidé za dlouhých zimních večerů scházívali ve světnici, předli len, zpívali a vyprávěli si všelijaké povídačky a dávali si hádanky.
1: A podřimovali, prosím.
2: A co tě nemá, tam bývalo veselo.
1: Ale básník praví, tma jako v hrobě, mráz v okna duje, v světnici teplo u kamen, v krbu se svítí, stará podřimuje, děvčata předou měký len.
3: Sim, to napsal Karel Jaromír Erben.
0: Je docela možné, když tam byl pan Karel Jaromír návštěvou, že si někdo schrupnul. To ovšem neznamená, že by to byla příležitost k odpočinku.
1: Nebo k pečení zajíce na černo.
2: Ale to s tím vařením to řekl pan Spejbl v žertu, Hurvínku.
0: No, samozřejmě. Chtěl jsem do té potemnělé nálady vnésti trochu té legrace, protože smích je, abych tak řekl,
1: kořením života.
0: No právě.
1: A já bych raději zkusil tu televizi.
4: Hurvínku, budeme si radši vyprávět.
1: Já znám ty taťuldovy povídačky na spaměť.
4: Ale já je neznám.
2: Já si vás také ráda poslechnu, pane Spejbl.
0: Ano, paní Kateřino. No, když jinak nedáte, budu povídat. Myslete si, že mám 77 kapes a v každé kapse jednu pohádku. Z kolikáté kapsy chcete pohádku?
1: Teď máš kapsy plné drobečku, které nosíš si pod holubů.
4: A Hurvínku, pane Spejble, třeba ze sedmé.
0: No tak dobře, když ze sedmé,
4: no.
0: Tak v té je pohádka taková.
4: No.
0: Tak, hele, podívejme, já jsem v ní našel zapalovač. Co jsem se ho jenom nahledal?
4: Ale pane Spejble, to přece není ta pohádka.
1: To ještě uvidíš, co všechno najde taťulda po kapsách.
0: Byla by ho hrozná škoda.
2: No to ano, ale my čekáme na pohádku.
0: Ano, vidíte, samou radostí, že jsem našel ten zapalovač, bych na pohádku zapomněl. Tak v té sedmé jste říkali?
1: Myslím, že bys to měl vzít raději z osmé, abys tam náhodou nenašel ještě kamínek do zapalovače.
0: No tak, nešpičkuj pořád. Dobrá, tedy z osmé. Tak poslouchejte. Byl jednou jeden starý slouha. Poslouchejte, pohádka bude dlouhá. V ruce držel hůl, už je pohádky půl. A na té holi zvonec, už je pohádky konec.
1: A co pak ukrýváš v té 55. kapse?
0: Tam je taková. Jeden otec měl tři syny, vůz, koně a bič. Jednomu dal vůz, druhému koně, třetímu bič, pohádka je pryč.
2: No, vidím, že si schováváte jen ty nejlepší pohádky, ale teď nějakou hádanku. Kdo začne?
1: Já jsem řekl první.
3: Tak se rozpočítáme.
1: Tak, jenda, dvanda, třinda, čtrnda, pádě, ládě, souka, louka, do klobouka, cinky, linky, bác. Vidíš, Aňáni, ty začíná paní Kateřina.
2: A proč zrovna já?
0: Jen se neupejpejte, paní Kateřino.
3: No, na koho to slovo padlo? Na bábinku.
2: No tak dobře, tak tedy hádejte. Čtyři rohy, žádné nohy, chodí to, stojí to.
0: Chodí to, stojí to, čtyři nohy. Jak fakt se to zvíře jenom jmenuje? Už to mám na jazyku. To bude
1: něco předpotopního.
3: To jsou dveře, žádné zvíře.
0: Inu, bodeč, vždyť jsem si to hned myslel.
3: A teď já. Kdy má slepice nejméně peří?
0: Na pekáči, Máničko, na pekáči.
1: No, když jde o jídlo, tak to jde taťuldovi znamenitě.
0: Nyní jsem na řadě já. Pozor. Tak pozor. Za půl roku, kolik udělá vrabec kroků?
1: A máme tu hodinu počtu. Sím ani jeden.
0: Jak to?
1: Protože vrabec skáče.
3: No, to bylo moc lehké.
0: No, to je pravda. Tak já dám těžší. Který chryp je nejvíc v rybníce?
1: To je zase ze zoologie.
0: Ptám se, který chryp je nejvíc v rybníce a ne v zoologické zahradě.
1: Mokrých. A teď něco z mého hádánkáře. Proč kohout při kokrhání zamhouří oči?
0: To že dělá?
1: Simano.
0: Že zamhouří oči?
1: Simano.
0: Při kokrhání? To se podívejme.
3: Já se dám podat.
1: Aby slepice viděli, že to umí z paměti.
3: Yeah.
0: Jo, takhle.
1: A dále, jakého psa si zajíc bojí víc? Černého nebo bílého?
0: Tebe určitě, vždy ty ani nerozeznáš zajíce od tříkolky.
2: Opravdu velice těžké k uhádnutí. Řekla bych, že černého.
1: I když černého, bílého, protože si myslí, že sundal kožich, aby ho líp dohnal.
0: Podívejte se.
3: Je?
0: Už to zase funguje.
2: Sláva, už nám rozsvítili.
3: To je škoda, právě jsme byli v nejlepším.
1: To není žádná černá hodinka nebo ty přásky, když se to ještě nespívalo. Hele, Máni, já zhasnu a ty zpívej. A my ti s Taťuldou obstaráme doprovod.
3: Zpívala bych, neumím, mlčet se mi nechce. Šla bych domů, nemůžu, vlk tam stojí v cestě. Vlk tam stojí v cestě.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
6: O čtyřech bratřích. Jeden myslivec měl čtyři syny. Když chlapci povyrostli, řekli otci: tato, půjdeme do světa. Otec bratry vypravil a chlapci šli. Přišli do lesa a v tom lese byly čtyři cesty křížem. A mezi nimi stál buk. Nejstarší bratr řekl: tady na tom rozcestí se rozejdeme. A tady u toho buku každý z nás zarazí nůž a do roka a do dne se zase všetci sejdeme. Ty nože nám podají zprávu. Čí nůž bude zrezivělý, ten přišel ve světě o život. Čí nůž bude čistý, toho nic zlého nepotkalo. Zaborli nože do buku a rozešli se. Chodili po světě celý jeden rok a celý jeden den a potom se vrátili domů. První přišel k buku nejstarší bratr. Vytáhl svůj nůž, prohlédl ostatní a když viděl, že jsou čisté a rez se jich ani nedotkla, zaradoval se a pravil: chvála Bohu, všetci jsme živi a zdraví. A šel domů. Otec ho přivítal, zeptal se ho, čemu kloudnému se ve světě naučil. Syn řekl: tatínku, co vám mám povídat? Stal jsem se latařem. Otec se divil, o takovém řemesle nikdy neslyšel. Syn řekl, ale já nejsem obyčejný latař, jako ostatní lataři. Já jsem takový latař, že když řeknu, ať je něco zalátáné, hned se tak stane. Otec měl viset v komoře kabát, který byl samá díra, řekl synovi, aby mu ho zalátal. Syn tedy rozkázal, ať je ten kabát zalátaný. A kabát byl rázem jako nový. Ani ty záplaty nebylo poznat. Druhého dne přišel na lesní rozcestí druhý syn. Vytáhl z buku nože a prohlédl si je a když viděl, že jsou čisté a nezrazivěly, pravil, chvála Bohu, nikomu z nás se ve světě nepřihodilo zlé a nejstarší bratr už je doma. A šel také domů. Otec ho přivítal, ptal se, jaké má řemeslo. Syn odpověděl, tato, ani se moc neptejte, já jsem se stal zlodějem. Otec pravil, no to jsi vybral pěkné řemeslo, až mne z tebe hanba obchází. Ale syn řekl, já nejsem obyčejný zloděj jako jiní zloději. Já jsem takový zloděj, že když se mi zachce, aby něco bylo moje, hned to mám. I kdyby to bylo na samém konci světa. Přes palouk zrovna utíkal jelen. Otec ho zahledl oknem a řekl synovi, že by bylo dobré, kdyby toho jelena měli. Syn řekl, ať máme toho jelena. A hned měli toho jelena na dvoře. Třetího dne přišel k rozcestí třetí syn. Vytáhl ze stromu svůj nůž, prohlédl ten, co zbyl poslední a řekl, chvála Bohu, nůž je čistý a starší bratři už jsou doma. A šel také domů. Otec ho přivítal a byl zvědavý, jakému řemeslu se syn vyučil. Syn pověděl, nevím, tatínku, co tomu řeknete, ale já jsem takový hvězdář, že když se podívám na nebe, vidím, kde je co na celé zemi. Čtvrtého dne přišel k buku nejmladší z bratrů, vytáhl svůj nůž, ostatní tam už nebyli, zaradoval se a řekl si, bratři se vrátili. A šel také domů. Otec syna přivítal a vyptával se na jeho řemeslo. Syn řekl, že je myslivcem. Otec měl radost, že je chlapec po něm. Syn pak řekl, a já nejsem tato takovým myslivcem, jako jste vy. Já jsem takový myslivec, že když řeknu o něčem, ať je to zastřeleno, tak je to hned zastřeleno. Otec se díval zrovna z okna ven a uviděl na kopci běžet zajíce. Řekl, zastřel ho. A zajíc byl zastřelený. Ale otec povídá, já ho nevidím. Hvězdář se podíval na nebe a povídá, leží tamhle, v tom trní. Otec pravil, no ano, ale jak ho z toho trní dostaneme? Zloděj řekl, ať toho zajíce máme. A hned toho zajíce měli. Jenže ten zajíc byl z toho trní celý potrhaný. Otec řekl, kdo od nás takovou kůži koupí? Syn latař nemeškal, ať je zajíc zalátaný. A hned byla kůže celá. Obrátili kůži na ruby, pověsili do stodoly, aby vyschla, a zajíce dali na pekáč. Pěkně si na něm pochutnali a otec syny pochválil. Vidím, že jste se naučili užitečným řemeslům. Když zůstanete pospolu a budete svorní, dobře vás ta řemesla uživí. Bratři poslechli, žili v bratrské lásce a jestli neumřeli, mají se dobře až dodnes.

0: Ráno přineslo lehký vánek. Pája se vysouchal z pavučiny a houpal se na tenounké nitce. Ale najednou se zvedl vítr. Protočil se mezi stromy, popadl Páju, zatočil s ním a vynesl ho do výšky. Pustil ho až na severní straně lesa. Odehrálo se to jako ve snu. Pája padal na zem, ale přesličky ho zachytili.
1: Tak tohle za mého mládí nebývalo. S nebe padají pavouci, stěžoval si někdo dunivým hlasem.
0: Pája se rozhlížel kolem, ale nikde nikdo. Haló, kde jste a kdo jste? Zašeptal.
1: Podle peří poznáš ptáka, podle hlasu jeskyňáka. Zadunělo to docela blízko. Já jsem brouk, potemník, ale říkají mi děda jeskyňák.
0: Spleť přesliček se rozevřela a Pája uviděl vchod do temné jeskyňky. Stál tam vyzáblý černý brouk. Když se pohnul, šustilo to jako suché listí. Páju napadlo, že musí být starý jako les okolo.
1: Jak se ti u mě líbí, zaduněl potemník. A na to se rozesmál, já vím, moc toho nevidíš. Musíš si nejdřív zvyknout na to přítmí. Ale možná přiletí zlatá muška, to je pak u mě v jeskynce, jako když nad lesem svítí sluníčko.
0: Vy znáte zlatou mušku, co přináší štěstí? Poposkočil Pája.
1: No znám, někdy, když si tak sám se sebou povídám a ztratím v hovoru nit, přiletí a posvítí mi, abych ji zase našel. Ta umí věcí, zasmál se děda jeskyňák.
0: Já vím, jenomže se ukáže jen na docela malou chviličku a hned zase uletí, stěžoval si Pája.
1: A to je právě dobře. Štěstí trvá vždycky jenom chviličku, to mi věř. A proto je nejkrásnější ze všeho těšení.
0: Těšení? Divil se pavouček.
1: Těšení, zaduněl děda jeskyňák. Já se například nejvíc těším na jaro.
0: Teď v létě?
1: Léto už má na kahánku. Podzim bývá krátký a zima zase dlouhá. Proto se už teď v létě těším na jaro.
0: Já se pořád na něco těším, řekl Pája.
1: No to je správné, pochválil ho potemník. Těšení prodlužuje život a zahání můru k můru.
0: Pája překvapením povyskočil. Vy znáte i můru chmůru? Staríček se káže říkal, že ji dokáže zahnat jenom sluníčko.
1: Má pravdu, přikývl jeskyňák. Jenomže ke mně do jeskyně se sluníčko nikdy nedostane. Tak jsem si musel na můru chmůru sestrojit past.
0: Past? A jakou past?
1: Můra se spálí o světlo, vysvětloval děda jeskyňák. Já tady ale žiju po tmě, jsem přece potemník. A tak mám na dně studánky věčnou vločku sněhu. Září jako střípek jasného stříbra. Ta záře můru chmůru přiláká.
0: A pak se stane co? Vydechl Pája.
1: Můra chmůra přiletí a sotva se zahledí do jasu sněhové vločky, zmrzne a roztříští se jako sklo.
0: Děda jeskyňák vypadal najednou strašně staře a unaveně.
1: Promiň, na chvíli si zdřímnu, řekl tiše a hned na to zavřel oči a začal pravidelně oddechovat.
0: Pája se zvědavě rozlížel po jeskynce. Na konci chodby spatřil stříbrné světýlko. To bude jistě ta sněhová vločka, pomyslel si. Ještě nikdy neviděl sníh a ta stříbrná záře ho přitahovala jako můru. Jeskynka byla vlhká a temná a čím více Pája vzdaloval od vchodu, tím byla záře větší a mrazivější a také lákavější. Pája došel až na konec chodby. Na dně hluboké studánky tu spočívala zářící sněhová vločka. Vypadala jako severka, jako hvězdička utržená z nočního nebe. Pája se nad studánkou trošičku naklonil a stříbrný plamínek ho ožehl, ale nepálil jako oheň, pálil jako mráz. Stačila chvílenka a pavouček se proměnil ve stříbrný střípek ledu. Vstávej, Pájo, probuď se. Ten tenký a zvonivý hlásek přicházel z veliké dálky. Slyšíš, to jsem já. Otevři oči. Pája poslechl, ale trvalo to celou věčnost. Otevřel oči a stříbrné světýlko z hlubiny zmizelo. Za to v jeskynce se kmitalo a tančilo zlaté světýlko. Zlatuško, vydechl Pája a bylo mu sladce a ospale. Málem jsem přiletěla pozdě, řekla zlatá muška, ale Pája ji slyšel jako ve snu. Tak vstávej, doprovodím tě domů. Vždyť si tu málem zmrznul, zatřásla s ním zlatuška. Pája se postavil na nohy a zlatá muška mu ukazovala cestu k východu. Potemník stále ještě spal a ze spánku se usmíval. Ale když nad ním zlatá muška zakroužila, otevřel oči. Šťastnou cestu, Pájo, zaduněl. Už se těšíš domů? Těším. To je dobře. Nejkrásnější ze všeho je těšení. Těšení zahání i můru chmůru. Já vím, řekl Pája. A těšil se ke strýčkovi Sekáčovi a k bratránkům a kamarádům, ale ještě více těšil, že ho celou tu dlouhou cestu bude doprovázet zlatá muška.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Já nevím, jak se to stalo, ale najednou tady byly Vánoce. Listonoš chodil s brašnou třikrát tak naditou, protože roznášel spousty vánočních přání. Myslivec rázoval po lese a rozvěšoval na stromy oříšky, aby veverky měly také nějaké nadělení. K rybníčku přišel rybář jen tak bez prutu a bez návnat, vysekal do ledu díru a nafoukal tam rybám trošičku vzduchu, aby si na Vánoce přilepšili. Tak tedy byly Vánoce. V domečku za lesem vystrojili parádní stromek a maminka rychle dodělávala cukroví. Upekla taky pořádný dort a Ája ho chtěla ozdobit šlehačkou. Jenže šlehačková bomba pořád ne a ne stříkat. Až se na to Fík nemohl dívat a povídá.
2: Ukáž, dej to sem, ty nemáš žádnou sílu. To se musím pořádně zmáčknout. Hele, takhle.
1: No a částečně se mu to povedlo. Na dortě sice šlehačka nebyla, ale za to byla na stropě a na stromečku.
3: Teda, ty jsi tomu zase dal, Fíku.
2: Aspoň tu máme správnou vánoční náladu.
1: Stromeček opravdu vypadal jako zasněžený a ty bílé cancoury, co visely se stropu a z lustru, neměly daleko k opravdickým rampouchům. No, teď budeme dělat vánoční zvyky, řekla maminka, když to všechno uklidili. Nejdřív rozkrajovali jablka. Když tam bude křížek, tak je to špatné, poučoval tatínek. Ale když tam bude hvězdička,
2: tak je to nepřístupné.
1: Ale ne. Když je tam hvězdička, tak je to dobré. Budeš dlouho živ a zdrav.
2: Aha, tak já to teda zkusím.
1: Fík rozkrojil jablko, udiveně zamžikal očima, pak to rozkrojené jablko ukázal ostatním a vyjeveně se zeptal.
2: A když je tam červ?
1: Rozkrajovali i ostatní, ale nikdo už neměl červa. Všichni jenom hvězdičku a tak se náramně radovali. No a teď budeme házet střevícem. To se vezme nějaký starší střevíc, zavřou se oči a střevíce hodí přes rameno za sebe. Ovšem pozor! Pozor, musíte dávat pozor, aby se nerozbilo okno nebo nádobí.
3: Já první, jo?
1: Ája tedy začala a střevící padnul špičkou ke dveřím. To znamená, že do roka půjdeš z domu. Vysvětlil to tatínek, ale Fík se hned ozval.
2: Co, to jako do děcáku? No tak to ne, já tě nedám, Ájo.
1: Ale to je taková pověra, člověče, totiž pse. To se nesmí brát vážně. Hele, teďka budu házet já. Tatínek si stoupil pěkně zády ke dveřím a mohutným rozmachem hodil střevíc za sebe. Jenže v tom se zrovna otevřely dveře a vstoupil listonoš. Škrpál mu přistál rovnou na poštovním nose a pevně se zapasoval.
2: Chychní a chychlí, chánoche, cheje, chychkonoch,
1: uhlal pošťák do střevíce a nikdo mu samozřejmě nerozuměl.
3: Co to povídá?
2: Jo, nevím. Třeba je to nějaká tajná poštovní řeč?
3: Ba ne, to bude tím střevícem na nose. Musíme mu ho sundat.
1: Tatínek nabídl panu listonošovi skleničku, ale nebyla mu nic platná. Ono se se střevícem na nose jaksi špatně pije. Tak mu radši nabídli zouvák, aby si mohl ten střevíc vyzout. S bosým nosem potom už řekl docela srozumitelně.
4: Šťastné a veselé Vánoce přejeli stonoš.
1: A podal jim telegram, kvůli kterému vlastně přišel. Z toho telegramu ale taky nebyli moudří.
4: Psi, jedu, pedu, babika.
1: Četl tatínek a kroutil nad tím hlavou.
5: Počkejte. Co to jen může znamenat?
4: Psi, jedu, pedu, babika.
3: Jo, to já prosím nevím, řekl listonoš. Já jenom doručuju, co mi dali. Já jsem doručovatel, víte? Sežeňte si někoho z hádankářského kroužku.
1: a odporoučil se. Pokračovali tedy ve vánočních zvicích litím olova. Fík si přitom spálil levou zadní a museli mu ji zavázat. Takže když hrál potom na speciální psí piano koledu, musel hrát jenom tříručně, teda tříklapně.

0: vykoukl z okna, usmál se a chápavě řekl.
1: No jo, tak já už vím, co to znamená psi jedu pedu babika. No to je přijedu na mopedu babička.
0: A bylo to tak. Babička už zaparkovala stroj do závěje a běžela se všemi srdečně přivítat. Fík si na to vzal rukavice, aby babičku při objímání moc nepoškrábal. A teďka si zapálíme na stromečku prskavky, řekla Řeja a hned je začala rozvěšovat. No, ono se to snadno řekne, zapálíme, ale nedokázal to ani tatínek. Jsou nějaké vlhké.
1: Tak pod nima zapálíme svíčky, no,
0: navrhl Fík. Tatínek tedy zapálil pod každou prskavkou svíčku a potom zase začali zpívat koledy.
2: Tichá noc, klidná noc.
0: Ajeje. Všechny prskavky chytili najednou a stromeček nadskočil, jako by chtěl odstartovat k raketovému letu.
3: Je, a co dárky? Kdy už se budou rozdávat dárky, táti?
0: No jistě, to víte, že se taky rozdávaly dárky. Ája dostala kromě jiných věcí taky pěknou pohádkovou knížku z obrázky. Babička dostala troje bačkory, tak dala dvoje Fíkovi. To bylo pro něj právě tak akorát. Jedny na přední a jedny na zadní. Kromě toho ovšem dostal Maxi pes ještě jeden veliký, těžký balík. No, tak to je něco, bez čeho se žádnej slušnej pes neobejde, řekl tatínek a smál se. A víte, co bylo v tom balíku? Z brusu nový, krásný, bílý patník. Fík si ho hned odnesl ke své chaloupce. Potom si umyl nohy. Děti, poslouchejte. Umyl si nohy a uložil se pod svou pruhovanou peřinu ke krásnému
4: pánu. Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Jednou ráno se v oknech pařezové chaloupky divně zatmělo, jako by kolem prošel někdo zlý. A někdo zabouchal na dveře a zavolal.
1: Nekoupíte 3 chlupy z kožíšku?
0: Bochomůrka už chtěl otevřít, ale Křemílek ho popadl za loket a povídá.
2: Bochomůrko, mně se to nezdá.
1: Tak koupíte 3 chlupy?
0: Znovu zavolal hlásek za dveřmi. Bochomůrka otevřel a do světnice vběhla Kolčavka a rovnou k Bochomůrkově posteli. Vjela pod peřinu a přikryla se až po bradu. Měla fousatou hubu a smála se.
1: Tak, a chaloupka je má a vy dva mě budete sloužit.
0: Křemílek a Bochomůrka nevěděli kudy kam.
1: Křemílek mi učeše fousy a Bochomůrka vyleští drápky.
0: Poroučela z postele Kolčavka. Když ji učesali a naleštili, křikla na ně znova.
1: Křemílek mi z lesa přinese 3 pěnkavčí vajíčka a Bochomůrka 3 kosí.
0: Prskla a vyhnala je z chaloupky pro vajíčka. Hned za prahem se Křemílek zastavil.
2: Já vajíčka pro Kolčavku krást nebudu. Tyše,
0: špitl Bochomůrka.
2: Dívá se za námi z okna.
0: Šli dál do lesa a přišli ke skalce. Pod skalkou seděl mužík, byl celý černý a černočerně smutný.
2: Taky tě někdo vyhnal z chaloupky. Stalo se mi něco mnohem horšího,
0: odpověděl černý mužík.
2: Dívejte se.
0: Křemílek a Bochomůrka se posadili pod skalkou, černý mužík si vylezl nahoru, odrazil se a sjel dolů. Křemílek s Bochomůrkou mu zatleskali.
2: Proč mi tleskáte?
0: Řekl smutně černý mužík.
2: Je to tak dobře umíš,
0: řekl Křemílek.
2: Umím, neumím,
0: vzdychl černý mužík.
2: Ale nerozpálil jsem se a rozpálit jsem se měl. Já jsem totiž ohnivý mužík a tahle skalka je mé škotátko. Tak to zkus ještě jednou,
0: poradil mu Křemílek. Mužík sjel ze skalky znova, ale zas zůstal černý jako vypálený trout.
2: Kde pak? Skalka už je moc ohlazená. Mně už nic nepomůže.
0: Křemílek sizul botu, obrátil ji podrážkou nahoru a zamyšleně se díval, jak z boty nic nevypadlo.
2: Škoda, že nejsem trochu nepořádný. Teď to, Bochomůrko, zkus ty.
0: Bochomůrka obrátil děravou botu a na skalku se z ní vysypala celá sklenička písku. Smutný černý mužík vyběhl nahoru, odrazil se a jede dolů. Písek mu skřípe pod kalhotkami a už se kouří, vyskočily jiskry. Černý mužík zrůžověl a rozpálil se plamenem.
2: Děkuju na 1000krát,
0: povídá,
2: ale nevad, zůstávám něco dlužen.
0: Křemílek a Bochomůrka vzali tedy ohnivého mužíka opatrně mezi sebe a vedli si ho domů do pařezové chaloupky. Zastavili se na prahu a zaťukali.
1: Nesete vejce?
0: Křikla z postele Kolčava. Neřekli na to nic a zaťukali znova.
1: 3 pěnkavčí a 3 kosí?
0: Křikla z postele Kolčava. Zas neřekli nic a zaťukali ještě jednou.
3: Kolčava na ně vyběhla, ale vrazila rovnou do ohnivého mužíka, co stál uprostřed. A řekla, že už vlastně nemá hlad a že jí tlačila postel a utekla do lesa. Ohnivý mužík ještě zapálil v peci pod hrncem s polívkou a šel taky. A Křemílek a Vochomůrka pozbírali kolčavý chloupky, vyvětrali peřiny a ustlali si postel.

Kiki je rozmazlená. S Kiki nás čeká ještě spousta starostí. Pořád nás vyrušuje. Tak třeba se zamyslím, já když myslím, tak tiše sedím a občas mrsknu ocáskem, to abych nezapomněl, co jsem vymyslel. Kiki potichoučku přijde a chňap drží mě za ocas. Já musím přestat myslet, musím se převalit na záda a učit Kiki zápasit. Je to pěkná zábava, ale nesmí to být pořád jiný, tak před nima popadnu kolem krku, zad nima trochu jako uhodím, ale drápy vůbec nevytáhnu, zkrátka peru se s ní jen tak na měko. Kiki, když se do toho dá, začne se prát doopravdy. Neví, jak jsou její drápky ostré a její zuby. Včera mi prokousla ucho, to už mě dopálilo. Stiskl jsem jí, že vykulila oči. A ona na mne začala syčet, jako na cizího. A hned drápkem po čumáčku. Tak jsem uhnul, vyskočil jsem na okno a povídám, Kiki, teď už ale dost. Máš vztek a to není žádná hra. Kiki se urazila a šla za mým člověkem. Tak jsem si řekl, jen si jdi, on se přes tebe nejspíš přerazí, když to nedopadne hůř. Ale kočky, já zůstal koukat. Kiki si vyběhla po jeho zadní tlapce až na rameno a začala se k němu mít. Předla velice dovoleně, já si říkám, počkej, vyrušila si ho, ten s tebou vyběhne. A on se vám zatím začal usmívat. Začal Kiki hladit a byl velice spokojený. I když se s ním Kiki začala prát, jasně jsem viděl, že ho škrábla, až mu tekla červená. Teď určitě dostane pohlavek, zadoufal jsem. Nedostal. Můj člověk postavil Kiki opatrně na zem a začal jí házet skákavou kuličku. Bavili se spolu, jako bych já vůbec nebyl. Zaječel jsem velice silně, že chci ven, aby si vzpomněli, že vůbec jsem. Můj člověk mě klidně pustil a hrál si dál s Kiki. Vztekle jsem vyběhl a řekl jsem si, počkej, já ti ukážu. Šel jsem k místu, o kterém vím, že tam pobíhá plno myší. Začal jsem lovit.

0: Jednou si lidé vyšli do lesa na houby. Rostlo jich hodně, hnědé i žluté, bílé i strakaté, velké i malinké, s čepičkou ještě schovanou v jehličí. A pod hřibem, s hlavou jako kolo od vozu, našli stařečka velkého jako prst. Za to svou si dlouhými, až je coural po zemi. Stařeček se před nimi dal do běhu. Cupital malýma nožkama, ale daleko nedocupital. Lidé ho chytili a začali se udýchaného stařečka vyptávat. Kdo jsi? A co tu v lese děláš?
1: Jsem král hub. Vládnu všem houbám, co jich kde v širém světě roste.
0: A co si myslíte, že lidi napadlo? Říká, že je král, tak ho dáme našemu králi, snad si spolu budou rozumět. Král se zaradoval a dárce štědře odměnil. Už se těšil, jak se mužíčkem pochlubí při nedělní slavnosti vzácným hostům z dalekých krajin. Ale protože nevěděl, co je stařeček zač, raději ho nechal zavřít do sklepa, aby mu neutekl. To odpoledne si králův synáček hrál na nádvoří se zlatým oříškem. A jak si tak hrál, oříšek se mu přes mřížku zakutálel do sklepa, kde byl zavřený maličký stařeček. Ten oříšek zvedl a přes mřížku ho ukázal chlapci.
2: Dej mi ten oříšek,
0: poručil malý princ.
2: Dostaneš ho, ale musíš si pro něj přijít,
0: řekl stařeček.
2: No a jak se mám k tobě dostat? Dveře jsou určitě zamčené.
1: Dojdi do komnaty pro klíč a odemkni dveře.
0: Chlapec přinesl klíč, odemkl dveře do sklepa a vešel dovnitř. Stařeček mu oříšek podal, ale než se princ vzpamatoval, nepozorovaně mu proklouzl mezi nohama a frrrr, už byl venku. Princ se lekl, protože věděl, že se král bude velice zlobit. Rozhodl se, že to raději nikomu neřekne. Když přišla neděle a s ní velká slavnost, na kterou přijeli králové z 9 zemí, panstvo ze širokého okolí a všechen lid z podhradí, chtěl se král pochlubit svou zvláštností stařečkem, který se prohlašuje za krále hub. Ve slavnostní chvíli poslal král ministra do sklepa. Ministr odemkl, ale ať kouká, jak kouká, sklep byl prázdný. Po chvíli se přiběhl podívat sám král. Ale stařeček byl opravdu pryč. To bylo výsměchu. To bylo ostudy. Ale výsměch za čas přejde. Na ostudu se zapomene. Přešlo mnoho let a z malého prince se stal švarný mládenec. Ten jednou při snídani otci vyprávěl, co se tehdy přihodilo se zlatým oříškem a králem hub. Královský otec ale na velkou hanbu, kterou kdysi díky svému synkovi utrpěl, nezapomněl. Rozčílil se i po tolika letech a vyhnal syna z domu. Aby nešel úplně sám, nechal se obněkčit a poslal s ním svého generála. Princ s generálem vyšli do světa. Ale generálovi se vůbec nelíbilo dělat princi sluhu. A tak čekal na první příležitost, jak věci změnit. Jednou měl princ velikou žízeň, ale voda se leskla hluboko ve studni. Generál princovi poradil, ať se přiváže na provaz, že ho spustí k vodě do studny. Až se dost napije, že ho pak zase vytáhne. Princ se nechal k vodě spustit, napil se, ale když chtěl vytáhnout, generál si dal podmínku.
3: Vytáhnu tě, když si vyměníme svoje místa. Já budu princ. A ty za mnou půjdeš jako můj sluha.
0: Co měl princ dělat? Ve studni zůstat nechtěl, musel souhlasit. Zanedlouho přišli k nádhernému královskému zámku. Generál se představil jako královský syn a prince jako svého generála. Král pozval generála do svých komnat, ale prince poslal mezi služebnictvo a musel na pastvu vyhnat koně. Jak tak seděl na louce a přemýšlel o svém neradostném osudu,

0: zjevil se mu král hub, který mu kdysi utekl ze sklepa. Stařeček mu pokynul a řekl:
1: způsobil jsem ti potíže, za to se ti odměním.
0: Luskl prsty a ocitli se v měděném zámku, kde žila stařečkova dcera, měděná královna. Nejstarší dcera krále Hub ho pozvala k měděnému stolu s měděným ubrusem a pohostila ho jídlem v měděném nádobí. Čas jim rychle ubíhal, až je král Hub přerušil.
1: Musíš se vrátit ke svým koním, princi, ale návštěvu se sluší něčím podarovat. Ať ti tedy přivedou měděného koně.
0: Čtyři sluhové přivedli měděného koně, který byl tak silný, že ho nemohli udržet. Ale co budu sám dělat s koněm, kterého čtyři sluhové neudrží? Nevěděl si rady princ. Na tomu král Hub nalil do čtyř skleniček kouzelný elixír, po kterém se cítil tak silný, že by zvládl čtyři silné koně. Kromě koně dostal princ ještě měděnou píšťalku, kterou mohl koně přivolat, ať byl, kde byl.
1: Ale to ti říkám, dobře tu píšťalku opatruj. Kdybys jí ztratil, i o koně přijdeš.
0: A nakonec mu ještě předal měděné brnění. Princ si oblékl brnění, nasedl na koně a pustil se k lesu. Večer koně pustil do lesa, brnění odložil do jeskyňky a vrátil se se svými koňmi z pastvy do zámku. Další den se všechno opakovalo, ale král Hub ho pozval ke své prostřední dceři, stříbrné princezně, která žila v zámku celém ze stříbra. Usadila prince ke stříbrnému stolu, na stříbrnou stoličku, na stole na stříbrném ubruse ležely stříbrné mísy plné těch nejlepších pokrmů. Když byl čas vrátit se na pastvu, podarovali ho stříbrným koněm tak silným, že ho ani 8 sluhů nemohlo udržet. Král Hub mu nalil 8 skleniček kouzelného elixíru a princ byl po jejich vypití tak silný, že by zvládl zkrotit 8 bujných koní. Pak dostal stříbrnou píšťalku, na jejíž zapískání stříbrný kůň přicválá, ať je kde je, a nakonec ještě stříbrné brnění. I třetí den se mu na pastvě zjevil král Hub. Vzal prince do zlatého zámku ke zlatému stolu se zlatým ubrusem, kde na zlatých mísách bylo nachystáno tolik jídla, že by se 100 lidí najedlo do syta. Po jídle přivedlo 12 sluhů koně tak bujného, že se jim už vytrhával. Pak dostal princ vypít 12 odlívek kouzelného elixíru, po kterém skrotil koně sám jedním pohledem. Nescházela zlatá píšťalka a ani zlaté brnění nechybělo.
1: To tě zachrání, až ti bude nejhůř,
0: kladl mu na srdce král Hub. Když hnal koně z pastvy, překvapilo ho, že celé město je zahaleno černým suknem. Nejstarší princezna na nádvoří plakala, protože zítra měl přiletět mořský drak, který si ji má odvést do své sluje. Princ ji utěšoval, jak mohl, a nakonec slíbil, že se určitě najde nějaký statečný princ, který ji zachrání. Když na druhý den vedli královu nejstarší dceru vstříc drakovi, zapískal princ na měděnou píšťalku. Za chvíli už seděl na měděném koni, v měděném brnění a spěchal na mořský břeh. Mořský drak právě vylézal z moře. Lidé před ním prchali a rozprchl se i princeznin doprovod. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, před princeznu se postavil měděný princ. Začal lítý boj. Nakonec princ usekl drakovi hlavu, vyřízl mu jazyk, schoval ho do torby a ujel, ani se nerozloučil. Druhý den město zase v černém sukně zahalené a na zámeckém nádvoří plakala prostřední dcera. Když prý neuspěl jednohlavý drak, zítra si pro prostřední princeznu přijde 3hlavý. Princ ji utěšoval, jak mohl. Ráno pískl na stříbrnou píšťalku, nasedl na stříbrného koně ve stříbrném brnění a byl na pobřeží dřív, než tam dorazila prostřední princezna s plukem královských vojáků. Tu se začalo moře bouřit a země se otřásat, jak z moře vylézala trojhlavá obluda. Když ji vojáci z princezny na doprovodu uviděli, rozprchli se a do boje se pustil jen stříbrný princ. Když drakovi usekl všechny tři hlavy jako hlávky zelí, vyřízl jim jazyky a zmizel. Ani se pak nedivil, když město zůstávalo v černém hávu a na nádvoří plakala nejmladší princezna. Když neuspěli slabší ze tří mořských oblud, zítra si prý nejmocnější šestihlavý přijde pro nejmladší princeznu. Hned za rozednění pospíchal princ do lesa. Zapískal na zlatou píšťalku a ve zlatém brnění se na zlatém koni rozjel na mořský břeh. Když přicházela princezna, vzedmuly se vysoké vlny, obloha zčernala a z moře začala tryskat horká pára. Tentokrát tam královskému vojsku velel sám král. Ale když viděl tu hrůzu, nezbylo mu, než vydat rozkaz. Zachraň se, kdo můžeš! Jediný proti příšeře se šesti hlavami zůstal na mořském břehu zlatý princ. Ale šestihlavý drak už znal všechny princovy úskoky. Byla to bitva bitev. Ve chvíli, kdy se zdálo, že prince některá z hlav už chytí do chřtánu, objevil se vedle zlatého prince malý mužíček s dlouhým bousem a vhodil před draka zlaté vejce. Sotva na zem dopadlo, vyhrnulo se z něj celé zlaté vojsko, spousta mužů chrabrých jako zlatý princ. Draka udolali, princ z dračích hlav vyřezal všech šest jazyků a zase zmizel beze stopy. Ale byl tak unavený, že na paloučku, kde pásl koně, usnul a spal tři dny a tři noci. Pak ho vzbudil král Hub.
1: Obleci zlaté brnění, vezmi sebou všechny tři koně a chvátej na zámek.
0: Na zámku se právě princův generál chvástal, že to on zabil všechny tři draky. Ukazoval všechny dračí hlavy a dožadoval se královské odměny. Když ale princ vytáhl z torby do všech dračích hlav jazyky, pravda vyšla najevo a král dal podvodníka generála potrestat. Chtěli princovi nabízet princezny, chtěli mu nabízet zlato, stříbro, ale princ jako by se do vody propadl. V tu dobu už seděl za zlatým stolem, se zlatým ubrusem, u nejmladší a nejmilejší dcery krále Hub. Zadívali se do sebe a zanedlouho sám král Hub strojil velkou svatbu. A co se jedlo? Ty nejlahodnější pokrmy z hub, co jich kde na širém světě roste. Z hub hnědých a bílých a strakatých. A když byla svatba u konce, stařeček král Hub zmizel. Hledali ho všude po lesích a vyhlásili to do celého světa. Až dodnes lidi chodí po lesích a hledají pod hlavičkami hříbků kouzelného mužíčka, krále Hub.

0: Boty pro kvapníka. Když sluníčko hřeje, louka voní a jetel kvete, tak mají čmeláci radost ze života. Ze samé radosti pak dělají kotrmelce a chtěli by, aby každý, koho potkají, na takový kotrmelec dostal taky chuť. Jenže kvapník ten radost ze života zrovna neměl.
1: Jak můžu mít radost, brůčel nespokojeně, když mě tlačí boty a já zrovna tolik chvátám. Milí čmeláci, na kotrmelce nemám ani čas, ani náladu.
0: A odkulhal. Co by tak kvapníkovi mohlo udělat radost, přemýšleli Čmelda s Brumdou. Snad nové boty, ale kde je vzít? Kdo nějaké měl, ten je potřeboval, a kdo je nepotřeboval, zase žádné neměl.

0: V jedné veliké staré botě měla svou obuvnickou dílnu stonožka. Uvnitř bylo slyšet ťukání ševcovského kladívka a venku viděli čmeláci hromadu všelijakých bot. Byly tam botky šněrovací, zapínací, natahovací, koupací, boty lyžařské, holínky i střevíčky baletní. Jenže všecky byly levé. Na pravou nohu se nehodila ani jedna. Co si přejete? Řekla stonožka. Nevidíte, že je dnes zavřeno? Přišli jsme tě, stonožko, poprosit, jestli bys neušila jedny boty pro kvapníka, protože... Spustili čmeláci, ale stonožka je nenechala domluvit. Ne, ne, dnes nemůžu ušít ani pantofel. Pozvali mě na taneční zábavu a já si musím obout ještě všechny pravé nohy. Přijďte se zeptat, až se vrátím z tancovačky, teď mě nezdržujte. A stonožka zabouchla čmelákům dveře před nosem.
1: Kdo by to byl do stonožky řekl, mračili se Čmelda s Brumdou.
0: A pak je napadlo, co kdyby si zatím pro kvapníka nějaké boty vypůjčili. Bylo jich tam nahromadě nejmíň pro 10 nožiček a kvapníkovi stačí obout dvě. Čmelda vybral červenou holínku. Brumdovi se zamlouvala spíš jedna sportovní polobotka a kvapníkovi tomu se líbily obě.
2: Jedna bota krásnější než druhá, radoval se. Ale moc rychle se v nich běhat nedá, připustil, když při rozběhu vždycky upadl. Ta levá by utíkala, ale ta pravá, ta jí pořád brzdí. Škoda, to asi nebudou ty pravé boty pro mě.
0: Jestli to není tím, že ta pravá je taky levá, uvažovali čmeláci. Musíš se kvapníku víc snažit. A tak se kvapník snažil. Obě boty byly tak krásné a jedna dokonce i pohodlná, jenomže právě kvůli té druhé musel často odpočívat.
2: Ach, je, vzdychal. A já zrovna tak chvátám.
0: Odvedem tě ke stonožce, tam je bot, tam si vybereš, rozhodli se Čmelda s Brumdou. Ale dřív než čmeláci přišel k té veliké botě, co v ní stonožka ševcovala, Pučmelout.
3: Hele, hele, tady někdo něco ztratil a já to našel. Konečně bota pro mě, moje číslo má nadměrná velikost.
0: Jásal Pučmelout a už si chtěl botu zkusit, když se ozvala rozhněvaná stonožka.
4: To je můj dům, opovaž se!
3: Jaký dům, co dobré ptáš, žížalo,
0: divil se Pučmelout.
3: Já vidím botu a v botě nemám žížaly rád. Vylez, ať se můžu obout.
4: Kdo je u tebe žížala, ty jedno čmeláčí strašidlo?
0: Dopálila se stonožka.
3: Bre, ptáš hlouposti,
0: trval na svém Pučmelout.
3: Bre, ptáš, protože nemáš žádný rozum. Žížaly nikdy nemají rozum. Chybí jim na něj hlava. A teď padej.
0: Pučmelout popad botu a vyklepal z ní ševcovský verpánek i ševcovská kladívka, ale stonožku ne. Ta se držela své obuvnické dílny a ani za nic se jí nemínila pustit. Pučmelout si tedy obul botu i se stonožkou a to neměl dělat. Stonožka ho tak dlouho šimrala a štípala do chodidla, až ho z té boty vyštípala. Zrovna když přišli čmeláci s nešťastným kvapníkem, Pučmelout si tu lechtivou botu zul a zahodil. Víckrát už ji neobul.

Než si stonožka udělala v té své ševcovské dílně pořádek, chvíli to trvalo a na taneční zábavu už bylo stejně pozdě. A tak alespoň ušila kvapníkovi krásné boty, boty, které měly dokonce dvojitou podrážku a nikdy ho ani trošičku netlačily.

0: Vačím, nestihnu to, nestačím, promiňte vážení, mám veliké zpoždění.
1: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!
2: Čáp sedí pod dubem, hraje v karty s holubem.

0: Čertovská svatba. To, že se čerti ženili, jste už asi četli nebo slyšeli. Ale opravdovou čertí svatbu tu ještě neviděl nikdo. Ve spodním 10. patře pekla sloužil v blízkosti Luciferova doupěte čert Eman. 2 metry vysoký, chlupatý jako opice, nos zahnutý jako sloní chobot, ruce jako 2 chobotnice. Ocas dlouhý, že by si na něm udělal 3 uzly a kopytem uměl vykřesat jiskry, až oči přecházely. Ostatní čerti se ho pro jeho hromotludskou postavu trochu báli a čert Eman jim svou nadřazenost dával také pěkně najevo. Abych pravdu řekl, někdy s ním nebylo k vydržení. Ale Lucifer ho měl rád. Říkal si, až budu starý, to bude nástupce na luciferský trůn. To bude postrach. To bude metla. I samotný Eman na Luciferovo křeslo tak trochu pomýšlel. Jenže všechno dopadlo úplně jinak. Luciferovi občas přinesla oběd nebo večeři sličná čertice Rita. No, tedy sličná. Posuďte sami. Uši odstáté, malý placatý nosík, oči jako 2 uhlíky, jazyk až na prsa, v pase štíhlá jako tyčka a hubené a chlupaté nohy. Samozřejmě kopyto a ocas čertice nemají, podle toho se také velice dobře rozpoznají od čertů. Z našeho lidského pohledu žádná krasavice, ale čertům se velice líbila. A zvlášť Emanovi. Jak ji uviděl, hned studem zčernal. Čerti se totiž nečervenají, jako my lidé, nýbrž černají. A Eman byl vždycky černý jako uhel, jakmile Ritu jen zahlédl koutkem oka. Rita dobře věděla, že je z ní Eman paf, ale nedala na sobě nic znát. Naopak, vždycky mu provedla nějakou tu čertovinu. To potom Eman vždycky jen někde v koutě vztekle prskal oheň. No, ale tak jako u lidí, i u čertů platí, co se škádlívá, rádo se mívá. Jednou se Eman osmělil a požádal Ritu o ruku. Čertice zrovna nesla Luciferovi večeři a jak Eman začal, večeři upustila a ještě si do ní sedla. Ani vsteky nemohla prskat, protože už na tu chvíli čekala přes 50 let. Nejdříve se tvářila, že je překvapená, pak uražená, pak, že si to rozmyslí, ale za chvilku už byla svolná a kdyže bude svatba. Eman celý radostí bez sebe jen pořád vyrážel. Lucifer se už nemohl dočkat večeře, v břiše mu kručelo, vstekle vyletěl z doupěte a co nevidí. Jeho večeře je na zemi a v ní svorně šlapou Eman s Ritou. Jak tu spoušť spatřil, zařval, zadupal a spustil. Co to tu provádíte, chlasko čertovská? Nevíte snad, co je vaše povinnost? Kde mám jídlo? Mám hlad! Čertice Rita strachem zdřevěněla, za to Eman si stoupl hrdě před Lucifera a řekl: Lucifere, králi čertovské říše, velice si ti omlouváme za to, co se stalo, ale musíme ti oznámit, že se zde s čerticí Ritou chceme brát. Lucifer jenom něco zamručil na znamení souhlasu, jakože tu omluvu přijímá, ale v duchu si myslel: ty čerte bláznivá, neuvědomuješ si, do čeho lezeš. Od svatby budeš muset tu krásnou čertici jen a jen poslouchat. Načež oznámil, že jim bránit nebude, ale ať už mu konečně přinesou novou večeři. Když se dosyta najedl, slíbil, že jim do týdne vystrojí svatbu. celé peklo se připravovalo na ten slavnostní den. Bába Feranda napekla tolik jídla a dobrot, že už se jí to ani do spíže nevešlo. V den svatby těsně před obřadem vyletěli všichni čerti z pekla na zem a prováděli pekelné reje. Začalo se blýskat, hrmět, liják, jako když z konve leje, a vítr skučel ze všech stran. Zkrátka počasí, jako když se čerti žení. Teprve po dlouhé chvíli se vrátili zpátky do pekla. Eman dostal od čertů kamarádů darem železný řetěz a Rita zase rozžhavený pohrabáč. A v té největší díře se potom konala čertí hostina. V čele seděl Lucifer, po pravici Eman a po levici Rita. Na Luciferovo znamení všichni zmlkli, kníže pekel povstal a pronesl slavnostní řeč.
1: Dnes je slavnostní den. V tuto nezapomenutelnou chvíli se čert Eman a čertice Rita žení. Jako nejvyšší vládce pekel jim dovolují ode dneška společně žít a přeji jim, aby spolu vychovali mnoho čertovských potomků. Tímto považuji váš sňatek za uzavřený.
0: A dle čertovských zvyků plivl na Emana i na Ritu pro štěstí. Novomanželé se už konečně mohli posadit vedle sebe a začala hostina. 31 dní jedli, 28 dní pili a 31 dní odpočívali. Ptáte se, jak šel život Emanovi a Ritě v pekle dál? Přesně tak, jak Lucifer předpověděl. Rita Emana zapřáhla a Eman nestačil ani lítat. Zanedlouho měli spolu 7 čertíků, jednoho krásnějšího a zlobivějšího než druhého. Rita byla šťastná a Eman ještě šťastnější. A tak to přece má být, ne?

Kolo, kolo, koloběžka, ta by stála za pokus. Kolo jízda, poloklus. Dospělí to neocení, pro ně koloběžka není. Nemáte však ponětí, co to bude pro děti.

Noc byla horká až k zalknutí. Srpeček měsíce svým světlem spořil a co chvíli se zachumlal do dlouhého, dlouhatánského mraku. Už dávno hlídka odpískala spánek, už dávno odpískala desátou. Eva, Radimova zástupkyně, ležela s rukama za hlavou a široce rozevřenýma očima zírala do černé stanové střechy nad sebou. A v tom něco začalo šátrat po plachtě. V Evě by se krve nedořezal. Pak začal venku špitat tenonký hlásek. Evo, nebudím tě? Ne, zmohla se Eva na třaslavou odpověď. Kdo je? To jsem já, Esmeralda. Potřebuju s tobou mluvit. Nehněváš se, že jdu za tebou po večerce? Ne, nehněvám, pojď dovnitř. Eva rozsvítila baterku a přikryla ji ručníkem. Ale i v té špetičce světla si však všimla, že Esmeralda má po tvářích mokré cestičky. Zhasni, poprosila, protože se bála, že Eva ty slzy uvidí. Eva zhasla a řekla, pojď sem do pelíšku, a než dořekla to ku, tak tam Esmeralda byla. Tak co pak se stalo? Esmeralda mlčela. Kdyby vypustila jen hlásku, začala by plakat. Eva to tušila. Stýská se ti? Chtěla bys domů? Esmeralda neodpověděla. Byl na tebe někdo nespravedlivý? Esmeralda se schoulila a začala se malinko, malinečko otřásat. Já? Zeptala se Eva. Její návštěvnice však důrazně zavrtila hlavou. Volodě? Radim? Vavík? Opravdu Vavík? To se ví, že Vavík, začala šeptem škytat Esmeralda. Eva tušila, o co asi šlo. Přesto však namítla, a že jsem si to ani nevšimla. Nepleteš se? No to se ví, že se nepletu. A co ti udělal Vavík? Hodí mě ráno do vody v teplákách a sedmihláska taky. Že jsme je propásli, když jsme hledali sloupy krále a šouky. Házení do vody v teplákách bylo přitažlivou táborovou popravou, která se bleskově vžila. Zavedl ji vlastně Vavík za nepořádek ve stanu, ale obratem ji převzali do svých trestních opatření i ostatní vedoucí družin. Trest to byl sice bezbolestný, ale byla to přece jen jakási veřejná pohana. A ty se bojíš, že se uhodíš o vodu? Nebojím, vstýčila hlavičku Esmeralda. Já umím vývrtku. Ať mě tam hodí třeba pětkrát, ale musím je tam hodit spravedlivě. A v čem je Vavík nespravedlivý? No přece v tom, že vidí jen to, že jsme je přehlédli. Poslá mě a sedmihláska napřed, ať najdeme další Ašokův sloup, než oni vyluští ten poslední. My ho našli hned a protože oni za námi dlouho nešli, tak jsem řekla, ať to zkusíme zatím vyluštit sami. Protože to byla taková šifra, jakou nás Vavík učil. A jak jsme se zabrali do luštění, tak jsme na družinu zapomněli a nešli jim naproti. A oni nás předběhli a pak nás museli hledat a ztratili prý kvůli nám spoustu minut. Kdyby nás prý nemuseli hledat, tak bychom vyhráli a měli o 20 bodů víc a dostihli bychom Beverky. Takže vy jste je nezdrželi? To si Vavík jen vymyslel? Ano? Esmeralda se trošičku zarazila. No, kopku jsme je zdrželi, připustila. Jenže my nechtěli. My jsme si mysleli, že když to třeba rozluštíme, tak družině pomůžeme. A rozluštili jste to? No, nerozluštili. Ono to bylo moc těžké. Ono nám to nešlo. Ale protože jsme na to měli málo času, kdybychom to luštili ještě chvíli, tak bychom to určitě vyluštili. Jenže na to Vavík nekouká. On nekouká na nic. Že jsem šlapala hlínu na kamna tak dlouho, až jsem se druhý den nemohla ani hnout a všecko mě bolelo. To mi nepočítá, ale že nám proběhli při Ašokovi, to mi počítá. Dala se znovu do pláče Esmeralda. No tak to se musím Vavíka zastat, šeptala jí Eva. Jak to, že ti to šlapání nepočítá? On přece jasně při zapalování říkal, že kamna jsou tak brzy hotová díky neúnavné práci šlapací inženýrky Esmeraldy. Ať mi narostou rohy, jestli to neříkal. No říkal, připustila Esmeralda. Jenže to říkal tenkrát a pak na to zapomněl. Teď vidí jen to, co jsem zkazila, ne to, jak jsem šlapala. My jsme to mysleli dobře. On má teď na nás vztek. Ale nemá vztek, Esmeraldo. Jo, nemá, má. Já poznám, když má. Přela se Esmeralda.
Podívej se, holčičko, to, co jsi provedla ty a sedmihlásek, to se stane v životě každému z nás, každou chvíli. Jo, stane, nestane. Stane. Podívej se, zítra bude jiná hra, pozítří zase jiná a jak tě znám, ty to snadno napravíš. Dneska se ti třeba mimořádně něco nepovedlo, ale zítra nebo jindy se ti mimořádně povede. A Vavík, ten si toho všimne, za to ti ručím. Jo, všimne, nevšimne. Ty si myslíš, že to bylo lehké šlapat jíl? On si myslel, že to nic není, jenže se mi vždycky v něm tak zamlaskla noha, že nešla ani vytáhnout. Já si o tom s Vavíkem promluvím, slibovala Eva. To nechci. Já ti to neříkám proto, aby se za mě přimlouvala. Já chtěla jen vědět, kdo z nás má pravdu. Máte ji oba, každý kus. A proto je to tak těžké překousnout, víš? Rozmysli si to, uvidíš, že jí máš půl ty a půl Vavík. No dobře, ale celou jí nemá, viď? Jak jsem říkala, že jí má jen půl. Ty jsi, Evo, taková báječná. Já bych ani neusnula, kdybych si s tebou o tom nepopovídala. A už usneš? Usnu. A opravdu usnula. Naráz. Evě v posteli. V té posteli, která byla tak pro jednoho. To byla Bartolomějská noc.

Je jí vážně nic jiného nejí, jenom jednou za to táče spořádal i punčocháče. Od tetičky z Francie chudinka už nežije, ach, to bylo pláče.

0: ticha a počítá. Sudá lichá, sudá lichá, sudá lichá, lichá, lichá, lichá. Pavel Šrut, Lichožrouti. Říkali mu Hihlík. Říkali mu Hihlík, i když v lichožroutím kalendáři je plno vznešených a hrdinských jmen, třeba Ramses nebo Tulamor, tak se jmenovali jeho dva příšerní bratranci. Za to, že Hihlíkovi začali říkat Hihlík, si může sám. Když byl v rozpacích, začal se chichotat. A úplně se toho nezbavil do dneška. Hihlíku, máš ponožku v rendlíku. Takhle na něho ti dva příšerní bratranci pokřikovali, když byl ještě malý. Vlastně to není tak dávno. Nebo je? Těžko říct. Lichožroutům se čas někdy natahuje nebo sráží jako ponožky.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Tati, my máme problém.
3: No, ano, prosím, my totiž nevíme.
4: Cože, vy že něco nevíte? No. Hurvínek pořád říká, že ví všechno.
2: Všechno vím, jenom nevím, jak se pozná pejsek.
3: No?
4: Ty nevíš, jak se pozná pejsek?
2: Nevím, tati.
4: Tak si vem třeba žerika.
3: To nejde, pane Spejble, když tady teď žerik není.
4: Ale tak jsem to nemyslel, Máničko. Já vám chtěl jenom naznačit, abyste si ho představili. A? No, je to jasné.
3: Ano.
4: Jasné to je. No. A teď mi, Hurvínku, řekni, čím se žerik vyznačuje nejvíc.
2: Nejvíc?
4: No, ano.
2: Žerik se vyznačuje nejvíc tím...
4: No?
2: Že by pořád žral...
4: Aha.
2: Tatí, ten žer jak sedmihlavá saň.
4: No, dobře, to máš pravdu, ale tak jsem to nemyslel.
3: A jak jste, to, jak jste to myslel?
4: No tak, jak jsem to říkal.
3: No.
4: Čím se žirik vyznačuje nejvíc?
2: Štěkáním.
3: No ano, ano.
4: Prosím tě, štěkáním, proto je to pes, aby štěkal.
3: Aha.
4: Žáno.
2: To je pravda.
4: Kdyby byl kanár, tak by...
2: Zpíval.
4: Zpíval, no, jenže no. Kanár má dvě nohy a žirik čtyři.
2: A? Kráva má taky čtyři nohy a neštěká.
3: A Hurvínek má dvě nohy a ze zpěvu trojku, že?
4: No tak, no dobře, to jsem nepliť. Tak trochu přemýšlejte, pejsek si pozná podle toho...
3: No?
2: Já už vím, tatí.
3: Jo.
4: No tak to řekni.
2: Že je chlupatý.
4: No třeba, no.
3: Jo, no.
2: Má čtyři nohy, jeden ocásek a plnou hubu zubů. Ve městě se vodí na vodítku, což nesnáší a proto jak může, tak uteče. Proto se mu říká pes domácí.
3: No a když má vzteklinu, tak je velice přítulný. A to je lépe si ho nevšímat.
4: Tak proč se ptáte, jak se pozná pejsek, když to vlastně víte?
3: Ne, jenomže my to víme jen tak, že je to pejsek. Ale my chceme vědět, jaký je to pejsek v tom povídání o pejskově a kočičce.
4: Určitě moc chytrý, Máničko, když o něm vyšla celá knížka, ne? To dá rozum.
3: To
2: já vím taky, že by pan Čapek nepsal o nějakém psím trdlu, ale jaký byl, rozumíš, jaký?
3: Jaký, no?
4: Asi taky moc hodný, když si uměl tak hezky hrát s kočičkou. To náš Žery, když vidí cihlářovic mindu, tak řádí jak fotbalový fanoušek.
3: No jo, ale...
2: Jenomže my chceme, tati, vědět, jaká to byla rasa.
3: No rasa, no.
4: Jo, rasa.
3: No, jak
2: právě.
4: No, tak to jste měli říct hned. Vy zkrátka chcete vědět, jak se pozná jeden pejsek od druhého.
3: Ale,
4: takhle, ne?
3: Ne, no hlavně.
4: Ne, taky ne.
3: Hlavně chceme vědět, jaký byl ten pejsek v povídání o pejskovi a kočičce, když si na to hrajeme.
2: No. Rozumíš, tati, abych věděl, jak mám štěkat.
3: No, jak se poznají pejskové podle rasy, pane Spejble, jak?
4: To je různé, Maničko, to je různé.
3: No,
4: jsou třeba pejskové,
3: no.
4: Co se pořád třesou jako psí...
2: Šulc,
4: ano. Potom takový, co vypadají zepředu jako trabant pana Huňky, když mu se lhali brzdy.
3: Jo.
4: Potom takový ti huňatí, ovčáčtí,
3: no, ty já znám, těm se říká Žuveč.
2: Džuveč je přece jídlo a ne pes, víš, tatí?
4: No počkej, moc se Máňce nesměj. Ty jsi taky tuhle říkal o jednom pejskovi, že je svetr a on to byl setr. A ten pejsek se, Máničko, abys věděla, ano, no, pro pořádek, ten se jmenuje Čuvač.
3: Aha. Já si myslím, pane Spejble, že ten pejsek v tom povídání byl asi tak velký jako žeriček.
2: To by šlo?
3: Že?
2: Toho umím štěkat líp než on sám?
3: Jo.
2: Počkej, hned to zkusím.
4: To je pravda, Máničko. No. Hurvinek jednou tak krásně štěkal, že se žeriček šel podívat do zrcadla, jestli to neštěká on, představ jo, si. No, tak dlouho mu to nešlo do hlavy, no, až si u mě vybral 3 prášky na spaní.
3: No, a nenalejváte mě trošičku, pane Spejble? No,
4: trošičku, ano. On si žeriček vzal ten prášek, jenom jeden.
0: Beránek se pásl kolem lesa. K večeru vyšel z lesa vlk, převlečený za myslivce, a povídá:
5: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, odpověděl způsobně beránek.
5: Ty se tu paseš?
0: Pokračoval ten falešný myslivec. Nic nevíš, a zatím tam v hradě, který stojí za tebou na té černé skále, je zakletá ovečka.
6: Vážně?
0: Podivil se beránek.
5: No, je to strašidelný hrad, ale kdo by se tam odvážil a strašidel se nebál, ten by mohl ovečku vysvobodit,
0: vykládal ten myslivec.
6: Já bych se tam odvážil.
5: Ty, že bys se odvážil? A kdy to bude?
6: No, třeba až se na pasu,
0: řekl beránek. Ten divný myslivec už neřekl nic a zmizel v lese. Měl radost, jak snadno beránka přechytračil. Ha, teď si na něj vlci pěkně počíhají na hradě. A opravdu, nemuseli dlouho čekat. Beránek si dal dubovou hůl přes rameno a za chviličku už stál před hradní bránou. Zaklepal, ale žádná odpověď. Rozhodl se tedy vejít. Všude byly spousty pavučin. Chodbami se proháněl divoký vítr. Dveře se za ním s rachotem přibouchly. Velké hradní síně čas od času ošlehl blesk. A hned za ním divoce burácel hrom. Beránek se vydal nahoru po točitých schodech a tu se před ním na cimbuří objevila 3 bílá strašidla. Beránek byl najednou tak malý a sám, ale jak si vzpomněl na zakletou ovečku, hned ho zase všechen strach přešel. Pustil se se strašidly do křížku. Házel jim pod nohy dělové koule, mydlil je holí hlava, nehlava. A hle, ze strašidel se zase vyklubali vlci. A to už se s nimi beránek honil po cimbuří. A jak se tak honili kolem dokola, vlci si ani nevšimli, že se jim beránek najednou ztratil. Oblékl se totiž do 3 bílých vlčích prostěradel a už stojí to velké bílé strašidlo proti překvapeným vlkům. Ti se tak polekali, že brali schody dolů po 3, pak ale ten první zakopl a už se všichni 3 kutáleli dolů a rovnou do studny. Beránek jen přiskočil, zavřel za nimi poklop a pořádně zamknul.
6: Tak, teď mi už nezbývá, než se vrátit domů,
0: řekl si beránek pro sebe trochu zklamaný, že to všechno byla jen vlčí léčka.
6: A vida. No, to bych býval nevěřil, že si tu opravdu zakletá,
0: řekl beránek ovečce, kterou
6: teď objevil v jedné z hradních chodeb při své zpáteční cestě. A tak se vrátili domů dva a pásli se spolu každý den od rána do večera.

pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: si Trautenberg pochutnal na čerstvých pstruzích. Po ránu oumrazek, v poledne sluníčko a celý den povětří jako čerstvě utržená švestka. Radost pohledět. Ale Trautenberg má na podzim jiné starosti. Lovit zajíce na maso, jeleny kvůli paroží, lišky na kožich. On takový liščí kožich hřeje v krkonošské zimě víc než kachlová kamna.
1: Hajnej! Himmelherrgott, člověka by pro každýho lítal a ještě prosil. Hajnej!
2: Milost, pane, kdybyste ráčil trochu méně křičet. Ona Lizinka potřebuje při dojení klid.
1: Tak Lizinka potřebuje při dojení klid. Hajnej! Já vás zrichtuju, že se vám bude o tom do smrti zdát. Krucajz element!
2: Hajný se zrovna vrací z ranní obhlídky a běží, aby milost pánovi přetrhal ty sakramenty.
3: Uctivý, dobrý tro. Milost pane, to máme počasíčko. To on Krakonoš zařídil kvůli pstruhům. Teď je jejich čas, oni vždycky plujou v celých hejnech na jedno určitý místo, aby tam nakladli vajíčka.
1: No, a jak víš, že poplujou zrovna sem? A v celých hejnech. No,
3: rok co rok, milost pane. Co jsou hory horama, to by vám dosvědčil i váš milost dědeček, kdyby nebyl na pravdě boží i jemnost pán Krakonoš. Vždyť on jim po každý pročistí potoky pořádným špláchem.
2: Ale Trautenberg už dávno neposlouchá, neslyší.
3: Taková ryba. Kdo by to řekl?

0: celý okurky, tuřín.
1: Mlčet! Hajnej, prohlídnout sítě, jestli v nich nejsou oka jak jílemnický ring. Anče, kde budou potrhaný, tam je vyspravíš. A nepřejte si mě, jestli jima proklouzne jediná rybička.
0: Jaká rybička? Co pak my tu máme nějaké ryby?
1: Nemáme, ale budeme mít.
0: Anče se diví, ale Hajný už začíná chápat, proč se Trautenberg tak najednou stará o hospodářství. Kolena se mu podlamují, hlas ho nechce poslouchat, ale přeci jen si dodá kuráže.
2: Milost, pane, to by byl zrovna hřích. Oni chudinky sem táhnou svět a kraj, aby dali život novýmu pokolení. Milost, pane, to přeci nemůžete udělat.
1: Co nemůžu? Všecko můžu. Já jsem tady pán.
2: Pán poroučí, poddaný musí poslouchat. Anče s Hajným prohlížejí síť po síti a jakoby koukali do hrobu. V tom si všimnou, že na okně mezi muškáty a rozmarínou sedí Krakonošova sojka. Krk zvědavě natahuje.
0: Sojko, tebe nám snad posílá sám Krakonoš.
2: A vykládá sojce, proč tady s Hajným spravují sítě a jaký je Trautenberg necita.
0: Ubohý rybičky, vždyť je to zločin bránit živému tvoru založit potomstvo. Sojko, popros jemnost pána Krakonoše, ať to překazí. Nebo na přesrok nebude v žádném potoce jediný pstroužek.
2: Sojka nadskočila radostí, že má zas něco na Trautenberka a frr, byla pryč.
0: Tak si myslím, Hajný, že do těch sudů přece jen naložíme zelí.
2: V tom na dvoře zadrnčí trakař a na něm sudy, že by se do nich vešel sám Trautenberg. Kubovi za tím nákladem kouká jen hlava.
3: Podívej, Aničko, jaký jsem přivez sudy. V těch bude zelí jako křen.
0: A víš ty, Kubo Kubovatej, na co si je přivezl?
3: No, na zelí. A taky na okurky a na tuřín.
0: A tak Anče znova přeříkává tu milostánovu hanebnost. Kuba se tak rozlítí, že jak je člověk od přírody spíš pomalý a klidný, v tu ránu by nejraději svalil sudy z kopce dolů i s Trautenbergem.
1: Himmel, Herrgott, kde se couráš? A to z těch sudů nemohu vzít víc?
3: Na zelí snad stačej, milost pane.
1: Na zelí? Takový zelí nemá ani císař, pán. Teď se s Hajným seberte, jděte k potoku, zatlučte kůly na oba břehy a natáhněte sítě. Anče, ty budeš vybírat pstruhy ze sítí a házet je do sudu. A ne, abyste je propásli. Žádný lenošení. Přijdu se na vás kouknout, až si schrupnu.
0: Jděte napřed. Musím vám nachystat svačinu. Já vás pak doběhnu.
2: Kuba a Hajný se vykodrcali ze dvora a ztratili se pod kopcem.
0: Anče ještě chvíli čekala. Co kdyby přiletěla sojka se vzkázáním od Krakonoše? Jenže sojka nikde. Třeba ho nemůže najít. Přehodila tedy vlňák přes ramena, popadla rýč a motiku a jednokaré k potoku.
2: Ale nešla do těch míst, kde Kuba s Hajným měli natahovat sítě na chudáky pstruhy. Namířila si to o kus dál po proudu, kde se potok kroutí jako had, když se jde vyhřívat na první sluníčko. Ani se nerozhlédla a začala kopat strouhu, která by vedla do rybníka.
0: Třeba se tu struhu nebude zamlouvat, ale pořád lepší, než skončit u Trautenberka v sudě.
2: Rije, kope, ani pot z čela neotře, jen aby byla včas hotová.
4: Snad mi tu, Aničko, nechceš udělat průplav.
0: Jemnost, pane. Už jsem si říkala, že se vás nedočkám. Že vás třeba sojka nedohonila.
4: A na co ten kvalt? Vždyť z tebe jen leje, aby nám nestoupla voda v potoce.
0: Jemnost, pane.

0: O vás se říká, že slyšíte na horách každej šust. Ale že Kuba s Hajným zatloukají u potoka kůly. To jste neslyšel. A že na ty kůly musí uvázat sítě, aby se do nich chytili chudáci pstruzy, co sem plujou světa krajina klást vajíčka.
1: Ale proč mi kvůli tomu prokopáváš hory?
2: Anče, jako by hořelo, že Kuba s Hajným líčí ty sítě kousek vejš proti proudu, ale že oni za to nemůžou, milost pán poručil.
0: Tak tady kopu strouhu, aby se mohli těm sítím vyhnout. Ináč by ty mladý životy ani na svět nepřišly.
1: Máš dobré srdce, Aničko, ale na tohle nestačíš. Pstruzi tu budou, co by dub. Utíkej za Kubou a za Hajným a držte se všichni od břehu.
2: Zatím se Trautenberg prospal a schání se po svačině. Už chce láteřit, co je to Himmelherrgott za pořádek nechat pána ohladu, když si vzpomene, že poslal čelátku k potoku na ten velký pstruhový lov. A už se mu zbíhají sliny na čerstvou pstruží pochoutku. Chvíli se hrabe v truhle, až vytáhne tlustou knihu v kůži vázanou, železnou sponou opatřenou, s titulem dlouhým, jak císařský rodokmen.
3: Pojednání zevrubné o všelikých jídlech moučných, bramborových, rybích i masitých, která je vařiti, péci, dusiti a vůbec připravovati, aby jazyku k chuti a tělu ku prospěchu byly, jakož i okoření rozličném k tomu potřebném.
0: Tu starodávnou knihu dostala Anča od ponikelské báby k svatbě. Jí, že stejně k ničemu není, vyvářet nemá z čeho a koření zná. Doktoři by se od ní mohli učit. Ale sotva se Anče s bábiným darem pochlubila, že si raději jazyk neukousla. Trautenberg chňapl po knize, prej, že to potřebuje on. Že panský chutě jsou fajnový chutě, že si bude podle ní vybírat.
3: Ryby. Kapr. No, zase kapr. Donner, vetr, co pak jsou na světě jenom kapři. Candát. Pstruh vařený na modro. Vařený na víně, dušený v zelenině, pečený na másle, pstruh pečený na roštu, pstruh s mandlovou omáčkou, už aby byl na stole.
2: Hanče běží po břehu proti proudu, sotva dechu popadá. Cesta podél potoka jako naschvál šplhá v těch místech do kopce. Z druhé strany dupe Trautenberg popohnat Kubu a Hajného, jak se toho pstruha s mandlovou omáčkou dočkat nemůže.
3: O co se s tím tak páráte?
4: Břehy jsou měkký, museli jsme zatloukat kůly dva sáhy hluboko. A stejně není ještě vidět ani mřenku.
3: Mlčet! Sítě pořádně uvázat, Anče, nanosit vodu do suru, pstroužci musí zůstat čerství.
2: Milost pane, s dovolením, podívejte, jak se zatáhlo. Něco se žene, přijde pořádnej šplách.
3: No, jen ať přijde. Aspoň tu pstruzi budou dřív.
0: Ani si z radosti rukama za mnou nestačí. Sudy se kácejí, kůly vyskakují z děr. Síť se vznáší na větrných křídlech kamsi k horám. A už se voda žene potokem. Už se vylévá z břehů. Divoké vlny podrážejí Trautenbergovy nohy.
3: Pomoc! Pomoc! Já se topím!
2: Marně. němu Kuba s Hajným podávají ruce, házejí pro vás. Už se zdá, že Trautenberga voda odnese, když tu ho popadne Krakonošova ruka a posadí na břeh, pěkně zvysoka, jako by ho chtěl navěky do bláta zasadit.
1: Tak co, Trautenbergu? Ještě máš chuť na čerstvé pstruhy?
3: Ale to mi zaplatíš. Budu si stěžovat.
1: Jen si stěžuj. Hlavně, ať ti přitom nezaskočí rybí kůstka.
3: Potok je můj a voda taky moje. Teče na mým panství.
1: Trautenbergu, dokud já tady krakonošuju, patří voda v potocích, řekách i studánkách všem. Jako vzduch a slunce na obloze. To si pamatuj.
2: Krakonoš zmizel. Voda se vrátila mezi břehy a v té chvíli se potoční hladina pokryla stříbrným ubrusem. To pstruzy pluli do svých míst, aby dali život příštím pokolením, jak jim káže zákon přírody, který zní: každý živý tvor musí předat štafetu potomkům, neboť jen tak bude život trvat na věky.
0: A proto se musí mláďata chránit a opatrovat, byť by to byla i jen rybí žouže. Jinak by ze světa zmizela všechna rybí.

0: sluníčku.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
0: běžte na www.piggy.cz
3: a tam ji najdete.

za život, co do smrti je tvůj. Potom přijde skřítek kvítek, co má v očích den, a hned na to půjde s tebou do zahrady. Ven. Má tvářičky růžové a jak červánek nos. Na hlavičce čepičku a běhá jen tak, bos. Voní jako růžička, však chodí do ní spát. Jednou mi řek, maličká, kdo žije, má mít rád. Vyprávěl mi pohádku a na flétničku hrál. Jestli chcete, poslouchejte, jak to bylo dál.

0: povídám pohádku pro kluky Třeštidla a pro holčičky Mazlíčky. Zas bude zdaleka, ale dnes ani přesně nevím odkud. Já jenom vím, že někde daleko ve světě je jedno malé moře s vodou modrou jako květy poměnek a šeptavými vlnami. To malé moře dlouho nemělo jméno, velice dlouho, až do té doby, než na ně zabloudila loď, co vezla dětem na druhý konec světa náklad kulatých pestrých míčů. Právě když loď plula bezejmenným mořem, vyšli na palubu čtyři veselí námořníci, začali si hrát se čtyřmi pestrými míči a přitom si broukali námořnickou písničku. Míče jsou kulaté, míče jsou pestré, to, co je kulaté, vždycky je dobré, to, co je dobré, vždycky je veselé, jo, ho, ho, jo, ho, ho. A země je kulatá, země je dobrá, země je veselá, země je pestrá, jo, ho, ho, jo, ho, ho. A co je na kulaté zemi nejlepší? Přece to, že každý vždycky kulatě dopluje právě tam, odkud vyplul. Jenže v tom čtyři míče zčista jasna spadly do vody. Žbluňk. Ale náníky to nerozlobilo. Usoudili. Tohle malé moře nám dává nějaké znamení. Určitě nám chce říct, že touží po hezkém jménu. Tak víš, co moře? Křtíme tě na moře pestrých míčů a míče ti tady necháme. Ahoj! Však se zase všichni potkáme, až poplujeme zpátky, protože na zemi je to tak dobře a vesele zařízené, že každý vždycky kulatě dopluje tam, odkud vyplul. Potom loď zmizela za obzorem. Čtyři pestré míče zůstaly v moři a líbilo se jim tam. Od rána do večera se honili po hladině a jeden přes druhého vyspěvovali. My jsme kulaté, my jsme tak pestré, to, co je kulaté, vždycky je dobré, to, co je dobré, vždycky je veselé, jupí, jupí, jo. Země je kulatá, země je dobrá, země je veselá, země je pestrá, jupí, jupí, jo. A co je na kulaté zemi nejlepší? Přece to, že každý vždycky kulatě dopluje právě tam, odkud vyplul. O pár dnů později se v moři pestrých míčů narodily čtyři sardinky. Míče se na ně smály a hned je začaly vychovávat podle svého. Dali jim všechna poučení o veselosti, pestrosti a kulatosti, která znali. Za chvíli se i sardinky proháněly v moři a prospěvovali si písničku. Je nám veselo, je nám dobře, je nám kulatě, máme své moře a máme i poučení, jak to na světě chodí, jupí, jupí, jo. Potom ta nejstarší řekla. Jsem zvědavá, jestli my čtyři někdy zažijeme to nejveselější a nejlepší, totiž, že kulatě doplujeme tam, odkud jsme vypluli. Sotva dořekla, objevila se v moři pestrých míčů rybářská loď. Rybáři hodili do modré vody sítě a sardinky vylovili. Hihihi, sláva, sláva, hehe. Teď poplujeme do kulatého světa s rybáři. Smáli se hyhňali a dobrá nálada je nepřešla, ani když je rybáři přinesli na trh. Sardinky mrkaly kolem a říkali. Jak je tu pestro a veselo. Všechno na světě je opravdu tak, jak nás to učili míče. Tedy docela všechno ne. Všimla si náhle ta nejstarší a šťouchla do ostatních. Koukněte na kedlubny. Čtyři veselé sardinky tedy koukly na hromadu kedluben, které ležely vedle. Byly kulaté, ale vůbec ne pestré a ani trochu veselé. Jedny měly bledě zelenou barvu, jako by jim bylo špatně. Druhé zas byly temně fialové, jako by je užírala zlost nebo závist. Nejspíš to tak bylo, protože se všechny šklebily až hrůza. Ty tedy měli kukuč. Kedlubny, vidá, kedlubny, proč se tak divně tváří, přemítala nejmladší sardinka. Vážně, co to s nimi je, řekla druhá. A třetí prohlásila. Mně to taky vrtá hlavou, ale zase ne tak, abych se proto trápila. Jestli se kedlubny chtějí šklebit, je to jejich škoda. My pořád budeme veselé. Čtyři sardinky zůstaly veselé, i když je na trhu kdo si koupil a pak zavřel do plechové škatulky. Jsme tady, jako doma v pokojíčku. Tiše se hýňali v krabičce. Však on nám zase někdo otevře. A měli pravdu. Víčko se brzy odklopilo, jakýsi pán si koupil krabičku sardinek a odemkl ji klíčem. Zevnitř se na něj zubily čtyři veselé sardinky. Pán nejdřív němně zíral a pak vykřikl: Pro pána Jána, co to je?
1: Přece čtyři veselé sardinky,
0: ozvalo se zevnitř. Pán pustil plechovku, jako by se o ní spálil, a pelášil pryč. A plechovka se kutálela, kutálela, až se dokutálela k řece a z břehu hupsla do vody. Žbluňk! A říční vlny ji nesly dál k moři. Z moře do moře je to jen skok. A tak se čtyři veselé sardinky zanedlouho ocitly v moři pestrých míčů a hlásily.
1: Všechno, co jste nás učili, je čistá pravda. Svět je pestrý, veselý a kulatý. Jen s kedlubnami je to jinak. Pestrosti kulatého světa patří, že i pravidla mají své výjimky,
0: poučili je Míče.
1: Tak to je veselé,
0: usoudili sardinky a už se zase všichni svižně honí po hladině. Ahoj, zdraví je čtyři námořníci, co tudy kulatě plujou zpátky. Máte pravdu, tak je to na tom našem kulatém světě zařízené. Zrovna tak.
2: Jak zajíc závodil se želvou. Zajíc potkal želvu.
3: Vsaďme se,
2: povídá želva zajíci.
3: Vsaďme se, oč chceš, že budu u lesa dřív než ty.
4: To jsou mi nápady, ušklíbl se zajíc. Se mnou chceš závodit? Vždyť mě nedožene ani ten nejrychlejší pes z vesnice. Ale budiš, přijímám sázku.
2: A tak došlo k závodu želvy se zajícem. Želva spěchala, co jí nožky stačily, ale při nejlepší vůli to nebyl rychlý běh. Ať se snažila, jak chtěla, zdálo se, že stojí na místě. A když ještě přidala do kroku, vypadalo to, že se jen pohnula. Ale neklesala na mysli. Dívala se stále před sebe, viděla jen les, u kterého chtěla být první. Jinak zajíc.
4: Proč pospíchat,
2: říkal si.
4: Na želvu mám vždycky času dost. Jeden můj skok je jich 100 krůčků. Sednout si mohu a odpočívat. A ještě budu u lesa první.
2: A opravdu si sedl na bobek, pohrdlivě se díval za želvou a zdála se mu směšná ve svém spěchu. Pak se ještě natáhl k odpočinku, bezstarostně si hověl a jen si říkal: času dost, jeden můj skok, 100 směšných želvých krůčků. A když potom vyskočil a zvědavě se podíval k lesu, skoprněl. Překvapením se nemohl ani pohnout. Želva byla nedaleko lesa. Ještě chvíli a bude u cíle. A také byla. Marně se zajíc za ní pustil. Zbytečně už pelášil. Když přiběhl udýchán k lesu, želva se na něho smála a volala: pěkně vítám, zdá se mi, že někdo zaspal. Nevíš, kdo? Zajíci? Podruhé, buď chytřejší a nezapomeň, že ani nejrychlejší běh nic neznamená, když se nevyrazí včas.

0: je neuvěřitelné. Váš chlapeček si už ve 3 letech čte noviny.
1: Žasné návštěva.
0: Ale kde pak?
1: Říká maminka.
0: On jenom luští křížovky. To byl chytrý chlapeček.
2: On umí číst i psát.
0: Asi poslouchá Pig Radio.
3: V těchto kostkovaných šatech chodíš, co tě znám.
4: A co má být? Kostky mě dělají mladší.
3: Tak dej bacha, abychom ti nemuseli koupit důdlíček.
4: Já to nejsem. Kdo si před spaním cucá palec?
5: Hruvajs?
3: Cucám si ho, protože mám hlad. Já jsem totiž z tatuldovy kuchyně podvýživenej.
5: No dovol.
3: To já, kdybych byl holka, tak bych si vzal perníkáře. Perníkář má budu, budu, já mu do ní půjdu. Uchytím mu kus perníku a od budy půjdu.
6: Urvinku, nepůjdeš ani do boudy, ani od boudy, protože už jsou zavřené. Masopust je za námi. Je mi nedomine, masopust pomine. Je mi nedomine, masopust pryč. Masopust přestane, růženec nastane. Je mi nedomine, masopust pryč.
5: A jdeme dále na 3 krále.

0: z bejble. V případě Hurvínka by to spíš chtělo mydlo.
1: Náhodou já už se dneska myl.
0: Náhodou.
2: Tak to zkus ještě jednou, Hurvínku. Podívej se ven. Přestalo pršet, sluníčko svítí. Tak ať se tě nelekne, už mudlánku.
3: Ano, paní Kateřina má pravdu. Umýt obličce a alouven. Po dešti je vždycky ten nejhezčí vzduch.
1: A co máme venku dělat?
2: Jděte na houby.
0: Tak nám aspoň ještě na cestu řekněte pohádku.
1: Ano.
4: Tak poslouchejte. Byl jednou jeden dědeček a ten bydlel v lese. Jednou šel takhle na houby.
1: A je, je.
4: Jednou šel na houby a našel krásnou truhličku. A šel dál a našel klíč. Tím klíčem tu truhličku otevřel a našel v ní krásný, huňatý kožíšek. Vzal si tedy ten kožíšek na sebe, ale byl mu krátký. No, a kdyby byl ten kožíšek delší, byla by i tahle ta pohádka delší.
0: A to je konec.
4: Ano, to je konec.
1: No to je konec.
3: Tak šup, šup, ať už jste venku.
4: Alou na houby.

0: ten zub, nebo ti vytrhnu z brdolu chlup.
1: Jak si to, babinko, Hurvinek mi strhl mašli.
2: No tak nechte toho.
1: Dej mi to.
0: Dej mi, je v komíně.
1: Jenom počkej, Hurvinku, až já tě chytím.
0: Tule.
3: Tak vidíte, paní Kateřino, jak nám půlka toho roku utekla.
4: Teď jsem jenom zvědavá, co na nás čeká na jaře a v létě.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, je tu s námi ve studiu Hanka Kynichová a budeme cvičit.
2: A budeme cvičit.
0: Minule jsme si kutáleli, co dneska?
2: Já jsem ten míč vzala znova, protože jsem si říkala, že když už si ho jednou děti doma našli, anebo jim ho rodiče koupili, že bych je mohla naučit, anebo aspoň vybavit dalšími věcmi, které se s míčem dají dělat. Ale potřebujeme dvojici.
0: Dvojici? Tak my jsme dva dvojice, vi?
2: Přesně tak. A to samé by si děti měli najít doma nějakého sourozence, kamaráda anebo rodiče. A pojďte na to. Nejdřív se ovšem protáhneme. Vemte si míč do rukou. Stojíme v roznožení. Ukloňte se na jednu stranu. A pojďte se uklonit na druhou stranu. A ještě jednou. A víš, proč si teďka takhle protahujeme?
0: Protože mi křupou záda.
2: To taky, ale protože za chvilku to budeme potřebovat. Stačí, děti, pojďte si sednout na zem, na zadeček.
0: Jako medvěd. Přišlo zívnout.
2: Tak si zívni. A teda každý ví, já už zívám taky. Sedneme si na zadeček.
0: Ano?
2: Na zadeček, nohy dáme do roznožení.
0: Ano?
2: Tak, a teď pozor. Budu ti kutálet míč k tvé pravé noze. Ale ty se musíš předklonit ke špičce, aby si ten míček vůbec
0: chytil. Takhle daleko,
2: protože já ti teď protahuju nejenom zádové svaly, ale taky zkrácené.
0: Anko, ty jsi zapomněla, co mám vepředu.
2: No a vím, že je tam pupíček, ale že trošinku zatáhneš dovnitř.
0: No, tak to jde.
2: Už ho držíš.
0: Držím.
2: Ano, a přes hlavu hoď míček rovně mě.
0: Dobře, to jde.
2: Drži. A já tě se kutálím míček druhé špičce.
0: To by mě kopnul jenom.
2: Chyť si ho.
0: A zase musím hodit. Jo, já vím, kdybych kopnul, nemůžu hodit.
2: A já ti znova kutálím míček tvé pravé nožce, předklon se ke špičce a drž. A hoď.
0: A šup.
2: Výborně. A znova ještě jednou k té levé špičce a chyť.
0: Je to líp, je to dobrý.
2: Děti, já jenom doufám, že se vám podařilo, držím, že se vám podařilo míček chytit, protože si pojďme připomenout, jak by měl vypadat váš košíček, když vám někdo háže ze zhora míč do rukou.
0: Košíček z ručiček. Já mám košíček z kopítek.
2: Já mám maličky opřené o sebe a mám taky lokty u sebe a tím pádem, když mi někdo hodí míč, tak mi nemůže propadnout mezi rukama. Co?
0: No a to mám tak složitější, ale
2: tak
0: jde mi to.
2: Hážu, Piggy, chytej, teď. No, výborně. A hoď mě. Tak, děti. A teď už jenom vyhodíme míček nad hlavu. Hop. Jednou tleskeme a znova chytíme do košíčku.
0: Hanko, ty jsi ho chytila.
2: Já jsem šipkovná.
0: Ukaž, já si to taky.
2: Hážu ti míček, chytej. Šup. Vyhodíme děti míček nad hlavu. Jednou tleskneme a zase chytíme. Samozřejmě musíte ty ruce zase dát dolů. Tak ještě tohle rychle probereme. Piggy, tady máš míč, hop.
0: Mám.
2: Vyhoď si míček nad hlavu, jednou tleskni a honem košiček. A drží, super. Tak děti, pojďte poslední trénink, vyhodíme míček nad hlavu. Tleskneme a chytíme míček do košičku.
0: Já jsem prýma.
2: Hop, nahoru, tleskni a chytím.
0: A můžu i dvakrát tlesknout.
2: Zkus, to už je těžší.
0: Já!
2: A chytíš. Dá se samozřejmě tady z toho udělat zábavná hra, anebo i soutěž, kdy a kolikrát se pod míčkem tleskne. Já mám vyzkoušeno, že maximálně 4x a to už musí mít do hlubokého dřepu.
0: Hanko, to je báječná hra pro medvěda Huga. On už nebude lenoch, my budeme trénovat tleskání s míčkem.
2: Výborně, tak jo, tak to jsem ráda, že i pro tohoto lenocha jsme našli tip cvičení. Piggy, já už dneska musím letět. Měj se hezky.
0: Ahoj, Janko, a pozdravuj děti na cvičení.
2: Ahoj.
3: Výkupné nebo přijímací zkouška? Pan Vavřinec se včera v noci nemýlil. Ten pocit, že ho někdo sleduje, byl oprávněný. Tulamur junior se nemohl smířit s tím, že Hejlík byl pasován na rytíře podvazkového řádu.
4: Jak si vůbec takovou poctu zaslouží? A proč mu Dederon tolik důvěřuje?
3: On té Hejlíkově proměně v lupiče a desperáta ani trochu nevěřil. A teď měl důkaz. Viděl přece jeho přítelíčka, pana Vavřince, jak odnáší pytle. Hned ráno to oznámí, už se nemohl dočkat. Kudla Dederon sice ještě trochu povlával ve svém dudlíkovém opojení, ale tahle zpráva ho vrátila na zem. Zašel se podívat do komory a když zjistil, že celý lup zmizel, začal se chovat naprosto chladnokrevně. No, vydá, juniore, řekl. Teď si dokázal, že ti můžu věřit. S tím zrádcem Hihlíkem si to vyřídím. A ty, jestli chceš, můžeš jít.
4: Kam jít?
3: Vyhrkl Tulík. Takovou reakci vůbec nečekal. Domů přeci. Dederon ukázal ke dveřím.
4: Ale...
3: Začal Tulamor junior větu, kterou nedokončil. To nebylo jenom zklamání, to byl podraz.
4: Já domů nechci,
3: řekl zarputile jako malý kluk.
4: Už nejsem malej, mně se to líbí.
3: Tak chlapečkovi z bohatý rodiny se u nás líbí. Chtěl by mít propíchnutý uši, žít jako psanec, pitvořil se Dederon, ale přestal, když Tulamor junior řekl hlasem, jakým se skládají přísahy.
4: Udělám všecko, co chceš, šéfe.
3: Tak dobrá, můžeš si vybrat. Výkupný nebo přijímací zkouška?
4: Přijímací zkouška,
3: odpověděl Tulamor junior bez přemýšlení. Dederon mu podal ruku. Ale Hihlík se nesmí nic dozvědět. Vlastně vůbec nikdo. Nic si neviděl a nic si neslyšel.

0: Dnes je 9. září.
1: A svátek má Daniela.
0: Daniela je holčičí podoba jména Daniel. Kde se vzal ten Daniel?
1: Objevil se už v Biblii jako výjimečně moudrý člověk.
0: Tak to budou Daniely taky asi takové, viď? Moudré.
1: Tak jim k té jejich moudrosti pošleme pěknou pohádkovou písničku.
0: Všechno nejlepší.

0: malém, ale velmi útulném domečku pod strání bydlelo 7 krejčí. Práce měli dost a protože pilně pracovali, měli se dobře a byli ve spolek spokojeně živi. Bylo pořád dobře, až jednoho letního dne vlétla otevřeným oknem do světnice velká moucha. A od té chvíle bylo s krejčími zle. Moucha jim nedala ani chvilku pokoje. Hned usedla nejstaršímu na nos, hned zase vedlejšího štípla do ucha a když se oba po ní rukou ohnali, už zase běhala třetímu po nose. A chytrá a rychlá byla přitom jako všichni čerti. Nedala se chytit ani rukou připlácnout a spíše rozlobený krejčí trefil vedlejšího druha nežli mrštnou mouchu. A to se ví, že při takové neustálé honěnici práce za nic nestála. A tak se konečně uradili, že se raději všichni vystěhují, než by se dál s tou čertovou mouchou bavili. Zbalili své věci do tlumoku, ale dříve než vykročili, vyšili si všichni na čepice, jak bylo tehdy zvykem, proč jdou do světa na vandr. Jedna moucha 7 krejčí přemohla. Potom se s chaloupkou rozloučili a dali se směrem ke královskému městu. Zprvu se jim šlo pěkně. Zpívali si, žartovali, neboť měli radost, že unikli krvelačné mouše. Ale čím dál tím více je cesta unavovala. Bylo horko a ze všech 7 krejčí, třeba že byli tlustí jak šindel, jen se lilo. A tak si konečně řekli, nač se mají v tom parnu trmácet. A rozhodli se, že si trochu odpočinou ve stínu stromů rostoucích po obou stranách silnice. Po nějaké chvíli hrčel po silnici těžký zlatý kočár s královským znakem a v něm seděl sám pan král té země. Ospale se díval oknem po svém panství a bylo na něm vidět, že už delší dobu ho nic nebaví. I těch 7 spících krejčí ho sotva zajímalo, ale když si všiml, že všichni mají na čepici nějaký nápis, kázal kočímu zastavit a pak si přečetl všech 7 nápisů. Pardie, paraply, zvolal potom vzrušeně, takovou mouchu bych zrovna potřeboval, zbuď je, poručil. Měl radost, že se konečně objevilo něco, co by snad mohlo přemoci 2 hrozné obry, kteří už dlouhou dobu dělali škodu v královském lese a na které si z celé země nikdo netroufal. Ještě ten den dal po celé zemi rozhlásit, aby se hned přihlásil rytíř, který by se nebál chytit krvelačnou mouchu a dopravit ji do královského zámku. Ale ani tu se nikdo nepřihlásil. A pan král, když chtěl mouchu získat, musel dlouho přemlouvat slavného lovce tygrů, aby se pro mouchu vypravil. A teprve, když pan král rytíři slíbil špalek tureckého medu, dal si rytíř říci a pro mouchu se do chaloupky vypravil. Vzal si na ní velikánský pytel a kousek toho tureckého medu, o kterém je známo, že se mouchy po něm mohou utlouci. Rytíř Jíra Mochomůrka, který chytal tygry holou rukou jako raky, skoro se třásl strachy, když se blížil k chaloupce 7 krejčí. A statečný rytíř se věru velmi zaradoval, když zjistil, že velká divoká moucha leží na peřině a spokojeně spí. Honem otevřel potichu dveře a po špičkách vklouzl do chaloupky, aby mouchu neprobudil. Postavil si na stůl vysoký džbán, na dno položil kus tureckého medu jako návnadu a pak se s pytlem ukryl za almaru. a musel dlouho, dlouho trpělivě čekat, až se moucha vyspí. Ale i toho se konečně dočkal. Moucha si pojednou protřela oči a to se ví, že líbezná vůně tureckého medu brzy zavadila o její mlsný sosák a že se i hned na med s velikánskou chutí vrhla. A na to Jíra Muchomůrka čekal. Přiskočil s rozevřeným pytlem ke stolu a šups, a už byl džbán i s mouchou v pytli. Potom rychle zavázal pytel silnou šňůrou a hned se vydal na zpáteční cestu k hlavnímu městu. Moucha v pytli zlostně bzučela, ale rytíř zpíval cestou jenom samé vítězné písně. Pan král ho už s touhou očekával a velmi, velmi se zaradoval, když viděl, že se vrací s plným pytlem. Hned kázal vyvalit ten špalek tureckého medu a před velkým shromážděním jej rytíři slavně ukázal. Povídám vám jasně, milé děti, že mu špalek medu jenom ukázal a pak řekl, chce-li mít med doopravdy, tu, že musí ještě mouchu odnést v pytli do královského lesa a tam ji pustit rovnou na ty dva hrozné divoké obry. A co měl teď ubohý rytíř dělat? Chuť na med měl tak převelikou, že po krátkém rozmýšlení odhodlal se vyplnit i druhou část těžkého úkolu. Druhého dne k polednímu se vydal s mouchou a svazkem provazů do královského lesa. K polednímu proto, že obrové po obědě vždycky tvrdě spali a to byla jediná chvíle, kdy bylo možno je přemoci. Rozvsteklená moucha se i hned hladově vrhla na jednoho z obrů a vrazila mu sosák do nosu a už obr počal sebou vstekle vrtět, až se bolestí ze sna probudil. Nos ho pálil, ale neuhodl proč, neboť moucha zatím odletěla na kmen dubu, aby si o jeho tvrdou kůru nabrousila sosák. Obr chvilku pozoroval svého druha, a tu se mu zdálo, že se nějak potutelně ušklebuje. A to ho dopálilo. Dal druhovi ránu do nosu a když ten vykulil překvapeně oči, dal mu druhou za ucho a nakázal mu, aby si podobné žerty, jako je štípání do nosu, nechal na zimu. Tak se spolu hádali, až se dali do takové rvačky, že až mech kolem nich vyletoval na všechny strany. A prali se tak dlouho, až hrozně unavení klesli oba na zem. A na to rytíř Jíra Muchomůrka čekal. Rychle popadl své provazy, přiskočil k ležícím obrům a hbitě oba pevně svázal, dokud byli ještě v bezvědomí. Potom rychle spěchal do hlavního města, aby o tom panu králi podal radostnou zprávu. Když se navrátili a lid jim jásal vstříc, usedla si moucha na okno, držela se jednou nohou a ostatními pěti mávala lidem na pozdrav. Potom dostal rytíř za odměnu špalek tureckého medu a také moucha byla odměněna přímo královsky. Dvořané si jí velmi vážili, ale ona každému, kdo jí začal chválit pro její odvahu a statečnost, odpovídala stručně. Inu, komu se nelení, tomu se zelení.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Běhala myška okolo bříška, šup do pupíčka.

Hadi kouzelníka dobroděje. Za dávných a dávných dob byla jedna říše navštívena zlou metlou. Přiletěly tam totiž od západu obrovské zástupy všelikého hmyzu škodného, jenž požíral listy i květy stromů, ničil osení, bodal lidi i zvířata. Obyvatelé neodvážili se téměř ani ze svých příbytků vyjít, jen aby ušli bolestné trýzni, kterou jim působilo píchnutí hmyzu. A když přece šťastnou náhodou podařilo se jim uniknout nebezpečným rojům, když mohli volněji se procházet, tu jejich oči zalévaly se slzami. Jejich země byla nazývána všeobecně rájem. Jindy všude jevila se svěží zeleň, všude voněly nádherné květy a mezi listy stromů vábně vykukovaly lahodné plody v takové hojnosti, že se pod jejich tíhou větve až lámaly. A nyní hrozila tomu ráji pohroma. Hmyz ničil vše. Koruny stromů řídly. Zárodky plodů jevily se jen spoře. Květiny, osení i zeleň usychaly. Nepřijde-li vydatná pomoc, zhyne všechno rostlinstvo. A co by potom následovalo, nebozí obyvatelé nechtěli ani domyslit. Nedostatek píce, obilí, ovoce, zeleniny, zeleně, hlad a mor mezi dobytkem i lidem. Dobrý král denně svolával své rádce, aby mu pověděli, kterak odstranit zlo. Ač byli mužové velice moudří, ač jejich rady byly rozumné, přece nedovedli pohromě zabránit. Navrhovali, aby král v sousedních zemích nakoupil hojně hmyzožravého ptactva. Král uposlechl a brzy všude se hemžili ptáci, horlivě lapající hmyz. Avšak do rána leželi všichni opeřenci nožkama vzhůru, stuhlí, s otevřenými zobáčky. Týž smutný osud stihl každého ptáčka, jenž zabloudil do této neblahé země. Vydán byl tedy rozkaz, aby lidé sbírali a ničili hmyz. Obyvatelé říše ochotně poslechli. Od rána do večera lapali hmyz, střásali jej ze stromů, vybírali pod kameny, v noci pak lákali jej ke světlu a k planoucím ohňům. Miliony škůdců pohubili. Útlá mládež, muži, ženy i staří lidé účastnili se těch lovů. Avšak hmyzu stále přibývalo. Král potom rozhodl se koupit v sousedních zemích čtvernožce, kteří se živí hmyzem. Opatřil také nesmírné množství žab, skokanů, rosniček i ropuch. Avšak vždy do rána tato užitečná zvířata zhynula a zhoubný hmyz dále ohryzával rostlinstvo, bodal lidi i zvířata. Nešťastná země spěla vstříc zkáze, jež zdála se neodvratnou. Aby míra utrpení byla dovršena, zjevily se v zemi nesčetné zástupy myší, jež pomáhaly hmyzu v díle zkázy. Ani jediný z prostředků, jež byly navrhovány, se neosvědčil. Škůdců den za dnem přibývalo. Tu přišel jednoho dne do zámku starý muž, jenž nesl na zádech veliký

0: silnější než ty, králi.
1: Kdo jsi, pane?
0: Otázal se král s úžasem. Vidíš před sebou kouzelníka dobroděje, zněla odpověď. Král s posvátnou hrůzou uklonil se hluboko před mocným čarodějem, o kterém po všem světě se vyprávělo.
1: Budiš mi vítán, pane můj,
0: zvolal a radost ozářila jeho obličej. Nabízíš-li nám ty pomoc, jako bychom byli již zbaveni zla. O pane všemocný, ty jsi také dobrotivý.
1: Kouzelník se usmál.
0: Těší mě, že důvěřuješ mojí moc. Důvěra tvoje nebude zklamána. Moji služební duchové oznámili mi, že zlý čaroděj Hněvoň vhodil do tvé říše své dvě skázonosné metly. Proč tak učinil, není mi známo. Snad jen z pouhé své vole, neboť ty ani tvůj lid nezasluhujete, abyste byli jím trestáni. I zželalo se mi tebe, králi, i lidu tvého, a přináším ti pomoc.
1: O pane můj, kterak se ti odvděčím,
0: zvolal král pohnutým hlasem.
1: Nežádám si vděčnost,
0: alespoň ne pro sebe, odpověděl dobroděj a sejmul ze zad veliký koš.
1: V tomto koši jsou bílí hadi s modrou hlavou, lidem zcela neškodní.
0: Ti zbaví tvou říši veškerého hmyzu i myší. Připomínám ti však, králi, ty i tvůj lid musíte projevit mým hadům svou vděčnost tím, že ani jediného úmyslně nezahubíte, až zbaví tvoji říši pohromy. Neboť pravím tobě, bude-li jen jeden jediný had svévolně usmrcen, přivalí se na tvou říši pohroma ještě horší. Slib mi tedy, králi, že bílí hadi budou v této zemi vždy šetřeni a že jim nikdo neublíží.
1: O, rád slibuji, mocný kouzelníku,
0: zvolal král horlivě.
1: Dovol však, abych dříve svolal své rádce, abych jim oznámil, jaké dobrodění přinášíš naší zemi. Abych jim poručil, aby moji vůli oznámili všemu lidu a poučili jej, že bílých hadů nutno vždy a všude šetřit.
0: Kouzelník dobroděj s úsměvem přikývl. Zanedlouho dostavili se do síně bílí stařečkové, rádcové královi. Hlubokou poklonou pozdravili kouzelníka dobroděje, když jim král pověděl jeho jméno. A když uslyšeli, jaký dar přináší dobroděj říši, uklonili se ještě hlouběji a s velkou ochotou ujistili krále, že poučí lid, jak si on přeje. Král jim pokynul, aby odešli. V tom vstoupil nejstarší rádce.
1: Promiň, královský můj pane, ale musím se tě na něco zeptat.
0: Ptej se, vyzval jej král. Uznáš zajisté, pane náš, že ve tvé říši kromě dobrých lidí jsou také zlí, jako všude jinde. A že nemožno nad každým tvým podaným bdít, aby byli všichni poslušni tvého rozkazu. Což kdyby se stalo, že by přeci jen někdo zahubil bílého hada? Měli by potom všichni trpět za jednoho?
1: Starče,
0: ozval se kouzelník dobroděj. Moudrá je tvá hlava, na všechno pamatuje. Ovšem, že by bylo nespravedlivé, aby za jednoho trpěli všichni. Měním tedy svou žádost. Jenom v tom případě přivalí se na tuto zemi zlo ještě horší, kdyby někdo úmyslně zabil bílého hada, kdyby jeho čin vyšel najevo a viník, kdyby nebyl pro výstrahu potrestán smrtí na hranici. Uznávám, že by to byl příliš krutý trest. Mírnějšího však nelze stanovit.
1: Král i jeho rádcové byli s tím srozuměni.

0: Nechám tedy koš s hady zde, pravil zase kouzelník. Král jej pohostil a když kouzelník odcházel, vyprovodil jej s čestným průvodem až na hranice své říše, kde mu ještě jednou vroucně poděkovali a s ním se rozloučili. Na zpáteční cestě všude rozhlášeno, že bílých hadů s modrou hlavou dlužno šetřit, poněvadž stanou se dobrodinci království. Kdo by hada svévolně zabil a jeho čin se prozradil, bude upálen na hranici. Pak byli vypuštěni hadi kouzelníka dobroděje do královské zahrady, kde za jediný den vyhubili škodlivý hmyz i myši. Hadi se úžasně rozmnožili, ze zahrady rozlézali se po okolí, odtud dál a dále, až jich bylo plné království. Neúnavně lapali hmyz i myši. A neuplynul ani měsíc, království bylo zbaveno škůdců. Brzy poté všechno se zazelenalo, všechno zase rozkvetlo, hojná byla úroda. Stodoly byly přeplněny obilím, v komorách vonilo zčesané ovoce, všeho bylo hojnost. Kde kdo velebil kouzelníka dobroděje? Jeho jméno dal král vrít do zlaté desky v trůní síni paláce, aby na věčné časy hlásalo, kdo získal si největších zásluh o říši. Bílí hadi s modrou hlavou byli všude ctěni, nikdo jich nerušil, nikdo jim neublížil. Čím více ztrácel se škodný hmyz a myši, tím více ubývalo hadů. Kam se poděli, nikdo nevěděl. Posléze byl bílý had s modrou hlavou velikou vzácností. Pokud jej někdo zahlédl, vyprávěl o něm, jako by byl objevil nejzácnější poklad. Nejvíce hadů kouzelníka dobroděje zůstávalo v královské zahradě. Vděčný panovník denně dával nosit do zahrady na stříbrných mísách sladké mléčko, na němž si hadi pochutnávali. Byli tak ochočeni, že se ihned plazili ke králi, když je jen zahlédli. On sklánil se k ním, hladil je, na ruku brával. Tu vrátila se do paláce princezna Zorka, jediná dcera králova a příští dědička trůnu. Poněvadž král už dlouho byl vdovec, dal svou dceru vychovat své sestře, manželce krále ve vzdálené zemi. Princezna Zorka byla ale špatně vychována. Postrádala dívčí jemnost a ušlechtilost. Opovrhovala pracemi, kterými se tehdá i nejznešenější paní a dívky zaměstnávaly. Její nejmilejší zábavou byla divoká jízda, lov a zacházení se zbraní. Lhostejně vyslechla z úst otcových, jakým zlem byla stižena její rodná země, jaký dar přinesl kouzelník dobroděj, co všechno jeho hadi vykonali a jaký slib král učinil, aby hadi v jeho říši byli chráněni. A byl někdo potrestán upálením? Zeptala se posléze. Nikdo, dcero má, nikdo, odpověděl král. To nasvědčuje poslušnosti a dobrotě mých podaných. Ani jednou se nestalo, že by byl usmrcen bílý had s modrou hlavou. A kdyby byl hada přece jen někdo usmrtil a čin jeho se prozradil? Pak by se byl dostal provinilec na hranici, odpověděl král. Za jediného hada lidský život? To by byla ukrutnost, nespravedlnost, k oblakům volající, horlila princezna Zorka. Slíbil jsem kouzelníku dobroději a slibu svému byl bych dostál, řekl král důrazně. Přece bych nedopustil, aby na mojí říši přišla pohroma ještě horší. Princezna Zorka začala mluvit o jiném. Na zítří vedl jí král do zahrady, aby jí ukázal bílé hady s modrou hlavou.
1: Ach, šerední plazové!
0: Otřásla se princezna, jež nenáviděla hadů.
1: Měl bys je, otče, alespoň vyhostit ze zahrady.
0: Ne, ne, toho nikdy neučiním. Jsem vděčný hadům, že moji zemi zbavili zla. Hadi se ihned plazili ke králi, jenž si s nimi hrál. Jeden had se připlazil k princezně, ona jej však s hnusem odkopla. Král jí za to pokáral. Toho nečiň, dcero, jsou to naši dobrodinci. Zvedl odkopnutého hada a něžně jej hladil. Poté zavolal služebníky. Přišli a přinesli stříbrné misky s chutným mlékem a hadi hned okoušeli svého oblíbeného pokrmu. Princezna se škaredila. Avšak ani slovem už neprojevila, kterak jsou jí hadi odporní. Nechtěla pohněvat otce. Téhož dne však sestoupila sama do zahrady, opatřena pouze zlatým lukem a stříbrnými šípy. Bezcitná princezna sestřelovala z větví stromů ubohé ptáčky zpěváčky. Tu zahlédla v křoví bílého hada s modrou hlavou. Zamířila na něj.
1: Zadrž, princezno!
0: Zvolal starý služebník králův, jež náhodou stál za nedalekým keřem. Bylo však již pozdě. Šíp vyletěl a zaryl se do modré hlavy bílého hada. Hned bylo po něm.
1: Princezno, princezno, co jsi to učinila?
0: Naříkal stařec lomně rukama.
1: Za tvůj čin bude nyní trpět celá země. Nic se mi nestane.
0: Zasmála se princezna Zorka.
1: Kouzelník dobroděj nás jenom postrašil svou hrozbou. Uvidí, že se nikomu nic nestane. Princezno, princezno, povinnost mi velí, abych pověděl králi, co si učinila. A přece nemohu, nemohu. Ale já ti velím, aby smlčel.
0: Nařídila mu princezna.
1: Hada zakopáš do země, nikdo se nedozví, co jsem učinila, neboť ty budeš mlčet. Ach, princezno, princezno, proč jsi neuposlechla králova rozkazu?
0: Bědoval služebník.
1: Děsím se trestu, který stihne naší ubohou zem, vyjde-li přece jenom najevo, že byl bílý had svévolně usmrcen a viník, že nebyl vydán. A přece zase nedostává se mi odvahy, abych tvůj čin prozradil, neboť je mi líto tvého mladého života, jemuž hrozí skončení na hranici.
2: Ale jdi, neboj se, nic se mi nestane.
0: Hada zakopej a mlč. Štědře se ti odměním. Služebník tedy zakopal usmrceného hada hluboko do země. Když ale nazítří přišel král do zahrady, nesmírně užasl. Nezahlédl zde ani jediného hada. Nepřivábilo je ani mléko na stříbrných miskách. V tom rozevřela se země před králem. V jámě bylo vidět mrtvého hada, jenž měl hlavu proraženou. Král se zachvěl. Hned vytušil, že hada někdo zabil a potom jej zakopal. Nebude-li viník upálen na hranici, běda říši králově. Hned nařídil přísné vyšetřování, jež však nemělo výsledku. Viník zůstal neznámý. Ještě téhož dne přijel na zámek posel ze vzdáleného kraje, jenž ustrašen oznámil, že včera zachvátil hrozný požár současně několik měst a množství vesnic. Rozpoutaný živel ničí všechno. Lidé jen stěží uprchli, nezachránili téměř ničeho ze svého majetku.
1: Ach, Kouzelník dobroděj nás trestá, zabědoval král. Hned svolal své rádce. Ti prohlásili, že viníka nutno vypátrat a potrestat. Požárem dává kouzelník dobroděj zajisté výstrahu. V paláci byly nyní výslechy od rána do noci. Nikdo nebyl ušetřen. Viník však stále nebyl nalezen. Uplynulo několik dní a mysli všech se poněkud uklidnily, neboť v království nedošlo již ke většímu neštěstí. Tu zase přijel posel z jiného kraje. Prý se tam protrhla hráz obrovského jezera. Kraj zaplaven, všechno zničeno, mnoho lidí se utopilo. Kouzelník dobroděj se hněvá, naříkal král. Neměl by se však mstít na mých ubohých podaných. Vždyť nemůžeme potrestat viníka, dokud jej neznáme. A zase byl v zámku i v dalekém okolí kdekdo podroben přísnému výslechu. A zase marně. Starý služebník Radoš, jenž velice miloval královu dceru, nechtěl jí prozradit. A Zorka? Ta mlčela. Od strašlivé povodně uplynul měsíc. V království se nestalo nic. Všichni se těšili, že kouzelník dobroděj odpustil. Zorka se častěji vysmívala starému Radoši, jež se stále strachoval trestu kouzelníka dobroděje. Dokládá je, že rozhněvaný čaroděj nestrpí, aby se nedostálo slibu jemu danému. A zase přibyl do hradu posel. Tentokrát ale nepřinášel Jobovu zvěst. Vyřídil vzkaz sestry královi, aby k ní Zorka neprodleně přijela. Uchystala se tedy princezna a s četným průvodem vydala se na cestu. Když ale blížila se k hranicím říše, přepadl jí nevýslovný strach a tajemný hlas jí ponoukal. Vrať se, vrať se. Poslechla tedy a jela zpátky. Cestou zaslechla vzrušující zvěst. Ke králi přiletěl prý obrovský orel, jenž mu přinesl pergamen s písmem kouzelníka dobroděje. Mocný čaroděj oznamoval králi. Nebude-li ten, kdo zabil bílého hada, potrestán upálením. Než slunce třikrát zapadne, dotkne se ruka anděla smrti všech dětí v království. V celé zemi zaznívá pláč a nářek rodičů, kterým hrozí tak náhlá ztráta jejich miláčků. Král přidal rozhlásit svou úpinlivou prosbu, aby se viník sám přihlásil, aby nedopustil, by tolik nevinných trpělo za jeho zlý čin. Zorka nyní poznala, že starý Radoš právem se obával trestu dobrodějova. V jejím zatvrzelém srdci probudily se náhle lepší city. S větrem o závod jela k rodnému hradu. Konečně ocitla se v paláci a zastihla otce v slzách. Královský můj otče, nepláč, nepláč, zvolala rozechvělým hlasem. Rozhněvaný kouzelník bude usmířen. Král pokyvoval hlavou. Bude, bude. Avšak líto je mi nešťastného Radoše, nejvěrnějšího z mých služebníků. A když Zorka všechna udivena vyžádala si vysvětlení, vyprávěl jí otec toto. Když došlo prostřednictvím orla poselství dobrodějovo, když ani na prosbu královu viník se nepřihlásil, vrhl se starý Radoš k nohám královým a s pláčem se mu přiznal, že v záchvatu zlosti zabil bílého hada s modrou hlavou. Chtěje zachránit tisíce nevinných dětí, byl jsem nucen, ač s těžkým srdcem, odevzdat Radoše katovi. V tuto chvíli ubírá se za město k hranici, kde skončí svůj život. Ale otče, vzkřikla princezna. Dej i hned osedlati nejrychlejší koně. Na ně ať vsednou tvoji poslové, ať letí k popravišti. Radoš nesmí být upálen, neboť on nezabil bílého hada, ale já. Král tomu nechtěl uvěřit. Žádal podrobnější vyprávění, ale Zorka vrtěla hlavou a řekla. Teď ne, až později. Běží o život šlechetného Radoše. Otče můj, nemař ani chvilky, ať tvoji poslové nepřijdou pozdě.
0: Zanedlouho vyrazilo z paláce několik jezdců, kteří jako vichřice hnali se za město, přinášeje Radošovi osvobození. Byl již svrchovaný čas, neboť právě chystali se Katovi pomocníci zapálit hranici, na které byl Radoš uvázán. Rozkaz králův přinesl mu osvobození. Když o hodinu později uviděla Zorka Radoše v paláci, zajásala a objala věrného a oddaného služebníka. Radost starcova však změnila se v leknutí, když uslyšel, že se Zorka přiznala svému otci.
1: Ach, princezno, co si to jen učinila? Zabědoval. Jak já krále znám, obětuje tě, aby zachránil děti svých podaných. Jemu je spravedlnost nade vše. Proč jen si zabránila, abych já vytrpěl trest? Dobroděj byl by se tím usmířil a v zemi by bylo zase dobře. Jsem už starý muž, hrobu blízký. Ne, ne, Radoši, ne, zvolala Zorka. Nevinný nesmí trpět za moji vinu. Ať můj otec rozhodne o mém osudu jakkoliv, všemu se podrobím. Přišel k ním král, maje slzy v očích. Radoš vrhl se před ním na kolena a prosil jej, aby směl se obětovat za princeznu. Král však vrtěl hlavou. Spravedlnost nade vše, kdo se provinil, ať je potrestán. Hned dal svolat své rádce a oznámil jim, že jeho dcera svévolně zabila bílého hada a proto bude upálena na hranici. Rádcové velebili královu nestrannost. Přece však jej prosili, aby mladistvou dceru ušetřil, aby vyhověl prosbám Radoše, jež stále prohlašoval, že půjde ochotně za princeznu na popraviště. Král byl však neoblomný. Zorka, třeba spobledlá, prohlásila, že trestu zasluhuje a že jej také vytrpí. Nesmírné vzrušení zavládlo v královském městě, když Kat vedl princeznu jako odsouzenou k popravišti. Král rozloučil se s dcerou, oba statečně přemáhali svou bolest. Zorka byla uvázána ke sloupu, kolem ní nakupeno dříví a již vyšlehly plameny.
2: S Bohem, otče, s Bohem, vykřikla Zorka.
0: Král omdlel. V zástupu rozlehl se pláč a nářek. V tom přihnal se nad popraviště černý mrak. Spustil se takový lijavec, že vzplanuvší hranice byla mžikem uhasena. Mrak se ztratil, slunce zazářilo. U hranice stál kouzelník Dobroděj. Stáhl pravici, král probral se z mrákot. K jeho sluchu doletěl zvučný hlas. Sláva tobě, spravedlivý králi! Blaze říši, která má takového vladaře. Nežádám, aby byl viník potrestán, že zabil bílého hada. Žijte blaze. Tak řekl a rozplynul se jako obláček. Šťastný král a neméně blažený Radoš odváděli zachráněnou princeznu do zámku, provázeni jásajícím lidem. Král ještě dlouho moudře panoval, sdíleje vládu se Zorkou, již se již dávno zhostila všech svých nectností.
3: Digi básnička!
4: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
5: A teď ještě jedno.
4: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
5: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: flek.
1: Co je to za dotaz?
2: Proč se mě ptáte?
3: Co je to za dotaz?
4: Já bych rád řekl tohleto.

0: kamarád do pěti pro děti.
1: Je legrační se stát prasátkem Piggym.
2: Je legrační se stát jedním z prasátek.
1: A pak si s dětmi hrát.
0: To je moc prýma.
2: A pak si s dětmi hrát? Mňau.
1: Já bych rád řekl tohleto.

0: jim packu.
1: A nebo pařátek.
2: Jsou kamarády zvířátek.
0: Co svět by dělat mohl, aby byl hodný.

Robot strašák. Strejdo, povídej mi o kosmonautech. Byl to jen obyčejný robot strašák. Blikal, huhlal, klapal dvěma klapačkami a chodil po zahradě po určené trase. Čas od času se někde napojil na elektrický proud a dobil si baterie. To bylo vše, co uměl. Zaháněl vrabce a mlsné zajíce. Ale však víte, jak to chodí. Časem si na něj tato čelátka zvykla tak, že vrabci na něm sedávali a nechali se nosit po zahradě. Zajíci za ním chodili v průvodu, jako by šlo o karnevalovou veselici. Takže místo toho, aby robot škůdce zahrádky zaháněl, chránil je naopak před toulavými kočkami a dravými ptáky. No, a jednou se na druhé otočce náš robot trochu rychleji otočil a tu máš. Vypadl mu uvnitř nějaký čudlík. A robot strašák, místo aby se na otočce číslo 3 otočil na otočku číslo 4, kráčel pořád rovně dál, prošel plotem a tradá pryč. Zajíci za ním hledí vyjeveně. Vrabci kolem něj poplašeně poletují a cvrlikají. Kam jdeš? Neblázni, kamaráde, jdeš rovnou do města. Ale robot strašák jen klapal, huhlal a blikal a kráčel dál. To byste nevěřili, jak je jeden vypadnutý čudlík důležitý. Sešel úvozovou cestou na okraj města a chodník ho zavedl rovnou do hostince na rožku. Robot nelenil, vkročil dovnitř, rozhrnul pár hostů u dveří a zastavil se až u pultu, který byl naštěstí pevně přišroubovaný k podlaze. Marně se snažil šlapat. Pult ho dál nepustil. A tak už jen huhlal, blikal a klapal. Jediný hostinský nestratil ducha přítomnost a slušně se zeptal. Co pak si račte přát, vážený? Robot však jen dál huhlá, bliká a klape. Pan hostinský se nevzdává. Vážený, takovéhle domluvě já nerozumím. Chcete pivo nebo limonádu? Ale robot jen dál vede svou strašáckou. Najednou však ochabl a přestal i blikat. Kdo si zvolal, hele, teď on je to Marťan. A už se k němu hrnou dva montéři. Okukují ho ze všech stran, točí s ním kolem dokola, pak mu šroubovákem odmontovali vzadu plechový kryt a odborně ho prohlížejí. Hele, povídá jeden najednou, tuhle má vypadnutý nějaký čudlík. Zastrčili mu ho tedy do volné zdířky a robot se zase vesele rozblikal. Pak udělal 2-3 kroky, zastavil se u elektrické zásuvky a zastrčil si do ní elektrickou šňůru. A hele, rozesmála se celá hospoda, nechce ani pivo, ani limonádu, ale elektřinu. Vida, Marťany, to bylo veselo. Když si robot dostatečně dobil své baterie, vykráčel zase z hospody ven. Hosté za ním pokřikovali, přijď zase mezi nás, Marťané! Robot si to však už zase kráčí úvozovou cestou a rovnou na zahrádku. Zajíci a vrabci ho už čekali. Když robot přikráčel na první otočku, bliklo mu v tranzistorové paměti a správně se otočil k otočce číslo 2. Začal huhlat, blikat a klapat. Na otočce číslo 3 se zase správně otočil a kráčí k otočce číslo 4. Všechno je v pořádku. Vrabci se tedy zase pustili radostně do třešní a zajíci pokračují v ohryzávání hlávek zelí a kapusty. Jejich robot strašák je už zase spolehlivě ochraňuje před toulavými kočkami a dravými ptáky.
A co pak vlastně dělají majitelé této prapodivně hlídané zahrady? Asi někde poletují na raketě od hvězdy k hvězdě.

celá horečně se chvíju, snad odvahou svou. Něco je tu známé, jako sen, který prodírá se tmou. Vím, že tady jsi.

0: Policisté zastavili auto, protože za volantem seděl Bernardín.
1: Zbláznil jste se? Nechat řídit psa?
0: Rozčilují se na vedle sedícího muže.
1: Já za to nemůžu. Já jsem jen stopář.
2: Peřina. Byla jednou jedna peřina. Na první pohled byla docela normální. Čtyři rohy a velké břicho. Jenom jednou věcí se od ostatních peřin lišila, jenomže to jste mohli poznat, až když jste si pod tu peřinu vlezli. Ten, kdo to udělal, tak za vteřinku vyskočil z postele a klepal se ještě pěkně dlouho potom zimou. Ta peřina oproti jiným normálním peřinám totiž vůbec nehřála. Naopak. Když jste si pod ní lehli, měli jste pocit, že místo peřiny ležíte pod kusem ledu. Co s takovou peřinou? Peřina je na světě přece proto, aby nás od chladu ochraňovala a ne, aby naopak zimu na nás přenášela. Nebylo proto divu, že v té rodině, kde tu peřinu měli, nechtěl pod ní nikdo spát. Malý Kuba, který si pod ní jednou večer omylem vlezl, se ráno probudil skoro celý zmrzlý. Hned potom ho začalo bolet v krku, dostal rýmu, zápal plic a byl dlouho nemocný. Ta peřina musí z domu, řekla maminka. S tou peřinou už začíná jít o život, podotkl tatínek. A bylo rozhodnuto. Peřinu vzali a protože nevěděli, kam s ní, a také možná proto, že bydleli nedaleko zoologické zahrady, odnesli ji tam. Peřinu zaměstnanci zoologické zahrady umístili do prostorné voliéry a na voliéru dali informační cedulku s nápisem Peřina obecná, studený druh. Výskyt v jiné části světa nebyl zaznamenán. Pravděpodobně pochází z doby ledové. Peřině se v zoologické zahradě moc líbilo. Za prvé jí dělalo dobře, že ji návštěvníci obdivují a za druhé si mezi zvířátky našla hodně kamarádů. Nejraději měli peřinu tučňáci a lední medvědi. Za teplých letních nocí se o ní mohli poprat. Už je to tak, co jednomu vadí, tak druhému může naopak dělat dobře. Zvířatům, jako například ledním medvědům a tučňákům, je u nás v létě moc teplo, ale když si lehli pod ledovou peřinu, cítili se dobře. Skoro jako doma, kde mají studené moře a hodně ledu, na který jsou zvyklá. A tak peřina poskytovala s radostí svoji ledovou ochranu všem zvířátkům, která ji o to požádala. Nemusím vám jistě zdůrazňovat, že byla ráda, že je přece jenom někomu užitečná.

0: Fígy cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, holky a kluci.
2: Hanko, ahoj,
1: mm-hmm. Hanko, je tady s námi Hanka Kynichová. Promiň, já jsem tě zapomněla
2: představit. Ale to je jasný, že tady jsem, nejde, protože my jsme už na dosmrti spolu spojeni.
1: Hanko, já mám nápad. Mm-hmm. Co kdybychom si dnes povídali o tom, jak se dřív skákalo přes gumu?
2: A já jsem hrozně ráda, že se na to ptáš, protože když jsme se minule loučili, tak je to vlastně poslední věc, kterou jsme jako dětem dali jako nápad, že můžou skákat přes gumu. My jako malé děti jsme to dělali v podstatě skoro pořád. Takže jak to probíhalo a jestli to naše děti dneska znají, o tom by nám třeba mohli napsat.
1: Ale mě by zajímalo, jestli bychom si o tom mohli říct teď, ještě no, než nám napíšou.
2: Tak prosím vás, milé děti, my jsme celé přestávky skákali mezi židlemi a jmenovalo se to skákání přes gumu. Ta guma se dávala různě vysoko.
1: Jaká guma to byla? Jaká to byla guma?
2: Tak prosím tě, dlouhá spojená guma na konci sešitá.
1: Taková guma, jako třeba je v
2: kterou kalhotách, dáváš do kalhot.
1: V trenýrkách.
2: Ano, ano, ano. Dneska už ty gumy jsou také, jsou různě barevné, protože přece jenom sem tam to ještě děti někde objeví a tuto hru si zahrají. Mělo to jednu výhodu. Ta guma se natáhla buď mezi na tvoje nohy
1: jak
2: a na moje nohy.
1: Jak potřebuju?
2: Minimálně 6 metrů,
1: jo.
2: 7 metrů.
1: Dobře.
2: Ale také 3 metry. Je to úplně jedno, podle toho, jak chcete být od sebe vzdálení. Já bych řekla průměr 5 metrů.
1: Dobre.
2: Koupím si 5-metrovou gumu, máma mi sešije.
1: A nebo se dá jenom uzlík třeba na ní udělat.
2: Dá se uzlík. Ty si dáš na kotníky, já si dám na kotníky.
1: A stojíme proti sobě. A ta guma, ta guma udělá takovou vodu mezi
2: tak,
1: náma.
2: Tak, vodu a pak se přesto různě skáče. Ať už třeba
1: gumy.
2: Zevnitř, ven. A nebo naberu gumu, skočím dovnitř. Ale to si myslím, že dnes už na internetu se tato sestava dá najít. V každém případě naším cílem bylo, co? Dětem tuto věc připomenout.
1: No a počkej, a teď to bylo tak, že vždycky myslím, že ta guma se dávala nejdřív ke kotníkům, pak když se odskákala nějaká sestava, tak ta guma se zdvihla, dala
2: třeba
1: se třeba
2: centimetry.
1: Ke kolenu.
2: Ano, a byla to vlastně soutěživost, kdo jak je zdatný, kdo jak
1: pružný,
2: má hbité nohy a
1: jak
2: pružný.
1: Vyskočí.
2: Ano.
1: Aha, a poslední, a může být třeba i u pasu, a to už je veliká výška.
2: Ale samozřejmě, my se tady bavíme o něčem, co naše děti neznají. Takže já si myslím, že oni by si měli takovou gumu koupit, poprosit maminku, aby jim ji sešila, nebo si udělali uzlik a vyzkoušeli kouzlo této hry. Nepotřebujete k tomu nikoho. Ano.
1: Já myslím, že je velmi zajímavé,
2: ano,
1: že se ty hry ztrácejí. Jak je to možné, že třeba maminky nebo babičky děti hrály nějaké hry a děti už je neumějí.
2: Víš, čím to je?
1: To je škoda.
2: Protože mají počítač, mají televizi, mají video, můžou využít čas jakkoliv a ten smysl toho pohybu se v nich vytrácí. Ale my dva jsme tady od toho, abychom je to znova učili.
1: Děti, zeptejte se doma vašich maminek, babiček, tatínků, starších brášků, strejdů, dědečků, jaké hry hráli, když byli
2: přesně
1: malí.
2: Přesně tak. A o tom nám napište.
1: Mm-hmm.

0: Ráno se už zdálo, že po mrazivých dnech konečně přijde i do hor obleva, ale brzy se obloha zatáhla a začal padat sníh. Velké sněhové vločky se nejprve snášely k zemi jako tiché pozdravy z nebes, stále jich přibývalo, až nakonec začala pořádná chumelenice. Jak tiše sněžení přišlo, tak po chvilce i odešlo, jen les byl náhle jakoby uklizen. Z protější stráně se ozval táhlý nářek motorové pily. Na chvilku stichl, aby jej vystřídal praskot a lámání. Třeba tam najdu nějaké zajímavé záběry, napadlo mne a pustil jsem se hlubokým sněhem za dřevorubci. Jako fotograf zvířat a přírody jsem je neměl moc v lásce, ale nevím ani proč, dnes mne za nimi něco táhlo. Parta lesních dělníků odklízela pod hřebenem kopce ve starém lese polomy. Mokrý sníh před několika týdny zlámal vršky starých smrků a na některých místech pak vítr nakupil přes sebe neproniknutelnou změť větví, kmenů a kořenů. Je to nebezpečná práce uklízet takovou spoušť. Dělníci si mne nevšímali a já se za chvíli věnoval spoceným koním, kteří tahali uvolněné klády k nedaleké lesní cestě. S ohromnou námahou se opírali do postraňků, kouleli očima, frkali, až jim šla pára od nozder. Zdáli se mi být nervózní, ale snad to způsobili ohně hořící kolem polomu. Náhle se jeden kůň začal divoce vzpínat a přes pobídky se nehýbal z místa. Kočí jej chtěl vzít za postroj na hlavě, ale v tom si všiml velké stopy, křižující dráhu koně. Pojďte sem honem, tady šel maco. Za chvilku se nad stopami medvědích tlap sešli snad všichni dřevaři i lesníci. Odkud šel, stopa vede z polomu, řekl vousatý hajn s kulovnicí. Jdi se podívat, třeba tam měl zimní brloch a my ho probudili. S připravenou puškou se vydal lesník k hromadě větví, ze které vedla stopa. Opatrně nahlédl dovnitř, pak odložil zbraň a zmizel. Pojďte sem, to jste ještě neviděli, zvolal zrušeně. Než jsme k němu došli, už zase lezl ven. V ruce držel podivného tvorečka, který rozhodně nepřipomínal medvěda. Jsou tam ještě dva, řekl celý rozjásan a zase zmizel. Držel jsem v ruce malé medvědí mimínko, kňourající a kroutící se zimou, nepříjemným hlukem i pachem, který jej obklopoval. Uložil jsem ho do batohu a k němu i jeho dva další sourozence. Jsou moc malí, stejně nevydrží, ozvali se hlasy dřevařů. Já na ně nemám čas, nevím, co dřív, namítl hajn. Tak je pošleme někam do cirkusu. Já bych to tedy zkusil, slyšel jsem hlas a byl to můj hlas. Co s nimi? Zbláznil ses, říkal mi zase někde v hlavě jiný můj hlas. Pro mě, za mě, vezměte si je, ale s ochranáři si to vyřiďte sám, řekl lesník. Zůstanu s nimi někde na vesnici, do města nemohu a stejně fotografuji pořád v přírodě. S batohem, ve kterém se zmítala a vřískala tři medvíďata, jsem se vracel z lesa. Hajný mne doprovázel, kdyby to zaslechla medvědice, ale stejně je divné, že utekla. Medvědí mámy brání děti i před přesilou nepřátel. No, třeba byla mladá, neskušená, bála se ohňů a lidí. Ani jsem nevěděl, že mám v revíru medvěda. Asi přišel před zimou ze Slovenska a už tady zůstal. Asi to nebyla dobrá máma, rozumoval hajný. Po cestě jsme se domluvili, že zůstanu nějaký čas u něho na hájovně. Prý je sám a polovina domu je prázdná. Ubytoval mne v sednici s postelí s ohromnou pruhovanou peřinou, starými kamny a několika trofejemi na zdech. Zatopil jsem a chvíli choval malé medvědí caparty. Pak jsem je položil na peřinu a odešel ohřát mléko. Když jsem se vrátil, Míšové spokojeně spali. Nechtěl jsem je budit a proto jsem ulehl na starou kožešinu u postele. Tak, první noc vám to ještě prominu, ale zítra už ne, říkal jsem si a cítil, jak mne pomalu přemáhá medvědí spánek.
1: Tiki kalendář! Dnes je 9. září.
2: A svátek má Daniela.
1: Daniela je holčičí podoba jména Daniel. Kde se vzal ten Daniel?
3: Objevil se už v Biblii jako výjimečně moudrý člověk.
1: Tak to budou Daniely taky asi takové, viď? Moudré.
3: Tak jim k té jejich moudrosti pošleme pěknou pohádkovou písničku.
1: Všechno nejlepší. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

mám moc rád. Ještě mě rmoutí, co v kříž proutí.

0: svátku dnešnímu. To má k svátku dnešnímu.
1: Kde pak bydlí přibližně? Severně či jižně? Stařenka šedivá, kde pak asi přebývá?
2: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře vidím, vrku.
0: Kdo to volá? Co to bylo?
1: To jen listí ževelilo.
2: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře slyším, vrku.
0: Někdo

0: krásné a moudré. Když zestárl, chtěl jednu z nich ustanovit královnou, leč nevěděl, kterou, protože měl všechny stejně rád. I napadlo ho konečně, že ustanoví královnou tu, která ho má nejradši. Zavolal si dcery a řekl: Dcerušky moje, jsem již stár, nevím, jak dlouho tu ještě mezi vámi budu žít. Dříve než umřu, rád bych ustanovil jednu z vás královnou. Proto bych rád věděl, jak mne která máte ráda. Odpověz mi nejdřív ty, dceruško nejstarší.
1: Tatíčku můj, ty jsi mi milejší nad zlato,
0: řekla nejstarší princezna. A jak ty mne máš ráda, ptal se král té prostřední.
1: Tatíčku, mám tě radši než perly a drahé kameny,
0: odpověděla tato.
2: Což ty, Maruško, jak ty mne máš ráda,
0: tázal se nejmladší.
1: Můj milý tatíčku, mám tě ráda jako sůl,
0: řekla Maruška a políbila králi ruku.
1: Cože, ty nevděčná,
0: zvolali obě sestry,
1: tak málo tatíčka miluješ, jen jako sůl.
3: Ano, jako sůl,
0: odpověděla Maruška a usmívala se mile na tatíčka. Král se na Marušku rozhněval a řekl:
4: Jdi pryč ode mne. Máš-li mne ráda jen tolik jako sůl, takovou obyčejnou, nepatrnou věc, kterou každý může mít. Až bude lidem sůl vzácnější než zlato a drahé kameny, pak se vrať, budeš královnou. Nyní však odejdi.
0: Maruška poslechla otce a s pláčem odešla ze zámku. Kudy šla, tudy šla, až přišla do hustého lesa a tam potkala babičku. Pěkně ji pozdravila a chtěla jít dále. Ale babička jí zastoupila cestu a ptala se:
5: Proč pláčeš, dívenko?
1: Ach, babičko, co je mi platno vám to povědět? Vy mi pomoci nemůžete.
5: Jen mi vše pověz, stará jsem, mnoho vím, ráda ti poradím.
0: Maruška se babičce svěřila se svým zármutkem.
1: Nechci být královnou, ale ráda bych tatíčka přesvědčila, že ho mám na světě nejraději,
0: dodala s pláčem.
5: Nepláč, těšila jí moudrá babička. Chceš-li, zůstaň po nějaký čas u mě ve službě. Uvidíme, co bude dál.

Maruška ráda svolila. Šla s babičkou do její chaloupky a když se najedla a napila, ptala se jí babička. Umíš pracovat, trávu sekat nebo len příst? Neumím, řekla upřímně Maruška, ale naučím se všemu. Babička ji tedy vyučila a Maruška ráda pracovala. Zatím na zámku žili obě sestry vesele v neustálých radovánkách. Otec jim dal klíče od pokladny a tu se přesvědčil, že den ke dni o něho méně dbají. Nejstarší stále jen zlato rovnala a dukáty počítala a k otci se mnohdy za celý den ani jednou nepodívala. Prostřední kupovala perly a šperky vykládané drahými kameny a zdobila se jimi. Jen radovánky a hostiny pořádala a na otce úplně zapomínala. Králi bývalo velmi smutno a často vzpomínal na Marušku, jaká byla hodná a jak ráda se o něho starala.

Byl by nejraději pro ní poslal, ale nevěděl, kde je. Jakmile si však vzpomněl, že ho má ráda jen jako sůl, zase se na ní hněval. Jednoho dne měla být v zámku slavná hostina a tu přiběhl ke králi kuchař s velkým nářkem, že nemá soli, neboť všechna sůl, kterou měli v zásobě, se rozmočila a zkazila. Čím budou nyní solit? Ihned pošlete sluhy pro jinou, poručil král. Kuchař bědoval, že se po ní již scháněl po celém městě a nikde ji nemůže sehnat. A pošle-li posly do vzdáleného města, nemohou se včas vrátit. Hostina má být již večer, sejde se plno hostů, co jen si má nyní počít. Tedy připrav jídla bez soli. Poručil král a kuchař poslechl. Byla to divná hostina. Polévky a pečeně byly málo slané, hostům pranic nechutnalo a brzy se rozjeli. Král byl mrzutý a poručil vyslat posly na všechny strany pro sůl. Ti se však vraceli s nepořízenou, neboť i jinde měli o sůl nouzi. Kdo ji měl ještě trochu v zásobě, nechtěl ji prodat ani za zlato, perly a drahé kameny. Hosté přestali do zámku jezdit a bylo tam smutno. Všichni lidé v zámku i v městě jedli nyní jen sladká jídla a ta se jim brzy znechutila. Každý si přál mít aspoň tolik soli, aby si mohl osolit chléb. Ach, to by nyní byla ta pravá lahůdka. Lidé již nebyli tak zdraví a čilí jako dříve, postonávali a sil jim ubývalo. Král onemocněl a princezny též. Tu teprve král uznával, jak vzácná je sůl a litoval, že Marušce tolik ublížil. Marušce se zatím dařilo u babičky dobře. Nevěděla nic o tom, co se děje v zámku, až jednou jí babička řekla: Dívenko moje, je čas, aby ses vrátila domů. Ach, babičko, jak se mám vrátit, když mne tatíček nechce? Rád tě uvidí, těšila jí babička a vyprávěla jí, co se přihodilo v té době, kdy ona zůstávala v lese. Dobře si mi, Maruško, sloužila. Řekni, co by si spřála, vše ti splním, pravila babička. Nic jiného nechci, jen trochu soli, abych ji tatíčkovi mohla přinést pro pochoutku, odpověděla Maruška. Nic jiného si nepřeješ? Ne, babičko, jen o sůl vás pěkně prosím. Dobře tedy. Ať ti nikdy sůl nechybí, když si ji tak vážíš. Zde máš mošničku se solí, vezmi i tento proutek. Až se otec s tebou smíří, jdi přes tři vrchy a uhoď proutkem do země u skály. Otevře se před tebou a co tam nalezneš, bude tvé. Maruška babičce pěkně poděkovala a ta šla s ní až na pokraj lesa. Políbila Marušku a zmizela. Když došla Maruška do zámku, nikdo ji nepoznal, protože byla oblečena jako chudá dívka a obličej měla spola zakrytý šátkem. Žádala, aby ji pustili ke králi. Služebníci ji však v tom bránili, že prý král je nemocen a nikdo k němu nesmí. Jen mne k němu doveďte, prosila Maruška. Nesu panu králi dar vzácnější než zlato a perly, ten ho jistě uzdraví. Oznámili vše králi a ten poručil, aby k němu dívku přivedli. Když vstoupila, král ji nepoznal. Požádala o chléb. Král poručil, aby jí chléb podali a řekl smutně: soli však nemáme. Sůl mám zase já, řekla Maruška
a ukrojila krajíček chleba, posolila a podala jej králi zároveň se svojí mošničkou se solí. Král se chopil jejího daru s radostí a zvolal: Sůl, dívenko dobrá, jak vzácný dar si mi přinesla. Pověz, jak se ti mám odměnit. Dám ti, co jen budeš chtít. Nic nežádám, tatíčku můj, jen abys mne měl rád jako sůl, řekla Maruška a sněla z hlavy šátek. Král ji poznal a nevěděl radostí, co by počal. Popadl jí do náručí a líbal svou milou dobrou Marušku a ta byla šťastná. Přišly i sestry a radovali se z Maruščina příchodu. Brzy se rozhlásilo po celém městě, že Maruška přinesla sůl a kde kdo byl, přišel k ní prosit o trošku soli. A Maruška ji ráda všem darovala. Král se brzy uzdravil a prohlásil, že si přeje, aby Maruška byla královnou. A tak se také stalo. Maruška šla, jak jí babička poradila, přes tři vrchy, až přišla ke skále. Udeřila proutkem do země. Země se otevřela. Maruška vešla dovnitř, spatřila velké jeskyně, kde stěny, strop a podlaha byly ze soli. Zaradovala se z babiččina daru, vyšla ven a jeskyně za ní zůstala otevřená. Teď bylo soli dost pro všechny lidi. Maruška dovolila každému vzít si, kolik potřeboval. Brali, brali a nikdy se nedobrali. Maruška jako královna zůstala vždy hodnou a skromnou. A proto ji také všichni lidé měli rádi.

0: Aničku.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz
4: a tam ji najdete.
5: Jak to vypadá?
6: No, Žižka měla taky jedno oko a učíme se o něm do dnes.
5: Hele, když se na to nebudeš šmatat, když se nebudeš platit a když nebudeš mrkat, tak to vydrží.
6: Hele, Honzo, a hlavně se neboj. Řekni, že zastupuješ 20 dětí z naší obce.
5: Proč dětí, ať řekne klidně mládež, ne?
7: Jasně, mládež.
6: No takže zastupuješ 20 mládeží z naší obce a když pořád chtějí nějakou tu činnost, tak ať nám koukaj ten hrad navalej.
7: No jasně, správně.
8: K poslednímu bodu promluví ředitel školy Vávra.
9: Jak víte, příští rok odcházím do důchodu. Každý člověk po sobě rád něco zanechá, někdo se pisuje paměti. Já se pisoval žádosti, aby se něco udělalo s naším hradem Brtníkem. A nic. Nic. Památkáři ho mají v plánu za 5 let. Až najednou přišel tenhle ten návrh našich dětí, který jste si jistě všichni přečetli.
10: No to teda přečetli. A řeknu vám, že...
9: Než se dáme do diskuze, snad bychom měli pozvat toho chlapce dál.
8: Jen do pocem.
11: Dobrý den.
8: Sedni si, chlapče.
11: Děkuji.
8: No tak se posaď.
10: Tak já jsem si teda přečet, co ty děti sepsali. A řeknu vám, mě to připadá jako hloupost. Co? No. Dát dětem hrát. Co pak to je normální?
6: Slovo si vzal Jouza. Jenda stojí, voko normální, nikdo si ničeho nevšim. Pilátová alias Černá kronika se šklebí a kejvá hlavou.
12: Pilátová se šklebí a kejvá hlavou.
11: My nechceme celý hrad, chceme jenom věž. Ve věži by byla klubovna a dole muzeum.
10: Tady švagrová Pilátová by vám nejlépe řekla, co děti bez dozoru dovedou. Prosím, švagrová Pilátová by řekla nejlépe, co děti bez dozoru dovedou. Prosím.
13: V obci Kukleny si vyšli 2 nezletilí chlapci ke stohu slámy. Pomocí 2 kamenů zkoušel vykřesat oheň. Pokus se podařil, stok schořel do posledního písmenka. Stébelka. V obci Vraná ploštice skupinka nezletilých si hrála se stavidlem rybníka o rozloze 2 hektarů, až rybník zcela vypustila. V obci Bouchálka odbrzdili nezletilý bagr.
6: Černá kronika furt něco malé.
14: Měli bychom se podívat na ty její jahody. Vitamíny už stejně nepotřebujeme.
12: Ano. Vyplenit černý kronice zahradu.
13: S náloží dynamitu a vyhodili do povětří skladiště mykané příze.
10: No, a ještě přeští švagrová, co se stalo v obci Hulín.
13: V obci Hulín nezletilí...
8: To by snad stačilo, ne? Tak vy tedy myslíte, že... Posaď se, chlapče. Vy tedy myslíte, že by ty děti mohly na hrádku způsobit škodu?
9: Neplač, Jendo, ještě jsme neprohráli. Ty teda myslíš, že je lepší nechat ten hrad bez užitku chátrat, než svěřit ho dětem?
10: Pozor, bez užitku ne. Vypracoval jsem následující plán.
15: Jak si rákosníček nevysloužil hvězdu. U rybníka Brčálníka je každý večer trochu jiný. Někdy bývá zamračený, jindy krásný, občas dokonce nádherný. Stává se to ale málo kdy. Jenom když je nebe plné hvězd a když všechny se zrcadlí na vodní hladině.
16: Jej, to je, panečku, podívaná, pochvaloval si Rákosníček. Tohle snad už není Brčálník, ale pohádkový hvězdný rybník. Je, alespoň jednu, jedinou takovou hvězdičku si musím určitě obstarat. Ovšem, tu opravdovou, tu z té hvězdné parády nade mnou.
15: Na nic už nečekal a začal se připravovat na dlouhou cestu. Mezi stromy sebral javorové semínko, které vypadá jako vrtule, zastrčil si je do vlasů a čekal, až ho roztočí vítr. Z hráze odstartoval rychleji než vrtulník a vznášel se k obloze. Všude bylo hvězd a hvězdiček, až Skřítkovi oči přecházely. Některé svítily jen jako svatojánské mušky, jiné zářily víc než nebeský maják. Mnohé byly jasné jako křišťál, další připomínaly lesklý stříbrňák, ostatní zase ohnivou kytici. Byly tam hvězdy, létavice a stálice, komety i celé hvězdokupy. Rákosníčko vyšla z toho hlava kolem a tak ani pořádně nevěděl, jak na té hvězdné pláni přistál. Mezi nebeským dalekohledem a váhami stál nebeský hvězdář s dlouhými vousy a vlídně Skřítka Rákosníčka pozdravil. Tak tě tady pěkně vítám, povídal. A jak tak koukám, vidím, že máš nějaké přání.
16: To mám, přiznal se Rákosníček. Nebylo by, prosím, možné získat jednu takovou pěknou hvězdičku?
15: Copak možné by to bylo, souhlasil hvězdář. Ovšem, jen když si ji zasloužíš. Tady budeš hezky přebírat hvězdy. Ty těžké dávej na velkou hromadu a lehké zase na hromádečku. Když najdeš hvězdu lehounkou jako vločku a viditelnou jen támhletím nebeským dalekohledem, tak tu si můžeš nechat jako výslušku.
17: No a já si zatím trošku zdřímnu.
16: To jo, no, pořád žádná lehoučka a zase žádná malička,
15: brůčel Rákosníček a pokukoval přitom po nebeském hvězdáři, který mezitím usnul.
16: Teď by to asi chtělo trošku ošulit, uvažoval Rákosníček, protože na mě zrovna přišla nějaká lenost.
15: A hned začal vymýšlet, jak na to.
16: Kdyby z nějaké hvězdičky kousek ubylo, povídal si, hned by přece byla o moc lehčí, což se ovšem musí okamžitě, ale opravdu okamžitě vyzkoušet.
15: Vybral si k tomu dvě nejmenší hvězdy a začal je o sebe všelijak otloukat. Jenomže z nich neodletěl ani drobeček a neodlomil se ani kousíček.
17: Řekl jsem vysloužit, ne vyšvindlovat, ozval se najednou hvězdář, který spal jen tak na půl oka a všechno viděl.
16: A, Ano, ano, prosím, ano, už zase vážím.
15: Honem se omlouval Skřítek a znovu začal vážit hvězdu za hvězdou.
16: Žádná malička, žádná lůčka, žádná malička, žádná lůčka, žádná malička, žádná lůčka.
15: Ubíral na hlase i na práci, až přestal docela.
16: Tak, teď by to snad šlo s tím podfukem. Ovšem samozřejmě docela malým.
15: Aby hvězdičku při vážení nadlehčil, podložil jí obláčkem lehkým jako pápěří a váhy hned ukazovaly, že je teď lehonká, jak potřeboval. Nebeského hvězdáře ale neošidil. Kdepak, smál se ten vševědoucí dědeček, tak lacino, si k výslužce nepomůžeš. Skřítek dělal, jako když neslyší, ale bylo mu hanba. Ze samých rozpaků začal proto nakukovat do nebeského dalekohledu. Podíval se napravo a nalevo, dolů i nahoru a nevěřil svým očím.
16: Když koukám tamhle, divil se, vidím moc velkou hvězdu. Když ale dalekohled otočím, je z ní tak maličká hvězdička, že ji pochopitelně ani vážit nemusím. Aha, on asi obrácený dalekohled také obráceně ukazuje a místo, aby zvětšoval, zmenšuje,
15: rozumoval Rákosníček.
16: A to se mně náhodou moc hodí.
15: Dlouho nepřemýšlel a schoval si tu hvězdičku za tričko. Nebeský hvězdář ale všechno viděl, protože je vševidoucí. A protože je také vševědoucí, věděl, že na to Skřítek doplatí. Rákosníček měl najednou co dělat, aby se udržel na nohou. Hvězdička přece jenom vážila svoje a ta tíha ho stáhla z oblohy dolů. Letěl tak rychle, že za ním zůstala ohnivá čára a vypadalo to, jako když s ním padá do rybníka brčálníka hvězda. Ale protože si ji poctivě nevysloužil, proměnila se ve stříbrné vlnky. V nich se pak každý večer objevovaly hvězdy, kterým lidé říkají váhy, aby spravedlivě vážili každému, co mu patří. I Rákosníčkovi.

0: Dva kohouti. Byly jednou dva kohouti. Jeden na hnojišti, druhý na střeše. A oba dva byli stejně domýšliví. Ale který z nich byl užitečnější? Co myslíš? Řekni. My si stejně budeme dál myslet své. Slepičí dvorek byl oddělený plotem od dalšího dvora. Tam bylo hnojiště a na něm rostla velká okurka. Dobře věděla, že je vlastně skleníková rostlina. To je rodem, říkalo cosi uvnitř v okurce. Ne každý se narodí jako okurka, musí být i jiná stvoření. Slepice, kachny a veškeré osazenstvo sousedního dvorku jsou taky živí tvorové. Ke kohoutovi ze dvora já vzhlížím, když si tak sedí na plotě. Ten je ovšem jinak důležitý než kohout na střeše. Sedí sice vysoko, ale přitom nedovede ani pípnout, natož zakokrhat. Nemá ani slepice, ani kuřátka. Myslí jen na sebe a potí přitom zelenou měděnku. Pane, náš kohout, to je teprve kohout. Jen se na něho podívejte, jak se vykračuje. To je tanec. Poslechněte si, jak kokrhá. To je hudba. Kam přijde, všude je slyšet, jaký je trubač. Kdyby tak chtěl přijít sem, kdyby mě tak chtěl sežrat, i s listy a se stonkem, to by byla blažená smrt, pravila okurka. V noci přišla hrozná bouřka. Slepice z kuřaty a taky kohout vyhledali přístřeší. Vichr porazil plot mezi dvorky. To byl rachot. Tašky padaly ze střechy, ale kohout na korouhvičce seděl pevně. Dokonce se ani netočil. Netočil se, i když byl mladý, čerstvě ulitý, protože to byl rozvážný a usedlý kohout. Už se starý narodil. Nebyl jako ti poletující ptáci nebeští, vrabčáci a vlaštovky. Těmi pohrdal. Pípálci. Malé je to a ještě ordinérní. Holuby byly velcí, leskly se a zářily jako perleť, dokonce vypadaly jako kohout na korouhvičce. Ale jsou tlustí a pitomí a nemyslí na nic jiného, než jak si nacpat něco do chřtánu, říkal kohout na korouhvičce. A je s nimi hrozná nuda. I tažní ptáci občas přilétli na návštěvu. Vyprávěli mu o cizích zemích, o vzdušných karavanách. Strašlivé příběhy o dobrodružstvích s dravci. Poprvé to bylo nové a zajímavé. Ale později už kohout věděl, že se opakují a že vykládají pořád totéž a to je nuda. Všechno je nuda. S nikým není řeč. Všichni jsou nezajímaví a nezábavní. Svět není k ničemu, prohlašoval. Všechno je nesmysl. Kohout na korouhvičce byl, jak se říká, blazeovaný. A proto by býval byl pro okurku určitě zajímavější, kdyby to byla tušila. Ale ona se zhlížela v kohoutovi z hnojiště. A ten teď právě kráčel přes dvorek k ní. Plot ležel povalený na zemi, ale už bylo po bouřce. Co jste říkali tomu kokrhání? Ptal se kohout slepic a kuřat. Bylo to poněkud drsné, scházela tomu elegance. Slepice z kuřaty vstoupily na hnojiště, jen kohout přikráčel za nimi vznešeným krokem. Zahradní tvore, oslovil okurku. Z těch dvou slov okurka poznala, že má rozsáhlé vzdělání a dočista zapomněla, že do ní kolove a požírá ji. Blažená smrt! Slepice přiběhly, kuřata přiběhla a jak se rozeběhne jedna, rozběhnou se i ostatní. Slepice kdákaly a kuřata pípala a s obdivem zírali na kohouta. Byly na něho pyšné. Byl z jejich rodu.
1: Kikiriki! Kokrhal. Z kuřat budou hned veliké slepice. Stačí, když ztratím slovo ve slepičím dvorku světa.
0: A slepice kdákaly a kuřata pípala po něm. A kohout jim zvěstoval velikou novinu.
1: Kohout umí snášet vejce. A víte, co v takovém vejci je? Bazilišek. A pohled na takového baziliška nikdo nevydrží. Vědí to lidé a teď to víte i vy. Teď víte, co všecko ve mně je. Víte, co já jsem za chlapáka nad všechny slepičí dvorky na světě. Potom kohout zamával křídly, zatřepal hřebínkem a zakokrhal. Všem slepicím a všem kuřátkům přeběhl mráz po zádech, ale byli hrozně pyšné, že někdo z jejich rodu je takový chlapák nad všechny slepičí dvorky na světě. Slepice kdákali a kuřata pípala, aby to slyšel i kohout na střeše. Však to taky slyšel, ale vzdor tomu se ani nepohnul. Všecko je to nesmysl, říkal si kohout na střeše. Kohout na hnojišti nikdy žádné vejce nesnese a mně se nechce. Kdybych chtěl, snesl bych vejce já. Pukavec, záprtek, ale svět mi ani za ten pukavec nestojí. Všecko je to nesmysl a teď se mi nechce už ani sedět. A tak se kohout ze střechy ulomil, ale kohouta ze dvorku nezabil. I když to tak bylo vypočítané, jak tvrdili slepice. A jaké si z toho vezmeme po naučení? Je přece jen lepší kokrhat, než být blazeovaný a ulomit se.

0: pondělí ráno na první vyučovací hodině se ptá Libor Petra, kolik je hodin?
1: 8:45.
0: Libor na to rozmrzele. Ach jo, ten týden ale pomalu utíká.
2: Tu moc trpělivosti ten Libor neměl, viď?

proč žáci a žákyně skákali po lavicích. Brzy budou zase Vánoce, těšíte se? Řekla paní učitelka jednou před zvoněním. Ano, křičeli žáci i žákyně. Před Vánocemi maminka gruntuje, peče, má plné ruce práce a vy ji doma jen překážíte. Ano, křičeli zase děti. Abyste doma nepřekáželi, pojedu s vámi na hory. Ano, radovali se všichni a radosti skákali po lavicích. Potom zazvonilo a bylo po škole. Protože úplně všechny děti doma překážely, sešla se u autobusu celá třída. U klábníku překážel taky jezevčík Ferda a dále ze stejného důvodu se k autobusu dostavil tatínek Beco, ale toho paní učitelka nevzala. Cestou se v autobuse zpívaly veselé písně a druhý den hned po snídani stoupali děti pod vedením paní učitelky řadou horskou plání jako pašeráci v opeře Carmen a za nimi se bořil jezevčík Ferda. Nahoře pod lesem paní učitelka zastavila, seřadila děti a promluvila k nim. Děti, v horách se snadno zabloudí a na lyžích při sjezdování ještě snáz. Rozdám vám teď pískátka a když se ztratíte, zmačknete tento knoflík, přístroj začne vysílat záchranný signál a horská služba vás podle toho najde. Rozdala jim pískátka a děti si je hned vyzkoušeli. Dohromady pískátka vydávala velmi hlasitý zvuk a z lesa vyrazil medvěd, protože ho zvuk probudil ze zimního šlofíku a vylekal ho. Paní učitelka byla k lesu zády a medvěda neviděla. Za to děti ho hned spatřili a rychle sjížděli dolů svahem. Děti, ještě ne, až řeknu, volala za nimi učitelka. Ale žáci a žákyně se řítili dolů, padali, sníh se na ně nabaloval, měnili se v koule, kouleli se strání a někteří mizeli v lese v údolí. Když se medvěd přehnal kolem učitelky, byla z něj už taky sněhová koule a medvědu se nepodobal. Paní učitelka vystoupila na špičky, přiložila ruce k ústům a hlasitě volala: děti, vysílejte! Z různých stran se ozývala pískátka. Jako kdyby hory zpívaly, pomyslela si paní učitelka a rozjela se dolů. Jela prudce, neboť neuměla brzdit a kromě toho spěchala na pomoc žákům. Tak se stalo, že nabourala velkou sněhovou kouli. Koule se rozlomila a byl v ní medvěd. Medvěd strašlivě zařval, jednak protože se lekl, jednak protože mu učitelka přejela nohu. Paní učitelka se blížila k lesu na spodní straně horské louky, odkud se ozývalo nejsilnější pískání. Po lese bylo roztroušeno plno sněhových koulí a koule vydávaly signály. Paní učitelka pojížděla od koule ke kouli a u každé se zeptala: je tam někdo? V každé byl žák nebo žákyně a brzy byla třída zase pohromadě. Nakonec zůstala jediná koule, která nepískala. Vypadala jako bomba se zapalovací šňůrou a šňůra sebou mrskala. V kouli byl jezevčík Ferda od klábníků. Teď už byli opravdu všichni a vydali se na zpáteční cestu k horské chatě. Při večeři vešli do jídelny stateční muži horské služby a na nosítkách nesli medvěda. Medvěd fňukal a vyčítavě ukazoval na svoji pracku. Paní učitelka se medvědovi omluvila, pracku mu pofoukala a obvázala obinadlem z příruční lékárničky, kterou jsou pedagogové na školních výletech vybaveni. Vykázala mu čestné místo v čele stolu a k večeři mu poručila lesní med.
Žadstvo si pochutnalo na karbanátkách, medvěcí polévkovou lžící nabíral lesní med a u stolu bylo veselo. Byla to předzvěst veselých Vánoc.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Mám tady Hanku Kynichovou a nemůžu se dočkat, protože minule jsme cvičili zadíčkové svaly a bříškové svaly ještě předtím. A já jsem zvědavý, co budeme cvičit dneska, Hanko.
2: Já mám zase velkou radost z toho, že Piggy si všechny cviky pamatuje a já bych vás dnes chtěla naučit další cvik a bude určený hlavně těm dětem, které chodí po tomto světě s kulatými zády, tedy jsou takzvaně schrbené. A to není vůbec Piggy hezké.
0: A to vypadá jako kdyby se člověk styděl, víš?
2: Přesně když tak. Jde, a hlavně to není ani zdravé. Uvláček. Tímto schrbením se vám totiž zkracují svaly prsní a hlavně ochabují svaly mezi lopatkami. A vy už víte, kde mezilopatkové svalstvo máte. A pokud máte takto zkrácené anebo ochablé svaly, tak je to velmi nebezpečné, protože pokud jste navíc předškoláci, tak se vám s touto svalovou disbalancí bude špatně učit.
0: Hlavně určitě se pak špatně dýchá, když tam není místo pro ten nádech až do toho balonku na bříško, viď?
2: Ano, ale Piggy, prosím tě, já jsem asi použila slovo disbalance. Myslíš si, že děti budou vědět, co to je?
0: Já vím, možná, že bych věděla.
2: Tak prosím tě, zkus to vysvětlit.
0: Když třeba stojím na nějaké čáře a chci udělat holubičku. Víš, jak jsme spolu udělali holubičku?
2: Vzpomínám.
0: Tak na mě volá kocour Vojta, drž balanc, drž balanc. A já balancuju a to znamená, že se tak miklíkuju mezi jednou a druhou stranou, jako kdybych chytal rovnováhu.
2: Ano.
0: Takže to možná disbalance znamená, že je nějaká
2: nerovnováha. Takže mezi jednotlivými svaly je nerovnováha a tomu se říká tímto zvláštním slovem disbalance.
0: Disbalance.
2: Mm-hmm. Pokud totiž budete takto schrbení, tak se vám ve škole bude totiž špatně psát, bude vás bolet hlava a budete také brzy unavení. A mě tak napadlo, že bychom teď společně mohli cvičit některý z cviků, který vám uvolní zápěstí, uvolní ruce a vám se pak ve škole bude krásně začínat školní rok s hezkými známkami.
0: Jo, a to by se i hezky kreslilo, víš?
2: Všechno,
0: a psalo, a všechno dělalo tlapičkama.
2: Tak Piggy, co, pustíme se do toho?
0: Tak jo.
2: Piggy tady mává rukava, ale já bych ten jeho směr trošinku chtěla ukočírovat. Děti, my už jsme se naučili postavit se rovně a ruce si dát do upažení. Tak, také už jsme se učili, kde máme ruku, kde máme předloktí a kde máme celé paže. A to víme a těmi paže můžeme dělat vzpažení, upažení, připažení, předpažení, zapažení, ale já se teď chci hlavně věnovat ruce, předloktí a celým pažím. A budeme psát kroužky. Piggy, máš podsazenou pánev, děti stojíte mírně od sebe, máte stažené bříška, nádech budeme provádět nosem a ramínka přitom tlačíme dolů. To bylo moc pokynů, viď? Ale vy to všechno zvládnete.
0: Tak to si to ještě zopakujeme.
2: Stojíme rovně, máme podsazenou pánev, stažené bříško a zadek.
0: Podsázek dovnitř.
2: Ano. Máme ramena zasazeny dolů a táhneme se hlavou ke stropu, jako bychom chtěli vyletět. A teď si dáme ruce do upažení.
0: Hele, ta hlava to je jako kdyby byla boje na vlnách, viď?
2: Boje na vlnách, správně, to je hezký. Piggy, pojď, ty máš kopítka, my máme s dětma ruce a ruce jedou kroužek napřed, dozadu kroužek a teď si zakroužíme rukama dopředu. Říkám schválně, děti, rukama, protože pracujeme jenom rukou tam, kde máme prsty.
0: No a kdo má kopítka, krouží kopítka.
2: A teď naopak zakroužíme před loktím, to znamená, že pracujeme jenom půlkou své paže.
0: Před kopítčí.
2: Půlkou své paže. Udělejte kroužky dozadu. Ano, ano, ano. A celý kruh oběma.
0: Jo.
2: A celý kruh oběmi pažemi. Dozadu jeden a dozadu druhý a dozadu třetí.
0: A obě ruce najednou nebo cik, cak, cik, cak.
2: To je jako by si plaval. Znak, to nevadí, takže...
3: Česká pohádka Kdo snědl holoubátko? Žena jednoho chalupníka upekla dvě holoubátka. Jedno pro sebe, druhé pro muže. A když už byla pěkně do zlatova upečená, šla do chléva krávy podojit. Chalupník seděl v kuchyni, pěkně si hověl u pece a že měl hlad, nemohl se dočkat oběda. Chvíle mi zvedal nos a lokal do sebe líbeznou vůni, kterou bylo cítit po celé kuchyni. Toho čím dále tím více dráždilo, že neodolal a za chvíli už byl u pekáče. Když se přesvědčil, že žena se ještě nevrací, připlížil se znova k pekáči a v čerstvosti vyňal jedno holoubátko a snědl.
1: Ech co, bylo bez toho mé.
3: Omlouval svou mlsnotu. Že byl hladový, neměl však jednoho holoubátka dost a proto také bez dlouhého rozmýšlení pustil se do druhého a také je snědl. Hned na to vyšel na dvůr, jako by se bylo nic nestalo, a dal se do štípání dříví. Jeho žena se vrátila a že už bylo poledne pryč, uchystala na stole talíře, nalila polévku a zavolala muže. Když polévku snědli, vysypala žena brambory na mísu a sáhla pro pekáč do trouby. Ale div nevykřikla, když viděla, že pekáč je prázdný. Konečně se vzpamatovala, obrátila se k muži volajíc. Někdo snědl holoubátka.
0: Já ne, zalhal chalupník.
1: Vždyť nikdo jiný tu nebyl nežli ty,
3: řekla ostře manželka a div zlostí nehodila pekáč na zem.
0: Snad mne nepodezříváš, to by tak scházelo. Já jsem ani nevěděl, že něco pečeš.
3: Bránil se chalupník a tvářil se uraženě. Avšak jeho žena začala zle hubovat a dala se do nářku, že má tak mlsného muže a že ten dále zapíral, strhla se mezi nimi hádka, v které chalupník stále obviňoval ženu, že ona to byla, která snědla tu pochoutku.
0: No dobře tedy, necháme prozatím hádky. Ale od té chvíle nebudeme jeden na druhého mluvit. Kdo z nás dříve promluví, na tom to zůstane, že holoubátka snědl. Rozhodla chalupnice. Od té chvíle bylo v chalupě jako v hrobě. Takže to oba začalo mrzet. Chalupnice nemohla se hádat, klevety vypravovat. A chalupníkovi se zase stýskalo, že nemůže ženě odpovídat a ani si zaspívat. Ale první slovo nechtěl vyslovit ani jeden, ani druhý. Konečně nadešel už třetí den od té doby, co naposled spolu promluvili. Z nenadání zastavil se u chalupy kočár, sloužící skočil dolů a už byl v chalupě, aby se zeptal na cestu k městu. Chalupnice již otevřela ústa, chtějíc dát odpověď, ale hned se vzpamatovala a jen ukázala rukou v tu stranu, kterou mají jet, a chalupník udělal totéž. Sloužící mu tato odpověď nebyla jasná a proto, když se vrátil ke kočáru, povídal pánovi, že v chalupě jsou dva němí manželé a že celkem nic od nich se nedozvěděl. Když to zaslechla chalupníkova žena, vyběhla ven a vsedla si do kočáru k pánovi, dávajíc mu posunky na srozuměnou, že mu cestu ukáže. Pán hned udělal místo, kočí práskl do koní a jeli. Tu chalupník křičí z okna. Ženo, ženuško, neodjížděj a odpust mi to. Já jsem to byl, který snědl holoubátka.
3: Myslil si totiž, že jeho žena mu chce ve zlosti ujet pryč. I ta se dala do smíchu a když pán se tomu divil, celou příhodu mu vypravovala. To pána velice rozveselilo, takže dal chytré ženě dukát, aby si mohla koupit jiná holoubátka. Ale z těch nedostal její muž ani na zub.
4: Ty
0: Kiki kalendář. Dnes je 9. září.
4: A svátek má Daniela.
0: Daniela je holčičí podoba jména Daniel. Kde se vzal ten Daniel?
4: Objevil se už v Biblii jako výjimečně moudrý člověk.
0: Tak to budou Daniely taky asi takové, viď? Moudré.
4: Tak jim k té jejich moudrosti pošleme pěknou pohádkovou písničku.
0: Všechno nejlepší. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Hošík Oškliveček. Před dávnými časy žila v Orlí vesnici jedna babička se svým vnukem. Kdybyste věděli, jaký to byl ošklivý hošík. Měl šikmé oči, nos na stranu, namodralou kůži v obličeji a k tomu vlasy jako červené chomáče. Byl tak ošklivý, že si s ním žádné dítě nechtělo hrát. Nikdo mu ve vesnici neřekl jinak než Oškliveček. Tenkrát se lidé v Orlí vesnici živili ořechy a sušenými lesními bylinami, které sbírali v nedalekém háji. Ořechy ukládali v kamenných sýpkách a z některých lesních trav vymílali hrubou mouku. Žili si dobře a spokojeně. Ale jednoho léta sešel z hor do údolí zlý starý medvěd a udělal si brloch právě v houští poblíž háje. A když se někdo z vesnice vydal na ořechy do lesa, vylézal medvěd ze svého doupěte, řičel, a když člověk nebyl dost pozorný, tak ho i napadl. Spoustu lidí pokousal a poškrábal a několik jich dokonce roztrhal. Kde kdo už se bál jít do lesa? Ořechy zrály, byla krásná, bohatá úroda, ale lidé z Orlí vesnice měli přesto starosti se zásobami na zimu. Kamenné sýpky byly prázdné a mouku nikdo nevymílal. Nebylo člověka, který by se odvážil postavit se medvědovi. Jednoho dne přišel Oškliveček domů a měl velký hlad. Ale babička mu nemohla dát nic, než několik malých oříšků, které jí zbyly od loňska.
1: Babičko, proč máš tak málo oříšků?
0: Ptal se jí Oškliveček. Proto, synáčku, že nemohu pro nové do háje, řekla babička.
1: A proč nemůžeš do háje?
0: Ptal se dál Oškliveček. Protože je tam zlý medvěd, odpověděla babička. Hošík Oškliveček se zamyslil a potom řekl.
1: Babičko, já se nebojím. Půjdu do lesa na ořechy a přinesu tobě i sobě.
0: Babička naříkala, nechtěla chlapce pustit, ale Oškliveček jinak nedal. Vzal košík a vydal se do lesa k místu, kde rostly oříšky. Nikdo by nevěřil, kolik se jich toho roku urodilo. Ze stromů jich spadalo tolik, že tráva kolem dokola byla jim jako poseta. Oškliveček se tu pohodlně posadil, nazbíral jich okolo sebe plný košík a potom je louskal a pochutnával si na tučných sladkých jádrech. A tu najednou, slyš, ve stromoví se ozval praskot. Oškliveček se ohlédl a uviděl zlého starého medvěda. Hnal se rovnou k němu a funěl a frkal a mručel.
2: Co tady děláš na mém trávníku? Co tu kradeš mé ořechy?
0: Ale hošík Oškliveček se nezalekl.
1: Co tu dělám, snad vidíš?
0: Řekl klidně.
1: A tvé ořechy nekradu, protože jsou zrovna tak moje jako tvoje.
0: To medvěda rozlobilo.
2: Jsou jenom moje.
0: Mručel výhružně a divoce odfrkoval.
2: A jestli se okamžitě nebudeš klidit, roztrhám tě na kusy. Podívej se, oč jsem větší nežli ty, skrčku.
1: Větší snad si, to je pravda.
0: Řekl Oškliveček zase tak klidně.
1: Ale statečnější nejsi.
2: Já, že nejsem statečnější?
0: Žval medvěd, až se to celým hájem rozléhalo.
1: Nejsi,
0: odpověděl Oškliveček.
1: A mohu ti to dokázat. Víš co? Zkusíme, kdo z nás nažene tomu druhému větší strach. Napřed zkusíš postrašit ty mne, a potom já tebe. A ten, kdo zvítězí, ať má všechny ořechy, co jich v celém háji je.
0: Když to medvěd slyšel, smál se

0: až se za boky popadal. Takové mrně chce postrašit jeho strašného medvěda, před kterým kdekdo prchá.
1: No dobrá, dávej pozor, jak tě postraším.
0: Zařval. Vstyčil se na zadních nohách, zakoulel očima a rozevřel dlamu od ucha k uchu.
1: Sežeru tě.
0: Ječel, dupal, lámal větve a tlapami porážel malé stromky. Ale Oškliveček seděl dál, klidně na zemi, mezi ořechy a jen se usmíval.
2: To je všechno?
0: Ptal se.
2: Tímhle kvikotem mě chceš nahnat strach? No, to umíš věru málo strašit.
0: Medvěd se zarazil. Tohle se mu ještě nestalo.
1: Jsi statečný, Ošklivečku.
0: Zabručel.
1: Zdálo se mi, že jsem tě opravdu moc nepostrašil. Ale teď teprve uvidíme, co dokážeš ty. Běž.
0: Oškliveček vzal košík z oříšky a běžel domů. Babička nechtěla ani věřit svým uším, když vyslechla, co jí vnouček vypravoval. Pak se na okamžik zamyslela a řekla: no počkej, postrašíš medvěda, jak náleží. Pojď se mnou. Odvedla chlapce k ohništi, nahrnula tam hromádku popela a smetla trochu sazí z komína. Těmi sazemi pomalovala jednu půlku Ošklivečkova obličeje, až byla úplně černá. Potom vzala hrst popela a nabílila jim druhou polovičku chlapcova obličeje, až byla popelavě bílá. A napříč udělala z hnědé hlinky sama kola a proužky. No teď šla z Ošklivečka opravdu hrůza. Potom dala chlapci starou kamennou sekeru. Vezmi si tuhle sekeru, dítě. Není to obyčejná sekera. Udeříš-li ji třikrát za sebou do země, zatřese se a zaduní, jako by půda měla na tom místě puknout a všechno pohltit. Oškliveček poděkoval, vzal kamennou sekeru a běžel do lesa za medvědem. Ten seděl stále na stejném místě pod stromy a louskal ořechy. Ošklíveček udeřil sekerou do dutého stromu. Strom se roštípl a padl s rakotem na zem a země kolem dokola zhluboka zaduněla.
1: Co je? Co se to děje?
0: Vykřikl medvěd, ustrašeně se rozhlížeje kolem sebe. Tu vystrčil z houští Ošklíveček svůj pomalovaný obličej. Jedna půlka jeho tváře svítila popelavou bělostí a druhá se temně leskla černí. Zavil medvěd, který něco takového ještě nespatřil.
1: Kdo jsi? Co tu chceš?
0: Koktal zděšeně. Oškliveček znovu udeřil sekerou o zem a země zaduněla, všechno se kolem rozechvělo, jako by v té chvíli měla země puknout jako hliněný džbán. Zařval medvěd a strachy se převalil na záda a válel se sem a tam.
1: Kdo to je? Kdo to třese zemí? Jaký jsi mocný duch? Proč se ke mně stále přibližuješ? Chceš mě zabít? Nech mě, nedám se ti! Uteču ti!
0: A vyskočil na všechny čtyři a uháněl odtud pryč, jako kdyby mu někdo kožich podpálil. Utíkal daleko, až do hor. Oškliveček stál v houští a smál se, až se za břicho popadal. Pak znovu naplnil košík ořechy a běžel zpátky do orlí vesnice.
3: Babičko, lidé!
0: Volal.
3: Postrašil jsem zlého medvěda, zahnal jsem ho zpátky do hor. Nemějte už z něho strach, je pryč. A vy můžete zase jít do lesa sbírat ořechy a lesní plodiny.
0: A všichni lidé z orlí vesnice se seběhli a podivovali se statečnosti chlapce, který se nebál a všechny je zachránil. A protože od této chvíle měli hocha všichni rádi, neříkali mu už Ošklíveček, ale dali mu jméno pán medvědů. A už jim vůbec nepřipadal ošklivý.

0: básnička. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Na kraji mlází, kde se protínaly lesní cesty, rostla mladá jedlička, hezká jako panenka, a všem pro potěšení voněla. Kolem ní se pořád něco dělo. Srnky přeběhly na pastvu, veverka cvičila skoky z větve na větev, přešel hajný a při něm šmejdil jeho pes s nosem jako vysavač a nasával všechny pachy. Někdy taky přejel lesní traktor a ten neměla ráda. Trochu se ho bála. Rachotil jako hromobití, vykuřoval, ačkoliv se to v lese nesmí, a nestydatě páchl. Nikomu neuhnul. A co mu stálo v cestě, na to šlápl. Za to jedlička měla ráda červeného ptáčka Křivku. Křivka si nejraději pochutnávala na semínkách ze šišek. Pořádala jednu za druhou, až se jí z vytahování semínek skřivil zobáček, že vypadal jako pokažené nůžky. Křivka zrovna přilítla s novou šiškou a usadila se s ní na jedličce. Když se zpovzdálí ozvalo rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof. Ach, už zase jede rufuflák, vzdychla jedlička. A táhne klády. To zase rozryje celou cestu, řekl červený ptáček. Traktor supěl přes kořeny, přes kameny a čoudil. Za ním šel hajný a volal na něj: na křižovatce si nadjeď, ať při zatáčení neodřeš stromky. Ale kde pak traktor? Do křižovatky vjel jako Formule 1 a řízl jí nejkratším směrem. Dej pozor, vykřikla Křivka, a leknutím pustila šišku. Ale bylo pozdě. Klády už dřely jedličku, ozvalo se prasknutí a jedlička zasténala. Její dvě nejdelší větve vláčel traktor za sebou. Nemehlo, takový krásný stromek zmrzačíš, zlobil se hajný, ale sebevětší zlobení neštěstí nenapraví. Moc to bolí? Ptala se jedličky Křivka. Přišly srnky i veverka a všichni ji litovali, dokonce hajného pes, který spíš na každého vrčel, jedličku litoval. Rány jedličku bolely, ale daleko víc jí bolelo, že je z ní mrzáček. Trápilo jí to pořád a snad by se utrápila, kdyby nebylo červeného ptáčka. Neber si to tak, podívej se, jaká já jsem šereda. A nic z toho nedělám, řekla Křivka a pitvořila se a nastavovala jedličce k podívání svůj křivý zobáček zprava zleva. Nejsi žádná šereda. Jsi krásný červený ptáček. A ty jsi pro mne zase moje hezká jedlička. Čas obracel listy kalendáře a jednou ráno bylo všude bílo. Blížily se Vánoce a děti se těšily na stromeček. Vánoční stromečky vybírá hajný a přišel taky k mlází, kde stála jedlička. Tuhle jedličku taky, ukázal na ní, stejně tady jen překáží a pořádný strom z ní už nebude. Já nechci, bránila se jedlička. Prosím vás, já nemohu. Mám tady červeného ptáčka. Málo kdo rozumí řeči stromů a tenký hlas jedličky už vůbec nebylo slyšet. Dřevaři jí podkasali větve, jak se to s vánočními stromky dělá, a naložili ji na nákladní auto. Jedlička tiše plakala a ronila krůpěje pryskyřice. Křivka ji ale slyšela a řekla: nepláč, pojedu s tebou. Mně by tady bez tebe taky bylo smutno. Sedla si na nákladní auto a jeli. V městě čekala jedlička s ostatními stromky. Borovičky, smrčky i jedle rozkládali větve, aby každý viděl, jak jsou pěkně rostlé a košaté. Jedlička z kraje mlází zůstala však podkasaná, aby nikdo nenašel Křivku, schovanou v jejich větvích.
Obě se bály chvíle, kdy se budou muset rozloučit. K jedličce ale přistoupil muž, ani ji nerozbalil a rovnou řekl, krásně voníš, tebe si vezmu. Nesl jedličku domů a křivka ve větvích ani nedutala. Doma postavil stromek do pokoje a zavolal, maminko, vybral jsem dětem jedličku, pojď se podívat. Žena přišla do pokoje, rozhrnula trochu větve a napůl zklamaně, napůl s výčitkou řekla, táto, kam zdal oči, vždyť je to mrzáček. To neříkejte, vykřikla rozlobeně křivka a vylétla z úkrytu. Něco takového jsem ještě nezažil, divil se muž. Maminko, otevři okno, ať může ven. Jen si leď, ptáčku, usmívala se žena a otevřela okno. Ale křivka lítala po pokoji a nakonec zase usedla na jedličku. Když chceš, můžeš zůstat, krčili oba rameny a usmívali se. Muž potom usadil jedličku do stojanu, jako by ji obul do střevíčku a začal ji strojit. Ověsil ji stříbrnými šiškami a skleněnými ozdobami, které byly červené jako jahody, žluté jako pampelišky a modré jako voda ve studánce. Jedlička byla jako lesní princezna. Moc ti to sluší, řekla křivka. Jsem šťastná, šeptala jedlička. Jsi opravdu krásná, řekla křivka. A byla to pravda, protože krása kvete ze štěstí. Když na Štědrý den večer jedličku uviděli děti, měli tak velkou radost, že se nevešla do pokoje. A bylo slyšet až na ulici, máme nejhezčí vánoční stromeček a sedí na něm červený ptáček. A skutečně, nikde jinde neměli stromeček krásný jako lesní princezna s červeným ptáčkem.

0: O komínu, který přestal kouřit. Stál v jednom městě tovární komín. A ten dlouhá léta od rána až do večera den co den kouřil a kouřil. Vypouštěl černá oblaka dýmu, který se valil nad městem, vnikal do ulic a okny do všech domů. Trápil a zlobil lidi, nejvíce děti, které po něm kašlali. Tváře jim bledly a byly z kouře celé nanicovaté. Oblaka černého kouře ležela nad městem jako smuteční závoje a celé město bylo smutné, jako by bylo začarované. Jednoho dne se stala podivná věc. Komín se rozkašlal, kouř ho začal dusit, špatně se mu dýchalo, vyprskával ohnivé proudy jisker, chvěl se ve své výšce, třásl se vysokou horečkou. To už bylo jisté, že komín onemocněl. Kouření mu přestalo chutnat, zprotivilo se mu. Byl celý nesvůj. Musím se léčit, pomyslil si komín a hned se rozhodl. Půjdu k panu doktorovi. A komín šel. Pan doktor ho proklepal, bedlivě ho prohlížel, poslouchal tu, naslouchal tady a povídá, vy asi moc kouříte.
1: To kouřím, přiznal se komín. Po celý svůj život nic jiného nedělám, než kouřím, pane doktore. A co také jiného mám dělat, když jsem, prosím, tovární komín?
0: Potom to tak vypadá, durdil se pan doktor. Zakašlejte. Komín se nedal dvakrát pobízet a zakašlal, až se okna ordinace třásla. No, to je jasné jako facka, ulevil si pan doktor, ale hned svoje slova zjemnil. To je vážený na bílé dni. Je to bronchitida jako trám. To znamená, milý pane, že musíte kouření zanechat. A to hned, a to od rány.
1: Ale co budu dělat, pane doktore, zanaříkal komín.
0: Co budete dělat, zlobil se pan doktor. Budete se léčit. Napřed budete kloktat, inhalovat, víme? Na noc si budete dávat kolem krku obklady z odražené vody a až vám bude lépe, odstěhujete se na venkov.
2: Také bych vás mohl poslat do lázní, to je pravda. Moc dobře by vám udělali luhačovice, ty jsou na takové průdušky jako dělané, ale komín v lázních, to by bylo jako pěst na oko.
0: My vás vykurírujeme, vyléčíme i bez lázní. Zkrátka potřebujete čerstvý, čistý vzduch. Vážený pane, odstěhujete se daleko z města, tam, kde jsou lesy, louky a háje, kde se volně a lehce dýchá, kde je svět, jaký má být. A hlavně, vážený, přestanete kouřit, bafat a báňat. Přestanete zkrátka smradit.
2: Pan doktor si posunul na nose brejličky a to znamenalo, že to, co říká, myslí smrtelně vážně. A ještě dodal, nám nebudete otravovat vzduch a vám bude dobře.
0: Tovární komín si vzal slova pana doktora k srdci. Nechal město městem, ukázal městu záda, dal mu vale a odstěhoval se na venkov. Koupil si vesnickou chalupu a hlavně přestal kouřit, bafat a báňat. A opravdu, i bez kouření mu bylo dobře. Měl pořád co dělat. Na zahrádce sázel růže, tulipány a sedmikrásky, nasadil si rybízy a angrešty, jabloně, třešně, ořechy, švestky a ringle, udělal si zahrádku, kde zasel řetkvičky, mrkev, hrách a fazole, petržel, kopr a majoránku a ani na brambory nezapomněl. To byl, pane, život. Chodil do lesa na dřevo a na šišky, sbíral houby a sušil je, sbíral maliny a ostružiny a dělal z nich lahodné šťávy. Na zahradě mu rostl vysoký kaštan a ten z jara rozkvetl jako velikánská kytice. Ve větvích kaštanu bzučely včely a když si komín usedl pod ten mohutný strom, slyšel v něm hrát varhany a do té velebné hudby
2: zazníval zpěv barevných síkorek.
1: Tak si komín spokojeně žil na chalupě. Jenom někdy se zlobil. To tehdy, když mu kamna začala kouřit a čoudit, to se komín čertil, zlobil, zlostí prskal a láteřil. Přestaňte, kamna, kouřit a čoudit. Ani nevíte, jak to vašemu zdraví škodí. To bych vám mohl povídat. Nechejte si poradit. Dobře vím, co to je, když jeden pořád kouří a bafá. Uvidíte, že z toho dostanete bronchitidu jako trám.
2: A věřte či nevěřte, kamna si vždy dala říct, přestala čoudit, kouřit, bafat a báňat. Tehdy si vždy komín vyšel na zahradu a spokojeně vdechoval vonavý vzduch, který se k němu táhl z lesů a luk, ze zahrad a hájů. Na kašel si ani nevzpomněl.

0: chovatel norků se chlubí.
1: Přišel jsem na úžasný zlepšovák. Svoje norky jsem skřížil z klokany, takže teď na kožichy nebudu muset přišívat kapsy.

Lovci se vydali na lov. Když se přiblížili k velkému háji, spatřili na jeho okraji nádherného jelena. Hned ho začali pronásledovat, ale jelen vběhl do háje a schoval se mezi keři. Lovci jelena marně hledali, rozhlíželi se na všechny strany a nakonec, plní zklamání, odcházeli pryč. Jakmile jelen spatřil, že jeho pronásledovatelé zamířili domů, začal žrát listy, které ho skryly před nebezpečím. Listy začaly vzdychat. Co je vám, ptali se stromy, že tak žalostně vzdycháte? Trápí vás, že jste se stali potravou jelena? Proto se nermoutíme, odpověděli listy. Litujeme jelena, který nás žere. Neví chudák, že ho lovci zakrátko objeví. Jelen však listy neposlouchal. Požíral jeden za druhým, jako by mu jejich dobrodiní nezachránilo život. A zakrátko jelenovo tělo prosvítalo mezi keři. Nezvyklý šelest v háji zaujal jednoho lovce. Podíval se, odkud vychází, a v prořídlých keřích spatřil jelena. Lovec rychle přivolal své druhy a v okamžiku jelena ulovili. Dostalo se mi trestu, jaký si zasloužím, zvolal jelen před svou smrtí. Zapomněl jsem na pohostinnost listů. Za dobro jsem se jim odvděčil zlem. Jak by mě nestihlo neštěstí?

0: Vás máte pomerančovou zmrzlinu?
1: Ano, mám, dáš si, chlapče?
0: Ne, tak to nechci. A máte citronovou zmrzlinu?
1: Ano, báječnou, vem si.
0: Ne, tak to ne. Máte pistáciovou zmrzlinu?
1: Ano, mám dva kopečky pistáciové.
0: No, tak to já taky nechci. Aha. Já si dám trakturkovou.
1: Trakturkovou, jistě. Trakturkovou. Hej, není trakturková. Nemám trakturkovou.

0: Kruto!
1: Trakturková.
2: Digi cvičení a jdeme na to! Ahoj, holky a kluci! Vítám tady Hanku Kinichovou!
3: A já se zdravím s vámi se všemi, už jsem se na vás moc těšila.
2: Hanko,
3: protože...
2: Hanko, já umím novou básničku.
3: A chceš ji naučit děti?
2: No, chci ji říct tobě.
3: Tak pojď, poslouchám. A vy děti taky nastražte svá ouška a poslouchejte.
2: A víš, jaká je to básnička? Je ptačí. Já jsem si na ní vzpomněl, když jsme tady minule skákali a létali jako vrabečkové.
3: No tak jsem s ní, už se moc těším.
2: Čáp sedí pod dubem, hraje karty s holubem.
3: Ještě jednou, prosím, pěkně.
2: Čáp sedí pod dubem, hraje karty s holubem.
3: A to je moc hezký, já ti
2: tleskám. No počkej, ještě je to dál, to tak... si nemyslíš, že to má ještě tragický konec.
3: Povídej.
2: Holubička pláče, že jí sněd koláče.
3: A v čem je to ta tragédie, že někdo někomu sněd koláče?
2: No, když ten holub té holubičce sněd koláče, ale možná, že jí je sněd ten čáp.
3: Víš co?
2: Jí čáp koláče?
3: No, myslím si, že čáp spíš nosí děti, než že by jedl koláče.
2: Honko, přece bys nevěřila tomu, že čáp nosí děti, Honko.
3: Ale tomu bych klidně věřila, protože je to hezký si na to chvíli hrát, takže děti, my si teď na takového čápa nosícího děti zahrajeme.
2: Takže v zobáčku bude nosit miminka.
3: Zatímco Piggy nám ještě jednou řekne tuto tragickou pohádku, tak my si zatím doběhneme pro nějakou hračku, nejlépe, kdyby to bylo miminko, zavážeme si ho do deky a za chvilku si dáme postavení čápa a budeme nosit na zobáčku miminko.
2: V takovém uzlíčku?
3: Přesně tak.
2: Možná, že by se hodil i polštářek nebo nějaký ubrousek.
3: Výborně, takže v každém případě děti, Piggy zpívá, my si utíkáme pro nějaký předmět, který nám bude sloužit jako miminko. A dobře poslouchejte text.
2: Čáp sedí pod dubem, hraje karty s holubem, holubička pláče, že jí sněd koláče.
3: Super, děti, skončil vám časový limit na donesení si nějaké hračky nebo polštářku.
2: Možná, že někdo nosí i slona místo miminka.
3: No, dobře, tak můžete mít i slona, ale v každém případě teď musíme naučit naše děti, jak mají stát správně jako náš čáp. Piggy, postav se na jednu nohu, zdvihni druhou, zkus nespadnout a my touto hrou trénujeme rovnováhu. Stáhněte děti bříška, stáhněte zadečky. Obě ruce dejte před tělo tak, abyste mohli mít dlaně proti sobě a mohli jste tlesknout. To znamená, že jsme udělali zobáček. Ano, jestli vám to nejde na této noze, nevadí, zkoušíme to na druhé straně. Postavíme se na druhou nožku, opačnou zdvihneme.
2: Hanko, ta druhá drží líp.
3: Tak to ti blahopřeju, vám děti taky. Dáme si ruce před tělo, dlaněmi proti sobě a zkusíme tlesknout. Cvak, super, cvak a cvak a cvak.
2: A kde mám to miminko?
3: No to miminko máš v těch dlaních. Tam držíme jako na špičce toho zobáčku.
2: Jedné ruce
3: miminko.
2: Mám uzlíček s miminkem a nesu jako čáp,
3: miminko. A my střídavě budeme dávat krok na pravou nohu, krok na levou nohu a budeme si hrát na chodícího čápa.
2: Jo, to jsou velké kroky.
3: To jsou velké kroky, protože čáp má dlouhé nohy. Známe text písničky, známe taky postavení čápa, stojíme například na pravé noze a začínáme zpívat a v průběhu písničky několikrát přešlápneme na pravou a na levou a nebo budeme vykonávat kroky po pokoji vpřed.
2: Hanko, možná, že by v tom uzlíčku místo miminka mohly být i ty koláče.
3: Mě to napadlo, že tě to napadne. Víš co, tak já ti příště nějaký zdravý koláč upeču. Upeču ti ho z nějaké zdravé mouky, z málo tuku, z mín cukru. Ale teď prosím tě, už spust, naše děti už stojí připravený na cvičení a začínáme přešlapovat z jedné nohy na druhou a klapeme zobáčkem, respektive dlaněmi proti sobě.
2: Tak jdeme velkými kroky. Čáp sedí pod dubem, hraje karty s holubem. Holubička pláče, že jí snět koláče.
3: Je, Piggy se nám tady zasekl. Takže já ho, holky, kluci, odsekávám, s vámi se loučím. V každém případě si teď můžete jít pro nějakou zdravou svačinku a budu se na vás těšit zase příště.
2: Ahoj!

o zvědavé Alešce a o chlapci Vojtovi, který jezdil na stoličce, a na psovi Kuciánkovi. Když se v chalupě na Peklech narodilo děvčátko, všichni Tomešovi byli rádi. Tatínek chodil pracovat do cihelny, ale toho dne zůstal doma. Dlouho stál nad miminkem a smál se. Čekal jsem všelijakou holčičku, ale takovouhle ne. Bručel je černá jako cikán. Není černá, odvětila maminka a tiše se usmívala. Je jenom hnědá a nosík má nahoru. Opravdu, má nos nahoru, řekla babička, která v tu dobu byla u Tomešových na návštěvě. Bude zvědavá jako sedm čertů. Téhle holčičce začali říkat Aneška. Nezůstala malá, rostla jako ostatní děti každý rok o kousek. Nohama už nekopala do peřinek, ale běhala doma po podlaze a venku po trávě. Nosík jí zůstal nahoru a zvědavější byla čím dál víc. Ptala se tatínka i maminky, psa Kociánka, stoličky v kuchyni i lopaty na dvoře. Proč je ve dne světlo a v noci tma? Co dělá vítr, když nefouká? Proč je kocour rozum celý černý? A proč Anežce při chůzi zůstává jedna nožička vzadu? Tobě zůstává jedna vzadu, smál se tatínek. Já mám zase jednu nohu pořád vpředu. Když byly Anežce 3 roky, přijela babička z vesničky Koniklec a znovu u Tomešových pomáhala. Maminka ležela v posteli a nechtěla vstávat. V síni stál nový kočárek. Aneška se do něho podívala, nadzdvihla barevnou peřinku, ale kočárek byl prázdný. Příštího rána se malá Aneška lekla. Někdo ve světnici plakal a Aneška hned poznala, že je to děťátko. Zprvu si nebyla jistá, jestli to nekřičí ona sama, a proto se raději podívala do zrcátka. A tam se jí ukázala zavřená ústa. Aneška to být nemohla. Aneško, pojď sem, volala babička a ukázala na bílou peřinku v kočárku. Narodil se ti bratříček. Kde je? Vyhrkla Aneška a běžela ke kočárku. Opravdu? Leželo tam černé miminko, které právě hrozně řvalo. Proč křičí? Divila se Aneška. Nelíbí se mu v peřince, chce ven. Tak ho, babičko, pusť, budeme si spolu hrát. Děvenko malá, odpověděla babička. Na hraní má tenhle křikloun dost času. Ale Vojtíšek v peřince dlouho nezůstal. Byl to kluk jako šídlo a ruce i nohy mu jen hrály. Rejdil jima od rána do večera. Nejraději ze všeho jezdil. Nejprve na stoličce a potom na psovi Kociánkovi. Ten se ovšem zlobil, že zároveň s Vojtou nemůže nosit krásně nakroucený ocas. Vojtíšek chtěl také létat jako čmelák nebo jako vrabec. Vylezl na plot a skočil dolů. Nic mu nepomohlo, že přitom mával rukama, jako by to byla křídla. Spadl do kopřiv a popálil se na nose. Lítáš jako naše stará husa, smála se Aneška. Jo, husa, bránil se Vojtíšek. Já už lítám skoro jako pták.

0: Dnes je 9. září.
1: A svátek má Daniela.
0: Daniela je holčičí podoba jména Daniel. Kde se vzal ten Daniel?
1: Objevil se už v Biblii jako výjimečně moudrý člověk.
0: Tak to budou Daniely taky asi takové, viď? Moudré.
1: Tak jim k té jejich moudrosti pošleme pěknou pohádkovou písničku.
0: Všechno.

0: Antilopy a pštros. Není antilopa jako antilopa. Některá je malá, jiná velká. Jedna je brouškovaná, druhá strakatá, třetí všelijaká. Jak říká pštros, antilopy jsou různé a je jich plná Afrika. A pštros to musí vědět. Pokaždé, když si jde ráno zabíhat, vykukují na něho antilopy z každého křoví. Sledují mě, chtějí okoukat můj běžecký styl, aby mě mohli předhonit. Stěžoval si pštros své milé pštrosici, sotva doběhl domů. A paní pštrosová ho vždycky napomínala, aby tolik nekřičel, zvlášť když vykládá takové nesmysly. Pšt, co kdyby tě někdo slyšel? A pamatuj si konečně, že tvůj pštrosí běžecký styl se hodí jenom pro tvé dvě pštrosí nohy. Antilopy mají vlastní běžecký styl pro své čtyři nohy. A protože čtyři je víc než dvě, počítej s tím, že by tě antilopa stejně vždycky předhonila. No tak tohle musel pštros uznat. Ale hlavně se nechtěl hádat. Chtěl si jen každé ráno v klidu proběhnout. A nepřál si, aby ho přitom antilopy pozorovali. Proč to jenom dělají, tomu nepřestávalo vrtat hlavou. Pravda je, že ty antilopy byly jen dvě. Dvě antilopí holky, jmenovaly se Tydly a Fidly, a měly dlouhou chvíli. Otravovalo je každý den nacvičovat tu známou antilopí schovávačku, kterou už znali nazpaměť, a proto řekli:
1: to je pořád jenom hop do křoví, hop z křoví, hop tam, hop ven. My se nechceme od rána do večera jenom schovávat. Chceme, aby na nás bylo ze všech stran vidět.
0: Antilopy jsou všechny moc hezké a těmhle dvěma to slušelo obzvlášť. Tak se stalo, že dostali nápad, za který by je nikdo, kdo se v Africe aspoň trošku vyzná, nepochválil.
1: Místa je tady všude dost, uspořádáme nějaké závody. Na závody vždycky přijde spousta diváků a ti všichni nás uvidí,
0: řekla Tydly.
1: Jenže při závodech běžíš tak rychle, že si tě nikdo nestačí pořádně prohlédnout,
0: napadlo hned Fidly.
1: Lepší než závody by byl ples, nemyslíš? No jasně, že by byl ples. To bude to pravé, jásala Tydly.
0: Když mají antilopy radost, tak málo kdy tleskají, místo toho radši skákají. Tydly a Fidly začaly nad svým báječným nápadem vyskakovat a zároveň přemýšleli, co si na ten ples vezmou na sebe, aby byli ze všech nejkrásnější.
1: Je, co takhle pštrosí péro, za každé ouško jedno.
0: A tím pštrosím pérem to vlastně všechno začalo. Místo hop do křoví, hop z křoví, začaly Tydly a Fidly nacvičovat na ples všechny možné nové tance, ale hlavně začaly hlídat pštrosa. Pozorovali ho každý den, dávali pozor, kdy už konečně ztratí některé své nádherné péro. Sledovali každý jeho ranní běh, až už jich měl pštros plné zuby. Jednou ráno, když zase běžel, tak udělal něco, co by od něho nikdo nečekal. V tom nejprudčím běhu se zastavil. Zabrzdil antilopám přímo před nosem a rozlobeně vykřikl:
2: proč koukáte?
0: Když se antilopa lekne, vyskakuje ještě výš, než když má radost. Skáče prostě jako blázen. A tak vyskakovali Tydly a Fidly jedna výš než druhá, místo aby pštrosovi na jeho otázku slušně odpověděli.
2: Ty antilopí holky jsou asi praštěné, pomyslel si pštros. Měl bych se jít radši zeptat někoho jiného, ale koho?
0: Tolik potřeboval pštros vědět, proč po něm antilopy pořád koukají, až se nakonec rozhodl pro krokodýla. Krokodýl je starý a proto bude i moudrý a zkušený. Jedině on mi může povědět, proč po mně antilopy koukají. Na krokodýla si vzpomněli i ty dvě hezké antilopy hned, jak se trošku uklidnili a přestali tolik vyskakovat. Jen moudrý a hodný děda krokodýl bude vědět, jak by se dala sehnat pštrosí péra na ples. A tak ještě dopoledne navštívili krokodýla pštros i obě antilopy. Zdálo se, že krokodýl spí, ale nespal. Také to nebyl moudrý, hodný děda. Byl velice zkušený a byl to zkrátka
2: zkrátka krokodýl. Chňapl nejdřív po antilopách a když včas uskočili do křoví, tak jak to měli naučeného ptám ho ven, ohnal se alespoň po pštrosovi. Pštros měl štěstí. Zkušený krokodýl se tentokrát netrefil, minul pštrosa jen opírko, tedy přesně o dvě pírka, která mu uvízla mezi ostrými zuby. Ozdobil se potom těmi nádhernými pštrosými péry, ačkoliv je známo, že krokodýlové na plesy nechodí. A konečně spokojeně usnul. Po téhle příhodě Tydli a Fidli už víckrát na pštrosa z křoví nekoukali. Pštrosí peří nepotřebovali, protože se na ples nechystali. Radši znovu a pilně nacvičovali známou antilopí schovávačku hop do křoví, hop z křoví, která je pro antilopy tak důležitá. A pštros se zase mohl každé ráno v klidu proběhnout tak, jak to měl rád. Jen ho mrzelo, že se nenašel nikdo, kdo by mu vysvětlil, proč tenkrát ty antilopy na něho z křoví pořád koukaly.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

takovém odhodlání pan Bárta nakonec přece jen odvázal od truhly ten tajemný papír. Byla to listina, zašlého vzhledu, ve svitku zavinutá, popsaná prastarým písmem. Já, majitel domu tohoto, to jméno se nedá přečíst, povídá pan Horáček omluvně. To je jedno, mínil pan Fuchs, hlavně kde je ten poklad. Já, majitel domu tohoto, četl pan Horáček znovu vznešeným kazatelským hlasem. Uvěznil a zazděl jsem zde bubáka, kterýž jest chechták zvaný. Léta páně 1419. Já vám to čtu tak, abyste spíš rozuměli, přerušil se pan Horáček. Tady je to místy víc postarodávno. No jo, souhlasil pan Fuchs, jen aby tam byl ten poklad. Až se naplní čas radostnější, řekl mu na to pan Horáček, bude opět na světlo boží vyveden. Toho bubáka pak už nikdo nepustil, dodal zamyšleně. A on tu zůstal v tom zazdění pomalu 5,5 století. A to už je všechno, přerušil ho pan Fuchs. Ještě kousek. Že kdyby ta truhla se někam jinam dostala, má být na malou stranu navrácena a jedině ve sklepě domu tohoto otevřena. A že děkuje tomu, kdo tak učiní. Takže vám, pánové, děkuje a konec. A hned na to ozval se sklepem zase ten veselý smích a po něm mnoho dalších za sebou i dohromady. Pan Horáček vyletěl ze sklepa první, ale zedníci ho dohonili ještě na schodech. Že se nestydíte, volala na ně z Pavlače paní s prádelním hrncem. Vyvádíte tam jak malí kluci. Ale pánové to ani neslyšeli a zastavili se až u Zlaté trojky. Ten den je bylo možno spatřit po řadě. Ještě u Šnelů, u Glaubiců, u Kocoura a u krále Brabantského. A čím víc o tom vyprávěli, tím méně se jim věřilo. Až okolo půlnoci u krále Brabantského málem přišli k vyhození. Trochu jim na vážnosti přidala druhý den ta truhla, která jediná ze všeho

švihal ocáskem jezevčík sám. Vysoukala se Petra a hned k panu Metelkovi podívat se mu přes rameno, co maluje. Ale pan Metelka na ní zahlédl. Nemá rád, když mu někdo kouká při práci pod ruku. Pan Metelka vůbec toho bubáka nenamaloval, povídá Petra žalovacím hláskem a leze zase pod stůl. On maluje jen obyčejný sklep a truhlu a dva zedníky, jak mají strach. Pan Metelka toho bubáka nemohl namalovat, povídám já, protože si o něm musíme teprve něco povědět. Bubák Chechták, jak už jsem řekl, žije ve sklepích domu Petržilkovského a nemá na malé straně pevného strašení. Můžete ho slyšet na Jánském vršku, právě tak jako dole u vody. Svým vzezřením je Chechták duhově pernatý. Je utvořen ze všech barev, které si jen umíte představit, ba i takových, které byste ani pojmenovat nedovedli. Každé z jeho peříček má prý svou barvu, vždycky o odstín jinačí než peříčko další. A září jedině tehdy, když se ho dotýká alespoň paprsek světla. Ve tmě, v šeru, ba i ve stínu není vidět nic. Barvy pohasnou, duha se ztratí a bubák Chechták je neviditelný, jako kousek černé tmy. Když chce být neviditelný ve světle, dovede docela zvláštní kousek. Zatřepetá svým duhovým peřím velice svižně a prudce, až se všechny barvy před očima pomíchají a je najednou průhledný jako křišťál. Díváte se skrze něj a nevidíte nic. Stává se, že ho uslyšíte přímo za sebou. Otočíte se a nikde nikdo. A to už se zase ozývá kdesi nad vámi z výšky plynových luceren. Vejdete do domu, slyšíte ho zas. A kdybyste na ten smích chtěli vyzrát a pustili se do utíkání, bude vám v patách, bude před vámi nebo vám nad hlavou, i kdybyste běželi jako o život. Já to jednou zkusil a tak to dobře vím. Duhový malostranský bubák dovede totiž létat. Zatřepetá peřím, zprůsvitní a hned může být onotný kus dál. Většinou ale nelétá, jenom se vznáší. Tiše, lehonce a pozvolna, někdy nízko v ulicích, jindy až nad hřebeny malostranských střech, nejraději za měsíčních nocí. Průsvitný i duhový, podoben ohromné mýdlové bublině měňavých barev. Svíček ubylo zase o kousek a ticho bylo nějak hlubší než dřív. Ani v kamnech už tolik nehučelo. Pan Metelka pokrýval papír barevnými flíčky a já jsem si spokojeně říkal, že je vyhráno. Bubák už je tu. Ať jsem ho vymyslel, jak jsem ho vymyslel, teď už se nedá nic dělat. Tak tady ho máte, povídá pan Metelka, aby mé myšlenky dotvrdil. Z příšeří pod stolem vylezl Pavel, vylezla Petra a nakonec i jezevčík sám. A když pan Steiner rozsvítil, koukal na nás se stolu bubák Chechták veselýma očičkama v duhovém peří. Když jsem šel domů přes pětikostelní náměstí, bylo sněhu na prst tlustě. Svítil novou bělostí a všechno kolem jakoby najednou dosahovalo daleko výš a daleko dál. Šel jsem tudy první a dělal první stopy do toho bílého náměstí od Zlaté labutě až dolů k Valštejnské ulici. A pak, když jsem zahýbal

0: Valdštejnským náměstím, zdálo se mi, že od Kolovratského paláce je slyšet smích. Rozjařeně veselý, právě takový, jaký se i v nás dospělých někdy ozývá, když vyjdeme do čerstvého prvního sněžení. A pak mě ten smích provázel čerstvě bílou malou stranou, přes náměstí s kouskem Mostecké ulice, průchodem do uličky Prokopské a Maltézským palácem dál na kampu. Dělal jsem první tiché stopy a nikde jsem nikoho neviděl a přesto tu byl ten smích pořád, chvilku za mnou a chvilku přede mnou, vlevo a pak zase vpravo a někdy snad dokonce i ve mně. A když jsem kolem kostela svatého Jana na Prádle opouštěl kraj Malostranský, kousek toho smíchu mi uvnitř zůstal. Přál bych vám vidět, jakou měli vodníci radost, když jsem jim druhý den přišel všechno povědět. Václav Vaněček začal jásat, křepčit a skákat v novém sněhu Malostranském. Vyhazoval ho do vzduchu, vířil oblaky sněhového prachu a nakonec se ve sněhu i vyválel. To činí vodníkům obzvláštní potěšení. Vavřinec Velebný, jako stařešina pražských vodníků, projevoval svou radost daleko důstojněji. A tak mi jen pořád znovu a znovu potřásal rukou a jeho krásné, zelené oči jsem poprvé viděl bez té klidné vážnosti. Dokonce v nich zasvítily veselé ohníčky. Potom staroměstský vodník pravil zase tak vážně jako dřív.
1: Vaše práce skončila, naše začíná. Tak abyste mluvil.
0: Seděl jsem tedy v hostinci u měšťánků, zvaném nyní na kampě, a čekal notný čas. Dostal jsem z toho všeho hlad a objednával si právě tlačenku s cibulí, když vodníci konečně vešli.
2: Tak, Bulín už to ví. Představ si, že když slyšel o Chechtákovi, vůbec se nezarazil. Dokonce se dal slyšet, že chce soutěžit o to, kdo se dovede lépe smát. Ten, kdo vyhraje, převezme úřad a druhý bude muset strašit brečením.
1: Přistoupil jsem na jeho přání, ačkoliv nemá právo brát jinému úkol, který byl pro něj vymyšlen.
2: Utkání začne za hodinu a to u mne ve Mléně.
1: Úřadem rozhodčích byli poctěni Valenta, sídelní vodník Malostranský, Skřítek Slaměnka, co bydlí ve Vrtbovské zahradě, a Havran Kramoliš ze Sobových mlýnů. Jako pozorovatelé a svědkové se zúčastní Bubák Broukal, vy a pan Václav. Já pak vydám hlas o výsledcích soutěže.
0: A oba se hned zvedli, aby bylo všechno připraveno v pravý čas. Vyšel jsem za nimi do zimního podvečera, jen tak někam ven. Sníh už trochu ulehl a ofoukal a s ním zmizela ta měkká, nesmírná bělost včerejší noci. Tam však, kde sníh zůstal, mráz ho pevně držel a v průzračném vzduchu vystupovaly stromy, střechy, uličky a balkony paláců, ostře vyryté, jemně načrtnuté, černobílá rytina sněhu a mrazu. Když hodina právě uplynula, zaklepal jsem u mlýna Velkopřevorského na známém místě. Uvnitř svítila rubínová lampa a okolo té lampy seděli stařešina pražských vodníků Vavřinec Velebný, malostranský vodník Valenta a Bubák Broukal. To byli ti, které jsem znal. Skřítek Slaměnka z Vrbovské zahrady seděl na opěradle židle, protože jinak by za stolem nebyl ani vidět. A oblečen byl podle francouzské módy starších časů. Měl na sobě dlouhošosatý kabát nebesky modré barvy s širokými klopami a velikými kapsami, celý zlatými nitkami vyšívaný a zlatými prýnky premovaný. K tomu kalhoty ke kolenům a bělostné punčochy, jakož i střevíce s přaskou. Nahl pod kloboukem vlasy do copu. Na kolenou měl položenou malou stříbrnou flétnu, seděl zpříma a vyhlížel jemně. Havran Kramoliš, co bydlí v Sovových mlýnech na Kampě, byl úctyhodný pták s mohutným zobákem. Peří měl modrolesklé jako ocelový krunýř a v něm oči jako dvě kuličky z tvrdého skla. Seděl přímo na stole, úplně bez hnutí, jak to havrani dovedou, a jen očkama se rozhlížel zkoumavě a bystře. Všichni jsme se navzájem uklonili a Valentovi jsem řekl: pozdrav pánbu, Valento.
3: I tebe pozdrav pánbu.
0: A Václav Vaněček mi přisunul židli.
1: Všichni víte, proč tu jste, a tak jen oznámím soutěžní řád, jak jsme se na něm se soupeři ustanovili. Bubáka Bulína ani Bubáka Chechtáka až do konečného rozhodnutí nespatříte. Každý z nich je tu v jednom temném koutě a jen já s panem Václavem víme, kde který je. A tak mohou rozhodčí posuzovat v úplné nestrannosti. Vždy jeden ze soupeřů má právo volby a zasměje se smíchem, který budete druhý muset opakovat. A vy rozsoudíte, kdo byl lepší. Ve volbě se budou střídat po dvakrát. Vyslovit můžete i soud nerozhodný. Budeme zajisté ohlašovat, kdo vyhraje které kolo. Vítězem však se stane ten, kdo získá nejvíce hlasů ze všech čtyř kol dohromady. Jsme zajedno, že je to tak nejspravedlivější. V případě, že zápas skončí nerozhodně, určím já pátý smích a podle jeho výsledku se utkání ukončí.
0: A dědičný hastrman Staroměstský povstal a slavnostně ukázal do levého kouta. Ozval se veselý, burácivý, hlasný smích, sytý a spokojený. A jak tak zněl, nabýval stále víc na veselosti, až měl člověk chuť plácat se do stén, bouchat do stolu a popadat se za břicho a přitom se smát a smát a smát. Začal jsem se usmívat a jak se tak dívám, ostatní se usmívají také. Smích zněl dál a najednou koukám, začínáme se všichni plácat do stehen a za břicho popadat a smějeme se a smějeme se a smějeme se. Malostranský vodník Valenta řval a plácal mlynářskou tlapou po zádech stařešinu všech pražských vodníků. Pranice neohlížeje na jeho důstojnost. Vaněček bušil dlaní do stolu, jen lampa nadskakovala a Bubák Broukal ztratil úplně svou nevrlost a smál se, až se z něj prach sypal. Úctyhodný Havran Kramoliš se krákoravě chechtal a z korákových očí mu tekly veselé slzičky. A pak jsme jen zmoženě seděli a utírali si oči.
4: Ach, to jsme se poveselili. To je výkon, pane, to se málo kdy slyší.
1: Ještě není čas, abyste soudili.
0: A Vavřinec Velebný pokynul rukou do druhého kouta. A teď se divte. Ozval se smích docela stejný, tak úplně stejný. Na stejném místě jsem měl chuť plácat se do stehen, ve stejný čas jsem se začal usmívat. A nakonec jsme se všichni zasedali do smíchu, jako předtím.
4: Achich, achich, achich. To jsme se poveselili.
0: A pak jsme opět chvíli oddychovali. Ale přitom se mi začalo zdát, že ten druhý smích byl o něco jinačí. Neřekl bych lepší, to ne, ale no prostě něčím byl jiný. Jenomže jsem zatím nevěděl čím. Podíval jsem se tedy na zvolené rozhodčí, co oni na to. Seděli a tvářili se dílem zamyšleně, dílem rozpačitě. Skřítek slaměňka samým přemýšlením poposedával, nadskakoval, nohy přehazoval, ani si nepovšiml, že mu flétnička na zem upadla. Jen Havran Kramoliš ze sovových mlýnů se tvářil, jakože ho celá ta věc nezajímá, a pečlivě si čistil zobákem peří. A jak jsem tak na něj koukal, udělalo se mi z ničeho nic jasněji. Oba ty smíchy byly bez chybičky stejné, to každý slyšel. Rozdíl byl v tom našem smání. Zatímco ten první smích nás ponoukal, abychom se smáli jemu, u toho druhého jsme se smáli s ním. Nevím, jestli je to takhle jasné, jak to povídám. Když ne, tak zůstaňme při tom, že ten druhý smích prostě jinačí byl.
5: Inu, já bych neměl to svědomí. Tak hlasuju nerozhodně, víc se dá těžko říct.
4: Podobně i já. Bylo to výborné, ale stejné.
6: Právě. Stejně krásné, ale v tom druhém je i šmrnc. Ale za šmrnc se asi nepřidává, pravda. Tak musím říct, že prvé i druhé je stejně dobré.
0: A schoval hlavu do peří, jako by nebyl moc rád.
1: První kolo je tedy nerozhodné.
0: A to už se ozval hrůzný chechtot, až mne mrazení obešlo. Smích se rozléval do krve ledovým dechem, chraptěl, vyl a skučel stále děsivější a děsivější. Napřed jsem cítil, jak mi vstávají vlasy na hlavě. Potom mi začaly zuby hrůzou cvakat a nakonec jsem se schoulil hlavu do klína a ruce na uši, jen ať ta hrůza přejde. Když přešla, podíval jsem se kolem. Všichni byli bledí, dokonce i vodníci, kteří jsou jinak spíš do zelena. Havran Kramoliš, který nemohl být bledý, měl rozježené peří na všechny strany a hlavu ještě hlouběji pod křídlem. Jen staroměstský vodník Vavřinec Velebný seděl klidně a měl stále stejné vážné oči, kterými si nás prohlížel, kdy už budeme v pořádku. A pak ukázal do levého kouta. Strašidelný chechtot se ozval docela stejně. Ten vlevo to neuměl o nic hůř. Ale když jsem se přestal po druhé třást a začal zase přemýšlet, přišlo mi to jako minule. Ačkoliv to bylo zase úplně stejné, stejně dokonalé, přece jste jaksi cítili, že ten druhý, co se smál vlevo, vás ze vší síly chce vyděsit. A ten první, že vás sám od sebe vyděsil, ani tamto chtění poznat nebylo. Tentokrát to asi cítili všichni, protože bylo ještě déle ticho.
5: Havran má recht. Ten vpravo má jaksi větší šmrnc. Něco tam je, já to nedovedu tak říct.
4: Já to neshledávám. Obojí bylo stejně precizní. Já hlasuji nerozhodně. Ta virtuozita, ta kadence...
6: Mám recht. A tentokrát už si to nedám brát. Ten vpravo má i šmrnc. Ten vlevo to jen umí.
1: Jedním hlasem vyhrává v tomto kole soupeř vpravo. Volbu má znovu soupeř vlevo.
0: Smích, který se nyní rozlehl místností, byl řezavý výsměch, až vás červen polila. přešel v chichotavé posmívání a škodolibé uchechtávání, bodal jako jehličky a hnal krev do hlavy. Ukončil pohrdavým vyprsknutím, jako když bičem šlehne. Podívali jsme se po sobě a všichni jsme vypadali trochu rozpačitě, trochu podrážděně. Vavřinec Velebný tentokrát nestrácel čas a pokynul vpravo. Opakoval se výsměšný, škodolibý, pohrdavý smích, až člověku dobře nebyl. Tentokrát jsem ani nemusel přemýšlet a cítil jsem to hned. Ten první, i když výborně provedený, se vysmíval nám všem. V tom druhém ale bylo něco, co mu dalo zvláštní odlišnost. Když zazníval, zdálo se vám, že se vysmívá jen vám. Jen vám osobně, vašim vlastním soukromým chybám, nedostatkům a směšnostem, o kterých dobře ví, že jenom z vás si tropí posměch. Takový v tom byl rozdíl.
5: Fuj. To tedy bylo. Ale ten druhý mě naštval víc. Jak si jsem se víc styděl. Takže by asi měl vyhrát.
4: Já se nestotožňuji. Mám dojem, že lze těžko někoho preferovat.
7: To jsem rád, že to Valenta slyšel. Také já jsem pro druhého.
0: Zdálo se mi to jen, nebo bylo skutečně slyšet z levého koutu slabounké zafňukání. Pravda, ten vlevo na tom byl před posledním kolem neválně. Musel by teď vyhrát čtvrté kolo u všech tří rozhodčích, aby to v celkovém zhodnocení zachránil alespoň na nerozhodně. A přitom právo volit si smích měl teď jeho soupeř. A v tom už Vavřinec Velebný pokynul doprava. Až se dech ve mně zmrazil. Smích, který se teď ozýval, znal jsem odedávna. Provázal mě tou nocí prvního sněžení, veselý a rozjařený, lehounký a šumivý jako bublinky. Právě takový, jaký se v nás dospělých někdy ozývá, ale však už jsem vám o tom povídal. A ten kousíček právě tohohle smíchu, co jsem si ho včera v noci z kampy odnášel, znovu se ve mně rozezněl. Když jsem se podíval po ostatních, viděl jsem, že se dívají rozjařeně, dokonce i v prastarých očích staroměstského hastrmana to zevnitř, jako by omládlo. Nebyl to složitý smích a netrval dlouho, ale v každém ho po kousku zůstal. Jen skončil, pustil se do toho ten zleva, bez váhání a srdnatě. Zdálo se mu asi, že tenhle jednoduchý smích musí přesmát. A skutečně, napodobil svého soupeře přesně. Dalo by se říci, že i leccos vylepšil. Ale od první chvilky bylo slyšet, že tenhle smích zkouší poprvé, že ho nezná a neví, co v něm je. Krásně se odesmál, ale nezůstalo ve vás pranic. A v té chvíli už jsem věděl docela jistě, koho ve kterém koutě nalezneme. Valenta jen ukázal rukou doprava.
5: Tohle je jasný.
0: Tentokrát i skřítek Slaměnka z Vrbovské zahrady sdílel jeho názor.
4: Nevím, jak to odborně vysvětlit a zdůvodnit, ale hlasuji pro pravého. Pro toho, co sedí vpravo.
0: Havran Kramoliš se vesele natřepal. Vavřinec Velebný povstal, aby oznámil konečný výsledek. Ale než to mohl udělat, ozvalo se znova škytání, fňukání a nakonec tak zoufalý pláč, až u srdce trnulo. Byl stále usedavější a zoufalejší, že jsme začali všichni lítostí slzet. První se rozplakal Bubák Broukal. Skřítek Slaměnka poplakával krásným píšťalkovým hláskem Havran Kramoliš vyrážel skřípavé skřeky a zakrýval si oči perutí. Malostranský vodník Valenta zamačkával slzy mohutnými pěstmi. V koutě vzlikal Václav Vaníček. Vavřinec velební stál, tak jak chtěl ohlásit výsledek. Ze smutných očí mu stékaly slzy po stříbřitých vousech, blištivé a čiré jako rosa.
1: Krásně pláčeš, Bulíne. A byl to pozoruhodný výkon.
2: Skoro jsme už zapomněli, že to někdo takhle dokáže.
5: Člověka to tak nějak chytlo.
0: Valenta teď vytáhl z kapsy ohromný kapesník s barevnými kostkami a všichni jsme pomalu doslzeli. Bulín zleva přestal plakat. Přece jen ho ta chvála potěšila. Ale Vavřinec Velebný nesměl zapomenout na poslední povinnost svého úřadu.
1: Vydávám svědectví o velkém klání malostranských bubáků. Nestraným a svobodným posouzením rozhodčích jasně vítězí bubák Chechták z domu Petržilkovského, který vyhrál 3 kola a získal 6 hlasů pro vítězství. Prosím pozorovatele, aby potvrdili nestrannost sousovských výroků a zachování dohodnutých pravidel.
0: Bubák Bulín se znovu rozplakal, ale to už Václav Vaněček přiložil na oheň a rozsvítil žlutou petrolejku, co dělá světlo jasné a veselé. Celá místnost se naplnila světlem a všichni jsme se otočili vpravo. Bubák Chechták tam seděl, právě takový, jak jsem si ho vymyslel a jak ho pan Metelka namaloval. Z duhového peří mu očička vesele zářila. Všichni jsme se hrnuli mu gratulovat, ale on se jen uchechtnul a zmizel. Za chvíli se ozvalo zasmání z druhé strany, od bubáka Bulína, ale stále nebyl nikdo k spatření. Smích zněl vesele, ale i konejšivě a za chvíli Bulín přestal brečet a jen tak trochu popotahoval a škytal.
8: Není času na zbyt. Je mračná noc. Nutno jít strašit.
0: Broukal loupl očima do kouta, kde posmrkával vačnatý Bulín a smál se neviditelný Chechták. A tak se potom utkání odebrali všichni 3 za svou povinností, každý, jak mu kázal, staletý řád malostranských bubáků. Teprve teď se ostatní zbavili vážnosti, pohnuli se ze svých míst, pokřikovali a hlaholili. Václav Vaněček rozsvítil všechny lampy najednou, tím nejjasnějším světlem, jak to slíbil včera na večer. Lampy rozhazovaly různobarevná světla a ta se spolu slévala zase do dalších barev a proměňovala mlýnskou světnici do nevídané krásy. Po stropě, po stěnách i po nás všech stékaly duhové vodopády, mihoky, živé a proměnlivé, že jsem si připadal jako v neskutečném světě. Vodníci se shrnuli kolem mne, smáli se, po zádech poplácávali a rukama potřásali, že to všechno krásně dopadlo. Václav Vaněček se chvíli štrachal v truhlici, která stála v koutě a bývala kdysi truhlicí moučnou, když ještě velkopřevorský mlýn mýval své časy. Za chvíli se vynořil s malou, zaprášenou lahvicí, prastarého vzhledu a prapodivného tvaru.
2: Mám tady něco extrovního.
9: speciální puškvorcový likér, 120 let starý, třikrát pálený, přes 7 zemí vezený.
0: A tak jsme se pořadě napili na dobré pořízení. A pak teprve se všichni rozvýprávili a rozkurážili. Valenta přinesl hromadu nejlepšího dříví, všeho má zásobu, jak ho řeka přinese. Šel jsem se postarat o oheň, dobře vím, že to vodníci neradi dělají. Valenta se postavil opodál, pokuřoval snímky a připravoval mi dřevo na dobré hoření. A do toho všeho veselí vzal na jednou skřítek slaměnka stříbrnou flétničku a zahrál jakousi starou a krásnou píseň. A pak další a ještě o hodně víc. Když jsme je znali, zpívali jsme s ním. Když jsme je neznali, poslouchali jsme pěkně potichu. Jenom malostranský Valenta si hluboce broukal, ať už písničku znal nebo ne. Když byl muzikant unaven, zase jsme si chvíli povídali. A když bylo povídání až moc, spustil Vaněček orchestrion a hrál dneska nejen Castaldo marš, ale i ty písničky, co už nejsou k poznání. Ale nikomu to nevadilo. Bavodník Valenta si k tomu přinkání a šachtání vždycky nějakou písničku vymyslel. Venku sněžilo, na mlýnské kolo půlnočním sněžením a malostranské noci stále blíže k Vánocům pozvolna ubíjí.

0: Písničku.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: No a teď ještě jednou.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: jak přiletěla teta smršť. Bratříčkové mají mezi větry spoustu příbuzných. Třeba starého strejdu Severáka. Ten přilétá vždycky v zimě. Větříčci ho mají rádi, ale je příšerně ledový. Když je obejme a dá jim pusu, dostanou parádní zimnici. Daleko v cizině žije silný a divoký strýc Tajfun. Toho ale nikdy neviděli. Jen si o něm vyprávějí strašidelné povídačky. Lidské děti se straší vodníkem a čertem a větrné děti strýcem Tajfunem. A bratříčkové mají taky tetu Smršť. Ta prý ve Lhotě už jednou byla, ale už je to moc let. Přilétla, strašně zuřila a nadělala škodu. Mnoha chalupám utrhla střechu a polámala les. Ve Lhotě ji nikdo nechce. Už to jméno lidi děsí. Smršť. Jajdo, volali bratříčci celý udýchaní. Vymysli něco. Právě jsme dostali nebeskou zprávu, že naše teta letí do Lhoty. Jajda byla ještě malá holka a žádnou smršť nikdy nezažila. No a já mám tety tři. Aničku, Faninku a Bětu. Taky občas chodí na návštěvu. S tétami je zábava. Jo, zábava, zalikali se větříčkové. Tahle teta je děsně vzteklá. Když se rozčílí, rozmlátí celou Lhotu a nám nejspíš utrhne hlavy. Jajdo, jsi naše poslední záchrana. Jajda se lekla. A co když ta vaše teta utrhne hlavu i mně? Ale kluci byli tak vyděšení, že Jajda pochopila, že je musí zachránit. Už vím, teta Anička je kořenářka. Zná bylinky proti všemu zlému, proti horečce i proti břichobolu. Možná zná něco i proti smršti, třeba nějakou bylinku smršťovku. A už na nic nečekala a běžela za Aničkou. Kde pak, Jajdo? Žádná bylinka smršťovka není. Zasmála se Anička. Za to na Babí hoře kvete jiná kytka. Ona se učeně jmenuje jinak, ale já ji říkám Ospalka. Kdo čaj z ospalky vypije, usne jako kotě ve vatě. Ale pro tu tetu musíš uvařit pořádně silný. To víš, smršť nebude žádné pápěříčko. Tak pojď sbírat, Jajdo. Koukám, že už se nám nějak zatmívá. A šli spolu na tajná místečka v lese, o kterých věděla jenom Anička. Ospalky jsou maličká růžová kvítka. Voní tak silně, až se z nich motá hlava. Společně natrhali plný košík a Jajda uvařila ospalkový čaj. V tom se ozval velký hukot. Nebe zčernalo a v dáli blesklo. Mezi mraky prosvištěla strašná teta smršť. Tak co, strašpitlové, kde se schováváte? Ječela už z dálky. Však já vám ukážu, jak se dělá vítr. Vylezte! Radovánek s Vychurou se zhluboka nadechli. Tady jsme, tetičko. Pěkně tě vítáme ve Lhotě. Smršť dopadla na zem a vzala na sebe lidskou podobu. Vypadala jako vysoká hubená paní. Měla oči jako mračna, Kolem hlavy jí vlály černé vlasy a každou chvilku z nich zasršel blesk. Bojíte se mě, vy uličníci? Vykřikla hromovým hlasem. Víte, že když budu chtít, rozmetám tu vaši lhotu dřív, než řeknu smršť. Víme, teto, uklonil se Radovánek a Vychura hned dodal. Však se těšíme, že nás to naučíš, ale nejdřív si odpočiň a dej si trochu čaje. Tady Jajda tě chce uvítat. Teta smršť blýskla očima. Co je tohle za cácoru? Ty jsi z příbuzenstva? Ty jsi asi malá vichřice. Kde pak, paní smršti? Řekla Jajda nebojácně. Já jsem úplně člověčí holka Jajda. Uvařila jsem vám bylinkový čaj. Teta začichala. Čaj z ospalek vonil tak krásně, až se jí zatočila hlava. Vonil tak sladce, že na něj dostala náramnou chuť. Aspoň, že víte, jak přivítat tetičku. Houkla už trošku přátelštěji. Popadla velikánský hrnek a zhluboka si lokla. Čaj byl sladký. Byl tak vonavý a dobrý, že nic lepšího nikdy nepila. Pila a pila, až vypila celý hrnek. Svět se s ní točil pořád víc a blesky ve vlasech jí hasly. Smršť zívla a najednou nevypadala vůbec hrozivě, ale jako moc ospalá lhotská teta.
1: Teď koukejte, jak budu řádit,
0: zamumlala. Ale po čaji jí bylo tak vesele a lehce, že se vznesla jako pírko z anděla. Neměla skoro žádnou sílu, tak se jen tak třepetala nad větrnou lhotou. Domy nespadly a střechy neuletěly. Stromy se ohýbaly jako v tanci, ale nezlomila se ani větvička. Teta chtěla zařvat jako vždycky, ale už to samou ospalostí nešlo. Jenom tiše zašuměla. Smršť. A pak se snesla do hebkého mechu. Bouřkové oči se zavřely. Teta se stočila do klubíčka a usnula klidně jako beruška. Ještě, že tě máme, Jajdo, řekli větříčkové. Zachránila si celou lhotu před smrští. Teta se prospala do růžova a když se probudila, měla růžovou i náladu. Nazdárek, synovci, krásně jsem se u vás prolítla. Škoda, Jajdo, že nejsi malá větrnice. Hned bych si tě vzala do učení. Ty totiž vaříš moc dobrý čaj. Jajda ji objala a řekla. Však zase přileďte na návštěvu, teto. Já vám ho uvařím, než řeknete smršť.

0: slonce koupe v rybníku a ze břehu na něho volá mravenec.
1: Pojď sem honem, slyšíš? Honem, tak dělej!
0: Slon nakonec otráveně vyleze z rybníka. Mravenec se na něj podívá a zklamaně povídá.
1: Já jsem se jen chtěl podívat, jestli nemáš moje plavky.
2: Je to je škoda, že už je po všem.
3: Však on si náš Ferda zase něco vymyslí.
4: Já už to mám vymyšlené. Víte co, budeme si vybrat pohádky. Já jich znám plno od nás kina. O perníkové Karkulce, o sedmi sněhurkách, no rozdě spousty.
5: Ale o tom, jak si housenka pletla kabátek, tu jistě neznáš.
2: Jak si housenka pletla kabátek?
5: To vám byla jednou jedna housenka a ta se moc ráda strojila. Zrovna nadešel čas, kdy se měla proměnit v motýla a tak si začala plést kabátek. Ten si musí udělat každá housenka, než se promění v motýla. Celá se pak do něj zabalí, usne a když se pak probudí, kabátek praskne a housenka už není housenkou, ale motýlkem. Ta naše housenka však pořád nevěděla, jaký kabátek by si měla uplést, aby z ní byl hodně krásný motýl. Letěl kolem Bělásek a milá housenka na něj volala.
6: Co pak je teď v módě?
5: Zrovna tak. A ten Bělásek povídá, podívej se na mě, já jsem celý bílý, letos bude v módě bílá. A tak ta housenka začala plést bílou.
2: Je, ta byla ale hloupá. Nejkrásnější je přece červená puntičkovaná, jako nosím já.
5: Zrovna tak poradila housence jedna beruška. Housenka tedy začala plést červeno-puntičkovaně, ale ten bílý načatý kousek už nechala. A kde se vzal, tu se vzal nejkrásnější motýl, otakárek.
7: Vy si děláte červeně puntičkovanou, to jsem jak živ neviděl, já bych nenosil jinou než žlutou černě páskovanou.
5: Housenka tedy připletla k těm předchozím barvám žlutou černě páskovanou a potom ještě zelenou měňavou. To jí poradil zlatohlávek.
2: Je, to měla na sobě tedy učiněnou strakatinu.
3: To jsem tedy zvědav, jaký z ní pak byl motýl.
5: Všichni byli zvědaví. Ale nikdo se to nikdy nedověděl, protože ta parádivá housenka se vůbec neproměnila v motýla, ale v můru, která lítá pod mě, takže není vidět, jakou má barvu.
4: Dobře, i tak, když byla hloupá.
3: A marnivá.
2: To já bych nikdy nechtěla být jiná, nežli červená puntičkovaná, protože taková jsem ze všech nejkrásnější. Co se mi pozmíváte?
4: No pardon, to já ne.
2: A jsem ze všech nejkrásnější, abyste věděl, jsem. Počkejte, já to řeknu mamince, že se mi pozmíváte.
5: Jestli pak víš, kdo to řechtá?
8: Já ne, Ferdo.
5: A co pak si kobylka, pytlíku?
8: A kobylka? Jaká kobylka?
5: Obyčejná luční kobylka, schovaná v Heřmánkovém houští.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, ahoj Hanko Kynichová.
2: Ahoj Figy, ahoj.
0: Co budeme dneska dělat?
2: Přesně to, co teď tady děláme. Vy nás sice děti nevidíte, ale my tady tančíme.
0: Já se tady válím.
2: Ale neválí se. On tady háže rukama, nohama, kopítky. A já bych se dnes chtěla bavit o tom, co se děje v našem těle, když se nehýbeme, když celý den sedíme. Když ze školy přijdeme a zase sedíme, když pak jedeme někam autobusem a tam si zase sedneme. Prostě v našem těle se děje co?
0: V našem těle se děje válenda.
2: Válenda. A ta úplně našim svalům nedělá dobře. Nedělá dobře ani našemu trávení, zažívání, náladě. Protože prostě pro tělo je přirozené, tak jak pro všechny zvířátka. Pro tebe, Piggy, určitě taky. Se proběhnout třeba na hřišti. Vem si takového kocoura Vojtu. No. Ten, kdyby neběhal, tak se zblázní.
0: No, to je
2: Veverka,
0: pravda.
2: Laskonka leze po stromech. Jaké máš ti kamarády, kteří...
0: Veverka, Laskonka, ta se míhá v kuchyni, takže z ní vidíš jenom žíznivou čáru.
2: Přesně tak. A protože tento pohyb jim dělá radost, tak já to musím říct i našim dětem a i tobě. Když se nebudeme hýbat, tak se nám naše svaly zkrátí, což znamená, že nás budou bolet. Ochabnou, to znamená opět, že nás budou bolet. Budu se zadýchávat, když poběžím na autobus, nebudu mít žádnou fyzičku a to určitě budou znát rodiče, kteří třeba míň sportují. Ono potom jednou v životě stejně přijde na to, že se musí začít každý z nás hýbat, protože to prostě je pro naše tělo přirozené.
0: Hanko, a jak se dá přinutit medvěd Hugo, který pořád jenom leží a jí sušenky a čte, aby si s námi šel zaběhat s Vojtou a se mnou?
2: A to je otázka strašně těžká, protože když to v člověku není, tak se to v něm dá těžko objevit. Já vždycky na to odpovím, že v podstatě člověka musí dohnat až nějaký zdravotní problém, aby si uvědomil, že tělo se musí hýbat.
0: To bych Hugovi nepřál.
2: To já bych taky samozřejmě nepřál.
0: Tak já se pro něj hned odpoledne stavím a budeme někam ven.
2: Budeš jeho dobrý kamarád, který ho tak nějak přemluví k tomu, že třeba půjdete na dlouhou procházku se zámínkou, že tam třeba koupíte lahev medu. Tam bys ho mohl dostat, ne?
0: Tak my nemusíme zrovna do obchodu. My můžeme třeba jít za zajícem Antonínem na procházku.
2: Přesně
0: to,
2: tak.
0: Co může?
2: Takže jestli, děti, vy máte nějakého línějšího kamaráda a máte ho moc rádi, tak mu prostě jenom vymyslete nějakou vtipnou hru anebo nějakou zábavu, která bude mít sportovní charakter. Dá se lyžovat, běžkovat, pouštět drak, jít někam na dlouhou procházku, jít s pejskem, no prostě
0: cokoliv. A nebo uspořádat velký kuličkový turnáj.
2: A nebo diskotéku, děcko, je to úplně jedno. Takže Piggy, pojď, my si tady zatančíme. Děti, mějte se hezky, pusťte si doma kazeťák nebo nějakou písničku a zasportujte si.
0: Víš co, Hanko, pustíme si písničku.
3: Pohádka bez konce. Byl jeden pasáček a ten měl na starosti mnoho ovcí. Jednou, když už se sluníčko sklánělo za hory, ještě pásl za jedním rozvodněným potokem. I chtěl hnát domů, ale přes potok vedla tak uzounká lávka, že musela přes ní přecházet jedna ovečka po druhé. Počkejme, až je přežené. Ovečky konečně přešly, ale už bylo ráno a tak pasáček ani nehnal domů a pásl dál. Nedaleko byl zvonec, zvonil bim-bam, bim-bam a už je těch pohádek konec. Bim-bam, bim-bam.

0: Dnes je 9. září.
1: A svátek má Daniela.
0: Daniela je holčičí podoba jména Daniel. Kde se vzal ten Daniel?
1: Objevil se už v Biblii jako výjimečně moudrý člověk.
0: Tak to budou Daniely taky asi takové, viď? Moudré.
1: Tak jim k té jejich moudrosti pošleme pěknou pohádkovou písničku.
0: Všechno nejlepší. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Karel Jaromír Erben, Trak 12 hlavy. Byl jeden otec a ten otec měl jednoho syna a dal ho učit myslivcem. Když se ten syn dobře myslivectví naučil, šel k otci a řekl mu: Otče, já tu doma nezůstanu, já si půjdu někam do světa štěstí hledat. Jdi, řekl otec, však doma za kamny nikomu štěstí nevykryte. Tak si ten milý syn sebral svoje věci, vzal uzlík na rameno, dal otci s Pánem Bohem a šel do světa. Chodil dlouho po světě sem a tam, ale nechtělo se mu nikde dobře dařit. Až konečně přišel do jednoho lesa, ten byl

budeš mě někdy potřebovat. Tak pojď, řekl myslivec a vzal ho taky sebou. Třetí den vyběhl proti němu lev. Myslivec hned zazměl luk pohotově a chtěl ho zastřelit. Ale lev povídá, nestřílej, vem mě radši sebou, budeš mě někdy potřebovat. Tak pojď. A vzal všecky tři sebou. Když vyšel z toho lesa ven, přišel k jednomu velkému městu. To leželo na velké rovině, mělo mnoho věží a 12 bran, ale bylo celé černým suknem potaženo. A z té jedné brány, co byla k severu, výjížděl vůz se 4 koňmi. Ten vůz i ty koně byly taky černým suknem pokryty. Kočí na kozlíku měl černý plášť a na klobouku smutek. Na tom voze seděla krásná pana. Pěkně ustrojená jako nevěsta, byla celá bílá a na hlavě měla věnec z bílých růží. A za tím vozem se valil z brány veliký zástup lidí a všichni plakali. Když ten myslivec se svými zvířaty k tomu zástupu přišel, ptal se jednoho starého. Proč pak ti lidé pláčou? A kam tu krásnou panu vezou? Ten starý mu povídá, o, můj zlatý pane, vy musíte zdaleka přicházet, že ani nevíte o našem velkém soužení. Vidíte tamhle na vršku ten hájek? Tam za tím hájkem je mezi skálami veliké černé jezero. Z toho jezera vychází už rok ukrutný velikánský drak. Ten má 12 hlav a vyhrožoval nám, nedáme-li mu každý nový měsíc jednu panu, že všecka naše pole a luka zničí, dobytek sežere, město rozboří a nás všecky podáví. Nebylo pomoci. Museli jsme mu každý měsíc jednu panu přivést, na kterou ten los padl. A tak už 11 jich ze světa zprovodil. Ale na tom není ještě dost. Teď naposledy si poručil, aby mu náš král svou jedinou dceru vydal. A taky teď vyprovázíme. A co se nikdo nenašel, kdo by tu obludu zabil? Oh, milý pane, už se jich kolik o to pokusilo, ale všichni vzali za své. Král sice dal všude rozhlásit, komu se podaří toho draka zabít a tu panu vysvobodit, že mu půl království za to dá i svou dceru za manželku. Ale nikdo se potom nepřihlásil a teď už je také pozdě. Ještě není, pomyslel si myslivec. Ještě jsem tu já. Ale neříkal nic. Půl cesty před hájkem se zástup s panou rozloučil a vrátil se do města. Kočí ji pak vezl do toho hájku a myslivec šel s těmi zvířaty v povzdálí za vozem. Když byli v hájku, poručil myslivec kočímu. Zastav a čekej tu. Já sám královskou panu doprovodím. Koči zastavil, pana slezla z vozu a myslivec ji vedl až za hájek k tomu jezeru. Tu ji povídá. Jsem umdlen od cesty. Lehnu si tu pod dubem, vyspím se a posilním se. Zůstaňte krásná, pano, u mě. Až se voda v tom jezeře zvlní a skály se budou tříst a stromy ohýbat, pak mě vzbuďte. Potom si lehl a spal. Netrvalo dlouho, povstala veliká bouře, voda v jezeře se rozpěnila jako mléko, skály se třásly a stromy ohýbaly až do kořenů a zprostřed jezera se vyvalil 12-hlavý drak. Tu pana myslivce vzbudila. Byl rychle na nohou, vytasil svůj ostrý myslivecký tesák a povídá ke svým zvířatům. Teď je na vás. Já vám daroval život, nyní vy mi taky pomozte. Zatím se vyvalil drak na břeh a rovnou cestou se hnal na myslivce. Ale lev mu skočil mezi krky, medvěd na hřbet a vlk na ohon a kousali a trhali, až potoky černé krve z něho tekly.

se svíjel jako klubko. Řval, kloukl sebou, až lehal na všechny strany plamenem ze všech 12 tlam. Ale myslivec nemeškal, přiskočil a srážel tesákem jednu hlavu po druhé, až všech 12 hlav zutínal. Pak vyndal nůž, vyřízl z každé hlavy jazyk a schoval je do své myslivecké torny. Potom se vrátil zase k paně. Ta mu s pláčem děkovala, že jí zachoval život a prosila ho, aby ji vyprovodil domů k otci. Také mu vypravovala, jakou odměnu král slíbil tomu, kdo ji vysvobodí. Ale on povídá: odpusťte, krásná pano. Umínil jsem si, že se ohlídnu po světě a jinak už udělat nemohu. Ale do dne a do roka se zas vrátím. A bude-li pak vaše vůle, přihlásím se o svou odměnu. Když od toho úmyslu upustit nechtěl, darovala mu pana svůj drahý prsten a slíbila, že do dne a do roka na něho bude čekat. Potom jí doprovodil k vozu, dal jí s pánem Bohem a šel svou cestou dál. Ale ten kočí, když viděl, že je drak zabit a pana vysvobozena, a že ten, kdo ji vysvobodil, si pro odměnu nejde, dostal laskominy na toho půl království a na tak krásnou panu. A když trochu hájkem popojeli, zastavil, obrátil se k paně a hrozil jí: jestliže neřekneš, že já jsem toho draka zabil a tebe vysvobodil, živa odtud nevyjdeš a ani pes po tobě nezaštěkne. Přísahej mi. Pana v tom strachu neviděla jiné pomoci a musela mu slíbit a odpřisáhnout, že se ani slovem nikomu nezmíní, kdo ji vysvobodil. Když přijeli do města, měl král nesmírnou radost, že svou dceru zdravou zase vidí. Tu hned ten kočí začal vypravovat, jak on pro ní svůj život nasadil a jak hrdinsky se s drakem potýkal, až mu všech 12 hlav usekal. A tuhle, povídá, jsem je sebou přivezl na důkaz a chtěl, aby hned byla svatba. Král neměl sice proti tomu nic, protože dal své královské slovo, ale pana ho prosila: otče, jsem ještě příliš mladá. Dopřej mi ještě do dne, do roka té zlaté svobody, pak se ráda tvé vůli podrobím. Když tak prosíš, nebudu tě nutit, řekl král, a kočí se s tím musel spokojit. Když pak už docházel rok a den, dělali se velké přípravy k svatbě dcery královi s kočím. Celé město bylo červeným suknem potaženo a ze všech stran se sjížděli vzácní páni a paní. Mnohý z nich kočímu to štěstí záviděl. Mnohý taky nad tím vrtěl hlavou, jak takový ničemný člověk tak veliký čin mohl vykonat, kde mnozí udatní to předtím zaplatili životem. Ale důkazy tu byly a každý musel mlčet. Všichni byli veselí, jedli a pili a zpívali, jenom nevěsta neustále plakala a nedala se nikterak potěšit. Právě ten den se vrátil myslivec zas do města. Jde do hospody a ptá se hospodského: řekněte mi, příteli, co to znamená? Dnes je tomu rok, co měla být dcera králova dána 12-hlavému draku, ale královský kočí ji vysvobodil a draka zabil. A teď má dcera králova s tím kočím svatbu. Proto je dnes město červeným suknem potaženo. A právě teď tam všichni sedí u stolu, jedí a pijí a jsou veselí. Myslivec povídá: příteli, nechtěl byste mi prokázat malou službu? Dobře se vám odsloužím. I proč pak ne? Jakou? Jděte na královský hrad, přímo do té síně, kde hosté sedí, a podejte nevěstě tento prsten a řekněte jí: ten, který vás dnes rok
od smrti vysvobodil, prosí, abyste mu do své sklenice nalila vína a poslala mu ho. Hospodský šel na Královský hrad, zrovna do té síně, kde hosté seděli, podal nevěstě prsten a řekl: je u mě na hospodě nějaký cizinec a posílá vám, královská nevěsto, tento prsten a vzkazuje vám. Ten, který vás dnes rok od smrti vysvobodil, prosí, abyste mu do své sklenice nalila vína a poslala mu ho. Nevěsta, když na ten prsten pohlédla, hned poznala, že je její vlastní. A radostí se začervenala jako růže. Ale král se té řeči hospodského velice podivil a ptá se: co je to? Zali můj kočí mou dceru nevysvobodil? Tu hned ten kočí vyskočil a povídá: to je podvod, můj královský pane, já ji vysvobodil, já mám důkazy. Král se obrátil k dceři: a co ty tomu pravíš, dcero má? Nevěsta neřekla ani slova, ale vzala svou sklenici, nalila do ní nejlepšího vína, co bylo na stole, a podala hospodskému. Král zavrtěl nad tím hlavou a poručil hospodskému: přiveď mi i hned toho cizince sem. Když myslivec do síně vkročil, obořil se na něj král: jak ty se můžeš vychloubat, že jsi mou dceru od smrti vysvobodil? Ten, kdo ji vysvobodil, sedí zde. Na důkaz toho přivezl sebou všech 12 hlav toho draka. Ale myslivec řekl: hrač vaše královská milost rozkázat, ať se ty hlavy přinesou sem, aby se vidělo. Každá hlava musí mít svůj jazyk. Když ty hlavy přinesli, nenašli jazyk ani v jedné. Tu sáhl myslivec do své torny, vytáhl těch 12 jazyků a pravil: snad budou tyto k těm hlavám náležet. Hned je k ním srovnali a shledali, že ty jazyky skutečně jsou z těch hlav vyříznuty. Když podvod toho kočího přišel najevo, tu teprve vypravovala pana, co se všecko stalo. Jak ten cizí mládenec se svými zvířaty draka zabil a jak potom kočí jí smrti vyhrožoval a přísahu zavázal, aby se o tom nikomu ani slovem nezmínila. Tu se král náramně na kočího rozhněval a za odplatu toho podvodu kázal ho zaživa do věže zazdít. Brzy potom byla zas na novo svatba, ale při té už nevěsta neplakala.

0: Sluníčku.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Léčení čurbesajdy. Hubert byl šťastný kluk, protože mu dědeček vždycky k Vánocům posílal krásné hračky. Hubertova maminka říkala, že mu dědeček posílá všechny ty nádherné dárky proto, že je Hubert hodný a milý chlapec. Tatínek ovšem tvrdil, že prý mu chce vynahradit jeho strašné jméno. Kluk se totiž jmenoval po dědečkovi. Hubert Preclík. Hubertovi se dárky, které mu dědeček posílal, líbily. A komu by se taky nelíbily? Dostal třeba elektrický vláček s kolejnicemi, které stačily na 4 okruhy kolem celého pokoje, a pak ještě dál do komory a zase zpátky. Měl celkem 7 nádražíček a spoustu výhybek, 2 mosty a 1 tunel. K tomu dostal i velkou stavebnici, takže si mohl postavit opravdické čekárny a pokladny, kamenné mosty pro vláček i všelijaké budovy a dokonce i kasárna pro 1500 vojáčků. Hubert měl také cirkus a v něm byla všemožná dřevěná zvířátka s hýbacíma nohama, klauni a provazochodci i artisté na visuté hrazdě. Patřil mu malý psací stroj, opravdický psací stůl, malé rádio a 2 šlapací auta. Měl už aspoň 100 letadel, možná i víc, a množství autíček. Vlastnil i hasičskou stříkačku s opravdickými houkačkami, světly, hákem a žebříky. A tolik knížek, že mu museli do pokoje postavit 2 knihovny. Hubert měl všechny svoje hračky rád a vůbec se nezdráhal půjčovat je jiným dětem, aby si s nimi pohráli. Ale nikdy si své věci neuklízel. Když mu maminka stlala postel, musela všechno obcházet a přeskakovat elektrický vláček i trať. Nezbývalo jí nic jiného, než shrnout cirkusové umělce z prádelníku a z postele. Pozbírat rozházené knížky, které tu smutně ležely na podlaze hřbetem vzhůru, a mezi tím taky uklidit roztroušené kostky. Většinou jí trvalo nejméně 3 hodiny, než dala Hubertův pokoj do pořádku. Na zbytek domácnosti jí stačila pouhá hodina. Prosila synka, aby si své věci uklízel, ale Hubert se zmohl jen na to, že je nacpal pod postel nebo do komory. Když ráno maminka přicházela do Hubertova pokoje, všechny věci tam na ní netrpělivě čekaly, aby je uložila na místo. Paní Preclíkovou to už přestávalo bavit. Jednou v sobotu pršelo a Hubert si pozval kamarády, aby si k ním přišli hrát. Bylo jich dost. Jarda, Karlík, Vilda, Tomáš a Bertík. Vytáhli úplně všechny hračky, které u Huberta našli, a dali se do hraní. Těsně před večeří se rozloučili a odešli domů, jenomže po sobě nechali úděsný čurbes. Hubertova maminka o tom neměla nejmenší tušení, dokud druhý den ráno nepřišla ustlat Hubertovi postel. Otevřela dveře jeho pokoje a zůstala jako opařená. Koleje elektrického vláčku vedly spod postele pod prádelník, obtáčely židle, kolem stolu směřovaly do komory a pak zpátky pod postel. Podél trati stály mosty, budovy a celá města postavená ze stavebnice. Na posteli, pod postelí i na prádelníku byl cirkus. Zvířátka, klauni, artisté na visuté hrazdě a provazochodci. Podlaha byla plná knížek, autíček, letadélek, barviček, skumavek a křivulí, byla tu i hra na lesní požár, tušky, omalovánky a malý psací stroj, tiskárnička, medvídci a míče, panácové i kostky, figurky na člověče nezlob se, skládanky a vojáčci, vojáčci, vojáčci. Hubertově mamince vyvstal na čele studený pot. Už myslela, že omdlí, a tak radši zavřela dveře a pomalu se vrátila dolů do kuchyně. Spolkla 2 tablety aspirínu a pak vzala telefon a zavolala své známé paní Pitlíkové.
1: Dobrý den, paní Pitlíková. Tady je Hubertova maminka. Náš Hubert mi dělá hrozné starosti. Má tolik hraček. Víte, dědeček mu je vždycky posílá k Vánocům, ale on se o ně vůbec nestará. Nechává je rozházené po celém pokoji a já je musím každý den ráno uklízet.
0: Paní Pytlíková pravila.
2: To vás tedy lituju, paní Preclíková, ale asi vám nedokážu pomoct. Na to je už moc pozdě.
1: Je přece teprve 9:30.
0: Zvolala Hubertova maminka.
2: Tak jsem to nemyslela. Chci říct, že jste asi u Huberta něco zanedbali.
0: Mínila paní Pytlíková.
2: To víte. My jsme učili naši trudičku, aby si uklízela hračky hned, jak jí bylo 9:30. Všechny věci mají své místo a všechny věci musí být na místě. To jsme jí vždycky říkávali. Teď je tak pořádná, že nemůže vidět na podlaze ani smítko. Hned ho sebere.
1: Tak to tedy doufám, že radši nikdy nepřijde na návštěvu k Hubertovi.
0: Poznamenala paní Preclíková suše.
1: Asi by ji ranila mrtvice.
0: A zavěsila. Pak zavolala paní Bulíčkové.
1: Dobrý den, paní Bulíčková. Uklízí si váš řehoř hračky?
0: Začala bez okolků.
2: To víte, že ne.
0: Prohlásila paní Bulíčková.
3: Náš řehoř je choulostivé dítě. Jemu stačí, když si s hračkami jen pohraje a už je k smrti unavený. Dohlížím na to, aby jeho kamarádi všechny hračky uklidili, než jdou domů.
1: To je sice báječný nápad,
0: řekla Hubertova maminka.
1: Ale já bych chtěla vychovávat Huberta a ne jeho kamarády.
3: To se ví, vždyť Hubert je silný a zdravý kluk. Ale náš řehoř je zas úžasně inteligentní.
0: Prohlásila paní Bulíčková.
1: Vážně?
0: Proceděla paní Preclíková skrz zuby. Nesnášela, když jí někdo naznačoval, že její syn je sice silák, ale v hlavě má slámu.
3: Proboha!
0: Vypískla paní Bulíčková.
3: Myslím, že řehoř zrovna dostává teplotu. Musím rychle k němu.
0: A zavěsila sluchátko. Paní Preclíková tedy zatelefonovala paní Drápalové.
1: Ahoj, Margot. Co dělá Zuzana?
0: Paní Drápalová si povzdechla.
4: Od snídaně se mi vlepila už 7 pohlavků a zase slyším nějaké třískání, takže se asi schyluje k dalšímu. Co Hubert?
1: Kvůli němu ti právě volám.
0: Svěřovala se paní Preclíková.
1: Nemohla bys mi poradit, jak to mám zařídit, aby si dobrovolně uklízel hračky. V jeho pokoji to vypadá jako v hračkářství po ničivém zemětřesení.
4: Proč nezavoláš paní Larifari? Slyšela jsem, že je báječná. Všechny děti ve městě ji zbožňují. Ta prý dovede vyléčit úplně všechno. Jen co dám Zuzaně ten pohlavek, tak jí zavolám.
0: Hubertova maminka se zaradovala.
1: Mockrát děkuju, Margot. Já jí určitě zatelefonuju. Úplně jsem na paní Larifari zapomněla. Ta mi jistě pomůže.
0: A tak paní Preclíková zavolala paní Larifari.
1: Nerada vás obtěžuju, ale všichni říkají, že si víte rady s dětmi. Musím se vám svěřit, že nevím, jak mám donutit Huberta, aby si uklízel hračky.
0: Paní Larifari se zamyslela.
5: Hubert, To je ten roztomilý chlapec, co dostává od dědečka tolik nádherných dárků, že?
0: Paní Preclíková se podivila.
1: Ano, jen nechápu, jak ho můžete znát.
5: Jak pak bych ho neznala?
0: Zasmála se paní Larifari.
5: My jsme s Hubertem staří přátelé. Jestli chcete něco vědět, zrovna si vzadu na dvorku staví auto z bedínek od pomerančů a prázdných plechovek od rajské šťávy. Hubert taky umí báječně štípat dříví.
0: Maminka si vzpomněla, že Hubert má doma 2 šlapací auta s opravdickými pneumatikami a houkačkou, s koženými sedadly, na která se vejdou 2 kluci vedle sebe a se světly, co se dají rozsvěcet. Dostal je od dědečka. Hubertově mamince nešlo do hlavy, proč by si měl zrovna její synek stavět autíčko z bedínek od pomerančů a prázdných plechovek od rajské šťávy. Nechala to však být a nahlas řekla.
1: Teď už tedy vím, kam se s Jardou každou chvíli ztratí. Doufám aspoň, že se tam chová slušně.
5: To se rozumí.
0: Zasmála se paní Láry Fáry.
5: Všichni máme Huberta moc rádi. Jediná potíž je u něho s hračkami. Malou chvilku počkejte.
0: Paní Láry Fáry se na okamžik odmlčela. Pak řekla.
5: Myslím, že bude nejlepší, když zkusíte mou starou osvědčenou léčbu čurbesajdy. Od této chvíle musíte přestat s uklízením Hubertových hraček. Nesmíte mu ani stlát postel. Nejlíp bude, když do jeho pokoje vůbec nevkročíte. Až tam bude takový nepořádek, že se Hubert nebude moci dostat ven, zase mi zavolejte.
0: Paní Láry Fáry se s Hubertovou maminkou rozloučila a zavěsila. Paní Preclíkové spadl kámen ze srdce a s chutí se pustila do domácích prací. Upekla čokoládový dort a Hubertovi neřekla ani slovo, když si přivedl domů 10 malých chlapců a potichu se s nimi vplížil do svého pokoje, aby si tam hráli. Když přišel Hubert druhý den ráno k snídani, maminka si všimla, že má ve vlasech zamotanou misku od vodovek a na košili šmouhu od červené razítkové barvy, protože si hráli s tiskárničkou. Paní Preclíková neříkala vůbec nic. Jen po snídani rychle vyběhla po schodech, podívala se do Hubertova pokoje a radši za zhonem přibouchla dveře. Další den ráno šly dveře Hubertova pokoje otevřít trochu stěžka a maminka si taky všimla, že její synek má kruhy pod očima, jako by se mu zdály ošklivé sny. Následujícího rána trvalo Hubertovi hodnou chvíli, než se mu povedlo dveře otevřít a než přišel dolů. Maminka slyšela nejdřív nějaké rány a šramocení, jako by někdo šoupal s nábytkem. Hubertovi zůstal ve svetru zapíchnutý šroubek ze stavebnice a ve vlasech teď měl už 2 misky od vodovek. Byl tak ospalý, že sotva udržel víčka a na tváři se mu udělala jakási červená skvrna. Maminka ji prozkoumala zblízka a zjistila, že tvarem a velikostí odpovídá jedné z kostek. Hubert nejspíš spal s hlavou položenou na kamenném mostě. 7. dne od chvíle, kdy maminka přestala Hubertovi uklízet hračky, nepřišel chlapec k snídani vůbec. Kolem 11. hodiny to maminka nevydržela, protože o něho měla starost, a zavolala paní Láry Fáry.
1: Dobrý den, paní Láry Fáry. Provádím už 7. den tu vaši osvědčenou léčbu čurbesajdy a nevím, co si počít. Hubert dneska vůbec nevyšel ze svého pokoje.
0: Paní Láry Fáry se zamyslela.
5: Počkejte, říkáte 7. den? Obyčejně to trvá 10 dní, ale Hubert má tolik hraček, že je asi rychlejší.
1: V čem rychlejší?
0: Zeptala se Hubertova maminka úzkostlivě.
5: V tom, že zůstal uvězněný,
0: řekla paní Láry Fáry.
5: Víte, proč nemůže přijít dolů? Protože se nedostane z pokoje. Všimla jste si na něm v poslední době něčeho zvláštního?
1: Snad jen toho, že vypadá, jako by špatně spal.
0: Uvažovala Hubertova maminka.
1: A 4. den ráno měl na tváři obtisknutou kostku ze stavebnice.
0: Zamumlala paní Láry Fáry.
5: Asi měl postel plnou hraček a tak musel spát s hlavou na kostkách místo na polštáři.
1: Ale co mám dělat?
0: Zabědovala Hubertova maminka.
1: Jak ho budu krmit?
5: Počkejte, dokud vás nezavolá, že má hlad, a pak mu poraďte, aby otevřel okno. Můžete mu podat kousek chleba s máslem, napíchněte ho na hrábě ze zahrady. Pít bude z hadice. Uvažte ji na hrábě a zvedněte mu ji nahoru k oknu.
0: Když Hubertova maminka položila telefonní sluchátko, zaslechla z Hubertova pokoje jakési zvuky. Pospíchala nahoru a poslouchala za dveřmi. Byl to opravdu Hubert a volal. Mami, já mám hlad! Maminka řekla.
1: Jdi k oknu, drahoušku, pošlu ti tam něco napíchnutého na hrábích.
0: Paní Preclíková vzala kousek chleba, namazala ho máslem a vyšla do zahrady. Za chvilku se Hubertovo okno pootevřelo a objevila se v něm ruka. Maminka nabudla chleba na zub hrábí a zvedla ho směrem k oknu. Ruka chvilku šmátrala, pak chramsla po chlebu a z hrábí ho sundala. Okno se znovu přibouchlo. Když večer přišel Hubertův tatínek z práce, maminka mu pověděla o léčbě, kterou jí doporučila paní Larifáry. Pan Preclík se nechal slyšet.
6: S tou paní Larifáry to byl báječný nápad, ale k tomu všemu nemuselo dojít, kdyby dědeček nedával Hubertovi tolik hraček. To já, když jsem byl malý kluk, jsem měl na hraní jen kousek provázku a hůlku. To já, když...
1: Nezačínej zas o tom svém provázku a hůlce.
0: Přerušila ho paní Preclíková.
1: Hubert prostě jednou ty hračky má a všechno je jinačí.
0: Pan Preclík se zavrtal do novin a prohodil.
6: Ach, tady něco krásně voní. Není to náhodou dušené maso se zeleninou a brambory?
1: To víš, že je, tatínku.
0: Řekla maminka, ale hned ji napadlo, jak bude podávat tohle jídlo Hubertovi na hrábích. Nakonec to vyřešila. Nabodla bramboru na jeden zub hrábí, mrkev na druhý, cibuli na třetí a tři kousky masa na další. Okno se otevřelo jen trošinku, ale i tou malou škvírkou se protáhla ruka, která hladově sáhla po jídle. Pak uvázal tatínek na hrábě hadici a zvedl ji nahoru. Hubert nastavil ústa ke štěrbině v okně a chtěl se trochu napít. Moc se mu to nepodařilo, ale pár kapek přece jen spolkl. Paní Preclíková byla starostmi celá bez sebe. Druhý den ráno zabušila na Hubertovi dveře a zavolala.
1: Huberte, co tam provádíš?
7: Postavil jsem ze zásuvek od psacího stolu ohradu pro medvíďata a z mé postele je medvědí doupě pro jejich maminku. A taky teď mám pod postelí 13 okruhů kolejnic.
1: Chlapečku, nechtěl bys aspoň zkusit, jestli by ses nedostal ven?
0: Zeptala se maminka. Hubert řekl.
7: Ani nápad, mně se tady líbí. Mám vytažené všechny hračky a můžu si s nimi hrát, jak dlouho chci. Je to legrace.
0: Maminka odešla dolů a zavolala paní Larifáry. Ta ji uklidňovala.
3: Nebojte se, však on vyleze. Počkejte a uvidíte.
0: Toho dne kolem 2 hodiny odpoledne se ozvala na ulici hudba, dětský smích a volání. Za chviličku přímo kolem Preclíkovic domu přecházela paní Larifáry se všemi dětmi a za nimi cirkusový průvod. Hubert si musel jednou nohou stoupnout na zásuvku od psacího stolu, druhou do nákladního auta, aby se dostal k oknu a mohl vyhlédnout ven. Zamával na paní Larifáry a ona na něj zavolala.
3: Pospěš si, Huberte, projdeme s průvodem městem a pak se všichni chystáme do cirkusu.
0: Hubert se rychle otočil ke dveřím, aby mu nic z té podívané neuteklo. Ale nákladní auto se mu pod nohou rozjelo a zamířilo rovnou pod postel, zásuvka z psacího stolu se převrhla a pořádně ho uhodila do kolena. Hubert se rozplakal. Potom si řekl, že se musí dostat ke dveřím za každou cenu a začal kopat do všeho, co mu přišlo do cesty. Jenže ouha. Každá hračka, kterou nakopl, se k němu obloukem vrátila a zcela jistě ho praštila. Hubert kopl do domečku a na nohu mu dopadla velká kostka. Nakopl nádražní budovu postavenou ze stavebnice, až se vymrštila do vzduchu a řinkla ho do hlavy. Kopl do knížky a ta proletěla vzduchem na lampu, lampa se převrhla
7: a srazila z poličky u Hubertovy postele těžkého dřevěného slona, který mu spadl rovnou na záda. Hubert slyšel, že ryčná hudba doprovázející cirkusový průvod slábne a vzdaluje se víc a víc. A tak se dal do hlasitého nářku. Pak zaslechl, že mu někdo ťuká na okno. Doklopítal až k němu a vyhlédl ven. Uviděl hrábě a na nich malé psaníčko. Vzal si ho a otevřel. Četl.
5: Jediná možnost, jak se dostat z pasti, je uložit všechny věci na místo, kam patří. Když si pospíšíš, počkáme na tebe. Tvoje kamarádka, paní Larifáry.
7: Hubert začal tím, že našel krabici od stavebnice. Rozebral domečky s pokladnami a každý kousek dal na své místo. Pak uklidil železniční koleje, cirkus, barvičky, skumavky a křivule, tiskárničku, knížky, hasičskou stříkačku, autíčka a vojáčky. Hrál si na to, že s někým závodí, kdo rychleji sklidí co nejvíc hraček. Musel pořádně vytřepat peřiny v posteli, aby našel všechny vojáčky a cirkus, a tak si řekl, že když už má postel rozházenou, mohl by si i ustlat. Sotva dokončil tuhle práci, zjistil, že postel je hrozně boulovatá, a tak ho napadlo, že v ní možná ještě zůstala nějaká letadelka. Opět odházel všechny peřiny a ještě jednou je vytřepal. Znovu si ustlal postel a tentokrát byla krásně hladká a urovnaná. Hubertovi se líbila. Pod stolem našel ještě jeden kousek ze stavebnice a v tom znovu zaslechl říznou hudbu. Uložil poslední kostku do krabice, krabici uklidil do skříňky a pádil dolů po schodech k domovním dveřím. A to už se blížila paní Larifáry se všemi dětmi a hlavně cirkus. Hubert jim běžel naproti a nikdo se ani slůvkem nezmínil o misce od oranžové barvy, kterou měl pořád ještě ve vlasech, ani o tom, že má na tváři červeným inkoustem obtisknutý zbytek slova samopal. A pak všichni společně pochodovali ulicí a Hubert nesl prapor a křičel. Ze všech nejvíc. Thank you.

0: Piggy vtip.
1: Zajíc jde po poušti a potká žirafu.
2: Ta se ho ptá.
3: Zajíci, proč za sebou táhneš ty dveře od auta?
1: Zajíc na to. Abych si mohl otevřít okno, kdyby mi bylo horko.
4: Krysí díra. Vítr ustal, bouřka se odstěhovala jinam a noční déšť vzal sebou. Ramses se nevydržel dívat na svého otce, který v prázdné místnosti prázdným pohledem hleděl do prázdna. Řekl, že se jde projít a vyběhl na ulici. Metaři budou mít práci. Válelo se tu plno ponožek. Nevěděl, co může od své výpravy očekávat, ale nemohl jen tak sedět doma. Musí svého bratra vidět. Dveře do Kilimandžára byly zatarasené dřevěnými fošnami, ovšemže se mohl protáhnout dovnitř, ale raději barák nejdřív obešel. Ze sklepení v zadním traktu zaslechl nějaký slabý hlas. Pro jistotu sebral ze země kámen, aby se měl čím bránit, pak se protáhl mřížemi na chodníku před domem a seskočil na malou plošinku. Tady bylo špinavé okénko a za ním opět mříže. Odtamtud vycházelo to volání. Ramses rozbil sklo. Okamžitě se ozvalo vzteklé pištění myší. Jeden potkan se snažil vyskočit až k němu. Pomoc! Teď už to slyšel docela zřetelně a poznal hlas toho zrádce Hihlíka. Ale když se Hihlík vydrápal nahoru na plošinku, byl tak zablácený a potrhaný, že Ramses vyhrkl. Co se ti stalo? Hihlík odpověděl až venku na chodníku. Tam dole bylo strašně moc myší nebo potkanů. Brr, nebo krys. Otřásl se Ramses. Když teď proti Hihlíkovi stál, nebylo už tak snadné uvěřit, že je to zrádce a Dederonův komplic. Ale něco hrozného se stalo Tulíkovi, řekl Hihlík. Co? Kde je? Tak mluv! Křičel Ramses na celou ulici. Psst, sekl Hihlík. Tady v tom domě jsou teď všichni. Celá ta banda. Dederon Tulamora pasoval na svýho pobočníka a guvernéra horního města.
5: Sakra, o čem to mluvíš?
4: Sám se v tom nevyznám, odpověděl Hihlík. Já vím jenom to, co jsem viděl a slyšel. Viděl jsem, jak mu propíchly obě uši a to je nejvyšší podsta. A pak Dederon zvolal, Tulamor junior s mou pomocí zničil impérium kmotra všech kmotrů.
5: Ne, řekl Ramses.
4: Nezlob se, ale takhle jsem to slyšel na vlastní uši. No, a co se dělo dál, to nevím, protože mě hodili tam, do té krysí díry.
5: Proč?
4: Zeptal se stále ještě podezíravě Ramses. Dederon poznal, že jsem se k ním vetřel. Oh, že jsem zrádce. A ty si to taky myslíš?
5: Už ne, kamaráde,
4: řekl Ramses a vzal bratránka kolem ramen. Najednou si připustil něco, co si přiznat nechtěl. Jedině Tulík mohl přece Kudlovi dveře na půdu odemknout a pak zase zamknout.
5: Pojď, musíme k nám, řekl. Musíme to nějak povědět tátovi.

0: Digi cvičení a jdeme na to!
1: Miau.
2: Ahoj děti, jsme tady s Hankou Kynichovou. Já, Piggy a Hanka.
3: Ahoj, Piggy.
2: Ahoj.
3: Já jsem tě dlouho neviděla a chtěla jsem se tě zeptat, jak jsi se měl o Vánocích?
2: Já jsem se měl asi dobře.
3: Já se tě na něco zeptám, protože když tě tak jako vidím, tak mám takovej pocit, že jsi hodně ležel a koukal jsi na pohádky.
2: Hanko, a proč máš takový pocit?
3: Protože se mně zdá, že se ti trošku zakulatila bříško.
2: Já jsem si to myslela. To se celou dobu snažím stát s bříškem zataženým.
3: Piggy, takže se dá říct, že jsi moc nechodil. A víš, co se ti stalo s tvými svaly?
2: No, nevím, co se mi stalo s mými svaly, ale vím, co se stalo s mým bříškem. Musím říct, že si nedohlédnu na kopítka.
3: To je právě to, co jsem ti chtěla takhle chce naznačit, ale naštěstí to víš sám. Takže to, že máš velké bříško, se ti povolili zádové svaly a teď je naším úkolem, pokud toto dělali i děti doma, aby jsme napravili jak tebe, tak naše děti. Co říkáš?
2: Tak asi musím říct, že bych byl rád, viď?
3: A mě tak napadá, že by naše děti mohly vzít i svoje maminky anebo tatínky a dát si s námi jedno posilování břišních svalů.
2: Ještě, že po mně nechceš, abych vzal medvěda Huga, ten by nechtěl.
3: A tak víš co, tak zavolej, máme tady nějaké kamarády, které by si zavolal.
2: Víš co, nejlepší bude, když naučíš ty cviky mě a já je naučím medvěda.
3: Tak jo, takže Piggy, pojď si lehnout na záda. Milé děti, já vás volám, abyste se s námi lehli na záda.
2: Už ležím.
3: Tak, teď pokrčte obě nožky v kolenou. Ano, ruce si dejte za hlavu. A pojďte zdvihnout lehce hrudník až po lopatky nahoru a zase pustit dolů. Piggy,
2: já nevím, co jsou lopatky.
3: Aha, tak prosím tě, to jsou takové dvě věci na zádech. Takže když si sáhneš na prsa, sáhni si na prsa a teď si sáhni na to samé vzadu, tak ti vyjedou lopatičky. Máš je tam?
2: Takové tak, kostičky.
3: To jsou ony. Takže zpátky ruce za hlavu. A teď se zdvihneme nahoru, lopatky jsme lehce zdvihli také.
2: Je to jako kdyby ano. Si dával bradičku k popíšku.
3: Přesně tak a pustím dolů. A Piggy, a teď nás čeká velký úkol. Udělá to 10krát po sobě. Nádech, výdech. Tak pojď, máme ruce v týl, to znamená za hlavou. A když jdeme nahoru, milé děti, Piggy, pojď, tak vždycky nahoru je výdech. Já vám to ukážu. Zdvihám hrudník, pokládám hrudník, nadechuju se. Vydechuju, když jdu nahoru. A nadechuju se, když jdu dolů. A ještě jednou vydechuju cestou nahoru. Nadechuji se cestou dolů. A teď pozor, malinká změna. Zůstaneme nahoře a jenom malinké hmyty. Piggy, cvič, já tě vidím, ty spíš. Ty spíš.
2: Tak. Já hrozně hmytám.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. U těch hmytů se dýchá a polož se na záda. Tak, milé děti, pro dnešek by to stačilo, protože musíme trénovat pozvolna, ale pravidelně. Mějte se hezky, Piggy, rozluč
2: se
3: s dětmi, ahoj.
2: Hanko, mě se ten pupíček už trochu vrátil.
3: A já mám pro tebe příslib, že příště budeme opět posilovat břišní svalstvo.
2: To jsem rád. Ahoj.
4: Šašci jedou na výlet. Slunce svítí jako 100milionová žárovka a šašouři jedou na kole na výlet. Kolo mají dlouhé, předlouhé. Asi 15 nebo 30 jich šlape do pedálů a na spoustě nosičů si hoví šašouří batolata, děti a buclaté šašourky. Polovina jich má nosy červené, polovina nosy oranžové. Jedou, jedou, přijedou ke křižovatce, na které svítí zrovna zelené světlo. Hlavní šašour vesele zazvoní na zvonek a s výskotem vjedou do křižovatky. Jenomže kolo je dlouhé, předlouhé, ještě neprojela ani polovina kola a je oranžová a hned za ní červená. Polovina kola šlápla do pedálů, druhá polovina zabrzdila a kolo se roztrhlo vejpůl. Oh, to byla havárie. Všude se kutálejí šašouři, malí, kulatí, dlouháni i hubeňouři. Zleva jen tak zastavil nákladák s melouny, ale melouny nezabrzdily, kutálejí se mezi šašoury, nejprve zelené, pak červené, jak se půlí, čtvrtkují a dortíkují. O, to je mela. Napřed se do melounů pustili malí šašouři špuntíci, pak i ti velicí. Kdo by odolal sladkým melounům? Tu se objevil policista. Zapískal na píšťalku a hned všechno utichlo. Jak to, že má policista žlutý nos? Že by někde čichal k pampeliškám? Na odpověď není čas, neb přísně nařídil, aby se křižovatka okamžitě uvolnila. Ku podivu ve chvilce byla prázdná, odšašourovaná i odmelounovaná. Jen roztrhnuté šašouří kolo se tam povaluje a trochu se z něj kouří. Policista nad ním stojí, beradu si podrbává, ale potom vytáhne z brašny vrtačku, kladivo, pilku na železo a ve chvilce z polámaného kola udělal zábradlíčko kolem chodníku. Pak se rozhlédl, zda je na jeho křižovatce všechno v pořádku a protože bylo, odešel domů na oběd. Dal si polévku s nudlemi, nudle s mákem a mák s tvarohem, potom se spokojeně protáhl, v koupelně si vyčistil zuby, aby je neměl ve službě zamakované a šel zase na svoji křižovatku. Tam se velice podivil, neb zábradlíčko bylo pryč. Šašouři si totiž zase kolo narychlo slepili a jeli dál na výlet. Když svítí slunce jako 100milionová žárovka, je nejlepší jet na výlet. To musí uznat i policista. Oh, svět je překrásná a zajímavá věc.

0: Dnes je 9. září.
1: A svátek má Daniela.
0: Daniela je holčičí podoba jména Daniel. Kde se vzal ten Daniel?
1: Objevil se už v Biblii jako výjimečně moudrý člověk.
0: Tak to budou Daniely taky asi takové, viď? Moudré.
1: Tak jim k té jejich moudrosti pošleme pěknou pohádkovou písničku.
0: Všechno nejlepší. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

Mám nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě je to krása tvář.

Dnes vám budu vyprávět o jednom malém království, kde všechno kvetlo a vonělo a jablka v zámecké zahradě byla sladká jako mámino pohlazení. A jako jablko jablku, právě tak si byli podobni oba královští synové, princ Jája a princ Tumáš. Bratři se narodili ve stejný den a stejnou hodinu a přestože na pohled byli k nerozeznání, ve skutečnosti byl každý z nich úplně jiný. Princ Jája byl pyšný, panovačný a myslel jen na sebe a tak stále volal: to chci já, to musím mít já. Princ Tumáš myslel spíš na druhé, na to, jak jim udělat radost, jak jim pomoci a svému bratru ve všem ochotně vyhověl. Jen si vezmi, co se ti líbí. Tumáš. Už víte, koho měli lidé raději? A proč se princové jmenovali právě Jája?

0: Ale ty nic, hnal se zdál přímo do potoka.
1: Ne, vehnal si mě do potoka. A proč je tu vlastně ten potok? Proč ho už dávno nezasypali? Nemusel jsem do něj spadnout. Vždyť je životu nebezpečný. Ano, mohl jsem se dokonce zabít. Já princ. A proto poroučím. Potok se musí zasypat.
0: Potok přece za nic nemůže. Jen se podívej, jak kolem všechno voní, kvete. To on dává vláhu květinám i stromům v sadech, lukám a polím. Bez něj by i květiny v královské zahradě uvadly.
1: Aby květiny v královské zahradě neuvadly, na to máme přece zahradníka. Potok se zasype, prostě tu nebude a já už do něj nikdy nespadnu. Nechci přijít o život.
0: Ty o život nepřijdeš, ale připravíš o něj všechny stromy, keře i květiny. Nemohou žít bez vláhy.

0: Nic nepomohly Tomášovi domluvy a prosby. Umíněný princ Jája nechal potok zasypat. Sotva však zmizel poslední pramínek vody, začala celá zámecká zahrada uvadat a zanedlouho v ní nebylo jediného kvítku. Dokonce i velká jabloň uprostřed zahrady začala usychat. Ať se zahradník snažil sebevíc, bez vody nic nesvedl. A vody bylo v království stále míň a míň.
1: To jsi zahradník. Nechám tě zavřít do černé věže. Zničil jsi naši krásnou královskou zahradu. Proč se nestaráš o kytky a stromy? Copak nevidíš, jak všechno vadne a usychá?
2: Vidím, princi, vidím. Srdce mi nad tím pláče. Ale kde vzít vodu? Čím zalít květiny a keře, kdyby alespoň trochu zapršelo? Ale od toho dne, co jste nechal zasypat potok, neukápla do našeho království ani kapka rosy, ani kapka deště. Sady žloutnou, pole jsou vyprahlá, nic se neurodilo. Jestli to takhle půjde dál, zahyneme žízní a hladem. Jasnosti, ten potok jste neměl.
1: Si drzí, mlč. Stráže, odveďte zahradníka do černé věže. Zahradníku, pojď ven. No pojď si volný.
2: To jste vy, princi Tomáši? Váš bratr vám neodpustí, že jste mě pustil z vězení.
1: O to neměj starost. Raději mi poraď, jak zachránit zahrady, pole i lesy, než sucho všechno zahubí. Je to zvláštní. Od toho dne, co zasypali potok, ani kapka deště nespadla. Je to už několik měsíců. To přece není samo sebou.
2: Není, princi, není. Hodní vládce se na nás rozněval. Nechali jsme zasypat potůčkové víle její nejmilejší potok. No, tak teď nám nedá ani kapku vláhy.
1: A kdo ti tohle všechno řekl?
2: Kdo? No, potůčková víla přece. Každé ráno se brouzdávala v potoce za královskou zahradou. A raní rosou si omývala oči.
1: A teď? Kde je teď?
2: Ten den, co poslední pramínek potoka zmizel, se přišla rozloučit. A pak už se neukázala. Volal jsem ji, ale marně.
1: Tomáši, kde jsi, slyšíš? Tomáši, ozvi se. Zkusím tu vílu najít. Tomáši.
2: Já raději půjdu. A děkuju vám, princi, děkuju.
1: Tady jsi. Konečně jsem tě našel. Ale co děláš u černé věže?
3: Nic. Prohlížím si tu spoušť, kterou si udělal z naší krásné zahrady. A sadů, a luk.
1: Nic jiného neumíš jen vyčítat? No to mám tedy, bratra.
3: Jen se podívej. Stromy spálené sluncem, tráva suchá, květy uvadlé. Tolik bych jim chtěl pomoci. Když tady bublal potok, bylo všechno jiné. Je to vlastně i má vina. Neměl jsem ti dovolit udělat takovou hloupost.
1: Tak podle tebe za všechno můžu já. A mraky a déšť jsem asi taky zahnal já, ne?
4: Ano, princi Jájo. Za to, co jsi provedl, nekápne ve vašem království ani kapka deště. Nespadne ani krůpěj rosy.
1: A ty jsi kdo?
4: Potůčková víla. Zničil si můj potok. Voda v něm byla průzračná a čistá. Každý poutník se jí osvěžil, uhasil žízeň. Všem rostlinám, všem tvorům poskytovala vláhu. I tobě, princi.
1: Potůčková vílo, prosím tě, řekni, co udělat.

0: Jak chybu napravit?
1: Nic se napravovat nebude. Já, princ této země, jsem spadl do potoka. A dost.
2: Svojí nešikovností a zbrklostí.
0: Co si to dovoluješ? Ty...
1: Stráže!
2: Stráže ti nepomohou. Ty sám musíš vše napravit.
1: No tohle? Nikdy.
2: Budeš mě volat, prosit a hledat, až budeš žízní vyprálí jako ty ubohé květy a stromy kolem.
0: Potučková bílo, počkej. Udělám, co mi řekneš. Všechno napravím.
2: To musí tvůj bratr, Tomáši.
0: Snad bys tomu nevěřil, Tomáši. Ty bys byl ale povedený král.
1: Pojď raději do zámku, začíná být horko a dusno. A neboj se, žízeň mít nebudeme. Sklepy jsou plné studeného vína.
3: A tak nechal princ Jája otevřít staré zámecké sklepy a místo vody teď používali víno. Kuchař vařil omáčku z vína, polévku z vína, ke snídani bylo víno a koláče, dokonce i nádobí umývali vínem. Jenomže netrvalo dlouho a v zámeckých sklepích nezbyla vína ani kapka. Prince Jáju sužovala stále větší a větší žízeň. Marně sliboval stříbro, zlato, zadoušek vody, marně vyhrožoval vězením. Služebnictvo už ho nechtělo poslouchat a nakonec uteklo ze zámku pryč. Tehdy si princ Jája vzpomněl na Potůčkovou vílu.
1: Mám žízeň, Tomáši, slyšíš, já mám žízeň. Copak nikde není ani kapka vody nebo šťavnaté jablko? Ano, ano, přines mi jablko, třeba malé. Tomáši, prosím tě.
0: Márně prosíš, bratře, zahradu jsem prošel křížem krážem, všecko je suché, zvadlé.
1: Nevěřím ti, hledal jsi špatně, něco tam být musí. Já to chci, rozumíš, já nechám celou zahradu prohledat. Zavolám stráže.
0: Stráže ti nepomohou.
2: Nepomohou?
1: Tohle mi přece řekla ta víla. Jak se jen jmenovala?
0: Potůčková víla.
1: A ano, ano, ano. Potůčková víla. Co to jenom říkala?
0: Že ty sám musíš všechno napravit.
1: No, to se řekne, ale jak? To mám já sám odklízet kameny z potoka.
0: Nic jiného ti nezbude, ale chceš-li, pomohu ti.
1: Tomáši, víš, co je to práce? Vždyť tam padneme horkem a žízní.
0: Pojď, zkusíme to. Já Potůčkové víle věřím. Nenechá nás zahynout.
3: Po celý den a po celou noc odnášeli oba bratři písek a kameny, kterými byl potok zasypán. Únavou se jim hlava točila, nohy podlamovaly, ruce měly do krve sedřené. Teprve k ránu, když odvalili poslední veliký kámen, uviděli, jak se pod ním zatřpitil průzračný pramínek vody.
1: Tomáši! Voda! Dokázali jsme to! To byla dřina! Podívej, ruce mám samou krev.
0: Já mám ruce sedřené, Jájo.
1: Já vím, pomáhal jsi mi, díky, Tomáši. Podívej, to jsou kapky deště. Prší.
0: Prší. Lidičky, prší.
2: Nesu vláhu a déšť všem rostlinám, zvířátkům i ptactvu. Všem lidem v království. I vám, princi Jájo a Tomáši. Ať všechno kvete a zraje jako dřív.
1: Děkujeme, Potůčková víla. Však si to za tu dřinu taky zasloužím.
2: Napravil si jen to, co jsi předtím pokazil, princi Jáju. Doufám, že si to budeš pamatovat.
0: Budeme si to pamatovat oba, Potůčková víla.
2: A já teď posílám do všech studánek dostatek svěží, pramenité vody. A v potoce za královskou zahradou, ať smije únavu každý, kdo to potřebuje.
0: Slyšíš, Potůčková víla? Už zase bublá tvůj potok.
2: Je nás všech a všichni ho budeme chránit.
3: Princ Tomáš a princ Jája to Potůčkové víle slíbili. A do království, které opět kvetlo a vonilo jako dřív, se lidem vrátila radost a smích.

0: a na zítřek jim objednám 200 prybíňáků.
1: Tak pojď, honem, Higgy. Pojď se posadit a poslouchej.
2: Už sedím, Hugo. Sedím na krouceném ocásku jako sluně na žížele. Povídej.
1: Tak co by si s Piggy myslel, kdyby ti řekl, že je někde Kocourkov?
2: Co?
1: Kocourkov.
2: No, já bych myslel, že tam budou mít asi moc kocourků, že tam budou bydlet samý kocourkové, viď? To bychom se měli zeptat spíš kocourka Vojty, jestli mu o tom městě někdo už něco namňoukal.
1: Kdepak, vyhrál jsem bod.
2: To?
1: Poslouchej, co to byl Kocourkov. To bylo jedno malé městečko a v tom městečku měli velké trápení. Přemnožili se jim tam myši a kousali, div, že nesnědli i všechny obyvatele.
2: No to se jim tam asi nežilo dobře.
1: No to opravdu ne. Naštěstí šel jednou kolem nějaký Němec a protože měl kocoura, obyvatelům městečka ho půjčil. No a milý kocour za pár dní všechny myši vychytal. Obyvatelé kocoura koupili a Němec šel dál svojí cestou. Sotva vytáhl paty, páni radní si vzpomněli, že vlastně neví, co takový kocour žere, když už nemá myši. Tak za pocestním vypravili posla. Posel běžel a jak byl udýchaný, Němec mu vůbec nerozuměl, na co se ho ptá. A zeptal se ho, co? A to se německy řekne vas.
2: Vas?
1: Vas. No a posel se vyděsil, protože si myslel, že odpověď je vás.
2: Vás!
1: Jakože ten kocour pak bude lovit a žrát vás. Ve městečku vypukla panika, začalo hořet a celé městečko lehlo popelem.
2: Jada!
1: No a když si pak občané vystavěli městečko nové, pojmenovali ho podle toho památného kocoura Kocourkov.
2: Ti byli ale hloupí.
1: No to jo.
2: Jo, aha. Takže když řekneš, že je někde Kocourkov, znamená to nejspíš, že se tam dělají úplně hloupé a nesmyslné věci. Že jo?
1: Přesně tak, Piggy. A o tom bájném původním Kocourkovu se toho povídá mnohem víc.
2: To budou nějaké švandy, viď? Říkaj, co se povídá, říkaj!
1: Představ si, že jednou si postavili novou radnici a zapomněli do ní udělat okna.
2: Jo.
1: Takže uvnitř byla úplná tma. Tak si řekli, že budou dovnitř nosit světlo ve všelijakých nádobách a pytlích.
2: Nosili ho dovnitř!
1: Jo. V pytlích.
2: Beďo, to jsi teď vymyslel.
1: Nevymyslel.
2: To přece nemůže být pravda. Kocourkov!
3: Jednou šla víla a málka po mezi kolem šípkového keře. V tom slyší, jak někdo volá hláskem tenčím než nitka. Tak bude to nebo nebude? A Málka se líp podívala a vidí, jak se na keři mezi zelenými větvemi houpá poupě. Byla v něm zavřená maličká růženka a pořád volala. Tak bude to nebo nebude? Já vím, už bys chtěla ven, řekla víla a Málka a zaťukala na poupě kotníkem. Pusť tu růženku. Jenže poupě ne a ne rozkvést. A tak si Amálka vzdychla. To je těžká věc, růženko. U nás v lese bych poupě snadno dokázala rozkvést v květ. Ale na mezi to neumím. Tak bude to nebo nebude, volala růženka v poupěti. Hleda, že bych došla pro vodu a zalila ten líný šípek, aby si pospíšil, řekla Amálka. Jsi hodná, jenže moc mluvíš, zavolala z poupěté růženka. Běž radši pro vodu. Cestou k rybníku potkala Amálka raka. Byl to veliký černý rak a říkalo se o něm, že je pěkný jako rytíř. Teď seděl za kamenem a byl nešťastný, že mu každé tykadlo ukazuje jinam. Proč pak nosíš tak nepořádně tykadla? Zeptala se Amálka. To je tím, zabručel rak, že mi ráno upadlo křemínkové zrcátko a nemám se do čeho podívat. Vždyť tamhle leží, tak si ho zvedni, řekla Amálka. To se lehko řekne, zabručel rak. Jen se podívej. Namířil si k zrcátku nosem a leze. Ale čím víc leze, tím je od zrcátka dál. Takhle by ses k zrcátku nedostal nikdy, řekla Amálka. Musíš pozadu, vždyť jsi rak. Rak bezradně složil klepeta do trávy. Když si k zrcátku namířím ocasem, tak ho zas nevidím. Amálka mu říkala či a hato a rak podle toho rejdoval rovnou k zrcátku. Podíval se do něho, srovnal si tykadla a zas byl pěkný jako rytíř. Potom povídá Amálce poračím. Ža, šedup, tavo, berstop, uzumop, it, ikat. Až budeš potřebovat, pomůžu ti taky. Amálka se zasmála, že rozumět rakům dá takovou práci. Řekla, a to bych ráda věděla, čím by rak mohl pomoct víle. A šla dál k rybníku. Na břehu si podkasala šaty, našla si prázdnou škebli a že do ní nabere vodu prošípkový keř. Když nabírala vodu, vyjel z rybníka vodník. Byl to vodník kebule, ta zlá žabí hubička. Co v něm bylo dobrého, vešlo by se do loužičky. Za to zlé by přeteklo přes hráz. Popadl vílu Amálku za ruku a zakvákal. Stáhnu tě dolů a budeš mi tam dělat hospodyni. Amálka se vylekala. Jenže, povídá vodníkovi, já jsem víla lesní a ve vodě být nemůžu. Ke všemu si kebule veliký ošklivec. Vodníka kebuli to dopálilo, až se od něho ohřála voda v rybníce. Udělal vlny od břehu k břehu a řekl, tak já si tě, Amálko, dolů nepovedu. Budeš mi hospodařit při břehu v puškvorcích a míchat mlhu. Mezi řečí sáhl kebule tlapkou sem, sáhl tam, natrhal sítí a upletl z něho zelenou klícku. V téhle klícce si tě budu chovat, abych tě měl bezpečnou. Poklopil klícku na Amálku a sám sjel do hlubiny. Víla Amálka tam sedí v zelené klícce, překládá škebly z ruky do ruky a trápí se. Vodník kebule jí vzkazuje po rybách, aby mu šla hospodařit, ale Amálka že ne a ne. Když už klícka začala vadnout a Amálka byla málem utrápená, zvedla se vlna. Když odplynula zpátky, stál tam rak.
4: Uondej alíš ivokar, ehur dop kar elí,
3: povídá Amálce. Jednou víla rakovi, po druhé rak víle. A potom se dal klepety do klícky. Uštípl u klícky petlici. Amálka vyběhla ven, nabrala do škeble vodu a zalila šípkový keř. Poupě se otevřelo, vykoukla růženka a řekla, je, to je na světě bílé, v poupěti bylo jen růžově. Panenko, povídá nakonec víla Amálka, to já nevěděla, že se toho tolik stane, když jen přejdu kolem šípkového keře.

Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity, létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidýlek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha osamocení. Bzukot mouchy osamocení můžeme slyšet, když se cítíme sami, jsme daleko od těch, které máme rádi. Můžeme se však dostat do situace, kde se cítíme být sami, přestože je kolem nás hodně lidí, ale my máme pocit, že si nás nevšímají a nepatříme mezi ně. Sám. Aneb, když jsme pro ostatní neviditelní. Čas utíká jako voda. A tak je to i s prázdninami. Ani se nenadějeme a jsou za námi. Ty letošní trávil Ferda hlavně v cukrárně. Chodil pomáhat tetě, která ji vlastnila. Umýval nádobí, vynášel odpadky a zastal i další drobnou práci. Za odměnu si mohl vždy vzít plno zákusků a sladkostí. Koho by to nebavilo? Ale jak to tak bývá, čím víc sladkostí sníme, tím větší nám naroste bříško. Takže když si Ferda den předtím, než měl opět jít do školky, zkoušel vlézt do své oblíbené skrýše pod postel, nemohl se tam nasoukat. No co, udělám si novou skrýš ve skříni, řekl si. Netrápil se tím. Přece mu nějaká skrýš neskazí těšení se na školku a kamarády. Hola, hola, školka volá, budila následující ráno Ferdu maminka. Jsem už vzhůru, mami. Obleču se, nasnídám a jdeme. Když přišel Ferda do třídy, uviděl kamaráda plyšáka Bobra a vydal se ho pozdravit. Cestou povalil dvě židličky. Ostatní se ohlédli. Pár plyšáků si ho prohlíželo, ale nic neříkali. Pak paní učitelka plyšová slonice otevřela dveře na verandu a chtěla, aby si šli všichni hrát na hřiště. Připravila pro ně soutěž. Plyšáci se venku seřadili. Ukážu vám, jak bude první soutěž probíhat, řekla. Třeba ty, Ferdo, pojď si stoupnout sem. Kývla směrem k Ferdovi. Šup, ať to stihneme. Ferda k ní pomalu došel. Cítil na sobě pohledy ostatních. S Ferdou vám ukážu, jak bude naše soutěž probíhat. Ve dvojicích si budete házet míčem, než k vám míč přiletí, a chytíte ho, musíte udělat dřep. Paní učitelka hodila Ferdovi balón. Honem, Ferdo, než míč přiletí, udělej dřep. Jenomže Ferdovi to vůbec nešlo.

byl hrozně neohrabaný. Tak, řekla paní učitelka po chvilce. První disciplína byla jen na zahřátí. Teď začneme soutěžit. Rozdělím vás do dvojic, stoupnete si bokem k sobě, pak vám svážu vnitřní nohy a budete se muset co nejrychleji dostat od támhleté houpačky k pískovišti. Dávejte pozor, ať nespadnete. Musíte jít stejně rychle. Ferda byl ve dvojici s Plyšovou, Rosničkou a Málkou. Připravit ke startu? Pozor! Teď! Dvojice vyrazily. Hop, hop, hop! Udávala tempo Amálka. Jenže Ferda už po chvilce nemohl. Zrovna měli skluzavku, když zakopnul a stáhl Amálku na zem. Au! Kuňkla. Co to děláš? Koukej, odřela jsem si nohu, seš nešíka. Ostatní plyšáci už byli dávno v cíli. Amálko, jsi v pořádku? Ptala se paní učitelka Rosničky, když jim rozvazovala špagátek, který je pořád spojoval. Pojď, ošetříme to. Po návratu vyhlásila paní učitelka další disciplínu. Skákání v pytli. Ferda doskákal poslední. Funěl jako lokomotiva, byl spocený a štvalo ho, že je i v celkovém pořadí úplně na konci. Následovala poslední disciplína. Štafetový běh. Lev, Pštros a Lachtan si postupně vybírali členy týmu. Já chci Veverku, já Tučňáka, já Myšku, Medvídka, Rosničku. Všichni plyšáci už byli v týmech, jen Ferda ne. Nikdo ho nechtěl. Báli se, že jim zkazí vítězství. Paní učitelka ho nakonec přiřadila k nejsilnějšímu týmu. Kelvovi. Ferdo, utíkej, co jen to půjde, jasný? Máš nejkratší úsek, gepard nadežene čas. Domlouval lev Ferdovi. Musíme vyhrát. Závod odstartoval. Makej, makej, Ferdo! Volal Ferdův tým, ale Ferda upadl. Zase. Bylo mu do pláče. Ne, slyšel za zády. On to zase zkazil. Od té chvíle, od toho prokletého dne, si s Ferdou už plyšáci nechtěli hrát. Nikdy předtím se mu to nestalo. Pořád přemýšlel, co by měl udělat, aby se s ním zase kamarádili. Po pár dnech ho napadlo donést do školky bonbóny. Plyšáci si je sice nadšeně rozebrali, někteří ani nepoděkovali. Ale do dvojice si ho pak zase žádný nevybral. Ferda zůstal sedět na lavičce s prázdným pytlíkem od bonbónů. Přisedla si k němu moucha osamocení. Měla smutné oči a bylo vidět, že jí něco trápí. Taky nemáš žádný kamarády. Nechápu, že si se mnou nechce nikdo hrát. Prý moc bzučím. Ale není to pravda. Co myslíš? Letím radši hledat nějaké kamarády. Odletěla. Ferda přemýšlel. Ach jo, to není spravedlivý. Na bonbóny jsem jim dobrej, ale na hraní ne. Co pak za to můžu, že jsem nešikovnej? Proč mě odstrkují? Nechci být pořád sám a dopadnout jak ta moucha. Vzpomněl si na plyšového vlka, který do školky taky chodil. Dělal různé naschvály, zlobil, ale pořád se o něm všichni bavili a nestalo se, že by ho ignorovali. Naopak. Začnu taky zlobit. To si mě pak budou všímat, pomyslel si Ferda. A začnu s tím hned teď. Šel za ostatními plyšáky, kteří si hráli opodál. Cestou prošel přes pískoviště, kde rozbil hrad z písku. Na hřišti strčil do plyšové žirafy a do Tučňáka. Au, co děláš, Ferdo? Máš dávat pozor, odpověděl zlomyslně.

Kdo rozbil můj hrad z písku? Volá Veverka. To já jsem si ho nevšim, zalhal s úsměvem Ferda. To by stačilo, ozval se hlas paní učitelky. Nechovej se jako kazi svět, Ferdo. Ale ten dělal jakoby nic a začal si kopat s míčem. Čím míň si ho plyšáci všímali, tím víc je zlobil. Občas sice zaslechl, Ferda sem, Ferda tam, ale šuškání za zády bylo snad ještě horší, než když si ho ostatní nevšímali vůbec. Jednou ve školce vypukla hra na honěnou. Paní učitelka byla venku, pomáhala právě slézt malé plyšové srnce z prolézačky. Pár plyšáků toho využilo a vběhlo do třídy. Ferda běžel za nimi, chtěl se za každou cenu zapojit. Z ničeho nic se ozvala velká rána. Někdo zavadil ramenem o květináč a ten se rozbil. Paní učitelka vběhla dovnitř. Co se to tady děje? Kdo to udělal? Jasně jsem řekla, že na honěnou se bude hrát jen venku. Zlobila se. Všichni plyšáci stáli jako opaření. To jsi byl zase ty, Ferdo, ptala se paní učitelka. Ferda pokrčil rameny. Za trest uklidíš nejen rozbitý květináč, ale celou třídu. Kdo z plyšáků tady ještě běhal? Ferda mlčel. Nikdy nebyl žalobníček a nechtěl s tím začínat ani teď. Dobře, pokud si běhal sám, sám tu také uklidíš. Vy ostatní, pojďte se mnou. Ferda zůstal ve třídě. Začal zametat rozsypanou hlínu a sbírat střepy z květináče. Ze zahrady se na ně dívali plyšáci, kteří ve třídě běhali taky. Ten květináč jsem rozbila asi já, zašeptala plyšová myška. Nebo já, řekl medvídek. Co teď? Já vím, co uděláme. Pojďte za mnou, řekl krtek. Společně se vydali za paní učitelkou. Paní učitelko, my jsme ve třídě taky běhali, nebyl to jen Ferda. A nejspíš ten květináč rozbil někdo z nás. Promiňte, že jsme se nepřiznali. Chtěli bychom jít Ferdovi pomoct. Co tu děláte? Ptal se překvapeně Ferda, když ve třídě uviděl plyšáky, kteří si ho až donedávna nevšímali. Taky jsme tu běhali. Promiň, že jsme se nepřiznali hned. Uklidíme nepořádek společně, navrhla myška. Odpoledne je sraz na hřišti. Budeme mít kuličkový turnaj. Doufáme, že přijdeš, dodala. Ferda byl šťastný. Konečně má zase kamarády. A menší bříško k tomu vlastně vůbec nepotřeboval.

pak si ty sůvočí dí rozložitý průvočí, na slova z pusy člověčí se rají husy do řeči.

0: Já si při práci nikdy nespívám.
1: To jsi takový mrzout.
0: Ne, potápěč.
2: Yeah!

0: o Pavlíkovi a zmrzlině. Pavlík byl chlapeček, který ze všeho nejraději jedl zmrzlinu. Jeho babička mu ji kupovala každý den, vždy po cestě ze školky a Pavlíkovi tak chutnala, že jich někdy snědl i 5. Babička z toho měla radost, když ona byla malá, o zmrzlině se jí jen zdávalo. V takové chudobě tehdy žila. Pavlíkovi zdlouhavě vyprávěla o zlých a těžkých časech, o chlebu se sádlem a s cibulí a o lidech umírajících hlady. Pavlík mezi tím slízal zmrzlinu, potom se pustil do pláče a ptal se po další. Babička mu ji rychle koupila, protože Pavlíkův pláč byl tak odporný a pronikavý, že se zastavovala doprava a z oblohy padali ptáci s tuhlý hrůzou a překvapením. Tak to šlo každý den. Jedné pěkné neděle však Pavlík odmítl jíst oběd a místo něj si přál zmrzlinu. Pavlíkův otec rozčleně vstal od stolu a chtěl malého darebáka roztrhnout jako žábu, ale maminka s babičkou padly na kolena a prosili ho o slitování. Otec ustoupil. Zachmuřeně si sedl do kouta a pozoroval babičku, jak šťastně otvírá ledničku a staví před Pavlíka obrovskou zmrzlinu. Od té chvíle jedl Pavlík už jen zmrzlinu. K snídani, k obědu i k večeři. Byl šťastný a spokojený. Zmrzlina mu stále chutnala a nic víc mu nechybilo. A tak to už zůstalo. Rodiče i babička vláčeli domů plné kbelíky zmrzliny. Pavlík jí všechnu snědl a ještě se ptal po další. Jenže jednoho dne, opět to bylo v neděli, Pavlík hltavě snědl 2 kbelíky zmrzliny. Chvíli se cítil příjemně, žaludek měl plný chladivé hmoty, ale najednou se mu udělalo zle. Nemohl ani vstát, jen seděl a díval se před sebe. Zkusil i plakat, ale z úst mu vyšlo jen nějaké sténání. Rodiče se zhrozili. Babička s maminkou pobíhali po kuchyni a naříkali. Otec bušil pěstmi do stolu a nahněvaně křičel. Já jsem vám to říkal, že tohle to neskončí dobře. Pavlíka uložili do postele a zavolali k němu nejslavnějšího dětského lékaře, doktora Buchwalda. Ten dlouho u Pavlíka seděl a dělal mu hrozné vyšetření, až nakonec vstal, přistoupil k rodičům a vážným hlasem řekl.
1: Vašemu synovi od neustálého pojídání zmrzliny zmrzl žaludek. Musíme mu ho vyměnit, protože zmrzlé žaludky se nedají léčit.
0: Všichni se pustili do pláče, ale nedalo se nic dělat. Pavlíka odvezli do nemocnice a tam mu žaludek vyměnili. Protože však neměli na skladě žádné pořádné žaludky, museli dát Pavlíkovi plechový. Byl to vlastně buben z automatické pračky, ale všichni byli rádi, že našli aspoň ten. Po týdnu pustili Pavlíka z nemocnice domů. Byl trochu bledý, ale na zmrzlinu už nepomyslel a víckrát ji nechtěl ani vidět. Rodiče mu dali na talíř brambory s řízkem a Pavlík se s chutí pustil do jídla. Jenže trápení ještě stále nebyl konec. Jídlo mu padalo do žaludku s obrovským plechovým duněním a sousedi začali vztekle bouchat na stěny, protože je hluk rušil. Babička se pustila do pláče a zanedlouho zemřela. Byla to ona, kdo začal Pavlíkovi kupovat zmrzlinu. Maminka s tatínkem se tvářili, že je plechový rachot neruší. Nacpali si do uší vatu, ale ani to jim nepomohlo. Zlí sousedé si neustále stěžovali, vyhrožovali a posílali udání, až se otec naštval a prodal Pavlíka do cirkusu. Pavlík tam jako hlavní atrakce musel před diváky jíst řízek s bramborami a plechový rachot, který vycházel z jeho útrob, vyvolal vždy ohromný potlesk. Nuže, tak to skončí všichni ti, kteří jedí jen zmrzlinu, milé děti.

0: Anička. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Na Berouto ve směru na Bermudy, to jo, tam se ztrácej všechny možný obludy. No jo, lidi, lodě, vrtulníky, letadla, mnohá by si řekla, to bych dopadla.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Čarodějnický rok se pomalu chýlil ke konci a víc se blížila Filipo-Jakubská noc. Malá čarodějnice si v těchto dnech opakovala svědomitě všecko, čemu se naučila. 3 dny před Filipo-Jakubskou nocí přiletěla teta Bimbula. Vystoupila z černého mraku a řekla: Přicházím z pověření vrchní čarodějnice. Zvu tě před čarodějnickou radu. Pozítří o půlnoci se máš dostavit na rozcestí za červeným kamenem na pastvině. Jestli jsi to ale rozmyslela...
2: Co bych si rozmýšlela?
1: Vykřikla malá čarodějnice. No, tak tedy naschledanou pozítří. Havran Abraxas by byl nejraději letěl s malou čarodějnicí, ale neměl na čarodějnické radě co pohledávat.
2: Nedej se zakřiknout,
1: volal za ní na rozloučenou.
2: Stala se z tebe dobrá čarodějnice a to je hlavní věc.
1: Úderem 12. dorazila malá čarodějnice na rozcestí za červeným kamenem na pastvině. Čarodějnická rada už byla pohromadě.
3: Tak začněme, zvolala vrchní čarodějnice. A prozkoumejme, čemu se malá čarodějnice naučila.
1: A začali jí pořadě dávat úkoly. Dělat vítr, hrom, odčarovat červený kámen z pastviny, přivolat kroupy a déšť. Malá čarodějnice nepřišla ani jednou do rozpaků. Ani když teta Bimbula od ní žádala. Vyčaruj, co stojí na straně 324 v kouzelnické knize. Malá čarodějnice si hned věděla rady. Prosím, řekla klidně a vykouzlila bouřku s kulovým bleskem. Stačí, zvolala vrchní čarodějnice. Dokázala s nám, že umíš čarovat. Dovoluji ti proto napříště tančit s námi o Filipo-Jakubské noci, třeba že jsi ještě notně mladá. Ale teď se ozvala znovu teta Bimbula. Mohu prosím dokázat, že je přesto špatná čarodějnice. A z kapsy u zástěry vyhrabala notes. Celý rok jsem jí tajně pozorovala. Zapisovala jsem, co tropila.
2: Ale jen to klidně přečti, vykřikla malá čarodějnice. Jestli to nejsou samé lži, nemám se čeho bát.
3: To se ukáže, řekla teta Bimbula. Potom předčítala čarodějnické radě, jak pomohla ženám, které sbírali dříví, jak vyléčila lesníka, jak pomohla kouzli chudé květinářce, jak v zimě zahřála kaštanáře a taky o tom Sněhulákovi a o zlodějích vajec.
1: Je to pravda? Ptala se vrchní čarodějnice.
2: Ovšem, ovšem, volala malá čarodějnice, je to pravda.
1: A byla na to pyšná. Vylekala se proto, když vrchní čarodějnice najednou pohoršeně vykřikla.
3: A tuhletu jsme málem pustili na skalnatou horu. Fuj, taková špatná čarodějnice.
2: Jak to?
1: Dotčeně se zeptala malá čarodějnice.
2: Vždyť jsem vyčarovala vždycky jen samé dobro.
3: No, právě proto, hubovala vrchní čarodějnice. Jen čarodějnice, které vždy a všude působí zlo, jsou dobré čarodějnice. Ty jsi ale špatná čarodějnice, protože ustavičně děláš dobro.
2: A kromě toho, přisolila si teta Bimbula, čarovala v pátek. Sice za zavřenými okenicemi, ale já koukala komínem.
3: Cože? Vykřikla vrchní čarodějnice. Ještě tohle?
1: Pavoučími prsty chytla malou čarodějnici za vlasy a vykrákala jí. Posměšně jí pak přikázala.
3: Za trest budeš na skalnaté hoře sbírat dříví na kouzelnou hranici. Ty sama jediná. A potom tě někde přivážeme ke stromu a celou noc budeš stát a dívat se, jak my tancujeme.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

když je řeč o beráncích a ovečkách, vždycky si každý hned vzpomene na vlka. Vlk je vykuk, který má ovečky a beránky ze srdce rád a láskou by je sněd. A protože ovečky i beránci o té velké vlčí lásce ví, zdaleka se vlkům vyhýbají, což tedy, a to dá rozum, vlky hezky štve. A dělají všechno proto, aby se dostali k ovečkám a beránkům co nejblíž a nejradši, jo, až pod kůži. Vlk Ignác nebyl jiný. A jen co ráno vstal, už poslouchal, odkud mu Vánek přinese tenounké zabečení. Bé, bé, nebo aspoň zacinkání zvonečku. Ale stávalo se, že žádné bečení ani cinkání Vánek nenesl a milý Ignác musel z postele a musel vytáhnout dalekohled a vylézt na kopec a musel se rozkoukávat a rozhlížet, kde uvidí zatoulaný beránčí kožíšek. To rozkoukávání ho ale moc nebavilo a tak se jednou rozčílil sám na sebe a povídá si: Poslyš, Ignác, chci slyšet, a to hned, co s tím provedeš. Zatoulaných oveček a beránku je čím dál míň a tak nezbývá, než se vypravit k ohradám, kde se beránci a ovečky pasou a kde nocují. Ale s prázdnou tam, Ignác, nemůžeš. Musíš k ním smazanou chytristikou. A Ignác sám sobě přikyvoval a najednou vykřikl: jednu chytristiku bych měl. Budu dělat dohazovače a seznamovat

0: Franka Přehezkého a ten by si vás rád vzal za ženu. A já, dohazovač, vám to vyřizuju a brzyčko vám povím, kde se se mnou potají ke svatbě sejdete. Ovečka celá zrůžověla. Takové štěstí. Miluje mě docela cizí beránek, myslela si a kývla, že tedy ano, že na tu lásku přistupuje. A Ignác si poskočil a utíkal do kopce k ovčáku Petrovi, a to tam, kde se říká nadstrání. A vyhlídl si beránka Přehezkého a začal: Beránku, mám jednu ovečku, hezkou jako květ, a ta by si vás ráda vzala za muže, a já jako dohazovač vám to vyřizuju a brzyčko vám povím, kde se spolu ke svatbě sejdeme. Beránek se zapířil, div mu bílý kožíšek nesčervenal. Takové štěstí, miluje mě docela cizí ovečka, pomyslel si. Je, to mi budou beránci závidět. A kývl, že tedy ano, že na tu lásku přistupuje. Ale protože byl beránek opatrná a věděl, že ani s vlkem, který mu přinesl tak hezkou zprávu, nejsou žádné žerty, spustil na vlka Ignáce z hurta.
1: Poslouchejte, pane dohazovači, ale než se svatba domluví, to já musím přece tu panenku vidět.
0: Vlk Ignác se zazubil. No to dá rozum, pane ženichu. A k seznámení navrhuju tajné místečko u Černého smrku vedle Havraní jeskyně.
1: To je ale hrozitánské místo, povídá beránek.
0: A hned si v hlavě sumíruje, proč vlk Ignác vymyslel právě Černý smrk a Havraní jeskyni. No bože, proč asi, napověděla mu opatrnost. To je přece místo, kam se bojí ovčáci a taky hlídací psi a vůbec všichni. Tam jen se s ovečkou sejdeš, vlk vás lapí a je s vámi konec. Tak to ne, povídá beránek v duchu té své opatrnosti. S ovečkou se sejít chci, ale tam, kde budeme sami. A v bezpečí. A já vím co. Já toho vlka vypeču. A bude nám s ovečkou hej. A jak si to tak vymýšlel, najednou bác ho. Sám by se za uši vytahal. Ty jeden beránku, berane, chceš se sejít s ovečkou nevěstou sám?
1: Co ty si ale? Teď vůbec nevíš, která to je?
0: Vlk Ignác už byl netrpělivostí bez sebe a pošťouchl ho. Tak na večer, jo? U Havraní jeskyně platí?
1: Ne, povídá beránek. Běž a vyřiď mé nevěstě, ať si vezme do hubičky kopretinu. A já si vemu do pusy chrpu a pak s tebou půjdu na kraj lesa a ty mi zdaleka ukážeš a ona uvidí zdaleka mě. A to nám zamilovaným bude stačit. A pak si s tebou dohodneme, kdeže uděláme svatbu.
0: Ignác se kapku zaškaradil. Bože, to jsou obstrukce. Ale zkazit si tu hezky vymyšlenou chytristiku to nechtěl. A tak na večer přivedl beránka s chrpou na kraj lesa a ukázal mu dodaleka k ohradě, kde stála sama samotinká hezonká ovečka s kopretinou v hubičce. Tak co, líbí se ti? Zeptal se vlk Ignác beránka.
1: Líbí, a zítra si povíme, kde ta svatba bude.
0: Až zítra, rozmrzel se Ignác. Plácneme si hned. U Havraní skály je pěkný plácek. Síkorky tam zpívají až do aleluja. Rozděláme ohýnek a bude svatba slavnostní a budete šupy dup manželové.

řekl jsem zítra, Ignáci, řekl Beránek. A teď alou, každý jdem svou cestou. Ale Beránek tou svou nešel. Běžel k ohradě za tou svou ovečkou. A že v sobě našli jedna dvě zalíbení, než bys řekl tři, domluvili se, jak na toho vlka Ignáce vyzrají. A začali hned ráno, když Ignác přiběhl k Beránkovi. Ignáci, běž a vzít ovečce, že svatba bude nad strání, nad potokem, pod skálou, pod smrkem. Vlk Ignác si to rychle přeříkával a už běžel z kopce dolů za ovečkou. Svatba bude nad strání, nad potokem, pod skálou a pod smrkem. I ne, špitla ovečka. Svatba bude pod strání, nad potokem, nad skálou a pod smrkem. Vlk Ignác kývnul, ale trochu se mu protočila očka a už utíkal do kopce. Takže svatba nebude nad strání, nad potokem, pod skálou, pod smrkem, ale pod strání, nad potokem, nad skálou a pod smrkem. Beránek na to kývl. Dobře, ale ne nad skálou, ale pod skálou a ne pod smrkem, ale nad smrkem. Vlk Ignác se zakymácel. Takže ne nad strání, nad potokem, pod skálou, pod smrkem a taky ne pod strání, nad potokem, nad skálou, pod smrkem, pod strání, nad potokem, pod skálou, nad smrkem. A už zase pelášil dolů z kopce. Ovečko, svatba bude pod strání, nad potokem, pod skálou, nad smrkem. A ne, že ne. Ne. Ovečka zase nebyla spokojená. Já si to ještě rozmyslela. Necháme svatbu nad strání, nad potokem, ale pod skálou a pod smrkem. Vlk Ignác polkl na sucho, do očí mu vrkly slzy a nervózně přikývl. Ano, ano, ano, vyřídím, vyřídím. A vylezl po čtyřech do kopce a povídá Beránkovi. Takže svatba nebude nad strání, nad potokem, pod skálou, pod smrkem. Ani ne pod strání, nad potokem, nad skálou, pod smrkem. A taky ne pod strání, nad potokem, pod skálou, nad smrkem. Ale brž nad strání, nad potokem, ale nad skálou, pod smrkem. Tak, Beránku, tak. Když tak, tak, tak. Jen přehoď ten smrk se skálou a taky potok se strání a smrk dej za potok a skálu za stráň. Rozumíš? Vlk Ignác heknul a už drmolil. Takže svatba bude nad smrkem, nad strání, za skálou, pod úprkem, ne, pod potokem, ne, svatba bude... No. Kde bude? Bude nad strání, pod strání, za strání, pod potokem, za potokem, pod skálou, ne, pod strání, nad strání, za potokem, za skálou, za skálou, pod skálou. Víš co, Ignáci, běž si to v klidu sesumírovat a napiš to na svatební oznámení a pozvi všechny beránky a ovečky a síkorky a ovčáka Matěje a Petra a zítra na místě svatby na viděnou. Vlk Ignác docela tumpachový couval od Beránka a jen přikyvoval, ano, jistě, jistě. A když se druhý den konala tajná svatba ovečky s Beránkem u studánky, které všichni říkají čistěnka, vlk Ignác seděl doma u stolu s brkem namočeným v inkoustu a psal, všem oznamuju, že svatba ovečky a Beránka bude před smrkem, za smrkem, před skálou, za skálou, nad skálou, pod skálou, před dubem, za dubem, měla jedna dvě, červená jablíčka, jedno za mě. A s touhle písničkou chodí vlk Ignác po lese dodnes. A když slyší zabečení a zacinkání zvonečku, zacpe si uši a utíká.
Kam? No kam? Přece nadstráň, podstráň, zasmrk, podsmrk a dál, až do Jičína. A Beránek s ovečkou se zatím, co? No přece pusinku jít.

0: Tak co? Že ta Justýna nemůže nikdy přijít včas.
1: Hugo, to se mi nezdá. Dnes se opožďuje nějak hodně, hodně. Vypadá to, že na nás vážně zapomněla.
0: V tom případě tedy máme jedinečnou šanci dnes jazykový oříšek hádat sami.
1: Jejda, jako za starých časů. Já už si skoro nepamatuju, jaké to bylo bez Justýny. Tak jo, jaký máš dneska oříšek?
0: Já mám dnes přísloví. Všude je chleba.
2: Počkat. Co to je? Co to je? Vy jste začali beze mě. Že jste začali. No toto.
0: Ahoj, Justýno.
2: Vy jste začali beze mě.
1: My jsme na tebe čekali. A ty jsi pořád nešla.
0: Nešla.
1: No tak jsme si mysleli, že už asi nepřijdeš. A tak jsme začali bez tebe.
2: No, to je úroveň. A to jsem vám donesla svačinu. Čekala jsem, než laskonce vystydnou hoblinky. Ty joblinky. Ne, tento noc. Koblíšky. Já do vás svačinou a vy do mě. A vy? Já tady vůbec nemusím být.
1: Chtěl jsem říct, že my jsme ještě ani nestačili začít.
0: Tak.
1: A nemusíš se rozčilovat. No. Jdeš moc pozdě a my jsme na tebe čekali, tak bychom taky klidně mohli začít bez tebe.
2: To tedy nemohli, Piggy. Beze mě znamená bez koblíšku.
0: No, tak když o tom tak přemýšlím, tak to bych vlastně nerad.
2: Takže si to rozmyslete. No,
0: já jsem tedy rád, že jsme na tebe počkali.
2: No, prosím. Stejně jste na mě museli čočkat. Počkat. Protože, proč? No, protože dnes mám přece oříšek já.
0: No, dnes bych ho správně měl mít já, ale jestli chceš, tak si dám ten koblížek a rád si poslechnu, co jsi připravila.
2: Aha. No tak na, vem si, jsou ještě heboučké, totiž teploučké.
1: Já se v tom nevyznám, pletete mě. Hugo říkal, všude je chleba. A teď najednou koblíšky, já myslel, že to bude něco s chlebem.
2: Ty jsi popletený od jak živá růžovko. No, Hugo si dobne koblíšek a vybalí ten svůj oříšek. Dobře, ať si má všechno. Já tady nakonec vůbec nemusím být, já jsem dobrá, jen abych nosila knoflíčky. Totiž koblíšky, že?
0: Ale Justýno, tak se hned neurážej. Posaď se, nalej si čaj a můžeme začít. Já si dám ten koblížek až potom.
2: Já jsem naprosto klidná.
1: No to určitě.
0: Tak dost, vy dva. Nehádejte se. Už jsme tu všichni a to je hlavní. Tak, můžeme začít.
1: No tak ten chleba, Hugo.
0: Justýno, můžu ten chleba?
2: No jistě, že. Já tedy nevím, proč bys nemohl koblížek a musel bys zůstat o chlebu, ale jak chceš. Já ty koblížky schovám, aby tě to nepokoušelo. Asi máš tuhle tu tetu, že?
0: No tak já mám tet víc, ale bydlí daleko. Ty by mi koblížky nesnědly.
2: Ale tyhle tety. Já myslela tuhle tu dietetu, jako tento non tu, jak se nejí, no, tu...
1: Dietu?
2: No jistě, ano, přesně. Takže asi hubneš. To je dobře, zbyde víc koblížku.
1: No rozhodně bys o dietě mohl uvažovat, Hugo, to jo.
0: Ach jo. Takhle jsem si to tedy vůbec nemyslel. Já jsem říkal chleba, protože to byl oříšek.
2: Ořechy při dietetě? Vyloučeno, jsou tučné.
0: Ne, já mám slovíčkový oříšek a ten začíná, všude je chleba.
2: No jo, nemá každý koblíšky, že?
1: Prosím tě, Justýno, už jen poslouchej a hádej, Hugo mluví.
0: Takže... Dnešní oříšek je přísloví, které zní: všude je chleba o dvou kurkách. Tak, teď se ukažte. Justýno?
2: Co? Prosím?
0: No, co? Uměla bys to přísloví vysvětlit?
2: Aha, já myslela, že mám jen poslouchat.
1: A hádat.
2: Já se přece nikdy nehádám.
1: Hádej, co to znamená?
2: Že má chleba dvě kůrky? No, chleba má půlky, kůrky. Co na tom chceš vysvětlovat? A když všude, tak všude. Znamená to, že chleba bez kůrky neexistuje, protože chleba se vždycky seče. Peče, tudíž má vždycky půlku kůrku. A když si pak ukrojíš zajíc, krajíc toho, tento noc chleba, má dvě kůrky. Nahoře a dole. U každého chleba na světě stejná věc. Nic složitého. To bylo snadné. Rychle dáme si koblížek. Hugo, ne? Ten má dietetu. A ještě stihneme i ten můj oříšek. Takže...
0: Počkej, Justino, já nemám dietu.
1: Ani dietetu?
0: Ne. A pokud jde o to přísloví, musím tě zklamat. Znamená to trochu něco jiného. Je to přísloví.
1: To už přece dávno víme, že když je to přísloví, tak neznamená doslova to, co se v něm říká.
0: Ano.
1: Říká se to něčeho jiného, jenomže nějak nemůžu přijít na to, čeho se to říká.
2: Chceš snad říct, že tedy nemám bod?
0: Nemáš.
2: Aha. Tak řekni, co to znamená, když ti můj výklad není dost dobrý.
0: Justino, nejde o to, že by mi nebyl dost dobrý, ale prostě není úplně, jak to říct, přesný. Piggy, přišel jsi na něco?
1: Ne, vzdávám se, tak nám to řekni.
2: No, to jsem zvědavá.
0: Tohle přísloví prý vzniklo v dávných dobách, kdy lidé měli chleba ve velké úctě. Dokonce se chléb na noc balil do plátna, aby se mu dobře spalo. A to přísloví má tenhle význam, že všude je vždycky něco dobrého i špatného. Nic není jen černé nebo bílé.
1: Tomu tady moc nerozumím.
2: Já také ne, Hugo. Je to celé zmatené. Chleba, kůrky, černé, bílé, já nevím.
0: Tak já vám to zkusím vysvětlit nějak líp. Tak třeba... Už to mám. Kdyby si Justína stěžovala, že tam, kde má zahrádku, například málo svítí slunce a proto se nedaří její zelenině a kvůli tomu by zahrádku přenesla na jiné místo. Myslela by si, že na novém místě žádné problémy nebudou, protože tam svítí slunce krásně.
2: Ono to s tím sluncem není jen tak. Jako domácnostní kachna vám musím říct...
1: Justino, potom, teď ho to nech doříct.
2: Pardon, nechceš koblíže?
1: Potom, děkuju, teď ne. Hugo, tak dál. Přenese se zahrádka na slunce a...
0: Ano. Ale po čase by přišla na to, že tam třeba není úrodná půda, nebo tam žijí krtci a úrodu ničí, nebo něco podobného.
2: Ono to s těmi prdky. Krtky, je to všelijaké, to je pravda. S krtkem se nedá dohodnout. Z domácnostního hlediska...
1: Justino, prosím tě, nech ho to doříct.
2: Pardon, mě vzala vášeň. Nechceš koblížet? Nic, mlčím.
0: Prostě, všude je chléb o dvou kůrkách. Všechno má svoje. Každé pro má své proti.
1: Aha, já už tomu asi rozumím. Hugo, to bylo dneska docela těžké, ale máš bod, no. A my zase víme něco nového, viď, Justino?
2: Já jsem to pochopila.
1: No?
2: Hugo chce říct, že to neumím se zahrádkou.
0: Ale...
2: Já jsem domácnostní kachna Justína a já bych si nikdy nevybrala pro zahradu místo,
0: prosím,
2: které by
0: zástav...
2: nebylo absolutně nejlepší.
0: Ale to přece není...
2: To jsou výmysly.
0: To není tak.
2: Ale Hugo, ty...
0: No, já jsem to tak nemyslel.
2: Jdi pryč. A Hugo, žádné koblížky.
0: Ale...
2: Ani jeden nedostaneš. Nic nebude. Dietetě by se to nelíbilo. Když pomlouváš moje zahradničení, tak budeš sušit čumák.
0: Ale Justino, to byl přece oříšek. Já bych si ten koblížek dal tuzerát.
1: Hugo, nech to plavat. Máš bod? Byl to parádní oříšek. Vezmi si koblížek. Justýna ti ho přinesla, tak ti ho ráda dá. Víš, Justýno? A Hugo ti to ještě jednou vysvětlí, jak to myslel.
2: Ten už se ukázal. Teď se bude vymlouvat, protože je po koblížkách jako divej. Tak bude dělat, že něco olejoval. Vysvětloval.
0: Jak zněl ten můj oříšek, Justýno?
2: Že si neumím najít místo na zahrádku.
1: Hugo, začni znovu.
2: Jo, bylo to tak.
1: Dneska je největší oříšek vysvětlit Justýně, že tvoje dieteta louská oříšky umí ve stínu na zahrádce.
2: To je ohromná legrace, tohle. Ohromná legrace. Hugo!
0: No co?
3: Představ si, Hurvínku, jaké má ta bábinka nápady. Řekla mi, že mám jíst špenát, abych měla hezkou barvu.
4: No a?
3: A ty bys chtěl být zelený?
4: Ne, mně stačí, když mi taťulda vyhrožuje. Já z ovoce si bílej jako smrtka.
3: Brr, to zní hrozně.
4: No, viď.
3: Ale přitom záleží na tom, jak se to řekne, víš?
4: Jak?
3: No, kdyby ti řekl, že jsi bílý jako sněhurka, tak to by vypadalo jinak.
4: A co je to ta sněhurka?
3: Jako co je to, ale kdo je to? Sněhurka je jméno.
4: Fakt?
3: Co fakt ty neznáš tu pohádku o holčičce, co dostala jméno po sněhu, protože měla stejně bílou pleť?
4: Ještě, že nebyla růžová.
3: Jak to?
4: No to by pak dali jméno Růžovka.
3: V tom případě Růženka Šípková.
4: Ale ti s tím Šípku, to je zase jiná pohádka.
3: No, no, no, právě. A podle téhleté pohádky byla ta sněhurka královnina schovanka.
4: A kam se schovávala?
3: Nikam. Schovanka se říkalo dívkám, které nikoho neměly a proto se jich někdo ujmul.
4: Je no, takhle, aha.
3: A tahle ta sněhurka bydlela u zlé královny.
4: No počkej, počkej, a proč říkáš, že byla zlá, když ji u sebe nechala bydlet?
3: To se hned dovíš, když mě necháš pokračovat.
4: Ach, promiň, no.
3: No. Ta královna totiž byla nafoukaná.
4: A kdo ji nafouknul?
3: Někdo. To se jenom tak říká, když je někdo pyšný. A ona byla pyšná na to, že je v celém království ta nejkrásnější.
4: Ona vyhrála soutěž krásy? Mis králíků, králové.
3: Ale, hovedec, řeklo jí to zrcadlo.
4: Zrcadlo?
3: Jo. Každý večer si před něj stoupla a ptala se. Zrcadlo, zrcadlo, kdo je nejkrásnější v celé zemi? A zrcadlo jí odpovídalo. Ty, ty, ty.
4: Ona tam měla telefon.
3: Telefon?
4: No jistě. Já to taky tak dělám, když přijdu ze školy s porouchaným sebevědomím, že zvednu sluchátko a zeptám se. Kdo je nejchytřejší v celé třídě? No a z telefonu se ozve. Ty, ty, ty. A hned mám zase dobrou náladu.
3: Ale žádný telefon, ale zrcadlo. Královně odpovídalo. Jenže ne. Ty, ale ty jsi nejkrásnější královnu.
4: Hloupé zrcadlo. To spíš mělo říct. Ty, královno, nečuč celý den do zrcadla a jdi radši královat.
3: Máš pravdu.
4: No jíš.
3: Však se jí to taky vymstilo. Jednou se zase královna vyptávala, kdo že je nejkrásnější, víš? No. A zrcadlo jí odpovědělo, že sněhurka.
4: Jo, ta schovaná.
3: Jo, to byl šok.
4: No to věřím,
3: no.
4: Když taková nedomrlá bledule vyhraje soutěž krásy.
3: Jaká nedomrlá, sněhurka byla krásně bílá.
4: Teda ty máš kus, Máni.
3: No ne, ale zrcadlo. No a to tu králku tak rozladilo, že sněhurku vyhnala do tmavého lesa.
4: A dobře udělala. Aspoň holka dostane na čerstvém vzduchu barvu, že jo?
3: Ale ne, chtěla se jí zbavit. No, A ta chuděra jedna bloudila.
4: A bloudila, bloudila, až zabloudila.
3: Jo. A nebýt toho, že v lese našla chaloupku s trpajzlíky, tak by v tom lese umřela. No. A ti trpajzlíci ji vzali k sobě.
4: A z králičí schovanky byla v Turánu. Schovanka trpaslíčí.
3: No, tak nějak, no. A Sněhurce se u nich moc líbilo. Starala se o ně, uklízela, jim vařila.
4: Tak to se zrovna nenadřela.
3: Jak to?
4: Kýchneš a máš v takovém trpaslíčím pidi domečku uklizeno, ne? A z jednoho bramboru uděláš hostinu na 3 dny. Víš, co takový trpaslík sní?
3: S kým?
4: Co s kým?
3: No, říkal jsi sní?
4: Nesní, ale sní. Zbaští, spucne, zhrtne, spráskne, spláca.
3: Dost! Pokračuju.
4: Buď ta hodná.
3: Tak tedy. Mezitím na zámku pokoušela ta králka už zase kouzelné zrcadlo. Prý zrcadlo, zrcadlo, kdo je nejkrásnější? No.
4: A zrcadlo na to, že, jak se jmenovala?
3: Sněhurka.
4: Sněhurka!
3: Jo, jo, jo, jo, jo. A to tu králku málem povalilo.
4: Bumzo.
3: Jo. No. Naštvala se, převlékla se za starou babku.
4: Měla babka 4 jabka.
3: Tahle tam měla jenom jedno.
4: Škrtě jedna ulakomená.
3: A v převlečení ho nabídla Sněhurce.
4: Já.
3: Prý, hrozně si, jablko je zdravé.
4: No nazdar.
3: A ta káča jedna ta Sněhurka jedna chroupla. A prázdko už se válela po zemi.
4: No, tak tomu se nedivím. Tomu se totiž říká vitamínový šok.
3: Cože?
4: No jistě. Celý život nejí ovoce a zeleninu a pak najednou. Hamte, hamte, chlemty, chlemty. Zhltne půl jablka bez kousání, že ano? No, tak není divu, že jí zaskočilo.
3: Ale ne, ty ťuňťo. Spíš jí zaskočilo, že to jablko bylo otrávené.
4: No, já taky teď Uldovi pořád tvrdím, že ovoce je nezdravé. A jo, to takový páreček.
3: Nech mě to laskavě dokončit, jo.
4: A jo.
3: Sněhurka byla celá mrtvá. A ti trpajzlíčci z toho byli hrozně smutní.
4: No to se jim nedivím. Kdo jim bude vařit a uklízet?
3: Ale naštěstí, ještě než ji stačili pohřbít, jel kolem princ.
4: Yeah.
3: No. A jak Sněhurku uviděl, hned se do ní zamiloval.
4: No mrtvoli.
3: Ona byla zdánlivě mrtvá. Jako? No, no, no. A ten princ se k ní sklonil.
4: Dal jí hrdu do zad. Jablko z ní vyskočilo.
3: Ale houbilec, dal jí pusu.
4: Mrtvole.
3: A co by ne? Sněhurka mu očarovala, byla krásná.
4: A hejtavá. Princ jí měl dát místo pusy tu herdu do zad a byl pokoj.
3: Ale nekaž to. Dal jí pusu.
4: Mrtvole.
3: Ale a ta Sněhurka obživla a byla svadba. To je krása. Mě to vždycky tak dojme.
4: Vždyť je nebůl, Máni, jo tak. Máni. A z toho plyne poučení. Vyhoď z domu zrcadlo a nečuč do něj pořád.
3: Já do něj pořád nečučím.
4: I jo.
3: I ne.
4: I jo. Tohle si před ním dokonce stála a měla si zavřené oči.
3: No co ono? Chtěla jsem vidět, jak vypadám, když spím.
4: Takže, abys neusnula na věky jako ta Sněhurka, tak nejes jablka. A když tě bábinka přinutí, tak je alespoň před polknutím pořádně rozkousej.
3: Tak to je teda konec.
4: Ano, konec naší pohádky.

Ze tři hrši slonice, nesmyslíky s tygrem kamará. Žirafy, Africe, ze tři hrši slonice, nesmyslíky s tygrem kamará. Žirafy, Africe, ze tři hrši slonice, nesmyslíky s tygrem kamará. Žirafy, Africe, ze tři hrši slonice, nesmyslíky s tygrem kamará. Žirafy, opice, zebry, hruši, slonice.

0: O mořské mateřské škole. To je na světě jeden bílý parníček s růžovým zábradlím a s kvítečkovaným praporkem. Na boku má parníček nápis Mateřská škola. A také, že to mateřská škola je. Chodí do ní totiž děti námořníků. Parníček pluje po moři, sluníčko svítí, děti mají na hlavách slaměné kloboučky neboli slamáčky a paní učitelka má na hlavě kapitánskou čepici se stříbrnou kotvou. Parníček se houpe celý den na vlnách jako houpačka, sem tam tajemně zahouká a děti zpívají a jedí a spinkají a hrají si. Zkrátka, v té mateřské škole je to moc hezké. Ale poslechněte si, co se těm dětem jednou přihodilo. Sluníčko tenkrát svítilo jako milion žárovek a děti měly právě rybičkovou hodinu. Měli na hlavách slamáčky a učili se chytat na udičky ryby. Zrovinka si zpívali v nadidlovou písničku. Rybko mlsný zobáčku, buchtička je na háčku. A tu se najednou z moře vynořila velikánská ryba a byla to velrybaba, co jí patří všechna moře se vším všudy. Pusu měla velikou jako tunel a povídá. Co pak to děti děláte? A děti povídají. Chytáme rybičky. A velrybaba povídá. A že je chytíte, co se nimi uděláte? A děti povídají. Dáme je do hrníčku. A velrybaba povídá. A co potom? A děti povídají. Budeme se na ně dívat a učit se o nich. A velrybaba povídá. Tak, a co potom? A děti povídají. Až se na ně dost vynadíváme, pustíme je nazpět do moře. A tu velrybaba vykřikla. Lžete. Potom je sníte. Ale děti volají. Ba ne, velrybabo, my ryby nejíme. Jenom buchty a mléko a polévku a jablíčka. Ale velrybaba povídá. Já vám nevěřím, vy mi jíte moje rybičky, ale já si vás vyzkouším. Budu vám dávat hádanky a jestli je neuhodnete, běda vám. Co je to? Z rána to mech nadzdvihne, paraplíčko roztáhne. Ale všechny děti se smějí a křičí. Hříbek, hříbek to je. Velrybaba se zamračila a povídá. Uhodli jste, ale co je tohle? Pomaličku lesem jedou, domečky si vezou s sebou. A děti se zase radostně smějí a křičí. Hlemíždi to jsou. Velrybaba se zamračila ještě víc a povídá. Zase jste uhodli, ale do třetice všeho dobrého i zlého. Tu nejtěžší hádanku. Co je to? Má dvě oči, strašné kuku, osm noh a žádnou ruku. A děti přemýšlejí i s paní učitelkou, hlavičky dohromady a ne na to přijít. Mravenec má šest noh, krokodýl jenom čtyři, stonožka jich má dokonce sto, kuřátko zase jenom dvě. A tu se začala velrybaba hrozitánsky smát, že to vyhrála a začala přestrašlivě mávat ocasem, až se dělaly vlny jako čtyřposchodové domy a parníček se mezi nimi ustrašeně zmítal jako skořápka z lískového oříšku. Ale děti zatím pilně přemýšleli i s paní učitelkou, ale ať přemýšleli sebeusilovněji, velrybabinu hádanku uhodnout nemohli. A tu povídá malá Verunka. Děti, zle je. Potřebovali bychom pavoučka pro štěstí, jinak to neuhodneme. A děti se dívají na Verunku s otevřenou pusou a potom začali všechny volat naráz. Pavouk je to, velrybabo, pavouk je to. Jak to velrybaba uslyšela, zčernala zlostí, plácla sebou do hlubiny a víckrát ji už nikdo nespatřil. A vlny utichly, sluníčko se zase rozsvítilo jako předtím a bylo moc hezky. Děti s paní učitelkou se smály a volali sláva! To radostí, že nad velrybabou vyhráli.
1: Vandrovala blecha, potkala jí veš. Kam pak ty, milá blecho, kam pak ty vandruješ? Vandruju já do mlínice, mlínářovi do čepice. Musím tam být dnes.
2: Piggy vtip. Je to černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé. Co je to?
3: Nevím, tak co je to?
2: Tučňák válí sudy.

0: Sedlák milost pánem. Jeden sedlák byl movitý, měl hezkou ženu, ale všechno mu pán Bůh vzal. Na poli mu potlouklo, dobytek mu pošel, statek mu zhořel, žena mu umřela. Zůstala mu bída a nouze, bílá hlava a černé vousy. Šel tedy k panu správci, aby mu dal vysvědčení a pas, že půjde s prosbou ke králi, aby nějakou náhradu dostal. Správce se na něho podíval a když viděl jeho bílou hlavu a černé vousy, velice se tomu podivil a věřil, že asi měl sedlák velikou starost a bídu, protože mu tak mladému hlava zbělela. Dal mu dobré vysvědčení a sedlák šel s pánem Bohem do Prahy. Když přišel do zámku, nechtěla ho stráž hned pustit. Avšak posléze dala se obměkčit jeho milou, ale podivnou tváří a pustila ho před krále. Král se prý velmi podivil, když viděl bílou hlavu a černé vousy. Laskavě přijal jeho prosbu a poručil sedlákovi, aby přišel do hodovní síně, až bude panstvo u tabule. Sedlák toho nezmeškal. A když vstoupil do síně, vyvalovali na něho oči jako na divné zvíře. Nyní nám pověz, ptal se král, jak se to stalo, že máš bílou hlavu a černé vousy? Uhodněte to, vždyť jste chytráci, odpověděl sedlák. Pánové přemýšleli, ale žádný to uhodnout nemohl. Já ti povím, ozval se zase král. Když nám to povíš a bude-li se nám to líbit, uděláme tě milost pánem. No, za toto to už můžu hubou klápnout. Tedy slyšte. Vlasy jsem měl hned, když jsem se narodil, ale vousy mě teprv později narostly. Až budou ty tak staré, jako jsou vlasy, budou také bílé. Králi se odpověď líbila i udělal sedláka milost pánem. Hned ho dali odít do panských šatů a do ruky dali mu zápis na pěkný statek. Na němž sedlák pán až do smrti rošafně hospodařil.
1: Digi básnička!
2: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
2: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: rohlik s paštičkou. Dobrou chuť vám přejem, v té paštěce je jen sádlo, kůže, zbytky a sůl. Teda Péťo, nejsi ty tulpas a chuťové látky pomocné.
1: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!
2: Planeta Lampáře byla velice zvláštní. Bylo na ní místo jen pro lampáře a pouliční lampu. K čemu vlastně slouží planeta, která je bez domu a bez lidí, řekl si v duchu malý princ. Ale práce lampáře má alespoň smysl. Není tak zbytečná jako práce biznismena, který jen přepočítává hvězdy, kterému nepatří. Když rozsvítí svou lampu, jako by se narodila další hvězda nebo květina. Jeho práce je krásná a navíc užitečná.
3: Dobrý den. Proč jsi svou lampu zhasl?
4: Je to příkaz. Dobrý den.
3: Jaký příkaz?
4: Zhasnout pouliční lampu. Dobrý večer.
3: Ale proč jsi znovu rozsvítil?
4: Je to příkaz.
3: To nechápu.
4: Na tom není nic k nepochopení. Příkaz je příkaz. Dobrý den.
2: Lampář opět zhasl pouliční lampu a pak si otřel čelo kapesníkem s velkými červenými kostkami.
4: Je to příšerná práce. Když jsi byla rozumná, zhasínal jsem ráno a rozsvěcel večer. Zbytek dne se mohl odpočívat a zbytek noci spát.
3: A od té doby se příkaz změnil?
4: Nezměnil. Je to mnohem větší tragédie. Planeta se rok od roku otáčí rychleji a příkaz se nezměnil.
3: Takže
4: teď se otočí za minutu a já už nemám ani jednu vteřinu na odpočinek. Rozsvěcuji a zasínám jednou za minutu.
3: To je divné. Dny u tebe trvají minutu?
4: A to není vůbec divné. Zatímco spolu mluvíme, už uběhl měsíc.
3: Měsíc?
4: Ano. 30 minut, 30 dní. Dobrý večer.
2: A lampář opět rozsvítil lampu. Malý princ na něj hleděl. Líbilo se mu, že věrně dodržoval příkaz. Vzpomněl si na západy slunce, které kdysi pozoroval tak, že si postrkoval židli. Teď chtěl svému příteli pomoci.
3: Víš, znám způsob, jak by si mohl odpočinout, kdybys chtěl.
4: Samozřejmě, že bych chtěl. Člověk může být věrný příkazu, ale i trochu pohodlný.
3: Protože je tvoje planeta malá, že by si obešel třemi kroky, stačilo by jít pomalu, abys pořád zůstal na slunci. Když si budeš chtít odpočinout, půjdeš a ten den bude trvat tak dlouho, jak budeš chtít.
4: To mi moc nepomůže. Já rád spím.
3: Tak to máš smůlu.
4: Mám. Dobrý den.
2: Lampář opět zhasl lampu, zatímco malý princ opouštěl jeho planetu. Uvědomil si, že je to asi jediný člověk, který mu nepřipadal směšný, tak jako král nebo biznismen. Je jediný, s kým bych se chtěl přátelit, pomyslel si. Ale jeho planeta je opravdu malá. Není na ní místo pro dva.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Zachráněná chobotnička. Vojta se těšil na prázdniny. Celý rok už chodil do školy, stejně jako ostatní žáci a jejich učitelé. Letos bychom mohli jet k moři, co říkáte? Zeptal se jednou odpoledne tatínek. Maminka i Vojta nadšeně souhlasili. U moře ještě nikdy nebyli. To budou bezva prázdniny, radoval se Vojta. Představoval si, jak budou asi vypadat všichni ti mořští živočichové, které znal jenom z knížek nebo z televize. Třeba se tam naučíš plavat, plánovala maminka. Vojta přikývl. Vody se bál a když byli na koupališti, pohyboval se vždycky jen tam, kde měl vodu do pasu, aby mohl stát na nohou. Maminka, tatínek i Vojta se začali těšit na dny volna. Pustili se do velkých příprav. Tatínek v cestovní kanceláři zajistil zájezd, maminka nakoupila všechno potřebné a Vojta se ve škole snažil, aby měl hezké vysvědčení. Konečně nastal toužebně očekávaný okamžik. Cesta jim utekla rychle, protože si v autě hráli slovní hry. Když dorazili na místo, sluníčko krásně hřálo a vzduch byl provoněný mořskou vodou. Jakmile se ubytovali, začal Vojta škemrat. Půjdeme se hned podívat k moři. To víš, že ano, ubezpečila ho maminka. Vojta si tedy oblékl plavky a začal nafukovat míč, který mu maminka k moři koupila. Na pláži bylo hodně lidí. Všichni měli deky nebo lehátka a slunečníky. Tatínek našel volné místečko, maminka tam rozprostřela deku a pak se všichni vydali do vody. Vojta šel opatrně. Nohy se mu bořily do mokrého písku a vlnky mu pravidelně omývaly kotníky a potom lýtka. Tatínek se do vody rychle rozběhl a hned začal plavat. Maminka raději dohlížela na Vojtu. Po chvíli si chtěli maminka s tatínkem lehnout na deku, ale Vojtovi se z vody nechtělo. Maminka mu tedy dovolila zůstat ve vodě, ale jen blízko u břehu, kde dosáhne nohama na dno. Vojta si sedl do vody a hledal mušličky. Najednou nahmatal něco měkkého. Nejprve se polekal, ale zvědavost mu nedala. Podíval se pozorněji a všiml si chobotničky. Nevěděl, jestli na ní může sahat. Chobotnice znal jenom z knížek. Když se podíval pozorněji, zjistil, že je zaklíněná mezi dvěma velikými kameny, které ležely ve vodě. Vojta věděl, že u moře se pravidelně střídá příliv a odliv. Kdyby hladina vody klesla, chobotnička by zůstala na suchu a mohla by umřít. Vojtovi bylo jasné, že jí musí pomoci. Sebral veškerou svou sílu, aby jedním z kamenů aspoň kousek pohnul. Poprvé mu kámen vyklouzl z ruky, ale nevzdal se a zkusil to podruhé. Tentokrát se mu to povedlo. Chobotnička se spod kamene vysoukala, zamávala Vojtovi svými chapadly a pak odplula. Vojto, z vody, zavolala maminka. Vojta poslušně přiběhl, posadil se na deku a pak rodičům vyprávěl o tom, jak zachránil malou chobotnici. A kdy se začneme učit plavat? Zeptal se najednou tatínek. Vojta jen pokrčil rameny. Tak jdeme na to, navrhl tatínek. Když vstoupili do vody, už se jim nezdála tak studená jako poprvé. Polož se na záda a kopej nohama. Já tě budu ze spodu podpírat, vysvětlil Vojtovi táta. Vojta se bál, ale tatínek mu pomohl. Když Vojtu držel, vypadalo to slibně, ale jakmile ho pustil, Vojta padal ke dnu. Žádný učený z nebe nespát, utěšoval ho tatínek, když

kachním dvorku. Byla jednou jedna kachna z Portugalska, někdo říkal ze Španělska, ale to je jedno. Říkalo se jí Portugalka, snášela vejce, pak ji podřízli a upekli a to je její životopis. A všem kačkám, co vylezli z jejich vajíček, se říkalo Portugalky a to prosím něco znamenalo. Teď už celého toho rodu zbývala v kachním dvorku jen jedna jediná. Na dvorek měli přístupy slepice a kohouci tam vykračoval s nadutostí přímo nekonečnou. Uráží mě tím nestoudným kokrháním, pravila Portugalka, ale krasavec to je, to se musí nechat, i když kačer to hold není. Krotit by se měl, jenomže krotit se to je umění a na to musí mít jeden pořádné vychování. Jako třeba ti ptáčci, zpěváčci u sousedů na lípách. To je rozkoš, jak zpívají. Takové je to dojemné, až bych řekla portugalské. Já mít takového ptáčka, zpěváčka, byla bych mu dobrou a laskavou matkou. Mám to jednou v krvi, v té své portugalské. A zrovna, když takto řečnila, objevil se jeden ptáček, zpěváček před ní. Sletěl po hlavě se střechy. Honil ho kocour, ptáček sice unikl, ale měl zlomené křidélko, takže spadl na kachní dvorek. No to je celý on! Ničema jeden kočičí, rozčilovala se Portugalka. Pamatuju ho ještě, když jsem měla kachňátka, že takového tvora vůbec nechají žít a chodit po střechách. To by se v Portugalsku stát nemohlo. A litovala ptáčka zpěváčka a ostatní kachny, co nebyly Portugalky, ho litovali taky. Chudinka malá, říkali, a přišla jedna a přišla druhá. My sami sice nespíváme, pravili, ale máme pěvecké střevo nebo něco takového. To my totiž cítíme, i když se o tom nikde nešíříme. No, tak to já se o tom šířit budu, pravila Portugalka. A taky pro něho něco udělám. To je totiž povinnost. A vlezla do korýtka s vodou a vymáchala se v ní, takže ptáčka zpěváčka málem utopila. Takového dostal plaváka, ale myslela to dobře. Tak, tohle byl dobrý skutek, prohlásila. A ostatní jen ať se na to podívají a vezmou si z toho příklad. Píp, pravil ptáček. Měl zlomené křidélko, takže se ani pořádně otřepat nemohl, ale zcela chápal, že to s tou sprchou myslela Portugalka co nejlíp.